0: hospodářským výkonem, sociální soudržností a podobně. Ten současný režim, když zůstanou té terminologie, rodinu podkopává a diskriminuje. Zásadním způsobem to vidíme nejenom na propadu porodnosti, ale i na poklesu dramatickém počtu manželství, protože je ekonomicky nevýhodné státem diskriminované, na rozdíl od jiných forem soužití a partnerství, a dále potom na tom, o čem mluvila i Andrea a ostatní řečníci, na té společenské atmosféře, na tom, že rodina je ve školství, v marketingu, v kultuře a podobně dehonestována nebo vytlačována jako něco překonaného, jako jedna z alternativ, jak vlastně žít. Bez toho, aniž bychom měli dostatečnou reprodukci, bude docházet k ekonomické erozi, už ní dochází, Ilona o tom skvěle píše, varianty jsou jedna horší než druhá, jednu z nich už tady pomalu zažíváme, ekonomičtí libertariáni propagují náhrada cizinci, pracovní migrací se všemi negativy. Abych nebyl dlouhý, tak řeknu ty nástroje, zjednoduším to obecně, podpora rodin musí být mimotržní a musí být pozitivně diskriminační, protože když se pořídí, dnes už je střední třída, jedno než kvůli více dětí, její disponibilní případ dramaticky klesá oproti bezdětným a ostatním, tak stát jí musí podpořit násobně víc než nyní. Nejenom finančně, daňově, ale v podobě bezplatného zdravotnictví, školství, třeba i dopravy, my tam o tom píšeme. A tou základní komponentou nebo jednou z těch důležitých, proč ta porodnost klesá, proč se rodiny nereprodukují, nerozšiřují, nezakládají, je oblast bydlení. Tržní komsomolci, apologeti trhu nám říkají, že pouze trh a rozvolnění regulací vyřeší tu nemocnou situaci v bydlení. Není to pravda, my to tam taky uvádíme. Ty země, které mají nejhorší nedostupnost bydlení a s tím korelující nejnižší porodnost, jsou ty takzvaní bývalí asijští tygři, Jižní Korea, Singapur a podobně, kde už je prostá reprodukce pod 1,09, 0,8, zároveň jsou tam dramaticky nejdražší byty. To jsou ty králí kárny 7-metrové, prostě pro ty otrokářsky pracující lidi v těch centrech typu těch východoasijských a dalších zemí. Proto my říkáme, a říká to i spousta rozumných racionálních ekonomů, bydlení nevyřeší trh a vůbec už ne ve vztahu k těm rodinám. Stát musí stavět a být konkurentem těm developerům nájemné a bydlení je veřejný statek, musí být cenově regulováno a podobně. I ty nástroje tam jsou vyjmenovány a když říkáme to B, říkáme tam s Karolínou v té kapitole i to A, kde na to vzít. Tady leží peníze doslova na zemi, Ilona o tom taky píše, nevím, 20 let, teď nehovořím jenom o odlivu kapitálu nezděleněného, ale i o obrovském šedém trhu práce, švart systému, pracovních agenturách a podobně, tam leží doslova stovky miliard korun ročně. Tak takhle na úvod a děkuju.
1: Děkuju moc, Tomáši. Děkuji pěkně, děkuji vám všem a nyní mi dovolte, abych v těch zbývajících asi 25 minutách té naší besedy, pak bude možno samozřejmě neformálně si tady s autory popovídat a zůstat tady zakoupit si ty knížky a nechat si je podepsat, ale teď bych rád dal prostor vašim otázkám. Podtrhuju, zdůraznuji otázkám, takže prosím teď, aby teda ten, kdo chce si vzít slovo, aby se stručně představil, stačí jméno, nemusí to být celý životopis a položil otázku, je-li na někoho konkrétně, tak uvedl na koho a samozřejmě do té debaty zvu i ostatní autory, kteří nejsou tady za stolem, ale mezi námi v publiku, tak samozřejmě ty mají tu výsadu případně se také ujmout slova jako první. Jo? Takže nějaká ruka tady. A jsem vás, koukám, trošku vystrašil. A už je tady.
2: Dobrý den, doktor Forst. Já jsem sice perinatolog, ale ptám se na jinou věc. V roce 1946 československá vláda, demokraticky zvolená, vytvořila zákon číslo 16 o obludných, teda hospodářských katastrof, teda kšeftech a také o zákonu proti lichvě. Což je dneska zákon, o čem se dneska vůbec nemluví. Zákon 16 přesně formuluje, co to lichva je a jakým způsobem se to má řešit. Je to přesně učiněno v tomto zákoně. Má tento zákon jenom jedinou nevýhodu. Tento zákon platí stále, ale v roce 1948 komunistická strana anebo tehdejší režim zrušil přesně provedenou vyhlášku, prováděcí vyhlášku. Tím ten zákon ztratil úplně vlastně smysl a proto může platit i dneska do budoucnosti kdykoliv.
1: Čili ta otázka zní?
2: Jestli teda je formulace zákonu číslo 16 z roku ledna, z 20. ledna 1947, je platnosti.
1: Děkuju. Děkujem. Tak chcete někdo na to, kdo tu materii zná? Jste si někdo jako jistý v kramflecích ohledně platnosti?
3: Ano.
1: Já ti takhle předám, aby to tady bylo.
4: Já neznám ten zákon, já prostě vím, že tady máme problém a že tady prostě je regulační mezera, která by se měla týkat ministerstva. A ta lichva je někdy tak silná, že to člověk upadne. Ministerstvo financí, ale i centrální banky, jo, která prostě v tomhle ohledu si myslím, že jako nechává prostor lidaskomu. To znamená, tohle je věc, kterou já vidím jako nedostatečně regulovanou a velmi často dokonce jako vidíme řadu jako propagace právě firem, který vyloženě jedou na lichvářský systém. Ale to je tím, že máme strašně deformovaný ten finanční trh, to jsme zase prostě u toho. Jo, my máme podobně jako ostatní zimní kontinentální Evropy máme strašně silný vliv bank, jenom minimum z nich je našich a jsou to jedna je středně velká, dvě jsou malý. No, my musíme vytvořit alternativní národní finanční systém. Musíme prostě, bez toho se nehneme. Ale máme to štěstí, že naši lidi, ale já vím, že ty úspory jsou nerovnoměrné, ale prostě my máme hodně úspor. Máme jednu z nejvyšších měr úspor v Evropské unii. Takže rozhodně máme lepší podmínky, než třeba nějaký nešťastný Řecko. Jako jo, ale my musíme dostat na ty správný kanály, ale k tomu slouží samozřejmě i jako obrana proti lichvě. A tím se otevírá další téma, jako otázka exekucí a další, které prostě nejsou dostatečně dobře řešený. Ale že bych znala přesně ten zákon, takhle z hlavy, to vám neřeknu. Já jsem docela slušně zákon o cenách, ale tenhle zlavy nevím.
1: Podej to Ivanovi, prosím. Exekucím se věnuje ve svém příspěvku podrobně Tomáš Doležal taky, jo? Nebylo to tady zmíněno, ale je to zpracovaný v té knize, ano. Takže Ivane, prosím.
5: Já bych teda navázal, tady bohužel taky se nerespektuje další zákon a ten je teda platný a všichni ho známe. I ona ho v podstatě v té poslední větě nakousla. Zákon 526 z roku 1990 sbírky zákon o cenách. A tehdy když v tom roce 2022, když ta fialová vláda úmyslně nechala prostě ty ceny vystřelit, jo, přes burzu a různýma podvodama, prostě ceny plynu, tam to bylo až 92 kaček, nebo 96 kaček za kubík například, jo, nebo 24 korun za kilowatt hodinu, takzvaný burzovní ceny, tak tehdy minister Blažek, myslím, jo, tak minister Blažek tehdy jednoznačně se svýma expertama se tomu začal věnovat, my jsme tam tehdy seděli s Váďou Štěpánem, Pavlem Janečkem a Lenou Vitáskou a prostě jsme se dohadovali a v podstatě jednoznačně nám vyšlo, že nejlepší obranou proti tomu zločinu a to navazuje vlastně jakoby na tu lichvu v podstatě, protože ona to svým způsobem byla lichva, no, tak tehdy jsme jasně říkali, to je jediná cesta. A jeho právníci nám to tehdy odsouhlasili na ministerstvu spravedlnosti Síkela, jo, takzvaný závětrný Pepa, ten vůbec netušil, o čem je řeč, jo, minister průmyslu a obchodu. Ale tyhle ty právníci nám to odsouhlasili a dokonce řekli, že to je kompatibilní se zákony Evropské unie, dokonce, že to je přesně v souladu se zákony Evropské unie. No, takže musím říct, že tohle, to, kdyby se tehdy podařilo, tak jsme nemuseli mít potom těch 35% inflace a všechny ty další zvěrstva. Takže není to jenom zákon o lichvě, je to i zákon o cenách. Děkuju.
1: Díky, Ivane. Jano, jsi chtěla k tomu ještě?
6: Jo, já jenom krátce. Vlastně ono se hodně často mluví o exekutorech, když se bavíme o dluzích, o tom, jak se lidé zadluží a tak dále. Ale vemme si, že v exekucích jsou nejčastěji lidé, kteří si ani moc neuvědomují, v jakém systému žijí a oni jsou vlastně mimo ten systém. Jo. Je s nima velice jako těžká práce a co se opomíjí, tak to je insolvenční řízení. Protože my když si uvědomíme, že jsme v systému, kdy se i prostřednictvím té lichvy lidi v podstatě systémově zadlužují a oni se mají zadlužovat, tak se zjistilo, že se dostali na hranu, kdy spadnou právě do té exekuce a co s něma? No vůbec nic. Protože ti lidi už si nic nekoupí, nic si nepůjčí, oni přestanou fungovat. Tak se vymyslela insolvence. Insolvence je recyklát na dlužníky. Tam se recyklují lidé, kteří si půjdou znovu a znovu půjčit peníze. My si tohle musíme uvědomit. Když se podíváte na rozvoj a vývoj vůbec celého vlastně insolvenčního řízení, tak to začínalo na nějakých 5 letech za velmi přísných podmínek, mluvím tady o fyzických osobách, než se vlastně oni stali úplně čistou novou součástí společnosti a toho finančního systému, toho systému plného lichvy. Dneska jsme se posunuli. My jsme se dneska posunuli, že ti lidé se odlužují za 3 roky. Podmínky jsou naprosto prostě jednoduchý, tak do toho může jít v podstatě každý. A na konci stojí člověk, který znovu může jít do banky, kamkoliv jinam a půjčit si peníze. Dokonce si uvědomíme, že takový insolvenční správce je jediný, který vlastně vymazává zápisy v katastru, který tam mají exekutoři. Prostě insolvenční správci oproti exekutorům jsou jediní, kteří mají nějakou na ně páku. Ale proč to tak říkám? Insolvenční řízení je součástí celého evropského práva. My máme dokonce nařízení o insolvenci. To je přímo použitelný právní předpis v Evropské unii. Takže tady se ví, že tady je lichvářský systém. Ale aby se nezhroutil, tak si potřebujeme vytvářet a očišťovat dlužníky, aby dál vůbec fungovali a aby se ten systém nezhroutil. To je jenom na okraj.
1: Prosím, pan doktor Rád.
3: Dobrý večer. Mé oblíbené téma je to asi otázka na paní docentku Švihlíkovou. Ona to tady naznačila, zajímal by mě váš názor na takové téma, které jsem kdysi tlačil Bohuslavu Sobotkovi do hlavy, že až se stane premiérem, tak prvním krokem, který by ta vláda měla udělat, by byla konstituce vlastně vládní banky. Něco po vzoru Landesbanky, která by spravovala de facto veškeré veřejné finance. To znamená, šlo by přes ní vše, co se vybere. Od zdravotního, sociálního, daně, ale i rozpočty měst a obcí. V podstatě tato banka by pak nastavovala nějakým způsobem určité oblasti, asi ne všechno, ale určité oblasti té národní hospodářské politiky. Jaký je váš na to názor?
4: No, já si myslím, že to je zajímavá úvaha obecně tohle typu. My teda máme jako nějakou banku, která samozřejmě nehraje úplně tu velikou roli.
3: Já jsem myslel, že by byla v podstatě komerční, čili ne něco jako Česká národní banka, která
4: tak. No, ČNB má svůj vlastní zákon, že jo, to je úplně jako...
3: Například by mohla půjčovat lidem, kteří nemají bydlení, tak by mohla za, řekněme, velmi zvýhodněných podmínek dávat půjčky na zařízení bydlení. Jo, protože de facto dneska můžete tu půjčku dát s nulovým úrokem, protože vám patří ta nemovitost, dokud ji ten člověk nesplatí.
4: Já jenom a potom vidím, že Tomáš se k tomu hlásí.
3: Ano,
4: já si myslím, já že zajímavá idea, přiznám se, že tohle jako není úplně jako v mojí hlavě promyšleno, možná Tomáš má víc. To, co já teď třeba vnímám poměrně pozitivně, je ta snaha nějakým způsobem jako líp pracovat s penězma k obcí a krajů. Jo, který s nima jako na rovinu nepracují dobře a často i v tom období ty vysoké inflace měly věci na běžných účtech a ztráceli neskuteční prachy. A bylo jim to očividně úplně jedno a často na tom vyloženě dřepí a není to normální situace, kdy obce a kraje mají plusy a státní centrum má mínus. Jo. To jako s tím se prostě nutně musí něco dělat. A potom si myslím, že opravdu potřebujeme celkově změnit náš finanční systém. Já můžu dělat 2 věci. Buď budu bojovat proti těm dcerkám nadnárodních matek, do toho se nikomu moc nechce. Jo, to znamená sektorová daň a podobně, a to by se dokázalo vybrat takových 50 miliard, ale do toho prostě politicky, no tahle vláda určitě ne, a jako bylo by to otevření další fronty boje. Další, co můžu udělat, je nějaká státem podporovaná nebo garantovaná instituce tohohle typu. A třetí, co můžu udělat, je úplně obejít banky a začít to dělat prostě úplně jinak a využívat ty moderní nástroje, které mám, včetně třeba prostě jako digitálních měn a podobně. Jo? Což si myslím, že by byla asi nejlepší cesta pro nás, protože abych se nevracela do minulosti, kde bankovnictví bude podle mě čím dál víc pasé, to tradiční, a přesouváme se do úplně jakoby jiný situace, která má taky své rizika, jako má všechno, ale tam si prostě myslím, že budeme potřebovat takovej jako trošku lepší kapitálový trh, abychom dostali. Já potřebuji přesměrovat ty úspory, kterými v tuhle chvíli leží u těch celek nadnárodních bank, tak já je potřebuji přesměrovat dobrým směrem toho národního kapitálu. Já musím kumulovat ten národní kapitál, jo? A teď jde prostě o to, jakýma cestama to udělám. Jde to přes penze samozřejmě udělat, jo? Jde to přes nákup národních dluhopisů. Spoustu věcí tam můžu vymyslet, jak je prostě musím popadnout, protože my je máme naštěstí, rozumíme si, jako jo. Jak to říkal Tomáš, my ty zdroje máme. My je i vytváříme, jenom jsou prostě blbě rozprostřený. A já musím ty kanály změnit. Nevím, jestli na to stačí jedna instituce, je to věc k zamyšlení, děkuju za to, ale a můžu tomu pro mě využít ty moderní technologie, jako se říkám, že musím, nemůžu se vracet podle mě do 20. století, ale jedna z těch jako velkých výhod je, že my ty zdroje máme. Jo, něco máme špatně mobilizovaný a špatně rozdělený doma a hromada nám toho utíká ven a hromada nám utíká do šedý nebo černý ekonomiky. Jo? Když to spojím, tak mám dost peněz na to, abych provedla spoustu toho, o čem se tady bavíme. Jo, to nejsou nereální věci. My nejsme chudá ekonomika, uvědomme si to, prosím vás. Pokud od nás každý rok utíká minimálně 500 milionů, a to se držím hodně dole, ono to bude spíš ten důchodový, určitě bude to spíš 800 miliard každý rok, tak pardon, nejsme chudá země, teda jako fakt ne. Že aby nebylo co utíkat, jako jo. To znamená, tady se toho vytváří hodně, ale je to špatně směrovaný, špatně strukturovaný a máme příliš starý struktury, podle mě ten bankovní systém kontinentální Evropy je něco, co je prostě na odpis a mám pocit, že už i v Africe je to modernější, vidíme krásný systémy, platební PIX, Brazílii, UPI, a samozřejmě Čína, to je úplně jiný level a něco takového bychom prostě měli jít i my, jako tímhletou cestou, ale Tomáš chce určitě reagovat.
0: Děkuju jenom krátce, děkuju Davide za ten dotaz. Já vím, že když jsme se někdy v loni o tom bavili, tak ty si přímo to formuloval jako státní hypoteční banku i jako konkurenci právě komerčním hypotečním bankám a že to vzbudilo velkou nelibost v jistých kruzích tehdy. My jsme teď šli do toho koaličního vyjednávání s tímhle projektem, který jsem ti tak trochu ukradl, ale citoval jsem tě v nich. Samozřejmě neprošlo to takhle zcela, ale během pár týdnů nebo měsíců bude připravený projekt, o kterém mluvila Ilona, bude toto financování bydlení pro obce na nosiči bankovní asociace a Moravskoslezský rozvojový banky, taky s nulovým úrokem, nikoli jako v komerční fázi pro jednotlivce a rodiny. Je to takový aspoň čtvrt krok, ale plně souhlasím, že tahle by ta cesta byla. Máme na to prostředky, máme na to nástroje i legislativní a i se toho i instituce, které se toho chtějí účastnit a ty státní garance nebo podpora i mladých rodin by mohl být ten krok dva, ale uvidíme, jak to bude v realitě.
7: Dobrý den, já jsem Jana Běhonková. Téměř celý svůj profesní život jsem se zabývala životním prostředím v nejrůznějších rezortech, nejen teda v jednom. A tady jsem zalistovala v knize a tam je mimo jiné teda povídání nebo zmínka o státní politice životního prostředí do roku 2030 až 2050. Nemyslí je to na vás, pane inženýr, je možné třeba odstoupit od Pařížské dohody, jako to třeba udělala Amerika. A nebo vůbec dá se zredukovat nebo napravit ta státní politika?
1: Určitě může se k tomu kdokoliv, budete jenom, chtít vyjádřit, jenom tady autorem toho článku je tady pan doktor Tomáš Břicháček. Tak Tomáši, chceš k tomu?
7: Já bych ještě jenom teda zmínila jednu větu. Já jsem v té Číně byla 3 roky po sobě, to je neuvěřitelný boom.
1: Ano, díky.
7: To se týčí doktora.
1: Chceš, Tomáši?
7: Jo.
8: Tak děkuji, já jsem tady autor té kapitoly.
7: Děkuji.
8: A já nevím, k tomu dotazu zda je možné odstoupit od Pařížské dohody třeba, tak jako v současné době to jádro té pravomoci vlastně v rukou Evropské unie, takže když členský stát odstoupí a teoreticky může, tak by to moc k ničemu nepomohlo, takže to je vlastně věc unijní politiky, takže to je potřeba zdůraznit. A já v tom svém příspěvku, řekněme, si kladu takové méně ambiciózní cíle, jak na úrovni nějaké změny filozofie a změny přístupu k prosazování našich zájmů v rámci Evropské unie, takže není to nějaké... Jo.
1: Okay. Chcete někdo taky ještě na tohle téma pohovořit? Tak jo, Honzo?
9: Já jenom stručně, protože životní prostředí samozřejmě dneska všichni chápeme jako důležitou věc, ale blokuje nám dneska už po mnoho let, po mnoho ministrů životního prostředí nám blokuje rozvoj všech oblastí, tak řeknu jako ropák roku. Já jsem ropák roku za rok 2018. Ten problém je v tom, že, a to jsem předtím, to nemohlo být dlouhý, tak jsem to nemohl říct, ale v podstatě všechny rezorty, já budu mít o dopravě, tak mají tu vlastnost, že musí se dohodnout ty ministři s ministrem životního prostředí. A ministr životního prostředí, já jsem byl za ministrem červeným před 14 dny, tak uvidíme, ale až na tohodle červenýho, tak posledních třeba 10, který byli, tak byli vlastně v podstatě držený ve funkcích nevládkama. Jo? Takže to, co vy se ptáte, jestli se dá odstoupit, no tak asi jo, Amerika odstoupila, že jo? Ale to je to jasný. Jo? Ale to se nás týká jenom jako potom dopadově, ale hlavní podle mě je, aby ty jednotliví ministři byli schopní se domluvit s rezortem životního prostředí na ochraně životního prostředí, na tom, aby se nestavili takový zuvěřilosti jako dálnice D8 mezi Milešovkou a Lovošem, která měla být pod zemí a není kvůli Patrikovi z Děti země, když to zkrátím. Na to by měla dbát to ministerstvo životního prostředí a ne na to, aby blokovalo jednotlivé stavby, protože prostě to dělá pro určitou neziskovku, která je z druhé strany republiky. Já říkám za dopravu, ale je to určitě na průmyslu, ty nevládky dneska mají větší, bych řekl, koncepční vliv, než vlastní pracovníci toho ministerstva. A myslím, že tahle vláda, i když neplní řadu věcí, které slíbila voličům, tak tohleto je věc, kterou by mohla pomoct vyřešit. Tahle vláda, která tam teďka je, čili rezort životního prostředí, se o to aspoň pokouší. Děkuju.
1: Ano, děkujeme, díky moc. Tam teda máte mikrofon už v ruce, výborně.
10: Dobrý den, Daniel Antoš. Já bych se chtěl zeptat vlastně, na čem si myslíte, že by měla být ta suverenita, o které se zde hovoří, postavena, protože bude zřejmě potřeba, aby to bylo nějaký silný fundament, neboť to nadnárodní řízení, které zde působí vlastně dlouhá léta a desetiletí, vlastně vybudovalo už určité struktury. A domnívám se, že aby se s nima mohlo nějakým způsobem účinně bojovat, bude zřejmě muset vzniknout nějaká širší shoda napříč jakoby celým tím občanstvem tady na tom území. Tak se chci zeptat, jakým způsobem chcete zajistit právě, nebo na čem by ta suverenita podle vás měla být založena, aby měla dostatečnou jakoby sílu vůči těm strukturám, které zde už působí a mají nesporně také obrovskou sílu.
1: Ano, díky za dotaz, Petře.
11: Tak takovej základ té suverenity, to je národ, který je připravený té suverenitě něco obětovat. A to je vlastně podmínka, která v českých podmínkách, jak říkají technokrati, není triviální. Jo, to zná, to není něco, co můžeme brát jako daný. A nejenom teda u nás, ale i u jiných národů světa. Jo, protože boj za suverenitu skutečně vyžaduje oběti. My to dneska máme před očima v případě Iránu třeba. Jo, ten Irán měl různé možnosti. Měl různé možnosti, jak postupovat a rozhod se vlastně bojovat. A ty následky, které nese, jsou velmi vážné, velmi těžké. Jo, teď to vypadá, že se třeba nějak dohodli, jo, že potvrdili Iránci, že k něčemu došlo. Takže uvidíme. Ale vyžaduje to oběti. Jo? Vyžaduje to oběti. Takže to je první podmínka. Jo? První podmínka je, že v tomto národě musí převládnout představa, že za tu suverenitu je připraven bojovat a že je připraven té suverenitě něco obětovat. Pak jsou samozřejmě další podmínky, které jsou právě tak důležité. Myslím si, že ten boj za tu suverenitu pro národ naší velikosti, jo, my nejsme Irán, jo, je nás 10 milionů, nemáme přístup k moři, což je docela podstatný, protože to je přístup jako ke světu. Takže v mnoha ohledech jsme omezení tím. Takže národ naší velikosti musí dostat tu příležitost. Musí se otevřít geopolitické okno. Geopolitické okno si neotevřeme sami. To nám otevřou velké světové události. Někdy budou mít svýho hybatele, jindy budou naprosto spontánní. Jo, takže to je další podmínka. A vzhledem k tomu, jak je svět k pohybu, tak myslím si, že tato podmínka je vlastně téměř triviální. To je podmínka, která bude splněna. A pak je tu podmínka jenom v podstatě, abych to nemluvil dlouho, jo, tak ta poslední je ta, o níž mluvíme jako o změně režimu. Protože všimněte si, tyhle dvě podmínky, které jsem pojmenoval, nejsou podmínkami změny režimu. Změna režimu je až trochu dál po tom proudu. Když tyhle věci budou naplněny, tak ten národ si musí postavit instituce tak, aby tu svou vůli mohl prosazovat. O tom je změna režimu. Ona je o nastavení institucí a politik tak, aby v okamžiku, kdy ten národ si řekne, já se chci chovat svrchovaně, tak aby měl ty nástroje po ruce. Jo? A to je vlastně, to je to, o čem tady mluvíme. Ale pak jsou tu ty dvě podmínky, které jsou teda víc proti tomu proudu a které musí být naplněny.
1: Ještě Andreáš, chtěla tady, ano.
12: Jenom krátce k těm podmínkám, co říká Petr Drulák, tak my potřebujeme získat pro tohle ten cíl naše mladé lidi. A myslím si, že to, co děláme v té učitelské skupině, tak takovou ambici máme, ale zatím je to ve zrodu. Bavíme se tam o tom, že budeme konkurovat některým těm nevládkám tím, že si vyrobíme vlastní programy, které budou právě o té suverenitě, o vlastenectví a budou komplementární tomu, co oni dělají. Takže my třeba nejsme, myslím si, nebo já za sebe řeknu, budu mluvit za sebe, já nejsem proti tomu, abychom znali evropskou kulturu, světovou kulturu, uznávali to jejich dědictví, ten jejich přínos, ten opravdový, nebudu se tady rozepisovat, to je tomu nepřínos, nosu. Ale zároveň si myslím, že bychom měli hodně podpořit to, co tam teďko nemáme v tom školství, a to je právě ta vlastenecká národní část toho kurikula.
13: To je asi všechno. Ještě Tomáš, a potom budeme mít čas ještě na dvě poslední otázky. Tak vím, že mikrofon už někdo... Ano, výborně. Tak u vás ještě pak bude moct...
0: Já to vemu velice krátce, minutu dvě, navážu na Petra, aby to nebudu formulovat tak strategicky a perfektně vizionářsky jako on, ale přepůjčím si ten slogan o té politické odvaze. My nečelíme válce, nepříteli jako Iránci, ale stejně stahujeme kalhoty kolikrát nebo skoro pořád, když je brod daleko. Dám jeden konkrétní příklad. Teď jsme probírali novelu zákona o podpoře bydlení. Zjednodušeně šlo o to podpořit jim oběti domácího násilí samoživit dát jim dotované obecní byty, které si z části budou hradit a než se restartují zase do života, do příjmu. Piráti ho přijmuli v minulém volebním období s tím, že ten člověk, co tam vstupuje, může mít příjem i nula, čili i bezdomovec. Na to navázané neziskovky o biznismeni s chudovou říkají, přilítli, tam lobovali. My je umíme zabydlet, to není problém, ale finále je vždycky takové, že dělají bordel v těch bytech a pak to zatáhnou daňoví poplatníci, protože ty byty jsou buď obecní, nebo je tam můžou dávat různí vykukové do toho fondu. Tak my jsme to v novele s ministryní Mrázovou zvýšili ten vstupní strop asi na 8800. Jo, aspoň, aby to bylo něco, nějaká pravděpodobnost, že ty lidé to zaplatí, dostanou nějaký příspěvek na bydlení. Týden předtím, než se o tom zákonu hlasovalo, mi ministryně volala a říká, prosím tě, Tome, ne, Piráti si žalovali v Bruselu, musíme to snížit na 4000, aby se tam dostalo víc lidí. Já říkám, no tak my proto nemůžeme být, když jsme to takhle investovali politicky. Prosím tě, aspoň na rok, jinak nedostaneme 8 miliard z 9. milníku Národního fondu obnovy. Jo? Čili tohle je konkrétní případ, týden starý, a nebylo dostatek ta 101, která by řekla, no a co, tak se strčte někam, protože tohle je prostě podstatnější. Jo? Tak jenom jako příklad.
14: Dobrý den, Iveta Richtaříková. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jste se zabývali příčinami toho stavu, v jakém dnes se jsme. Tady zaznělo opravdu mnoho informací, velmi hrůzných, myslím si, ale že většina z nás asi o nich ví, potom zazněly hezké návrhy na řešení toho stavu, ale vůbec jsme nehovořili o příčinách. Já osobně se domnívám, že chceme-li něco vyřešit, takže bychom měli najít ten základ, to jádro. Proč se to stalo? Jak je možné, že vysoce rozvinuté Československo s průmyslem na vysoké úrovni, které vyváželo všechno možné od špendlíku až po jaderné elektrárny, k které mělo vlastní vědu a výzkum za všechny, jmenujme třeba vakcíny, léčiva a podobně, ale bylo to ve všech oblastech života, které bylo soběstačné potravinově, vyrábělo vysoce kvalitní potraviny. Jediné snad, co jsme neměli, jsou ty banány, které teda teď máme, ale to je asi tak všechno. Tak jak je to možné podle mého názoru bez pojmenování těch hlavních příčin, co se to stalo? A není to jen to nadnárodní řízení, i když je dravé, pochopitelně. Takže nemůžeme nic vyřešit. Že tady úplně opomíjíme jeden, nebo možná je toho víc, absolutní základ. Ale chci se jenom zeptat,
1: ano, jak to tedy děkujeme, vidíte vy. Děkujeme, výborný a dotaz, pádný. Samozřejmě vám předám mikrofon, ale když už ho držím v ruce, jako editor, spolueditor teda té druhé knihy a někdo, kdo podrobně četl i tu knihu první, což nevím, jestli je váš případ, my to tam probíráme v té první knize. Jo, právě, jo, že my vlastně dneska představujeme tu druhou knížku, kde jsme jakoby o krok dál a některé odpovědi na tu otázku, kterou jste správně položila, tak jsou v té první knize. Tam vysvětlujeme, proč jsme se do té situace dostali. A proto přicházíme s tou koncepcí změnou režimu, že si uvědomujeme, že prostě nestačí jenom tady povolit matku, tady utáhnout šroubek, že se musí tak celá konstrukce změnit. Jo? Takže, ale prosím, jestli někdo k tomu chcete. Já jsem to prej řekl výborně, to jenom kdyby náhodou to někdo neslyšel. Tak poslední dotaz. Tak jestli už, jo, tam, prosím, zádu, ano.
15: Tady celou tou diskuzí se nám tady vleče nit nějakých práv, ať už v nejrůznějších oblastech, různých politikách. Určitě uvažujete i o rezortu ministerstva spravedlnosti. A já se chci jenom zeptat, jestli jste někdy neuvažovali o tom zřídit, ať už rezort, nebo z vašeho úhlu pohledu politiku, národní povinnosti. Děkuju.
11: No, to je přesně, to by bylo asi v té první knížce, že jo? Akorát, že tam tu kapitolu nemáme, chci dodat. Michal to měl trochu jednodušší, ten mohl na něco odkázat,
1: ale... No, taky jsem to tahal.
11: Ale samozřejmě, že máte pravdu, jo? Protože v okamžiku, kdy mluvíme o tom teda národu, který nějakým způsobem sebevědomně vystupuje, tak je to trochu, no ne je to trochu, je to v rozporu s tím absolutním individualismem toho liberalismu. No, když vy říkáte národní povinnost, tak to znamená, že tu subjekt národ a že ten národ dokáže toho jednotlivce nějak zavázat, dokáže ho přinutit. To je nutná součást toho. No, to je nutná součást toho, ale přiznávám teda asi náš možná v tomhle dluh, ne, že tuhle tu otázku tam rozpracovanou nemáme, ale je to otázka, která je relevantní a je to samozřejmě pro nás podnět i v té další práci, protože my samozřejmě, i když tahle knížka, v této knize jsme se snažili pokrýt věci, které považujeme za důležité, tak je řada důležitých otázek, které zůstávají nepokryty. Jo, takže myslím si, že ne letos, ale v příštím, přes příštím roce určitě přijde zase publikace, která bude reflektovat ty věci, jimž jsme nedali dostatečnou pozornost.
15: Tím už jenom bylo svojí, jestli by nebylo šťastné to dát do vazby, ano, právo, kdy?
11: Ano. Ne, samozřejmě práva, která jsou spojená s určitou odpovědností, že jo, což je téma, které samozřejmě každému, kdo kritizuje ten liberální pohled na společnost, je blízký a vlastně je nevyhnutelný. Děkuju za ten podnět.
1: Díky a v tuto chvíli ještě předtím, než tedy... Jo, Honza, dobře, tak kratice, prosím.
9: Jenom krátce. Tady na dvě otázky, na obě dvě odpověď. Samozřejmě jsou tam ty globální vlivy a globální struktury a národ a tohle, ale zapomínáme pořád na jednu věc, že řada těch věcí, vy jste se ptala, co je důvodem, proč to nefunguje, je prostě vysledovatelná normálně ve smyslu cesta peněz. Proč to tak je? Je vždycky dohledatelný, že někdo využívá toho, o čem se tady celou bavíme, využívá těch struktur, řekněme, globalizačních, které nás ovlivňují, ohejbá si to a stát nemá sílu na to, aby ho z toho vyrval. Řeknu to příklad toho životního prostředí. Když se podíváte na to, jaký peníze dostávají ty, kteří jdou vlastně proti rozvoji země a kolik dostávají ty, kteří by to hájili a chtěli, tak vždycky ty destruktoři si najdou cestu k penězům jednodušejc a vypadá to jako tak ekologicky, čistě, hezky a my prostě to respektujeme, protože přece nemůžeme jít proti někomu, kdo to tak myslí dobře s přírodou. A tak je to v každém oboru. Cesta peněz, sledujte ji a najdete tam důvody. Děkuju.
1: Tak já ještě než začne ta slíbená autogramiáda, tak bych přece jenom se ještě na vás obrátil krátkým dotazem. Mluvili jsme tady o školství, ty jsi, Andreo, zmínila známkování, že spory, které se vedou o známkování. Tak zkusme si taky takové jedno známkování tady, mě tak napadlo. My jsme před volbami, a ono to vychází i z toho našeho konceptu změny režimu. My jsme upozorňovali, že jo, tak ve Svatopluku jsme to měli docela ujasněné, ale veřejnost jsme tak nějak vedli k tomu, že těšme se na změnu vlády, radujme se z toho, až bude vláda vystřídána, ale zase od ní nečekejme velký zázraky. Právě proto, že dojde jenom k nějakým kosmetickým změnám, to nejhorší se možná odstraní, ale to, co vlastně máme v těch knihách, tak toho bude prosazeno pomálu. Takže my nejsme tak úplně zaskočení tou současnou situací. Přesto se vás chci teď zeptat nebo vás požádat. Já je to citlivý, choulostivý, máme tady vládního poslance, ale kdybyste každý na té stupnici jednička až pětka, je to teď přesně půl roku, co nám vládne nová vláda Andreje Babiše, kdybyste jí dali za ten půl rok známku. Český systém, pochopitelně, jsme český systém, takže tady u toho tím už se dlouho nezdržíme, že jo, protože od jedničky do pětky to všichni nějak umíme.
6: A já dobrý, já se nebojím, já se rozhoduju vnitřně, víš, jakoby, no tak já to vidím, tak se rozhoduju mezi 3 minus a 4, tak.
1: Jo, 3 minus až 4, jo, tomu, tak někdo si to, dobře.
11: Tak já známkuju docela často, že jo? To je moje profese. Ale vždycky jako mi přijde nefér jako zkoušet studenta z něčeho, co nemá v té literatuře. Jako jo. To znamená, já tady mám 2 známky pro ně. Jednak podle toho, co měli v literatuře, a to byly ty jejich programy a to slibovali. A tam bych to viděl mezi 3 a 4. No a pak bych je ale taky známkoval podle tohodle, že jo? To je v naší literatuře a tam je to za 5.
1: Děkuji.
9: To rozdělení, to mě Petr vzal, protože já jsem to chtěl říct taky, že důležitý je totiž, jak to vnímáme z hlediska rozvoje země, jak to chápou, trošku nafoukaně řeknu, řekněme odborníci, který vědějí, o čem mluvějí, ale druhá věc je, jak to budou chápat voliči. Jo, protože pokud ta vláda neudrží trend a bude nahražená třeba, já nevím, vládou Andreje Babiše s Lidovcema a Stanem, protože prostě voliči řeknou, když nic nedodrželi, no tak to je větší průšvih, než když se něco malinko odsune časově. Takže z hlediska toho, jak se tím prezentuje tady ta vláda voličům, tak je to 5, prostě ty lidi to nebudou brát. Z hlediska, řekněme, naplňování, tady trošku to říkám jinak než Petra, ale já to vnímám jako z hlediska, že chápou, co by měli, tak je to 4.
1: Jo,
9: ale dělají to tak, že to vypadá na 5.
1: To je teda, teď jste viděli takzvané slovní hodnocení, ale bylo to teda nakonec zakončeno teda tou číslicí. Jo? Ale tady vidíme, jak je to složitý problém. Ilono, prosím.
4: Tak já bych, teda já normálně známku docela přísně, já známku taky celý svůj život, ale dala bych, já jsem teda žádný očekávání neměla, takže jako vzhledem k tomu, že se nedostalo, stačilo, tak moje očekávání byla jako skutečně extrémně nízká, takže já bych to taky viděla někde mezi 3 a 4. Mě fascinuje ta pomalost, protože tam je spousta lidí, kteří jako už tu funkci měli, znají to, ten rezort, měli by vidět, proti komu stojí, měli by vidět, jak se ty lidi formujou, co dělají, čeho jsou schopní ten deep state prostě a ty organizace. A oni vůbec nejsou schopní se s tím poradit. A jako já nevím, já kdybych byla v opozici takhle, tak si prostě připravím legislativní smršť a jedu. Já je musím úplně zahltit, těch prvních 14 dní prostě utluču tou rychlostí, jo, tou smrští, a ne, abych jim dala čas, aby se zorientovali a sformovali. Pro mě to je nepochopitelný. Z hlediska hlavně někoho, kdo už měl tu mocenskou zkušenost, jo, a měl i tu zkušenost právě s touhletou, řekněme, s tím deep state a podobně, pro mě nepochopitelný ta bezradnost to mého hledu, takže no, fakticky díky. 3 až 4 a možná jsem ještě moc mírná.
1: Dobrý, díky, tak na to se té vlády někdo konečně zastane, Martine, ne?
16: No, já chci říct, že nic není malé ani velké, jenom ve srovnání, takže když to budu srovnávat s vládou Petra Fialy, tak řeknu, že se všecko lepší. No, jakoby nenapadá mě nic, co by se horčilo, tak z toho pohledu jedna, ale když to srovnám s tím, co jsem očekával a srovnám to s vládama, které tady byly, tak jsem jako taky zklamaný samozřejmě a řekněme tak 3 minus. No.
1: Díky.
17: Tak, přesně na stejnou otázku jsem včera odpovídal na v diskuzi s Katkou Konečnou. Paradoxní bylo, že jsem si ji položil sám. Ono se to... Ale bude se to vysílat až za několik dní, tak musím být konzistentní, nebo bych pak musel říkat, že se mezi tím něco zlepšilo, tak zhoršilo, ale teďka vážně. Každý se dívá z různého úhlu pohledu, já to vemu z toho očekávání a versus naplnění a druhá taková ta technika, forma, obsah a tam jsem přesně řekl za 3 mínus. Mezi 3 až 3 mínus, zajímá tomu, když budu mírnější dneska.
1: Díky a na závěr, Andrea.
12: Já nevím, no na závěr už není co moc dodat, ale je pravda, že jsem čekala málo, protože jsme se o tom bavili všichni dohromady, že prostě vláda ANO bude taková houpačka mezi, jako my vám slíbíme, nesplníme, takže to bylo jasné dopředu, že se toho moc nezmění a kvůli tomu si myslím, že to očekávání, jako, jsem jako Ilonka na tom asi podobně, no, že aspoň něco malinko se tam jako odehrává k lepšímu, no. Ale tak.
1: Děkuju. Přátelé, sledujte naše webové stránky, protože se z nich dočtete, kde se budou konat další besedy po republice nad touto knihou, zase v nějaké obměněné sestavě s těmi, kteří se dnes nedostali ke slovu, nebo dokonce dnes nemohli přijít, jako já nevím, je Zdeněk Koudelka, kdo tam je, Jaroslav Štefec, Hana Lipovská, Jaroslav Ungerman a další, tak ti budou zváni potom na ty další besedy. Moc vám děkuju, že jste přišli do těchto nádherných prostor. Za to taky jsem moc rád, že nás tolik, že se nás sešlo tolik, že jsme tady opravdu tělo na tělo. No a teď už se pojďme pustit do té knížky tady u toho stolu, u pana ředitele Daniela Podhradského, bez kterého by ta knížka nikdy neexistovala. Takže děkujem a brzy zase na viděnou. Děkujem.

0: každou otázku je odpověď.
1: Přiznejme si jednu věc, že v současné době
0: rodí se
1: prožíváme určité paralely.
0: Tady.

Krásný, příjemný, dobrý podvečer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste na dnešní Vítův podvečer, Vítův podvečer, který bude opět vlastně věcí. A tentokrát máme téma, které není jednoduchý a je, já se nebojím říct, závažný. A trápí nás to asi všechny. A sice pokusíme se nějakým způsobem odpovědět nebo naznačit, jak dlouho vlastně bude trvat ještě ten konflikt. A taky zajímá, jak se to bude vyvíjet. Než dám Vítěvi slovo, tak vám chci moc poděkovat za vaše lajky, za to, že odběr, za to, že nás sdílíte dalším divákům, že posíláte videa přes sociální sítě nebo řetězovými maily. Je to strašně důležité, aby se poselství šířilo a vaši

0: A víc neprozradím, tak.
1: Já teda jako jsem si toto téma vzal na dnešní den, hlavně z toho důvodu, že jsem v posledních dnech dost lidí mi to klade ty otázky a ptá se na to, jsou překvapený o tom mojím odhadu a že jak to bude, ale začnu úplně od někud jinud, protože znám i názor jednoho italského, ukrajinského politologa, který byl kdysi poslancem na Ukrajině a ten se úplně těší, že dneska vlastně jak probíhá zasedání G7 ve Francii, tak se objevily za zadními dveřmi jednání, protože Trump, když jel na tu G7, tak vůbec nechtěl se setkat se Zelenským, který tam je jako host, jo, a v podstatě jako je naštvaný na Zelenského a Macron velice prosil Trumpa, aby se sešli, aby nějak s tím Zelenským promluvil, ale hlavně ho prostě prosil o jednu věc, že Trump, jak řeší tu otázku republikánů před volbama na podzim, tak velice tvrdě vyšetřuje, kam se poděli amerických 350 miliard dolarů, které za Bidena byly poslány na Ukrajinu, jak se s nima naložilo. A protože, když použiju výraz Honzy Schneidera, že sledujte stopu peněz, tak vlastně se dostává docela k zajímavým, bych řekl, závěrům, které, když to rozbalí, jemu pomůžou posílit v těch listopadových volbách jako ty pozice republikánů, ale především připravovaného svého nástupce, a to znamená Vence. A tam právě ten Macron velice prosí Trumpa o to, aby to nerozbaloval, aby to nedělal, protože tam je to tvrdé vyšetřování i vůči Zelenskému, i když Zelenský není ten poslední konzument těch prostředků, které byly vydány, ale jenom je přerozdělovač, on je přeposílal dál, takže vlastně Macron i chránil sebe. Takže ten Macron si sehrál tuhle tu roli. A v podstatě víte velice dobře, že G7 je útvar nejvyspělejších států, světa, že tam patří vedle Ameriky, tam patří samozřejmě Německo, Japonsko, Itálie, Francie, že Kanada, abych na ní nezapomněl, a samozřejmě, že Spojené království. A těchto 7 států, kdysi součástí té G7 byla i přítomnost Ruska, ale po roce 2014 bylo, jak se říká, zablokována jeho členství, a k této otázce se chtějí dostat i na tomto zasedání. Trump navrhuje, aby bylo členství Ruska obnoveno, ale co mě překvapilo, že vedle těch hostů, kteří jsou tam, tak je tam třeba i Modi, to je, víte, kdo to je šéf Indie, a Modi vlastně to hraje na ty obě strany, jak ten BRICS, tak ta Amerika, tak je tam takovým tím přemostěním, že jo. No a jsou tam další nějaké osobnosti ze Španělska, hlavně i z Latinské Ameriky, a i je tam z Tchajvanu zástupce. Je jich tam víc, ale jenom to jsem chtěl poznamenat. A vlastně to jejich jednání má dneska za úkol vyřešit, protože jednají od včerejška do zítřka, tak tam chtějí vyřešit základní věci, a prvým blokem je právě otázka Ukrajiny.

0: stavu na Ukrajině, kde víceméně chtějí přesvědčit amerického prezidenta Trumpa, aby se nestahoval z toho jednání, že jo, aby více kooperoval se svými partnery v G7 ve vztahu k Ukrajině a samozřejmě hlavně především, aby pokračoval ve vojenské a finanční pomoci. Víte velice dobře, že tamto jednání probíhá způsobem, teď, co měl i Zelenský ty provokační dopisy, které posílal i na to Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, kde tam nechal poslat i dron, ale on ho poslal na Petrohrad a oni měli zasedání v takovém příměstském prostoru mimo Petrohrad. Takže sice jenom zaregistrovali všichni účastníci tenhle ten pokus Zelenského, ale absolutně je to nějakým způsobem neznervoznilo. A Zelenský vlastně poslal velice takový provokativní dopis, protože dneska se uznává, že Rusové nezvládají ten tlak těch dronů ze strany Ukrajiny, které a ty drony nalétávají z různých stran a jdou do hloubky ruského území. A vlastně to i vyvolalo určité, bych řekl, politické otřesy i v Rusku. Jo? Protože, a já nevím, jestli jste to zaregistrovali, tak se dělají tanečky kolem šéfky ruské státní banky na Boliny, že jo? Dělají se tanečky kolem jejího náměstka, určité se otevírají otázky kolem ministra financí, což zase souvisí s tím, že vlastně ten tlak na toho Putina se vyvíjí jednak s pomocí těch pro Ukrajinu, bych řekl, záslušných dronů, teda jako úspěšných dronů. Samozřejmě, že i určité problémy v ekonomice, které vyvolala politika ruské státní banky, kde se neumí odborníci shodnout, jestli na Bolina postupovala správně nebo nesprávně. Já jsem toho názoru, že v době, kdy stoupla cena ropy, jo, tak ona uměle přitvrzovala rubl a tím pádem se stalo, že o kolik procent stoupla cena na světových trzích ropa, tak o tolik procent ona snížila cenu dolaru vůči rublu, takže prostředky, které mohly z toho navýšení ceny pomoci ruské ekonomice, tak se vlastně utopily v této kurzovní politice a přitom ani nešla cestou razantního snížení úroků v té úvěrové politice a právě ty úroky jsou v těch úvěrech jsou velice těžké a jsou pro tu ekonomiku Ruska nepřijatelné, jsou těžko stravitelné. To si řekneme na rovinu, že tam úroková sazba je dneska ta nejlepší je kolem 15-16%, ještě nedávno byla přes 20%. A vlastně ta Nabolina to zdůvodňovala brzděním inflace. Ve skutečnosti docházelo, bych řekl, k vykrvácení těch výrobních podniků. A co ještě další ránu, kterou udělalo ministerstvo financí s daňovým úřadem, že zvýšili daně drobným výrobcům, takže v důsledku těchto opatření se snížila i produkce drobných výrobců, drobných služeb a tak dále, protože došlo i k celkové tomu cenovému navýšení, k snížení daňových odvodů. Jo? A de facto řada podniků bylo zavíráno. A to bylo úplně velmi silná vlna na začátku roku a tím pádem vlastně i ten rozpočet, i když se zvýšila daň, tak se na druhé straně snížil ten odběr té daně z těch zavřených podniků. Takže ta politika, kterou vedla Nabolina a kterou vedl ministr financí, tak mnozí kritizovali ze strany těch ruských ekonomů. Já se spíš kloním na jejich stranu k té kritice, protože si myslím, že ona se řídila pokyny Fedu, ne, že si to myslím, tam jsou i evidentní některé stopy, a ona jako odchovanec Fedu amerického tak plněla politiku, a když jí bylo namítáno, tak kolikrát vysvětlovala, že ona musí přeci dodržovat předpisy Mezinárodního měnového fondu a proto dělá tu měnovou politiku tak, jak dělá. Takže tam byl velký rozpor mezi reálnou ekonomikou a ekonomikou finanční a paralelně začal vznikat druhý okruh finanční, ze kterého se snažil Putin teda financovat především ten rozvoj toho průmyslového, vojenského průmyslového komplexu a zároveň podporovat některé strategické podniky. Nicméně Rusko se dostalo v tomto roce po dlouhé době poprvé do minus procenta ukazatele HDP. A to byla jedna z věcí, které ho velice jako znervoznili. A celá ta situace, která se vytvořila v tom vnitřním Rusku, vyvolala takový moment útoku na Putina a snahu o to, aby ti oligarchové, kteří jako si přejou rychlé spolupráce s americkýma fondama a korporacema, tak aby zvládli odvolání Putina, prostě aby ho donutili. Na druhé straně Putin připravil řadu pro ně překvapení, kdy on se opřel o armádu, doslova dá se říci, že i svými takovými tahy, kdy si pozval účastníky SVO k sobě na jednání a kteří mu vyjádřili podporu a tak dále, tak dal najevo, chlapci, pozor, jo, jako moc si se mnou nezahrávejte. Takže to jsem jenom chtěl vysvětlit, že ta Ukrajina jako taková na té G7 má velice závažný moment. Zelenský svojí drzostí a svojí všaškování už je vlastně de facto, všichni už ho takhle berou, jo, ale bohužel mě je úplně líto, když teďko si vezmete, že tam zaútočili v tom Sevastopolu i na ten památník, ten panoramatický a tak dále, který má velký význam pro obranu Sevastopolu nejenom za druhé světové války, ale už z 19. století, kdy zaútočila Evropa na Rusko přes Krym, jo, a víceméně tam ten památník patřil i těm padlým obráncům Sevastopolu právě z té války v těch 50. letech 19. století. A řekněme si na rovinu, že v podstatě útoky na památníky jsou velký zvěrstvo, a když si přečtete ještě k tomu, jaké zvěrstva dělají dneska, tak já si myslím, že pokud bude Norimberg 2, tak si myslím, že by tam měli vedle Zelenského sedět i ti napomáhači z Evropy, kteří mu pomáhali, podporovali. Jo, to se týká i našeho prezidenta, to se týká Fialy a všech těchto z těch, kteří tam prostě to tam hrnuli a nějakým způsobem na tom participovali. Takže to jenom jsem chtěl poznačit velice, myslím, že docela kolem toho i jsou některé, teď i ta Jardy Doubravy knížka, který popisuje nějaké ty věci, a já když jsem tam jako se dozvěděl o, helejte se, přeštěte si to, to se nedá ani na obrazovku říct, že je památníci k čtyřem lidem různých národností jenom proto, že ty smetáci je položili na silnici, ty čtyři chlapy, a rozválcovali je tankama, a tak nebylo odlišitelné, tak jim vytvořili společný hrob a památníček. Takže takovéto zvěrstvo. A teď si vemte, že vedle toho teďko propukl i ten skandál kolem těch biolaboratoří. Vy, co máte lepší paměť, tak si vzpomeňte, že když začala SVO, tak co bylo první? Oznámení o nalezení těchto biolaboratoří. a Američani to rozporovali, všichni Ukrajinci, všichni to rozporovali, že jo. Přitom já si pamatuju tu cifru, tehdy podle údajů ambasády, která přiznala 16 biolaboratoří v tom roce 22 s 31 programama, které byly financovány Američanama a byly ty biolaboratoře nepřístupné běžným lidem, to vedení nekomunikovalo s nikým a prostě takhle bylo. A dneska se dozvídáme, že takovýchto biolaboratoří zveřejnila, Hubbard to nechala zveřejnit, to je ta šéfka těch bezpečnostních služeb Spojených států amerických, že vlastně se bavíme o 120 biolaboratoří, z toho 40 na území Ukrajiny a vlastně další většina je rozmístěna podél hranic Ruska, takže je to jednoznačně a byla potvrzená právě, že tam byly vyráběny ty biologické zbraně, že jo, a svědčí o tom i výpověď, ježiš, jak se jmenovala ta Američanka na té ambasádě, teď mi vypadlo jméno, Peťo, když tam mi pomož, Nuland, jo?
1: Victoria Nuland,
0: která rozdávala pišingry, viď, na Majdanu, tak ona nakonec musela vypovídat před výborem a víš, kdo jí zpovídal tam? Tam jí zpovídal Rubio dokonce, jo? A ona přiznala tam v tom kongresu přiznala ty laboratoře, ale tehdy to bylo uzavřené jednání, nebylo zveřejněné, takže dneska se to potvrdilo z toho jednání nebo z toho výslechu, pouze se zveřejnili ty gruzinský střelci, který tam stříleli na Majdanu, na Chreščatiku, do těch lidí i do těch policajtů. Takže to jsem jenom chtěl říci, že v těchto laboratořích se dělali biologické zbraně, které mají, ale tam dokonce vzpomínal i hantavirus, jo, nejenom sibirskou chřipku a tak dále, takže bylo to velice mnoho a navíc ty laboratoře jako sbírali i ten genetický materiál, to znamená, že se to připravovalo směrem tam. Proč jsem se o tom rozpovídal? Protože to prošení Macrona k tomu Trumpovi se týká vlastně i těchhle z těch kroků, protože Trump se snaží diskreditovat tyhle to, že byl účasten při tom prvním volebním období na přípravě této války, to on jako nechce slyšet, tak jako nechce si uvědomit, že když měl volební program před touto volbou na to druhé období, tak vyhlásil, že on nedovolí, aby se válčilo, aby Američané válčili za hranicí Spojených států amerických a dneska tvrdí, že to nikdy neřek, jo, takže on, tak víme, že Trump nemá problém prostě, jak se říká, vyvracet vlastní tvrzení. Další...
1: Zapomněl, no.
0: No, tak zapomněl. Prostě si to neuvědomil chlapec. Jo? Takže,
1: věku, že?
0: No, takže jim jde vlastně o to pokračování ty vojenské finanční pomoci, Zelenský, který silně machruje, tak jak prostě, to, tam je taková epizoda, vám ještě řeknu, že když Putin zvýšil příjmy jako platy, jo, armádě, no tak poslouchejte dobře tu logiku, tak Zelenský začal vykládat na Ukrajině. Já taky chci, aby naši vojáci měli větší peníze. Já taky chci, ale to mi musí dát ty naši spojenci z Evropy, abych já vám mohl. Prostě, tak on chce dát vojákům peníze a pak běží do Evropy, dejte mi na výplaty pro vojáky, jo, na zvýšení. Je to magořina tohle, jo. A další věc, která je důležitá, která se tam bude projednávat ve vztahu k té Ukrajině, je to, že víte velice dobře, že Evropa se vzdala jednání s Putinem. Když Putin ještě s Bidenem, když jednali o té krizi, tak tehdy Evropská unie prostě ona nebude s Putinem jednat a Biden jako jim říkal, jak chcete. Jo, a Zelenský tehdy taky to akceptoval. No a teďko právě začínají řvát, jo, jak zástupci Evropy, a teď najednou i Starmer se hlásí k Evropě, jako za Británii, tak chtějí sedět za stolem, jo, jako těch mírových jednání s Ruskem, a samozřejmě tak je představa taková, že tam bude mistr Zelenský, že tam bude mistr Trump a že tam budou tyhle ty tři představitelé, tyhle ty tři nadšenci pro válku. A samozřejmě teď se ozval i Tusk, že Polsko je významným partnerem v Evropské unii a má největší zkušenosti s Ruskem, tudíž by měli být u toho stolu i oni jako Poláci, a do toho se ozvala i premiérka Itálie, že v takovém případě tam musí sedět taky. Takže tam, já si dovedu představit, víš, to zasedání, že tam bude sedět, já nevím, kolik hlav státu z jedné strany, a na druhé straně stolu bude sedět sám Putin, což teda pochybuju, že to takhle dopadne, protože to tím spíš, že na tomhle tom jednání té G7 teďko v té Francii, tak zase Starmer přijel s návrhem na nové sankce proti Rusku. Jo. Takže to je absolutně úplně choré. Na jedné straně chtějí vytvořit mírová jednání a tak. No, k tomu té konfliktu já vám povím předběžně jednu věc, že i když ten ukrajinský politik, který je dneska v exilu, jo, a byl skutečně významným politikem na Ukrajině, a který kritizuje i Medvečuka, jo, kamaráda Putina, kde vysvětluje, na čem se podepsal Medvečuk, když kamarádil s Porošenkem a podobně, tak tenhle ten prostě říkal, že, a on už to říkal před půl rokem, že v červnu, jako v tomto červnu, že si myslí, že by mohla skončit válka. A teď, když včera hovořil, tak říkal, že se strašně těší, že jsou tady náznaky, že pokud teda Macron ukecá Trumpa, že by teda mohli nějakým způsobem donutit, aby se Zelenský vypravil do té Moskvy a tam teda si sedne s tím Putinem a budou to projednávat. Což je trošku v rozporu s tím, co Putin prohlásil, že nikdy si se Zelenským za stolem za stůl nesedne. Na druhé straně si myslím, že říká jednoznačně Putin, že teda jako může se jedná jenom o míru, jo, a ne o pozastavení, a ty západní představitelé chtějí, že aby se respektovala stávající bojová linie, jo, a tam by se zastavila střelba a pak by se jednalo. Já si myslím, že takovýhle návrh ze strany Evropy vůči Rusku bylo už moc, a vždycky to ta Evropa porušila, vždycky to využila na něco jiného. Víš, a mně to připadá, že oni si vzpomněte, že je tu jedna paralela s obdobím hitlerovského Německa, protože když Hitler se chystal na válku, tak on dal vnitřním pokynem směrnici v roce 36, že chce, aby ekonomika Třetí říše byla připravena na válku roku 1940. Jo? A samozřejmě, že tu válku začal o něco dřív, ale v zásadě ten finish té přípravy ekonomiky německé na válku tam byl velmi silný v těch koncem 30. let. A de facto dneska taky. Podívej se, ten Merz zase vyhlásil, že je třeba se připravit na válku, aby se už mohlo v roce 30, jo, začít a být připraven na válku s Ruskem. To znamená, že když to vezmu do té paralely a do té jejich ideologie fašistické, kterou oni v sobě pěstujou, no tak je to úplně, jako když to vezmeš přes kopírák. Jo? 4 roky, 4 roky. Jo? A taky začnou dřív. A to přesně odpovídá tomu termínu, co já jsem říkal, že jestliže to má někdy skončit, tak já vidím reálně ten rok 29. A teďko teďko dokonce, když si vezmu tyhle ty jejich požadavky na zastavení a mírové a já nevím, příměří a desi, co si. Víš, Peťo, já nejsem velký sportovec, já býval jsem za mladá, jako miloval jsem sport, všechno hrál jsem ho. A mně to někdy připadá, jako kdyby, víš, když si představ fotbalové hřiště, tam jsou proti sobě dva fotbalové týmy a teď ten jeden tým se mu podařilo najednou přečíslit obranu toho druhého fotbalového týmu a oni řeknou, tak stop, teď se zastavíte a počkáte, až moji obránci doběhnou před bránu, aby nás mohli bránit. Jo, aby mohli bránit. A oni ty útočníci se teda zastaví a tam ty obránci tam doběhnou a začnou se bránit. Oni přesně takhle konají. Oni chtějí od Putina a od Ruska prostě, aby zastavili ten svůj pomalej, ale přeci jenom pohyb. Víme, že ten pohyb se koná, že je pravidelný a přesto oni teď to prostě chtějí, protože sami říkají na rovinu, že oni potřebují de facto dozbrojit tu Ukrajinu. A tím pádem by jsem jenom chtěl říci, že ty chyby a přehmaty, které se tam dělo, víte, ty zprávy, co já mám z Ukrajiny, já jenom ty lidi letuju. Kdyby ten Zelenský to myslel vážně, tak proč nebyl v loni už u Putina? Jeden rok ušetřených životů. Jo? A to je na tom nejhorší, že oni jsou absolutní cynici. A teďko ještě, když si vezmeš, jak spadl ten Patriot, jo, na Kyjevskou lávru, jo, a přitom oni metropolitu Kyjevské lávry dali do basy. Rozumíš, předtím ho drželi v base, protože se jim nelíbil, jim náckům se nelíbil metropolita, jako. A teďko tam spadne Patriot, který tam spadnul jenom proto, jak Zelenský jezdí a žebrá o zbraně, tak tam měli likvidovat, jako utilizovat ty patrioty a on je přesvědčil, aby mu je dali, že máte je na svoje náklady utilizovat, anebo mi je dáte a já je použiju na obranu Kyjeva. Tak je použil na obranu Kyjeva a samozřejmě ten patriot se vymknul z kontroly a spadnul na tu lávru a ten Zelenský cynický ještě tam se jde vyfotit, jak prostě to sváděl na Rusy, jo? Jak to, že to udělali ty Rusové, ale naštěstí ty západní sdělovací prostředky potvrdili, že to byl patriot a pokud já vím, tak já myslím, že Rusové patrioty nemají. Takže k té Ukrajině. Já si nemyslím, že to brzo skončí a já vám potom dám k tomu ještě rozklad někoho jiného, jednoho odborníka, který jako se tím zabývá tou celkovou geopolitikou a tou válečnou situací ve světě celkově. Druhý blok, který je tam projednáván, já se jenom dívám na čas, abych věděl, aby jsem se nezatočil na jedné smyčce, tak druhým takovým blokem, který budou projednávat, to je samozřejmě Irán a Blízký východ. Jo? A vlastně oni tohle tam chtějí řešit tu otázku, jestli teda bude otevřený ten Hormuz, jo, ten průliv, nebo nebude otevřený, jaké budou bezpečnostní záruky. Jo. Zda Irán dodrží závazky. Vůbec je nezajímá, že Izrael nedodržuje žádné dohody, žádné doporučení a tak dále, že Trump má jednoho neposlušného Netanyahu, který si dělá, co chce a přesto, že Trump ho požádal, aby přestal tu válku v tom Libanonu, tak přesto ten Netanyahu, co dělá, prostě ne, já budu válčit dál, já to tam budu bombardovat, absolutně neposlušně. A přitom je to jedna z hlavních podmínek Iránu, že jako urovnání, zastavení války je i to, že Libanon bude v klidu, že tam žádná válka nebude. A oni mají starosti, Irán dodrží jaderný program. Víme, o co jde, že oni mají ty zásoby toho obohaceného uranu, ale teď jako tam původně Američani řekli, že by ho měli oni odevzdat Američanům, Iránci řekli, že ne, že ho tak Putin nabídl, tak ho odevzdají nám, jo, to se mi strašně líbí, že Iránci mají obohacený uran a teď mají ho někomu. Nakonec teď to vypadá tak, že bude pod kontrolou jako těch lidí, jak z americké, jak i ruské strany, že bude pod jejich kontrolou zlikvidován v Iránu. Takže já absolutně nechápu, jak oni můžou požadovat na Iránu dodržení závazku z jaderného programu, že se nezabývají tím, kde vzal Izrael, hovoří někteří, až 200 atomových hlavic. Kde je vzal? A že v minulém století dělal jaderné výbuchy v oceánu, tam na jihovýchod od Afriky. Takže tyhle, jako, víte, to je takovej cynismus, to je něco nenormálního. Jo? A samozřejmě, že chtějí řešit i otázku, co se týče Iránu, jak teda bude s cenou ropy a světovou ekonomikou. Přitom Irán jasně říká, že on chce mít kontrolu nad tím Hormuzem, že to je jednoznačný, a samozřejmě, že vyžaduje, aby prostě mu ty Američané, já nevím, jestli znáte těch 14 bodů, a tam jsou jednoznačně i napsané podmínky, to znamená vrácení těch zablokovaných peněz, že tam je něco kolem 300 miliard dolarů. Já mám strach, že Američané budou úplně krvácet, protože když i Rusové budou chtít prachy zpátky, Iránci a další státy si vzpomenou, že jim zablokovali na bankách peníze. Jinak to je jeden z problémů, kterou nabolina jako šéfka Gosbanky, taky je jí přičítáno, že nechala na zahraničních účtech prostředky Ruska, když se vědělo, že se půjde do konfliktu, a dostala pokyn, aby je stáhla z nepřátelských států do bank, třeba i přátelštějších států. Tak tady taky jsou to velké peníze, které ten Irán je. A je tam třeba dohoda. Dobře, můžeme se bavit o příměří, ale před příměřím nám pošlete půlku peněz, nám uvolníte půlku peněz. To zase Američané říkají, ne, až potom, až se dohodneme, tak vám je uvolníme ty peníze. Jo, prostě, hele, to nebude tak brzo, toto jednání ukončené, a proto si myslím, že čím dál tím víc bude Izrael i Američané tam budou tahat za kratší ocas, za kratší konec provazu, protože ty druhé arabské státy už si dohadujou s Iránci spolupráci, jak budou fungovat v tom průlivu, jak budou spolupracovat a tak dále. Ne zatím všichni, ale už tam ta většina je. Takže to je druhý blok, který tam projednávají. Třetí blok se týká obchodu a světové ekonomiky. A samozřejmě to je to známé, to cla a diskriminace a jak se chovat ve vztahu s Čínou, jo? Protože Evropa má takovou představu, že tu Čínu je třeba zablokovat, tak jako zablokovali Rusko, že jo? A podobně, co se týče i zajišťování. Jo? A čtvrtý, to je to nejcitlivější, a o tom se potom budu mluvit i později, to je otázka právě technologického pokroku, především v oblasti umělé inteligence, protože je otázka, jak to bude s pravidly, jak to bude s ochranou dětí a soukromí, jak to bude s bezpečností generativní umělé inteligence a podobně. Takže tyhle ty věci jsou tam. Samozřejmě ty státy mají určité, bych řekl, mezi sebou rozpory, ale abych pravdu řekl, po dlouhé době G7 měla něco jiného na starost než jenom Rusko, a teda má něco jiného na starost řešit než jenom to Rusko. Jsem zvědavý, jak dopadne to přimlouvání Macrona za Zelenského. No a druhá věc je, jsem zvědavý, jestli jako ten Trump nakonec prosadí návrat Ruska do G8, i když podle vyjádření Lavrova asi tak před půl rokem nebo tři čtvrtě rokem bylo jasné, že prostě vůbec Rusko o to nestojí. Jo? A to je ta G7. A teď bych jsem docela rád vám přiblížil, já nevím, kdo, jestli ho znáte, toho člověka. Je to bývalý ruský špion, jo. Myslím, že Anatolij, jestli se nepletu. Anatolij bez rukou. Bez rukou, ne Anatolij je to. Doufám, že to je Anatolij, že jsem to nepopletl. Zase se přemýšlím, jak to s ním bylo. A on vlastně...
1: Já tu mám Sergeje Vitalieviče bez rukou.
0: Sergej Vitalievič bez rukou, to je, on je v oboru umění, jo? Sergej Vitalievič. A tenhle ten, hele, za mě.
1: Počkej, asi... Dobrý, jdeme dál, prosím tě. A on dělá co?
0: Andrej se jmenoval, Andrej Bezrukov, jo? Andrej Bezrukov. A on, Andrej potřeba ukrajinský Ondrej. No, Andrej. Takže Andrej Bezrukov...
1: Ale je zpravodajský důstojník SV.
0: Ano, pulkovník, jo?
1: Pod jménem Heldfield. Dnes žije v Rusku, kde působí jako vysokoškolský
0: profesor. Ano. Takže ten rozvědčík se narodil v roce 60, potom vlastně absolvoval univerzitu v Tomsku, ale důležitý je, čím se zabýval v Americe, respektive na západě, protože on vlastně, když už v 80. letech byl vyslán do zahraničí s legendou, že je teda to, co si říkal, že to je Donald Horvat, Hitfield, že jo, a on vlastně...
1: Až ho tam.
0: A on vlastně v těch 80. letech, když se vystěhoval, tak ještě měl legendu, že absolvoval i jako školu v Čechách, jo. Takže tam asi kvůli začátku, co měl ten přízvuk, jo. No a v podstatě v roce 92-95 on se učil. Tohle z toho vám říkám z toho důvodu, abyste viděli, že to není žádný blbec a že má velké znalosti. A já, když ho poslouchám, tak on skutečně, když hovoří, tak to jsou vyargumentované, to jsou faktama podložené věci a těžko zpochybnitelné, protože on, teďko dozvíte proč. Takže on absolvoval studium na Yorkské univerzitě v Kanadě, to poprvé, jo, právě v oblasti mezinárodní ekonomiky. Následně na to studoval v Paříži jako národní školu mostů a cest, to znamená, že de facto logistiku, jo, tam získal taky jako magistra. Potom v roce 2000 skončil školu řízení jménem Johna Kennedyho, jo, při Harvardu, jo. Dál potom studoval ještě, tady se dívám do poznámek, čekat. Jo, tam to byla škola řízení, jo, toho Johna Kennedyho při Harvardu a vlastně dostal stupeň magistra státního a veřejného řízení. Jo. Potom pracoval nebo byl partnerem z roku 2000 do roku 2006 byl konzultační firmy, byl partnerem Global Partners Inc. Jo. Potom od roku 2006 řídil jinou konzultační společnost, jo, Future Map, jo, a která se specializovala na vládní a korporátní systémy strategického prognozování a plánování. Jo. A měl přitom filiálky v Paříži a v Singapuru. A potom byl i členem World Future Society, jo, to je, kde to byla organizace, která dostala vysoké hodnocení od z časopisu Boston Herald. Jo. A právě proč? Protože dostali název, že jsou fabrikou myšlenek na nové technologie nebo nápadu na nové technologie, jsou vyloženě fabrikou. Jo? No a on se vlastně díky tomu stýkal s mnoha významnými osobnostmi, a takže byl nadupaný a potom vlastně, když ho odhalili, kterou on měl i manželku, tak tam potom měl jenom pro doplnění, tak jeho manželka se zabývala cestovním biznisem a mají dvě děti a ty děti chudáci, když se ho dozvěděli, že jsou jejich rodiče Rusové, oni to nikdy netušili, tak se zabýval touto otázkou přechodu do Ruska psycholog. Dneska, co mám informace, tak Bezrukov teda žije v Rusku, že je poradcem významné jedné korporace a jeho žena se vrátila do Ameriky a je tam s dětma a uvidí se, jestli se někdy podaří ty děti přesvědčit, aby se vrátili. Jo, jako teda vrátili, aby se přestěhovali. No a teďko on měl Bezrukov velice tvrdé vystoupení právě na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, jo, kde jasně definoval, že jsme v nové válce, jo, a vysvětloval, co je to za novou válku. A právě hovořil o tom, že ta válka pramení z technologického sociálního základu, jo, který se momentálně formuje, neboli on tam hovoří o tom rozbití současného systému a světa. Jo, a vysvětluje, že dneska už není předmětem těch hlavních válek jako dobývání cizího území, i když se vám to může nezdát, ale v podstatě se jedná spíš o ty technologické války, jo, a proto se válčí způsobem vyčerpání a ničení té druhé strany. Ne obsazení, ale vyčerpání a ničení. A to vlastně vidíme, že to probíhá i v té válce v Iránu, ale i v té válce na Ukrajině. Jo? A s tím, že se útočí na vůdce a na vojenský a civilní vědecký potenciál a personál, jo? A na kritickou infrastrukturu a podobně. On tam zdůrazňuje, že tyhle útoky na tyto, bych řekl, oblasti jsou právě důležité kvůli tomu, aby se podrazilo to, co udržuje naživu tu společnost. Proto je to ničený. Takže když to vidíte v té válce rusko-ukrajinské, tak vidíte, že předtím taky Rusko hodně šlo po té infrastruktuře a pokračuje v tom. A dneska i ty Ukrajinci už díky té akci Pavučina, kterou měli a využili její zkušenosti, tak zautočili a do té hloubky a nabourávají tu infrastrukturu toho Ruska. On tam zdůraznil, že strategie Západu je úplně jednoduchá. Jo? Prostě jim jde o to, aby se vyhnuli jaderné odvětě. Jo? To znamená, že aby se vyhnuli jadernému útoku ze strany Ruska. Takže oni jsou si vědomí toho nebezpečí a proto se snaží to napětí eskalovat. A víceméně tak, jak se vždycky víme, že se hovoří o té žábě a podobně. A ta postupná eskalace vlastně vede k tomu, že vlastně to napětí narůstá a oni zkouší tu hranici trpělivosti a toho, kam až ty Rusové to vydrží. No a jako víceméně se chovají systémem, že dokud nedostanou přes prsty, tak budou pokračovat. A to je jedna z věcí, která v Rusku v tom veřejném prostoru velice se diskutuje, proč ještě vedení státu neprovedlo nějaký razantnější jak bych řekl, kontraútok. A on to i Putin vysvětloval v jednom rozhovoru, kde on říká, dobře, tak dejme tomu, že to udělám. A teď mi řekněte, jak budu jednat s tím státem o mírovém uspořádání, když prostě oni nebudou mít důvod z titulu svých škod a svých úmrtí lidí, svých občanů, prostě chuť se mnou jednat. Takže tam je taková, bych řekl, ta jeho filozofie, že ano, my vám nedovolíme moc, ale vy si nesmíte moc dovolit. Jo? Prostě on na to bez rukov ukazuje, že to není dobré, jo? Protože se mělo dřív seknout po rukou. Jo? A jako zase, když vezmu rozhovory, když si vezmete vystoupení Medveděva, který vždycky má silácký řeči, tak mně to připadá, že je provokátor, protože vždycky po těch siláckých řečí hned nastoupila vlna eskalace. Jo? Že ta Evropa to použila z hlediska propagandy, podívejte se, proto jsme ohroženi, proto musíme zbrojit, podívejte se, co řekl Medveděv, takže musíme tu válku připravit a nachystat se. Že? Takže někdy mám podezření, že ten Medveděv jako kdyby hrál jejich kartu. No a Bezrukov říká, že oni jsou si ale přitom vědomi, že jsme pro ně existenční hrozbou. Proč? Protože ruské vyjadřování, to proti tomu nacismu, fašismu, a kde i Rusové dneska formulujou, že to, co se děje v té válce proti Rusku, že to je revanš, že to je čistý revanš, takže oni už si jsou vědomí, že vlastně se dostali za určitou čáru, která znamená pro Rusko, že vážení, vy jste na odsouzení, vy jste na, vy jako fašisti musíte být odsouzení. Jo? A v této válce jako to tak běží. On tam upozorňuje na to, že každá ta válka má nějaké ty hrby. Jo? Tak jako jsou ty dva hrby, první a druhá světová válka. A jestliže první světová válka zničila systém, jo, tak dneska už je ten systém zničen. A poukazuje na to, že vlastně v Iránu, v té válce, kde ten hegemon zautočil a kvůli tomu, že dopadl, jak dopadl, tak dokázal, že už není hegemonem. Takže to znamená, že se tady budou nastavovat nová pravidla hry, která určí další vývoj vzájemného střetu. Jo? A říká, a teď pozor, to si zapamatujte, říká, že s největší pravděpodobností se rozhodující válka odehraje v Asii. Jo? Protože tam bude největší kus světové ekonomiky a stane se to za pár let, říká. Jo, já když si uvědomím ten tlak na tu jihovýchodní Asii, tak si myslím, že má kus pravdu, protože to napětí tam je a pořád není vyjasněný Tchaj-wan, i když řekl Trump, že jako dobře, my kvůli Tchaj-wanu nebudeme válčit, tak na druhé straně, jo, jsou tam jiné státy, které jakoby by nechtěli dovolit i Číně, aby se stala hegemonem. Jo. A to znamená, že cílem toho západu je maximálně neutralizovat ruské jaderné síly. Jo? Takže a to můžou udělat pouze dvěma způsoby, on říká. Že buď to udělají vybudováním speciálního systému ve vesmíru, což už začali oni dělat, jo? To není jenom Starlink, tam je toho víc, ale i Rusové to začali budovat. Víte velice dobře, že tamto soupeření těch satelitů je. Jo? A v podstatě je druhá věc, a to je jako druhý způsob, a to je systém, který použili Ukrajinci v akci Pavučina. Jo? To byly ty spící agenti, spící útoční, já bych to pojmenoval jako hnízda nebo místa, odkud potom vzletěli ty drony a zautočili na ty strategické místa v Rusku, a se záměrem zasáhnout jaderné síly. Jo? Takže takovým způsobem říká, že jsou dvě možnosti té eliminace ruské jaderné síly. Jo? A říká, že jako ty nové technologie, o kterých na to, že říká, v tento vystoupení na to nemám čas. Víte co, ale já najdu to jeho vystoupení o těch technologiích, tak těmi technologií, prostě, které již dneska existují, tak se budou dál rozvíjet a zdokonalovat. A to je ta potom definitivní a skutečná hrozba, ale to není jenom jednostranné. Jo? No a samozřejmě říká, že je nutno, aby Rusko si uvědomovalo a vzalo poučení z Iránu, kde určitou roli tam sehrál Afganistánci. Jo? A když jsem tohle jako, tak jsem se na to šel podívat, o co tam vlastně šlo. A ono se ukazuje, že Iránci v tomto tisíciletí přijímali, jak Afgánci utíkali, tak je přijímali k sobě do Iránu, dávali jim zaměstnání, ale oni je i zařazovali do armády. Jo? A v podstatě po tom útoku v červnu 25, co zaútočil Izrael a měl jasné informace, tak jejich tajné služby okamžitě šly do tvrdého vyšetřování a obvinili afgánskou enklávu, že pracovala pro Mossad. Jo? Oni totiž Afgánci i v Sýrii sehráli určitou roli v té válce proti Asadovi. Takže potom hovoří o druhé hrozbě, která jako tady je, a to je ta destabilizace toho ruského státu. Jo? To znamená, tam má se hrát určitou roli právě ta umělá inteligence. Jo? Já neznám, Peťo, ten systém Palantir, na to se budu se podívat, a které o tom hovořil, že to funguje velice dobře. Jo? A on říká, tudíž my musíme okamžitě změnit systém řízení. A teď říká, že problém je ten, že v současné době ten je vidět neefektivitu řízení, respektive neschopnost a komunikace ministerstev a agentur mezi sebou, a často jejich rozpory se valí na nejvyšší úroveň, a vlastně tím, že těch věcí je velice mnoho a do toho se třeba ještě zapojí z jiných oblastí, jako ty problémy, ať jsou to vojenské nebo jaké ideologické, politické, volební a něco všeho, tak potom ta centrála je přehlcená a z tohohle důvodu může dojít ke zkratu, jo, celého řízení státu. Proto říkám, my musíme změnit celkově to řízení té společnosti na vertikální, na silně vertikální, že jo? Aby byl schopen nejenom přijímat rozhodnutí, ale i je razantně uplatňovat. Mě to hodně připomnělo stalinský systém, kde to takovýmhle způsobem bylo při zachování právě té struktury i těch horizontálních, ale na nižší úrovni těch horizontálních vztahů, řízení těch regionů, oblastí a podobně. Ale co se týče toho strategického, toho hlavního, tak to vlastně si vedení Sovětského svazu drželo v té vertikální řízitím systému tvrdě v ruce. Slíbil jsem, že vám někdy pohovořím o tom, o tom systému, o té společnosti. Jo?
1: Teďka jsem to tady hodil do toho, takže no. Palantir Technologies je americká softwarová společnost, která se specializuje na analýzu velkých množství dat a integraci AI nebo umělé inteligence do rozhodovacích procesů. Její hlavní platformy využívají jak vládní agentury, například v obraně a zpravodajství, tak komerční korporace pro optimalizování provozu. Takže oni v jeden moment zpracovávají gigantické množství dat, to znamená ze všech těch ministerstev a tak dál, prostě to dokážou.
0: Jo.
1: Právě Godhem, klíčové produkty s Gotem, je to, že jo, jak se jmenoval ten, teď si nespomenu, Batman tam bydlí, takže primárně určená pro vládní a bezpečnostní sektor, integruje obrovské objemy dat a slouží jako podpora při složitých taktických a analytických misích. Jo, pak je Foundry, to je platforma orientovaná na komerční sektor, která podnikům umožňuje provádět prediktivní analýzy, spravovat datové zdroje, optimalizovat firmní procesy. Apollo je infrastruktura, která funguje v pozadí, která umožňuje provoz softwaru Palantir napříč různými prostředími, Cloud on-premise, Edge a další. Titan mobilní velitelské vozidlo, integrující umělou inteligenci a zpravodajská data pro potřeby armády. A tak dál, a tak dál. Toť Palantir.
0: Takže to je to, o čem hovoří, že třeba na tu vertikálu takovýhle tohle to mít, jo?
1: Protože to pracuje v reálném čase obrovské množství dat, jo? Už by si honil prostě desítky, stovky sekretářek někde po chodbách, než by ti to přinesli na papíře, tak ona to vyrobí během zlomku. Jo. Tak, toť tak.
0: Tak, díky, to jsem rád.
1: Zdroj Wikipedie, zdroj pouze veřejné zdroje, prosím, jo? Toto
0: jo. Jsou
1: další aktivita.
0: Já někdy s tou Wikipedii nějak mám problémy. Jo?
1: Ne, ale tak jako...
0: Ne, protože bych ji neuměl otevřít.
1: Řeší, ale kolem toho byly ty kauzy, že prostě Palantir překračuje pravomoce a tak dále a tak podobně. Oni se hájí tím, že oni jsou jenom sběratelé dat, jo, a tak dál, a ty data dobrovolně odevzdávali lidi. Co je třeba zajímavý, s Palantírem spolupracuje firma, která vyrobila takovou hezkou videohru, jmenuje se to Pokémon Go.
0: Jo, to je pravda.
1: A vtip v tom, že ty jsi chodil s mobilem chytrým, že jo, který má foťák, a hodil po ulici nebo ve své domácnosti Pokémony. Ano. Všechny ty data, včetně údajů o poloze, se ukládaly právě na těch cloudech té společnosti, se kterou Palantir úzce spolupracuje. A díky úspěšnosti této hry a díky skvělým a hodným a milým občanům nejenom USA, ale Evropy a Západu a i teda samozřejmě Asie, dokázali vytvořit nejpřesnější 3D mapu, takže novodobí ty autonomní vojáci už se můžou bez GPS, bez ničeho v pohodě pohybovat po městech, ulicích a tak dál, protože to mají všechno krásně vyfocený a všechno jsme jim to dali jako zadarmo. Tak to je jenom takový detail, čemu slouží videohry a určitě všichni jsou spokojení, že teďka vaše děti vám vyfotili váš byt a okolí a celé město a podobně.
0: Aby se mohli orientovat ve vašem bytě, ano.
1: Ano, aby se vládní struktury mohly orientovat, aby mohli potně a bez chodit a nestalo se jim nic, až si pro vás půjdou, že jste nevyměnili včas kotel. Takže nebo nedej bože, pijete z petláhy.
0: Jasně.
1: Takže toť k Palantíru a pokračuj klidně.
0: Dobře. Já stále budu hovořit o tom jeho vystoupení, protože ono to mělo velký ohlas a vlastně to otřáslo mnohýma věcma. Jo. Ono to pohnulo i některýma věcma. To je, já si osobně myslím, že to jeho vystoupení, a nejenom jeho vystoupení, ale i ty některé další věci, včetně toho drzého dopisu Zelenského Putinovi, jo? Že to prostě všechno vyvolalo ty politické a kádrové změny v tom prostředí, že jo? Včetně vyhledávání toho nového zástupce, tak i Putin už si vychovává svého zástupce, abychom to řekli, tak jak to je, protože si je vědom, že tady není na doživotí. A já se vrátím teda k tomu jeho vystoupení. Některé ty věci jsme si už tady říkali, ale nicméně zopakuju, že on to v tom vystoupení měl, kde prostě hovoří o tom, že vlastně v té další válce je právě rozhodující ten útok na tu kritickou infrastrukturu. Jo? A i na základě těch zkušeností, jak ty drony díky Starlinku se dostávaly, kam potřebovali, do jakékoliv oblasti Ruska, že jo? A velice natvrdo tam jako poukázal na to, že to bylo podceněné ze strany ruského vedení a hlavně i těch, bych řekl, určitých složek, a že tím, že jsme na to nebyli připraveni, tak i si to teďko slízáváme. Jo? Já bych jenom chtěl říci, že Rusové vůbec jsou trošku pozadu.

dobře připraveni, to je obrana proti hrozbě biologické války. Jo. On říká, že ty laboratoře, které jsou kolem Ruska, jsem to tam už dneska vzpomínal, že jo, tak v podstatě ta situace je taková, že de facto ty laboratoře de facto vyráběly braně z budoucnosti, jako ty biologické. Ty laboratoře stále ještě fungujou, jo, a je třeba si uvědomit, že v současné době ty technologie umožňují jednotlivci, jo, s využitím individuálního vybavení vytvářet předměty, viry, které nás dokážou i všechny zničit. Jo? Že ten technologický pokrok už je takovej a je třeba najít způsob obrany. A potom položil otázku, tak co budeme dělat? Jo? A on říká, že zaprvé si musíme uvědomit, že ve válce, a teď se podržte, prosím vás, že ve válce budeme ještě několik let, možná i několik desetiletí. On říká, může být i intenzivní válka, která to zkrátí, ale my zažíváme válku ne intenzivní, ale plíživou. A ta se dostává do všech dalších regionů. Jo. Říká, že bohužel jemu to vychází tak, že budeme mít dvě generace, které můžeme definovat jako válčící generace. A říká, a my se musíme teda naučit žít s touto válkou, ale to neznamená, že musíme zastavit rozvoj ekonomiky, všechno zastavit, utéct od čeho. Ne. My musíme vybudovat náš státní systém, tím má na mysli ruský, jo, a vybudovat naši ekonomiku tak, aby plnila právě ty úkoly, jak rozvoje, tak i úkoly obrany. Když jsem prostě vyslechl a pak jsem si to dohledal ještě v textech, tak jsem říkal, tak on je, když si to vezmete, že několik desetiletí, to jsou skutečně ty generace. Jo, a teď ty naši blbečkové místo toho, aby dělali všechno pro mír, tak dělají všechno pro to, aby ten Bezrukov měl pravdu. Jo. Říká, že abychom to zvládli, tak budeme muset vybudovat úplně novou infrastrukturu. Jo? Musíme zahájit úplně nový technologický cyklus, jo? V rámci té infrastruktury. A v podstatě se pokouší některé ty body té změny definovat. Jo? Říká, že ta nová kritická infrastruktura musí být chráněna a ne tak, jak je to dneska. Jo? Že všechny sklady, ropy, komunikační uzly, datová centra a všechno podobného, že musí být buď zakopáno nebo zakryto, tak jako jsou jaderné elektrárny. Jo? Prostě potřebujeme vybudovanou takovou infrastrukturu, která přežije válku, jo, válku, která je nám vnucovaná. Já jsem tady k tomu něco chtěl říct ještě, že co se týče těch útoků a ty kritické infrastruktury, snad když si vzpomenu ještě, tam jsem chtěl dodat nějaké ty zkušenosti i z toho Ruska, i z té Ukrajiny, kde se s tím pracuje a v podstatě víte velice dobře, že i na západě, kde není válka, tak se budujou už dneska bunkry, kryty, ale to si hlavně nechávají budovat ty oligarchové, aby se měli kde zakopat a schovat, jo? Ale prostě pro ty lidi není. Teď, když byly ty útoky na ten Kyjev, to bylo, víte, tam byly prakticky všechny rajony v Kyjevě dostali zásah. Jo. Takže tohle to říká, že tohle to je třeba zabezpečit, aby ta infrastruktura byla chráněná a to. Potom říká dál, že se musí restrukturalizovat celý systém velení. Jo.
protože říká, on říká, že my potřebujeme takové velení,

0: které dokáže zajistit koordinaci na nejvyšší úroveň, úrovni a zároveň delegovat obrovské množství pravomocí směrem dolů. To je to, co jsem říkal, že nejenom vertikální centralizace, ale zároveň prostě i zabezpečí to horizontální řízení na nižší úrovni. Jo? A tím pádem říká, vytvoříme úplně novou kulturu rozhodování, které bude opíráno o kulturu důvěry, jo, a služeb. Jo. Říká, že v takovém systému my musíme víc investovat do prevence proti bioterorismu. Jo. Že musíme pochopit, že ty biologické hrozby budou pokračovat. Jo. Znova se vrací k těm biolaboratořím. Jo. A s tou demografickou úrovní, kterou máme, musíme zachovat každý život v zemi, protože de facto, když si vezmete tu rozlohu Ruska a počet obyvatel, tak oni skutečně mají velice málo obyvatel na to území. Nemluvě o tom, že ty choutky na rozdrobení Ruska a rozčlenění a dostat ho pod vliv ty jednotlivé regiony, pod vliv jiných, bych řekl, buď korporací, nebo i státu, takže jsou velké. Proto jsou ty války kolem toho Ruska. Jo? A říká, že z toho důvodu potřebujeme kvalitní monitorovací systém. Jo? To je Peťo to, o co si asi hovořil. Jo? A musíme, a teď on tam říká, víte, my musíme zajistit, aby armáda a společnost, on vyčlenuje mimo společnost armádu, aby armáda a společnost se staly jedním celkem. Jo? A to je právě o tom systému rozhodování, kdy i zadávání veřejných zakázek, který systém existuje v armádě, jo? A systém, který existuje v nevojenské části, jako v nevojenské ekonomice. Prostě tyhle ty věci je třeba propojit, a vlastně mezera, která mezi nima funguje, tak ji zacelit. Jo? Říká, že je třeba naučit armádu mnohem civilnějšímu způsobu jednání a zase společnost nevojenskou naučit vojenštějšímu. Jo? Prostě, takže to je to integrování těch systémů. A říká, že v Rusko má obrovský kus ekonomiky, který může fungovat jak pro armádu, tak i pro společnost. Jo? A v podstatě on říká, ale to vidíte i na těch dronech, jo? Protože ty drony můžou fungovat tak i tak, že jo? Ale dál se to může vyvíjet i v dalších oblastech, jako je medicína a podobně. V podstatě říká, že to dvojí využití těchto struktur, té vojenské i té nevojenské, by mělo vytvořit úplně novou kulturu společnosti, která právě díky tomu sloučení by se vytvořila. Říká, že je důležitá jak rozvědka, tak i kontrarozvědka, ale že to nechce o tom hovořit na tom ekonomickém fóru, jo. Ale říká, hlejte se, my bychom měli přestat být dobrými. Jo? My jsme velmi dobří pro naše nepřátele. Jsme i vůči nim pomalí. Jo? A jim to hodně věcí dovoluje. Jo? A respektive my jim to dovolujeme. A v důsledku tohoto, oni se nás nebojí. Jo? Protože jsme namalovali furu červených čar, říká Bezrukov, že jo? O kterých jsme hovořili, poukazovali, ale ty čáry zůstaly jenom na papíře. Říká, že vezměte si ten příklad, že celá západní Evropa je nyní závislá na dováženém plynu. Jo? A teď říká, chápete, co to je výbuch tankeru s plynem? A říká, ten výbuch v tankeru s plynem je srovná ekvivalentem malého jaderného výbuchu. A to by měli pochopit všichni, jo? Že to může být takovým, to znamená, že když jdete na tankery, tak si uvědomte, že vozíte latentní malou atomovou bombu. Jo? A my ji umíme zasáhnout, a aby se prostě jedním způsobem trošku začali i taky na tom západě bát, že si nemůžou všechno dovolit, jak asi myslí. Ve svém závěrečném vystoupení potom říká, hlejte se, my potřebujeme vizi budoucnosti. Mě to úplně připomíná ty naše diskuze, že nemáme budoucnost, nemáme koncepce a tak dále. A on říká, my potřebujeme vizi budoucnosti země, vizi nové infrastruktury, vizi systému a tak dále. Jo? A teď si jenom dovolím vám teda zrekapitulovat to vystoupení do takových základních věd a na tom skončím. Prostě to podle Bezruková by se Rusko mělo připravit na to, že konfrontace bude pokračovat. Ještě několik desetiletí, vzpomeňte si, co tam říkal. A donutí Rusko přizpůsobit se životu v novém normálu. Jo? A neustálým hybridním a či hybridním či biologickým hrozbám. To je první takový bod. Říká, že éra globalizace skončila. Když vezmu ten, jako to druhou, takovou tu, ten výcud. Svět se dneska dělí na soupeřící technoekonomické bloky v čele s USA a Čínou. Všimněte si, že nespomíná Rusko. Bere USA a Čínu. Dva hlavní soupeřící technoekonomické bloky, což je logický na základě toho, co víme o vědecko-technickém pokroku ve světě a podílu obou těchto států na vývoji. Na základě tohohle de facto v tom vystoupení ten Bezrukov vyzývá to Rusko k tomu, aby se vytvořil vlastní nezávislý blok spolu se státy, které budou bránit technologickou suverenitu. On nemenuje ty státy, ale víte, já když poslouchám některé ty, jak bych to pojmenoval, konceptuály nebo ty názory, a sám jsem toho názoru, a tak si myslím, že právě k těm státům, které by se mohly stát v tom společenství bránění té technologické suverenity a ekonomické, jo? Takže by mohlo být i střední Evropa ve spolupráci s tím Ruskem. Zopakuju ještě i to, co říkal na závěr, že v tom shrnutí to řeknu, že Rusko bylo teda ke svým protivníkům příliš dlouho dobré. Postupovalo pomalu, a ignorovalo vlastní nastíněné červené linie. A vlastně on hovoří o tom, že změnit retoriku a demonstrovat Západu jeho zranitelnost. Neboli plácnout je přes ruce. Je to třeba udělat. No a poslední takové v tom shrnutí je, že to je ta naléhavá potřeba vytvoření té vize budoucnosti Ruska, ale samozřejmě i vytvořit novou kulturu rozhodování a služeb v zemi. To jsem se vám snažil předat od toho Bezrukova. Je to člověk, který to má v hlavě srovnaný, ale víte, já kolikrát, když jsem si četl ty jeho názory na tu společnost nebo ho poslouchám a tak dále, tak si říkám, Ježíši Maria, proč nepoužijeme ověřený model stalinské ekonomiky, když to takhle pojmenuju podle Katasanova. A v podstatě ten model toho řízení byl ověřený, byl dynamický, byl progresivní. Jo? A prostě naučit se přemýšlet právě v těch intencích toho tvrdého rozhodování, jo, ale i poskytování těm ostatním v těch nižších úrovních ekonomiky toho jejich vlastního volného rozhodování. A tohle, co si myslím, že si někdy rozebereme samostatně. Takže to jsem vám chtěl sdělit dneska. Já jsem měl připravený ještě jiný věc. Měl jsem připravený pro vás ještě nějaký názory od Peťo, ty mi nepomůžeš teďko? No.
1: Ne?
0: Ne. Pomůžeš mi?
1: Nevím, co myslíš.
0: Merzheimera.
1: Merzheimera?
0: Merzheimera, no.
1: Jo.
0: Merzheimera, já mu říkám Merzheimer. Jo, takže to taky jako je velice zajímavý názory. Víš, ale u těch Američanů to je vždycky tak, že když je posloucháš, tak oni vždycky se tváří, jakože oni za nic nemůžou. Jo? Oni vždycky řeknou, že to Rusko prostě v tom 56. obsadilo Maďarsko a v 68. obsadilo Československo. Ale kolik oni obsadili států za tu dobu, to jako je nějak jako zapomenutý z jejich strany.
1: Ono je to hlavně kvůli tomu, že tím se hodně ušetří čas. Ono, kdyby se každý měl jmenovat od druhé světové války, jak Petr Blahinka vzpomenul, že to bylo 137 států světa, do kterých intervenovalo USA, tak si vím, kolik času by to zabralo je vyjmenovat.
0: No, jako já jsem původně chtěl vám porozprávět ještě o diskuzi právě Merzheimera, jak ty říkáš, s profesorem Karaganovem. To je muž v pozadí, jo, a má velký vliv na politiku v Kremlu. Jo. On hodně má vliv právě přímo na Putina, a který třeba ovlivnil tu změnu té jaderné doktriny, respektive byl spoluautorem, ale zároveň i hovoří, nebo respektive ovlivňuje řešení otázky použití jaké zbraně, jo. Ale je to jinak, je to zase ne voják, jo. Ale jenom to jsem jenom chtěl říct, že aj takovýhle, ta jejich diskuze mě taky zaujala a z ní taky vyplynuly takové docela zajímavé věci ohledně dnešní doby a odhadu, jako co bude. A samozřejmě, že Karaganov se tam otřel o 500 let, 500 let nad vlády těch, kteří si usurpujou nároky na světové bohatství. Ale trošku jsme o tom se toho dotkli minule, ale myslím, že to ještě rozvineme. Tak jo, takže takhle.
1: Tak, já teď udělám předěl.
0: No.
1: Protože... Taky je čas, přátelé, abych vám u vás upozornil na další akci, kterou děláme. Včera jsem to tady už poprvé avizoval, dneska teda už s velkou parádou, máte to i s plakátem. Tak, dovolujeme si vás pozvat na autogramiádu tří autorů. Jiří Jaroš Nikely, kterého tady znáte, specialista na druhou světovou válku, máme tu čest, teď momentálně v tiskárně rotačky chrlí zámky plné nacistů. To je nová knížka pana Jaroše. Jardu Doubravu, který se tady zmiňoval, tak má cesta osvobozeným Donbasem a Ladislav Novák, kancléřství prezidentů. Tito tři autoři se vám budou podepisovat a budou se vám věnovat a budou si s vámi povídat a udělat nějaký přednášky a bude to určitě zajímavý. Tak 2. července, což je čtvrtek, tudíž tam bude i Ivan Kratochvíl, 2. července v 15 hodin na Novotného lávce a poprosím vás, abyste se už teď registrovali tady na petrbuješ.tv/seznam.cz. Napište registrace nebo něco Novotného lávka nebo autogramiáda, to už je jedno, aby jsme si vás zapsali do našeho seznamu, protože je k dispozici cirka 160 míst, což není moc, tak aby se na vás dostalo. A vlastně je to první taková akce, kterou děláme přímo v Praze, v srdci pražské kavárny, tak jsem na to sám zvědavej a věřím tomu, že si to společně žijem. A takže jste srdečně zváni a já myslím, že Vítě by taky mohl dorazit, že jo, máš to kousek.
0: Kolikátýho?
1: 2.
0: července?
1: Ano, ve 3.
0: No já se podívám, jo.
1: No to se je... to by tě Jarda dal, tyjo.
0: No tam... právě, Jarda by mi to zase by mi napsal nehezkou větu. No.
1: Takže, jako, bude to zajímavý. A bude tam spousta dalších známých osobností z tohohle kanálu. Pepa Skála taky přislíbil účast předběžně a určitě další lidi přijdou. Bude to určitě zajímavý odpoledne nebo podvečer. A takže neváhejte, přijďte a pište, registrujte se, ať to všechno běží tak, jak má. Prosím tě, jedna věc, která mi na tom Bezmenomovovi a jeho projevu tak trošku jako...
0: Bez rukov, sorry.
1: Jako tam vnímám to, že on prozrazuje de facto věci, které jako tam podlíhají vojenskému tajemství v podstatě, by se to tak mohlo... U nás by za to byla basa. Tak je mi dost podezřelý právě ve stylu toho, že teda to asi teda bylo domluvený dopředu, to jeho vystoupení, nebo prostě minimálně schválený nejvyššími místy. Že to jen tak jako nemůže plácat ne. Jako o tom, jestli mají nebo nemají krytou strategickou obranu nebo ne a jestli mají dostatek toho či onoho. A tak mi to spíš jako připomíná jako takový varování. Varování před tím, kam až to, jakoby vlastně, jak říká pan profesor Staněk, katastrofický scénář, jak by to taky mohlo dopadnout, kdyby, jo, a tak dál, se prostě třeba nekonalo v nějakých věcech dostatečně aktivně. Jo. Ale já teda na závěr chci říct, že doufám, že ano, i tady Petr Staněk a další řekli, že prostě žádný triumvirát nevydrží věčně, že to, že si teďka někdo vykolíkuje jako hranice nebo sféry vlivu, tak historie nás učí, že to je pouze dočasné, aby se nabrali síly a pak se ty nejvyšší hráči prostě do sebe pustí tak jako tak. Jo? Touto optikou potom samozřejmě rozumím všemu, co tam říká o tom, jak dlouhé ty konflikty budou a tak dál, kam se to přesouvá, jo, že vlastně ano, Trump chce, nebo USA chce samozřejmě jako srazit Čínu na kolena, Čína si to nenechá líbit, že jo, ty zase budujou prostě armádu ve velkém stylu, na rozdíl od Američanů, a to mají peníze, a tak dál. A mají lidi, kteří to umějí. Takže celkově uvidíme, kam se to vyvrbí. A já doufám, že prostě ten katastrofický scénář nenastane. Protože na druhou stranu, ač jsou naše elity sebe války chtivější a sebe blbější, tak my prostě nemáme vojáky a nemáme fyzickou sílu a nemáme ani tu vojenskou techniku, mimochodem, protože jsme ji dali na Ukrajinu a tam se změnila hromadu šrotu, že jo, jako celý NATO. A když víme, v jakém stavu je Bundeswehr a tak, že jo, několika kusy stíhaček schopných letů a podobně, ale zase ano, máme tam, že jo, ta Uršula nakoupila, nechala ušít na míru ty uniformy pro těhotné ženy a tím bychom možná to Rusko rozhodili tak, že by se chlapci tam by měli ten záchvat smíchu a toho by se třeba dalo z taktického hlediska využít, ale nevím. Takže zatím to vypadá tak, že mi na to prostě nemá. A já říkám zaplať pán Bůh. Protože kdyby na to mělo, tak už dávno Evropa hoří A už dávno prostě tady česká kotlina, si myslím, to, čemu se bránil Eduard Bereš, aby Česko-Slovensko se stalo bojištěm a proto udělal to, co udělal, mimo jiné, tak, že by se opravdu stalo.
0: Hmm. Oni si zahrávají, protože teďko zrovna jdou dělat vojenské cvičení jako divoký kanec, jo? Nebo zdivočelý kanec, tak se, je to v překladu. A tam vlastně chtějí malejma silama, to znamená, že cirka chtějí na to použít, poslouchy dobře, 100 až 1500 vojáků, kteří budou trénovat zastavení útoku jednotek v počtu 30 000 vojáků. Jo? A víceméně ty technologie, které chtějí k tomu používat, jsou o tom, o čem hovořil ten Bezrukov. Víš? Takže my jako si myslím, že si musíme dát trošku na tyhle ty věci pozor. A teď si vím, že ta agresivita, jo, té Evropy západní vůči tomu Rusku, ta arogance, jo, je šílená, když si vezme, že teďko třeba podepsali tu smlouvu s Arménií, tak první, co bylo, tak bylo diktát Arménii, co může, nemůže. A mimo jiné samozřejmě řekli Arménii, ale vy k nám do Evropy nic dodávat nebudete, ale jste povinni nakupovat. Jo? Teďko zase Gruzii řekli, že pokud neomezí svoji spolupráci s Ruskem, tak teda přijdete, budou vám zavedeny víza. Jo? A šéf vlády Gruzie na to reagoval a říká, víte, já kvůli vízum nebudu riskovat životní standard gruzinských obyvatel. Jo? Takže na tom Kavkazu se to teď takhle mele. Co je ale velice citlivý, je změna vztahu mezi Izraelem a Tureckem, protože oni byli velcí přátelé a teď Turci se už postavili proti Izraeli. Jo? A dokonce to tam zaskřípalo v jedné chvíli, že to vypadalo na konflikt. Takže hele, to, co ho říká ten Bezrukov o tom přesunu do Asie, já si myslím, že je tam ještě jedna oblast. A protože v Číně existuje frakce v komunistické straně, která má přímo v programu válku s Ruskem. Jo? Mají naplánovanou na 36. rok. A to se zveřejnili v jednom článku v roce 2012. Jo? Takže to snažení je velice takové, není to jednoduchý. Jo? Jediný, kdo dodává tomu Rusku jistotu tak, jak jim, z Koreje. Ten jediný znova potvrdil, že vždycky bude po boku ruského národa a vždycky s Rusama bude spolupracovat na ochraně. Takže tohle to jako víš...
1: Jako jo, na druhou stranu, Čína v současné době přece ví a vidí to všichni, a že pokud by padlo Rusko, tak Číňani jsou na řadě hned, prostě to, jo.
0: Já vím, ale oni získávají čas. Jo, no. Já nemám informace poslední, protože Číňani dozbrojovali atomové hlavice, dozbrojovali se, že nikdo dneska neví, kolik jich mají. Protože před 2 lety, když jich měli necelých 300, tak řekli, že chtějí mít do 2 let 1500. A 1500 raket je norma na zničení země koule. Teda 1500 bomb je norma na zničení země koule. Takže jestli vezmi si, že ty 2 roky uplynuly, nikdo nevíme nic, ale víme, že jaké raketové systémy oni vyvinuli, a takovéto technologické opoždění zatím není, ale zatím je pravda, že určitý ten jaderný deštník jim poskytují Rusové. Jo? Takže tady tak. Je někdo něco...
1: Pojďme na čaty. Sylvie píše, to jsme jako rukojmí, ovšem otázka je dokdy. Kdy tyhle idioti naženou Evropany do boje proti Rusku a kolik jich vůbec bude bojovat proti Rusku? Mám pocit, že by se počty vojáků asi hodně změnily, protože většina chlapů by proti Rusku nebojovala a hodně jich říká, že by se naopak k Rusku přidali. Tohle to vlastně to kopíruje vlastně takový ten, to, co bylo za první světové války třeba, kdy vlastně Češi dali Rakušanům poslušnost, tak ale důležitý je, jsou ochotní naše západní bruselské a potažmo teda řízené z Washingtonu elity poslat lid obecný v rámci depopulace do války proti východní mocnosti, či nikoliv?
0: Hele, já jsem byl ve středu jsem byl na tom procesu Ivana si poslechnout a předsedkyně Senátu mu dala otázku tomu svědkovi, který tam vypovídal, zda ví o tom, že jsou posíláni lidi nebo získávání lidi na válku na Ukrajině. Jo? Mě velice mrzelo, že neodpověděl, že to ví díky panu prezidentovi, který je tam posílá. Jo? Protože ta otázka byla provokativní vůči Ivanovi, jo, protože byl z toho obviněn, ale to, že celá naše vláda je posílá, že je posílají Poláci, že však Poláci tam mají regulární armády. Jenom Poláci, to jsou desítky tisíc vojáků, kteří jsou tam na té Ukrajině. Jo? Dneska tam máš dva pluky černošský. Jo? Kolumbijci, to jsou dobrovolníci takzvaní ty Kolumbijci, ale jenom říkám, že za to, že ten Zelenský dodává nakradené rakety do Afriky, tak za to dostal vojáky. Jo. A to je jedna věc. Druhá věc je, že ještě dám jednu poznámku, když jsem poslouchal závěrečnou řeč obhájce Ivana, tak jsem říkal, když on uváděl příklady, jo, terorismu, tak nevím, jestli měl důvod to neříct, nebo si to neuvědomil, nebo si to nespomněl, ale typickým příkladem terorismu bylo upálení těch Ukrajinců, 43 Ukrajinců v domě odboru v Oděse. Jo? Proti čemu se staví ta doněcká vláda? Že jo? Takže, ale to bych tam neřekl, jenom prostě příklad terorismu. A toto je to, co je třeba, aby si ty naši takzvaní politici, aby si uvědomili, že se stávají spolupachateli zločinu a terorismu na ukrajinském obyvatelstvu. A když si vezmeš to, co ona píše, že by naši nechtěli bojovat, jo, ale najde se pár blbců, který prostě si chtějí udělat safari, ale ve své podstatě naši vojáci by si myslím, že by nechtěli bojovat. Jo? A když si vezmeš i na Ukrajině, ta vlna těch, kteří nechtějí bojovat, je velká, protože už dneska se odhaduje, že v lesích na Ukrajině se schovává už do 2 milionů Ukrajinců, kteří prostě se tam schovávají právě kvůli tomu, aby ta TCK, aby je nechytla a neodvezla. Jo? Takže ten odpor proti tomu boji na tom střetu Ukrajiny, tak je prostě je tam. A teď je tam samozřejmě ještě i ta jazyková otázka, kdy prostě si všichni uvědomí, když bojují Rusové proti Rusům. Jo? My to víme všichni od začátku, všichni to víme, ale tam si to začíná čím dál tím víc taky uvědomovat a já si myslím ještě ten Zelenský teďko přijal myslím, že zákon o zákazu, úplně zákazu ruštiny, jak on to definoval, prostě absolutní zákaz. A ombudsman na jazyky hned navrhl zdvojnásobnění pokut za používání ruštiny. Ale podle informací, co já mám, tak to vedení Ukrajiny, když dělí ty peníze, tak se o tom baví rusky. Tak já potom tomu nerozumím. No.
1: Ukrajina je plná rozporu. Máme tady další, chci říct pravdu, píše, myslím, že dřív se budeme bránit proti banderovcům, až jim přestaneme dávat prachy a když začnou utíkat před Rusy do Evropy. Tak k tomu tématu.
0: Já si myslím, že to může být, říká to dobře, jako, ale já bych řekl, my máme tady banderovce v republice, jo, a jejich napomahače, to jsou čeští občané, kteří jim pomáhají. A v podstatě, když ty Azovčani tady jsou, tak oni lanaří naše lidi do té války na Ukrajině, na jejich straně. Takže je pravda, že na jedné straně to ten ruský postup, který vytlačuje, jo, prostě ty ukrajinské jednotky stále víc, teď ta Konstantinovka je taková, že ji postupně čistí, tak tenhle ten tlak na ty jednotky bude vyvolávat, protože čím více to bude blížit, a já si myslím, že se to bude blížit i ke Kyjevu, že už teda Putin buď bude bezpodmínečná kapitulace dřív, než se dostane do Kyjeva, jo, pak ale ta kapitulace bude znamenat, že bude chtít mít pod kontrolou Kyjev, takže stejně budou utíkat, to říká dobře, jo, a v podstatě ale jde o to, že to bude aktivovat i ty jejich kamarády tady u nás a nejenom u nás. Jo? Poláci se dneska už vymezují natvrdo učiním. Oni de facto, když si vezmeš jediný, kdo je takovým nějakým podporovatelem, je ten Sikorský a Tusk v Polsku. Ale prezident ne. Jo? Běžní Poláci ne. Oni neumí zapomenout těm Ukrajincům právě ty řežby, které byly. A tam nestačí jenom, že jim přestaneme dávat. Tam je důležitý, aby Američani vypnuli Starlink. Jo? Prostě aby, protože když by jim vypnuli ten Starlink, tak jim přestanou lítat ty drony tam, kam mají. A podle vojenských odborníků se dneska říká, díky dronové válce, která se vede, tak dneska od čáry je hloubka na relativně bezpečný týl, jestliže dřív bylo pár kilometrů, tak dneska je to 30 kilometrů. Jo, ta čára. Takže to všechno prostě tu situaci zhoršuje. A bohužel ty banderovce, když utíkali i v tom roce 46, tak jim pomáhal, jak se jmenoval, to byl na Slovensku, velitelem byl nějakých těch bezpečnostních složek a on posílal studentíky do boje proti banderovcům, takže ty to odskákali, až když potom nastoupili jednotky Sboru národní bezpečnosti, tak s těma banderovcema začali jako je likvidovat a chytat. Ale to se jenom chtěl říct, my nejsme připraveni. My nejsme na ty banderovce vůbec připraveni. Oni jsou tady, u nich lidí je víc, než je celá naše armáda. To je tak něco trestuhodného.
1: A tisíce z nich cvičíme, že? Nebo jsme cvičili tady. A...
0: No, 1300 nebo 1700 jich cvičili, ale dobře, Peťo, ale kolik jich je tady, kteří přijeli se zbraněma v autech?
1: Jo. Ale my jsme ty, kteří to financovali od samého začátku. Například Člověk v tísni, že jo, speciální program pro výcvik banderovců v Polsku ještě před rokem 2014. Jak vyšlo
0: no,
1: na...
0: to jsem zvědavý, jak teďko USAID, jak to znova tipnul, jak to budou dál financovat, když USAID teďko znova stáhl Trump prostředky, jo.
1: Nárok to bude mít na náš rozpočet, samozřejmě, my se budeme muset semknout a tak oni to určitě oni to z nás vytahají a my si to necháme líbit.
0: Víš, a těmhle s těm pomahačům banderovců prostě sedí v žaludku takové ty českoslovenští vojáci v záloze, jo, tahle ta skupina nebo klub pohraničí, jo, českého pohraničí. To jsou všechno pro ně, jako máš tu domobranu, jo. To jsou složky, které jsou schopné postavit obranu. Jo? Já neříkám, že chtějí udělat převrat, ale jsou schopní postavit obranu naší společnosti proti právě těm silám, které buď se tady schovávají, anebo sem přijdou. Víš? A
1: no mě už
0: je na čase, aby si to ta společnost a ne, především já právě mě štve, že my vždycky kritizujeme českou televizi. Ne, my musíme poukazovat, že jsou tam ty redaktoři, kteří za to nesou odpovědnost. A oni se budou zpovídat, ne Česká televize, ale zodpovídat se budou pracovníci České televize za to, co hlásají v televizi dneska proti našim obyvatelům de facto. To samé je třeba i o pracovnicích rozhlasu, pracovnicích denního tisku. Jo? Takže ne Česká televize imaginární, ne rozhlas. Jo? Ne, Hošani, vy konkrétně jmenovitě to píšete, vy to vysíláte, vy to připravujete v těch redacích a vy nesete za to zodpovědnost. Ne, soudruh ředitel České televize. Jo? Vy to nesete zodpovědnost. Takže toto je třeba si uvědomit, že Českou televizi neodsoudíš, tak jako neodsoudíš vládu. Ale členy vlády ano. Ty můžeš odsoudit. Ministra vnitra můžeš odsoudit. To jsou všechno tyhle ty věci. Víš?
1: No, každopádně samozřejmě média v tom jedou od samého začátku a vědomě. To není o tom, že by to bylo snad nějak, jako že by nevěděli, nebo chyba, nebo a tak dále.
0: Jsou zaplacený.
1: Ale víme, že ku příkladu, když se zeptáme Milana Zaděláka, že jo, jak mu přestříhali, sestříhali a překopali celou jeho reportáž z Ukrajiny a pak to odvysílali, ale prostě úplně lživě. A on na to reagoval, takže odešel, že jo, z České televize a dál už prostě s nima nic nechtěl mít společného. Tak to je konkrétní, živej člověk, příklad, který ukazuje, jak záměrně lživě Česká televize informuje, jo, my si to můžeme říct, takže Česká televize je též konspirační médium, měla by za to být trestána, ale to samozřejmě tahle vláda nikdy neudělá, protože ty mají nějaký notičky a můžou zajít jenom někam a i to je vidět, jak je tam kvikot, jenom protože NKÚ se jim bude moct podívat na finance do budoucna. Jo, to je neuvěřitelný, ale ono celkově to samozřejmě je vidět, protože tam jsou takový vazby zvláštní, ať je to Konrad Adenauer Stiftung, jo, ale ať je to i ten třeba USAID a další, že jo, Sorosova nadace a spol, který jsou napojený přímo na ČT, jo. Dokonce Člověk v tísni údajně má mít propojení finanční přímo s Českou televizí, že část těch miliard, kterými platíme, jde Člověku v tísni. Prej. Jo? A já bohužel, jako díky tomu, že ČT je tak transparentní, jak je, že teda všechny smlouvy jsou začerněný, nemám důvod nevěřit těmto informacím, protože kdyby neměli co skrývat, tak dávno odtajněj prostě svoje financování, tohleto, co se tam děje a tak dále. A bylo by to naprosto jasný, že jo. Bavili bychom se možná o tom, že někde nějaká kolonka blbě, nebo že něco bylo třeba o 10% dražší než jinde. Jo, ano, o tom by byly možný se vést diskuze, ale to by tady, když vidíš prostě, jak se vehementně brání jakýkoliv veřejný kontrole, a je to veřejná instituce, tak je to smrdí prostě až za roh. A takže si myslím, že prostě v tom jedou od samého začátku, aktivně. Jo, a bohužel prostě těch aktivistů je tam víc než skutečných redaktorů. No. Jinak samozřejmě konspirační médium jako toto, ale mnoho jiných, že jo? Už v roce 2020 upozorňoval na to, že jsou, že COVID-19 je umělýho původu a že pohádka o netopíru s luskoutem, který při nechráněném sexu spadly do polívky ve wuhanské tržnici, prostě nějak nesedí. Ale zase jako bylo to podobné tomu filmu americkýmu z Hollywoodu Nákaza, kde tam netopír spadnul, myslím, že praseti do jídla, nebo jsem tam vydělal, nebo co, a pak vznikla prasečí chřipka, náhoda. Tak vlastně Tulsi Gabbard to si zmiňoval. Ona o tom mluvila už jako pro, myslím, že New York Post, nebo dřív, ale teď vlastně vyšlo už přímo vlastně z toho jejího, z jejího úřadu oficiální vorazítkovaný stanovisko k tomuhle tomu všemu.
0: No, ona má problémy, protože ona už předtím dávala informace o falešných podkladech, které podsouvala CIA Trumpovi na stůl a podobně. Ona ho varovala, že to jsou neobjektivní informace. Jo? To jsou právě to, co ten Zelenský třeba se snaží deklarovat na veřejnosti o těch svých přelomových úspěších v současné době. Jo? A podobně. Takže a na základě toho ten Trump nejdřív věřil. Jo?
1: No, jistě, jo.
0: Ale teďko odstradil toho Kelloga a Kellogg to vlastně teďko frčí dál, že jo? A Kellogg se zapojil do rodiny Trumpa tím kšeftem v Kazachstánu, kde se podílí na té firmě, která bude těžit ten Wolfram. Takže de facto on se vyloženě jako v tomto směru prostě projevuje a ten Trump už teď tomu Zelenskému nevěří, ale zase má jiné loutkovodiče.
1: No. No, jako není to jednoduchý, každopádně Gabbard udělala odvážný krok.
0: Mm-hmm.
1: A
0: vzala si dovolenou.
1: No, otázka je, kolik let jí predikujeme zdravého a spokojeného života. By náhodou nepřijelo auto, víš, jako někde.
0: Ne, ono je zajímavé, že když poprvé se dostala do rozporu, jo, a vzala si tu dovolenou z důvodu operace manžela, tak vlastně mě překvapilo, že teďko vydala tuto zprávu. Jo? Pod jejím vedením. To mě dost překvapilo.
1: Jo, jako říkám, je to dost odvážný krok. A budíš teda i za to velká pochvala, že Tulsi, jestli posloucháš, tak ti děkujeme. No a je to taky o další důkaz toho, že konspirační a lživý média jsou ty z mainstreamu, nikoli my, který a od začátku jsme říkali pravdu, bohužel. Ale zajímavý je, že zatím jsem si teda nevšim, že by třeba zrovna, když to budeme personifikovat, se Česká televize omluvila divákům a nám teda, že šířili lži a propagandu. A tak uvidíme, no, třeba jednou. Každopádně, Víťo, jestli chceš, protože skaldoviny nebudou, Honza je někde na cestě a nestíhá, tak jestli chceš pokračovat v tom tématu, který jsi říkal o tom...
0: Já bych už jako končil, se ti přiznám, ale chtěl bych poděkovat těm, kteří reagovali i na ty výzvy o tom Českomoravském slovanském svazu. Někteří se mi přihlásili, jo, jako jsem za to rád. A v podstatě budeme postupně jako i přes tebe, Peťo, jako informovat o některých činnostech, protože je dobré, že se aktivujeme. Chceme, my přepravujeme i mezinárodní setkání představitelů slovanských svazů, jo, až se budeme účastňovat. A jsem strašně rád, že jsme domluveni s lidma, kteří bojují proti těm sudeťáckým všelijakým aktivitám, že budeme koordinovat tu činnost i mezi sebou, že posílíme to slovanské hnutí právě v tom směru, abychom to posílili proti tomu studeťáckýmu. Já jsem byl rád, že já to, Peťo, to jenom takhle, a i vám to říkám, přátelé, že jsem narazil člověka, který kolem sudetské otázky zná věci historicky, jo, a dostal jsem velké ponaučení a byl jsem s ním domluvený, Peťo, že v červenci by přišel k tobě na rozhovor, jo, a klobou dolů před tím, co on všecko ví, jak to bylo se Sudetama, že to byly hory a ne žádná sudetoněmecké země a tak dále, ne. Jo. A takže tím to krásně, má to zmáknutý, má to v sobě to vidět a šlo to z něho, když já jsem se s ním bavil, tak to z něho tak letělo. Já si říkal, jako byl by rád, kdyby si souhlasil a prostě se podílil o ty svoje znalosti s našema posluchačema.
1: Jo? A divákama.
0: Otra divákama, pardon. No.
1: Tak jo. Takže, přátelé, děkujeme moc, přeji vám krásnou dobrou noc. Teď se rozjede v 8 hodin premiéra a dalšího pořadu. Nebudete teda v ochuzení, od 8 se pojedeme ve velkém stylu dál. A zítra bude další změna, jako teď jsem to se mi to tady...
0: Jsou prázdniny na noc.
1: Se to tady mění neuvěřitelným fofrem a zítra skálová simultánka bude přeložena na pátek, protože Pepa je pracovně zaneprázdněný, je mimo, takže skálová simultánka bude v pátek, to, co bude zítra, to vám ještě řeknu a sdělím a uvidíme. Každopádně teď za malý okamžik o tom, jak skončíme, tak akorát vám najede zajímavá debata právě. Je Praha bezpečná, nebo se vracíme do 90. Jo? Debata ve Slovenském domě, kterou nám tady díky TV Raptoru máme zprostředkovanou. Takže to je, si myslím, věc, která vlastně navazuje i na tohleto, jak my jsme vlastně připraveni na to, co se děje a bude dít. Takže, přátelé, děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc. Je nás 93 930, typu správně, takže atakujeme 94 000 odběratelů a brzy, doufám, nás bude 100 000 a pak se budou dít věci. Tak jo, díky moc.
0: Ale já se ještě divákům omluvím za dnešní pořad z hlediska toho, že byl velice nepříjemný na psychiku. Ale věřte tomu, že je dobrý vědět o těchto věcech a podle toho se i zařizovat a rozhodovat. A každopádně vám chci říci, že všecko dobře dopadne. Věřte tomu, že dobře dopadneme. Jako já to tak cítím a říkám vám, že nejhorší věci se nebudou dít u nás. Jo?
1: Tak jo.
0: Takže díky za pozornost.
1: Díky a dejte like, pište komentáře, pište dotazy, pište témata. Díky moc, krásnou dobrou noc.
0: Taky, naschle.
2: Rodí se sticha tady a teď a na každou otázku je odpověď.
0: Přiznejme si jednu věc, že v současné době
2: rodí se sticha,
0: prožíváme určité paralely.
2: Tady na každou otázku.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Dnes máme tu obrovskou příležitost, jak jsem už naznačil v pondělí, že se trošičku aspoň vyznáme v tom nepředstavitelném chaosu, který nás teď obklopuje ze všech stran, z Evropy, z Ameriky, z Blízkého východu, z Ukrajiny, odevšad. No, a my víme, že jediný, kdo nám k tomu může podat trošku srozumitelný klíč, je náš host, kterého milujete, pan Michal Svatoš. Vítejte u nás.
1: Děkuji za přivítání, pane Hájku. Zdravím všechny diváky, tak dneska to budete pecka, budete mít zprávy, které máte jenom k dispozici na Protiproud TV u Petra Hájka, protože a vyvrátíme, rozprášíme všechny ten mainstreamový balast tady.
0: Přesně na to se těším, pane Svatoši, pojďme na to. Já vlastně na začátek bych chtěl jenom tak nadčrtnout, co v tom chaosu hraje roli. Na jedné straně slyšíme memorandum mezi Íránem a Spojenými státy, takže jako vlastně start míru. Na druhé straně víme o víkendovém telefonátu Vladimíra Putina s Donaldem Trumpem. Záhada. Teď tady probíhá jakési shromáždění G7, kde se dokonce mihnul i Vladimír Zelenský, blížící se volby v Rusku, blížící se volby ve Spojených státech, blížící se volby v Izraeli. Všichni něco dělají, něco nedělají. Já bych se pokusil

0: Ty musí dostat do letošního podzimu, musí dojazdit první, jinak nebude mít ukrajinská armáda peníze na válku. Těch 90 miliard euro nestačí. Co to je nový? A těchhle z těch 52 miliard dolarů slíbila Ursula, že vyrazí z Donalda Trumpa a Kanaďanů a Japonců. Což dopadlo tak, že téma Ukrajiny, přesně měřeno zpravodajskými službami, které sledovali to jednání G7, tak to bylo 15 minut s fotografováním a přivedením Zelenského. Takže to je velký výprask Ukrajiny na tom jednání G7. 52 miliard nedostal, 15 minut tam byl. Teď jako proč? No, Donald Trump má před volbama midterms a bude mít i další. Ten nedá, to by přišel o voliče. Japonci se tak po Japonsku usmáli, že teda když Američani nedají, oni taky nedají, ale všichni vědí, proč to tak je. Víte, Japonci momentálně vyjednávají s Číňanama, že by Číňané v japonských továrnách ve Velké Británii, v Evropě, ve světě a ve Spojených státech amerických začali vyrábět čínská auta. A platili Japoncům pro nájem. Takže oni by se tam vyráběli i japonský, i čínský auta. Ale to je velký biznis, protože víte, oni by jinak ty továrny, ti Japonci už mají špatný odbyt, už to není dobrý auto moc takový nejlepší. Takže když se tam budou s Číňanama vyrábět, tak ten japonský průmysl přežije. Takže víte, ti Japonci teď nebudou podporovat Ukrajinu, protože to by Číňané odstoupili od tohoto biznisu. No a Kanaďané ti jenom přemýšlejí, komu by prodali Kanadu, protože ti už jsou vyřízení.
1: No a co má, jak máme rozumět těm výrokům, vždycky nabubřelým výrokům Macronovým, že zasáhne Spojené státy nějakým clem a odpovědí Donalda Trumpa,
0: žádný cel nebudou. Ta zkuska G7 měla jediný hlavní cíl, nenápadně odsunout pozornost z toho, že žádná odvetná evropská cla příliš nebudou. Evropani se bojí Spojených států amerických. Donald Trump dosáhnul velkého vítězství v Iránu, pokud to vítězství budeme v té válce Izrael USA proti Iránu sledovat optikou toho, že poražena byla Evropská unie. No, to byla válka, která měla za cíl porazit Evropskou unii.
1: To je zajímavá myšlenka. Já bych řekl, kdybych já na to koukal svýma očima, jistě trošku zacloněnýma těmi zprávami z mainstreamu, tak bych řekl, že vlastně svého dosáhl hlavně Irán, protože se jakoby nic nestalo, kromě toho, že bude teď kontrolovat hormuzský průliv.
0: No a to je, Irán dostává povoleno, tedy zatím je příměří, prosím vás, 60. Bude se vyjednávat technika toho, ale Irán dostává povoleno, že bude moci zatěžovat ty lodě, které tam plují clem. No ale kdo bude to platit, co clo? No přece příjemci té ropy, to jsou Evropani. A toho plynu, to jsou Evropani. Čili Evropani budou platit? To znamená, že budeme mít dražší ropu. Víte, všichni teď v mainstreamu jásají, že cena ropy klesá, no to jo. Ale ona klesne ne už na tu spodní hranici. Ale v zásadě bude dražší. Ano. Pro Evropanu, bude dražší. A tak ti, kteří budou brát ruskou ropu jako Indie a Čína, ji budou mít mnohem levnější, protože tam nebudou ty poplatky. Čili to bude zase průšvih pro ty Evropany, pro nás tedy.
1: Vím, že vlastně celou dobu tady nám říkáte opakovaně a ukazuje se to často jako velmi přesný odhad, že vlastně všechno, co ten Donald Trump dělá, je určeno k tomu, aby oslabil Evropskou unii a Velkou Británii. Vyplývá to taky z tohohle toho?
0: Ano, víte, Číňané se teď velice spáli tomu průběhu G7 a už naznačovali, že už bylo vyjednáno v Anchorage a na setkání v Pekingu mezi Xi Jinpingem a Donaldem Trumpem, že G7 bude reformována na G4.
1: G4 a tam bude kdo?
0: No, Čína, Rusko, Indie a USA. A USA tam budou mít ten hlas za ty své bazaly, ty zmenšené západní Evropa.
1: Ano. No, já myslím, že to by byla... Já si myslím, souhlasím s tím, že se to tímto směrem sune, ale to by znamenalo ještě jenom poslední otázku k tomu Iránu. To by znamenalo,

0: že předpokládalo, že bude to příměří dané tím memorandem na těch 60 dní dodrženo, možná, že se protáhne na 90 dní, na 120, protože má Trump před volbami,
1: postupně.
0: Ale znamená to, že tedy podle vašeho názoru do toho nevhodí vidle i Izrael, který prostě zaútočí klidně na Libanon?
1: Jistě, já říkám už tradičně, že kdykoliv Rusko potřebuje, tak Izrael vyhlásí válku. Takže tady se bavíme se o posledních 10 letech. Tak to je. Myslím, že teda do časového světa vidíte to. Takže když bude Rusko potřebovat kvůli nějakým problémům, tak Izrael opět zatahá za nitky, tím pádem Evropani zase začnou šílet z drahého plynu, z drahé energie. A za druhé, Izrael má svou vlastní nacionalistickou politiku, která má své vlastní cíle a pohybuje se určité hranici a tomu a míru Donalda Trumpa, tomu příměří s Iránem, nebrání, že si budou Izrael s Iránem čas od času vyměňovat pár raket, protože to je naopak je to pro, zase dobré pro Putina, protože ty protirakety potom budou chodit do těch zemí Perského zálivu a do Izraele a ne na Ukrajinu. To je velmi komplikovaný scénář, jak je to všechno propojeno dohromady a Izrael tady má svoji vlastní politiku. Já jsem to říkal několikrát, chce obsadit území k řece Litany v Libanonu a jak si zredukovat, nebo pokud možno přesídlit všechny Palestince teď.
0: Ono vlastně to, co říkáte, ono by to potvrzuje to, co říkáte, fakt, že vlastně toho memoranda se Izrael neúčastní, že jo? To je jenom mezi Spojenými státy a Iránem. Čili Irán sice do toho jakoby zahrnuje trošku ten Izrael, ale Spojené státy vlastně říkají, to je dohoda mezi námi, takže když zaútočí Izrael, tak oni odpovědí na Izrael.
1: Je to tak koncipováno, aby Spojené státy mohly nadále tvrdit, že jsou v příměří. Čili Izrael může zaútočit na Irán a Irán může zaútočit na Izrael zpátky jaksi v přiměřeném množství útoků.
0: Ano. Tak pojďme o krok dál. Tady se nám nabízí jako druhá věc, kterou jsem zmínil, ten víkendový telefonát mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem. Oficiálně slyšíme z obou stran, že to bylo nesmírně, když vynecháme nějaké blahopřání k narozeninám, že to bylo velmi přátelské, velmi přátelský rozhovor, ve kterém se zmínil jak Irán, tak Ukrajina. Asi soudím z toho, že vlastně použili oba tento okamžik k tomu, aby mohli hodinu si k těm věcem něco říci. Jak vy vidíte teď momentálně ten za A postoj Ameriky k té válce na Ukrajině versus postoj těch válečných štváčů evropských, a to znamená bruselských a londýnských, a to, že se Donald Trump tváří, že vyřeší i teď před těmi svými volbami a vlastně i před volbami ruskými, že vyřeší tu ukrajinskou válku západu proti Rusku. Jak vy to vidíte?
1: No, stejně jako dělal Biden, sabotuje tu válku z hlediska Ukrajiny. To znamená, Biden teďka nedal zbraně, ten nedává, Trump nedal těch 52 miliard. Bez nich Ukrajina nemá z čeho válčit a Evropská unie už asi nedonutí své občany k tomu, aby dali víc peněz. Ten signál je jasný, tady jenom, víte, ty evropská média, ti politici, oni potřebují včera, všichni vykřikovali, jak ten Putin bude donucen uzavřít ten mír. No. Ale opak je pravdou, protože, víte, abyste to pochopili, tak já musím vysvětlit takový příběh současného předsedy Americké rady pro zahraniční politiku Hermana Hermana vidíte, teď mi vypadlo jméno Herman Pirchner starší, mladší, protože ten včera předpověděl na základě toho jednání G7 úplně, že Putin bude sesazen a bude opakován osud Kaddáfího, Mubaraka Ben Aliho tuniského. A použil jako hlavní důkaz, kromě několika tvrzení komunisty z Juganova ruského, že už se tam chystá revoluce v Rusku. To je velmi zajímavé, protože ta americká rada pro zahraniční politiku, již ten pan Herman Pilch, starší Pilchler, předseda, tak to se oficiálně chlubí, to je poradenský orgán amerických kongresmenů a senátorů. Nevládní organizace. No a ten Pirchner Herman už 26. května 2020, no opakuj, to není před 6 lety, řekl, že ten Putin už brzy skončí, protože už je nepopulární. Jo, tenkrát tvrdil, že je populární už jenom z 35%, teďko je populární podle něj už jenom ze 60%, ale skončí stejně a tenkrát se nezaštítil komunistou s Juganovem, ale komunistou Leninem,
0: ale
1: a říkal, že už stačí hodit cirku a bude tam to povstání.
0: Aha.
1: A jak vidíte, to povstání, píše z roku 26, povstání není. A ten Pirchner, starší, ten Pirchner mladší, ten Herman, stále opakuje ty, a mainstream ocituje, kievská média byla unešena, konečně jim řekli, že ten Putin špatně skončí, tak jsou nadšení. On to je v obráceně. Víte, byla to velká komedie s těma Pirchnerma, protože on má slavného tatínka, ten Pirchner mladší, to byl Herman Pirchner starší, to byl takzvaný, já poprosím fotku, to byl takzvaný pivní akrobat ve Spojených státech amerických ve 30. letech, kdy v době, kdy tady pochodovali ti ordneři v těch sudeťáckých krojích s těma šortkama, tak on po Americe běhal takhle mezi těma bohatýma lokálama až 50 pivama takhle a klouzal se po parketu a roznášel a hrál takzvaného hodného Němce. On je to tedy ale Rakušan. No a byl velmi slavný syn a všichni ostatní. On byl ten hodný Němec v těch 30. letech. Ne, ty zlý, vypadal úplně stejně. No a on dělal to, co ti Američané, ty byli tenkrát izolacionisti, ti boháči chtěli vidět, oni potřebovali prezentovat ne toho zlého hitlerovského ordnera, ale toho hodného německého. To byly 30. No a dneska zase tenhle pěkný mladší dělá úplně to samé. Co elity chtějí, to on jim řekne. A vždy to zdůvodní tím komunistům správným.
0: Jo.
1: Já takový velmi zajímavý, protože komunisti jsou na tom teď velmi špatně. V Rusku už se možná nedostanou ani do Dumy, hlasí CIA o tamtať, protože byli vyhodnoceni ruskýma voličema všichni ty komunistický zástupci, že ty jsou ještě horší než ti Putinovi globalisti.
0: Aha, jo. Což jsou teda ti takzvaní liberálové.
1: No a samozřejmě Putin provádí změny v Rusku velké, takže Rusko zcela určitě, tak jak to řekl Lavrov, řekl to i Putin, a Trump to ví, Rusko dosáhne svého cíle. Nebude žádný mír podle Evropské unie, to ani ty nesmyslné podmínky tady nejdou ani
0: jmenovat. Myslíme, prostě jako, já, to jsem se chtěl hned také ptát, ale tím jste na to odpověděl, že vlastně to setkání Merz, Macron, Starmer se Zelenským v Londýně stanovilo jakési podmínky pro vyjednávání, ale oni k tomu vyjednávání nikdo nechce.
1: Ale tak to nebude, to vědí všichni. Naopak bude, Putin zahájil včera přípravy k přechodu Ruska na válečnou ekonomiku, což je poměrně zajímavé. Tak já bych poprosil zase nějaké další fotky, takže bychom mohli začít Ksenii Judajevovou. Ksenii Judajevovou, jmenoval nové. Tak tohle je Ksenia Judajevová.
0: A co udělali?
1: Tu je zástupkyně Kristaliny Georgijevé v Mezinárodním měnovém fondu.
0: Aha.
1: Tak jak vidíte, my tady se říká, jak to Rusko je na tom špatně, a ta paní je od roku 24 zástupky někaj strany Georgijevové. Myslím, že pod Saxou. Ty bych poprosil fotografii paní Nabiulinové.
0: To je ta šéfka centrální banky.
1: Nabiulinové, ano. Tak tohle je Nabiulinová, tak Proti ní vedli teď všichni velký odpor, protože ano. Nabiulinová a Judajevová jsou hlavní, oni jsou velmi zvláštní osoby. To jsou osoby, které zastávají Putinův názor, že rozpad Sovětského svazu a respektive Ruského impéria byl národní katastrofa pro Rusko, musí být jaksi vrácen do doby před rozpadem, ale zároveň jsou to globalistky první kategorie. Takže šéfce banky Elvíře Nabiulinové teď všichni brojili od komunistů přes bankéře, přes všechny nacionalisty. A dokonce česká média už tady evropská nadšeně hlásila před týdnem, že ta...
0: Že zmizela.
1: Že zmizela, že už bude odvolaná. Tak opak, opak je pravdou. Takže, takže naopak Judajevová a Elvíra Nabiulinová posílili svoji moc a stali se členky nové rozpočtové rady Ruska. Já bych poprosil fotografii Antona Siulianova, tak to je šéf nové rozpočtové rady. Pro lajky je to jednoduché. Všude na západě v globálním systému řídí centrální banka nezávisle.
0: Takzvaně nezávisle.
1: To znamená, Rusku...
0: Pardon, že toho skáču. Ty centrální banky jsou nezávislé na svých vládách, ale závislé na těch globalistech. Že?
1: Tak. A v Rusku teď bude řídit finance Ruska, už ne centrální banka, ale rada v čele s tímto Siulianovem. Ale teď se podíváme na fotografii, poprosil bych KIS fotografii, kterou jsem značil. Tak. A tady vidíte Elviu Nabiulinovou a ten, kdo jí líbá a šeptá do uška, je Anton Germanovič Siulianov, ten nový šéf. Tohle je běžný obrázek všech jednání ruské centrální banky pod řízením Nabiulinova. To není ojedinělá fotografie. Čili Nabiulinová bude teďko místo předsedkyní z pozice centrální bankéřky s Judajevovou, tedy ty globalistické elity, které řídí tu ruskou ekonomiku. A tenhle ten jejich účeň, přítel, jsou, i když jsou stejně staří, myslím, že jeden, tak tento bude formálně předsedat. Ale je to takové putinovské řešení, aby vyhověl těm nacionalistům a aby vyhověl těm globalistům v tom Washingtonu, kteří už povýšili tu Judajevovu na zástupkyni, která řídí. Jo? Tak, ale zároveň to znamená to nejdůležitější. To je přechod na válečnou ekonomiku.
0: No to je ovšem drsné. To
1: a, takže a teďko Putin má připraven, tedy má připraven nástroj. Nástroj. To je příprava na... Buď se to může vyvíjet tak, že se bude ta rozpočtová rada následovat Judajevovou a...
0: Mezinárodní
1: měnový fond. Nabiulinovou a Putinovou tu míru. A nebo se může okamžitě přiklonit tam, jak je ten Siulianov a je tam ještě dalších asi dalších ještě 13 členů. A ti to můžou velmi rychle provést na snížení úrokových sazeb všechno a přechod na válečnou ekonomiku. I tak pokud chcete provést mobilizaci, musíte přejít na válečnou ekonomiku. Takže od teďka má Putin všechny nástroje, tedy už má i ten zákon, který umožňuje vyslat ruské vojáky na ochranu ruských hovořících menšin do cizích zemí.
0: Ano.
1: Ale teď má ten nástroj, jaký může nařídit, že ta ekonomika přejde na ten válečný způsob. No a teď už taky může provést tu mobilizaci.
0: To znamená, že vlastně on si tímto jediným krokem, který je mi nesmírně sympatický, protože kdokoliv odebere rozhodovací pravomoci aspoň z části centrálním bankám, tak myslím, že činí něco pro svou vlastní zemi, tak on si tímhletím vlastně rozšířil svůj manevrovací prostor.
1: No, hlavně odrazil ten útok těch ruských nacionalistů. Oni jsou to komerční bankéři, kteří potřebují půjčovat lidem. Víte, oni mají u lidí rozpůjčováno spoustu peněz a málo na to vydělávají, tak potřebují, aby se to udělalo tak jako za ty války poněkud jinak. To jsou složité věci ohledně bankéřství, ale v každém případě to tak je. On tedy Putin ukázal, že to umí hrát na všechny. Připravuje dva scénáře. Jaký scénář bude naplněn, to záleží teď na tom, průběhu toho letošního léta, protože všichni vědí, že od podzimu ta Ukrajina začne krachovat, protože 52 miliardy nikdo nedá do dalších dolarů, který chce, Evropani už asi je nemají.
0: Z toho vyplývá ale jedna podle mého soudu docela závažná otázka. My to pozorujeme v těch mainstreamových médiích dnes a denně. Útoky na do ruského vnitrozemí, řízené samozřejmě západními nebo evropskými tajnými službami, ale jakoby rukama Ukrajinců. Občas prostě nějaký ten výbuch tamhle, jinde někde vzplane to, jinde ono. To nevypadá moc na to, že by se Evropský západ smířil s tím, co říkáte. Chce tím tedy vyprovokovat tu nějakou děsivou odpověď Ruska?
1: Ne, protože se Evropský bruselský komisariát nebo ti Berlín a Macron, to oni jsou ve složité situaci. Víte, Trump, Čína a Rusko je manévrují do pozice bez významnosti. Nejlépe to pochopíte, když zjistíte, že po nějakých 50-60 letech bylo Německo vypoklonkováno z Rady bezpečnosti. Víte, Německo byl takový stálej, neformální člen. Máme 5 stálých členů, kteří jsou tam, a pak tam celou tu dobu sedělo Německo. No ale letos v červnu země světa nezvolili. Přestože němečtí diplomati celý rok jezdili po celém světě, upláceli kde, jaký od Chajvance. Tak výsledkem bylo, že dostali přednost Portugalcům, protože Portugalci jsou míru milovní.
0: Sympatičtí.
1: Nespou se do té války Ruska. A všechny ty africké země mají rádi. A druhé, kdo bylo zvoleno místo Německo, to byla velká Německa, je Rakousko. A rakouská zástupkyně tam řekla, volce Rakousko, nejsme v Severoatlantické alianci. A celý ten svět, který podle toho mainstreamu nemá já toho Putina, nezvolil ty Němce, zvolil. To je jasný signál. To je signál úpadku Německa. Víte, Němci už nemají moc. Němci jsou z toho zoufalí a potřebují Ukrajinu, potřebují Kavkaz, potřebují se rozšiřovat. Ale Spojené státy americké nechtějí tady žádnou velkou silnou Evropu. Evropa pro Spojené státy americké připadá v úvahu i takzvaná zmenšená západní Evropa někde, tak jak byla za času Thatcher nebo Mitterranda, která si dá pokoj, která je ustrašená, hodná a co se ve Washingtonu nařídí, to se splní. Protože ty evropské, podívejte se, jak byl Vance, říkal, chcete tady aby jsme udělali další invazi, nebo co, že tady máte ty migranty a tohle všechno. Spojené státy americké to mají, nevěří té Evropě. Je to tady program. Víte, podívejte se toho progresivistu, co radí těm americkým kongresmenům. Neustále se ohání komunistama. A přitom to je typický neziskovčík. Oni jenom furt říkají, co se má slyšet. To je jak český mainstream. Oni vám neřeknou, co je. A to je to samé s těma dronama. Víte?
0: No, to jsem si chtěl.
1: Víte, Ukrajinci útočí teďko na Rusko dronem FPV2. Tak to je velmi zajímavé, jak poprosil fotky. Zase ukážeme, jak vyrábějí ty drony FPV2.
0: Ty už vyrábějí na Ukrajině, jo?
1: Jo, já čekám na ty fotky.
0: Jo.
1: Tak, tady vidíte, jak je vyrábí. Povšimněte si, tam jsem dal do kroužku takový otvor. To je křídlo toho dronu FP2, který útočí na ten Krym teď. Takhle se to vyrábí. Teď poprosím druhou fotku, aby jsme viděli. Tak, a tady to je oficiální ukrajinská fotka vypálených filmových ateliérů Dovženko a vidíte tam v tom kroužku jsou opět ty křídla těch ukrajinských dronů. Čili vyrábělo se to v Kyjevě, v ateliérech, v národních ateliérech Dovženka, oni teď koukají si pěti, že by ruské drony vypálili a tady máte důkaz, proč je vypálili. Takže ty drony útočí na ten Krym, mají výbuchy. To je taková ta režisérská práce těch Ukrajinců, protože Ukrajinci potřebují velké výbuchy.
0: Ano.
1: A A to neuděláte těma malejma dronama, které používají usáci, jako když chtějí být ty velký. Jenže je v tom háček. Tenhle ten ukrajinský dron FPV2 stojí $50,000. Až to ruský dron frontový stojí $500. Problém je, že ten ruský dron dělá malej výbuch a špatně se to prodává do médií.
0: Ale dělá velkou
1: ale levně zabije. Jo. Když to ten ukrajinský dron udělá velkou paseku, doletí dál a udělá velký výbuch a to se dobře prodává. Mm-hmm. Ale matematicky, víte, vyrobit 1,000 dronů měsíčně, bročním jsou těch dronů, těch ukrajinských, těch 50,000, představuje $600 milionů. Když si chcete vyrobit 2,000, to už máte 1,2 miliardy, jak vidíte, Ukrajina nemá peníze, ani nedostane, a tak jich nemůže vyrábět víc než 2,000. Ale to je 2,000 krát dva vojáci, to je 4,000 vojáků. A nějaký výbuch, můžete něco vypálit.
0: Jo? A to znamená...
1: Ale Rusové těchhle z těch dronů, jo, dovedou vyrobit 100krát víc, tak 200,000 za stejnou cenu. Mm-hmm. A tady máte, já bych tam prosil mapu těch útoků, jenom abyste to viděli, protože Ukrajinci lžou od rána do večera a média to... Já to chápu, prostě je válka, tak se lže. Ale my nejsme ve válce, no. Tak by se měli... Tak tohle, co vidíte, je mapa asi 600 úderů ruských dronů, Geranium na Ukrajinu za duben. Uh-huh. Jak vidíte, tam všude udeřili na spoustě místí dvakrát.
0: Uh-huh. Čili to, jak nám tady říkají, že 90% dronů se střelí.
1: No, když to přepočítáte, totiž každý ruský útok se skládá ze 60% úderných dronů, to jsou ty výbušní, co vypuchují, a 40% jsou ty návnadový a ochranný, co vypouštějí cíle. A ty, až vypustí všechny cíle, když nejsou sestřelí, tak jenom spadnou, oni nemají žádnou výbušninu. Takže to je 40%, které si Ukrajinci připíchou, když jsme sestřelili.
0: Aha.
1: Ale z těch zbývajících, když to přepočítáte, tak zjistíte, že už se střelí jenom 50%. Jo. Jo. Takže skutečná účinnost ukrajinské obrany je 50%. Ano? 50%. To je úplně stejný, jak v Perském zálivu.
0: Jasně.
1: Ukrajinci se jenom chlubí, ale počítajte, Irán nepoužíval falešný návnadový drony v takovém množství jako Rusové. Rusové používají falešné návnadové drony.
0: A znamená to tedy, jestli tomu správně rozumím, že všechno tohleto, všechny ty útoky takzvaně na ruské vnitrozemí jsou ve skutečnosti jenom propagandistické
1: cíle. Tak jako trošku to škodí, jako určitě to trošku škodí, tak maximálně Putin, možná proto Putin přichystal tu radu s tím Antonem Suljemenko a s Ksenií Judejovou a s tím, ale co bude řídit tu ekonomiku, protože zřejmě může se stát, že bude třeba benzín v Rusku napřít, nebo se bude nějak omezovat. To jako, ale tím škodíte, to je, víte, v roce 1943 v létě Goebbels vřískal ve sportpalastu v Berlíně, že Beitum ukáže, že bude bombardovat Německo, že teroristům, protože oni začali bombardovat německý města v tom od toho roku 43 velmi intenzivně, takže jim ukáže. Uh-huh. Tak vymysleli takzvaný baby blitz, tí Němci, tak gang dostal za úkol se na 500 letadel bombardérů, což teda mu trvalo 6 měsíců. A pak začal provádět baby blitz. A německá média nacistická se radovala, že ten Londýn trpí těma útokama toho baby blitzu. A oni to nebyly příjemné útoky, asi 2-3 tisíce Angličanů zemřelo, ale to je nic. Víte, ty první útoky v roce 40, ty předtím ty zabili 30 tisíc. Říkal se tomu baby blitz, protože první, bylo to takové směšné. A trvalo to přesně do toho okamžiku. Skončilo to týden předtím, než začali odpalovat ty střely V1. Mm-hmm. Hodnotí se to, i pak se našli materiály, že to byla čistě propagandistická akce, aby těm válčícím Němcům mohli ukazovat, že vítězej.
0: Že něco dělají.
1: A přímo v tom zámyslu je, že ukážeme tu změnu té válečné situace.
0: Jo, a já mám v tom, ale v této souvislosti jednu specifickou otázku. Co ten útok, údajný útok Ruska na ten klášter slavný v Kyjevě, byl to ruský útok, nebo to byla operace pod falešnou vlajkou, jak znáte.
1: Aha, to někdo ukazoval, co bylo. Co určitě z 90% to byl ruský útok, ale neumyslný způsobený ukrajinskou stranou. Totiž, kdyby tam spadnul jakýkoliv výbušný dron, tak ta láva bude z půlky pryč, nebo ze třetiny. Tam nebyla žádná velká stopa po výbuchu. Takže to byl nejspíš ten ruský klamný dron. Zřejmě byl sestřel, proto to nevybuchlo, proto to jenom chytilo. Víte, když to spadne, pamatujete si, jak málo stačilo k založení požáru v té Notre Dame katedrále, tyhle střechy a tohle. Takže to tam jenom spadlo. Pak samozřejmě to mohl, takže to nebyl ani sestřelený útoční dron, byl to sestřelený klamný dron, taky to mohla být nějaká klamný cíl, který to vypouští, když to, ty klamný drony, protože oni jsou, oni docela jsou tepelně velmi horký, ty klamný cíle, proti těm infračerveným zbraním. No a pak samozřejmě, nebyla to ani ukrajinská protivzdušná raketa, ale mohl to být ten ukrajinský stíhací dron, on totiž taky nemá tu výbušnou hlavici, on má kinetickou, tak tam by to mohl zapálit. No a pak samozřejmě existuje nějaká pravděpodobnost, že by to ti Ukrajinci udělali pod falešnou vlajkou, ale myslím si, že to se tak stává, víte. Víte, takže tím se netřeba příliš trápit. V každém případě to nebyl ruský úmysl, tak jak tady tvrdí ty média. Samotný ty fotky to dokazují, protože to vypálení toho studia Douvšenka, kde zlikvidovali ty miliony kostýmů a všechno, co tam měli, a tedy tu výrobu těch dronů, těch křídel na ty drony, tak to samozřejmě úmysl byl.
0: A je to tak, že tedy dneska vlastně většina těch továren na drony a prostě válečných výroben je umístována do těchto těch zařízení?
1: No se umístí všude, oni Rusové i Ukrajinci. Velká část těchto dronů se dá doslova vyrábět v jakýkoliv garáži. Víte, když to vyrábí, víte, musíte se podívat na to optikou toho, co by se stalo, kdyby tady vyhlásil Petr Pavel mobilizaci.
0: Yeah.
1: Tak určitě na Barandově ve studiích je spousta šikovných lidí, kteří mají dostatečný a režisérů a šikovných lidí, kteří můžou vyrábět drony a umějí si sehnat výrobu těch dronů, což je pro ně výhodnější, než aby navlíkl Petr Pavel mundur a poslali do zákupu, aby je tam zprovodil ze světa. Takže
0: A ten útok třeba na tu poštu a na tyhle ty
1: věci? Na tu poštu, víte, útok na poštu, to není pošta. To byla největší třídící pracoviště pro třídění, automatické třídění zásilek. To znamená, to je místo, kam přivezou ty kamiony z Oděsy a všude ty. A teď se to musí rozstřídit do těch decentralizovaných pracovišť.
0: Tam to je
1: složitý národ. Ne všechno, a některý tam se musí složit, přeložit, přenakládat. Když to vypálíte, tak útočíte na celý ten decentralizovaný systém. Decentralizovaný systém výroby se špatně vyřizuje jedním útokem na ty jednotlivé továrny, proto se útočí na ty logistické centra třídící. To je další vojenský cíl. Někde tady jsme měli mít mapu, tak bych poprosil mapu těch útoků na Kyjev.
0: Na Kyjev, ale chtěl jsem se také zeptat na tu situaci na frontě.
1: Ta situace na frontě je poměrně jasná. Ruská armáda postupuje, naopak chystá se pravděpodobně může se situace vyvinout tak, že ruská armáda znova potáhne na Kyjev přímou cestou přes myslím, že je tam Konotop, nebo nějaký, přes to severní území kolem Černígova, protože už začala si čistit, začala zabíjat ukrajinské pohraničí v těch oblastech. Aha. Zároveň čistí okolo Charkova, čili momentálně ruská armáda stupňuje své aktivity podél celé hranici.
0: Znamená to
1: už taková ta doba, kdy ten Syrský vpadnul do toho kurského oblouku, se teď obrací. A vypadá to, že jakoby se celá ruská armáda chystala vpadnout podél celé hranice na Ukrajinu. Samozřejmě to je možné jenom, když Putin udělá tu mobilizaci. Ale jak jsme řekli, Putin právě připravil ten mobilizační nástroj. Takže za druhé, pokud se týče té válečné situace, tak to je poměrně jasná. Tam Ukrajinci za 3 měsíce bojů v podstatě přišli o celý 80-100 tisícový město, velký jako Zlín, Konstantinovko. Ruská pěchota to vždycky tam trošku obsazuje, ale ono už není s kým bojovat, protože ty drony, ty malé ruské drony jsou velice výkonné. Víte, ten, tady se furt cituje ten Maďar Brody, ten generál, který se vychloubá, jak zničí Krym, jak zničí to. Víte, on se loni v lednu vychloubal, že zničí ruskou armádu, která se chystala dobít Pokrovská. A Mirnohrad. Těma dronama svýma, tak v lednu 14 dní vzískal doslova jako pavián. Všichni se ukláněli, tady ho citovali. A pak bylo ticho a pak se objevily recenze všech těch ukrajinských dronářů. Pak to ruská armáda osvobodila ty města a přišla do souzku. Takže vidíte, že to je velký křiklou. No? Ale víte, Gerasimov nekřičí, Gerasimov koná. To je ten rozdíl mezi těma ukrajinskýma generálama, kteří musí křičet, aby ten Zelenský měl tu popularitu, tak čím větší nesmysl, tím lépe. No a tím to je, oni křičí, že mají teď větší velký státy. Můžete se divit, tam teď to řekl jinak, on už ty státy přestal dělit mezi ukrajinské a ruské, aby se vyhnul tomu, kdo má větší státy, protože ono to už brzy může prasknout, kdo má jaké státy. A začíná říkat jenom číslo, kolik to je dohromady. Takže Evropani tvrdí, že na jednoho ukrajinského vojáka umírá 8 Rusů, to je. Víte, to je absurdní. Víte, Spojené státy americké v době, kdy měli největší převahu ve Vietnamu, dosáhli poměru 1-2, 1-3 proti těm Vietkongům. A to do toho se nepočítali ještě ti jihovětnamci a Tajvanci bojovali tam s Američanama. Jo? Ale teď oni mají 4x míň střílej děl. Mají 2x míň dronů, vůbec nemají bomby. Jo? A mají mít 8x větší spáry. No. A rok a půl tvrdili, že to je proto, že jsou zakopaný, ale jenom se brání. Tak ty Rusové na ně těma masama útočí, tak proto to taky. No ale teďko začali tvrdit, že útočí vodě a Rusové jsou zakopaný a brání se. A zase tvrdí, že jsou obráci. Víte, to je všechno propaganda, která má jediný cíl udržet tu válku v chodu, protože víte, na té válce bohatnou bankéři. Jo?
0: No, to jsem se chtěl samozřejmě zeptat, ale možná, že se na to zeptám nejdřív jinak. Totiž, jestliže, a nepochybně bych řekl, že prokazujete, a je to i mně dost jasný, že většina těch úderů na to Rusko obdobných akcí je záležitostí propagandy především. Je to žrádlo pro propagandu, je to naplňování té hladové propagandy proti ruské. Jak máme vnímat například to, že se Britové po dlouhé době odhodlali, že zajali jeden údajný ruský tanker té stínové flotily a vyvolávají toto napětí. Jak máme vnímat to, že tady vykřikují různí generálové ve výslužbě, že bude třeba nejprve zlikvidovat Kaliningrad, až se do toho ten západ opře. Chystá se ta válka? Bude tedy tam zvláště
1: na severu? Se, tady jsou různí generálové typu Petra Pavla nebo takových různých vysloužilých typů, kteří se chtějí zviditelnit. Důležitě se řekl admirál Genčevič. Genčevič, šef NATO, ten sdělil jednoznačně pobaltským státníkům, že mají přestat provokovat. Spojené státy potom budou bránit. Takže Spojené státy americké dodrží svůj závazek 5, za předpokladu, že Evropa nevyvolá nějaký zbytečný fanatický šílený konflikt. Uh-huh. To je přesně to, co já tvrdím. No a tady máte potom ty šílence, kteří potřebují ty zbrojní kšefty a všechno tohle. Co, víte, generál, který najednou v 50 jde do důchodu, myslíte, že má velký důchod, je nula, nutí se, potřebuje nějaký kšeft. Uh-huh. Američané mají velkou zbrojní lobby, proto jsou tam ve všech těch, ale evropský nadace jsou přetížený těma, ještě aby brali generály.
0: No jasně.
1: Takže oni se tak snaží všelijak, ale jinak jako...
0: A to přesunování, pardon, že vám do toho skáču, to přesunování těch peněz, to mě posledně dost zaujalo, že vlastně ve skutečnosti ti váleční štváči hlavní evropští sledují těmi sbírkami na Ukrajinu vlastně svoje ve skutečnosti.
1: Ale zájmy. Ano, tady jsou si to uvědomit, jak ty peníze tečou. Tak zaprvé to nejsou peníze, které reálně existují, to jsou peníze, které Evropská centrální banka Christine Lagarde natiskne. Když je natiskne, tak je půjčí velmi levně bankéřům londýnským a bruselským a berlínským a ty je pustějí vládě, ti je předají dál na úrok bruselskému komisariátu. Když ten komisariát slíbí, že všechny země Evropské unie zaplatí ty peníze zpátky. Čili načištěné peníze se půjčí bankéřům a je to komický. Odtam tady ty peníze putují z toho Bruselu na ten úrok na Ukrajinu. Tam se dneska vyplatí civilistům, tak civilisti si potom jdou, mají peníze, tak si můžou a jdou a koupí si francouzské, německé, polské, české zboží. Ukrajina už 65% zboží, to je oficiální údaj ukrajinského ministerstva financí, dováží. A přes tohle zboží se dostane zpátky těm těm, co vyrábí, oni by ho jinde na světě už neprodali, protože už ho nikdo nechce, jak je stají. No a zaplatí se z toho úrok, tak ty peníze se vyčistí a skončí na těch účtech těch bankéřů.
0: Ano, ano.
1: Jsou dokonale vyčištěné, mají jich 30-40% bankéři zpátky, ale zároveň jim ještě budou splácet, co jsou jejich peníze. Ano. No a teďko se řeší ten problém, že když ta válka skončí, tak se ten kolotoč zastaví. Tak to ne. Tak proto se musí vytvořit ta 700-tisícová ukrajinská profesionální armáda, která bude tou Evropou placena. Protože těm bankéřům... Víte, v tomhle řetězci finančním je jedno, jestli ty peníze dostane ukrajinský civilista, důchodce, jako teď, a koupí si tu německou nutelu, když použijeme toho fialu, anebo jestli přijde voják, dá to svý manželce, ta to dá dětem, ty si koupí tu nutelu. Odkud ty peníze skončí v té nutele na těch německých účtech a na těch bankéřských účtech? Samozřejmě do toho jsou ještě ty experti, kteří z toho si tahají ty zlatý záchody, to je ta Zelenskýho parta, potom ještě ty zbrojní kšefty, těch zbrojních lobbystů, jako je Petr Pavel.
0: Ano.
1: Jo? Ale celý ten systém takhle funguje. A ti Evropani musí donutit, ti bankéři, ty Evropany, voliči, aby volili ty vlády, co chtějí zadlužovat tu Evropu. Mm-hmm. Protože takhle na to vydělávají. Mm-hmm. Ale když to nebude, když celý tenhle ten kolotoč těch peněz ustane, tak kdo bude platit německého zaměstnance a důchodce, když si už nikdo nekupuje to auto? Víte, už i ty japonské auta v té Anglii budou, japonské automobilky v Anglii budou vyrábět čínská auta. Podívejte se, Škodovka se tady chlubí. A to je velmi zajímavé, že v Rakousku se vyrábí ve Štajeru bývalé automobilce, kdy se vyrábili Audi, tak se vyrábí dneska už čínská auta. Uh-huh. Ale platy tam mají stále rakouské, vyšší než české.
0: Aha.
1: Jo? A teď se podívejte, co tady to, víte, teďko Evropská unie zase vymyslá nejnovější plán. Dáme 5 miliard eur, ne na Ukrajinu, ale na Maroku. Uh-huh. Aby tam postavili velký elektrárny solár. A víte proč? No protože v Maroku je teďko vzniká největší koncentrace automobilového průmyslu Už vyrábějí skoro polovinu aut jako Česká republika a hlavně mají vyrábět ty baterie, součástky, všechno pro ten německý průmysl. A proto se tam musí vytvořit ta levná síť, ty levné energie, soláru, všeho, aby se to z toho Maroka přetáhlo do Španělska, kde vznikají nové automobilky a tam se to sestavilo, bo to auto pojede do České republiky. Takže jasně. Tady přijdeme o práci. A budeme to platit z těch daní a proto ještě musí být ta válka na Ukrajině, protože dokud je ta válka na Ukrajině, tak je zabráněno příchodu levných energií z Ruska a surovin na tento trh. To musíte vidět komplexně. To je celý plán těch bruselských.
0: Jasně. No. Ale mě na tom zajímá, víte, jedna otázka, kterou tady vyslovil náš kolega, který je za režijním pultem tohoto vysílání a který říká, a v té otázce je to shrnuto, hrozí mně, že bych měl utéct z Prahy, protože jsme mimochodem také na tom seznamu ruském těch cílů, kde se tak, vyrábí zbraně.
1: Jo, tak podívejte se, Rammstein, zkuska vyzbrojování Zelenského v Rammsteinu proběhne 18., což je zítra. A poté bude zkuska v Ankaře. No a pokud se najde těch 52 miliard pro toho Zelenského, tak těch raket a dronů bude proti Rusku létat tolik, že Putin bude muset rozhodnout a vydat příkazy tomu Antonu Germanovičovi Siliuanovovi a Xeny, aby tedy přešli na tu válečnou ekonomiku. No a potom by nebylo asi špatné odcestovat do Argentiny, bych řekl.
0: Já myslím, že
1: to je ještě budoucnost.
0: No, já tomu rozumím. Když bychom to shrnuli, váš odhad. Bude letos ta válka na Ukrajině ukončena?
1: To asi ne. Víte, ukončování války je složitý proces. Možná bude ukončena formou jako ten iránský konflikt. Jo. Takže se uzavře nějaké příměří. Ale ne tak, jak chtějí ti ten londýnský gang, že tam budou nějaký vojáci a tak dále. Ale může být nějaký příměří, že tahle strana nebude útočit tam do té oblasti. To může být a bude se vyjednávat. To bude velká snaha Donalda Trumpa, který správně poznamenal, že v té válce umírá zbytečně mnoho lidí, když se to dalo vyřešit diplomací. A to je ten rozdíl těch Evropanů, kterým v zásadě nevadí, že Ukrajinci a Rusové umírají, protože oni z toho mají peníze.
0: Ano. No já doufám, že nebudeme na ten účet tak brzo připsáni také my. Vy jste říkal, sledujte mě, když zmizím z Prahy do Argentiny, tak je možná čas se sebrat taky. Zatím jste ale tady, já se budu...
1: V létě se nechystám nikam.
0: Pane Svatoši, já se budu moc rád těšit, nebo moc rád, já se budu moc těšit na to, až se zase brzy sejdeme, protože ten vývoj je velmi hrbolatý a bude takovéto rozmotávání toho uzla, jako jsme předvedli dneska, si myslím docela přehledně, je naprosto nezbytné, abychom my všichni nepodvolení protiproudaři té situaci začínali trošku rozumět. Moc vám děkuji, že jste s námi byl.
1: Já děkuji divákům za pozornost a vám za pozvání. Děkuji. Ať se protiproudu daří.
0: No já si myslím, že se bude dařit také vašemu webu, který intenzivně sledujeme, že se vám třeba podaří občas i ve vašem zatížení nahrát občas nějaký komentář pro naší stanici Hvězdu. V každém případě to už jsou ty hezké věci. O těch horších budeme dál mluvit. Já se budu těšit, že se setkáme s našimi diváky možná nebo velmi pravděpodobně ještě v sobotu, kde budeme hovořit o něčem, co je, ačkoliv si to mnozí nemyslí, co je ještě mnohem závažnější a nekonečně důležitější. než vše, o čem jsme právě mluvili dneska, tak se na vás budu těšit.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Babišova vláda si ve střetech s EU vede zatím spíš rozpačitě. Rozhovor Terezy Matějčkové s Tomášem Sedláčkem o pravdě, lásce a absurditě. Německé platy nejsou utopie, česká ekonomika má potenciál, říká Jan Švejnar. To a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 25, který je právě v prodeji.
1: Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u další epizody podcastu Echo Porada. Dnes jsme v tradiční sestavě na čele s Terezou Matějčkovou.
2: Dobrý den.
1: Která opustila své studijní volno, aby se na nás přišla podívat, ale především, aby mohla mluvit s vámi. Jiří Peňáz.
3: Dobrý den.
1: Daniel Kaiser. A všichni si těšíme na bouřlivou debatu, která nepochybně bude v komentářích na YouTube. Nebudu zdržovat, zkusím to udělat rychle a dynamicky. Co je v nejnovějším vydání týdeníku Echo? Titulní strana Zápas o Havla. Věnujeme se znovu dění kolem knihovny Václava Havla a tentokrát k tomu přispěla Tereza, která udělala rozhovor momentálně s nejnenáviděnější osobou pražské kavárny Tomášem Sedláčkem a ten rozhovor je zajímavý. A Tereza k tomu něco řekne a Jirka taky k tomu něco přidá vůbec k tomu zápasu o Václava Havla. Dan má hlavní téma v týdeníku Echo, kromě toho, že napsal editoriál, za tomu děkuji, protože já jsem svojí neopatrnosti se dopustil zranění na svém vlastním těle, tak jsem nebyl schopen v pondělí nějak fungovat. Takže Dan napsal něco o Iránu, ale hlavně napsal téma o tom, jak je česká vláda pod dohledem Bruselu. A k tomu nám, Dane, taky něco řekneš, protože to tvoje fanoušky věrné nepochybně zajímá. Pak tam máme rozhovor s Janem Švejnarem, Salon, teď jsem...
2: O soukromí Adama Růžička.
1: Adam Růžička píše o soukromí. A to by asi tak týdeníku stačilo. Zároveň bych chtěl upozornit, že poradu Echa můžete poslouchat na kanálu YouTube, na Rádiu Prostor. A ti, kteří mají zájem i o tu druhou část naší porady, tak k tomu navíc nekupují si jenom tu poradu, ale dostanou digitální týdenník Echo. Echo bez reklam a přístup na Echo Prime, kde je všechno zdarma. Teda bez darma. Teda není zdarma, je to bez reklam, ale to jsem vlastně chtěl tím říct. Dane, než se pustíme k tomu k programu naší porady, který jsme si definovali tak, že se budeme bavit o veřejnoprávních institucích, protože Česká televize a Český rozhlas tradičně vyvolávají v české společnosti velké emoce, minimálně u jisté části, takže zase můžeme být svědky velkých projevu emocí a i nějakých demonstrací. Pak teda Tereza bude mluvit o zápasu, vykopne téma o knihovně Václava Havla, protože ona zápas o Havla nevede. Mě upozornila před oficiálním. Já se snažím, aby mě to nejméně peskovala, jo? Tak já se dopředu upravovala, to takhle nějak říkám. No a k tomu se připojí Jirka. No a Dan je připravený zase zkritizovat americkou imperialistickou politiku. Tak jdeme na to.
2: Jeho se teda nebojíš, jo? Tak.
1: To bude v té placené části, tam to nějak zvládneme. Dane, co ten Brusel teda? Co si tam všechno jako zjistil v tom textu o tom, jako jak nás ten Brusel?
4: Já řeknu krátce, to je dvěma, třema větama, tam jde... Je to pokus, takový jako průběžný portrét toho, do jaké míry česká vláda nebo Česká republika pod dozorem a pod tlakem Evropské komise. V českém případě se to na rozdíl od předchozích případů třeba Maďarska nebo Polska za konzervativní vlády, nebo teď i trošku Slovenska za Roberta Fica, tak v našem případě se to děje zatím zákulisně, řekl bych. A dal jsem tam tři nebo čtyři příklady toho, o co se všechno hraje, kde Evropská komise v zásadě, když to těch zjednoduším, říká české vládě, když uděláte tohleto, nebo když tuto směrnice nebo tady to nařízení nepřevedete do českého práva, tak aby jsme byli spokojeni, tak vám šáhneme na dotace a to je samozřejmě velká slabina Andreje Babiše.
1: Není to ale jenom případek České republiky, ne? Tady to se děje všem, ne?
4: Tak,
1: Polákům, Maďarům.
4: To jsem říkal, no, ale tak jako Poláci a Maďaři teď mají zrovna, řekněme, EU konformnější vlády, takže se to neděje v zásadě. Jo? To se vždycky děje, když ta vláda má potenciál se v některých několika málo důležitých tématech odchýlit od přání Bruselu, nebo od jako představu Bruselu, tak se začíná té vládě šlapat jakoby na paty. Jo?
1: On ten zápas vlastně mezi tím, tou skupinou lidí, která je liberálně, to, my jsme byli liberálové, teďka liberálové jsou jiní lidé, že jo? Řekněme to lidé od středu doleva, blízko třeba k současné reprezentaci v Bruselu. Ten zápas se vede přesto, že byl nějaký předpoklad, že volby v Americe zvolením Donalda Trumpa leda co změní. Ono něco to změnilo, ale ten zápas je velmi intenzivní a sledujeme to nejen v Evropě, ale sledujeme to i u nás, že nic není vyhráno, boj pokračuje. A než se teda dostaneme k té České televizi, dvě poznámky komentářům, které mi zůstávají k vašim komentářům posluchačů, které mi zůstávají v hlavě, tak jeden dotaz opakovaný je, kdy pozveme někoho z Petrose Michalopoulose nebo někoho z Kecu a politika na naši poradu. Já jsem se na to nevykašlal, já jsem Petrosovi volal, říkal jsem mu, že máme opakované dotazy, jak to bude, navrhl jsem mu nějaké řešení, ale oni se k tomu nějak nemají. Míč je na jejich straně. Vymysleli jsme formát, že by se udělal speciál 2x2.
4: Nějaký telemost. Jo.
1: No, telemost, jako oni jsou na Věnohradech, my jsme tady jako v té proletářské části Smíchova. A takže telemost, protože tam jsou evidentní sociální a jiné rozdíly mezi nimi a námi. Nicméně, já jsem tu iniciativu udělal, Petros nereaguje. Je to na něm s Bohoušem. Tak a druhý dotaz, použil jsem tady termín a asi nepřesně opoziční nebo média, které jsou na straně opozice. Jo. A já pořád nevím, jak to přesně definovat, protože rozdíl mezi těmi médii je různými, ale spíš než to definovat, jestli jsou příslušníci nebo jestli podporují spíš nějakou politickou stranu, tak jde spíš, že podporují nějaký, dejme tomu, jako proud, anebo se vymezují proti nějakému proudu. A to je třeba vidět, to je taky vidět jako na příkladu, který vyvolá ty největší emoce před začátkem léta a to bude projednávání zákona, změny zákona o financování veřejnoprávních institucí, o Českém rozhlasu, České televizi. Mě tam zásadně chybí, že se vůbec neřeší otázka ČTK. A opozice slibuje, že bude blokovat jednání sněmovny nebo projednávání toho zákona. Co jí síly budou stačit? Už se ozvaly Chvilky pro demokracii nebo Miliony chvilek, že půjdou do ulic. Je asi, než já něco řeknu, co si o tom myslím, tak předám slovo vám. Jo. Já mám totiž, já mám totiž takový pocit, že vlastně nejvíc, kteří proti jakékoliv změně demonstrují nebo protestují, jsou ti, kteří tu televizi buď sledují, anebo s ní sympatizují. A celá ta debata je jako vysloveně politická a ideologická a není věcná. Jo? Protože jestli něco je, jako jestli by se něco mělo dít, tak jak se o tom mluví, ve Velké Británii nebo v Německu, je redefinice veřejnoprávnosti především z důvodu toho, že lidé méně sledují televizi, mladší generace prakticky televizi doma nemá, že používá úplně jiné informační kanály. Byla ta digitální revoluce, to se strašlivě změnilo a obrovskou změnou prošly všechny ostatní média mimo ty veřejnoprávní. To jsou

0: na to nějakým způsobem reagovat. Tak ta debata se vůbec nevede a vede se vysloveně emocionálně a vysloveně z nějakých politických pozic. Terezo, ty tady dlouho nebylo, tak víme, co řekni ty k tomu.
1: Neskrácené epizody podcastu Echo Porada najdete na Echo Prime. Získejte navíc přístup ke všem textům, komentářům i esejím našich autorů. Vše bez reklam. Připojte se k nám na echoprime.cz.
2: No, já jsem vlastně už kdysi napsala na Facebook taky nějaké jako vyjádření k veřejnoprávním médiím, ne, že bych to tak chtěla moc si sepsat, ale byla jsem vyzývána některými i novináři ze veřejnoprávních médií, abych se k tomu vyjádřila, když jsem v Echu a prostě jestli souhlasím s támhletím nebo s oním článkem, který vyšel a... Tak jsem si to nějakým způsobem sesumírovala a vlastně ten první bod, myslím, který jsem tam napsala, bylo, že považuji za chybu, že se hned začalo vlastně mluvit o financích a nepředřadila se tomu skutečně nějaká věcná debata. Otázka je, do jaké míry by to fakt bylo možné, protože tato debata by asi byla ideologicky zarámovaná, ale jako myslím si, že na tom nesou opravdu podíl, teďka se to teda hází jako na vládní politiky, myslím si, že za to velkou odpovědnost nesou i opoziční politici, i ty, když se zvyšovaly poplatky, tak mohli tuto debatu otevřít. A nebo taky tuto debatu mohli otevřít samozřejmě sami veřejnoprávní média v momentě, když se zvýšily ty poplatky, tak mohli říct fajn a my vlastně za toto tady předložíme koncept veřejnoprávních médií pro digitální věk. A zdá se mi tedy, že vlastně ta debata opravdu jako dlouhodobě je velmi problematická, velmi zkrácená a vlastně od začátku se jako vedou války, no, který asi vždycky potom vyústějí v jako docela neuspokojivé výsledky, protože si myslím, že málo kdo jako říká, zrušme veřejnoprávní média, že není ta otázka veřejnoprávní média ano nebo ne, ale jaké veřejnoprávní média skutečně v 21. století, kdy se naprosto radikálně, a je to myslím největší změna, kterou my zažíváme, prostě ty technologie změnily. Takže v tomhle smyslu, jako souhlasím s tebou, ta debata se nevede, myslím si, že za to no, skutečně nesou odpovědnost, ale fakt všechny, jak opoziční politici, tak vládní politici, tak ale veřejnoprávní média, který vlastně teda brala, že jo, a aniž by jako předkládala tedy, co jakým způsobem se oni přizpůsobují té době. No a jestli se pak budeme mluvit o té knihovně Václava Havla, tak mě to v nějakém ohledu připadá vlastně jako symptomatický, to jakým způsobem, jo, tady se zase velmi často se jako na tu jednu stranu klade důraz, že rozkládá instituce, ale tady vidíme, že prostě v té společnosti je extrémně nízká vůbec ochota se domluvit na čemkoliv.
0: Tam je zajímavé, když to zmínila o té knihovně Václava Havla, že se to děje v případě spíš, nebo v případě instituce, která je financována ze soukromých prostředků. Jo? Že tady k téhle krizi dochází i instituci, která není financovaná z veřejných zdrojů. A k té ODS, tam je taky důležitý moment, protože ODS před nějakými 6 lety přicházela s tím, nebo měla v programu, že se mají koncesionářské poplatky zrušit a když minulá vláda prosadila jejich zvýšení, tak skutečně nejen, že veřejnoprávní instituce neřekly, tak my zefektivníme provoz, uděláme tohle a tohle, když jsme dostali víc peněz, tak to nechtěla ani ta vláda, to znamená dnešní opozice, nechtěla nic za to, tak co za to, my vám dáme víc peněz, co za to dostaneme, jo. Tam, když teďka se o tom mluví, že se má snížit rozpočet České televize, tak kritici mluví o tom, že se dostáváme až někdy do roku 2008, že není zohledněna inflace, ale proti tomu musí stát fakta o tom, jak se změnily všechna ostatní média, jako Česká televize, Český rozhlas, nežije jako ve svém vlastním světě, nežije mimo ten mediální trh nebo mezi v tom informačním světě, jehož součástí jsou i soukromá média a ta prošla obrovskou zeštíhlou

0: vací kůrou. Já vám jenom řeknu, když my jsme dělali týden, tak jsme v grafickém oddělení měli art direktora, dva lidi na obrázky, tři grafiky, jednoho skeneristu a asi 7 lidí v fotografickém oddělení bylo 5 lidí, 2 produkční a vedoucí. Jo. Dneska máme jednoho fotografa a jednoho grafika, se kterým děláme v podstatě ne úplně identicky stostránkový časopis, ale jako ze 2/3. Takovou změnou prošly všechny média, ale nedělá se to veřejnoprávních institucích. Jo. A samozřejmě, že ten tlak na tu efektivitu nemusí nutně znamenat horší kvalitu. On tu kvalitu může přinést větší, že se bude dělat opravdu to, co má smysl. Ale co si myslíš, Jirko, ty?
1: Ano, se vším souhlasím. Zároveň pravděpodobně tohle opatření, téhle vlády, tak je... oni zdůrazňují, jako, že to měli ve volebním programu, že jo. Oni ví, že prostě své voliče tím nezarmoutí, jo. To je prostě populistický, dovolením vozovka, populistický opatření, který prostě vede k tomu, který má prostě poskytnout tedy svým voličům, jak si tu úlevu od toho hrozivého poplatku, jo. Prostě a to se jim to lidi, kteří tu televizi nepotřebují nebo prostě už dávno ji odepsali, tak prostě tak to přijmou. Ti lidé, kteří prostě naopak tu televizi neodepsali nebo mají představu, jako že to je nějaká důležitá instituce a dokonce se na ní dívají a tudíž jsou kompetentnější možná k tomu, aby posuzovali, jestli prostě ta televize je špatná nebo dobrá, no tak ti jsou tím prostě nějakým způsobem logicky znepokojení, neboť to vnímají jako útok na sebe samou.
0: No, takhle to prostě, pravda, no.
1: Takže se jim nemůžeš divit, jo.
2: Počkej, ale oni teda vnímají jako útok na sebe sami to, že ta druhá část lidí, kteří se na tu televizi nedívají, no. Tady těm lidem, kteří se dívají, jako nechtějí připlácet.
1: Ale já to chápu, jen, že prostě to zase souvisí, počkej, proč je to bizár? To souviselo s tím, čemu se říká jako krize institucí, nebo úpadek společenského konsenzu, protože veřejnoprávní televize vznikaly kdysi v takových těch dobrých časech, jako kdy se společnost víceméně zhodla na to, že je dobrý je mít.
0: Jako to je důležité slovo, co si řekl zhodla, jo. No, zhodla, co ano, tady tyhle společnosti chybí, je společenská zhoda.
1: A teď vlastně tam se ty naše pohledy hrozně liší. Zatímco, dejme tomu, my staromilci si myslíme, že je dobrý mít tu shodu, nemyslím to nějak jaksi útočně, ale ty říkáš, ta shoda už dávno neexistuje, jo? Doba se posunula, takže prostě tudíž ani nemají být instituce, které na tom jsou.
0: Zhody, já ano. Myslím, že to je důsledek, že zmizela ta nějaká zhoda společenská. No. Já volám popot mít nějakou zhodu, říct, že ta společnost se zhoduje na třeba elementárních věcech, na tom, kam chce směřovat, nebo prostě čeho chce dosáhnout.
1: To ani nemusí, ale může mít prostě třeba nějaký kritický mechanismy, jako jsou svobodná média,
0: ale to fakt nereprezentují jenom veřejnou média.
1: Který třeba nejsou založený jenom na teď s dovolením tržním principu. Jo?
0: Ale jako Česká televize, Star Dance, sportovní události.
1: Ale dobře, to můžeš jasně, ale zároveň prostě jsou tam mnoho ze zákona, mají prostě ještě nějakou další roli kulturní, já nevím, vzdělávací a takový pro menšiny a tak. A tohle jsou všechno věci, které prostě...
0: A ty si vybavíš nějaký pořad, který dělá Česká televize nebo Český rozhlas pro menšiny? Jako, ano, nádej.
1: Hele, já zrovna tady schválně jsem psal o 10-dílným seriálu o dějinách hanáckého divadla.
0: Hanáckého?
1: Hanáckého, hadivadla, jo. Prostě jako významné kulturním fenoménu, a který tě nikdy jako nenatočí samozřejmě komerční televize, protože to je prostě proč by to dělala, jo. Nebo může najít nějakého zázračného sponzora nebo tak. Ale tohle má dělat ta veřejnoprávní televize.
0: To s tebou já souhlasím.
1: Mají dělat věci prostě pro takzvané pro menšiny, mají tam prostě mají vysílat přenosy z Pražského jara. Jo, prostě pro takovou vysokou kulturu, jo, která možná, že už prostě žijeme v době takové postkulturní a tak, ale prostě dělat věci, které jsou opravdu pro menšiny i jaksi elitní. A to třeba možná s omezeným rozpočtem, možná nějak jako racionálněji, možná kvalitněji, jo, i když já si myslím, že to nedělá špatně. Jo,
0: Jirko, já si myslím jednu věc,
1: kanál čet, že, si myslím,
0: že tam dělají spoustu špatných komerčních projektů, které by neměly dělat ve prospěch těch, o kterých mluvíš ty.
1: Víš, prostě já si představu ideální televize, by veřejnoprávní má být co opravdu jaksi pružná, štíhlá a velmi elitní, která dokonce vede k tomu, že lidé nepotřebují televizi.
0: Jirko, ale zároveň ta česká televize i český rozhlas je
2: takový... Mají to dělat tak, aby se na ní nedíval.
1: No, do určité míry jo, protože by měla být jenom prostě pro ty, kteří jaksi se...
0: Jenomže ona dívají, je momentálně Jirko hybridem, kdy zároveň dělá vysoce sledované pořady... Což já proti tomu jako nic nemám, ale zároveň dělá tady ty menšinové, jo. Takže oni jdou do všeho dané.
2: Kulturní pořady, menšiny, to je hezký, ale ten boj, který se teď právě rozvíjí nebo začíná od toho pondělka, kdy teda vláda oznámila, že ty koncesionářské poplatky opravdu navrhne zrušit, tak ten ani vládní poslanci, když se s nima bavíš mimo záznam, nebo politici, ani opozice, vůbec neveru tady o ty nepolitické věci, ale to se vede čistě o zpravodajství a publicistiku. Vít Rakušan teď říkal, že vláda útočí na ČT a ČT a ČRO a teď ho cituju, aby oslabila veřejnou kontrolu moci. Jo, tam jde čistě o to zpravodajství a publicistiku a k tomu bych ještě chtěl teda podotknout, jak si vlastně kladl takový rovnítko, nebo že by o to ty veřejnoprávní média měly usilovat, že by měly být takovým jako kritickým mechanismem nebo jako takovým kritickým pohledem na svět. Tak oni sami se jakýmkoliv kritickým mechanismům bránějí. Když se člověk podívá na stížnosti, které projednává Rada České televize, nebo projednávala Rada České televize, a které se zase týkají zpravodajství a publicistiky, tak tam se často objevují úplně konkrétní stížnosti, buď to od nějakých občanů řadových, nebo od neziskovek typu Aliance pro rodinu, že ta a ta reportáž byla brutálně nevyvážená, kdy tam v těch takových progresivních tématech nechají sice, jakoby, jako je třeba manželství pro všechny, jo? Nechají promluvit obě strany, ale pak tam mají vždycky jako dva, tři nezávislí odborníky a všechno jsou to jenom lidi z té jedné progresivní strany. To se týká tady těch jako LGBT věcí, to se týká větrní, to se týká očkování. A to vedení zpravodajství úplně sériově nebo mechanicky tyhle ty stížnosti arrogantně odmítá. Říká, není problém, jo. Čili taková ta představa, že Česká televize se teď ocitla pod ohromným tlakem nějakých jako brutálních predátorů, je podle mě, která se bude hrát, je podle mě úplně mylná. Mm. Jo? Myslím si, že tady se dělá takový jako kráská netvor, kdy teda ten netvor, což je teda ta současná vládní koalice, podle mě zdaleka není tak silná, jak by se zdálo.
0: V jakém smyslu, Danem?
2: No, protože bych řekl, že pokud ten bugr bude velký, to znamená jak v parlamentu, tak ten milion chvilek, tak třeba na té české televizi se nebude šetřit miliarda korun, ale třeba jako půjdu na půlku,
0: no,
2: jo?
0: No to se
2: tak
0: stane.
2: Takhle bych si představoval, že Andrej Babiš, že Andrej Babiš může úplně normálně vyměknout. Čili ten netvor, nebude tak silný. A ta kráska, což má být teda Česká televize, Český rozhlas, to není nějaká jako křehká kráska, to je jako hodně podsaditá kráska, taková jako při těle, bych řekl.
0: A za druhý
2: taky jako rozdává rány, to není nějaká jako holka, která by se dělala v fultě, chová se velmi agresivně, mimochodem porušuje, když zůstanu pro zjednodušení České televize, tak ona porušuje tím, jak o sobě neustále tady o tom financování svojem referuje jako o politický věc, jak porušuje i kodex České televize.
0: To si myslím, že to
2: kdy v tom kodexu je napsaný, že o věci, které se týkají samotné, musí referovat stejně nestranně, jako by měla ideálně referovat o jiných věcech. A ona o tom referuje jako odborářsky. Je to úplně šílený, už jenom jako kvůli tomu, že si v podstatě zasloužil být
1: rozpuštěn. Já jsem to viděl předevčírem v televizních novinách, tam to začínali tím, protože to bylo správatné a byli tam prostě jak opozice, tak koalice a v podstatě jako, počkej, mám se tomu,
0: že... Ne, to ne, to bylo potom udala z těch komentářích, ale... Jako
1: dobře, ale ještě chci říct, že by se mělo odlišovat ideologické věci, jo, a to je to, po čem si mluvil prostě v LGBT a prostě cosi. A tam je, to je problém, který si klade člověk, jestli prostě to není jaksi bohužel zeitgeist, jo, který se vede, který má, jako, vidíš to všude prostě, jako, který se proniká, který těch Don Quixote jako z té jiné strany, tak si můžou maximálně tak stěžovat, ale prostě to je na složitější debatu. A potom je prostě kritická funkce jakoby dozorce třeba jakoby ve vztahu k vládě nebo k establishmentu. To je trochu něco jiného, jo?
3: Plní česká
1: televize. No to, dobře, to je otázka. To bych si myslím, že prostě, že... Ano, to je podstatná otázka, kdy prostě ta by měla být nespochybnitelná. No, já souhlasím s tím, že to, čemu já říkám, tý duch doby, jo, který se prosazuje takovým způsobem, že, který zasahuje i nás, jo, jak se třeba bojíme říci o něčem, nebo nebojíme, my tady ne, ale prostě je to taková věc, kdy si člověk rozmyslí, jestli může o někom říct, že je pěkně, jo, nebo tak, jestli už to není, nebo při těle, nebo já nevím co. Jo. Tak tohle je něco jiného, než to, jestli prostě budeš chápat, jestli budeš vládní televizí.
2: No. Za prvý, kdyby teda veřejnoprávní média fungovala, jak asi mají, tak by tím duchem doby byla nedotčená, pokud možná, nebo by mu vzdorovala.
1: No tak jako... prostě to dělají lidi.
2: Tak ty lidi mají teda nějaký svoje limity, které jsou moc vidět. A za druhý, ta politická věc, jo, ta... já nejsem jako fanoušek prostě současné vládní koalice, nebo necítím se být jako příznivcem jednoho tábora proti druhému, ale tady v té věci ta Česká televize měřitelně selhávala, protože oni sami, Rada České televize si zadává za peníze České televize analýzy ve firmě, která se jmenuje Media Tenor, která teda spíš, řekl bych, že té televizi půjde na ruku než opačně. A i z těch jejich analýz vychází to, že třeba za rok 2025 prostě v některých pořadech typu Interview ČT, nebo Interview ČT 24, že ty reprezentanti bývalé vládní koalice tam byly dvakrát tak častěji než té současné vládní koalice. Jsou analýzy, že moderátoři České televize nebo ty redaktoři daleko agresivněji smluvili s tím dnes jakoby vládním táborem než s tím dnes opozičním táborem. Takže v týhletý, tomhletom úplně jasně, řekl bych, měřitelným kritériu. Ta Česká televize taky selhává úplně ukázkově.
1: Představ si, Dané, představ si, že by si byl v České televizi, jo, a vedle by si, a dostal by, dělal by si interview třeba s nějakým jaksi zastáncem větrníků. Jak by si s ním vedl ten hovor? Bylo by to poznat, že, jako, že máš nějaký názor, nebo ne?
2: Koupal bych ho pod stolem.
1: No právě, no.
2: Mu dával nepřímý
1: otázky. No právě, ale
2: to oni nedělají.
1: Otázky, které by se... Počkej, oni dávají prostě pravděpodobně, bohužel, tedy nepříjemné otázky, jako to je... Vždycky je to velmi subjektivní.
2: Tam je vtip v tom, když už se bavíme o těch větrnicích, že když udělají reportáž, nebo když...
0: To jsme měli úspěšně.
2: Když napíšou na web, prostě takzvanou jako analýzu problému, tak tam kromě, já nevím, vlády, opozice nebo tak, mají tři talking heads, jako mluvící hlavy, který se tvářejí, nebo který oni tam implicitně představí jako hlas rozumu, nezávislý hlas. A to jsou lidi prostě z těch, jako, z těch zelených lobby. To je ten průšvih. O to jde.
1: No jo.
2: A když jim to někdo připomene formou stížnosti třeba na Radu České televize, jak se tváří, že to je útok na svobodu slova, ať s tím jdou někam.
0: To máš pravdu, Dané, Terezo.
3: Jo, já bych možná, jsem tady spoustu poznámek udělala, ale vlastně už se nám tady zase rýsuje právě ta otázka, co by vlastně veřejnoprávní média měla dělat. A já jsem vlastně, a Jirka to trošku zdá se mi jako převedl zase na jinou otázku, protože já jsem od začátku říkala, já si nemyslím, že ta otázka stojí veřejnoprávní média ano nebo ne. Já nevím, jestli tady někdo u stolu by je zrušil úplně, kdyby si je zrušil, dobře. No tak jo, ale...
1: Já ne, právě, tak vy se tomu přiznáváte a velmi jako to chápu.
2: Když mi vyklad, jsem byl no. pro tady jenom.
3: Jenom on, ano. Takže já bych je nezvěděla.
0: A bych se potom v závěru přidal k Danovi.
3: Ale prostě jde o to teda, co budou dělat. A Jirka tady v to první, co řekl, vlastně byly menšiny. A teďka můžeme říct kulturní nebo sociální menšiny. Ale i tohle mi připadá už dneska trošku... Neříkám, že je to úplně špatný argument, ale taky ne úplně jako neprůstřelný, protože zkrátka, jako my víme, že ty podcasty v menšině, jako i ty v těch, podcast je vlastně menšinový médium. Jo, samozřejmě jsou velmi úspěšný podcasty, ale zkrátka je to médium zaměřený na velmi úzký segment, na specifické téma a nakonec to i vidíme, třeba co se týče sexuálních menšin, tak tam jako první pořad, který bych si vybavila, by nebyla žádný pořad z České televize, ale třeba různé podcasty, které jsou české na YouTube. To znamená, a já to teď neříkám ani tebe, jo, ale myslím si, jako já sleduju mnoho menšinových téma podcastů i kulturních na YouTube, často jsou teda zahraniční, ale takže si nemyslím si, jako, že tohle je ten argument, který by jako měl obhájit jako nějakou šíři veřejnoprávních médií. Já skončím, ty jsi teď mluvil dlouho. A tak to byly ty menšiny. A potom ty si řekl, že vlastně jako nějakým ohledu by měli plnit jako vlastně tu kritickou funkci. Jasně, média, jako asi všechna by měla plnit kritickou funkci, ať už veřejná nebo ta soukromá. A zároveň si pak hned jako taky řekl, že všechno je subjektivní, že lidi jsou subjektivní. Jo. No ano, a to je přesně ten problém. Že si myslím, že se tady vlastně ten spor je dvou pojetí veřejností. Jo. Jedna sekce lidí si myslí, že ta objektivita, kritičnost sídlí v nějakým jedným konkrétním baráku, že tam může sídlet, že se prostě ty lidi vzájemně vyvážejí. A potom druhá část, myslím, lidí si myslí, že třeba objektivita je vlastností veřejné debaty, kde prostě vstupují, kde je pokud možno nízký práh na přístup do té veřejnosti a kdy je prostě střet názoru a není to tak, že by vlastnost objektivity nebo vlastnost kritičnosti bychom v současné době mohli připsat konkrétním institucím. Myslím si, že v tomhle opravdu spíše vidíme v poslední době, že ty instituce selhávají a neměly by si jako, a já jim za to ani, já už jsem to tady taky říkala, já jim to nemám za zlé, protože si myslím, že to nejde. Jo? Ani univerzity nemůžou hrát tuhle roli. Myslím si, že to, nebo tady ty fact-checkři, měli jsme taky článek Adama Růžičky, je to mimořádně problematická role, strašně napadnutelná role a vlastně role, která jako no, vnáší do toho, myslím, přirozeného boje idei trošku jako neférovej prvek, no, že my vlastně mluvíme jako z pozice nějaký vyšší autority než vy všichni ostatní, což je, myslím, taky na veřejnoprávních médiích trošku znát, že mnozí lidi skutečně vystupují s takovou jako autoritou, někdo by řekl přehlíživostí, která se může projevit i tím, že prostě některé hlasy nevnímají.
0: Ten pocit, jako, že jsou trochu víc než ostatní.
3: No.
1: Já jsem se hlásil jenom s tím, že si nemyslím, že podcast je menšinový žánr. Podcast je jakoby žánr.
3: Je žánr.
1: Převálcoval skoro všechno, jo?
3: Ano, ale umožňuje právě velmi dobře fungovat i těm menšinovým tématům. Já mám filozofický podcast, přesně tak. Ano. A my vidíme často ty velký podcasty, že jo? Ano. A myslíme si, že tohle je jako podcast.
0: Podcast je velmi úspěšný, tvůj filozofický...
3: Ale je to úplně menšinový žánr.
0: A to by bylo typicky, tohle třeba veřejnoprávní instituci chybí. To je důležitá věc, to je naprosto úzkoprofilová věc a je úspěch Terezy na podcastu ukazuje, no, já to prodám. Úspěch Terezy na podcastu je, že i tak náročné téma, jako je podcast o filozofii, si najde své posluchače, kteří navíc jsou ochotní ještě za to jako zaplatit. A ještě vám řeknu jednu úvahu a tím vás trošku budu chvilku nudit. Jo. Já jsem teda teprve teď jsem si pustil film Vlny. Jo. Já jsem k tomu měl hrozně jsem se tomu bránil, protože to bylo zneužito k propagandě a strašně mi to vadilo, jaké obsahy se do toho filmu dávaly. Četl jsem různé jako recenze A nakonec, když jsem si to pustil, tak jsem si uvědomil jednu věc, že to, že si musím odfiltrovat, co se kolem toho dělo, jaký cirkus, jak to využívali politici ke svým jako záměrům, že ten film byl nakonec tak špatný. Víme, že ten pan Weiner, ta hlavní postava, bohužel já to vím ze svého blízkého okolí, jak přemlouval jednoho, řekněme, no, dědečka my ženy k tomu, ať vstoupí do komunistické strany, že to tam bude dobře, a ten skončil jako potom v jednom v procesu z doživotí, právě v procesu s majorem Nechanským a Veleslavem Válem, který mají to výročí. Takže ono je tam, jsou tam velmi sporné některé historické události a jsou bez kontextu, ale zároveň, co je pro jako důležité, tamto to médium, tedy rozhlas, vystupuje jako to nejsilnější a nejvlivnější médium, to, které mělo největší zásah. Což můžeme datovat možná od nějakých jako 30. let, kdy se rádiový přijímač rozšířil do, jako masově se rozšířil, to znamená, že byl přístupný, vybavíme si ty scény za poslouchání zahraničního rozhlasu za dob okupace. Chvíli tu pozici ztratilo po 80. letech, kdy se rozšířila televize, protože k tomu přidala ten obraz, ale návratem podcastu se vrátí, protože podcast není nic jiného než rádiový pořad. Jo? Tím, jak se změnilo fungování jako společnosti, že spoustu pořadů je on demand, to znamená, že si vyhledáváš to, co budeš poslouchat, a že minimum, nebo že výrazně klesl počet lidí, který to sleduje v reálném čase, filmy, seriály, kromě sportovních událostí, které musí sledovat v reálném čase, i zprávy, i publicistické pořady, i diskuzní pořady se poslouchají v odloženém jako vysílání, tak se znova ukazuje, jak ty podcasty, respektive podcast jako rádiový pořad, bude zase jako vlivným médiem, protože tam je úplně jedno vlastně, kde to posloucháš, že si to posloucháš přes aplikaci YouTubeovou, nebo jestli to posloucháš na Apple podcastu, nebo jestli to máš na to Spotify. Ten princip je pořád stejný. K tomu tomu posluchači se to dostane a tím nejsilnějším vlastně médium je pořád ten zvukový bez toho obrazu.
1: No dobře, ale představ si, jako může být jenom samozřejmě podcastová televize, která nedělá, taky jich je plno, že jo. Ale ta televize té veřejné služby z toho zákona vyráběla umělecký, dokumentární, publicistický pořady, které měly úplně jinou podobu než podcast, jo. Dejme tomu prostě 10-dílný seriál v hodě historii Hanáckého divadla, by se dá taky udělat jako podcast. Možná by to prostě třeba i poslouchalo víc lidí, protože lidi už prostě jsou to, ale oni to udělají tak, že najdou rešerše, dokumenty, udělají to, má to nějaký scénář, má to nějakou dramaturgii, je to poměrně docela náročný produkt, jo. Neuděláš prostě divadelní představení jako podcast, neuděláš záznam symfonického orchestru jako podcast, neuděláš naučný seriál o, já nevím, o folklorním...
0: Já nepopírám.
1: No ne, a rozumíš, a tohle je prostě role televize, která stojí peníze a musí to prostě ty lidi tam umět, jo?
3: Jenom jako říkali, že prostě tyhle menšinové věci mají teďka taky další médium, kde se jim velmi daří, a možná v některých ohledech se jim daří lépe i tam. Ale zároveň já souhlasím vlastně s Jirkou, a to si myslím, že fakt jako ne, tady nejsme v rozporu možná jako s Danem, ale v tom, že jako spousta věcí je strašně drahých, třeba jako zaplatit si průzkumy trhu, jo, nebo různý studie nebo výzkumy. A potom jako kdyby samozřejmě existovala jenom podcastová scéna, tak jako, a to my ale netvrdíme asi, ale vůbec i jenom menší mediální jako skupiny, tak vlastně jestli by se ta žurnalistika taky nescvrkla prostě na to, co se opravdu dá udělat jenom od tolu.
0: Přesně, to je ta funkce, kterou ta Česká televize nebo veřejnoprávní instituce neplní.
3: Jo.
0: Protože nám chybí exit poly, které v jiných zemích jsou, a kdo jiný by je měl zaplatit, než právě veřejnoprávní instituce, a oni to nedělají. Oni tu funkci tam, kde by měli plnit, to znamená servis pro tu společnost, tak ji neplní. Jirko, vůbec nespochybnuju, že by se měli vyrábět pořady o folkloru a o hádivadlu, hanácké divadlo.
2: Nelidně.
0: Ano, jo, ale oni neplní tu roli v těch momentech, kdy je to pro tu společnost důležité, kdy si to nemůžou dovolit zaplatit komerční média a proto je znovu nutné definovat jejich roli.
1: Jo, pamatujete si na sedmě, tak promiňte, po seriálu Burak, aha, tam je prostě taková chvíle, kdy tam pan Majer vypráví pohádky, jo? Pamatujete si na to, jak to je? Vladimír Menšík.
0: Rezané, jo.
1: A tam prostě on vypráví pohádky, jo? A vlastně tam, a spočívá to jenom v tom, že Menšík tam přijde a prostě vypráví tam pohádku, jo? A mně už tehdy v 80. letech přišlo podivný, že by na tohle se díval celý národ. Tam zároveň prostě je to jako, že všichni se na to dívají. On v podstatě tam dělá podcast, jo? Ale zároveň je to nesmysl, protože prostě od té televize chceš nějakou vizualitu, nějakou prostě, nemůžeš udělat pohádku tím způsobem, že tam sedí lidi a vypráví pohádky, ale musíš ji zahrát. A to je potom dražší, to je prostě něco jiného. Je docela možný, že přichází doba, kdy už lidi nebudou prostě ochotni dívat, jim to bude stačit.
0: Jirko, ale
1: Ta éra
0: těch skvělých jako dětských seriálů Maculek,
1: Orlíček,
0: tak to bylo taky dáno tím, že ti lidé se nemohli věnovat.
1: Já vím, já to chápu.
0: Ta kvantita těch seriálů.
2: Že Vladimír Menšík řádil v publicistice.
1: Já jsem tím chtěl říct, že oni to museli tam nějak vymyslet, jako, jo, že oni chtějí v podstatě udělat něco, to je nasložitější objasnění, co, jak to vlastně bylo, jo, i v té Arabele. Protože tam pravděpodobně šlo, na druhé straně byl Hajaja v rozhlase a to bylo nesmírně poslouchaný. Vladimír Brodský tam měl prostě tradičního Hájo. Ale protože to samozřejmě všechno bylo mnohem užší a bylo prostě těch, a nemohl se vybírat.
0: A těch kanálů bylo mnohem.
1: No ne, nebylo skoro, že byly dva nebo tři, jo, teď jich je desítky, stovky.
0: A byla jiná kvantita, větší kvalita.
3: A to je taky jiná, jakože jo, že my jsme přešli z doby, kde byl ještě nějaký nedostatek informací, do doby, kde je jich naprostej nadbytek. Jo, a to znamená zase úplně kvalitativně odlišná situace.
1: No a tak dobře, a tak někdo si říká a někdo prostě má mentalitu jakože zachovejme to, jo, zkusme, nejdeme do toho tak rychle, do toho.
3: A teď se zachovávají.
1: Je, dobře. Tak jako a někdo říká ne, musíme se změnit, musíme to změnit, protože už je jiná doba.
3: Tak jako asi nějak.
0: Tak. Půl hodiny jedem jenom o České televizi.
2: Jednou je to k tomu jenom. Jirka říkal minule někde nebo předminule docela, myslím, hlavný argument do těch veřejnoprávních médií, že je to takový, nebo jako měl by to být takový společenský tmel, že to je jakoby jedna z věcí, která ještě může tu společnost, že se potkají lidi ráno, jedou do práce, autobusem a říkají, jsi viděl jsi včera na ČT1 to. Tak kdyby to takhle fungovalo, by to bylo hezký, jo. A když asi se bavíme o budoucnosti tady těch veřejnoprávních stanic, tak vážíš plusy a mínusy a jestli tady to zanikne, tak je to mínus, celé jasně. A já bych to teda to mínus jako napsal na chrbát těm lidem z té České televize, z toho Českého rozhlasu, který právě jako dělají všechny ty podle mě nevynucené chyby, železou všem krkem a pak to jako, pak ta funkce zanikne i s ním, ale měli by zaniknout jenom oni a ne ta funkce.
1: No tak. Když a přitom asi je dost lidí, kteří kvůli tomu půjdou do nějaký ty pochody.
2: Hele, bude poslanec jako... ano, Patrik Nacher, že jo, má takový připravený ten návrh, který nevím, který teda asi nenačte, pozměňovací návrh, pak když projde tady ten zákon, teď schválený vládou, kde by dával lidem nad 75, nebo jakoby domácnostím soužený z lidí nad 75 let, jestli to říkám správně, by jim dával možnost z toho vystoupit a ty poplatky neplatit, což by teda znamenalo, že třeba u těch důchodců, který, jak nám říká Česká televize, tvoří asi polovinu příjmu České televize, tak tam by se ukázalo, jestli to je opravdu hodně lidí, který tu televizi chtějí, tak ať si ji platí.
0: Ne, té debatě odborné nebo respektive seriózní se vybrání úplně všichni. To by v opačném případě bychom měli na stole data. Jaká je divácká struktura České televize a jednotlivých kanálů, jaké jsou politické preference jejich diváků. To třeba Česká televize ta data sbírala, ale posledních x let, jen 3-4 roky, tato data nedává. A když si a velmi pokoutně a složitě se k ním dostáváme a bez tady těch dat, jako jak se to změnilo, přece tu debatu vlastně nemůže ani pořádně dobře vést, že jo? Protože nevíme prostě, jak to reálně je. A já tvrdím, že na to mají všichni zájem, aby se to nevědělo, včetně opozice a zastánců statusu quo ve veřejnoprávních institucích, protože by se fakt ukázalo, že ta televize plní úplně jinou funkci, než jakou ji přisuzujeme. Jo, tam ty mladší diváci tam zcela tak jako u všech televizí nejsou. Jo.
3: No, kdybychom měli říct, že vlastně je platný argument ten, že ta Česká televize by měla vytvářet nějaký tmel, a tak pak by to fakt bylo jedině to Star Dance.
0: No, ale to tak, proto já jsem pro Star Dance.
3: Jo.
0: Že to je poslední pořad, který přitáhne jako 2 miliony diváků napříč generacema.
3: Jo, protože jinak mě žádný jiný pořad nenapadá.
0: To je společenská změna obecně.
1: Ale jako ne, že se díváš v jednu chvíli na televizi. Jo? A že tam existuje, co se čemu se říká.
0: Jirko, vzpomínáš, jednou jsme se dokonce s jednou přítelkyní taky dívali na Star Dance, že jo?
1: Jasně, taky jsem tam skoro tančil, ale...
3: Ne.
1: No,
0: no, hrozilo mu to, Jirko, řekl mi to.
1: Ale tím nemyslím tmel, jako jak se díváš na jednu věc, když Star Dance má smysl, jo? Ale že platí to, čemu se říká, myslím, meritokracie, ne? Že tam by neměly být debilové, jako v té televizi.
0: To, ať jsou ale v každé společnosti a v každé televizi.
1: Že tam prostě, že tam existuje nějaká jakoby představa nějakých profesionálního kodexu, nebo co, no. Že jim to uvěřuješ, jo. Že tam neprojde prostě jako vyloženě někdo, kdo je
3: gramotný.
2: Negramotný. Já řeknu, šťastný je, že tyhle ty lidi, kteří teda... Kteří stojí na stráži před debilitou, tak si sami o značné části publika, nebo o lidech, od kterých vyžadují, aby je platili, si myslí, že jsou debilové.
0: Tak, Terezo,
2: to máš ty neustálý pořady o důchodcích, který jsou tak přitroublí, že se nechávají oblbovat říky svýma e-mailama, proto musí měnit právě Českou televizi, aby těm troubům řekla, že těm mailům nemají věřit.
0: A oni si, no.
1: Tak jako občas některým by jim to přijít mohl, ne?
0: Tady ta moda o řetězových e-mailech je teďka potlačená, nebo prostě existuje. Už to byla záležitost před 3 lety. Ale o tom bychom se mohli bavit ještě.
1: Před 20 lety se jim říkal šmejdi, jako ty, to, co nebyl.
0: To byly ty hrnce.
1: Jo, to byly ty hrnce.
0: Ty vždycky vytáhneš.
1: No ne, a bylo to, a pokud vím, tak prostě Česká televize v tom měla zásluhu, nikoli, že podává hrnce, ale že natočila několik publicistických věcí, kde potom šla.
0: Nejen ona, jako opravdu Česká televize je, nebo veřejnoprávní instituce, kromě těch kulturních, které ty si tady zmínil, nemá v ničem jiném unikátní pozici, Jirko. Jako žádné komerční médium by neudělalo dokument o divadle, ale zároveň neexistuje nic, co by bylo společensky, co by mělo takový společenský zásah a nedělali by to ostatní média komerční. I ostatní média plní veřejnoprávní roli. Určitě se k tomu vrátíme ještě v dalších dílech podcastu Echo porada, ale Tereza ještě rozvede víc tu paralelu s knihovnou Václava Havla, která je taky institucí...
3: Už si oznámil, že jsme...
0: No já jsem...
1: Nech to všechno...
3: Volno, životný, že jo.
0: Z čeho budeme žít? Jako, nám někdo žádný koncesce neplatí, tady jsou 3 lidi v zákulisí, kterému musí zaplatit výplatu, tak my by...
3: 4 lidi makají u mikrofonu.
0: No, a jako, rozumíte, no. Tak naťukni to z krizi instituce a že asi těžko se bude někdo zánět na funkci ředitele knihovny Václava Havla.
3: Jo, to je zajímavá otázka, protože já už vlastně nechci ani asi do té minulosti jít a nějak určitě nechci rozřešovat to, kdo je v právu nebo kdo není v právu, protože když tam někdo nepracuje, tak zvnějšku se to blbě hodnotí, protože je to opravdu dost jako zmatený komplex problémů, zdá se mi, a když je zase někdo uvnitř, tak má už nějaké stanovisko, který mu může bránit, vidět taky nějaké podstatné věci. Co jako je samozřejmě nápadné, že se ta, nebo nápadné, no smutné, že se ta instituce tímto způsobem sype, byť Tomáš Sedláček mi důrazně říkal, že se nesype, sype v roce teda nedožitých 90 a že vlastně postupně teda všichni nějakým způsobem odstupují, to si, bych si řekla, že by se třeba dalo ještě vydržet aspoň po těch narozeninách. V každém případě teďka bude zajímavé sledovat skutečně, jako jakým způsobem se to dál bude vyvíjet, a ta situace je taková, že tedy zaměstnanci dali výpověď. Jeďko jediný tam zůstává Tomáš Sedláček, byla dovolena správní a dozorčí rada. Zároveň Dáša Havlová i vůči tady této volbě nové už potom i v po té krizi se nějakým způsobem vůči tomu vymezila, že neví, jestli je to v souladu se stanovy. Zároveň teda ta vyjadřuje dlouhodobě, nebo i Tomáš Sedláček mi to říkal, podporuje mu, takže v tomhle ohledu samozřejmě, kdyby vlastně, a Tomáš Sedláček chce nadále v té funkci zůstávat, dokud teda chce prezentovat svoji představu nové správní radě, a říká, že chce zůstat teda, dokud se nenajde někdo lepší, kdo by to vzal, což samozřejmě je, jako myslím, není úplně jako velmi obtížný úkol, protože se z toho, jak se postupně teda rozvíjel ten problém, tak jsme zjistili, že nejenom ten člověk má předstoupit před správní radu s nějakou vizí. Tomáši Sedláčkovi jsme se tady jako, nebo určité proudy společnosti neustále smáli za tu vizi, ale ona to ta správní rada chce, aby měl teda nějakou vizi pro tu knihovnu, aby měl nějaký postoj k Václavu Havlovi, k jeho dílu. To je první úkol, potom to má manažersky vést, a ta knihovna je podle všeho ve finančních potížích. A to byla už předtím, jo? To není teďka, když teda odstoupili sponzoři, protože, jak si Tomáš Sedláček říkal, že musel i hned začít schánět peníze, že ten za ten rok teda sehnal 16 milionů. Takže ten člověk má to vést nějakým způsobem ideově, má to vést manažersky, má schánět miliony a sehnat si teda nové zaměstnance podle všeho. No a tak to asi bude těžký úkol.
0: Jirko, a teďka vážně... Vážně tě žádám, prosím, ty patříš k lidem, který měl hodně blízko jako k těm odcházejícím zaměstnancům, prostě to je fakt. Jak ty si myslíš, že se to bude vyvíjet? Ze vší vážnosti na to zkus odpovědět.
1: No, v nějaké minimalizované podobě asi. Se tam zůstane pár lidí.
0: A myslíš, že technicky teda regulérně hrozí zánik, nebo to bude...
1: No, zánik, no tak prostě bude to, proč by to stačí, ještě nebude jeden člověk, tak to bude dál pokračovat, no prostě jako ta značka asi nezanikne, nebo tak, že by to jako odešlo někam na úřad a tam by to zavřelo, je to nikoli. Dobro to, že bude se minimalizovat ta činnost.
0: No asi, počkej, no. Ono to na jednu stranu, oni už platí tržní nájemné v tom prostoru.
1: No tak asi, tak to byla taková... Pokud nějaké...
0: Komu to patří vlastně, Jirko, ta budova, ve které oni sídlí?
1: Komu to patří? Nepatřilo to Schwarzenbergovi?
0: No to patřilo, ne.
1: Ne.
0: A po smrti knížete už to začali platit jako komerční nájem. V začátku to platí komerční.
1: No, ale tak to... Já to nikdo netuší, ale já mám pocit, že i Tomáš Sedláček mluvil o nějaké takové minimalizované podobě, ne? Před měsícem aspoň, jako že tam budou čtyři lidi a že budou prostě, že tam bude mít umělo, že to bude dělat
0: umělo. Hele, a Jirko, nepomohla by nějaká mediace mezi Tomášem Sedláčkem a mediace nějak, že by někdo dal dohromady, aby si sedli? Nejde o rozpory, zkusme se dohodnout.
1: Je samozřejmě zajímavý, ale jak ty tam s dovolením říkáš, jako že mu vyčítali intelektuální nedostatečnost, myslím, že to nebyl ten problém.
0: No, jako, tak si myslím, že řekneš, že se to nezmění už.
3: Nejdřív jsme hovořili teda o jeho manažerských dovednostech nebo dovednostech a vím, že třeba pan Putna v DVTV výslovně říkal, že jako intelektuálně na to nemá, a myslím si, že celý ten jako ta veřejná kritika, která se potom otevřela, skutečně jako mířila na jeho intelektuální.
1: Ale
3: my jsme tam mluvili o té manažerské stránce a potom jsme se bavili o té filozofické stránce. stránce, ne?
1: Tak když vždycky chceš něco zjednodušit, tak potom to jim řekneš, že je blbec, jo?
0: No,
1: že,
3: ale, se tak dělalo.
1: No,
3: se tak
1: no, ale to zdaleka nebude ten problém, jo? Já si myslím, že tam došlo aspoň, co jsem tak, jako k nedorozumění nebo respektive k zhroucení nějaké důvěry vzájemné mezi tedy, dejme tomu, těmi toto jako to, tím tělesem a mezi jim.
0: No ale pak...
1: To nemusí být jako kvůli tomu, že je nedostatečně intelektuálně vybavený. To naopak, prostě to jo, může ale, být, že oni mu nerozuměli.
3: Ale to byla důležitá no. kritika, která no, se 14 ano. dní vůči Tomáši Sedláčkovi, slyšela jsem ji od vás, od tebe, vůči Tomáši Sedláčkovi směřovala.
1: Ne, to ne.
0: Počkejte.
1: Já jsem nikdy si nemyslel, že by byl hloupej. Naopak, já si myslím, že to je svým způsobem genius. Ale prostě geniové to mají složitý.
0: Proto já vám řeknu ještě, v čem je ta paralela s tou českou jako televizí, jo. Ale to si necháme už do té druhé placené části, která bude teda extra... Já nevím, no, bude asi teď, nebo to možná posuneme, uvidíme. V každém případě můžete nás sledovat na YouTubeovém kanálu, na i tu neplacenou část můžete poslouchat na Echo 24 a na Rádiu Prostor, které je celoplošným vysíláním. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se, že se uslyšíme v té placené části. Práva k jménu Václav Havel drží Dagmar Havlová.
2: Je to pro mě úplně jako revoluční věc v mezinárodní politice, protože lidi ukazuje, že Amerika je porazitelná.
0: Asi to tak jako je? Protože Donald Trump a administrativa ničeho nedosáhla.
3: No tak minimálně nám předvedli, že opravdu blokace Hormuzu je velmi účinná zbraň.
1: My vám nějakým způsobem pomůžeme. Ono to zase nevyšlo.
3: Že jako Izrael může za všechno, jako zlo, tak to tady snad nikdo neříká.
0: Co no, ty víš, Dané, vlastně? Tak kolik jich bylo těch mrtvých?
2: Já to nevím právě.
0: Jo?
2: To je ten rozdíl mezi náma.
4: Neskrácené epizody podcastu Echo Porada najdete na Echo Prime. Získejte navíc přístup ke všem textům, komentářům i esejím našich autorů. Vše bez reklam. Připojte se k nám na echoprime.cz.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

Tak já vás, všechny vás zdravím, všechny vás vítám, omlouvám se za chviličku na začátku, co jsme tady nebyli. Je to proto, že jsem teď s Jiřím ladíme, jak se vlastně propojíme, protože Jiří je někde na cestách a telefonem to nejde propojit, zkrátka a dobře, nám to tady nějak skolabovalo. Už se s tím tady trápím nějakou dobu, u Pavla Hlávky to šlo, tady to zase nejde, takže hledáme cestu. Tak doufám, že to Jiří vymyslí a že to nějak spolu dáme. Takže vítejte, vítejte u pátečních hovorů při víně, no a pustíme se hned ze začátku do toho, co jsme zvyklí, kdo má dneska svůj svátek, podíváme se na to, už to tady. Aha, už to tady, vydržte čechličku, na druhou stranu pojedu, tam to možná bude jména, tak. Dneska slaví Antony a Antonína, tedy Toničky. Toničky mají svůj svátek dneska, světový den proti dětské práci. Tak. Takže Antonie a Antonina. Antonie, Antonina či Antonína je ženskou variací mužského jména Antonín. Domáckými podobami jména Antonie jsou Tony, Tonka, Tonča, Tonia nebo Tonia, Tonička, říkal můj dědeček babičce. Umělecký svět zná Antonii Hegerlíkovou, herečku slovenského původu. V hudební branži pak působí Tonia Graves, původem americká zpěvačka. Propůjčila svůj hlas mimo jiné české hudební skupině Monkey Business. Antonie nebo její mutace Antonína je ženskou variantou jména Antonín, stejně jako Antonín je jméno Antonie či Antonína latinského původu, jde o počeštěnou mutaci latinského jména Antonius, které se užívalo již ve starém Římě, tehdy ve významu patřící Antonínovi, respektive patřící k Antonínům. Antoniové byli přitom patricijský římský rod. Z latiny se pak jméno Antonie může volně překládat jako přední, čelní. Ante je totiž latinskou spojkou s významem před. Nositelek tohoto jména v České republice je 8634 dívek, žen, slečen a paní. Je to 90. příčka mezi nejčastěji používanými jmény dle jmenné statistiky. Další svátky tento den, Antonina a tak dál, to už jsme si říkali. No a těch Antonín je 204, to je 517. příčka. Takže Antonie a Antoníny dohromady je 8841 oslavenkyň. No a já tady teďko právě popřeji všem Toničkám a Antonínám, popřeji k tomu, že mají svůj svátek, je pátek 12., tedy není 13., je 12., je to super. Takže 12. června a Antonie a Antoníny slaví svůj svátek, milé Antonie, Antoníny, já vám právě teď přípevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Přeji vám pochopitelně pěknou oslavu. No a tvořte, nebo postarejte se o skvělé promořování. Tak. To jsme popřáli a ještě jsem říkal, že je světový den proti dětské práci. Stále po celém světě je přibližně 250 miliard dětí, které jsou nuceny pracovat. S dětskou prací se setkáváme převážně v zemích Afrika nebo Asie, právě zemí na těchto kontinentech se to týká nejvíce. Práce dětí je celosvětový problém. Děti v některých zemích musí například sloužit v armádě nebo jsou nuceny k prostituci, což je katastrofální stav a i proto OSN vyhlásilo 12.6. jako den za boj proti dětské práci.
To má asi smysl. Hlavně, a takhle, důvodem toho všeho je chudoba, nízká životní úroveň a kolonialismus, který prostě je hlavně v té Africe. A to by se měl nad sebou zamyslet ten svět a ty země, které toto tam provozují. Protože platí tak málo, že musí pracovat i děti, aby ta rodina si vůbec vydělala na to svoje živobytí. Tak já teď přemýšlím ještě, jak to s tím Jirkou, jak bychom to mohli udělat, ale popravdě mě teda nic moc nenapadá, přesto bychom si mohli zavolat, protože jediné, co nám vždycky funguje, jsou Teamsy, jak ty jsou teď momentálně asi nejspolehlivější. A já se ještě podívám. Jak to Jirka drtí? Jak to Jirka drtí? Případně přes něco tadyhle v zprávu v mailu. Tak, to tam to tu. Už se na té schůzce. Tak, potvrzení. Jiří asi poslouchá, tak Jiří, vzkaz pro tebe. Zatím v mailu nemám nic. Ještě nedorazilo. Ne, ještě nemám pořád tu schůzku v mailu. Nemám s tebou, aby jsme si otevřeli místnost. Takže čekám, až mi to doletí. Doufám, že jsi tam dal dobré datum. Ještě radši odepíšu, aby jsme to všechno měli. Nic. Tak. Nedorazilo. Že by se nám loudaly nějak ty nám loudaly maily, to nevím. Tak já zatím, ještě než mi to tady dorazí, tak přečtu přehled krátkých zpráv, co poslala Božena Blanka, naše milá to přispěvatelka. Tak je to zase výživné. Já nej toho málo. Jiří, ideál, kdyby poslouchal teďko aspoň

se ze strany USA, uvedla agentura TASNIM. Tady jenom chci říct, že se mi dostalo do ucha, že Trump to nakonec odvolal. Trump si stěžoval své administrativě, že Irán si z USA hraje jako s dětmi, uvedl portál Axios. Aha, oni si před ním neklekli. Hormuzský průliv je uzavřen pro veškerou lodní dopravu, oznámili iránské ozbrojené síly. Irán bude považovat přiblížení k Hormuzskému průlivu za spolupráci s nepřítelem, uvedlo námořnictvo korpusu strážců islámské revoluce. USA vypustili na Irán 49 raket, Tomahawk, uvedl Trump novináři Fox News Trey Hingstovi. Irán zaútočil pomocí dronu na síly 5. flotily amerického námořnictva. V Bahrajnu, uvedla iránská státní televize. 7 lidí zemřelo a 17 bylo zraněno při výbuchu v jižní Číně, uvedla agentura Xinhua. 423 vojáků ukrajinské armády se pohřešuje v oblasti Ochrimovka v Charkovské oblasti, informovali ruské bezpečnostní složky. Záporožská jaderná elektrárna informovala inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii o úplném odpojení elektrárny od elektrické sítě. Příčina tohoto odpojení není známá, uvedla tisková služba. Velvyslanci Francie, Británie a Německa dorazili na ruské ministerstvo zahraničí, kde se setkají s náměstkem ministra. Velvyslanci opustili budovu ruského ministerstva zahraničí po hodině a půl, uvedl zpravodaj TAS. Evropa zažila již 11 incidentů s ukrajinskými drony za poslední 3 měsíce. Kyjevský režim v podstatě bombarduje Evropskou unii každý týden, uvedla Maria Zacharovová. Evropská unie připravuje zpřísnění celé vízové politiky na podzim, které bude primárně namířeno proti občanům Ruska, Běloruska a Iránu, uvedl TAS. Pašinian nevyloučil odebrání volebního práva arménským občanům, kteří žijí trvale v zahraničí. Protidronový systém ZUBR již zahájil bojovou službu a skvěle se osvědčil, informovala společnost Rostec. Člen bloku Karapetiana oznámil, že blok podá dne 12. června stížnost k arménské ústřední volební komisi s požadavkem na zrušení výsledku parlamentních voleb a opětovné prověření hlasování. Frakce CDU-CSU v Evropském parlamentu prosazovala úplný zákaz vydávání schengenských turistických víz Rusům. Uvádí, že 500 000 ruských občanů strávilo minulý rok dovolenou v Evropě. Ani cent navíc pro skorumpovanou kliku Zelenského. Zakladatelka strany BSV Sahra Wagenknecht prohlásila, že je nutné přestat okrádat německé daňové poplatníky a financovat konflikt na Ukrajině. USA povolili do 18. prosince transakce s ruskými bankami a národními centrálními bankami, které jsou předmětem sankcí týkající se civilní jaderné energetiky, uvedlo ministerstvo financí. Italský parlament přijal rezoluci, která umožňuje postupné zrušení sankcí vůči Rusku po skončení ukrajinského konfliktu. Trump prohlásil, že zrušil plánované útoky na Irán. Rusko a Sýrie se dohodly na obnovení činnosti Ruského centra vědy a kultury v Damašku, uvedla agentura TAS. A to je všechno. A to je všechno a já tady od Jiřího nemám stále, ale vůbec nic. Vůbec nic. Takže Jiří, já potřebuji tu pozvánku do toho, do té místnosti, aby jsme mohli navázat spojení. Jinak si moc nepopovídáme. Tak já to zkusím ještě tady jednou. Měl bys to tam mít. Nemám. Zatím to nemám. Mám 7.6. Co to mám tady za to? Jestli mi to aktualizuje. Už Jiří, už to prosím tě mám. Se mi tady nevím, proč se jí staly tyhle věci. Tak, budeme mít spojení a to bude úplně báječné. Já budu moci Jiřího přivítat do vysílání.
představme si.

0: si to.
1: Količku poprosím, ještě to takhle tady musíme. Tak. Jiří mě ještě neslyší.
2: Halo, halo.
1: Jiří, už mě slyšíš?
2: Já. Už tě slyším, jo, už tě slyším, výborně. Super.
1: Musím jsem tady přenastavit nějaké věci, dobrý parametry. Přenastaveny, máme spojení.
2: No. Navažte mi spojení. Dneska nám to trvalo trošku díl.
1: Navažte mi ho, Aneta.
2: Tak mi řekněte, že ho neumíte navazat.
1: Mi rovnou řekněte, že ho neumíte navazat. Tak ahoj. Vítám tě ve vysílání konečně, brachu. Čau.
2: Ahoj, čau, zdravím tě. Prosím tě, úvodem bych ti chtěl říct, že ti děkuju za píseň, co zahrál v úterý ve vysílání, moc mě potěšila.
1: Ano.
2: Náš kosmický vandr.
1: Akorát musím říct, že mi to tady leze někudy jinudy. Ještě chvilku mluv, prosím tě.
2: Jo, dobře, já budu něco teda říkat.
1: Já už jedu... mám vyladěnýho. Ale nelezeš mi do stroje správnou cestou, čověče.
2: Dneska
1: jsem rád, že jsi sem vůbec dolez do toho stroje.
2: V podstatě, jo. Přesně tak.
1: Ale nedá se svítit, no tak snad to bude všecko už cajk. Já jsem tady mezi tím přečetl od Božiny Blanky nějakou aktualitu. No povídej, jak jsi se měl týden, co jsme se neviděli?
2: Prosím tě, měl jsem se tak nějak jako hodně cestovně, byl jsem z kadě tadě a kostalí, byl jsem vlastně v Bruntálu v pondělí, v úterý jsem byl v Ostravě, ve středu v Brně a čtvrtek, pátek jsem byl v západních Čechách v Sušici a ze Sušice se teďka vracím a včera jsme jeli vodu Otavu a pěkně jsme teda zmokli na ní, jakože durch úplně, voda dole, voda vlevo, voda vpravo, voda nahoře. Takže bylo to takový jako hodně cestovní a hodně pracovní. Takže... a hodně upřešený.
1: To jste jeli Sušici v rámci pracovních povinností?
2: No, v rámci pracovních povinností jsme měli v plánu výlet na kole. Aha. Potom jeli jsme z nějakého malého hrádku. Tam je u Rábí je nějaká obec Hrádek, tam je malý takový zámeček. Tam jsme spali, tam jsme se přesunuli kolem k Otavě, tam mi samozřejmě ujeli, takže já jsem potom hledal vůbec, kam máme přijet, no tak jsem je nakonec dojel. No a pak tím, že bylo v Otavě málo vody, tak jsem jel sám na lodi a padloval jsem sám na zadku. Bylo to zajímavé, jako fakt jsem se zasmál včera. Jeli jsme asi 8 kilometrů jenom, jo. A pak mi kolega poradil, že si mám sednout jako na přední sedačku. Jeli jsme na kánojích, takže jsem si pak sedl na přední sedačku opačně, abych byl víc ve středu, abych nedrhl. Ale v té Otavě nebylo za stolik vody, takže stejně jsem jel po prdeli trošku. Drhlo mi to a já jsem to vydřený včera, no, těch 8 kilometrů v té lodě.
1: Myslíš jako vydřenou díru do lodi, jo?
2: No, skoro, no, vlastně jsi musel přesednout a dřít to na druhé straně.
1: Tak, to bylo určitě jako asi docela asi to užil. Tak, mám tady ještě, Božena Blanka, Blani, děkuju, ještě mi tady upozornila, máme tady lekci z historie.
2: Ano.
1: Dne 12. června 1737 se v Petrohradě odehrála důležitá událost pro ruskou kulturu a pravoslaví. Toho dne došlo k slavnostnímu přenesení zázračného obrazu kazanské ikony Matky Boží do nového kamenného kostela na Nevském prospektu. Následujícího dne byl chrám vysvěcen za přítomnosti císařovny Anny Loánovny. Tak, ježiš, to je strašný. Tento kostel narození Panny Marie, později známý jako kazaňský chrám, se stal jedním z prvních významných chrámů centru rostoucího hlavního města. Barokní architektura s kopulí a zvonicí symbolizovala posílení Petrohradu jako nového císařského hlavního města. Přenesení ikony, jedna z nejuctívanějších v Rusku, přilákalo tisíce věřících a zdůraznilo duchovní spojení s historií země. Chrám se nestal jen místem modlitby, znamenal také rozvoj městské infrastruktury a přesun centra života do admiralitní čtvrti. Postupem času na tomto místě vyrostl majestátní kazanský chrám, který známe dnes a který zažil mnoho epoch. Tak, to byla důležitá zpráva, kterou jsme ještě museli nějakým způsobem tady přechroupat. Ty zprávy z ekonomik jako takový, který jsem četl před chvílí, Jiří znamenali a začínali tím, že cena zlata spotová klesla pod 4000 dolarů. Což jsme se vrátili asi někde do poslední dekády listopadu 2024. Naše posluchače pochopitelně zajímá v té souvislosti, co se vlastně děje okolo zlata. Zda lze předpokládat, že zase ceny vyrostou, a jestli tohleto bychom mohli probrat, tak asi bychom tím mohli začít, protože to přímo na to navazuje. Tak já tě poprosím, jestli máš na to ty nějaký názor, výklad, informaci k tomu, proč se to děje a jaká je predikce do budoucnosti?
2: No, obecně, já jsem tam čtu zprávy na kytku, ale musím se přiznat, že jsem dlouho nic nečetl, protože jsem úplně na to neměl prostor, ale obecně, co vidím já na tom trhu, co se děje, tak se ten trh zbavuje té toxicity těch papírových těch papírových poukázek na
1: papírového zlata.
2: Obecně, protože to, co se stalo v Hormuzu, vlastně značně otřáslo ekonomickým vnímáním, protože zase se to musí zasadit do nějakého geopolitického dění. To, co se stalo v Hormuzu, značně ovlivnilo vlastně nedotknutelnou Dubaj, která se považovala jako za takový bezpečný přístav, co se týká investic, realitního trhu, podnikání a tak dále. A ukázalo se, že tím konfliktem, který tam vyvolalo USA, tak se výrazně přehodnotili ten ekonomický model a zjistilo se, že úplně to není pravda, to, co se říká, a ten trh jako byl nafouklý, ten realitní, spadl asi o 25% a pořád jako padá. A shodou okolností jsem dneska mluvil, nebo včera jsem mluvil s jednou holčinou, která byla na recepci v tom hotelu, a ta říkala, že žila 2 roky v Dubaji a na Maledivách, ale že tam výrazně ochladla ta chuť investovat a hodně lidí z tama uteklo. I lidi, co tam pravidelně žili, třeba, já nevím, 3 měsíce v roce, půl roku, různí umělci lidi z celého světa, tak se s tama odebrali pryč do svých domovin. No a to samozřejmě už se souvisí se zlatem, protože to zlato je taky bezpečný přístav, a tím, že vznikl nám vlastně paradox, že dolar nám roste, zlato nám klesá a je obrovská poptávka po ropě, nebo obecně prostě po ropě, a ten ropný průmysl vlastně nám přehodnotil nějakým způsobem vůbec hodnotu toho zlata, která je prostě pořád rozředěná tím papírovým aktivem, a lidi se začali toho papírového aktiva zbavovat. I hodně fondy se začaly zbavovat toho papírového aktiva. A na základě, a nemyslím si, že to bylo úplně jako z nejistoty z té padající ceny, ale spíš to byla jako nabalující se sněhová koule z toho, že ta krize, nebo ne krize, ale uzavření toho Hormuzu nutně ovlivnilo ty provozní kapaliny, jako je ropa, z které se pak dělá spousta dalších produktů, a to pak ovlivňuje tu reálnou ekonomiku, a to zlato v podstatě nebylo tak zásadní, a proto prostě lidi, kteří cítili, že se toho musí zbavit, tak se to začali jako zbavovat. Takže tak asi. A hodně podle mě v tom hraje i roli chování se jako americké centrální banky, že mají novýho bankéře, a pokud to zlato vlastně by vyrostlo, oni potřebují prostě ve Spojených státech zlato nakoupit, protože ho reálně nemají. Jo? Takže myslím si, že manipulace ceny je kvůli tomu, aby dokázali ještě na svou stranu nějaký zlato získat.
1: Tak to je to, co třeba já vidím jako úplně hlavní důvod poklesu té ceny, protože teď se podívejme na investiční kámen, třeba smaragd, safír, rubín nebo tanzanit. A tam tu volatilitu vůbec nevidíme. Ceny těch investičních kamenů neustále rostou. A dokonce pořád jakoby mají velkou ambici spolehlivě vykrývat inflaci, čili znehodnocení peněz, a ještě nad to rostou a vytvářejí zhodnocení. Čili když očistím zhodnocení o inflaci, tak pořád jsem u kamenů v růstovém trendu, a to je právě ten obrovský rozdíl mezi zlatem, komoditou, která je ovládaná nosatejma skrze burzu, a kamenama, který si žijou svůj obchodní příběh, do kterého oni nezasahují. Čili tady na tom je vidět, že ta stabilita těch investičních kamenů, to poprvé, po druhý. Říkal jsem, tady jsme se o tom bavili, že lidé, přijde čas a lidé se, a takhle, co lidé, tady nejde ani tolik o lidi, protože ta ulice těch potvrzenek o tom, že někde je papírový kov, ta s tím ještě moc neobchoduje, ty to ještě moc nedochází, jo. Ale velký kluci investiční a hlavně bankéři začali nutně nakupovat fyzický kov. Takže oni v podstatě začali vyprodávat papír a za stržené peníze začali nakupovat fyzický kov, ale toho papíru vyprodávají možná v násobcích víc, než kolik toho fyzického kovu nakupují, protože ten kov není obecně.
2: Určitě.
1: Takže
2: určitě.
1: Místo toho, aby ta cena toho kovu rostla, protože ona není, tak zatím ještě nemáme oddělené papírové zlato od fyzického zlata. A ano, k tomu právě dojde ve chvíli, kdy začnou docházet ty kontrakty s vyprodáváním toho papíru. To vlastně srazilo cenu dolů, protože je jakoby přebytek nabídky, ale pouze v papíru. Fyzický kov je pořád velice nedostatkový. Takže ten papír jakoby stlačil cenu dolů, respektive bankéři, a to je jedna pakáž, London City, kde určují cenu, takže ta burza pochopitelně to zareflektovala a stlačila ceny dolů. A oni si je tlačí, protože oni ten fyzický kov chtějí nakupovat co nejlevnějc. Ve chvíli, kdy v podstatě se zbaví toho papíru a bude tam jakoby ve frontě stát ta obrovská poptávka po tom fyzickém kovu, tak to bude neskutečný katapult zase ceny zpátky nahoru a brutální růst fyzického kovu jako takového, a možná to strhne sebou i stříbro.
2: Naprosto. Tady totiž ty jsi řekl jednu zásadní věc, že v podstatě i třeba stříbro, když bychom se bavili o stříbře, tak na stříbře má obrovský zájem JP Morgan, banka, která v uvozovkách nepřímo ovlivňuje cenu tím, že jako nakupuje a vyprodává a tím výrazně manipuluje s tím trhem i fyzicky, i na té papírové bázi. A jde vidět, že komodita, která se obchodně, veřejně nebo prostě globálně neobchoduje jako předmět globální jako směny nebo jako globální komodita, což ty kameny vlastně jsou jako globální komodita, ale je to mnohem jako sofistikovanější trh a není to prostě ten kov, jakože a i kdyby to byla třeba měď nebo nějaký další jiný kov, tak prostě manipulují výrazně s tou cenou, aby získali jako vyprodání toho kovu a mohli ho nakoupit za levnější peníz.
1: No ne, my to musíme, Jiří, musíme to doříct, jo? To podstatný, aby to bylo úplně jasný, úplně každému. Už jsi si někdy koupil papírovej tanzanit?
2: Ne.
1: Koupil jsi si někdy papírovej safír, papírovej smaragd?
2: Ne.
1: To je právě ono. Jakmile z něčeho uděláš derivát papírovej a začneš ho obchodovat ještě ve veřejných jakoby ve veřejných burzách cenných papírů, tak seš úplně mimo realitu, co se týká skutečný kontroly hodnoty toho, z čeho ten derivát vyšel, jo.
2: Jasně.
1: Tam pak je obrovský prostor na manipulace, protože ti, kdož mají velké peníze a kupují a vládnou velkými portfolii, tak jako si to třeba teď uvedl u JP Morgan, jo? Že oni vlastně dělají kontrakty, které vlastně nikdy neproběhnou. Oni udělají kontrakt, ten kontrakt má nějakou dobu splatnosti, ale oni mezi tím už ho zase prodají, takže peníze žádný netečou, ale pro manipulaci trhu to velmi dobře funguje.
2: Ano.
1: A protože oni mají ten budget peněz, tak se jim nedá se jim úplně dobře prokázat, že to byly manipulace s trhem a že ty nákupy a prodeje nejsou fiktivní, protože oni ty budgety peněz na to mají. Kdyby je neměli, tak je to jasný, ale tím, že oni mají, jsou schopni prokázat tu platební schopnost, tak si to špatně to. I tak si myslím, že to byl právě JP Morgan, který nedávno dostal velkou pokutu právě za takovéto typy kontraktu, kterými manipulovali cenu.
2: Jo, myslím, že to bylo 120 milionů dolarů, nebo něco takového.
1: Ano, a bylo to bylo tam 3 měsíce, oni, 2 měsíce, oni, tak nějak.
2: No, oni totiž těch vyšetřování oficiálních, protože oni s tím trhem za posledních 50 let manipulují systematicky, to je takový jejich styl práce v uvozovkách, ale oni těch vyšetřování bylo hodně, jo, protože oni samozřejmě s jídlem roste chuť a oni potřebují zase plnit nějaké své záměry a samozřejmě JP Morgan je navázaná na další banky a v rámci té bankovní infrastruktury oni si potřebují přehrávat tady tyto portfolia mezi sebou a tak dál, protože jsou na sebe navázaný. To je jak Vanguard vlastní část BlackRocku, BlackRock vlastní část Vanguardu, Tesla, vlastní část Apple, jo, prostě je to tak provázaný, Nvidia, a tak si to přeprodávají mezi sebou a vytváří fiktivní zisky a vlastně ukrádají systematicky lidi, no.
1: A o to vlastně jde.
2: O to jde.
1: Velký kluci, spřažený do klanu s bankéřema, vlastně do její ulici, jo. Ono nestačí, že lidi musí platit daně, oni ještě okrádají v takových kontraktech. Dopovím, nebo dovysvětlím, proto jako my tlačíme hodně ty investiční kameny, přestože zlato dobrý, jako v nějakým čase je dobré zlato mít a využít jeho zběsilou jízdu směrem vzhůru na konci toho cyklu ekonomického, je to spekulativní záležitost, to znamená, ta volatilita dokáže být naprosto obrovská. My jsme teď vysvětlili, proč momentálně je cena dole, protože velký kluci nakupují fyzický kov a potřebují, aby byla co nejníž. Tak když se na to podívám z hlediska investora, tak teď, když bych si chtěl koupit zlato, tak teď si ho dokoupit. Nebudu čekat, jestli bude ještě o $100 levnější na trojský unci, protože může být, že ten bod zlomu může nastat velmi rychle, jo. Protože ta cesta, jo, je to velice volatilní a prostě špatně se s tímto. Já jenom řeknu, musíme si říct, nebo vysvětlit, proč neexistuje u investičních kamenů, proč u investičních kamenů neexistuje něco jako je papírové zlato. To znamená, neexistuje to, že někdo někde to zlato má. Za A. Investiční kameny nejsou bankovní nástroj, to znamená, že nelze s ním podnikat bankovnictví částečných rezerv. Dají se dělat jiné operace, ale s těmahle kamenama se nedají dělat tyhle ty zvěrstva, jako je bankovnictví částečných rezerv. To znamená, mám 2 karáty, mám v bance a 100 karátů můžu prodat, přestože je nemám. Jo. Tohle to se s kamenama neděje, přestože můžeme si myslet, že bankéři jsou schopní úplně všeho, tak ale oni s kamenama to udělat nemůžou. Proč to můžou udělat se zlatem? Respektive proč u toho zlata vydávají ty obchodovatelné poukázky o zlatě. Ty už jsi to tady jednou vysvětloval, já to jenom připomenu. Vzniklo to celé takhle. Čím to ospravedlňují? Jo? Jaká je krycí historka toho, že si jako vydávají dopředu nějaký potvrzenky o zlatě? Oni tvrdějí, že zkrátka dobře vytěžit to zlato, nějakým způsobem ho dostat do té rafinérie, tam ho rafinovat a mít z toho tu ryzost investičního slitku, je nějak náročné a stojí to nějaké peníze.
2: Ano.
1: A takže oni ty peníze získávají tak, že sice to zlato nemají, ale vydají už jakoby potvrzení, že ten slitek existuje, aby vznikly peníze na to, aby měli peníze na tu těžbu, na tu rafinaci a na toto. To je...
2: V podstatě si dělají předfinancování toho...
1: Ano.
2: Výsledního...
1: Oni to zdůvodní předfinancování. Ale představ si, že by si ty přišel a řekl, no tak já chci tady těžit uhlí, a tak já ale na to potřebuji peníze, tak si, pane Ovsíku, vemte půjčku, ne? Jako. Tak ti dají půjčku, pochopitelně s úrokem, a ty si to zafinancuješ půjčkou. Ale bankéři ne. Bankéři si nemůžou vzít půjčku na to, aby si vytěžili zlato a zrafinovali ho. Oni si udělají derivát, který má všechny vlastnosti toho kovu, který teprve vznikl a ještě neexistuje.
2: Ale a vůbec neexistuje. Se účetně...
1: No.
2: Promiň, povídej.
1: Ne, a chci říct, to co ty teď asi si nakous, a nikde není účetně evidováno, dobře, tak my se si tady předplatili 1000 trojských uncí zlata a ve chvíli, kdy tady bude vyrafinováno a prodáno 1000 uncí zlata, tak se musí ty papíry stáhnout z oběhu. To neexistuje.
2: No, to se neděje.
1: To se neděje. A to je právě ten důvod, protože navíc to ještě obchoduje, jo? Takže ono to vydělává, ještě se to nenarodilo a už to vydělává. To je jako kdyby si bral důchod na svoje dítě, který teprve uděláš, jako jo.
2: Ano.
1: Dejte mi důchod, já chci penzijní zajištění, chci důchod, chci pobírat důchod za Pepíčka, my se pro něj rozhodujeme a až se nám Pepíček povede, tak se narodí, jo, a teprve potom Pepíček bude platit všechno to, co platit má, ale no. Protože Pepíček bude asi takový, jako kdyby se mu něco stalo, tak my už ten důchod chceme teď, protože vy o nic nepřijdete přeci, Pepíček se určitě narodí, Pepíček určitě bude vydělávat, Pepíček určitě bude platit do sociálního fondu a Pepíček by určitě měl nárok na ten důchod. No ale my to potřebujeme už teď, víte?
2: Ano.
1: Tak, ano, takhle přesně. Ty bankéři, no a protože těžaři, kteří těží kameny a vlastně pro nás to potom končí, že si od nich můžeme koupit ty loty, respektive obchodník, renomovaný obchodník si koupí ty loty a my pak můžeme přijít k tomu obchodníkovi a koupit si ten investiční kámen, tak celá ta cesta je financovaná online, to znamená, někdo musel dát peníze, aby získal právo těžit, musel zaplatit těžební všechny náklady s tím spojený.
2: Licenci,
1: to všechno je vleklá záležitost. Musel nakoupit techniku, musel všechno, co potřebuje, musel začít těžit. Co vytěžil, to přebral, pak to vybrousil a ještě teprve, když ten kámen najde svého majitele, tak teprve se ty peníze vrátí a začínají se vracet těm, kteří to nainvestovali. A to je běžný, jako postavíš si restauraci nebo otevřeš si restauraci, musíš to zafinancovat a doufat, že ti tam budou chodit hosti. Jo? Takže ano. Bankéři jsou opravdu výjimečný druh.
2: Ano, je to tak, no.
1: No a proto... Promiň, řekni, co potřebuješ.
2: Ne, je, souhlasím s tebou, je to přesně tak, jak říkáš. A navíc oni, že dělají ještě v podstatě, když obchodují s tím papírovým zlatem, papírovým stříbrem, tak ještě různým způsobem se to parciálně jako násobí, derivuje někde, jsou z toho další jako podružné zakázky, jo, že prostě z toho papíru se to ještě 10x rozmělní, takže kdyby ta cena dneska reálně měla odpovídat hodnotě toho dolaru, tak si myslím, že ta trojská unce je tak 30 tisíc, jo, kdyby to mělo odpovídat té skutečné hodnotě.
1: No ale pozor, teď si vyřkl něco, co zažijeme. Sice už asi těžko, kdo někdo v tu dobu bude nakupovat zlato, ale bude doba, kdy vyhlášená cena, spotová cena zlata bude klidně 30 tisíc dolarů za trojskou unci. Bude to sloužit už jenom k naceňování toho zlata a k dovyúčtovávání určitého typu transakcí, kterými bankéři se budou přibližovat nějakému novému monetárnímu systému. Jo?
2: A nebo přeúčtovávání těch jako státních závazků, třeba vyrovnávání, vypořádávání tady těchto věcí. No.
1: Proto oni potřebují mít to zlato, protože třeba dluhy, potom třeba Amerika může vyplácet v úvozovkách, bude moct vyplácet státní dluhopisy a to třeba tak, že to zlato nechají vyrůst na 30-50 tisíc dolarů za trojskou unci. To znamená, že tomu dotyčnému dají 2 gramy zlata a za měsíc už ta trojská unce zlata bude stát třeba 13 dolarů jenom. Takhle okradou, takhle si myslím, že bude vypadat ten scénář okradení těch věřitelů, kteří dneska drží americké státní dluhopisy. Jo.
2: Ano.
1: Co to způsobí, je evidentní.
2: Tak oni už to udělali, že jo, a s tím zlatem naopak, že jo, vybrali to zlato od lidí, nevím, jestli to bylo 1922 nebo tak nějak, vybrali to zlato za nějakých cca, si to pamatuju dobře, 22 dolarů.
1: Za 13 dolarů
2: a pak to hodili nějakých 34 nebo něco takového. No, takže už to udělali vlastně tady toto.
1: Jo, oni v tom mají praxi.
2: To dělají v opačným gardu. Takže no. Oni ví, co dělají, to není jako, že by nevěděli.
1: Takže jako teď jsme si něco řekli a teď můžeme si říct jako investorsky, že teda žádná panika, není potřeba panikařit, zlato je někde, kde se ocitlo, protože velký kluci nakupují fyzický kov, to proto, aby ho nakoupili co nejlevnějc. Zase nemůžou ho nakoupit úplně levně, protože potřebují vyprat ty dolary, jo? Takže oni hledají nějakou střední cestu.
2: Přesně tak.
1: A vlastně veškerou kupní sílu toho papíru, ta se přeleje do toho fyzického kovu. A to je právě to, co se teď děje. Sice se to neděje tak, jako že by se prodával papír a fyzický kov rost, protože není odděleno. Ale ve chvíli, kdy papíru bude tolik v oběhu, kolik je fyzického kovu, tak dojde k oddělení. A tam pak se budou stanovovat dvě ceny. Buď budou dvě ceny vyhlášené, anebo dojede to za papírovou cenu, ale okamžitě to skočí na fyzickou cenu. To znamená, to se může stát během jednoho týdne, že se bude vyprodávat za $3,000 trojská unce, protože se budou obchodovat papíry a bude se obchodovat papír, bude dojíždět papír, takže ti, kteří budou ten papír prodávat jako poslední a to bude zase ulice, zase lidem to docvakne pozdě, jo, tak zase prodělají na tom papírovém zlatě, protože už ho budou prodávat za levno a mezi tím, než oni ho prodají, tak jim zase vyroste extrémním způsobem fyzický kov. Takže je potřeba fyzický kov nakupovat právě teď a počkat si a pak okamžitě to naklopit, ty brutální ceny, prodat to třeba na 10 000, na $11 000, když to nakoupí ten člověk za $4,000 trojskou unci. Já vím, že se kupovalo za 1200, ale to už tady nebude. Takže prostě ten člověk to musí nakoupit teď za 4 000, no a může být, že na podzim bude prodávat za trojnásobek. To znamená, že strojnásobí vloženou, no a hned si za to může koupit kámen, aby to zastabilizoval, protože teď přesně vidíme ten rozdíl mezi kamenama a mezi zlatem. Všichni jako si mysleli, že složili maturitu z investování, když si nakoupili zlato a mysleli si, že na tom zlatě vydržejí až do smrti. Ne, zlato je jenom vozítko, který vás převeze kus té trasy a vy musíte vědět, kdy to vozítko zaparkujete a skočíte do něčeho jiného. Takže ty kameny jsou stabilní, kameny pořád prostě permanentně rostou a je úplně jedno, co se děje v Hormuzu, jo? Naopak, události v Hormuzu, tím, že se zdražilo letecký palivo a tak dále, to všecko tlačí na cenu kamenů, který pořád rostou. Měsíc od měsíce ty ceny rostou a je logické, že mělo by růst i zlato. Za normálních okolností, když se na to podíváš, tak když se zhoršuje situace v ekonomice, to znamená, blíží se velké propady, možná pády a krachy burz s cennými papíry, tak zlato by mělo tam reflektovat tím, že extrémně roste nahoru. Jenomže toto je potlačované právě tím obřím výprodejem těch ETF-kových různých potvrzeních o tom, že někde je uloženo nějaké zlato. To je taková paní Kolumbová, s kterou se obchoduje.
2: No, ono by se totiž dalo i říct, když se na to podíváme z druhého úhlu pohledu, tak ten finanční trh nebo ty banky v podstatě za sebou chcou zamést stopy, aby lidi neviděli to, co přichází. Jo? Ten krach toho akciového trhu, ta burza, prostě ty dluhopisy americký, jo? Že už je vlastně jako nikdo nechce, jo? A tak dále. To znamená, vlastně mění se formát toho té globální výměny a toho finančního systému a ten bankovní systém chce, aby to vypadalo tak, jako že se nic jako neděje.
1: Já jenom ještě řeknu, že asi jsme k tomu podali dostatečnou informaci. Věnovali jsme se tomu a teď zase pojďme na ty věci další, ale my bohužel nemáme úplně tolik rozsáhlých informací, aby jsme mohli ještě tuhletu informaci rozdělit na to, jak se to děje a odehrává v zemích BRICSu a jak se to děje a odehrává tady v našem prostoru dolarovým. Jo.
2: Jo.
1: Takže pokusíme se třeba na příště se podívat, jak vypadá burza v Petrohradu Zlatá,
2: jo.
1: Co dělá tam a tak dál, protože čím dál tím více ukazuje, že bankovní systém, přestože ještě pořád vlastně země BRICSu, třeba Ruská federace, tak má banku pořád pod dikcí Mezinárodního měnového fondu, pořád si netiskne, ještě Rusko neznárodnilo banku jako takovou, centrální. Myslím si, že nevím, jak to má Čína, jak to má Indie, jak to má Brazílie, asi víme, tam je to jasný. Takže až se ještě dostanou z toho formátu peněz na úrok, tak zase to bude jiný, jo. Ale myslím si, že už tam budeme pozorovat, že bankéři v těch rozdílných světech používají to zlato jiným způsobem a to odráží jeho cenu zlata. Tu cenu zlata je trochu jinak. Tak. Dostávám se k jedné informaci, která je hodně zajímavá. Možná to lidé zachytili. Když vydal Haagský soud, Mezinárodní trestní soud, když vydal rozsudek na Vladimíra Putina, jakože na něho vydali zatykač, zrovna tak vydali zatykač na tu Marii Lvovovou Bílovovou, to je prezidentská komisařka pro práva dětí. Obvinili je z toho, že ukradli na Ukrajině děti a tak dál. Tak já jsem tady jmenoval ty lidi, kteří byli v tom senátu, který o tom rozhodoval. Vesměs to byla individua, neskutečná individua, jako vydíratelná individua, protože nikdo z nich nebyl počestný občan, který nějakým způsobem nebyl vydíratelný. Jo. Byli tam prostě různě, jak bych to řekl, no prostě individua. Jako individuum se nakonec ukázal i sám předseda toho senátu, vrchní žalobce Mezinárodního trestního soudu, který vydal zatykač na Putina, byl suspendován kvůli sexuálnímu obtěžování. Bylo shromáždění států smluvních stran Římského statutu, byro, jo, shromáždění států smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu suspendovalo vrchního žalobce Karima Asada Ahmada Khána. Obvinění proti žalobci vznesla zaměstnankyně, která tvrdila, že ji opakovaně a dlouhodobě obtěžoval. V listopadu 2024 shromáždění zahájilo vyšetřování a v květnu 2025 Khán odešel na administrativní dovolenou do ukončení vyšetřování. Všechna obvinění popírá. V roce 2023 Khán vydal zatykač na Vladimíra Putina a Marii Lvovou Bílovovou, prezidentskou komisařku pro práva dětí. O rok později podnikl podobná opatření i proti izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi a bývalému ministrovi obrany Joávu Galantovi. Tady je vidět, že asi byl vydíratelný a že tak, jak ho někdo vydíral, aby vydal zatýkač na Vladimíroviče, tak zase ale byl přinucen někým, aby vydal zatýkač na Netanyahu.
2: Ano.
1: Takže Takže co si o tom lze myslet? Jo? Teď je otázka, jestli to, že vydal zatykač na Netanjahua, vedlo k tomu, že se narodila kauza o jeho sexuálním obtěžování, a nebo jestli prostě to je, jestli to je vydíratelné a vydírali ho jedni i druzí. Jo? To znamená, když si vydal zatykač na Vladimíra Putina, tak teďko vydáš zatykač na Netanjahu. Jo? Rozhodně je vidět ta úroveň a kvalita té justice, ve kterou spousta lidí věří. A slyšeli jsme tolik argumentů, že přeci kdyby ten Putin nebyl nevinnej, tak by ho ten Haagský soud neodsoudil. Tak nějak to bylo prezentováno, pamatuješ?
2: Jo, no. Pamatuju si to, no.
1: Pak bych tady připomenul jednu takovou věc, zase se pak vrátíme oklikou k BRICSu a k těm všem věcem. Pak bych tady ještě takovou jednu věc připomenul, když jsme se tady bavili o tom boji prezidenta za účast na tom...
2: Na účasti summitu. Na summitu NATO?
1: Ano, na tom summitu NATO. Tak jsme tady zmínili, že prostě on je lobista, který prodává zbraně, je ve střetu zájmu, pochopitelně. Což nám tady opozice jaksi nesvolává nikoho na Letnou, aby teda jako ta demokracie tady nebyla ohrožená. Takže pojďme si poslechnout Vladimíra Dlouhého. Jo.
0: Všechno pro svou volební kampaň, protože v tuto chvíli je naprosto jisté, že bude znovu kandidovat, snaží se svou pozici posilovat, někdo mu radí jak na to. Já si teda myslím, že mu to neradí dobře, že například souboj s politickou stranou s volebním výsledkem 7% pro osobu, která mívala 60% veřejnou podporu, je z principu nesmysl. Protože takový souboj, jako teď probíhá, to je souboj, který může toho slabého jedině posilovat a toho silného jedině oslabovat. A dokonce si myslím, že v preferencích už se to začalo projevovat, tadyhle ta tendence, takže motoristům pokračování ve svaté válce s prezidentem Pavlem bude prospívat, jemu to prospívat nebude. Myslím, že úplně vrcholná, nešťastná událost byla jeho podpora sudetoněmeckému sletu v Brně. To je podle mého názoru sázka na úplně špatné téma, symbolicky naprosto nepřijatelné. Očekávám, že jestli takhle moudře mu budou jeho rádcové radit, tak bude slábnout a slábnout. A ještě, protože je tam summit na to, pozorně si čtu, co k tomu, kdo už tu dlouhou dobu píše, a zase zopakuji, není kouře bez peněz. Já si prostě myslím, že ta, jak to říct, urputná snaha pana prezidenta tam být je urputnou snahou být u rozdělování peněz na financování zbrojení. Tam zjevně jde o obrovské desítky nebo možná i stovky miliard a přidám-li si k tomu zjištění, že tady máme v Čechách zbrojaře, který vydělával miliardy měsíčně, tak když si to trošku spojíme, tak nám dojde, že na summitu na to půjde hodně o to, kdo bude vydělávat dál.
1: Asi tak.
2: No, líbil se mi ten jeho výrok, že není kouře bez peněz, to je moc hezky. Totiž je přesně tak. No, dívej, ti prezidentoví poradci, kdyby byli chytří, bo já vlastně nevím, jaký tým okolo sebe má, jo, ale to musí být banda vylagrovaných dementů, protože to jinak není možný, jo. On si myslí, jako, že bude zvolený, já si myslím, že to je úplně jako mimo mísu, jo, to je bez debat, jo. Já když se pohybuju na těch sociálních sítích a vidím ty komentáře pod takovýma článkama, jo, Spojené státy evropské a podobné nesmysly, tak to, kdybys viděl, co tam píšou ti lidi, tak by se zajistil možná.
1: Jo?
2: Jo, hodně zprostý. A vlastně vojenská guma nebo výroky tohoto typu jsou vlastně jediný jako slušný v podstatě. Jinak je to dost, jako kdyby se to mělo vypípat, tak někteří vlastně by měli ten vzkaz jenom mrzovku.
1: No tak on by to vlastně rozuměl, protože jako mrzovku se určitě učil, jako rozvědčí, tak určitě jako pípal.
2: Zpravodajčík. Ano, určitě.
1: Určitě pípal, že jo, protože musel, kdyby upadl do zajetí někde, nebo kdyby upadl prostě do situace, že by se musel někde ukrývat při pronásledování kapitalistického, imperialistického nebo jiného nepřítele v demokratických zemích, tak pochopitelně musel být připraven. Netušil, že bude pípat z demokratické země a jednou bude prosit, aby ho vzali na Sibiř. No, je to dokonalá ukázka toho, že by měli být u kandidátů na prezidenta, určitě by měly být zavedeny bezpečnostní prověrky.
2: Ano. Protože... A myslíš si, že tehdy, jak byla ta... Myslíš si, že nemá bezpečnostní prověrku prezident?
1: No, tak... Představ si, že by ho zvolili prezidentem a neprošel by bezpečnostní prověrkou.
2: No.
1: Ale přitom jeho kancléř musí mít bezpečnostní prověrku, jo?
2: Ano, právě, no.
1: Tam taky nevím, jak ta prověrka dopadla, respektive jak mohla projít, jo, když je to agent CIA, ty, jo. Minimálně.
2: No, jasně. Oni mi řekli, chlapci, my nemusíme dělat žádnou prověrku, my to máme tady notičky na to.
1: Hele kluci, konečně jo. Jsme se tady všichni sešli, nebudem tady o sobě vypisovat blbosti.
2: Pojďme si to říct.
1: Pojďme si to říct.
2: Na úroveň.
1: No, zvolený. Máme tady takový příklad z Arménie. Ohledně jejich voleb, jo. To je docela masakrální, protože v té Arménii tam se s tím vůbec jako nemazali, tam prostě se rozhodli, kdo zvítězí a hotovo. Demokracii dali pěkně na to, na frak. Neslyšel jsi o těch arménských volbách?
2: Prosím tě, neslyšel.
1: Tak počkej, tak já tě trochu zedukuju, jo?
2: Dobře.
1: Jen co to najdu?
2: Tlač to do mě.
1: Jen co to najdu? Tak. Počkej, to ještě jenom dnešní zprávy, tak já to mám tady ve dvojím. Ve dvojím to tady mám. Mám toho tady hodně dneska. Na probrání, člověče.
2: Jak jsem hodně cestoval tento týden, tak jsem moc nestíhal sledovat tyto kanály, takže nejsou úplně v obraze. No,
1: oficiální výsledky parlamentních voleb v Arménii byly změněny i po jejich oznámení. Podle nové upravené verze získá strana předsedy vlády Nikola Pašinjana kontrolu nad parlamentem. Existují 4 náznaky, že výsledky byly zmanipulované a 4 důležité závěry ohledně budoucnosti Arménie a Ruska. Za prvé, oznámený výsledek 49,81% hlasů pro Pašinjanovu stranu překročil údaje z průzkumu veřejného mínění o 12 až 20 procentních bodů. Za druhé, exit poll ukázal zásadně odlišné rozložení, podle něhož opoziční strany získaly dohromady více mandátů než vládnoucí strana. Za třetí, volební účast byla neobvykle vysoká, 59%, což je téměř o 10 procentních bodů více než před 4 lety. A navíc prudce vzrostla v posledních hodinách hlasování, jako by došlo k urgentnímu vhazování hlasovacích lístků. Za čtvrté, v den volby Pašinian zorganizoval razie na příznivce opozice, zejména na stranu Silná Arménie. Jednalo se o preventivní útok moci proti možným protestům v souvislosti s falšováním voleb. Konečné rozložení sil v arménském parlamentu po pravděpodobně nejdůležitějších volbách v historii republiky je stále nejasné. Čtyři důležité závěry však lze učinit již nyní. Za prvé, Arménie vstupuje do režimu politické krize s vysokou pravděpodobností protestů a oprávněnými pokusy zpochybnit oficiální výsledky voleb. Za druhé, pokud Pašinian přesto prosadí oficiální výsledek, pravděpodobné přepsání ústavy ze strany občanské smlouvy má znaky uzurpování moci a je z hlediska legitimity velmi pochybné. Za třetí, nové tváře v opozici s jasně proruským a dokonce rusofilním postojem se arménské společnosti líbí více než staré politické zvířata s nacionalisticko-patriotickou orientací. Za čtvrté, Pašinian ukázal, že je ochoten udělat téměř cokoliv pro udržení moci, aniž by se obával, že bude vnímán jako diktátor. A Západ ho v tom podpoří, což ostatně všichni věděli už dříve. Arménské volby jsou prostě na mnohem vyšší úrovni drzosti ve srovnání například s moldavskými, kde výsledky mají Sandu a jejich lidí byly za jakéhokoliv stavu protlačeny k požadovaným číslům, stejně jako za dob Sovětského svazu. Kde prošel Armén, tam neměl Moldavčan už co dělat.
2: Jsou rád, že nejsme v tomto první na světě, že většinou jsme země, která vede v různých takových negativních statistikách, tak aspoň ty volby nemáme. No tak je to jasný, je to další jako ohnisko agenturní práce CIA, to tam jako z toho jako vysí a čiší, jo. Všude, kde Západ provede konsenzus o tom, že podpoří lokální demokracii, tak je to jasně nalajnovaný, že jo. To prostě je evidentní.
1: No jo.
2: Prostě Arménie jsou, je přímý soused s Ruskou federací.
1: Prosím.
2: Se podíváme na mapu. Jestli Arménie je přímý soused s Ruskou federací?
1: Myslím, že jo. Kde mám globus? Kde mám ho po ruce?
2: Jo. Já si totiž taky myslím, že jo.
1: Jo, ne, to je důvod, proč tam potřebujou mít pro americký politický vedení, aby tam zřídili okamžitě základnu, že jo?
2: Jasně, no. Protože základny na Blízkém východě jim jaksi dochází, že?
1: No, nějakým je tam vybombardovali, nebo co?
2: No, jenomže já si myslím, že tento trend se bude dále rozšiřovat v Evropské unii. Že ty základny obecně jako po světě budou tak nějak ubývat.
1: Jo, to asi určitě, protože Rusku došla trpělivost a začali řešit spoustu věcí, protože teď se stala taková věc, že se tam docela početná skupina vojáků, žoldnéřů z NATO, že se vzdala vojákům Ruské federace.
2: Ale...
1: No a Ukrajinci to tam napadli dronama a pozabíjeli to všechno.
2: Ale no, jako, že by zahlaďovali stopy, jo?
1: No samozřejmě.
2: Že by třeba ti borci zajatí jako mluvili, jo? O reálných důkazech. A Ruská federace by měla ještě víc důkazů, než má do dneška.
1: Ano, přesně třeba. Tak.
2: Ale to jenom tak fabuluju, jo? To jenom, co mě slina na jazyk přinese.
1: Jo, jo. Tak, pojďme se podívat na takovou věcičku. Byl to takový příběh, trval hodinu a půl, jo. Německo, Francie, Británie a Ukrajina se dohodly na 5 absurdních podmínkách pro dosažení spravedlivého a trvalého míru. Byly oznámeny ve společném

0: Autor tady píše, dlouho jsme se tak nezasmáli. Takže představ si, že prohráváš válku, jsi úplně v hajzlu.
1: Ano.
0: Všude vykládáš, že potřebuješ víc a víc peněz, aby si mohl víc a víc jako bojovat a víc vyhrávat.
1: Ano.
0: Ale už ti nikdo nevěří, protože zatím si nic moc nepředved. A přijdou tyhle ty tři strejdové, jako... A společně s tím, kdo prohrává válku, vypracují ambiciozní plán na to, jako kdyby vyhráli. Jako jo.
1: Ano.
0: Oni jdou, jednat.
1: Odkomunikují to jak Donald Trump, že vyhráli v Iránu v podstatě.
0: Jo, přesně tak. Čili oni už si fakt do toho, jak to říkal v těch... V těch černých baronech.
1: Kálej si do huby, nebo?
0: Ne, on říkal, tož to si teď nasral do krku.
1: Jo. Je to tak.
0: No a tak vyrazili, pochopitelně, vyrazili do Ruské federace.
1: Ano, to na to přímo navazuje, to jsou spojené nádoby, tady ty dvě akce.
0: To na to přímo navazuje.
1: Já když jsem to četl, já jsem se tak smál, že... A jsem se za vlíko popadal, jo? To přeští, protože to je super.
0: No protože oni nejenom, že si tahají triko a tam se něco usnesou, ale oni ještě jsou s odpuštěním tak blbí, že to vezou, že to dovezou do toho Ruska a jdou to tam projednat, ty jo. To ti hlava nebere.
1: Já jsem totiž na oficiálním Facebooku ministerstva zahraničí Ruské federace viděl obrázek, jak tři panáčci v oblekách nakráčeli za doprovodu pár sdělovacích prostředků, nakráčeli do ministerstva.
0: Na ministerstvo zahraničních věcí.
1: No a pak jsem četl tu oficiální zprávu. Ono totiž mě umělá inteligence nedokázala se dostat na ty oficiální vyjádření Ruské federace, ale četl jsem nějaký jako překlad, který byl k dispozici od jednoho člověka. A
0: no já to přečtu, jo.
1: To bylo tak...
0: Já to přečtu, jo.
1: Jo, přečti.
0: Je to o slovenčině, hej.
1: Jo, dobré. Daj můj zlatý, daj.
0: Letěli jako špinavé prádlo. Tak to jich ještě nikdy nevykopli. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace ukázalo britskému, francouzskému a německému velvyslancovi, kde jsou dvere. Dnes jich na vlastnou žádost přijal náměstník ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, vedoucí diplomatických misí. V oficiálním vyhlášení ministerstva zahraničních věcí se o tomto stretnutí uvádza. Vedoucím diplomatických misí byly předložené objektivné hodnotění a destruktivní politiky vedení jejich krajín v souvislosti s ukrajinskou krizou, které cílem je maximálně povzbudit kyjevský režim k pokračování vojny proti Rusku v Meně na úkor a s priamou pomocou západné koalice ochotných. Dále byly vysvětlené základné principy ruské strany k hledání politického a diplomatického řešení konfliktu, založené na odstránění jeho základních příčin. Je pozoruhodné, že návštěva se uskutečnila takmer bezprostředně po stretnutí lídrů Evropské trojky Starmera, Merca a Macrona so Zelenským v rezidenci britského premiéra 7. júna. Tam tiež predložili podmínky, které musí být splněné na dosáhnutí trvalého míru na Ukrajině. Podmínka pro začatí rokovaní. Ukončení bojových akcí. Základ pro rokovania. Současná zmluva o míru na Ukrajině. Mezinárodné hranice se nesmí měnit silou. Ukrajina musí dostat bezpečnostné záruky vrátane nasazení mnohonárodných sil vedených anglo-francouzskou koalicou ochotných. Ruský majetok zostane zmrazený, kým Moskva Ukrajině nenahradí škody způsobené vojnou. Evropské záujmy

0: budou ochráněné. A dnes, podle informací ruského ministerstva zahraničních věcí, byli velvyslanci troch znepřátelených států tak povediac odignorovaní. Opět vysvětlili, ako si Rusko představuje konečné urovnaně konfliktu na Ukrajině na základě odstránění jeho základných příčin. Zdá se, že krajiny E3 sa spamätali potom, ako Kiev zintenzívnil údery hlboko na ruskom území, podporené teroristickými útokmi na to, čo je pre nich najcennejšie, na naše deti. Útok na vysokú školu v Starobelsku a našu kultúru, barbarský útok dronom na panorámu obrana Sevastopola. Londýn, Berlín a Paríž zrejme verili, že takýto trojjediný útok na minulost, prítomnost a budoucnost Ruska by mohl změnit jeho postoj k dosáhnutí deklarovaných cílů speciální vojenské operácie. No ale ty šli. Počkej, já to dočtu.
1: Jo, dočtu. A pak to rozeberem.
0: Londýn, Berlín, mýlili se. Toto všetko vrátaně dnešní návštěvy parlamentárov pravděpodobně ještě víc zprísní přístup Moskvy k vedení vojny. Tak to už je všechno. Tak. A ty je vykmitli.
1: No, vyhodili je jak špinaví psy. Oni si myslí, že nebo ten Západ je tak hloupý a tupý, že si myslí, že ty staré triky, co na ně používali, že nejsou jako prohlédnutelný, tady nejsme jako v Číně v opiových válkách, jo. Baťuška má Západ přečtený úplně do morku kosti a nebude se s něma už vůbec jako matlat. Vůbec jako to je, to mě vlastně fascinuje ta tupost těch panáčku, že oni si vymyslí kravinu a myslím si, že jim někdo bude stát vůbec za to, aby to s nima projednali, jo.
0: Tak Jiří nám úplně vypad. Já tady mám mezi tím, děkuju, Věrka poslala k Arménii. Je vnitrozemský stát na Kavkaze, tato bývalá sovětská republika, která byla kdysi centrem říše, se rozkládá na hranici mezi Evropou a Asií. Arménie má bohatou starobylou historii a je známá především tím, že jako první země na světě přijala křesťanství jako oficiální náboženství. Koukám, s kým tady sousedí.
1: Prosím tě, teď jsem chvilku...
0: Byl jsi mimo.
1: Teď jsem chvilku vypadl.
0: Arménie...
1: Já jsem totiž jel lesem a ztratil jsem signál.
0: Tak, Arménie a Gruzie, Azerbajdžán, nevím, proč tady je Arménie a tady nahoře je Gruzie, proč to tady není, to nechápu. Ale je to vlastně rozhraní mezi Evropou a Asií. A je tady náhorní Azerbajdžán, že ho sousedí, náhorní Karabach a nevím, jestli... jakou mapu, kdybychom tady měli lepší, bylo by to fakt skvělý. No a je tam Náhorní Karabach, že jo, a tak dál. Čili Jerevan, jezero, Sevan, Náhorní Karabach, jich a tak dál, takže to je asi toto. Je Arménie a ta teda by neměla sousedit s Ruskem, jestli se nepletu. Ale je to v podstatě, ta Arménie je blízko Iránu, sousedí s Tureckem.
1: Jasně, teda, to znamená Turecko.
0: Jestli se bavíme o tom, že střední region jezera Sevan, středem tohoto regionu je nádherné jezero. On je to vlastně severní Arménie, střední Arménie a je to vlastně to, co známe jako jednotlivé věci, jo, jako je sever, pak je to jezero Sevan, střed, tam je Jerevan, jih, Náhorní Karabach a to všecko je vlastně Arménie, jo. Takže do Iránu to mají kousíček, sousedí s Azerbajdžánem, s Gruzií. A to je právě ten zájem. Víme, že oni žádali, Evropská unie žádala Gruzii, to je taky pikantní, jo. Evropská unie žádala Gruzii, že Gruzíncům Evropská unie zpřístupní Evropu bez pasů, pokud Gruzie zavede nějaký sankce vůči Rusku, jo. A Gruzie na to odpověděla, že si nebudou kazit svoji zahraniční politiku zájmama Evropské unie. Normálně je vymetli. Normálně je vymetli ve skutečným způsobem. Takže jenom chci říct, že v jednom místě je, promiň, z Iránu do Arménie v jednom místě je asi tak 25 kilometrů, jo.
1: Aha, jistě.
0: A vlastně sousedí s Iránem, Náhorní Karabach a ten jih sousedí s Iránem dokonce.
1: Jo, no tak to je jasný, to je jasný, to je jako posilování geopolitického vlivu, no.
0: Jo, takže oni si mysleli, že Gruzii jako postupně oblbnou. Tam si dají jednu základnu, je. Potom, že by mohli mít teda v Arménii základnu, že jo, to by měli jako na Irán a ještě na Rusko. Já si myslím, že jim to bude brzy vysvětlený.
1: Já si to myslím totiž taky, protože podle těch zpráv, to když čteš, tak dneska fakt se musíš už smát, protože jako zoufalý, vykradený, ztroskotaný Západ, samozřejmě se západníma hodnotama, jako prosí mezi řádky o milost a snaží se to zakrýt nějakýma silnýma argumentama, které jsou průhledné jak papír. Jako, to je úplně...
0: Jenom ještě upřesním, že Náhorní Karabach je součástí teda Azerbajdžánu, aby náhodou pak by tady nikdo nevypisoval.
1: Jo, že jsme zase mimo mísu. A to je autonomní území, ten Náhorní Karabach?
0: Ale pozor, na tom Náhorním Karabachu tam je 150 tisíc Arménců tam žije, jo?
1: Jo.
0: No, takže proto oni o tu Arménii tak usilujou, protože oni by rádi, že jo? No, my se vrátíme zpátky k tomu tématu, které jsme probírali, a to byla ta vykmitnutá trojka. Oni, víš co, oni udělají koalici ochotných, deklarujou, že půjdou teda dobít toho Rusa a pak mají v podmínkách, že oni jako ta aliance nebo ta skvadra těch ochotných, takže oni by sestavili tu misi té kontroly nad národní...
1: dohlížitelů.
0: Těch dohlížitelů, ano. Jo. To by byly dohlížitelé, ty jo. Umíš si... to je jako kdyby... To je jako kdyby po válce řekli, jakože do Československa půjde nezávislá skupina mezinárodních jakoby vojenských sil, která bude jako z Wehrmachtu složená, aby dohlídli na to, aby se sudeckým Němcům něco špatného nestalo, jo.
1: Přesně, tak to je, jako jo.
0: To ti normálně hlava nebere.
1: Ne, a je ti jasný, že koho by tam poslali? Tam by nebyli normální francouzští vojáci, tam by byla francouzská legie, co se týká... že mě poslední dobou vyskakují různé takové aktivity francouzské legie a to je prostě jako teroristická organizace, jo, francouzská legie, placená státem. Takže to by mělo zase jasný účel, že jo?
0: Samozřejmě, takový. A víš co, oni si prostě myslej, že jsou... Ty Rusové jsou úplně hloupí, úplně blbí a že oni si je namažou na chleba, jo?
1: Úplně, no to je prostě, to je totiž rozdíl v té mentalitě. Oni si opravdu pletou tu zdrženlivost s tím otevřeným raketovým konfliktem jako slabost.
0: Jo, asi jo.
1: Ale já si myslím, že již brzo v jejich kinech se to bude odehrávat, takže nemusí uzofat, kluci udělali proto dost a teď se budou moct no, jako upírat zraky k nebesu. No.
0: Aby se nemuseli tolik snažit. Jako.
1: No, aby se nemuseli tolik snažit. No.
0: No nicméně Tomio Okamura má úplně jasno v tom, jak to bude dál s těma jak to říkal Filip Turek, jo, prostě s těma pijavicema, s těma parazitama, který parazitují na tom, že jim někdo tady dává peníze bez jakýkoliv kontroly, tak Tomio už se k tomu vyjádřil naprosto jednoznačně a prostě to skončilo, jo, říká tady, má k tomu pochopitelně nějakou argumentaci, no a to si pustíme. Je to u Xavera.
2: To si obrovsky stěžovali čeští občané, že jsou tady zvýhodňováni Ukrajinci, my žádný zvýhodňování nechceme. Součástí té naší práce je i to, že i diváci určitě XTV vidí, jak i na mainstreamu jsou pravidelně v podstatě každý týden články, jak policie, úřady práce chytají ukrajinský podvodníky, kteří zneužívají dávky tady, jako jo, protože Fialová vláda jim tady nechala pré, oni tady mají pré, tady měli za nás už ne, takže to tvrdě trestáme, tvrdě to hledáme. To způsobila Fialová vláda bývalá, ten systém, který tady zneužívají. My tomu zneužívání samozřejmě zabráníme i tím, že v tom zákoně, oni totiž, Fialová vláda udělala v zákoně, že ty Ukrajinci tady, když se tady 90 dní a více nezdržují, tak teprve jim končí ta dočasná ochrana. Jo, jenže Evropská unie umožňuje to o 30 dnů, Poláci mají 30. To znamená, Fialová vláda to schválně nastavila tak, že ti Ukrajinci žijou celý rok na Ukrajině, 4x ročně přijedou do České republiky vyfasovat dávky, okradou nás tady, no a jsou úplně vysmátý. A my to budeme snižovat právě na těch 30 dnů jako Poláci, tam to zneužívání dávek k tomu v takové míře samozřejmě dochází, protože vlastně to by museli pořád vlastně pendlovat mezi Ukrajinou a Českou republikou. Být na mě, já jim ty dávky okamžitě zruším, být to jenom na mě, jako kdyby SPD vyhrálo volby a byli jsme sami ve vládě, což samozřejmě není realita, tak já bych jim zrušil i tu takzvanou dočasnou ochranu, kdy tam jezdí na dovolený, že masově čeští dopravci tam dokonce vypravují vlaky, je to prostě vyprodaný, plný, prostě tohle to už nemá smysl. A zároveň se nám daří, to je návrh naší vlády, jako to jsem taky prosazoval, a že na úrovni Evropské unie už 2 měsíce jednáme o zrušení takzvané dočasné ochrany pro všechny Ukrajince v produktivním věku. To znamená v braném věku, jinými slovy.
0: Takže to, co my jsme tady říkali ještě se Světničkou, s Karlem, jak RegioJet a tyhle, jak tam vyvážejí, jak pendlujou Ukrajinci, jak nás tady vykrádají, no tak se to konečně řeší, jo. A je zajímavý, no, že ta retorika se najednou změní, prostě přijdou jiný lidi, jiný ministři, jiný vedení státu a najednou to, co se nesmělo říkat a to, co oni říkali, že není pravda, tak najednou to je realita, že?
1: No tak o čem to pak je, že?
0: Nemáš peníze, tak musíš šetřit, ne? Ale tohle to, i kdyby jsme měli hodně peněz, tak prostě proč bychom se měli nechat takovým způsobem vykrádat? A to se ví, že oni sem jezdějí, jednou za 4 roku si sem sklouznou, vyberou tady prostě peníze a žijou si na Ukrajině.
1: Já to vidím na té dálnici, ty auta, kterým směrem jezdí ty ukrajinský. A nebože, to je evidentní, jako. Nejvíce mi líbí, když jede nějaký chudák Ukrajinec v nějakým Porsche nebo v nějakým Mercedesu, v hovoráku nebo v nějaké takové ojetině za 3 miliony. Jo? To je vždycky smutný pohled. Teda.
0: Jo, to když jsi šéf, tak jsi šéf.
1: To je mě ho líto. To je mě ho fakt líto. To bych mu dal i ze svýho klidně.
0: Jo. Dobře, on pořád je v ohrožení, že půjde na tu frontu, viď? No ale tak, no, že jo, technickou jim zavedli standardně.
1: Ano.
0: To je taky dobře.
1: Ano.
0: Takže myslím si, že to spěje správnou cestou. Vláda plní ty sliby, které prostě dala lidem. A není potřeba, aby nás se někdo vykrádal. Pochopitelně zpřísnil bych to ještě tak, že musí doložit, musí doložit, že tady žije. Jo, to znamená, že někde tady bydlí, platí tady nájem, děti chodí do školky někam, nebo do školy, a ne, že si sem prostě budou jenom jezdit.
1: Jo. Ale mladá česká rodina nedostane ani korunu, rozumíš?
0: Tak a pro naše lidi potom peníze nejsou, jo, ale my se rozkrájíme, aby jsme mohli rozhazovat. Jo. No. Tak takhle to teda nepůjde. Já jsem za to rád.
1: Tak ne, teda. Já taky.
0: No, pak tady jen mám... Houšť. Když jsme se už zase oklikou vrátili do České republiky, tak tady mám Filipa Turka v jeho, řeknu, prvním velkém vystoupení v parlamentu, to, aby nikdo nemohl říct, že nic nedělá. Takže ano, pracuje. Pracuje intenzivně na tom, aby se ta agenda, jo, ta hodně zvláštní agenda, klimatologická,
1: ano.
0: Aby jsme si dokázali představit v praxi, jo. To se mně totiž na něm líbí. Tak pojďme si to pustit, je to hodně zajímavé.
3: Absurdita v praxi. Dovážíme chemikálie 12 000 km loděmi na topný olej a máme pocit, že plníme dekarbonizační cíle. Výhledové milníky, cíle 2030, 2040, 2050. Nejdřív zmrzačíme produkci aut, zmizí energeticky náročný průmysl, to už za pár let. V roce 40 snížíme emise na o 90%, tedy vylezeme na stromy a v roce 2050 asi přestaneme dýchat. Nutné kroky jsou jednoduché, ale všichni bychom na ně museli mít velkou odvahu. Dům po babičce, původní zelená úsporám, rozdali jsme lidem plastová okna za peníze, které jsme vzali zaměstnavateli, který je pravděpodobně díky tomu bude postupně muset propouštět. Pokud nám ETS 1 přinesla nekonkurenceschopnost průmyslu, ETS 2 nám přinese chudobu pro naše obyvatele. Dotační biznis a lobby nám nedovolí polevit a je jedno, že přímo před nosem vidíme do očí bící podvody. Malé domácí podvody jsou tepelné čerpadlo, stojí 300 000 korun, dotace na něj 120 000 korun, a když se koupíte z dotací, tepelné čerpadlo rázem stojí 420 000 korun. Větší průmyslový podvod. V Německu, v Evropské unii se dělají záchytná zařízení na CO2 na slévárny. To záchytné zařízení velmi často dokáže překonat cenu samotné slévárny. Už se nám stalo, že se toto zařízení instalovalo a slévárna do několika let nebo do pár let zkrachovala. Máme jako Česká republika 30% HDP z průmyslu, 10% z automobilového průmyslu. Tato čísla jsou možná nejvyšší na celém světě, to znamená nás. Tato zelená politika poškozuje a ohrožuje úplně nejvíc. Jsme vystaveni 6x rychlejšímu zavírání historických firem a firem energeticky náročného průmyslu než před 2 lety a dál. Miliardy tun produkce CO2 v Číně a Indii stoupají 2x až 4x rychleji, než u nás klesají. U nás se jen 2x rychleji oteplují někteří bývalí ministři. Klimatické cíle jsou horší než komunistické 5letky a centrální řízení. To bylo jenom neefektivní. U nás se jedná o cílenou destrukci. Když už někteří z nás mají pocit, že peníze vznikají v tiskárně, elektrika, zásuvce, musíme si uvědomit, že jsme byli velmocí v produkci a ve výrobě spotřebního zboží a že Evropa má být na vrcholu a na její úplné špici má být Česká republika.
0: No, co na to říkáš? Jiří je asi někde mimo signál. Haló, Jiří. Haló, haló. Kam jsi se nám ztratil? Tak zatím se k tomu vyjádřím já. Myslím si, že takovýchto praktických pohledů na věc je zapotřebí. Prostě tady kde kdo musí trpět, musí platit, musí financovat a musí se omezovat, musí se uskromňovat, musí si nechat snižovat životní úroveň, protože klima, ale aby to existovalo, když tady se to už nedá vyrábět, protože ty náklady se zvedly, tak se to dováží a je nám úplně jedno, za jakých okolností se to tam v těch zemích vyrobí, aby se to sem dovezlo. Takže kdyby se to vyrobilo tady, tak se to udělá civilizovanějším způsobem leckdy a bude to bez těch přepravních důsledků. Když si to necháme vyrobit někde jinde, no tak si to bohužel musíme ještě dovést a to dnešku, že ta planeta stejně dostane zabrat. Tak já jenom chci říct, Jiří, máš vyplej mikrofon, takže my tě neslyšíme tady. Jako, tak jestli tak se odmutuj, abychom tě slyšeli, protože...
1: Prosím tě, poslouchám, já jsem totiž jel tady údolím a zase mi to vypadlo, takže jsem se musel znovu přihlásit. Co všechno ještě, vypadlo mi to u té slevárny a pak už jsem neslyšel.
0: Slevárny. No ne, no tak jako, že tak, tak ta nekonkurenceschopnost nás prostě potopí a ta nás zavraždí. A že my sice tady jako ušetříme v uvozovkách na úkor životní úrovně, na úkor nekonkurenceschopnosti, na za těžkých obětí nevyprodukujeme do toho ovzduší tu CO2, ale přivezeme to. Zasmradíme tím, aby jsme to dovezli, tak uděláme další splodiny a dovezeme to třeba z Číny nebo odnikud odinut z Indie, kde to vyrobí jednodušším způsobem, ale znehodnotí to ovzduší mnohem víc. Jako jo. A to ovzduší jenom jedno, je úplně jedno, jestli ho znečišťuje Evropa nebo jestli ho znečišťuje Čína. To je úplně jedno. Takže je to jakási hra na něco, co nemá žádný efekt, má to jenom destruktivní důsledky.
1: Ano.
0: Takže škoda, že jste neslyšel celý.
1: Ale dokážu si to představit. Já Turka poslouchám, pozoruju, já ho znám už jako třeba přes 10 let, takže já ho mám nakoukanýho, já vím, jaký má názory.
0: No, je pragmatický, takový trošku je pragmatický.
1: Je, on je i podnikatel, jo, že taky ví, jaký to je vydělat korunu a dává lidem práci a tak dál, to znamená, je to člověk z praxe taky.
0: No a je logické, že vlastně ten největší zájem na to má Evropská unie, která na tom těží peníze, má nástroje na to tahat další peníze Evropanům z kapes a s těma penězma nějak nakládat a říkat, a když budeš zlobit a nebudeš dělat, co my ti přikážeme, tak my ti ty peníze nedáme. Jo, to je jediný. Takže oni si z toho odloupnou pro sebe, protože oni mají velmi drahý provoz a ještě to, co rozdělujou, tak s podmínkama. Čili absolutně naprosto otřesný přístup jakoby k tomu systému. Jo. No, když už jsme si pustili Filipa Turka, tak si musíme pustit i Andreje Babiše, protože on s těma novinářema se taky nepárá. Jo. Tak jenom taková výseč.
4: Byla ta debata, tady byla debata o Kratomu, 3,5 hodiny a byla úplně v pohodě. Jo? Odpůrci, pro, regulace, úplně v klidu. Ale pokud přišli na tu debatu s náma, ta komunistická pirátka s drátem v nosu a ten pán sadomaso porno, nebo co to je, a křičeli na nás a potom rychle utíkali, aby řekli novinářům, že je nějaký problém. Žádný problém není. Já vám garantuju, že to všechno, co se stalo, tak adiktologické služby budou mít absolutní prioritu.
0: Hezká klasifikace, ta komunistická pirátka s drátem v nosu, v nose, a ten pornoherec.
1: To bylo vyjádřeno rychle, stručně, žádný dlouhčáchy okolo, jako.
0: No ne, tak žádný rukavičky, tak co s nima, je to jeden šmet vedle druhého.
1: Všimni si, že dneska už se nehrajou žádný diplomatický jako hry, nebo prezident mluví o tom, pro koho pracuje, říká, jak to vlastně je, co by se mělo udělat. A to stejně jedna a druhá strana už jako nedělá žádný tanečky. Říkají se věci na rovinu. Prostě.
0: Jež jako na féra.
1: Je to zase takový... No na féra, přesně. Na féra, hej, féro. Pane doktory.
0: Jo, pane doktore.
1: Je to na féra. No. Je to takový osvěžující, jako jo.
0: Je to osvěžující. Tak se osvěžíme, pustíme si Zaorálka.
1: No.
0: Zaorálek jako...
1: Mám na Zaorálka vtip.
0: Prosím?
1: Že mám na Zaorálka vtip.
0: No tak jsem s ním, pojď.
1: No, jak se dostal Zaorálek do politiky? No Zaorálek.
0: No tak...
1: no,
0: tak on je autorem toho výrazu, že jo, když se vyhošťovali ty ruští diplomaté za Vrbětice, tak on přeci se nechal slyšet, že nepotřebujeme důkazy, stačí, že se na tom shodneme.
1: Ano.
0: Takže taky ho je dost, abych tak řekl.
1: Ale zase on dokáže jako pregnantně někdy vyjádřit stav věcí, on se samozřejmě drží, on totiž jde na něm vidět, že má mediální trénink a drží se některých věcí tak, aby to řekl jasně, stručně. On vždycky řekne A, ale neřekne B. On řekne, no Evropská unie to, ale neřekne Ruská federace to. To neřekne tu pravdu na druhé straně. Jo, no, ale jako...
0: A nebo nedořekne, je potřeba tam teď odejít.
1: Ano, přesně, jo. On je takový prostě politik, no.
0: Já musím ještě jednou se pokusit, protože se mi to nezdařilo.
1: A máš s ním rozhovor, jo?
0: Mám tady rozhovor s ním, celé dobrý, tak to jsem chtěl dát. No, protože... Začíná se, nevím, jestli si postřeh, když rozeslal, respektive takhle, Volodymyr napsal Vladimíru Vladimiroviči.
1: Ano.
0: Ale zároveň z toho udělal otevřený dopis a rozeslal to po celém světě. Jo? To proto, aby všichni věděli, že napsal Vladimírovi. No a Moskva se k tomu ani nevyjádřila, protože to bylo pod nějakou rozlišovací schopností nebo pod rozlišovací úrovní. No a on to zdůvodnil, že ten dopis rozeslal proto, že věděl, že on to nebude ten Putin ani číst, tak aby všichni věděli, co ten Putin vlastně ani nečet.
1: Tak to už musíš jít fištrona na takovou.
0: No jasně, máte ale hlavu. Vy jste ale hlava, pane Wachmeister.
1: Ano, přesně. No, viděj, protože oni budou dělat do smrti jenom závočí, jo.
0: Jo.
1: To mě připomíná scénu z Čitnických humoresek, kdy ten Trojan s tím Tepfrem leží v té posteli jeden večer na té pátračce a ten Trojan se ptá toho Tepfra, ne, jestli ví, co je to double špion. A on říká, no a něco, než co je to jako špion, pak co je double špion a pak co je nějaký jako trojitý špion a Tepfr ze svou šarmantností na to zareagoval, jo, to je ten blbec, který už jako neví, pro koho dělá. Tak to je něco.
0: Takže naráží snad na nájemníka Hračanská 1?
1: Ne, chraň Bůh, to bych si nedovolil.
0: Já si myslím, to by bylo nedůstojné.
1: Ono je to tak... Ono je to tak jedna banda, jo? No, když se podíváš na ten morální profil, tak to je jako, to je prostě jak v tom, jak v té hře o toho Cimrmana.
0: Jo, tak pojďme.
5: Ježíš, ale jako představ si to, Denisi, představ si to, jak můžeš se přihlásit k někomu, kdo upaloval ženy a děti ve stodolách. a to bylo 100 tisíc Poláků, jako, a to bylo dokonce i 300, 400, Židé to byli samozřejmě ve velké míře, to byli i Češi, že to byly ty vesnice Kupičov, Český, Boratín, Hulčín a další, jako, které byly také vyvražděny, vypáleny, jako, neříkám, nejde o ty počty, ale jde o to, že takovýmto způsobem se nedá bojovat o nezávislost. Podívej, jak na to reaguje Polsko, ty jsi to sám říkal, Polsko na to reaguje tak, že prezident řekne, beru Zelenskému vyznamenání, dokonce polský velvyslanec řekne, že odevzdá své vyznamenání.
6: Ano, má tuším jedno z nejvyšších, ano, ano, Zelenský ano, dala.
5: To znamená, kde kdo říká s tímhle, nejsme schopni se, to nemůžeme akceptovat. A tam je to obrovské množství lidí a to, co se tam dělo, bylo strašné. A nemyslí si, že to tím končí. Já ti garantuju, v roce 27 jsou volby v Polsku. Mm-hmm. A mně přece je úplně jasné, že tohle bude součástí těch voleb. Prostě to znamená, tohle zásadním způsobem ovlivňuje dneska vztahy s Ukrajinou, jako mezi Polskem, Ukrajinou, ale jak víš dobře, taky mezi Izraelem, Ukrajinou. Ozval se památník Yad Vashem, mimochodem, který je památník holokaustu, a vlastně protože oni mají zmapované tady tyto činy, ví, že i ten Melnik byl spojen s protižidovskými pogromy, takže vlastně říkají, tak tohle teda ne. No ale u nás v Česku my to bereme zřejmě úplně jinak. Jako my to jednak to neregistrujeme, nevadí nám.
6: My jsme dovolili v Brně, nech si banderovci urobí nějaké setkání.
5: Přesně tak, ano. Ale mně to připadá, že to je nějaká naše zvláštní hluchota a slepota, protože tohle přece je něco, co je svědectvím toho, co se na Ukrajině děje. To je to, jak oni si vykládají, teda aspoň ty politické špičky, které toto dělají, tak takhle oni si vykládají ten svůj boj o nezávislost. A je to tak, o co je to? Tak jaká demokracie? Jaký respekt jako k ostatním občanům? Tady prostě je klidně kult násilí a potlačování všech, kdo nejsou proti nám. Ale to podle mě je duch vlastně, který v té zemi existuje a který to umožňuje, a my se tváříme, že to nevidíme, my prostě odrazíme zrak.
0: Takže, co říká Zaorálek? Zaorálek říká, že to je prostě nacistická žumpa.
1: Ano, ano.
0: A teď všichni to, ale pozor, všichni to financujou, jo. On už zase objíždí a škemrá, že teď je přesně jako ten čas udeřit na toho Rusa, protože teď zase to vypadá, že už, jako, už by to mohlo dopadnout, jo.
1: Paradoxní na tom je, že ten Zelenský je Žid, že?
0: No to už vůbec, jako. Čili...
1: No to je jako...
0: No ale tak jako... Počkej, Žid. No, jako jsou Žu a Žu, ne?
1: No jasně.
0: Kdo organizoval holokaust? No Židi, ne? Jedna část no, Židů jasně. Proti druhým Židům.
1: Jo, jasně, jo.
0: No a když se kouslo to Brno, jo, tady, jak z toho mají Slováci srandu, že tady banderovci se nám scházejí v Brně. To bylo taky dobrý.
1: Jo, bylo, no.
0: Tak, protože někteří ještě pořád trpí ztrátou paměti a pořád jako tady něco vykládají o tom, že my jsme tady spáchali násilí na těch chudáčcích sudeckých Němcích a že my Češi jsme za to zodpovědní, asi bychom se měli neomlouvat, ale ještě platit a já nevím, co všechno. Tak mám tady jednu historickou, koukám, protože mi to nejde přehrát, to je zajímavý, tak to dáme ještě jednou, si to zkusíme stáhnout. Mám tady dobový rozhovor, nebo respektive dobový projev Edvarda Beneše. Čiže oni už to stáhli. Chyba konfigurace přehrávače. Už to nejde pustit. Jo. To je dobrý. Přitom je to na YouTube, ne? Je to bloklý asi. Tak nevím. Jo. Hlásí to chybu. Člověče,
1: jako, to je rychle. Že by to bylo nějak toxický, jo? Že by tam byly nějaké informace autentické.
0: To co je jako toxický, to je dost, když je tam pravda, ne?
1: No, to... No, pravda to je toxická, to je fuj.
0: Pravda je toxická, no. To...
1: Jak byla scéna v tom sluhovi dvou pánů, jak mu říkal, řekni mi pravdu a hezky rychle. A on říkal, Ježíš Maria, pravdu a hezky rychle. To neumím ani škaredě pomalu.
0: Já jsem teď koukal na nějaký, byl tam Ševčík s Nacherem a na druhé straně byla Vaňková z Brna, ne? Ta nacistka.
1: Ježišmarja, tak to nemůžu ani čut.
0: Ona byla taková upocená jako prasátko a plantala tam takový ti nesmysly, když už nevěděla, když už nemohla, jakoby furt tam plivala po všech a prostě všechny odsuzovala, no tak ještě tam byl s ňou nějaký, myslím, že dokonce u Ševčíka studoval, jo, takže, ale hele, oni tu lež tak pasírujou, jo, a oni tu lež prostě tak všechno převracejí, no, protože přišlo od Evropské komise přišlo sdělení, že to, co tady vyvolali Piráti, jak oni psali do té komise, že se musí prošetřit ten střet zájmu toho Babiše, že to nevyřešil, tak to zdůvodňovali tím, že pochopitelně, kdyby to Evropská komise jako uznala, že teda to nevyřešil, takže by museli se vracet ty dotace a ty dotace by už nevrátili ty firmy, protože oni vědí, že by to nevrátili a musel bys to zaplatit z rozpočtu, z peněz daňových poplatníků. Tím se ospravedlňovali, že bonzovali do toho Bruselu, jo. No a teď byli přímo v pořadu konfrontovaný s tím, že Brusel napsal, že bylo postupováno podle regulí a podle zákona a že neshledali nic jakoby špatného. A ona se snažila prosadit, ta Vaňková, že ale Babiš, no až to vidíte, a on se stejně k těm penězům dostane. Stejně se k těm penězům dostane. Prostě my to víme a dostane se k ním. Tak mu to zase jí to nějak jako odargumentovali. A ona potom jako, no a teď je úprava zákona, to navrhlo SPD, všechny tři strany, jako jsou tam podepsaný, že se nějaký ty záležitosti retrospektivně, to bylo 10 let a oni to chtějí upravit na 4 roky, jo? To znamená, že by se nekontrolovalo, nevztahovalo by se na ten audit, by se nevztahovalo období, kdy Babiš byl předseda bývalý vlády nebo ministr financí, já nevím. A oni tam vysvětlovali, že vlastně, proč to stáhli? Protože Evropská komise to chce 4 roky. A 10 let tam dali Fialovci jenom proto, aby dosáhli na Babiše. Jako jo. To za prvý. Takže, no a pak nějaký detaily tam, aby to bylo jasněji vyjádřeno, jo, některé věci. A oni z toho udělali, že Babiš si to ovlivňuje. Když jim to rozbili, tu argumentaci, tak ona, no ale teď zase česká vláda určuje pravidla pro to posuzování toho střetu zájmu a těch věcí přímo v Bruselu. A to je na ní kouká a říká, jak to myslíte? Jakože názor jedné z 27 vlád vy nazýváte, že Babiš tam předělává pravidla, aby mu to sedělo, jo? Nebo... Prostě oni, když už nemají čeho, tak jsou schopní říct, že prostě Babiš může za to, že umřel Chuck Norris, jo? Protože Chuck Norris se jednou ráno probudil tak rychle, že sám sebe přistihl, jak spí.
1: No, no jo, a Chuck Norris taky dvakrát napočítal do nekonečna, že jo?
0: No jo, a pak to sečet.
1: A když Chuck Norris objevil, když Alexander Graham Bell objevil ten telefon, že jo?
0: Tak tam měl dva zkoušený hovory od Chucka Norrise.
1: Měl tam nepřijatý hovor od Chucka Norrise, no.
0: Jo, to je větší téma. Pojďme, Miroslava Ševčíka si dáme.
7: Patřinka to řekl velmi slušně. On řekl, že Pavel je obvykle mimo realitu a kdybych to říkal, tak bych řekl, že je mimo mísu, jo? Protože on je mimo mísu pořád. On je mimo mísu v červenci v loňském roce, kdy naznačil, že Němci by měli se stát vůdcovským národem v rámci Evropské unie. On je mimo mísu, když říká, že bychom měli zavést euro. Vůbec nic neví o tom, že optimální měnová zóna je potřeba, aby se mohly plnit ty ukazatele pro ty jednotlivé země. Vůbec neví, že ty země, které zavedly euro, dokonce i ty staré, kterým to nevyhovuje, že mají společnou měnovou politiku, tak divergují. Nekonvergují, ale divergují. Znamená, že on nás chtěl ožebračit tím, že budeme zavádět společnou měnovou politiku, kterou my si můžeme dělat teď sami.
8: Dobrá,
0: Je mimo mísu. A to teďko zase vymyslel, že pokud děti chtějí uspět, jo, tak by bylo potřeba, aby se zavedla němčina jako povinný jazyk ve vyučování.
1: Jo,
0: a
1: jo,
0: čeština by se mohla vyučovat jako dobrovolný jazyk.
1: No.
0: Ty kolaborant.
1: On chudák už taky podle mě neví, jako kerabí je. On není mimo mísu. On má asi mezi ušima jenom drátek, aby mu ty uši nespadly.
0: Počkej, Jirko, kdyby to nebyl prezident, tak budíš, jako jo. Tak ať si tam plantá, co chce někde, jako na cvičáku. No. Tam může jako plodit, jasně, ale...
1: Jasně. Jo.
0: Ale to jsou těžké přehmaty.
1: No to jsou těžké přehmaty. Proto si říkám, že mě by totiž zajímalo, jestli on to tak blekotá jako podle scénáře, nebo mu to tak jako ten drátek v hlavě mu tak zavibruje, že to z něho vypadne.
0: A nebo ne, to má prostě jeho zadání. Jako.
1: Jo,
0: to má
1: ale,
0: zadání.
1: Prostě, jako to je jako neuvěřitelný, jo? Jaký on jako blbosti dokáže jako spojit, jo?
0: No, tak hele.
1: Prosím tě, já už jsou v cíli, já už budu potřebovat vyskočit.
0: No, tak vyskoč, Pepek, vyskoč a přihlaš se mi, že to, takže zůstaneš připojen?
1: Ne, budu muset právě.
0: Zdechneš auto a zdechneš tohle. No tak mě zavolej na Skype, jo? Teda na Teams, tak.
1: Jo. Tak já budu muset utéct úplně.
0: Co budeš muset?
1: Budu muset utéct úplně z vysílání.
0: Jo, jako úplně, jako končíš, finito.
1: Úplně, právě, úplně, budu potřebovat.
0: Tak utíkej. Tak Jiří, my ti děkujem.
1: Jo.
0: Jsem rád, že jsme probrali.
1: Jo, prosím tě, tak se omlouvám, dneska to bylo takový... já taky díky. Přeju krásný zbytek vysílání, mějte se krásně a uslyšíme se příště.
0: Ok, tak díky, mě se hezky, pěkný večer, pěkný víkend, ahoj.
1: Tak jo, no, díky, čau, ahoj.
0: Tak, Jiřího jsme právě teďko propustili. No, a my si můžeme dát Vladimíra Putina, který se vyjádřil k tomu, jakým způsobem zatím byl použit orešník. A ku podivu, jako ta paseka, kterou to dokázalo způsobit, ještě nebyla ta bojová záležitost. To byl pouze jakoby ten nosič, na který se potom dá implementovat hlavice nebo hlavice, řeknu, podle libosti, podle toho určení té destrukce. Takže Vladimirovič se zatím vyjádřil asi takto.
9: Podobné systémy jsme testovali na zkušebních poligonech. Orešník jsme netestovali a nešlo o bojové nasazení. Na území Ukrajiny ve skutečnosti nedošlo ani k jednomu bojovému použití systému Orešník v pravém smyslu tohoto slova a poslední případ, když už mám být upřímný. Prozradím vám velké, opravdu velké vojenské státní tajemství. Prostě jsme zasáhli místo, kde bylo příhodné sledovat výsledky. Týká se to Bílé cerkve a tím spíše oblasti v DLR v obvodu hlavního opevněného prostoru. Poté tam vletěly naše drony do té stodoly, na kterou byl veden úder, a prostě jsme zkontrolovali, jak byly rozmístěny oddělovací bloky. Vše jsme změřili s přesností na milimetr. Je to pro nás důležité, abychom mohli v budoucnu rozhodovat o plnohodnotném nasazení systému Orešník proti určeným cílům, včetně oblastí městské zástavby.
0: Čili zatím ještě to jsou takové jako začátky zkoumání, vyhodnocování a vylaďování. Čili asi si každý dovede představit, co by to napáchalo, kdyby opravdu to bylo osazeno takzvaně ostrou. Jo. A Západ by si měl uvědomit, že to jsou reálné zbraně, které budou reálně použité, pokud se velmi rychle nespamatujou. Já jsem tady přednedávnem říkal, že čím hůř, tím líp a že nějakým způsobem dochází na mnoha místech ve světě, v tom západním světě, takže dochází trpělivost a že se schyluje k nějakému odporu obyvatelstva jako takového, protože lidem se snižuje životní úroveň, vidí ale, že nic se nestartuje, všechno jde do úpadku. No a ty, co nemají opravdu jenom drátek, kterým drží uši a opravdu přemýšlí, tak je jedno, jestli jsou rusofilní nebo rusofobní. Začíná jim docházet, že tudyma se dál takto jít nedá. A ty proameričtí, řeknu, experti v úvozovkách destruují opravdu ten evropský prostor naprosto, ale naprosto cíleně dokonale. No a bez prosperující ekonomiky, bez toho, že si Evropa dokáže na sebe vydělat, dokáže být konkurenceschopná, dokáže s ostatními dohromady nějak jako kooperovat a svoje místo na slunci si vydobyde, tak bohužel to se neděje, lidi to vidějí, že se to neděje a nemůže to potom fungovat. Jo. Takže z tohohle důvodu na mnoha místech se zvedá vlna odporu a lidé se snaží zbavit té zátěže, zbavit se NATO, zbavit se Evropské unie.
8: Drží. Ľady sa pomaly, ale isto hýbu. Predseda Slovinského národného zhromaždenia Zoran Stevanovič chce vypísať referendum o vystúpení Slovinska z NATO a čoskoro sa chystá na návštevu do Moskvy. Dobro delo.
0: Ja som chtěl, aby sme si tady pustili, pretože v Rumunsku, v Maďarsku, ve Slovinsku, jak říkám, na mnoha místech je podpálený les a jednoduché to mít nebudou prostě. Nikdo na ně nebude brát ohledy. Zelenský kvůli zášti vůči Trumpovi nařídil zastavit dohodu o zdrojích z USA. Jak uvedl ukrajinský deník Strana s odkazem na zdroje, nedochází k žádnému pokroku v této okázalé iniciativě. Naopak, kyjevský režim neoficiálně blokuje dohodu o společném využívání ukrajinských zdrojů, ropa, plyn, vzácné kovy. Hlavní a v podstatě jediný zájem, který měla ukrajinská vláda na této dohodě, bylo pokusit se usmířit s Trumpem, aby ten pokračoval v poskytování zbrojní a finanční pomoci Ukrajině a prezentovat to jako americké příspěvky do fondu pro budoucí investice. Ale tento plán nevyšel. Trump odmítl podporu a nyní prodává zbraně jen za peníze. Proto také ukrajinské úřady ztratily zájem prosazovat tuto dohodu. Naopak byl vydán signál celému aparátu, aby neposkytoval zvláštní pomoc a co nejvíce vše zpomalil. Souběžně se také zkoumá otázka přilákání jiných investorů, zejména evropských, k využívání zdrojů. To znamená, že mnohá aktiva mohou obejít americké investory, říká zdroj deníku. Také podle jeho slov byla pozastavena revize licencí na pozemky, které úřady loni hrozily kontrolovat a zabrat současným vlastníkům, pokud byly vydány v rozporu s pravidly. No, takže jaksi už se nerozdává, už se chce nějakým způsobem kupčit trošku jinak, chtějí se další peníze, on by nejraději přeprodal to, co už prodal, ale to si myslím, že se mu asi nepovede. Já myslím, že bychom si mohli dát písničku, já si musím udělat něco k pití a potom se zase vrátíme tady k tématu, takže si zahrajeme.

0: To jsem tady z knihy, kterou napsal společně Otto Kraus a Erich Kulka. Byli dva, kteří společně přežili Osvětim, takže si myslím, že proč by měl mít jeho syn nějaké názory úplně ulítlé.
1: Andrej Babiš tady byl tehdy, když začínal vstupovat do politiky, jsou blbové dodnes, kteří říkají, že já ho dostal do politiky. Ale najdou se blbové, kteří řeknou, že jsem mu dával lepší otázky. Je Mečer?
2: Mečer
1: byl zvláštní zjevení, taky jsem s ním mluvil. Tady český novináři se hroutili, že skáču do řeči a tak dále.
2: Spolupracuji se s vámi podle vás těžko? Tak uviedla by som to asi tým, že ako startup sa momentálne nachádzame v Prahe a dostali sme sa až na červený gaučku Janovi Krausovi, za čo sa chcem teda hneď v úvode poďakovať.
1: Nemáte zač, rado sa stalo, to dělám v rámci československé družby.
2: Ja sa veľmi teším, lebo vy väčšinou sa dávate pri tom stole trošku ďalej, tak ako sa cítite na tom gauči.
1: Tam je to ako pracovní a tohle ako přátelský posest takový.
2: Keď už hovoríme o tých československých vzťahoch, to je ako to momentálne vnímate medzi nami a
1: dobře.
2: Českom?
1: Ja som příznivec toho, že sme sa rozdelili, pretože si myslím, že nám to prospělo v těch vztazích. A oni jsou takový rozlítostnění některý lidi, kteří říkají, že to Československo bylo lepší, ale on nikdo není schopný domyslet, jak by to bylo dál, kdyby to zůstalo. A já, když začala ta aféra s Pomlčkou, tak jsem si říkal, z toho se nikdy nedostaneme.
2: A dostali jsme se.
1: A my jsme se z toho dostali pak docela jednoduše a myslím si, že ty československé vztahy jsou asi nejlepší, jaký kdy byly, protože tam odpadly ty výčitky, to máte i v rodinách, že jo, že starší bratr a větší bratr nebo takový, tak to by nikdy neodeznělo. Jsem o tom naprosto betonově přesvědčený a přitom se neztratila ta sounáležitost těch dvou národů, který spolu hodně prožili. Jestli tohle se udrží v budoucnosti, to nevím.
2: Teraz máme majstrovstva sveta v hokeji, tak myslíte si, že Slováci fandia Čechom a Češi fandia Slovákom, ale iba vtedy, keď vypadnú?
1: No odsuť podsuť, jo, jako, aby sme byli poslední, aby první to jako, ale když hrajú Slováci s nejakou cizí zemí, tak fandím Slovákům, že jo, ale zase samozrejme s náma, to je jasný, že fandím nám, ale zase by to mělo být tak, že byste se mohli hodně naparovat a my byli úplně vyřízení, ale taky bych to přežil, tak je to sport na tohle je.
2: Na to, aby jsme spolu zápasili.
1: No ne, ten vztek je neplatný, pokud jste normální. Že se rozčilujete, stejně tak jako ta radost, taky tak to je, jako ono se říká, že ty velké sportovní události jsou vlastně náhrada válek, což si myslím, že ve svým podstatě je pravda.
2: Keď hovoríte, že kto sa rozčuluje, máte pocit, že my možno my Slováci berieme veci nejako vážnejšie ako tí Češi? Alebo
1: ne, ne, tak ja si nedovolím vôbec tyhle ty národní posudky, ja som na to alergický. Vždycky někdo řekne, jaký je který národ. Jo. On, národ je mnoho lidí, to je jako, jaký jsou muži, jaký jsou ženy, jaký nesnáším. A je to pro mě výraz. Můžete to dělat v žertu. Oni ženy mají rády, nebo chlapi tohle. Že to jako v nějakým komickým elementu. A pokud to někdo bude vážně, jak je psychopat pro mě. Protože každý člověk je jiný, každý Slovák je jiný, každý Čech je jiný.
2: Když hovoríte o žartě, tak si myslíte, že ten žart má mít nějakou hranicu?
1: Ne. Žert začíná za hranicí, tam začíná, jo. Ale idioti se tváří, že je nějaký jaksi slušný hygienický humor. Je to něco, jako kdybyste místo alkoholu, vína nebo piva pila ústní vodu, protože je zdravá. Tak to tak s humorem nelze. Humor je vždycky v tom přesahu přes tu korektnost, přes tu obecnou slušnost, tam začíná.
2: Nevnímate to možno tak, že rokmi sa to trošku viacej, nejako, že sú ľudia senzitívnejší na ten humor?
1: Nejsou senzitívnejší, ale dělají, že sú senzitívnejší. Protože začali uplatňovať neregulární pravidla. No akože niekoho to urazilo, jak říká, žerve, to je tvůj problém. Já si posoudím, jestli mě to vadí, že tebe to urazilo, ale jako jestli mám koukat na to, že někoho něco urazí, jak nemůžu dělat vůbec nic. Ve mě by mohlo urazit, že jste přišla.
2: Někdy jste se pozerali na to tak, že možno nějaký odtěl to odcházel urazený?
1: No, to je jedno, tak jestli se urazil, co já mám dělat, jako?
2: Keď například máváte...
1: Ale já vůbec nevnímám v těchto intencích, teď jestli se urazil, jako to není. Já tady nejsem kvůli tomu, aby on se neurazil, já jsem tady, protože bychom se chtěli s lidma bavit nějak.
2: Stále si myslíte, že by mohl člověk hovorit hlavně pravdu?
1: No, v humoru je to trošku jinak, teda, jo. V humoru skoro nikdy pravdu neříkáte. Humor je disciplína jaksi, matematická víc než jakákoliv jiná. Je to, jak se říká, komedie je nejnižší ze všech dramatických.

0: žánrů a přitom je nejtěžší. Takže to je skutečně pro řeholníky, co milují humor, tak to má být a to je správný.
1: Proč jste si vlastně vybrali tuto disciplínu, ten humor?
0: Já nic lepšího neznám, vy jo?
1: Ne, ale nevím to robit například tak jako vy.
0: To málo kdo, no tak ne jako já, ale málo kdo umí dělat humor, ono je to těžký a ono, jestli vám to jde, to tak jako si musíte zkusit a pak zjistíte. A to znamená, ještě to znamená, když vám to šlo včera, to neznamená, že vám to bude dneska. To je ta magie na tom. Ale to nikdo neví, jestli mu to jde, to si člověk zkusí, já jsem si to taky tak zkoušel. A já jsem nikdy nedělal jako takový ten humor, že masy by se smály. Já dělal humor, který novinářům vždycky vadil, že jo. Měli na to tisíc nějakých poznatků a komentářů, ale lidi to brali docela. Část diváků to vždycky mělo. No.
1: Vy si někdy zvykli, když vzpomínáte těch novinářů, aj tak vyťahovat, že čo povedal ten Jan Kraus v té show, vy jste tady na začátku zvykli no tak komentovat tu společenskou situaci.
0: Ano, to jsem dřív dělal, tak já jsem psal i sloupky řadu let a tak dále, ovšem to bylo v jiném společensko-politickém klimatu, kdy jednak jsme měli tu výsadu, že když jste psala do časopisu, tak jste byla jedna z těch, co psala. Byla jste jedna z těch, co určovala ve společnosti nějakou hladinu sdělování, nebo to je pryč všechno. A já jsem si to tedy užíval proto, že jsem dostal úplnou svobodu v tom psaní, mohl jsem si psát, co jsem chtěl, to mě bavilo a psal jsem takový jako svoje vidění a v té zábavě taky, protože v Česku v té době byly jenom otázky Václava Moravce. A pak mi nikdo jiný jako žádný hosty nikde neměl, ani nebyly ty pořady, že jo. No tak to jsme brali ty politiky. Dneska to nemůžete dělat už, protože jak se tady objeví politik, tak diváci odcházejí od televize.
1: To už byste tak vnímali, kdybyste kohokoliv, které jsem zavolali.
0: Já bych to tak nevnímal, já vám říkám, jak to je.
1: A vy byste si zavolali politika?
0: No ne, nezavolal, protože to nejde. Vy si nemůžete říct politika, protože lidi to nechtějí, lidi se chtějí bavit. Politik je pro ně symbol. Výjimečně tady jsem měl třeba pana Kubu z Jižních Čech, protože udělal fenomenální výsledek, ale jinak vy to nemůžete dělat, lidi to nechtějí. Máte politický pořady, tam oni je urážejí a jmenuje se to tak většinou jaderně nějak a na to kouká ten kmen těch diváků, co je to baví, ale masa jako taková divácká o to nestojí. Protože politiky máte všude nadbytek.
1: Ale vy si to mali aj tak trošku inak poňaté, napríklad, keď to Andrej Babiš ochutnával jednokora s druhým koraťom. Nezajímá ľudí ani ten iný formát, že ani to tak navážené?
0: Ne, Andrej Babiš tady byl tehdy, když začínal vstupovat do politiky a říkal, že schání lidi do politiky. A pak tady byl znova, když sám do té politiky šel na tu konfrontaci. Jsou blbové dodnes, který říkají, že já ho dostal do politiky. To jsou novináři, ukazuju na vás, jako na jednu z nich, abyste nesla svoji kolektivní zodpovědnost. Blbové, protože tady si spousta politiků pomohla, stejně jako stejná spousta si ublížila. Vždycky sami. Vždycky sami. O tom to je. Oni tady sedějí, oni tady mluví. Čili když tady někdo uspěl, je to jeho úspěch. Když tady někdo neuspěl, je to jeho neúspěch. Ale najdou se blbové, kteří řeknou, že se mu dával lepší otázky, jak to pochopili, poznali, nebo a do toho to furt citovali vždycky někde a tak dále. Ale já bych vám vyjmenoval teda několik politiků, kteří tady neuspěli, stejně tak jako těch, co uspěli. Ale představa, že vy tady odsud zařídíte, aby uspěl, to si může myslet jenom blb.
1: Tak to jste teda povedali kolektivnou vinu, ale já bych se dovolila
0: jako schválně jako žert, víte?
1: To doufám. Doufám teda, že už nejsme v těch režimoch, kde bychom uplatňovali teda tu kolektivní vinu.
0: Platňuje se kolektivní vina.
1: No tak u nás na Slovensku momentálně to celkom...
0: To nevím, ale to se, jako ta tendence je. Jak si, i v politice obzvlášť. Tady některé strany o sobě říkají, že jsou demokratický, tím naznačují, že ostatní ne, ale všichni jsou v parlamentě. Jak je to možný? My máme zákon a ústavu, že nemůžou být demokratický strany v parlamentě. Kolektivní vina.
1: Ako jste si zvolili, tak to poznáme my, ako jsme si zvolili, tak máme. Vy jste se nám jinak velmi smiali, jakože národ český za to, že čo máme na tom Slovensku v té politike, potom se vám to nevrátilo tak trošku?
0: No jsem teď nerozuměl ty otázce.
1: No, že když jste se nám smiali za to, ako máme vládu,
0: jak jste
1: máme politiku.
0: Jak byste se nám smáli, no.
1: Slovensko bylo takým terčem posmechu. Toho,
0: ale kdy, že... kdy? Mečer?
1: No, no, Mečiar.
0: Mečiar byl zvláštní zjevení, taky jsem s ním mluvil, já ho měl přece na Slovensku bez obav, ale že jsme se vám smáli, to je vaše interpretace. Určitě tady byli lidi, kteří Mečera obdivovali, určitě tady byli lidi, kteří ho nenáviděli, určitě tady byli lidi, kteří to nechápali a tak dále. A že jste si ho zvolili, no tak to k tomu je třeba mít právě ten respekt. Zvolili si ho, vědí proč, většina, to je ta bolavá demokracie, že většina volí jinak než já. Nebo teda to je tak, a to se na nic dělá. No a my jsme, jestli se někdo tomu posmíval něčemu, tak to vám vždycky v politice najdu, komu, čemu, kdy, jak se posmíval. Jako můžu vám říct Bajta.
1: Zase se vracíme k tým novinárom a vy si naozaj myslíte, že to může teraz robiť kdekdo?
0: Už to robí kdekdo. To robí kdekdo, ale některý to robí líp než novináři. Novináři, hele, polovina jsou cinklí, mají své politické zájmy a pak jsou ty, co jsou méně jaksi inteligentní. Že já natočil film, na to psali, že to je úplná katastrofa. Pak mě navrhli na Variety Critics Choice. A tady tři kulturní novinářky takzvaně. Přemlouvali to vedení, aby mě tu cenu nedávali.
1: Spolupráce se s vámi podle vás těžko?
2: Pre celý diel zo zákulisia politiky klikni na link v popise pod videom.
1: Pri tých politikoch ale narážam napríklad aj na to, že ono sa to niekedy mení na ich takú one-man show, že v podstate ani ľudia si nemusia robiť srandu, oni si sami robia zo seba srandu navzájom. Je tu vôbec treba tých novinárov?
0: Tak oni končí, novináři. Mm. Jako novinář, jako ten hledač pravdy skončil už. Dneska je to většinou aktivista. A tím, jaký komunikační prostředky dneska jsou, tak elitní postavení novin, to si nemusíme vykládat, je pryč. Že by mě osvětlovali svět, který kdysi pro mě jaksi interpretovali, abych mu rozuměl, to je pryč. Oni často tomu rozumějí míň, protože zas tak mladí tam nejsou, ty novináři jsou střední a starší, ty jako tu interpretaci světa vidějí jinak než ty mladí a tak dále. Takže to je taky pryč. Do toho komunikovat můžete teda všema možnýma způsobama, sociálníma sítěma a tak dále. Takže, promiňte, takže ta doba toho jaksi dominantního vlivu médií vůbec je pryč a bude ještě menší a bude jiná, je ta sociálních sítí a různých serverů, který se na to specializují. Podívejte, já jsem se třeba díval na řadu podcastů novinářů, to je jeden z nejlepších informací o novinářích. Znáte nějaký podcasty novinářů?
1: Poznám.
0: A líbí se vám nějaký?
1: Záleží, které, ale...
0: No tak mi doporučte dva dobrý.
1: Například slovenské?
0: No.
1: V redakci Aktuality na hlas.
0: A nejsou to ty, kde vy pracujete?
1: Tak nebudem sebe odporučit hádavně.
0: Ne, to se ptám, no, bude toho dělají některý.
1: Ne, ne, když jste se pýtali na jiné podcasty, které počúvám jiných kolegů, tak jsou to tyto...
0: No podcasty. To jsou kolegové, no, no tak vy na to máte takový profesní pohled, ale...
1: Snažím se dívat na tu objektivitu. Nepozrite se i vy na tu objektivitu? Jsou v Čechách ještě nějaké...
0: Já ji nečekám už.
1: Vůbec?
0: Já ji jako tam ji nehledám. Jako nehledám ji v těch... Tak já si pouštím podcasty v autě, zkušebně, ale já ji tam neočekávám už. Já jsem jako daleko skeptičtější. Já mám nejradši přímý zdroje, když teda si přečtu, co říká přímo ten americký ministr, přímo on. A ještě na to koukám s nedůvěrou. Protože třeba lže, že jo?
1: Tak, to je
0: tak se pak podívám na to, co říká někdo, kdo jaksi není mu politicky nakloněný, nebo je z druhé strany a tak dále. A to si vesměs hledám na Twitteru.
1: To znamená, že si robíte svůj kritický názor sám.
0: No já tomu moc času nedávám, protože já na to mám minimální vliv. A já si nemůžu dovolit věnovat moc času něčemu, co pro můj život nemá žádný dopad. Já se sleduju zpravodajství politický tak s ohledem na to, jaký dopad to může mít na můj život. Tam už vnitrostátní zpravodajství není tak důležitý jako světový. Protože takový země jako Česko o Slovensku ani nemluvě. Budou závislí na zahraničním dění daleko víc, než na tom, jestli v Kolíně se pohádá nějaká koalice. Takže já sleduju spíš světový. A s ohledem na to, jestli si nemám připravit ruksak nebo takový věci, to je pro mě a moji rodinu a moje blížní důležitý. A jinak, že bych tam se ponořoval do nějakých problémů, to opravdu ne.
1: Ale keď hovoríme o týchto médiách a o tom, že ľudia už vyhľadávajú skôr ten humor, tak to znamená, že tú vašu reláciu budú vyhľadávať vždy.
0: To nevím a já nevím, jestli někdo vyhledává.
1: Myslíte, že ne?
0: Ne, já myslím, že to má nějaký své diváky, tak o tom mám tak plus minus přehled, ale že by to lidi vyhledávali, to je ze dne na den vás přestanou vyhledávat. Já jsem se ptal, když si jednoho ředitele divadla, jak to, najednou se přestali prodávat lístky do divadel, že jo, já nevím, a to bylo ještě před covidem, jako ze dne na den. A já jsem se ho ptal, jak to probíhá v tom divadle, tam si u pokladny kupují lístky do divadla lidi, že jo, a já jsem mu říkal, vysvětli mě, jak to vznikne, tato situace, že najednou to přestane, on říká takhle, že ráno přijdeš a oni ti řeknou dneska nic. A druhý den se ptáte, co dneska, mi řeknou zase nic. Dneska tři lístky. Tak je to s divákem. Jako na tom to stojí show business. Show business stojí na tom, že nic neplatí, nic není jistý.
1: A on na vás už ty lidé zvykli, například i na Slovensku.
0: No, tak že na vás někdo zvyklý, může být docela jaksi pozitivum v tom, že vás snáší teda. Slovensko je pro mě takový dárek, v který bych nevěřil. Jenom díky Slovensku, jenom Slovensko mi umožňuje mít pocit, že jsem trošku mezinárodně působící, že jezdím do zahraničí, já tam dvakrát za rok jezdím a rád. Řada lidí na Slovensku mě říká, že to nechápe, že ty Slováci mě přijmou nebo snesou, ale a je mi tam dobře a je to tam trošku jiný, ale jinak lidi vás odvrhnou za hodinu, na tom si to být připravená. V Česku, na Slovensku i v Maďarsku, když na to přijde.
1: Ale podle mě od Deníka nájdeného Kysučené jste byli programem na akýmkoliv Silvestri, jakýkoliv oslavě, to video se prostě tak púšťalo od toho roku non-stop.
0: No ale Deník Kysučené je geniálně napsaný. Opravdu. A já jsem se ale udusil smíchy, když jsem si to čet. Tak jsem to s láskou přečet, to je všechno. Ale to není jenom moje zásluha, ten autor je vynikající. Bohužel jsem do dneška nezjistil, kdo to je. Ale a byl jsem několikrát na Kysucách, protože tam jsem vážený.
1: A pýtali jste se na Kysucích, že či náhodou nepoznají ne, autora?
0: Ne, tak já bych předpokládal, že když to někdo ví, že by mi to řekl. Ale to je výborně napsaný a rozesmává mě to dneska taky ještě, no.
1: Ale je výborně podané asi, nemyslíte?
0: No, protože jsem do toho byl zamilovaný, no, tak naštěstí se to projevilo pozitivně, ono, když někdy něco máte moc ráda, tak v té interpretaci se to projeví negativně.
1: Na čo si možno tak najviac spomínate z tejto show v tom pozitívnom slova zmysle, lebo vám sa to naozaj prestriedali desiatky, stovky, možno aj tisícky hostí, tak je niečo také, čo vám možno tak najviac utkvelo?
0: Ne, ona mě baví pokaždý. Ona má všechny ty kritéria, které já mám rád, nebo které miluju. To je všechno to, co nenávidím u filmu, tak tady je to obráceně. Vy přijdete, hned to začne, je to s divákama, to je krása, je to napětí, protože nevíte, jestli to vůbec bude ke snesení a uděláte to jednou a je hotovo. Bez zkoušek, bez nácviků, bez všech možných techtlí, mechtlí, jak to dělat a tohle, pak přijde tohle. To, je to ten opak toho filmu, kde se to furt trénuje a znova ještě jednou a každý 20 vteřin se dělá aranžma a tak dále. Takže to je na tom krásný a je to taková jako adrenalinová masáž, která je něčím hrozná. Já už jsem samozřejmě trochu otrlej, moc ne, moc otrlá být nemůžete, pokud jste při smyslech. Ty lidi zaplatili prachy a vy sem jdete a nevíte, co tu bude, takže to jako, že byste machrovala, to tady moc nejde.
1: Ako ale potom spravíte to, keď poviete, nemôžete si byť istý tým, či to bude kusnesení možno aj z tej strany toho hostia, že to možno musíte z neho nejakým spôsobom ťahať, tak čo potom?
0: No doufám, ja furt doufám. Ja když sem jdu, tak doufám. Pak když tam se nějak doufám a pak jenom napjatím poslouchám, co říká. Ale to je jako takový vesmírný spojení. Do toho se vám honí hlavou úplně jiný věci. Ještě. Tam ještě druhý Honza, jako ten je ještě jako nebezpečný.
1: A nad čím rozmýšlel druhý Honza?
0: No druhý Honza právě si říká, pane bože, co teď? Jako, no, to je nuda jako prase tohle.
1: A potom ten druhý Honza ale vždycky s něčím přijde.
0: Ne, druhý Honza nesmí.
1: Nesmí?
0: Ne, ne.
1: Proč?
0: To je anarchista toho pořadu nebo toho konceptu. Ten by to zdevastoval. Toho musíte pořád zatlačovat, protože ten má tyhle, ty to je nuda, pane bože, to snad tady budeme hodinu ještě poslouchat a takový. Tak to byl můj začátek kdysi, že tady český novináři se hroutili, že skáču do řeči a tak dále. No tak když nebudete skákat, pak se vám tady rozpovídá host a bude mluvit 40 minut některý.
1: To vy nemáte rád, když si některý být.
0: Ale já jsem z pěti dětí u nás, kdo neskákal, tak nežil. Za prvé. Za druhý, kdo neskáče, není Čech. Jo. Takže
1: velmi aktuálně. No.
0: A za třetí, to nejde. Jako Ono to musí mít nějaký tempo. To víte, že mladí poslouchají 1,5, dvakrát rychlejš než to. Já taky poslouchám už něco 1,5.
1: Já jsem to při vás zkoušela, nešlo mi to.
0: 1,5? A proč se to vůbec? Naopak byste si to měla dát poloviční rychlosti, abyste to mohla dobře vnímat vůbec.
1: Já jsem si to iba tak chtěla zkusit navnímat, lebo je například ten svůj hlas mám jako mimozemšťan, když ho mám zrychlený. Vy ho máte normálně, alespoň vám ji rozumět, ale já jsem hrozná, když mám 1,5.
0: No ale to je kvůli tomu, že je to pomalý. Na druhou stranu, Joe Rogan je pomalej, že jo, největší americká, pomalej, línej. A lidem to nevadí, protože to dobře pasuje do toho formátu, má v tom nějakou sympatii. Že to je lidem milý a tak dále. Ale jinak ty už poslouchaj 1,5 až dvakrát rychlejš a to je taky to skákání. Skákání jakoby střih, že jo. No.
1: Ale vníme to potom ten člověk s tím fanošikom toho, že to někdo takto rychle pretáča? Lebo vy to možno tak počúvate, nepočúvate?
0: Já některý poslouchám 1,5 aspoň. No protože nemůžu vydržet ty keci. Hlavně na začátku, oni se zdravějí půl hodiny v tom podcastu, já říkám, proč se spolu zdravíte, idioti, tak jako každý týden se tam stejný dva, oni se furt tváří, že jako to posloucháte poprvé v životě, nebo co?
1: Tak se možná dlouho neviděli, tak se zdraví.
0: Ne, oni, já poslouchám jenom audio v autě a oni ahoj, tak jsme tu oba, teď tak spolu žertujou, kde jsi byl, Jardo, já byl pryč a kde jsi byl ty, já byl taky pryč. To, a já si to pouštím, protože se to jmenuje vývoj zlata na burze, nebo co. A říkám, nech toho mluv k té věci, jak je to se zlatem na burze.
1: To, takže vy jste
0: já jsem netrpělivý člověk. Jako.
1: Vy jste fanošikom jakých podcastů teda?
0: No...
1: Tematický má zaujímavé tím, že jak no je to rychle alebo dlhé.
0: Třeba historický, ty mě baví. Třeba tady byl výborný podcast 19. století. Celý 19. století mě fascinovalo. A taky proto, že nezapomeňte, že já jsem chodil do školy v komunismu. Takže já mám odpor k většině toho učiva, co jsme měli, protože všechno byl pro mě podvod. Jsem poznal velmi v útlém dětství, že komunisti podvádějí. A národní obrození, no a teď oni z toho dělali, a husitství z toho dělali, že to je vlastně, že to byli jako předkomunisti a to. Tak já všechny tyhle kapitoly, když dneska slyším od autentických historiků, nebo v tom historii, tak jsem fascinovaný, jaká je ta relativně objektivní historie a je to strašně zajímavý pro mě a objevný. A jsem vlastně komunistům vděčný za to, jak jsem negramotný, protože já mám strašný zábavy před sebou ještě.
1: Tak aspoň můžeme být za něco vděčný tým komunistům, ale kdyby jsem se vrátila k tým podcastům...
0: To byla ironie, no to necháme být. S ironií máme na Slovensku trošku problém, no.
1: Na Slovensku?
0: My jsme víc ironický Češi než Slováci.
1: Myslíte?
0: Ne, myslím, to vím. No to není můj názor, to tak je, Slováci mají trošku míň ironie.
1: My už jsme možná asi více skeptický a zůfali, by som povedala.
0: To vůbec ne, vy jste takový emotivní, takový radostnější, ale Češi jsou takový suchý, ironický, jako většinový divák.
1: To je zase ta kolektivná vina.
0: No, no.
1: Keď se bavíme o těch podcastoch, aký, čo by mal dať podle vás ten nejlepší podcast, který byste si púšťali bez toho, aby byl na 1,5 a vraceli byste za k němu?
0: No,
1: zase se vracíme k tým novinárom a vy si naozaj myslíte, že to může teraz robiť kdekdo?
0: Už to robí kdekdo. To robí kdekdo, ale některý to robí líp než novináři.
3: To je všechno. Více nám do pořadu nevejde. Doufám, že jste si zaposlouchali Jana Krause. No a já vás za chviličku po písničce předám do péče Helenky, která zcela bezpečně si myslím bude mít spoustu zajímavostí ve svém pořadu. Tak mějte se krásně, opatrujte se. Zítra se uslyšíme opět tady od 17 hodin. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.

lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih,

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK i tebe Vítku, hezký večer, ahoj a teď už se těšíme na aktuální témata uplynulého týdne.
2: Ahoj Lenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače Národ News, já se přepínám ze standby režimu do aktivního provozního módu a začínáme konečně vysílat, dneska jsme tu téměř včas, to znamená, že máme dost času na to, abychom probrali, jak jsi zmínila, to základní témata v rámci osy s ohledem na první polovinu pořadu, to znamená analogickou část a samozřejmě bude dost času i na vaše dotazy po 21. hodině, takže dnes máme opravdu dobrý start, takže doufáme, že to dojedeme až do konce v tomto, řekněme, režimu. Takže já vás všechny zdravím a zdravím zároveň i tebe VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, vás všechny zdravím, samozřejmě naše čtenáře, posluchače. No, pustíme se do prvního tématu, nebudeme to zdržovat, událo se zase spousta věcí, takže abychom to všechno stihli, takže já vám přeju krásný poslech a Vítek to uvede.
2: Začneme takovým, řekněme, obecným tématem, což samozřejmě můžeme zakormidlovat úplně v pohodě do nějakých dílčích témat, která se odehrála právě během tohoto týdne. Nicméně to první téma se týká Tuckera Carlsona, který měl zajímavou reportáž, řekněme zajímavé vysílání v Americe a začal takovým zajímavým tvrzením. On totiž prohlásil, že stále více lidí má pocit, že demokratické volby žádnou klíčovou a zásadní volbu nepřinášejí. Jakmile tento pocit začne mít větší část populace, povede to k násilí a mimozákonným prostředkům k dosažení skutečných změn. Vidíme to teď ostatně na aktuální vládě České republiky. K tomu se právě teď záhy dostanu. Tucker Carlson ve výbušném komentáři prohlásil, že USA vlastně nemají své prezidenty, kteří by o něčem rozhodovali. Bylo to asi kouzlo nechtěného, ale tento příměr nebo vzkaz možná i byl tak jako pro ostatní země i představoval, protože ten příměr krásně sedí i pro ostatní státy, včetně Česka, že jako kdyby to řekl úplně o nás. Vidíme to ostatně právě, jak jsem zmínil, na té současné vládě, kdy se v podstatě změnila jenom rétorika, ale zákulisí zůstalo naprosto totéž.
3: Pro nás to ani není překvapivé, pro malé země Evropy, my to víme v podstatě neustále, víme to dávno, ale pro Spojené státy je to šok, je to překvapení, protože Spojené státy, někdo by řekl, přece to jsou ty státy, které si rozhodují sami o sobě a které vlastně velí celému světu. Ahle, ono se ukazuje, ono to tak není. Ahle, ono se ukazuje, že Spojeným státům šéfují nějací lidé v pozadí. Ahle, ono se ukazuje, že mají odkaz na sionistické procesy řízení především v Izraeli. Ahle, ono se ukazuje, že ani americký prezident není suverénní, že je opět jenom zaměstnancem a že opět jenom slouží. A co je zásadní, je, že to začíná docházet i americkým politikům, ale ani ne politikům, jako spíš komentátorům, americkým analytikům, jako je Tucker Carlson. Najednou jim to začíná docházet, najednou, protože americká alternativa je specifická v tom, že dlouho i vlastně včetně Alexe Jonese žilo v takové té představě, že globalisté, to jsou oni tam někde, všichni ostatní pryč tamhle a Amerika, my patrioti, vlastenci jsme tady a my, když to uděláme tak, jak to chceme udělat, tak my budeme tou nejlepší zemí na světě, my budeme mít pořád ten status rovná se pak z Amerikána, my budeme řídit světovou globalizaci, bude to americká globalizace, bude to podle nás. A ono se ukazuje, že ono to tak ale vůbec není a co je daleko horšího, že ono to tak nikdy nebylo, jenom ta americká alternativa si to sugerovala, si to namlouvala, si to představovala. Protože to zdaleka neplatilo jenom o Trumpovi. Všichni ti předchozí prezidenti byli pod kontrolou světových sionistů, takzvaného světového globalismu, Barack Obama, všichni demokratičtí prezidenti, a když se náhodou k moci dostali nějací republikáni, jako byl George Walker Bush, tak zkrátka ti zase dělali tu samou osu, kterou dneska dělá Donald Trump. To znamená, akorát, že oni, třeba ten George Walker Bush, dělal tu politiku ještě v takové té fazóně takových těch floskulí o demokracii, o ochraně práv a takové ty klasické republikánské teze, které zkrátka vyčpěly a byly nahrazeny trumpismem. Trumpismus je politika odhození diplomacie stranou a transformace politiky a politických procesů na de facto klub rváčů, na klub gangstrů, na uzavřený klub mafiánů, kteří se ani netají tím, že to, co oni dělají, jsou zločiny. Že když někde někoho vybombardují, tak se k tomu přiznají, ne, že to budou nějak jako omlouvat, klidně unesou prezidenta cizí země, klidně vyhlásí válku svým spojencům, klidně si začnou nárokovat území svých spojenců, viz Grónsko, klidně se vezmou za rukojmí celý kolektivní západ, klidně zablokují Hormuzský průliv, nejdřív zablokoval průliv Irán, teď ho zablokovali Spojené státy a díky tomu Spojené státy se staly největším výrobcem, tedy vývozcem ropy na světě za poslední dva měsíce, jak včera oznámil Bloomberg. Takže americké ropné firmy vydělávají díky uzavřenému hormuzskému průlivu obrovské peníze jako nikdy v historii, díky Trumpovi, že v podstatě způsobil kolaps produkce a distribuce ropy z Perského zálivu. Všechno to má souvislosti. A je to změna politiky. Oni už ani se netváří, jako že dělají nějakou americkou státotvornou nebo světotvornou politiku. Proto z americké politiky, ze Spojených států pod vedením tedy Donalda Trumpa, se stává něco, čemu se říká národ grázlů. Rogue nation. Národ grázlů. A to je pozice, která v podstatě má za úkol urychlit destrukci systému Pax Americana, protože cílem je, aby celý svět začal Spojené státy izolovat, aby se začal odpoutávat Spojených států, aby je přestal respektovat. Proto došlo minulý týden nebo začátkem týdne k tomu obrovskému skandálu, kdy do křesla Rady bezpečnosti OSN nebyl zvolený, naprosto překvapivě nebyl zvolený zástupce Německa, který byl dosazený za podpory Spojených států. Země takzvaného globálního jihu při hlasování německého kandidáta na křeslo v Radě bezpečnosti OSN potopili. To je šok, obrovský šok, naprosto nepopsatelný šok, protože Spojené státy ztratily kontrolní mechanismus nad OSN. A proč? No, protože většina zemí světa, už je to většina, podle toho hlasování v OSN, většina zemí světa už Spojené státy neuznává jako vůdce světové globalizace. Je to destrukce systému Pax Americana, samozřejmě. Velice úspěšná, velice úspěšně prováděná díky Trumpovi. Proto ten destrukční proces je v podstatě takhle nastavený a je jasné, že i Tucker Carlson si tohleto uvědomuje, že tohleto se děje a že to není posilování Spojených států, ale to destrukce Spojených států, je to destrukce systému Pax Americana. A je to díky tomu, že vlastně i ty Spojené státy nemají svého vlastního prezidenta. Ten prezident slouží izraelským sionistům. Ten prezident byl u hrobu jejich velevůdce Menachem Mendel Schneersona, poklonil se mu 7. října 2024 v New Yorku přímo u jeho hrobu, četl tam z Tanachu. To znamená, on je v ritu, on je pod čepcem, on slouží a slouží na úkolech, které vedou k destrukci amerického systému, globalizace Pax Americana. Tohle to je naprosto zjevné. To, co je zásadní, je, že Američanům to konečně začíná docházet, to, co se děje. A je to samozřejmě s velkým přesahem, protože to, co platí o americkém prezidentovi, že o ničem nerozhoduje, že rozhoduje někdo v pozadí, to platí samozřejmě pro všechny ostatní prezidenty a pro všechny ostatní předsedy vlád jednotlivých zemí. Přesně jak tam Tucker Carlson říká. To znamená, vy jdete k volbám, vy hlasujete pro změnu a vy vlastně změnu nedostanete. Vy dostanete jenom jinou kravatu. Chlápek v jiné kravatě, chlápek v jiném saku a vypadá jinak a mluví jinak, ale politika se nemění. Ta zásadní. Mění se marginálie, okrajovosti, marginálie. To znamená, jestli se budou poplatky za českou televizi platit přímo z kapes občanů, anebo to bude obklikou ze státního rozpočtu. Prosím vás, to jsou marginálie. Ta televize nebude zrušená. Jakože by měla být zrušená okamžitě za to, co vysílá. Ty sračky neuvěřitelný. Protilidové, protinárodní. Ne, není dovoleno. Jenom se řeší marginálie, naprosto okrajovosti, chápete? A co je jako naprosto ubíjející, je, že ten, kdo to začne chápat, tak si uvědomí, že ty volby jsou skutečně, jak já píšu v tom posledním článku, ten příměr, je to úplně stejné, jako kdybyste přišli do té restaurace, do té hospody, jo, a tam byl jídelní lístek, jste tam měli nějakých 50 jídel, nebo kolik jídel, prostě velká restaurace, že jo, abyste si vybrali něco. A vy byste dostali úplně nemlich to samé jídlo, které mají všichni ostatní hosté u okolních stolů, úplně to samé, úplně to stejné. Přestože byste si vybrali něco jiného, vy byste dostali to samé. A kdybyste si stěžovali, tak prostě on vám řekne, buďte rádi, že jste co dostali, vždyť jste přece měli svobodu volby. Chápete? No, jak byste se na to tvářili, kdyby to bylo v reálné restauraci? No, tak to by byl randál, to byste to hodili číšníkovi na hlavu a řekli byste, nedělejte ze mě debila a idiota. No, ale tohle to neřeknou voliči. Voliči to neřeknou svým politikům. Děláte z nás debily a idioty. Oni to neřeknou těm politikům, že my jsme nechtěli, abyste pokračovali ve zbrojní iniciativě, když jste nám slibovali, že ji zrušíte, ona pokračuje. My jsme vám nedali mandát k tomu, abyste jezdili do Izraele a líbali tam paty válečnému zločinci Netanyahuovi a vyprávěli o ostatních okolních utiskovaných státech, že jsou to kanibalové a že jsou to necivilizované země. To jsme po vás vůbec nechtěli, nic takového. Proč to děláte? Co to je za klauny? Chápete? A tohleto zkrátka se neozývá. V té restauraci by se ozval řev. V procesech řízení a voleb je ale klid a ticho po pěšině. Nikdo si nestěžuje, nikdo nejde do ulic, že? Podívejte se, byly velké sliby o tom, že bude tam u vás zavedený zákon FARA na omezení vlivu neziskových organizací. Ten návrh je u ledu. Není dovoleno, jak říkala Markéta Šichtařová. Není dovoleno. To znamená, vy jdete jako tupelos, jdete k volbám a volíte rádoby ty alternativní, které se vyvezou tím výtahem nahoru k moci po zádech alternativních voličů. A oni si z vás dělají kozy, mají vás za idioty, za debily. A chápete, žádná změna nenastává. Nenastala naprosto žádná změna. Jenom marginálie. Marginálie o tom, jestli se Česká televize nebo rozhlas bude prostě platit z kapes poplatníků napřímo, nebo to bude přes státní rozpočet, prostě marginálie. A i tak je okolo toho řev, že nikdo nechce, protože oni nechtějí, aby to kontroloval nejvyšší kontrolní úřad, protože by viděl ty černoty, ty čachry by viděl, takže jsou proti tomu protesty, ale to jsou marginály, naprosté podružnosti, protože to zásadní nebylo dovoleno. Vezměte si, že vyjdete do, jdete s mandátem alternativních voličů. Jo, jdete a máte nějaký volební program a máte tam pilíře v tom volebním programu. Jo, pilíře. A to je referendum o vystoupení z Evropské unie. Jo, není dovoleno. Ani to jste si nedokázali prostě vyjednat do vládního prohlášení vlády, že jo. Není to tam, není dovoleno. Zkrátka někde prostě jsou nějaké teze, že vy chcete nějakou změnu, ale vy se jí nedočkáte. To je ten problém. A proto Tucker Carlson to dobře vystihl. A je to možné vidět samozřejmě na politicích i tady v Německu. Možná vidíte ty obrovské propady, preference, důvěry, že jo, šíleného Merce, že důvěru má nějakých 15 nebo dokonce už 13%, jenom důvěry, naprostý propad. No a proč? No, protože po té šílené vládě, té sebevražedné vládě SPD Magora Olafa Scholze, který pomalu hajloval, tak oni chtěli změnu. Němci chtěli změnu. No tak, zvolili nácka Merce. A namísto změny mají nemlich to samé, ale ještě horší. A teď Němci říkají, kdyby tak se vrátil Olaf Scholz, on nebyl tak špatný. Chápete? Teď jsem to slyšel. Já říkám, to je přesně ten proces, o kterém já pořád hovořím. Podívejte se. Každé další volby, úplně každé další volby dopadají hůře a hůře a hůře a hůře než ty předchozí. Já jsem o tom několikrát hovořil. To znamená, to, co bude zvoleno příště, bude ještě horší než to, co je dnes. A to, co je dnes, je daleko horší než to, co bylo ta minulá vláda. Ta minulá vláda byla horší, než byla ta předchozí vláda. Chápete? Je to degresivní proces. A který frčí dolů, směrem dolů. To není progrese, to je degrese. Degrese občanských práv, degrese občanských svobod, degrese samotné demokracie. Demokracie ztrácí na významu. Lidé, když chtějí nějakou změnu, tak si mysleli, jdou k volbám a zvolí stranu, která chce jiné procesy, a ona zařídí změnu. A proto jste slyšeli před volbama, zrušíme muniční iniciativu Petra Fialy, nechceme vyzbrojovat Ukrajinu a tak dále. Podívejte se, skončí volby, Fiala je odstraněn, je vysáčkován, všichni slaví, u moci je zpátky Babiš, hurá, je tam SPD, hurá, je tam opozice v podobě motoristů, hurá, hurá, budou velké změny a ono prd. A ono nic. A ono dokonce ještě hůř. Jan Lipavský, bývalý ministr zahraničí, mu tam přezdívali nějak Přetrhdílo a podobně, nebyl zdaleka tak katastrofální ministr zahraničí, jako je ten současný, od těch motoristů. Protože ani ten Lipavský při té šílenosti, té jeho rusofobie a všech těch jeho hodnot takzvaně, ani on by nebyl takovej blázen, aby jel do Izraele a tam prohlásil a tvrdil o ostatních zemích Blízkého východu, že jsou to necivilizované národy a přirovnal je ve vtipu ke kanibalům. Ani on nebyl takovej blázen, aby tohleto udělal. Podívejte se, zástupce motoristů, da, on to udělal. On se nebál, on do toho šel. Chápete? Moje otázka, dostal k tomu mandát od svých voličů? No, oni ho nešli volit kvůli tomuhle. Oni ho nešli volit. Oni chtěli něco jiného. Oni chtěli zastavení Green Dealu. A to se nekoná, že by byl Green Deal zastavený. Není zastavený. bude se realizovat. To znamená, chápete, lidé chtějí změnu, volí změnu, volí strany, které tu změnu slibují, ale když dojde k ustanovení vlád a dostanou se k moci, žádná změna nepřichází. Vede to k deziluzi, vede to k otrávení z procesu voleb a vede to hlavně k tomu, že začnou vznikat samozřejmě tlaky na vybudování destrukčních procesů uvnitř jednotlivých demokratických zemí. Je to naprosto nevyhnutelný proces a ten si musíme probrat, ten si musíme vysvětlit, protože je naprosto zásadní. Pokaždé, když demokracie takzvaně je zničená a ztrácí a ztratí svoji zásadní funkci, to znamená funkci tlakového ventilu, že když občané jsou s nějakým procesem nespokojeni, tak u voleb můžou změnit proces tak, že zvolí opoziční stranu a ta strana přijde a ta strana, která přišla, provede potřebné a podstatné změny. Jedině tak je zabráněno velice nepěkným, násilným procesům ve státě a ve společnosti. Ve chvíli, kdy lidé začnou mít pocit, že volby nic nemění a začne ten pocit mít nejenom zlomek, nějaká hrstka lidí na alternativě, nějakých pár procent, ale začne tenhle ten pocit mít více lidí, řekněme 20% nebo 30% společnosti začne mít tenhle ten pocit, tak začne docházet v podstatě k těm procesům, které jsme v historii a v minulosti viděli v mnoha zemích světa, kde došlo ke státním převratům, k povstáním, k rozvalům jednotlivých mocenských systémů. A kdybychom se chtěli podívat jako na nějaké takové ty příklady, které ukázaly, jak někde byla demokracie a ta demokracie byla v podstatě zdestruována, byla zničena, neměla funkčnost, neměla podstatu funkčnosti, tak můžeme se dívat do období, které následovalo po první světové válce, to znamená demokracie, kdy lidé chtěli někde nějaké změny, tak v podstatě ty změny nepřicházely. Změny typickým příkladem byly tady zdejší problémy v Německu po první světové válce v dobách takzvané Výmarské republiky, kdy se střídaly vlády, demokratické vlády a žádná z nich nedokázala vyřešit a přinést nějakou podstatnou změnu, ekonomické zlepšení života Němců a tak dále, a tak dále. No a to vedlo k tomu, že prostě lidé chtěli radikální řešení, chtěli skutečnou změnu. No a ta přišla samozřejmě, přišla s NSDAP, přišla s Adolfem Hitlerem. Chápete, tohleto je zásadní, že vždycky, když nefunguje demokracie, tak přichází nějaký jiný proces, který je už v podstatě dopředu připravovaný, je dopředu chystaný, je dopředu nastavený, aby se ujal moci poté, co ten starý systém zkolabuje. Konec konců naposledy jsme to zažili v roce 89 během Kabátové revoluce. Ten systém byl dopředu připravený. To znamená, ten lidé chodili k volbám, volili kandidátku Národní fronty, ale ty volby nic vlastně vůbec neměnily, protože tam jste neměli žádnou šanci něco změnit. Že někdo říkal, no tak tam dá ten růžovej, že jo, dáme růžovej, budeme volit kandidátku Národní fronty, anebo tam hodíme prostě ten bílej lístek proti kandidátce a takhle. Zkrátka fungovalo to 40 let a v tom roce 89 už to fungovat nemohlo, protože to nefungovalo nikde. A oni to věděli, dámy a pánové. Oni to věděli. A oni se připravili na proces, který přijde po rozvalu budování socialismu a reálného socialismu v zemích takzvaného východního bloku. Oni se na to připravovali. Tehdy v Československu ten proces, který vyšel v rámci řízení Sovětského svazu z operace Golgota, tak ten byl spuštěn ještě dávno předtím, než to začalo v Sovětském svazu. Bývalý šéf KGB Andropov tu operaci zahájil, tuším, v roce 78-79 a v prostoru Československa ta operace začala být v podstatě ražená v počátku roku 1974, pokud si vzpomínám, kdy došlo k ustanovení onoho speciálního oddělení takzvaného prognostického ústavu v Praze, který byl pod vedením tedy prvního oddělení Sboru národní bezpečnosti Bartolomějský, že jo, zahraniční rozvědka, tak byli kádři, kteří byli vysíláni do ciziny a byli připravováni jako vedoucí a řídící kádři pro budoucí převzetí moci po rozvalu reálného socialismu, který byl chystaný. A ten systém byl připravovaný ve všech zemích východního bloku poté, co se pod vlastně podřídící centrum zařadil Sovětský svaz a KGB dosadila Michaila Gorbačova k moci. Proto všechny ty rozvaly mocenských systémů jsou připravované, jsou chystané, jsou programované, nejsou samovolné, jsou konceptuální a již dneska jsou připraveny nové řídící kádry, které to celé v budoucnu převezmou. Poté, co skončí současná Evropská unie, poté, co se zhroutí takzvané demokratické systémy, lidé začnou si uvědomovat, že volby nic nemění, tak v tom okamžiku začnou přicházet k moci ty silové systémy, které v podstatě už dneska jakoby probublávají na povrch. Já píšu o tom v tom článku posledním. To je naprosto jasné, protože ten proces, který najednou byl nastartovaný tady, to znamená obnova jakéhosi nacismu nebo můžeme říkat nových nacistických procesů řízení, Německo se znova probouzí, že k nacismu. Polsko se znovu probouzí k takzvaným myšlenkám Velkopolska a obrovského zbrojení a k myšlenkám prostě Velkopolské říše zasahující na Ukrajinu, na Halič, že? Probouzí se Maďarsko, že, které najednou vznáší požadavky na Slovensko a že jo, na tu část toho jihu, že jo, který původně jako byl maďarský nebo uherský. Najednou se probouzejí sudeční Němci a najednou jsou probouzeny jakési požadavky na Česko a na Moravu a jakési požadavky na Sudety. Najednou z ničeho nic. A najednou jsou probouzeny požadavky na velikost takzvaného Velkoturecka. Turecko najednou si realizuje svoji novou velikost v Sýrii, na severu Sýrie. Izrael si buduje svoji velikost Velkého Izraele na jihu Sýrie pro změnu. To znamená, je to, dřív to tak nebylo. Dřív nebylo dovoleno, aby probíhaly a nemusíme, a ještě jsme zapomněli samozřejmě na změny, které jsou na Ukrajině, kde Rusko má požadavky na Ukrajinu na nové území, že jo, na to ruské území, na Novorusko. To je součást toho, protože Ukrajinu z toho nemůžeme vylučovat. To znamená, jak dlouho to bude trvat, než v procesech rozvalu demokracie začnou přicházet požadavky na vyřešení sudetoněmecké otázky v Česku? Jak dlouho to bude trvat? 2 roky? 20 let? Jak to dlouho to bude trvat, než to přijde? Jak dlouho bude trvat, než z Maďarska začnou zaznívat požadavky na odstoupení jihu Slovenska? Jak dlouho, než se to zradikalizuje? Ve chvíli, kdy demokracie se úplně rozvalí, protože nikdo už té demokracii věřit nebude, protože všichni budou říkat, demokracie nefunguje, protože nepřináší žádnou změnu. Žádnou změnu do našich životů nepřináší. Jenom fejky, jenom podvrhy. My chceme nějakou změnu, my si zvolíme stranu a ona tu změnu neprovede. Chápete? To znamená, ty destrukční procesy jsou nastoupeny a ty řídící kádry jsou připraveny. Po rozvalu demokracie opravdu budou velké obavy o to, aby Česko nepřišlo o Sudety, protože ty tlaky budou obrovské. na změnu hranic po rozvalu demokracie v Evropě. To samé Slovensko. Obrovské tlaky budou na Rusko, kterému bude hrozit, že přijde o Kaliningradskou oblast. To doufám už sledujete, jaké jsou ty tlaky ze strany Polska na Kaliningrad. A od těchto změn a procesů je jenom velice krátký krůček k nějakému konfliktu, který může skončit i takzvanou termojadernou koncovkou. Protože ve chvíli, kdy by třeba někdo sáhl na Kaliningrad, tak to skutečně může skončit jadernou výměnou úplně bez problému. Demokracie, zkrátka, jak řekl správně Carlson, je pojistný ventil proti násilí a proti věcem, kterých bychom se nechtěli dočkat. Jak já říkám, takové to přísloví, že dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Proto někdo, kdo vyvolává pro, já nevím, takové ty výkřiky, jakože když se rozvalí systémy demokracie v Evropě, tak my se konečně osvobodíme, my konečně nebudeme podléhat Evropské unii, celý se to zhroutí a my si uděláme pro sebe. To by bylo pěkné, ano, ale je to nerealistické, protože při hroucení silových mocenských systémů vzniká mocenské vákuum, které automaticky je zaplněno tou silou a tím mocenstvím, které je nejblíže k dispozici. Při jakémkoliv otřesu, mocenském otřesu v Evropě velké mocnosti, které mají velké mocenské ambice, obsadí sousedního, slabšího souseda. Protože tak je to fyzikálně dáno. To znamená, ve chvíli, kdy nebude prostě důvěra v demokratické systémy, že volby něco změní, tak začnou se k moci dostávat skuteční novodobí Hitlerové. Začnou klást požadavky, to znamená, nikdo je nezastaví. Chápete? Proto já říkám, dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Demokracie není ideální, není dokonalá, je zkorumpovaná, je řízená těmi, kteří procesy demokracie kontrolují a řídí k dosahování svých vlastních stanovených cílů. A ten problém je právě způsobený tím, že neexistuje od obyvatelstva žádná zpětná vazba na destrukční procesy demokracie. Jestliže někoho volíte, on se dostane k moci a on neprosazuje to, co sliboval před volbami, měl by být z té moci odstraněn. Měli by do ulic vyjít voliči a měli by začít demonstrovat. Měli by obklopit parlament a zablokovat parlament a požadovat odstranění té strany ze sněmovny a vyhlášení nových voleb.

a k mocenským korytům a tam měli dělat změny, ale místo, aby dělali změny, aby rozkopali ty koryta těmi kanadami, tak místo toho oni se k tomu korytu postaví, oni za ten rypák zaboří až dolů do toho koryta a chlamtají s těmi ostatními prasaty z toho zištného koryta spolu s nimi dohromady. To je realita. A tohleto, když se začne uvědomovat více a více lidí, dojde k destrukci demokracie, která je očekávaná. A oni mají připravené kádry, které dosadí do čela těch velkých revolučních procesů v Evropě. Už tam mají své kádry, kteří to takzvaně zajistí. Ukrajina byla učebnice. Byla rozvrácena Ukrajina ve státním převratu v roce 2014. Američané i Londýn, u Američanů nevím, tam americká zahraniční politika byla vždycky obsazená velkými, prostě tupelos, tam já tomu moc nevěřím, ale Britové, Londýn, Dunsion věděli, k čemu to povede. To znamená, rozvrátili Ukrajinu. Věděli, že když rozbijou tu chatrnou ukrajinskou demokracii, skorumpovanou prozlou korupcí, že ten systém se rozloží, že se zhroutí jako domeček z karet a začnou tam obrovské pogromy proti Rusům. Oni to věděli. Vznikne občanská válka. Jakmile vznikne občanská válka na Ukrajině, Rusové vtrhnou na Ukrajinu. A tím, že tam vtrhnou, kolektivní západ dostane záminku, svoje kasus belli k uvalení obrovských sankcí na Rusko a k vehnání Ukrajiny, to znamená proxy válce proti Rusku. Ten plán byl připravený, byl nachystaný a momentálně je realizovaný. To znamená, oni měli ten rozval i tu válku na Ukrajině měli dopředu připravenou. To nebylo tak, že oni nevěděli, co se stane, když rozvrátí Ukrajinu. To nemůžete být tak naivní, že oni by v Londýně nevěděli, co se stane, když udělají ty kroky, které udělali v roce 2014 na Ukrajině. Nemůžete být tak naivní a tupí, že oni to nevěděli, co se stane. Oni to věděli. Stejně tak oni vědí, co se stane s celou Evropou, když oni dělají ty obrovské procesy proti lidu a oni destruují volby. V Rumunsku zrušili první kolo prezidentských voleb v prosinci 2024. Dříve by si to nedovolili, teď jo. Oni bez problému zablokujou nepohodlné kandidáty, že nemohou kandidovat, že jo. Zakážou jim kandidovat. Když někdo chce nějakou změnu, tak oni to zařídí tak, oni to zajistí tak, že on přijde k moci a on žádnou změnu nepřinese. Lidé jsou naštvaní. Dochází k destrukcím demokratických procesů. Proč oni to dělají? Oni jsou tak tupí, že oni neví, že to destruuje důvěru v demokratické procesy řízení. Oni to neví, ale oni to vědí. A oni to dělají právě proto, aby došlo k rozvalu demokratických systémů řízení, aby mohly být nastaveny takzvané absolutistické systémy řízení. Absolutismus. Někde bude nějaká tvrdá vláda, která bude řídit část Evropy, nikdo nebude moci uhnout stranou, nikdo nebude moci říct ani huba, ani krok, nic, vůbec nic, všechno bude zkrátka řízené. Slabé jednotlivé národní státy a jejich vlády skončí a bude to centrálně řízeno někde z nějakého odborového komitétu. A ten odborový komitét, který bude tohleto řídit, tak nebude mít nějakou velkou globální moc, typu, že by řídil celou Euroázii. Ne, bude rozdělená moc, to znamená, Evropa se rozdělí na proces, kde bude několik států, bude tvořit střední Evropu. Někdo si vytvoří nějakou vizi nějakého Velkopolska, do kterého přibude několik dalších států. Někdo si vytvoří vizi nějakého Velkouherska, do kterého přibydou nějaké státy. Někdo si splní vizi nějakého Velkoněmecka, ke kterému se připojí část třeba Sudet. Někdo si vytvoří nějakou část takzvaného Velkoruska, že k Rusku se připojí velká část Ukrajiny. Chápete? To je ten proces. A mnoho lidí si neuvědomuje, že to, co vidíme na Ukrajině, je pilotní projekt reformátu Evropy, celé Evropy. To není tak, že
se změní.

0: jenom hranice Ukrajiny, že Rusko si něco vezme z Ukrajiny. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. To není izolovaný proces, to je pilotní projekt. Němci si vezmou něco z České republiky, vezmou si Sudety. Maďaři mají plán, vezmou si něco od Slovenska. Izrael vezme si něco z jihu Sýrie. Turecko vezme si něco ze severu Sýrie. Teď nedávno Azerbajdžán si vzal něco od Arménie. Vzal si Náhorní Karabach. Arménie kvůli tomu je teď zhroucená a musela se poklonit Londýnu. Proto Pašinjan jako šéf tam teď falšuje volby. Na pokyn Brusele. Chápete? To není jenom o Rusku, není to jenom o Ukrajině. Ten plán je nastavený na přeformátování celé Evropy. A my, jako český národ, nám musí zatrnout, co se zase může stát s naší zemí, s naší vlastí v reformátu Evropy. Jako teď zatrnulo Ukrajincům, nebo teď ne, ale v tom roce 2022. To je normální nastoupený proces. To, na to se nejde dívat izolovaně, že celý ten problém Ukrajiny je izolovaný. Ne, není izolovaný. Vůbec ne. Vidíte to na celém světě, že se mění hranice. Trump si teď přivlastnil Venezuelu, když unesl prezidenta. Trump si chce přivlastnit Grónsko. Změnit přeformátování hranic. Mocenské. Máte to před očima, ale nevidíte to. Slyšíte o tom, ale neslyšíte to. Chápete? Proto důležité, kdybych to měl teď uzavřít, tak důležité, to, nebo to nejdůležitější na tom komentáři Tuckera Carlsona je právě to, že on si začíná uvědomovat to, co konceptuálně zdatní už vědí dávno. Destrukce demokracie je přichystaný řízený proces, na jehož konci bude nový formát Evropy, no a nejenom Evropy, ale celé západní čtvrtě, to znamená celého západního světa, bude mít novou podobu, nový formát, v mnoha zemích uvidíme nové hranice a u moci budou nové mocenské struktury, které budou mít absolutistický charakter. Demokracie bude nahrazena. Takhle by na to reagoval, takhle bych to uzavřel, to by bylo první téma. No a dali bychom si jednu písničku, Helenka tam najde jednu a potom bychom se pustili do druhého tématu.
1: Dobrá, přesně tak to uděláme. Dáme jednu písničku, Helenko, a pak půjdeme dál.
2: Dobře, bude to písnička, která je přáním Pepíka a Marušky, je od Pavly Píšové a má název Nejsme kolaboranti.
1: Další téma se týká samozřejmě Ukrajiny, abychom byli trošku, řekněme, aktivnější v tom působení, co se kolem nás děje. I když samozřejmě to bylo taky velmi konkrétní a týkalo se to nás bytostně, nebo týkalo se to nás bytostně, to, co se tady právě kolem děje v rámci těch falšovaných voleb a předstírání té alternativy, která ve skutečnosti neexistuje. Ale pojďme na další téma. Roman Abramovič a David Arachania jako zástupci ruských a ukrajinských oligarchů málem domluvili konec války na Ukrajině v dubnu 2022. Podle ruského analytika má kyjevská junta za úkol čekat na 72 miliard eur z Evropské unie určených na pokračování války. Ukrajina již nemá lidi na frontu a tak nahrazuje válečné zpravodajství záběry dronů naváděných na propagační cíle v Rusku. Takže podnikatelé asi konec války nedohodnou, jsou tu jiní podnikatelé, silnější zbrojaři, kteří dělají ten biznis trochu jinak. Ono v podstatě, když se nad tím zamyslíme, tak jsou tady vlastně dvě sorty podnikatelů, on jich samozřejmě daleko víc, ale ti nejprimárnější nebo nejhlavnější. Dvě sorty podnikatelů, jednak takzvaný míroví podnikatele, bychom je mohli nazvat, pro které je mír zárukou rozvoje jejich biznisu, rekonstrukce, agrokorporace a tak dále a tak dále. A pak ta druhá sorta váleční podnikatelé, pro které je zase válka stylem pro rozvoj jejich podnikání. A tyhle dvě sorty vlastně tahají každá za různě dlouhý konec toho provazu, že?
0: No samozřejmě, protože to, že na Ukrajině je v podstatě hotovo z onoho konceptuálního hlediska, ještě neznamená, že je hotovo i z hlediska válečného, protože válka samozřejmě generuje obrovské peníze a v každé válce platí, že vydělávají zbrojovky, ty, které vlastně dodávají zbraně. No a někdo to musí platit. A když teď si vezmete, že máte Evropskou unii, která jako prioritu má válku na Ukrajině a která prostě si vzala úvěr a pošle na Ukrajině 70 miliard eur, tak je jasné, že ta chunta, která je na Ukrajině u moci, tak se samozřejmě o tady tu obrovskou sumu prostě o tu sumu se prostě porvou, poperou se tam. A aby vlastně ty peníze přišly, tak nesmí se stát jedna velice nepěkná, nečekaná věc, že by ta válka, nedej bože, skončila. No, proč? Protože těch 70 miliard je určeno na zbrojení a na válečné snažení Ukrajiny. Tak to bylo odsouhlaseno Evropskou unii. To znamená, to nejsou peníze určené na válku. Ve chvíli, kdy válka skončí, tak ty peníze už tam nepřijdou na tu Ukrajinu. Bude se jednat o nových penězích, o nových procesech. Jenže v mírových procesech, když už tam bude mír, tak už tam nebude na té válce vyhlášený válečný stav. Současná chunta nebude mít ochranu. Budou nové volby, bude tam nový prezident a hlavně budou tam investoři, kteří si na ty investované peníze dají pozor. To znamená, přijedou tam Britové, přijedou tam Američané, budou se dívat, aby ty jejich peníze nebyly rozkrádány. Teď v době válečného stavu tam nikdo nepojede. Teď oni tam jenom pošlou ty peníze a celá ta skupina okolo Zelenského se o to poškube. Přesně jak to Oleg Carev, tedy ten analytik, řekl, prostě zkrátka, oni se tam o to poperou, o to, co tam Evropská unie pošle. Chápete, to je ta realita. Kdyby Evropa chtěla, tak tu válku končí okamžitě, protože by zatlačila na Kyjev a řekla by, už žádné další peníze nebudou, musíte se dohodnout s Rusama na ukončení války. No, Evropská unie nemůže tlačit vůbec nic, protože o tom ani Evropská unie nerozhoduje, stejně jako jsme mluvili o těch prezidentech na začátku našeho pořadu, že o ničem nerozhodují, tak ani ta Evropská unie nerozhoduje, protože ovšem rozhoduje Londýn. Londýn, londýnské kanceláře, a ty nedovolili ukončení války. Chtějí pokračovat ve válce. Ne, proto ani ta Evropská unie nemá nic jiného dovoleno, než zkrátka jenom sypat dál další peníze do války na Ukrajině. A proč ten Zelenský a ta jeho skupina by vyhlašovala mír? Proč by přistupovala na nějaký mír, když tím mírem by dosáhli jenom jedné jediné věci, že by jim nepřišly ty peníze, které oni mají od Evropské unie, slíbeny na pokračování války. A aby válka mohla pokračovat, tak potřebují dodávat do Bruselu jednu jedinou věc, jako zpětnou vazbu. Videoobrázky kouřících budov, kouřících skladů, kouřících střech, že Ukrajinci hrdině zaútočili na budovu Sevastopolského muzea do té kopule, která kouřila, natočili to a poslali to do médií a podívejte se, jak udatní Ukrajinci zaútočili na muzeum. Chápete? A nebo podívejte se, hrdiní Ukrajinci zaútočili na školu, na pedagogickou školu, že jo, na Peďák, kde pozabíjali děti, že? Co tam studovali? Podívejte se na to, jo, takže takhle. No, anebo začne Petrohradské ekonomické fórum a oni zaútočí na sklad nafty místního dopravního podniku, že jo, tramvaje a všechny ty trolejbusy a tohle to všechno a tam vybouchlo a stoupal černý dým a všechna západní média psala, že Ukrajinci zkazili Vladimíru Putinovi začátek Mezinárodního ekonomického fora. Zkazili mu začátek, v tom stoupal dým. Otázka jednoduchá, konceptuální. Tyhle ty propagační údery pomohou ukrajinské armádě zastavit postup ruských vojsk na Donbasu? Ne, nepomohou. Nezastaví. Válku, proces a průběh války na Ukrajině to nezmění. Ale jediné, co to zajistí, tahle videa, šířená na západě, západní médií, jednu věc to zajistí, úspěšné odeslání té 70 miliardové eurové tranže do Kyjeva. Aby dostali brošule. Aby se mohli tam rozškubat a oškubat o ty peníze. Něco málo pošlo vojákům. Těm, kteří jsou tam zakopaní v těch dírách a čas od času musí z těch děr vylézt a odsunout se o pár kilometrů dál, jak postupuje ruská fronta. Že? Rusové včera večer rozvinuli vlajku v centru Konstantinovky. 77 tisícového obrovského města na Donbasu. V ruských rukách včera. Evropská média nepřinesla o tom ani čárku. Nic. Protože takovéhle zprávy se samozřejmě nepíšou. To není, to je velký špatný. To se nepíše. Ale přinášejí se reportáže o tom, jak Ukrajinci zaútočili na Sevastopolské muzeum, kouřící kupole muzea. Chápete? Tomuhle se říká systém takzvaných psychologických operací. Starají se o to takzvané centrály informačních a psychologických operací, zkráceně CIPSO. Ukrajinci to mají zvládnutý, mají to zmáknutý, oni mají svoje lidi, že jo, kteří to rozšíří na všech sociálních sítích, že jo, a dají to i na ruský sítě, že jo, a teď máte dvě skupiny vojenkorů, že jo, těch vojenských korespondentů ruských, jo. Jedni ti, kteří jsou napojení na skutečné ruské zdroje z fronty, ti říkají, toho si vůbec nevšímejte, to je CIPSO. A pak máte druhé vojenské korespondenty, kteří jenom přebírají informace, no a ti říkají, Ježíš Maria, to je strašný, my už prohráváme válku, Ukrajinci už budou v Moskvě a tak podobně. Chápete? Psychologické operace ve válce jsou vždycky velmi důležité, jsou docela účinné, protože velice snadno mění veřejné mínění o tom v podstatě, jak probíhá válka. Konec konců víte, že ještě koncem dubna vycházely tehdy v českém tisku v dobách protektorátu v dubnu 45 články o tom v Lidových novinách, že sovětská vojska utrpěla že obrovskou porážku a úspěšně vytlačují ruská vojska že z toho prostoru od severu protektorátu, že jo, tam, že jako jak jsou dneska původně teda polské hranice, tak že jako vytlačujou a že prostě armády prostě jako úspěšně prostě odráží zoufalé a neúčinné útoky rudé armády sovětských vojsk a tak dále a tak dále. No a psali o tom tak dlouho, že najednou se objevili sovětští vojáci v Berlíně a místní Němci, kteří byli odkázáni na tuto propagandu, na to jenom koukali, nechápali vlastně, co se děje, co se stalo, protože ta propaganda byla velice silná, ale byla silná samozřejmě především v protektorátu, kde pod iluzí vítězících německých vojsk, o čem psala všechna protektorátní média, docházelo k tomu, že zbrojní průmysl pokračoval na zbrojní výrobě v Praze až do odpoledních hodin 7. května 1945. ČKD a Pragovka zastavili výrobu na zbrojním válečném úsilí až odpoledne ve 14 hodin 7. května. Dva dny po vypuknutí pražského povstání. Teprve až tehdy. Protože pod dojmem CIPSO operací, že jo, německé tajné služby, že věřili zkrátka tomu, že válka je normálně manažovaná, že nic se neděje a že Německo vítězí. Ano, to byl samozřejmě obrovský extrém, protože zpětně dneska asi na to jako říkám, jako jak mohli být třeba lidi tak blbí, že nevěděli tohleto. No, musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu se informace dokázaly získat i pravdivé jenom z zahraničního tisku, za jejich poslech byl trest smrti, že? To znamená, mnoho lidí mělo strach, že vůbec západní média nepouštěla, jenom ta oficiální protektorátní. Takže opravdu, ti, kteří neposlouchali ten zahraniční rozhlas, ten západní, tak skutečně byli v dojmu, že Německo obrátilo frontu a žene prostě Sověty ven z Evropy, zpátky na východ. No. Takže takhle třeba se na to dívat, že prostě propaganda je opravdu velice silná a vidíme třeba i na alternativě, zkrátka jako některé lidi, kteří prostě té CIPSO propagandě ukrajinské prostě jako velice silně podléhají. Někde prostě začne hořet nějaký sklad a okamžitě se nahrnou do diskuzí a říkají, podívejte se, Rusové prohrávají a Vovka to nezvládá a podobné prostě věci. Já to chápu, že podlehnout procesům mediálního řízení CIPSO organizací a těchto těch orgánů je opravdu velice, velice těžké, protože oni zaplavují ta média vlastně těmi videí neustále. Jo, neustále, pořád. Někde prostě nějaký dron do něčeho narazí, tam hoří auto okamžitě, to je prostě na sociálních sítích a to je další video a tam nějaký nákladák hoří. A vytvoříte iluzi, vytvoříte zkrátka představu, že válka už je prohraná, Rusové už si balí fidlátka, jdou zpátky, opouští Ukrajinu a Ukrajinci už vítězí a Ukrajinci už jsou v Sevastopolu a zapálili muzeum a tak dále a tak dále. Já bych jenom opravdu varoval, nebo ani varovat nemusím. Zkrátka, jsou vždycky dva typy informací. Jedno jsou informace, které pocházejí z ukrajinských zdrojů, CIPSO obsahy, a velice rádi je přebírají ruské vojenské kanály od těch takzvaných druhořadých vojenských korespondentů. Second rank, že? Druhá řada. No a další informace, to jsou potom od těch takzvaných vojenských korespondentů, kteří jsou přímo na místě, kteří mají přímo informace od čelních frontových jednotek, mají přímo z čela fronty informace, no a tam potom můžete čerpat skutečně ty opravdové informace. Tam o nějakém vítězení Ukrajinců není nikde ani čárka. O nějakých ústupech Rusů ani čárka, nic. Takže takhle bych na to reagoval. No, máme 21.00, máme jsme se dožili, že jo, té 9. hodiny dneska, dnešního dne, kdy jsme v podstatě si připomínáme, nebo měli bychom si připomenout, že právě dneska, 12. června 2026, bude tohleto datum zapsáno černým písmem do historie, protože dneska začíná v Evropské unii platit migrační pakt Evropské unie. Dnešním dnem začíná Evropa umírat. Naprosto bez nadsázky. Nebude to ze dne na den, že hned zítra přivezou 57 tisíc migrantů. První várka, která čeká v Itálii, nastoupena do vlaku. Podle posledních informací italské alternativy. 57 tisíc migrantů. A bude to trvat nějakou dobu, pár týdnů, než se začnou objevovat první migranti v Evropě v rámci přerozdělovacích kvót. Politici nebyli schopni a nebyli ani ochotni tomu těm procesům zabránit. budou v první fázi se snažit vyplácet z těch migrantů. To znamená těch 20 tisíc eur přibližně za každého odmítnutého migranta budou tedy platit a budou se z nich snažit prostě vyplácet, aby je nemuseli přijímat, to je naprosto jasné. Ve chvíli, kdy prostě se kvota, roční kvota nenaplní, nastupuje proces takzvaného vyjednávání, kde se budou přesvědčovat jednotlivé země, aby přijali ten zbytek, pokud nepřijmou, nastává mechanismus číslo 2, povinné přerozdělování, ze kterého už se nejde vyplatit. Komise migrační rozhodne, že nastupuje takzvaná druhá úroveň, protože se nepodařilo kvotu naplnit, nastupuje povinné přerozdělování, ze kterého už nejde a nemůže ta se vyplatit. Proto je to zajímavé, je to takové prostě bizarní, že jo, lidé teď budou hluboce měsíc a půl zaboření do jiného naprosto nepodstatného detailu. Světový šampionát ve fotbale v Severní Americe. Všichni, je to nejlepší doba na nasunutí migrantů do Evropy. Všichni budou mít hlavy u obrazových přijímačů a budou se dívat na globalistické týmy, jak mezi sebou prostě hrajou hru dvě jedenáctky globalistické hry, že? Globalistické hry. Fotbal je globalistická hra. Dvě válečné skupiny, zastupující válečné tlupy, mezi sebou se snaží vstřelit prostě ten kulový předmět do sítě nepřítele, že obrovské, že jo, samozřejmě pivovary mají největší výtoče při těchto, zrovna jsem četl článek, že německé pivovary se takzvaně zahojí díky světovému šampionátu po koronavirové krizi, že se zahojí, že budou mít obrovské zisky. No samozřejmě, lidé se potřebují bavit. Ovečky nazujou papuče, skočí na gauč a budou sledovat měsíc a půl dvě skupiny bláznů honících se za kulatým nesmyslem. Mezitím budou nasunovat migranty do Evropy. Nedívejte se sem, tady není co vidět, dívejte se někam jinam. Že jo? Takhle to bude. No. Takže takhle bych to teda, jakoby to naše poslední téma zakončil. Dáme si jednu krátkou přestávku. Helenka tam najde nějakou písničku, nějakou krátkou, stačí 3minutová, no a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Ok, budeme se těšit. Už tam probleskl jeden posluchač, tak se budeme těšit, Helenko.
2: Ano, ano, jsou netrpěliví, telefonují. Já tu mám další hudební přání, takže to bude písnička, kterou si přeje Michal s Janou a Láďa s Ivankou. Přejí si slyšet skupinu Abba Yaga, ta je skutečná, to já vím. A přejí si slyšet jejich písničku Smrad z hradu. Vzhledem k tomu, že volajícího máme, ovšem přihlásil se právě v tuto chvíli, tak se jen ptám, jestli jsme připraveni
0: pozvat ho
2: do vysílání.
1: Ano, jsme tady.
2: Dobře tedy, hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl opýtat, co mi dělal ten taký dokument, vyzeral to tak euforicky o českej šlachte, o tých rôznych rodoch, ako boli Schwarzenbergovci, potom Albert Wallsteina, teda Wallsteinovci a Kinsky a podobne. A aký má pán Veka názor na českú šlachtu, lebo vlastne všetká šlachta po bitke na Bielej hore musela spolupracovať s Habsburgovcami. A vlastne tých 21 pánov, ktorí boli vyvraždení a následná emigrácia tých ostatných, tak vlastne to boli tí praví českí vlastenci. Či on ako Čech je hrdý na českú šlachtu, ktorá tu ostala po bitke na Bielej hore a vníma to ako nejakú historickú českú tradíciu, alebo vníma ich ako zradcov. A teda ten dokument, ktorý sa robil o nich, ako napríklad aj Karel Schwarzenberg, jak tam teda ľudia chodili na ten jeho hrob a sa s ním lúčili. Myslím si, že on tých bežných ľudí, no boli mimo, povedané veľmi slušne, boli mimo predmetu jeho záujmu. Jeho bežní ľudia nezaujímali a skôr to bola taká globalistická štruktúra riadenia, povedzme, v Českej republike. Že či to teda ako oslavovať a obdivovať, alebo to zatracovať.
0: No, ja
3: na Slovensku.
2: Děkujeme.
3: Ano,
0: no, já děkuji za dotaz. No, podívejte se, já jsem o tom už jednou dokonce hovořil, nebo jsem dokonce o tom jsem psal. Česká šlechta v podstatě skončila s Přemyslovcema. To má velké přesahy samozřejmě. Problémem české šlechty, nebo to, čeho se, nebo to, co se nazývalo česká šlechta, byla v podstatě snaha vybírat si své krále z prostoru takzvaných cizích a hodně tedy německých šlechtických a rytířských rodů a samozřejmě i z mnoha dalších. A tohleto v historii působilo především, nebo bylo realizováno především z toho důvodu, že když králem byl někdo, nějaký cizinec, nebyl z českého rodu, nebyl to český šlechtic, který by byl korunovaný králem, byl to nějaký cizinec, tak díky tomu to vzniklo něco, čemu se říkalo vláda šlechty. Nevládl král, ale vládla šlechta. Panovník byl velice slabý a šlechta byla silná. Problém Bílé hory byl v podstatě samotnou příčinou stavu české šlechty. To bylo na dlouhé povídání. Česká šlechta samozřejmě si chtěla zvolit zase nějakého slabého šlechtice za českého krále, který by v podstatě umožnil české šlechtě opět si dělat na svém písečku to svoje, co potřebuje, aby vladař jim do jejich podnikání takzvaně nevrtal a zvolili Fridricha Falckého. Samozřejmě, že tohleto Habsburkové nepřenesli přes srdce. Víte, že Maximilián byl poměrně od rány a on jako v podstatě měl zdědit české země, de facto česká šlechta mu to odepřela, zvolila Fridricha Falckého, vznikla z toho potyčka, šarvátka na Bílé hoře, no a poprava, že českých pánů. Nevím a nerozumím ani tomu jako snahu nějakým způsobem stavět nějak na piedestal českou šlechtu před Bílou horou ani po Bílé hoře, protože ta šlechta se nějak nezměnila. Po Bílé hoře česká šlechta znovu podléhala zahraničním vlivům, musela poslouchat Habsburky. De facto došlo k tomu, že Habsburg, rod Habsburg nebo dům Habsburg věděl, jak má na českou šlechtu působit a Habsburkové nechali české šlechtě volnost s jedinou výjimkou, museli začít prosazovat katolizaci v českých zemích a za tuhletu službu nechali české šlechtě volné pole působnosti. To znamená dívat se na českou šlechtu jako na nějaké obrozenecké hnutí, na něco, že na Bílé hoře jsme přišli o výkvět českých elit, je opravdu iluzorní. Do toho ani vůbec bych nedoporučoval se pouštět, protože skutečný výkvět, jestli někde byla česká šlechta, která byla národně ukotvená, která vycházela z národních procesů řízení nebo takových těch vlasteneckých procesů řízení, tak to bylo v dobách Přemyslovců. A jakmile oni skončili, jakmile přišli po nich už cizí skupiny a přišli Jagelonci, že jo, a přišli jednotlivé rody šlechtou dosazované takzvané cizinecké vlády, de facto cizinecké vlády, cizích šlechticů, tak v tom okamžiku nějaká česká šlechta vlastně ztratila na svém významu, na své relevanci, protože jestliže máte šlechtu, která v podstatě jezdí v bavoráku a do svého čela si volí cizince, tak nemůžeme mluvit o české šlechtě. A to platí i na dnešek. Jak můžeme nazývat nějakou vládu naší vládou, která se vzhlíží v různých evropských uniích, která se vzhlíží v různých severoatlantických aliancích, která se vzhlíží v různých Bruselech, která se vzhlíží v různých národech grázlů, kteří vyhazují palestinské obyvatelstvo. Jak se můžeme vzhlížet k nějakým reprezentantům něčeho, kteří v podstatě pohrdají v podstatě nějakými vlasteneckými principy a tezemi a tvrdí, že to nejlepší, co nás může potkat, je, nebo jsou Spojené státy evropské, a to nejlepší, co nás může potkat, je přijetí eura a zrušení české koruny. Že to nejlepší, co nás může zkrátka potkat, je to, že všichni tihleti, kteří prosazují nějaké pronárodní teze, že v podstatě neví, o čem mluví, že jsou protievropští a že jsou ve službě a v žoldu Putina. Chápete? Víte, kam tím mířím. Proto na tu otázku bych odpověděl asi tak, že česká šlechta reprezentovala ve své historii zájmy českých šlechtických stavů, minimálně toho národa a národních zájmů, naposledy za Přemyslovců, a od té doby de facto byla v žoldu cizích stavů, cizích šlechtických stavů. Tak se na to já dívám, velice s despektem se dívám na roli české šlechty v historii. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Hezký večer, jste ve vysílání.
4: Ano, dobrý večer, já vás všechno doporučuji, já se vás vážím, vynikající komentáře. Já bych chtěl říct těm migrantům, a to je spíš jako otázka, jestli byste se neměli, to není kritika, pozor, zamyslet nad tím, že by někdo měl právně přistavit, jako nějaký, připravit nějaký rámec, aby se lidi mohli začít združovat v rámci jakési druhu sebeobrany, neformálně, v rámci nějakých kamarádských vztahů, třeba ve čtvrti a podobně, nebo v místě bydliště, aby byla zajištěna bezpečnost migrantama. A co se týká, ještě mám takovou poznámku těch vlád, tak prosím vás, můj názor po roce 89 všechny vlády byly vlasti zrádny, za to je jediný trest, a já bych se chtěl dožít toho, až, promiňte mě, když to řeknu, až si budeme ty politiky odchytávat na ulicích. Děkuji, dobrou noc.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě tohleto já chápu, takovéto rozčílení, pán jistě není sám, takhle to cítí mnoho lidí. Problém je v tom, že nejde jenom zdaleka nejde o politiky, protože ten stav, ve kterém žijeme, je způsobený samotnými voliči. Protože ty politiky, které máme u moci, tam nedosazuje nějaký protektorátní nepřítel, prosazují je tam voliči svým hlasováním u voleb, kterým chodí. A ten problém jsme probírali na začátku našeho dnešního pořadu. To znamená, lidé, jsou dvě skupiny lidí. Většina, majorita volí tyhle ty lidi a tyhle ty strany, které způsobily ten stav a situaci a Evropu, ve které žijeme teď, a nechtějí na tom nic změnit. To je ta většinová veřejnost. Takzvaně bychom mohli říkat evropsky liberální. A pak je ta druhá menší skupina lidí, to jsou ti, kteří chtějí nějakou změnu. A problém je v tom, že když oni zvolí ty partaje, ty opoziční partaje, které tu změnu nabízí, tak když se dostanou k moci, tak oni tu změnu neprosadí. Oni na ní rezignují. Oni ji nerealizují, ale oni vstoupí do vlády, ale změnu nepřinesou. Jenom jsou v té vládě a tam se zasazují pouze o změny marginálií, okrajovostí, nepodstatností, různých koncesních poplatků a dalších. To je ten problém. A nelze si myslet, že vezmeme někde nějakého politika, my ho odsoudíme za to, že někdo někde něco prostě slíbil, něco nesplnil a tak dále, nebo někde něco rozkradli a tak dále, ale to neřeší ten problém, že ten problém vychází ze zdola, z lidu. Lid, který je souhlasný s tím, v čem žije. souhlasný s tím, co se chystá, souhlasný s tím, že někde pokračuje nějaká muniční iniciativa, souhlasný s tím, že někde pokračuje nějaké válečné tažení a válečné snažení někde na Ukrajině, souhlasný s tím, že my někde podporujeme Izrael, že jo, i přesto, že ve zločinných procesech tam vyhlazují v rámci genocidních procesů jedno obyvatelstvo jednoho semického národa Palestinců. Chápete, je k tomu dán těm politikům většinový volební mandát. Chápete? To znamená, kdybychom to přeložili do té pozice, že ten, kdo je viník, tak by neměl nést odpovědnost, tak to by prostě museli, to by musela být zavřená půlka populace za ty procesy, že volí takové strany, které tohleto prosazují a umožňují. Že? To znamená, je to v lidu. Lid to tak prostě chce a že nechce to, co by měl chtít, respektive chce to, co chce, ale politici neumožňují prosazení těch tezí změn, tak to znamená, že demokracie nefunguje. A jestliže nefunguje demokracie, začne si to uvědomovat více lidí, že nefunguje. Začnou se vytvářet destrukční procesy systému demokracie. To znamená povstání, nepokoje, barevné revoluce, nespokojenost se systémem řízení. To znamená to, co probíhá v jednotlivých zemích, řekli bychom Kavkazu, řekli bychom nějakých prostě afrických zemí, že jo, různé barevky, že jo, najednou prostě výjdou, nebo v Gruzii výjdou najednou, nebo v Srbsku, že jo, nedaleko výjdou prostě nějaké prostě statisíce demonstrantů organizované zahraničními neziskovkami, aby prostě svrhli nějakého prezidenta, protože se jim nelíbí, že má moc dobré vztahy s Ruskem a podobně. Tohle to všechno zkrátka je organizováno, jsou to konceptuální procesy a ti lidé vychází do těch ulic v rámci konceptuality, že je tam někdo přivede, že je tam někdo přiveze, dokonce, že je tam někdo zaplatí, že jim někdo nechá vytisknout ty transparenty, že jim je někdo přiveze i ty mávátka, že jim tam někdo přiveze i audiotechniku, že jim tam někdo zaplatí celou tuhletu traktaci. Chápete, to se neudělá samo, že samo se něco udělá. Ne, ne, ne. Všechny demonstrace, všechny revoluce, všechna povstání jsou konceptuální procesy. To nejsou samonosné procesy, že by sami vznikly spontánní procesy řízení. Spontánnost, co to je spontánnost? No to je to, že teď skupina lidí se někde naštve na něco a teď jdou po ulici a říkají, pojďte s náma, půjdeme udělat pořádky. No to by bylo pěkný, kdyby takhle fungovalo, a takhle to nefunguje. Všechny procesy řízení, které jsou typu povstaleckých, typu revolučních, typu, že lidé jdou do ulic, protože už to nefunguje, demokracie se zhroutila. To jsou všechno procesy konceptuální, jsou naplánované, jsou připravené. Někdo je řídí, někdo je organizuje a někdo je financuje. Většinou ze zahraničí. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že pakliže by se stalo, že někdo by začal někoho odchytávat na ulici za velezradu a potom s ním dělal nějaké krátké konce, že ani to by nebylo spontánní. Byl by někde nějaký plán na vytvoření monster procesů s těmito lidmi, ty monster procesy a ti soudci v těch monster procesech by je odsoudili k trestu smrti, a byl by konceptuální plán to využít k upevnění moci nového systému, který by někdo připravil už dopředu. Nebylo by to spontánní, bylo by to zase připravené. Zase by to bylo připravené, zase někým zaplacené a jak se obávám, zase někým zvenku. Nikoliv z lidu, nikoliv z našeho přání, nikoliv z rozhodnutí národa, ale opět někoho zvenčí. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát?
5: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som na začiatok chcel konštatovať, že už aj krajiny, ktoré doteraz boli neutrálne, ako Čierna hora, Makedónia a Južný Balkán, sa s celou vervou ženu, aby ich Európska únia prijala medzi svoje rady. To doložil summit minulý týždeň v Tývate v Čiernej hore. To je jedna vec, ale na to by som sa nechcel spýtať. Ja by som sa chcel spýtať pána VK na tančeky okolo vyjednávania z toho memoranda medzi USA a Iránom. Pretože Trump rozpráva v štvrtok ráno, že ich zbombarduje a večer hovorí, že deal je na dosiahnutie na 90% hotový. Myslíte si, pán VK, že to bude strategická chyba Iránu, ak bude súhlasiť so zničením svojho jadrového materiálu a ukončením svojho jadrového programu? Ďakujem pekne.
2: Ďakujeme.
0: No, ja ďakujem za dotaz. To, co předvádí Donald Trump, je, to už není proces řízení, to je v podstatě zaseknutá gramofonová deska, takový ten gramec na tu kliku s tou velkou, tam byla krystalka, že jo, a protože tam nebyl zesilovač, tak ta krystalka v podstatě přenášela ten zvuk do toho ozvučného tlampače, do toho velkého, že jo, takové ty staré gramofony s tím tlampačem velkým, a ten gramec, že jo, prostě se nějak roztočí jako šílený a prostě přenáší divné paskvily, divné zvuky, tak přesně tohleto teďka je Donald Trump. Zaseknutý gramec. On de facto nemá kontrolu nad tím, co provedl v Perském zálivu. Nemá nad tím kontrolu. Irán si diktuje podmínky. Američané se snaží tu situaci nějak vyřešit, nějak ustát, nějak důstojně. A Trumpovi přicházejí informace, že tohleto se Iránu nelíbí, tohleto se jim líbí, tohleto na tohle nepřistoupí, na tady to by mohli přistoupit. A postupně, jak přicházejí informace, tak on vždycky udělá nějaký projev a řekne, už to bude dneska podepsaný, ještě to není podepsaný, budeme bombardovat za 6 hodin, změní názor a řekne, právě se dostal informaci, že už je ta dohoda hotová, skoro je tam 99%. Potom přijde noc. A v noci americké stíhačky a nebo nějaké dělostřelectvo tam začne prostě ostřelovat nějaké lodě v Hormuzském průlivu a dopadají nějaké bomby na iránské pozice na pobřeží. Irán na to reaguje a vystřeluje rakety na americké základny na Blízkém východě ráno. Trump hrozí obrovskou válkou. Přijde oběd, přijdou informace, že se posunulo jednání, tak to se pozastaví. Přijde večer, mluví o dosažení dohody a přijde noc a znovu se bombarduje a ráno je to zase znovu jinak. Trump je zaseknutá deska. Od něho nedokážete vyčíst stav věcí a jaká je momentálně situace. Já se obávám, že to neví ani Pentagon v téhleté chvíli. To znamená otázka, jestli Irán přistoupí na nějaké zničení jaderného materiálu. Je to s velkým, musel by za to, dovedu si představit, že by na to přistoupil za nějakých velice výhodných podmínek, nějakých bezpečnostních záruk, které by byly více rámcové, možná by za to přistoupil, kdyby dostal nějaké velké peníze, kdyby byly zrušeny sankce na Irán v plném rozsahu. A i tak si myslím, že prostě Irán by třeba řekl, že ten obohacený uran nechce zničit, ale předá ho nějaké třetí zemi do správy, do úzkovy a různě. Každopádně to, co říká Trump, že bylo dosaženo a že Spojené státy vyhrály a že jenom už se teď řeší, jak se to dojedná s Iránem, je prostě snaha prodat cinknuté zboží jako zcela nové, netknuté a nerozbalené. Takhle bych to přirovnal. Trump tohleto se snaží prodat zpackanou válku jako vítězství. kterého bylo dosaženo naprosto jasně a problém je v tom, že nikdo mu to nevěří, nevěří mu to ani Američané a z toho potom pramení ta snaha za každou cenu zachovat si nějakou prostě tvář, to znamená z pozice síly, my nemáme žádný problém, když Irán na to nepřistoupí, my ho vybombardujeme a podle toho, jak dostává nové informace, tak to potom ruší to rozhodnutí a se říká do dvou dnů, nebo do tří dnů, nebo do týdne bude podepsáno a tak dále a tak dále. Na tohleto nepřistupujte, pakliže se nechcete zbláznit při poslechu zaseknuté desky z Trumpovy produkce. Takhle by na to asi reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
6: Zdravím pana Veka a všechny zúčastněné dnešního večera. Pane Veka, mám dotaz. Vy nemáte pocit, že to, co se děje na Blízkém východě, je hodně podobné tomu, co se dělo nebo ještě děje na Ukrajině? Nemyslíte si, že ten jmenovatel je stejný? Pak mám ještě jeden dotaz na vás, takový jiný. Proč pro Boha používáte do svých knih, četla jsem všechny vaše knihy s výjimkou poslední, proč používáte zdroje židovské? Není mi to jasné, nesedí mi to. Děkuji,
2: děkujeme. Odpovíte.
0: No, jasně. No, podívejte se, co se týče tedy těch zdrojů, tak to jsou právě zdroje, které jsou neveřejné a kvůli tomu, že jsou neveřejné, tak v nich je spousta informací, které úmyslně a záměrně jsou neveřejné, to znamená, aby se lid nedozvěděl, kdo vládne, kdo rozhoduje, kdo řídí, kdo drží všechny kontrolní mechanismy řízení nad touto planetou. Pro v uvozovkách dobro lidu tohle to není nikde prezentováno, není to nikde psáno, nikde se to nedozvíte, proto je nutné ty informace publikovat. Z toho důvodu tady to tam je v těch knihách. No a co se týče toho prvního dotazu, jestli tam je souvislost, samozřejmě, že tam je souvislost, je to likvidace světového řízení Pax Americana, to, co probíhá na Ukrajině, probíhá v Perském zálivu. Donald Trump je toho součástí, takže samozřejmě tam je jasná souvislost. To je naprosto jisté. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát.
7: Dobrý večer všem, posluchačům Čech. Já se chci zeptat, pane Veka, takový nápad, jenom teďka Amerika, jak je mistrovství světa, velká akce, do toho bude Amerika slavit vlastně 250 let založení a není úplně vyloučený, že například týmy Ameriky a Iránu se potkají na to mistrovství. Nebyl by to optimální taková akce k například třeba k atentátu na Trumpa, k něčemu podobnému? Nemáte takový pocit? Díky za odpověď.
2: Děkujeme.
0: No, podívejte se, já už jsem o tom před chvíli hovořil, o tom fotbale, o těch dvou týmech, které běhají na hřišti, že globalistická hra. Podívejte se, je to velká souvislost, protože je to šampionát konaný vlastně ve třech státech, Spojené státy, Kanada, Mexiko, Severní Amerika. Je to 250 let, že jo, od založení Spojených států, 1776, to znamená, je to 250. A je důležité, že vždycky při tady těch numerologických souvislostech mají, když vždycky globalisté snahu nějak se blízknout, nějak dát přesah, to znamená zobrazit nějaký přesah, dát nějaký symbol, vyslat nějaký symbol. A kdyby tam byla třeba taková konstelace, že by se setkali Spojené státy s Iránem a že jo, na fotbalovém utkání a teď třeba Američané by prohráli a Irán by vyhrál, byl by to velký přesah, mohutný přesah. Ale co se týče Trumpa, nějaký atentát přímo během fotbalového mistrovství. Já tomu moc nevěřím, protože globalisté se snaží mít všechny věci pod kontrolou a snaží se působit jako nebo všechny jejich akce jsou modelované jako světový řád. Mají všechno pod kontrolou, všechno se řídí, nikde nejsou žádné neočekávanosti, nikde nejsou žádné problémy, my to všechno řídíme, my to všechno ovládáme, nejsou nikde žádné problémy, všechno je ažur, všechno je pod naší kontrolou na rozdíl od zbytku světa. Náš globalizovaný systém, který my tady vám představujeme, je naprosto dokonalý, je naprosto řízený. Kdyby v rámci toho šampionátu tam došlo k atentátu, k nějakému výbuchu, explozi nebo nějaký ostřelovač by zastřelil prezidenta, znamenalo by to destrukci onoho renomé globalistu. Přičemž to není to vyloučené, že někdo se bude snažit globalistům zkazit jejich akci podobně jako Ukrajinci, když kazí Vladimíru Putinovi Světové ekonomické fórum v Petrohradu. To je, pozor, to je velký přesah. Opravdu se někdo může pokusit globalistům zkazit jejich svatostánek, světový fotbalový šampionát. Není to vyloučeno. Ten dotaz je správný, od posluchače je správný, je trefný a nemůže se vyloučit, že někdo, kdo se bude snažit uštědřit globalistům facku, že, protože jejich svatostánek, poškodit jejich jméno, že někdo to může provést. Bylo, no, samozřejmě, že by to bylo velké, protože Američanům by to zkazilo v podstatě a hlavně globalistům by to zkazilo jejich přednes, jejich schopnosti kontrolovat, organizovat takhle velké akce, takhle velké organizace. Protože pro globalisty je to svatostánek. A tím, že oni to hostí na území třech severoamerických států, tak de facto přebírají záštitu nad celou organizací všech těch tří států. Znamená, je to globalistická záštita. Pokud by někdo chtěl zaútočit proti téhleté věrchušce globalistické, tak by k tomu opravdu mohl použít některý z těch zápasů při návštěvě amerického prezidenta. Když bude hrát třeba americký tým někde s někým o něco, mohl by toho zneužít a využít. Není to úplně vyloučené. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobrý večer, ptejte se, jste ve vysílání.
8: Dobrý večer, zdravím, já se zeptám, slyšíte mě dobře, nebo to vypadává?
2: Ano, slyšíme.
8: Slyšíte dobře, výborně. Tak první dotaz, dotkli jsme se té šlechty. Tak já jsem nedávno slyšel poměrně hezké povídání o Lobkovicích, co to byly zač. To byli kolaboranti od prvopočátku až do dnes. Převlečkavá ti, že Pávek jako je proti ním brídil. A oni teď mají nebo měli nějaký soud ve Štrasburku a nárokovali si nějaké zásadní majetky. A myslím, že probíhalo nějaké první jednání a tam jim to jako docela připadlo. A údajně teda měla teďka nikdy, nevím jestli před týdny dozadu, nevím jak dlouho, probíhat druhé, to nejzásadnější jednání. Na jeho základě teda mělo, pokud by teda to dopadlo pro ně, tak by to byla obrovská trhlina v těch pečetích toho, těch Benešových dekretů. Čili jestli pan VK nebo pan Vítek neví, jak dopadl tenhle ten zásadní soud. A pak ještě rychle druhý dotaz, teď tu, že se brutálně eskalovala situace mezi Iránem a Spojenými státama a Izrael vlastně mobilizoval 280 tisíc vojáků, míří tam prý B-52 na Střední východ, tak jestli ještě k tomuhle. Tak to je všechno a děkuju a budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. K tomu prvnímu, k těm Lobkovicům jsem nezaregistroval, takže jestli víte, tak zaregistroval. A k tomu, co zase teď je s večerem... Dobře. A k tomu, co se děje teď s večerem, mluvil jsem o tom před chvílí, o Trumpovi, to znamená zadřená deska opět přeskočila několik stop přehrávaného nosiče a znovu jsme v takzvané válečné mazurce a znovu se bude bombardovat, to je naprosto normální, to je Trumpova zadřená deska. Netanyahu určitě řekl Trumpovi, hele, moc si nevyskakuj, nebo na tebe vytáhnu Epsteinovy spisy a půjdeš do pr. Chápete? A proto mobilizace 280 tisíc vojáků v Izraeli, bombardéry budou bombardovat Irán a Trump musí skopnout podpatky a musí poslouchat, protože když by neposlechl Benjamina Netanyahu, kdyby Bibi ho neposlechl, tak věci okolo Epsteina jdou ven. Jdou do americké televize, jdou do CNN, jdou do MSNBC, okamžitě by to tam bylo všechno. Všechno by tam bylo. To je realita. Podívejte se, Jeffrey Epstein byl agentem Mossadu. Všechno to, co natáčel, všechny ty VHS kazety, že jo, všech těch politiků, všechno to má k dispozici Mossad. Netanyahu má k dispozici všechny nahrávky s Trumpem. To, co tam dělali s těma lolitkama, s těma nezletilejma, že jo, ty gang party, jak tomu říkali, v tom letadle a tam na tom ostrově. Všechno to tam je na Trumpa a Trump teď zkrátka musí dělat to a musí skákat tak, jak

0: Viete, je to veľmi ťažké, veľa, veľa politiky zlého. Ja by som o ľuďoch a tejto planete chcela
1: vrátiť. My vám špatne rozumíme. Mluvte.
0: Áno?
1: My sme špatne rozumieli.
0: Že dnešný večer je o ťažkej politike. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A ja by som sa chcela zase opýtať na celé ľudstvo na tejto planete. Teraz je rozumieť?
1: No, áno, je.
0: Áno. Pán Veka koncom minulého roka dvakrát po sebe dva týždne bolo v rámci odpovedí, ste spomenul, že aké by bolo ľudstvo, dal ste takú otázku, že aké by bolo ľudstvo, keby nás neovládali vyvolení Židia. A potom si povedal, že vy sa nad tým neodvážite ani zamyslieť nad tou odpoveďou. A mňa to vtedy veľmi zaujalo a nejak dodnes deň to mám v hlave. A mne to vychádza tak, že ľudia by boli takí istí, alebo možno ešte aj horší. A dala by som na to taký príklad mojich súdov, že pred viacerými rokmi im zomrela 17-18 ročná dcera na ulici, mladé dievča, dostalo porážku. Absolútne nikto, a bolo to vo večerných hodinách cez víkend, absolútne nikto jej neposkytol pomoc, nikto jej nezavolal záchranku, absolútne nič. Dievčina tam padla, zomrela a keďže sme malé mesto Šala s Babišovým duslom, sa to tu potom rozšírilo, že tí, ktorí videli, tak si poznamenali, že no je ožratá, preto sa vála na zemi. Ja si vždy spomeniem ako na takýto príklad, že
2: ano,
0: vtedy
2: to,
0: som sa tu úplne zhrozila tým, že kam sme sa to dostali. Takže asi takéto je ľudstvo dnešné, nie?
1: Ďakujeme za otázku.
0: Ďakujem pekne.
3: No, ja ďakujem za otázku. No takhle, já jsem s tím přesahem, že jo, protože že kdyby nebylo řízeno tedy Progos, tak to je jednoduché, já to ještě můžu zopakovat, pokud by lidstvo nebylo řízeno vyvoleným národem, tak by bylo řízeno nějakým jiným. Architekti by dali zprávu někomu jinému a ten systém řízení by potom běžel zase běžel podle nich. To znamená, stejně tak vyvoleným národem se mohli stát Arabové. Nebo vyvoleným národem mohli být Černoši ve Střední Africe, být řídícím nástrojem světa. Nebo to mohli být třeba Inuité v severní Kanadě. Nebo to mohli být Egypťané. Nebo to mohli být Indové. Že? Oni si mohli vybrat kohokoliv. Oni si vybrali právě je. Že? Takhle to dane. My to nemusíme vůbec ani jako rozebírat, protože pouze konstruujeme systémy řízení světa tak, jak jsou nastavené teď. My nemůžeme teď jako přemýšlet, jak by to vypadalo, kdyby řídili třeba Indové, nebo kdyby Černoši třeba měli status vyvoleného národa, že nějaký černošský národ, někde třeba Tanzánci a podobně, by najednou prostě jako měli tady tu roli a ovládali by všechny centrální banky, všechna média, všechny farmaceutické společnosti, všechny potravinové společnosti, všechny mediální společnosti, ovládali by všechny soudy, ovládali by všechny politické systémy řízení na světě. Všude by byli Černoši, Tanzánci. Že? Tak bychom měli, žili bychom ve společnosti, že bychom řešili vyvolený národ Tanzánců. Ale my nežijeme v takovém světě. My žijeme ve světě, kde tito příslušníci vyvoleného národa, židovského národa, kontrolují všechny tyto procesy řízení. Kontrolují všechny banky, všechny velké korporace, kontrolují všechny potravinářské společnosti, všechny farmaceutické společnosti, všechny soudy, všechny parlamenty, všechny silové systémy, všechny zbrojní systémy, kontrolují všechno tohleto. Chápete? Úplně všechno. A proto, když chcete se dostat do systému řízení, musíte psát z těch zdrojů, z těch hebrejských zdrojů, to je ta paní, co se ptala předtím, proto je třeba přinášet informace z těch hebrejských zdrojů, protože ty jsou necenzurované. Na rozdíl od všech ostatních knih, těch ostatních národů, kterým se tak říká tím nepěkným slovem, že jo, tam někoho to prostě strašně irituje, ale

0: Oni to tak říkají, prostě jako ano, gojím, že? No, vlastně to je nepěkné označení, samozřejmě, že to je nepěkné označení, že? Znamená překladu jako dobytek, že? Hospodářský. No, takže to je nepěkné, jistě, ale zkrátka to je systém tak, jak je nastavený tohoto světa. Takhle architekti tohoto světa si to tak nastavili. To znamená, dali správu nad tímto světem, zkrátka tomuto vyvolenému národu. Byl vyvolen, aby měl tuto správcovskou roli. Správcu. A oni, proto oni mají jako jediní komunikují se syndikátem. Oni jediní mají dovoleno zastupovat celou civilizaci této planety v kontaktu se syndikátem. Oni, nikdo jiný, jenom oni. Jo, takže na to je třeba se takhle dívat. No, musíme se pustit rychle do dalšího volajícího, takže pokud máme někoho dalšího.
1: Ano, volajícího máme na lince. Hezký večer, můžete se ptát.
2: Marie, zdravím, pane VK, prosím vám, vysvětlete mi, proč vy věříte těmhle nesmyslům o tom syndikátu, o tom, jak někdo nad námi je, nad tohle planetou, když tam vidíte, jak ji ničejí vnitřní lidé, ti Židé, kteří dneska okupují kteroukoliv zemi si zamanou, Vys, Trump, Grónsko, cokoliv. Vždyť je to nesmysl. Vy píšete o jejich nesmyslech. Mě by zajímalo, jestli jim sám věříte. Děkuji za odpověď.
0: No, já děkuju za dotaz, je mě jako, nevím, prostě paní má svůj pocit, já jí ho samozřejmě vyvracet nebudu. Ona odmítá vlastně si přiznat, kdo vlastně řídí tento svět. Samozřejmě vidí to jinak, takže já jí to vyvracet nebudu a pustíme se do dalšího volajícího.
1: V tuto chvíli volajícího nemáme, přestože vidím, že se někteří nemohou dovolat, tak já pro vás všechny zopakuji telefonní číslo, na které můžete volat své otázky. V podstatě to bude tak jedna, maximálně dvě otázky, a to na telefonní číslo 721 557 022. Opakuji telefonní číslo 721 557 022. To je telefonní číslo, na které můžete ještě telefonovat a my už máme prvního volajícího, který se dovolal po tomto avízu a já ho dávám rovnou do vysílání. Hezký večer, můžete se ptát, slyšíme vás.
3: Dobrý večer, zdravím všechny a moc děkuji za vysílání, za komentáře. Mně napadla taková věc před chvilečkou, pan VK říkal, že Trump musí poslouchat Bibiho a tak dále a tak dále. A teď mě tak napadlo, co by se stalo, kdyby najednou Trump si řekl, ale už je mi 80 nebo tak nějak tento věk, mám své za sebou, já už na to kašlu. Může se tohleto vůbec stát?
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz.
4: On se snaží už kubat, ale prostě to nejde. Má tak dlouhý
0: prostě opratě. On se snaží škubat, ale problém je v tom, že on je příliš samolibej a aby prostě poškodil sám sebe a zničil prostě svoji auru, kterou budu jako velký spasitel, zachránce Ameriky a všechno, že by najednou prostě řekl, tak ať to na mě klidně publikujou, že jo, že jsem prostě s nějakýma nezletilýma tamhle se Epsteinem prostě skotačil před 30 lety a podobně. On podle všeho není sebevrah, není politický sebevrah, takže že by najednou prostě řekl, já na to kašlu, tak on nemůže. On je skutečně na opratích a musí prostě táhnout tam tím směrem, jak prostě určí prostě Bibi, jak určí Mossad. A vidíme to ve všech krocích, které prostě dělá, které rozhoduje. Přijde večer, Bibi zmobilizuje 280 tisíc vojáků a Trump musí vyslat bombardéry B-52, musí napokon Bibiho vybombardovat nějaké pozice v Iránu. Nemůže říct ne. Že? řekl by třeba v rámci mírového procesu, teď se nic bombardovat nebude, teď se jedná, teď se dohaduje mírový proces. Ne, ne, ne, není dovoleno. Bibi zmobilizuje, Bibi řekne, Trump musí poslat pomoc. Takhle to zkrátka je, takhle to taková je realita. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
1: Máme 7 minut do konce, bude to tedy zřejmě poslední volající, ale máme volajícího na lince, tak se ptám, jaká je vaše otázka.
5: Můžu?
1: Ano.
5: Tady je posluchač Libor. Já jsem se chtěl zeptat paní Vajka, jako velice zájmem vás poslouchám, ale před několika lety jsem viděl v televizi CTG, kdy ještě teda to bylo trošku lepší, že mluvili tam o tom koncertáku v Letech a jestli o tom náhodou něco nevíte. A tehdy právě říkali, že to patřilo rodině Schwarzenbergů. Tak by mě docela zajímalo, jedna která, když začali odškodňovat ty jako ty pozůstalí nebo koho, jestli prostě se tím vlastně naše vláda nepřihlásila k tomu jako viníkem a prostě tohle to by mě zajímalo, jestli o tom něco nevíte, že údajně to patřilo rodině Schwarzenbergů. Děkuju, naschledanou.
1: Děkujeme.
0: No, tak tady tu kauzu nevím, jestli je to ta, která tenkrát byla vlastně v těch médiích. To byl ten na pozemcích.
1: To byl tábor.
0: To bylo na těch pozemcích u Písku. A tam to potom dokonce, bylo potom vykupovaný, stát to potom nějak vykupoval. To už je další kauza, to je další čas, to už si tak přesně nepamatuju. A jestli to je ta záminka toho, jako že nějaká vina někde, to bych vůbec jako nedával do souvislosti s druhou světovou válkou. Tohle to je něco jiného. To, že najednou šlechtické rody dostávají zpátky svoje věci, to je součást revanšismu. To je revanšistický proces. Revanšistický proces obnovuje nároky nejenom nacistů, ale i šlechty, dámy a pánové. To je třeba si uvědomit. To není samonosný proces typu spustíme revanšismus v Evropě a o svá práva se začnou hlásit jenom nacisté původem tady odsaď z Německa. Ne. A nebo někdo by řekl jenom nacisté a sudeťáci. Ne. Revanšistický proces prochází celou Evropou. Znovu opakuji. O svá práva se hlásí nejenom sudeční Němci a němečtí nacisté, kteří si znovu své Velkoněmecko chtějí v podstatě realizovat v Evropě. Hlásí se i Poláci, polští nacionalisté, chtějí si realizovat své Velkopolsko v Evropě a na Haliči, na Ukrajině. Najednou se aktivizují Maďaři a chtějí své Velkouhersko a chtějí si realizovat své větší území na jihu Slovenska. Chápete? Ten proces a najednou Rusko se ozývá, že chce své území, ruské území na Ukrajině a překresluje se Ukrajina. To samé v té Sýrii, kde najednou Turecko chce své Velkoturecko. Azerbajdžán chce svůj velký Azerbajdžán, proto obsadil Náhorní Karabach. Izrael chce svůj velký Izrael a proto anektoval Golanské výšiny, proto chce anektovat Gazu a proto anektoval jih Sýrie. To znamená, revanšistické procesy jsou spuštěny v celé Evropě, dokonce i v Asii. A navrací svět do doby, kdy mocenské a velmocenské systémy vládly světu. A to se stane vždycky. A stane se to pokaždé, když spustíte proces revanšismu. Vracíte totiž takzvaný chronologický proces řízení, chronologie, vracíte zpátky, vytváříte proces anachronismu, obracíte čas jakoby na ruby a uplatňujete minulé procesy řízení na současnost. To znamená, vidíme to všude ve společnosti, to ten anachronismus vrací zpátky do hry mocenské nároky jednotlivých bývalých velkostátů v Evropě, které zanikly a najednou se znovu hlásí o slovo. A právě o to se hraje i v případě šlechtických rodů, protože i oni jsou součástí revanšistických procesů v Evropě. I oni, i ty šlechtické rody se najednou hlásí znovu ke slovu. Znovu chtějí zpátky své majetky. Znovu si chtějí realizovat své šlechtické velkorody, své velkopanství, své velkomajetky. Znovu jim soudy vycházejí vstříc. Znovu se to vrací. Chápete? Je to typický anachronistický proces. To znamená, kdykoliv spustíte proces revanšismu v nějakém prostoru, zasáhne všechny zúčastněné země. Ten revanšistický proces se začne prostě odehrávat na celém prostoru. Neomezuje se pouze jenom na německé nacisty, ale zasahuje i Polsko, zasahuje Maďarsko, zasahuje Rusko, zasahuje Blízký východ. Všechno tohle se najednou obnovuje. Proto je třeba na to reagovat tak, že opravdu ty nároky, šlechtické nároky, jsou důsledkem o něch revanšistických procesů v Evropě, kterými jsme právě svědky. Takže máme 21.58. Jestli máme ještě někoho, tak ještě vezmeme posledního a bude poslední.
1: Perfektní. Tak tedy poslední poslucháč, poslední dotaz, ptejte se.
6: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jestli pan Bek ví o národním pohybu mimo ně. Protože to je to, co nás vyvede z toho otroctví politických stran.
0: No, dobře, já jsem asi neslyšel národní
1: ne,
0: pohyb jako, jako... No, jako ne, národní ne, pohyb...
1: Ještě jednou nám řekněte tu adresu.
6: www.czechoslovakia.cz a nebo www.národní pohyb mimo ně dohromady. Bez háčku a čárek.
0: No,
4: to
0: dobře,
4: je
0: no,
4: to,
0: já
4: děkuju.
0: Dobře, já děkuju.
1: Děkujeme.
0: Dobře, já děkuju za dotaz, ale bohužel tady o tom hnutí nebo o aktivistických organizacích já bohužel nic nevím, ty jména mi nic neříkají, takže neznám, nevím, takže bohužel k tomu se vyjádřit nemůžu. O pohyb mimo, jako mimo ně, jako to znamená mimo vyvolený národ, zřejmě to tak myšleno, nevím. Nečetl jsem, neznám.
4: Tam mimo ně.
0: No, Nevím, jak je to myšleno jazykově ani lingvisticky. Dobře. Takže to bylo všechno, protože k tomu se nedokážu vyjádřit. Takže se omlouvám. Takže to bylo všechno pro dnešek. Máme 22.00, takže doufám, že něco jste se dozvěděli, že jsme probrali to, co bylo třeba. Já děkuji tobě, Vítku, za moderování, Helence za pěkný písničky, no a samozřejmě všem posluchačům za to, že nás poslouchali, že doufám, že teda si najdete na nás čas zase za týden, že jo, v pátek po 19.45 přineseme a probereme další témata z domova i ze světa. Užijte si teda fotbalové šílenství, hlavně si užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeji krásný, pěkný večer, anebo když půjdete spát, tak dobrou noc.
4: A nebo jestli to bylo třeba mimoňů, to jsme už známe, jak mimoňi, ne? Někdo z alternativy mimoňi, že třeba jsou... No, nebudem
0: no,
4: to rozebírat radši. Já se s tebou VK taky rozloučím, měj se moc hezky, děkuju za vysílání, za krásné informace a úžasné vysílání po celé 2 hodiny. Tobě, Helenko, děkuju taky moc za vysílání. I vám, milí posluchači, jste nám volali, bylo vás dost a doufejme, že i přes prázdniny, které začínají, jsme teda dospěli, to je takové zajímavý úzus, že nic používáme slovo prázdniny, samozřejmě čas dovolený, ale používáme prázdniny, když dávno prázdniny nemáme, červenec, srpen, ale přesto v těch 2 měsících doufejme, že s námi vydržíte také, i když bude čas dovolených. Ta fluktuace posluchačka bude samozřejmě řidší, ale přesto doufejme, že vás bude dost. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, hezký večer, hezký zbytek večera, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku a samozřejmě vám všem, kteří nás posloucháte a voláte. Přeji hezký zbytek večera.
7: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač Studio Helen, odkud právě vysíláme hovory s Vladimírou Vítovou. Dnešní hovory budou zajímavé, ale také netradiční. Vlastně si poslechnete pravidelný podcast Kataríny, která si jako své hosty vybrala Vladimíru Vítovou a Tomáše Vaňka. Já vám přeji příjemný poslech a věřím, že dnešní téma bude tématem, které vás opravdu zajímá. Československé mírové

0: Krásné nedělní odpoledne. Vítám vás všechny u našeho pravidelného, i když teď jsme vynechali, ale pravidelného podcastu Na svět s hostem. A dnešním hostem bude předsedkyně Mírového fóra, dlouholetá předsedkyně Aliance národních sil, dlouholetá levicová, jediná pro mě levicová, opravdová levicová politička, která rozumí historii, a tou je paní doktorka Vladimíra Vítová. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Samozřejmě tady vítám kolegu. Zapomněl.
2: Já bych chtěl také pozdravit všechny diváky, tebe, Katarino, našeho zaslanosta, kterým je paní Vladimíra Vítová. A Katarino, dávám ti prostě prostor na první otázku.
0: Dáváš mi prostor na první otázku. No, ona ta první otázka nebude úplně tak jako politická. Kdybyste měla jednou větou popsat svůj životní boj, jak byste ho popsala?
1: Můj životní boj?
0: Protože vy bojujete, že jo? My se rvete jako lvice mezi těma všema chlapama, takže je to takový životní boj?
1: Já nevím, tak dá se to říct po stránce osobní, anebo teda pracovní? Tak po té stránce pracovní.
0: Tak s obojím.
1: Asi jako boj, ale já mám pocit, že pořád prohrávám a to mě teda fakt už leze na nervy. Nevím, kdy vyhraju, tak si člověk říká, nevím, no, bavilo by mě to taky někdy vyhrát. Tady jsem pořád, já teda mám pocit, že ty názory, že jsem pořád v tom poli poražených a když budeme hovořit, asi budeme hovořit dneska třeba o volbách, tak já si myslím, že tady došlo už od roku 2017 ke kvalitativní změně v myšlení lidí, že jako není možný, aby tady vyhrály levicové názory. Prostě teď už to není možné a myslím si, že o tom byly ty volby. Doufám, že přestanu kašlat. Že o tom byly ty volby v loňském roce, kdy se ukázalo předtím, třeba když byly volby předtím, tak bylo jasné, že můžou uspět ty strany, které mají peníze, dostanou se do médií, že uspějou, ale teď už ne. Teď už i když máte peníze na tu kampaň a i když se dostanete do médií, tak ten lid v naší zemi už je tak zpracován, že prostě jednoznačně vybere toho, koho mu ta média odstrčí.
0: Tak já bych chtěla říct, že vítěz vlastně neznamená to, že stojíte na prvních příčkách, nebo že máte nějaký třeba ocenění, že jo? Já vím, jak to myslíte.
1: Aby mohl reálně něco ovlivnit.
0: Já poslední dobou mám stejně takový pocit. Bohužel, já musím přiznat, že mám poslední dobou taky takový pocit. A říkám si, to je pocit marnosti, takový... No, jako sama nevím, jak z toho prostě jako, jaký řešení, jak by se z toho dalo jít ven. A váš boj, vlastně musel, ten váš politický boj, nebo politický život musel ovlivnit i váš osobní život.
1: No, mě politika zajímala od dětství. Já vím, že lidi říkají, pro boha, jen ne politika. A mě už to bavilo ve škole. My jsme měli výbornou paní učitelku na občanskou výchovu. A ona nám vlastně už tenkrát vysvětlila, jak funguje stát, jaké jsou to systémy. A mně se to zdálo ohromující. Jako vůbec mi to nepřišlo jako nuda. Ale určitě to tedy bylo tou osobností té paní učitelky. No a pak, když jsem studovala, tak mně se zdá, že to by měl každý do toho být zasvěcen, protože to člověka samozřejmě neuvěřitelně ovlivňuje to, jaký je tu společenský systém, jaké jsou přístupy politické k čemukoliv, ke školství, ke zdravotnictví. A když lidi se zřeknou tady toho zájmu a zřeknou se de facto své odpovědnosti tu situaci v našem státě jakkoliv ovlivnit, tak potom jsou jenom hříčkou osudu a mě právě mrzí třeba i na té vlastenecké scéně, že se objevují takové hlasy a vždyť nemá cenu chodit k volbám. No a to je přesně za to já být v roli toho nepřítele, tak jsem za tyhle ty hlasy nejvděčnější, protože to jsou vlastně ti, co podráží nohy vlastencům z vlastních řad, že se ta protistrana ani nemusí namáhat. Takže ten boj mně přijde neúspěšný. Právě proto, že nemá člověk možnost nějak reálně tu situaci ovlivnit. A jak jsem řekla, my jsme se trochu skákali do řeči, my se asi zpožďuje obraz nebo zvuk, že tady prostě už je ta situace jakoby jiná. Vy jste se ptala, jak z toho. Já teď vůbec nevidím žádnou cestu. Šlo by to ve školství, šlo by to v médiích a tam nás nikdo nepustí a ze dne na den to nebude. A i když tam začneme říkat pravdu, ne názory, to, co se říká teď, ne lež, ta, co se říká teď, ale pravdu, tak ty lidi na to vůbec nejsou připraveni, ani nemají ty faktografické znalosti, vlastně tomu nebudou ani rozumět. Tak já v tuto chvíli jsem v těžké defenzivě i osobní. Já nevím, jako co s tím udělat. Opravdu nevím.
0: Předám slovo kolegovi.
2: Tak když jste tady zmiňovala, máme trošku možná nějaké zpoždění v čase, tak kdyby náhodou, tak přestanu mluvit. Vy jste tady zmiňovala, že jste vlastně levicový politik, ale vlastně my jsme tady jako všichni taková nějaká konzervativní vlastenecká levice, pravice, střed, centrismus a potom vznikají takové nějaké těžko definovatelné hnutí. Já se vás chci ale zeptat, jak se díváte na současnou vládní koalici?
1: No, já bych nejprve řekla k té levici a pak se dostanu. Kdybych zapomněla, tak mě prosím upozorněte, že jsem se nedostala k meritu té otázky. No, jako základní dělení, to, co vlastně se teď považuje za jedno z mnoha dělení, ale to tak není. To základní dělení bylo a teď je popíráno na tu levici a pravici je, kdo v tom státě vlastní ty výrobní prostředky. Kdo má ty suroviny, kdo má ty zdroje, jestli to je všechno privatizováno a v soukromých rukou a soukromé ruce, to nejsou jenom lidi, ale jsou to i ty nadnárodní korporace. A to teď je u nás ta situace vlastně v celé západní Evropě. A když ten stát nemá v ruce zdroje, když nemá v ruce infrastrukturu, když nemá v ruce energetiku, tak jak pro Boha může ovlivňovat vůbec tu situaci ve státě nijak. Takže to je to hlavní dělítko mezi pravicí a levicí. A pravice chce, aby všechno bylo privatizováno a říkají, ten stát je tak špatný hospodář, což vůbec není pravda. Když se vezmou pravdivé analýzy a porovná se situace před rokem 89, u nás jako to je naprostá katastrofa po roce 89, ale i když se porovnají ty socialistické země, kde bylo to společenské vlastnictví výrobních prostředků a ten západ, tak prostě ty socialistické země na tom byly líp. A ještě teď, tady asi se toho taky dotkneme, teď byl ten sjezd sudeťáku a vlastně se tím oprášely ty události druhé světové války a musíme si uvědomit, že my jsme vůbec neměli stejnou situaci výstupní po té druhé světové válce, ty východní země, tedy ty země bývalého socialistického bloku, ty země střední a východní Evropy jako ten západ, protože ten západ nebyl tak zdecimován ani ekonomicky, ani lidsky, protože tam měli a mají centrum ty nadnárodní korporace. Za to ve střední a východní Evropě šlo o fyzickou likvidaci těch lidí. Šlo o ten Lebensraum, o území, ale bez lidí. A nešlo jenom o to, jak se teď nám pořád snaží říct, že byl holokaust, že byla likvidace Židů. Tak za A prvně se likvidovali komunisti. Až po té Židi. A za B, když se to spočítá, tak jako je asi x násobně v řádech mrtvých Slovanů. A mimochodem to číslo toho židovské, těch obětí toho holokaustu se neustále, když se podíváme na průběh toho času, tak se zvyšuje, což jako je taky s podivem. Ale dokonce o tom hovoří i izraelští a židovští historici, ale tady u nás se o tom nesmí ani mluvit, ani pípnout. Takže pravice chce, aby všechno bylo privatizováno a říká se, když to má svého majitele a hospodáře, tak to generuje zisk. No zisk to generuje, ale pro toho jednotlivce nebo pro tu korporaci, ale negeneruje to kvalitu života pro ten stát. Stát nelze řídit, jak říkal Andrej Babiš, jako firmu. Ale právě lidi vůbec tenhle ten rozdíl nevidí a mainstream, ale i mnozí politici, kteří se považují za konzervativní, tak používají to slovo levice na označení těch, kdo jsou v těch Prague Pridech, kdo prosazují LGBT, potom tu zelenou politiku Evropské unie a tak. Takže to je úplný znesvěcení toho termínu. A vlastně obecně v té terminologii, jak politické, tak ekonomické, tak je takový nepořádek a záměrně, aby si lidi neporozuměli a aby vlastně se v tom vůbec nevyznali. Já teď připravuju, nevím, jestli se mi to podaří, ale že shrnu historii vzniku a ukončení té Aliance národních sil. A začala jsem kapitolou, mám první kapitolu. Podívala jsem se na Wikipedii, jak je tam definována ta Aliance národních sil, tam se to právě týká té levice. A součástí té první kapitoly bude naše korespondence s Wikipedií, kdy nás označovali za krajní pravici. Měli jsme tam na Wikipedii jako symbol prapor s hákovým křížem. A prostě ten boj se vedl skoro rok a nebylo boha jim vysvětlit, co je to krajní pravice. A co je to teda levice? A když jsem, to jsem teda psala i s kolegy, tak už vlastně nevím, kdo co přesně psal. Když se tam psalo, vždyť ta Aliance národních sil o sobě sama říká, že je konzervativní levice. A víte, co na to řekli ty různý wikipedisti? Oni tam mají x hierarchii, jak jsme zjistili. Že to je úplně jedno, co o sobě říkáme. Je úplně jedno, jaký máme program. Že chceme to společenské vlastnictví výrobních prostředků. Ale záleží na tom, jak nás ocejchuje mainstream. A ty manipulátoři, a my jsme jim psali, to tenkrát už byla ta kauza těch manipulátorů, že vlastně je to strašný nesmysl. No, za ten rok jsme to nějak vybojovali. Ale prostě to, že jsme krajní pravice a máme tam hákový kříž, tak takhle nás ta Wikipedie viděla asi rok. No. Takže byli jsme levicoví. A víte ještě teda, když jsem u toho, jaký pak byl ve finále jejich argument, když už nevěděli kudy kam. No, když přece spolupracujete s tou národní demokracií a s těma dělníkama, tak musíte být taky krajní pravice. Mimochodem, národní demokracie, ta se teda deklaruje jako pravicová, ale když se podíváte na ten program, tak podle mě je fakt levicovej, to musím říct, ale jak už je v tom nepořádek, tak i národní demokrati sami sebe vidí jako pravicové. A myslím si, že to samé bylo i u té dělnické strany, která už zanikla stejně tady jako Aliance národních sil.
0: Jak se díváte na to? No, vlastně jo, ale já bych právě pokračovala ještě, jestli pak mi to pak dopovíte, protože jak se díváte na to, že vlastně je srovnávaný komunismus s nacismem? Vy jste to vlastně načala. Vy jste říkala, že hákový kříž a vlastně, jo, to je přece nesmysl.
2: Já jenom do toho stoupím, dámy, buďme trošku opatrní, protože víte, jak to dnes chodí, takže jako nestojí
0: no,
2: to.
0: No, jako jasně.
2: S těma různýma křížema a tím holokaustem, já bych přešel teda k té otázce.
0: Jak no, já bych to nechala, protože já jako potom, jak přežiší od Buchenwaldu.
2: My se tady pořád točíme dokola, my všichni samozřejmě víme, o co jde. Já bych se chtěl jenom zeptat, jak vidíte vlastně tu, třeba jenom stručně, paní Vítová, jak vidíte tu vládní koalici. Děkuju.
1: Já si myslím, že tak my máme informace, které nám předá tisk. My nemáme žádné přímé zdroje ve vládě. Někdy, když tam třeba někdo chce se na někoho postěžovat, tak na facebookovém profilu nebo na tom Twitteru, tak třeba řekne, jaké to bylo ve vládě. Takže my vycházíme všichni jenom z těch mainstreamových informací. A teď asi je rozdíl mezi tím, jaké informace nebo jaké ty kroky vláda dělá v realitě. Jaké kroky podniká teda u nás v České republice a jaké ty kroky podniká v Evropské unii. Už v minulosti všichni věděli, že ten Andrej Babiš říká něco jiného v Evropském parlamentu. A pak zcela něco jiného u nás. Já si nemyslím, že by ta vláda dělala svobodnou politiku, to rozhodně ne. Že prostě jsme kolonií, ta vláda evidentně dostává ty direktivy od někoho. A teď jde o to, kdo jí dává ty direktivy. Teď budu mluvit trochu slangově. Já si myslím, že v současné době se perou minimálně dva gengy toho nadnárodního řízení, možná víc. A teď jde o to, který a komu zazvoní jaký telefon. My to u nás na tom našem kolbišti můžeme vidět, když se to týká třeba té muniční iniciativy a těch plánově korporativních skupin, které u nás představují ten vojensko-průmyslový komplex a výrobu zbraní. Tak mezi nimi jsou nějaké patrně takové je soupeření o ty trhy. A to se pak promítá do té naší politiky. Takže protože jsme v Evropské unii a tam už, když bylo EHS, tak Mezinárodní soud rozhodl, že členové EHS, tedy ty státy, které jsou v tom společenství, nemají plnou suverenitu. A to samozřejmě přišlo pak do Evropské unie. Takže i když si jako říkáme, že jsme suverénní, tak suverenitu samozřejmě nemáme. Podléháme rozhodnutím Evropské unie plus podléháme, protože tady nic nevlastní ten stát prakticky, tak podléháme rozhodnutí různých nadnárodních korporací anebo těch klanově korporativních skupin, které tady mají v rukou ty skutečné výrobní prostředky, ty podniky. A podle toho vlastně se ta vláda řídí. A vy máte na mysli, že ta opozice, teď ta stávající opozice, že by to za ní bylo horší. Já si myslím, že ten trend by byl stejný. Možná za tím Petrem Kolářem stojí jiný gang, jak to bylo v té reklamě, jiný gang, jiná ta klanově korporativní skupina. Takže já spatřuji rozdíl až jakoby v tom druhém patře. Ale v tom prvním patře, kdy jde o to, jestli teda budeme mít tady všechno privatizováno, budeme součást EU, NATO, Mezinárodního měnového fondu, budeme protiruští a podobně, tak to je stejný. V tom já tady rozdíl fakt nespatřuji.
2: Jen takovou doplňující otázečku, jak se díváte na momentální nápad udělat celostátní referendum, ve kterém by stačilo 300 tisíc podpisů, ale jak jsem tedy slyšel a dočetl jsem, tak by to teda nebylo o některých otázkách, jako je třeba například vystoupení z Evropské unie a NATO. Tak jak se na to díváte vy na tohle?
1: Nevím teď, o čem konkrétně mluvíte, někdo chce udělat nějaké.
2: Má se tady ve vládní koalici mluvit o nějakém zavedení celostátního referenda, protože tady ten zákon prostě chybí. My tady máme vlastně v podstatě jen to referendum na místní, když takhle vezmu, jo? Tak jak se na to díváte vy?
1: To jsme rozebírali už mnohokrát v té předvolební kampani. A já jsem, protože není Aliance národních sil, tak jsem se zúčastnila těch voleb v rámci Česká republika na prvním místě a měli jsme na to téma X beset. Tak možná ti posluchači, co nás budou poslouchat, bude to pro ně opáčko a možná pro někoho ne. No, to je taková falešná hra. My máme v ústavě, že nemůže být referendum o podstatných náležitostech. A když se podíváte, co je to podstatná náležitost, tak to nikdo to přesně nedefinoval. Já jsem studovala několik takových těch právních prací, jako když se tím zabývají. A to prostě, to je takový gumový termín, který lze použít na cokoliv. A podstatná náležitost je samozřejmě, když by mělo dojít ke změně systému. A změna systému, ten první krok by byl, že teda vystoupíme z té Evropské unie, kde je dáno v té Lisabonské smlouvě, že musí být jen jeden jediný ekonomický model, a to je ta liberální jakoby demokracie a liberální kapitalismus. Tak jestliže my jsme tady, teď vemu teda tu EU, tak tady vlastně nemůže ani být to referendum. Stejně to bude jenom o maličkostech nebo o těch nepodstatných věcech, protože o podstatných náležitostech to referendum být nemůže. Tak já nevím, o čem třeba oni chtějí mít referendum. O čem? Říkají nějaký příklad?
0: O čem chtějí být?
2: Oni chtějí udělat nějaký zákon v podstatě o referendu. Pokud samozřejmě se podíváme z dostupných zdrojů do minulosti, tak pan Andrej Babiš mluvil o tom, že on nemá problém s referendem, ale má problém s tím, že by se tam jako nesměla dávat ta otázka, jako že bychom třeba mohli hlasovat o tom, jestli zůstaneme v Evropské unii nebo odejdeme z Evropské unie, nebo případně ten náš příchod do NATO v roce 99, že bychom třeba z něho odešli. Takže o tom to právě oni nechtějí. Takže mi to přijde třeba jako, jestli to není takový trošku podvod na ty lidi, kteří chtějí přijmout.
1: Je to přesně v stylu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, aby zaplácli lidem pusu jako referendum. Víte co, a když ta skupina, která má v ruce média, tak donutí ty lidi, aby se rozhodli, o čem chce ta skupina, která má v ruce média. Je to jenom taková kosmetická operace našeho právního systému, plánovaná, ale úplně na nic.
0: Já se vrátím zpátky k té otázce, kterou můj kolega chtěl přeskočit, protože já ji nebudu přeskakovat. Mně se to dotýká, osobně se mě to dotýká a myslím si, že pokud před tímto problémem budeme zavírat oči, tak se jednou probudíme v protektorátu.
1: Myslíte, jak srovnávají komunismus a nacismus?
0: Ano, komunismus a nacismus, protože komunisté, jak už jste řekla, byli první a němečtí komunisté navíc. Byli první, kteří byli proti Adolfu Hitlerovi a postavili se jim nakonec teda vlastně ty první vlastně ty byli většinou všichni popraveni, že jo, a umučeni. A přijde mi to nechutný srovnávat komunismus s nacismem.
1: Vychází to všechno z té deklarace, kterou přijala Evropská unie. A já nevím, jak se přesně má název, ale v podstatě se tam jedná o změnu historie. Je tam několik bodů, my jsme dělali podrobnou analýzu a tam je to přesně řečeno, a že se srovnává komunismus a nacismus. Za začátek první světové války je považován ten pakt Molotov-Ribbentrop. Vůbec se nehovoří o tom, že ten byl až poslední v řadě, že předtím to nacistické Německo uzavřelo smlouvy s jednotlivými státy o neútočení. Tak je to jako postaveno na naprosto falešných základech a když někdy někdo má rád historii a teď se podíváte, vlastně nemůžeme věřit vůbec ničemu. A to se nebavím o historii 20. století, ale považte, jak to muselo být v 19. století, v 18., 17., když u nás my jsme svědky toho, že na vlastní oči vidíme, jak se historie stará a ty děti ve školách už jsou tak zblblí, že já jsem jednou byla na výstavě, nějak týkalo se to Prahy, ale to už je strašná spousta let a tam byla staroměstská radnice a že byla zlikvidovaná bombardováním a tam stály nějaké děti a říkali, no to udělali Rusové, když nás tady bombardovali. Nebo máme kolegu, který vyučuje na střední škole a teď byly maturity. A byla tam nějaká otázka ohledně těch Benešových dekretů a ta studentka řekla, že ty byly vlastně ne záminkou, ale že ty byly podstatou Mnichova, Benešovy dekrety. Takže tady jednak ty děti neznají fakta, protože se říkají, faktama se zapleveluje ta hlava, takže nemají vůbec žádné stavební kameny pro nějakou osnovu té historie, mají naprosto všechno popletené. A ten styl, jakým ta média všechno podávají, tak teď děti si myslí, že Benešovy dekrety byly podstatou toho, že u nás byl ten mnichovský diktát a že vlastně takhle strašně nás zradil ten Edvard Beneš. Tak tady to je jak blázinci. Já jsem jednou před ministerstvem obrany, kam mě pozval pan kolega Kelnar, tak jsem tam přirovnávala tu situaci, co se u nás děje, a tady bych to taky ráda řekla. To je jedna povídka od Alana Edgara Poa a jmenuje se to nějak systém prostě doktora Téra a profesora Péra a ta podstata je na to natočeno o několik filmů, že v blázinci ty blázni zavřou všechny doktory a pečovatele do sklepa a vlastně sami tam rozhodují a teď tam přijde ten hlavní hrdina. A zase to prvně divný pak pochopí, že normální lidi jsou zavřený ve sklepech a rozhodují blázni. A tady to je prostě u nás. Ať se zeptáte na cokoliv, z jakéhokoliv oboru, tak všechno bude naopak. Nejen historie, nejen to školství, co se tam dělá, nejen ve zdravotnictví, všechno. Takže tady vůbec nežijeme v normální logické situaci, nežijeme.
0: Spousta lidí, občanů vnímá záštitu Petra Pavla sudetoněmeckého sjezdu jako zradu vlastního národa. Máme šanci Jak to vidíte vy? A máme šanci vůbec se ještě k tomu vlastně nějak jinak postavit, nebo budeme...
1: No já bych tady uvedla něco na pravou míru. Já jsem taky byla v tom týmu, který se angažoval, když jsme dělali ty demonstrace a demonstraci v Brně. Ten Petr Pavel nedal záštitu tomu sudeto německému sjezdu, ale tomu festivalu. A nedal jí poprvé, ale dal jí už po třetí. Mm-hmm. Takže to jako je jasný, že to takhle byl asi ten skryté poselství, ale znovu zopakuji, dal jí po třetí tomu festivalu, tomu mítingu Brno a není tam psáno, že to je záštita tomu sudeto německému sjezdu. Víte co, my můžeme mít tisíce výhrad k Petru Pavlovi, ale prostě lidi si ho zvolili. A já mám opravdu výhrady k těm lidem. Já nemám výhrady k Petru Pavlovi. Já mám výhrady k těm lidem, kteří si ho zvolili. A on vlastně, jakoby z hlediska, nenapadá mě jiný termín než věčnosti, on plní zadání, které mu dali jeho voliči. Takže on vlastně jakoby nepáchá hřích. ODSka de facto taky nepáchá hřích, protože řekli, my vám všechno vezmeme, my vám všechno ukradneme. Bravo, to chceme a dali jim hlasy. Takže vini nejsou politici, vini jsou ti jejich voliči a to, o čem jsme hovořili na začátku, a nevoliči. Obecně.
0: Já dám slovo kolegovi, aby nekoukal smutně.
2: Já bych jako, nevím, já jsem neslyšel, že by ODS měla v programu přesně tohle, ale já vás samozřejmě chápu. Já se dostanu k vaší minulosti, protože mě tam velice něco zaujalo a píše se to na Wikipedii, takže možná mi to vyvrátíte nebo potvrdíte, ale vy jste byla vlastně členkou ČSSD, je to tak. A docela dobře, a to mě velice jako zajímá, tahle ta otázka, jste vlastně byla, nebo podala jste návrh na zrušení takzvaného bohumínského usnesení. Někteří diváci to samozřejmě neví, co to znamená, tak jenom jestli mi k tomu třeba můžete něco říct. Děkuju.
1: Ano, byla jsem dlouho členkou sociální demokracie a vlastně, když skončila vláda Miloše Zemana a nastoupil Vladimír Špidla, tak spousta lidí bylo odejito ze sociální demokracie, jako ne, že by jim řekli, vypadni. Ale zařídili se takové podmínky i existenční a vlastně ta strana nabrala úplně jiný směr. Takže odešli jednak, odešel Miloš Zeman, odešli všichni ty členové jeho vlády a odešlo spousta lidí. Bohumínské usnesení bylo, tam jsem pochopila, jak funguje politická strana, když je ovládaná gengem. Začalo to tak, že původně byla ta sociální demokracie opravdu demokratická. Byl sjezd, lidi tam mohli dávat návrhy a rozhodovalo se. Jenže přišel jeden den a jedna noc a najednou tenkrát Stanislav Gross, který mimochodem byl pěstován německými politickými kruhy, ale pěstován v tom smyslu i vychováván, jak má působit mediálně, měl vždy přístup do médií a podobně, byl jeden ze tří. Takže ten byl připravovaný Němci a různými těmi nadnárodními nebo klanově korporativními skupinami, to byl jejich kádr. A najednou on přišel s tím, že by měl být na tom sjezdu přijat nový jednací řád. A víte, co tam přijedou lidi z vesnic, z měst, jako nejsou to ty technokrati moci. Takže tam jako a dostanou teda ten jednací řád, teď na to máte málo času. No prostě, ten jednací řád byl přijat, ten nový. A podstatou toho jednacího řádu bylo, což, jak jsem zjistila, se pak dělo postupně i v mnoha politických stranách, že vlastně tam nemůže delegát sjezdu nic předložit na sjezdu. Nebyla už tam ta svoboda. A záleželo na tom, že o všech, tady použiju ten termín, který je v naší ústavě, ale sem se hodí, o všech podstatných náležitostech, o kterých bude ten sjezd jednat, rozhodne před tím sjezdem politické grémium. A politické grémium, to máte jakoby z každého kraje, to tam tenkrát bylo jeden člověk, tak máte 14, plus asi předseda, první místo předseda. Tak dejme tomu 16 lidí. A většina z toho je 9 lidí. Takže když se dohodlo 9 lidí, to byla uzavřená kasta a pak už se tam dělali v té sociální demokracii naprosto, co chtěli. A součástí toho tenkrát, když to začínalo, bylo i to bohumínské usnesení. Tam najednou bylo to těsně před obědem, lidé šli na oběd, a myslím, že Petra Busková, to už si nejsem jistá, tam vyslovili, že by mělo být přijato usnesení, že sociální demokracie nikdy nebude spolupracovat s komunistama, ale tenkrát ani tam bylo ani s ODS, ani s Unií svobody. A teď ty lidi byli překvapení. Myslím, že ani nebyla většina v sále. A bylo vidět, že některým lidem to řekli a ti někteří, kteří na to byli připraveni a v tom sále byli, tak to odmávli. Bylo to naprosto mimo program. A my, co jsme jako byli, nebyli jsme v tom jejich gengu, tak jsme byli naprosto šokovaní, co se to stalo. A já jsem tam tenkrát dala, myslím, že i Eduard Zeman, možná i Jan Kavan, nebo Ivan David, to už si teď přesně neuvědomuji, dal se tam návrh proti návrh. A řídila tu schůzi Petra Busková a řekla, to je nehlasovatelné. Hmm? Máte půl sálu a většina z té půlky sálu jako je pro. S tím prostě nic neuděláte. Takže takhle k tomu došlo. A paradoxně, pak jak se ta situace vyvíjela, tak hádejte, ačkoliv existovalo bohumínské usnesení, které se nevztahuje jenom na komunisty, tak hádejte, s kým spolupracovala ČSSD. Se všema ostatníma. Tam to neplatilo. Ale vždycky, když měla být spolupráce s komunisty, tak se vytáhlo bohumínské usnesení. Takže tam už nešlo vůbec o pravdu, o nějaký zásady, o dodržování programu nebo něčeho. To už byla, vlastně potom byla ta sociální demokracie postupně úplně degradovala. Ani se teď tak nemenuje ostatně.
0: Tak já teď jsem úplně ztratila jsem teď.
1: Tak já se můžu vrátit ještě k tomu usnesení toho Evropského parlamentu. Třeba se
0: jo, ano, můžete, už jsem si vzpomněla, ale můžete.
1: Tak povídejte.
0: Ne, můžete, povídejte, já si to tady nejdřív složím, tu větu.
1: Dobře. No, když se podíváte, kdo tady jsem viděla možná, že to nějak, jestli to bylo v té diskuzi, to nestíhám sledovat, ale o těch neziskovkách. Jestliže chodí do škol neziskovky, které říkají těm dětem ty lži o tom bývalém režimu, o té druhé světové válce, tak se nemůžeme divit, že je tady u nás vymalováno, že už to nepřeválcujou. Kdyby my s těmi našimi názory, jak kdybych já vystupovala na ČT, na CNN, Prima, na Nova, tak bych byla za absolutního otloukánka a jako to je ta, co říká ty nesmysly. Bylo to vidět u Kateřiny Konečné. Ta měla přístup do médií, teď stačilo, dalo několik milionů dovoleb a už to nepřeválcovali. Prostě už je to masové mínění lidí jiné, už to nejde. A oni jsou si toho vědomi, proto byla taky pouštěna do médií a podobně. Takže ale vrátím se zpět k těm školám. Jestliže ty neziskovky můžou do škol chodit i dnes, kdy je jakoby ta vláda Kladná, je tam ministr Plaga, proč to nezatrhne? Proč nemůžou do škol chodit jako my, když jsme byli malí, ti pamětníci, jako třeba ten starý pán, který vystupoval na Staroměstském náměstí, nebo lidi z klubu Českého pohraničí? Ne, ty tam nesmí strčit ani nos. Tak jako v čem je ta vláda rozdílná? Muniční iniciativu dělá, jsme stoupencem EU, platí ten pakt teď od kdy, od června, že tady budou tři migranti. Jako v čem je ta vláda jiná? Jenomže jí ta média dala tak jako ten kritický obraz, takže mnozí lidé skočili na špek, to je bezvláda, ale pod tím mediálním povrchem se děje úplně to samé jako za vlády Petra Fialy.
0: Už jste to tady vlastně zmiňovala, minulý režim. Naše ekonomika, která byla ekonomika minulého režimu byla bez pochyby jednou z nejlepších. Jo. Jak dá se, je možnost to vůbec vrátit zpátky bez toho vzdělání, které oni nám vlastně vzali?
1: Já si myslím, že to není možné. Protože není možné, abychom navázali na tu průmyslovou základnu, která byla v republice a byla před tím rokem 89, protože to prostě neexistuje. My jsme často komunikovali třeba s panem Stehlíkem Poldi Kladno. Neexistuje. Když vezmete jeden podnik za druhým, neexistují. A už nejsou ty kádry lidí, není ten systém vzdělání, ta příprava těch lidí, prostě to není. Jsme opravdu jenom montovna. A ten pokles školství u nás je samozřejmě, ale tak ten je nejen v Evropě, ale v celém světě, to je plánováno ze strany OSN. Jeden ale kolega náš, který bohužel zemřel, tak říkal, kdyby se tady udělalo nějaké státní plánování, což je teda mimochodem taky zakázáno, nebo vize. Víte co,
0: vize je zakázána, to je strašný, že?
1: Každá nadnárodní korporace plánuje a to je, to každý chápe. To každý chápe, že firma a korporace musí plánovat, ale stát ne. To je špatně. Teda, aby mě někdo nevzal jako za slovo, to myslím samozřejmě ironicky.
0: Ano.
1: Takže tady nic takového neexistuje. A já jsem dlouho dělala na vládě a nikdy neexistovalo po roce 89. Vlastně to kdysi chtěl Walter Komárek.

0: žádná. Neexistují ty kádry lidí, bohužel neexistuje žádné naše státní plánování, ani to není žádoucí v rámci Evropské unie, protože Evropská unie je celek a zadává úkoly jednotlivým státům a my jsme překladiště, furt tady šmejdí, staví se ty strašné haly, furt tady šmejdí nákladňáky. My jsme jenom překladiště a levná montovna, takže nám to naplánovali naší budoucnost. No a ale když by se stalo něco, nevím co, nějaká světová katastrofa, třeba přírodní síly by něco udělali a fakt by všechno bylo zdecimováno, tak lze začít tak, že se udělá plán a jako to udělalo kdysi Japonsko a řekne, jaká je jeho vize rozvoje, ale musí se brát v úvahu už ty nové technologie. Takže k tomu, co bylo před rokem 89, se nelze vrátit vlastně ze všech možných důvodů.
1: Jasně. Já ještě se zeptám vlastně na to, vy jste mluvila tady o nějakém černovém paktu, který já jsem teda asi nějak jako asi přeslechla, nebo já nevím, co
0: teda
1: to bude.
0: Černový pakt? Mluvíte o té migraci, že to má začít platit teď někdy v červnu, ne?
1: A můžu se zeptat na podrobnosti. Můžu se zeptat na podrobnosti o toho paktu. To je ten, co musíme, že musíme je vlastně jako.
0: No, anebo je vyplatit, takže kdybychom je chtěli jakoby vyplatit, tak se zhroutíme. Já jsem zrovna včera byla v Německu a ani byla jsem speciálně teda v Drážďanech a v této části Německa a tam jsem vlastně neviděla ani ty migranty, tak jsem se na to ptala Němců a oni říkali, že tam teď dochází k tomu, že je zavíráno mnoho těch táborů, kam přišli ty migranti a já jsem říkala, tak to jsou posíláni k nám. Ne, že z Německa jsou odesíláni zpět do země, odkud přišli. To za A a za B, že co se týče Ukrajinců, tak jim není to oficiální verze, je to verze těch přátel. A je to taková jako lidová podoba. Takže jim skončila všechna ta podpora. A naopak ty úřady jdou potom jako, jo, máte drahý auto, tak se ho prodejte a žijte z něj. Takže tam se teď podle těch informací, co mám já.
1: Já mám taky takový informace.
0: Jak to vidí lidi, takže tam se těch imigrantů zbavují a Ukrajince už na ně nejsou k ním tak vstřícní. Peněžně, finančně. Ale víte, co stálo? To jsem teda fakt koukala, jak jelen. Před Frauenkirche, musela jsem se i smát, tak před Frauenkirche byl jediný stánek, kde prodávali nějaký dřevěný korálky. A byl tam lední medvěd, který měl tyto barvy, žlutou a modrou. A měl tam ukrajinské vlajky. A já jsem se smála, že když Rusové se říká ruský medvěd, tak oni se volali ledního medvěda, ale je žluto-modrej. Takže před Frauenkirche stojí tady tenhle ukrajinský
1: medvěd. Taková atrakce. Já jsem taky za jednoznačné vystoupení z Evropské unie, protože Evropská unie je prostě diktát. Máme spoustu dobrých europoslanců, nebo spoustu, pár. A moje otázka je taková, dá se Evropská unie, nebo jakoby Evropský parlament rozbít zevnitř?
0: No nedá, protože Evropská unie nefunguje na základě Evropského parlamentu. Ten je až několikátý v řadě. Na to existuje na objasnění fungování, skutečného fungování, ale ono to je vlastně i v těch papírech, v těch dokumentech interních. Jenom řeknu, já spolupracuji dlouho a naším místopředsedou je Petr Šnur a historik Jan Tesař a Ivan Miller a oni ještě, než jsme vstoupili do Evropské unie, udělali podrobnou analýzu, i těch byla smlouva před Lisabonem, byl Maastricht a podobně, tak jako ten parlament evropský o ničem nerozhoduje, tam ne ve finále, tam ovšem rozhoduje kulatý stůl průmyslníků, což jsou nadnárodní korporace, oni mají i svoji webovou stránku, je tam třeba, mění se to trošinku, je tam třeba Nike, Philips, Coca-Cola, takový úplně ty celosvětoví giganti, ty rozhodují o tom, jaká bude politika jednotlivých států Evropské unie, to, že my budeme překladiště a montovna a podobně, ty dají direktivy Evropské komisi a ta pak předkládá jakoby ty materiály Evropského parlamentu. A jak se pan Tomáš Vaněk ptal na to referendum, jako jestli u nás by mělo smysl, tak tohle to je přesně to samé. To je ten Evropský parlament je, aby se

0: vlk nažral a koza zůstala celá, aby to mělo zdání, že jako rozhoduje ten lid. No, je to úplně jedno, když ten parlament něco odmávne. Vždyť se počká měsíc, rok, připojí se to k něčemu a ani není v lidských silách. Já se nedivím, že některý ten poslanec, jak se vyčítalo třeba Ivanovi Davidovi, když jsme teď hovořili o té rezoluci z toho roku 2019, ta změna historie. Já jsem podělala specializovanou angličtinu Evropského parlamentu, pak jsem toho nechala. To nejde. To je normálně umělá mluva, v tom se ani nemůžete vyznat. Takže já si myslím, že to je pro ty zodpovědné europoslance, jako to je jasný, že je něco takového proklouzne, protože ten chaos je záměrný.
1: Jste zmiňovala různé značky, no já jsem si zrovna vybavila, kdo oblíkal, že Hugo Boss oblíkal vlastně taky.
0: No.
1: A úplně mě se mi to vybavilo, takže já prostě, ať chci nebo nechci, a jsem ročník 88, tak prostě já ty spojitosti vidím, protože já tu historii prostě taky studuju už roky a prostě vidím, jak oni ji přepisujou, jak zakazujou prostě učitelům, kteří mají dvě vysoké školy, tak jim zakazujou, radši dají do družiny hlídat děti, než aby vyučovali.
0: No a ředitel se za něj nepostaví, protože ředitele vlastně tam nominuje to město, teda na základních školách, a to, takže ředitelé se bojí o tu svoji židli. No je to začarovaný kruh, že vlastně jednotlivci by se mohli vzbouřit, ale nevzbouří se to okolí. A já mám jednu kolegyně, ta je učitelka, dám to jenom jako příklad, jak to funguje. Když byl covid, tak to byla taková malá škola a tam nechtěli, aby se děti dělali povinně výtěry z nosu. Nechtěli po nich, aby nosili roušku. A výsledek byl ten, že ty rodiče se stěžovali na ty učitele a na tu ředitelku. A děti tam jak truhlíci se sami vytírali nosy. Šlapali si po rouškách, měnili si je. Ale viny byly ty učitelé a ta ředitelka. Takže problém je ve voličích a v té společenské atmosféře. Já to prostě jsem kdysi pracovala na ministerstvu školství a jednou tam přišel na jednu akci Zdeněk Máler. A viděl, že vycházím z pracovny, mimochodem na ministerstvu školství už to určitě poškodili. V Rohanském paláci byla replika, nebo ne replika, byl takový malý španělský sál, jako kopie toho španělského sálu kdysi tam byla a u toho byla taková, tam jsem právě měla pracovnu a Zdeněk Máler taky, když pracoval jako poradce ministra Kahudy kdysi a byl to takový rokokový salonek. No a od té doby, kvůli tomu, že jsme měli společný salonek na práci, tak jsme se několikrát setkali a on byl teď už po Zdeňku Málerovi ani pes neštěkne. On tenkrát byl přece proti té privatizaci těch různých památek a chrámu svatého Víta. A on právě tehdy říkal, že naší zemi začíná chybět aristokracie ducha. A to prostě tady není. Tady vlastně ta ekonomická elita je jenom ta, která má zdroje. A zdroje, kdo má zdroje? Komu to bylo z té Evropské unie dovoleno rozkrást ten majetek, udělat toho bílého koně a vpustit sem ty nadnárodní korporace. Takže ta skutečná aristokracie ducha, ta skutečná elita tady vůbec nemá žádné možnosti a vlastně, když nemá té možnosti se projevit, když nemá možnosti cokoliv ovlivnit nebo zrealizovat, tak prostě umírá na úbytě, no. A za elitu jsou tady považováni jako fakt divná individua. A tím teda mám pocit, že odpovídám na tu vaši otázku.
1: Já dám slovo kolegovi.
2: My jsme tady měli mírný výpadek na YouTube a veškeré komentáře nám tady úplně zmizely, takže už jich je tady jenom pár na Facebooku. Ano.
0: Moment, já se podívám, já tady vidím.
2: Ale na YouTube zase běžíme normálně, byla to asi nějaký dvouvteřinový výpadek. Já půjdu trošičku s tou otázkou do zahraničí. Půjdu přímo za velkou louží. Možná strýček sám. Tak jak se díváte a hodnotíte třeba současného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, když teďka zmíním Venezuela, Irán, není to trošku zklamání pro konzervativní?
0: No, nás, protože jsme do něj vkládali neoprávněné naděje, ale teď byl někdo v Americe A oni jsou z něj, ty Američani, úplně nadšený. To prej vůbec není pravda, že by nebyl v Americe populární. Jenže tak my máme ty Američany za blbce, oni mají za blbce nás, to je takový vzájemný. Teda musím říct, že já se jim nedivím, že nás mají, ale zase nám se nikdo nemůže divit, že máme za blbce je, protože tam je to taky hrozný, když člověk někdy vidí ty ankety a že vlastně vůbec neví, ani kde je Venezuela, ani kde je Ukrajina. A stejně všechno ty lidi odmávnou, tam už jsou zpracovaný dávno. Vlastně Američani jsou první asi obětí toho, co se děje teď i postupně v Evropě. My už jakoby jsme druzí v řadě. No, já vycházím ve svých úvahách, mně se zdá, že to je opravdu zkratka, často z toho Valérie Pjakina, protože ty jeho komentáře každý týden a ty jeho analýzy a prognózy tak se časem ukážou jako jediné pravdivé a má to logiku. A on říkal, že prostě ta Amerika jak odpisu, je na odpis a když komentoval různé ty kroky Donalda Trumpa, tak jde o to, aby ona byla absolutně nedůvěryhodná ve světě, aby s ní už nikdo nejednal. Vždyť jako všichni ví, že všechny zradí, podvede, že nemyslí vůbec vážně nic vážně. A ještě, že bude to nové dělení světa, opravdu ta Latinská Amerika, tedy i ta Venezuela, patrně i ta Kuba. Prostě kontinentálně to bude všechno jako mít jeden ten vliv. Teď je otázka, říká se, že se rozpadnou ty Spojené státy americké, takže jakoby ta lepší část, ta tomu bude všemu královat, ale já to říkám jako velmi zjednodušeně. A co se týče toho Iránu, tak ta koncepce sociální bezpečnosti vychází z toho, že jsou dvě křídla globálního prediktora, jedno teď má centrum v Číně a druhé má mít v Iránu. Takže taky to řeknu hrozně zjednodušeně. To, co se děje v Iránu, je vlastně jakoby veřejný odpis záměrný těch Spojených států amerických a aby se tam konsolidovalo v Iránu to druhé křídlo globálního prediktora. A lidi to často neví, co si počít s tou Ruskou federací. Tak tam je řečeno, že to je vlastně jakoby třetí hráč na tom globálním poli. Jsou ty dvě křídla globálního prediktora a třetí hráč. Ne, že by ho miloval globální prediktor, ale protože ti Rusové mají v ruce jediní takové vojenské prostředky, které dokážou zasáhnout. To znamená, že mají v ruce strukturální řízení, struktury, prostě můžou zmáčknout ten knoflík a tak. A to ten globální prediktor nemá. Ten má to nestrukturální řízení. Že nás zničili skrze školství, skrze kulturu, skrze zdravotnictví a je to jako dlouhodobě a není to jako šup, zmáčkněte ten knoflík, nemá to tu strukturu. Je to takový to soft a to Rusko, jo. A to Rusko jediné může zabránit v rámci toho nového dělení světa tomu globálnímu konfliktu. Takže proto v této chvíli jsou s ním situační spojenci. Ale jak se v tom vlastně skoro nikdo nevyzná a používají se i tady ty termíny jako globální prediktor, nadnárodní řízení, mezinárodní řízení, tak v tom je hrozný zmatek. Ale já to teda vidím takhle a dává mi to logiku.
1: Vy jezdíte do Ruska jako, myslím, že za mírové fórum taky? Tak nám povězte něco o mírovém fóru a vašich cestách.
0: O Československém mírovém fóru. No to kdysi tady byla organizace, která se jmenovala Český mírový výbor. A v jejím čele stál pan inženýr Sobotka. To byl dlouholetý diplomat. On byl velvyslancem v několika třeba i afrických, latinskoamerických zemích a podobně. A zúčastnil se za Českou republiku při formulování toho helsinského procesu, té deklarace, která byla přijata v roce 75, ta helsinská deklarace, aby byl mír v Evropě. A vlastně tady teda existoval v České republice ten Český mírový výbor a já jsem se s ním setkala a ještě s jeho kolegou na několika akcích, asi to bylo v rámci sociální demokracie. A tenkrát se připravovala velká mezinárodní konference se společností Berty Suttnerové. Byla první nositelka Nobelovy ceny a vlastně žila tady u nás, napsala tu knihu Waffen-Nieder, jako odložte zbraně. Teď se o ní vůbec nemluví. No a v rámci toho mi pak nabídli abych se angažovala ve vedení toho Českého mírového výboru a pak tam došlo jako k úmrtí a přejmenovalo se to na České mírové fórum. Ne, ještě předtím tam bylo nějaký jiný název a pak na to fórum. A protože se v tom angažoval i ten pan doktor Tesař, ten historik a kolegové ze Slovenska, tak vlastně jsme si říkali, proč nejsme Československé mírové fórum. Takže ta finální verze, ale má to opravdu dlouhou genezi.
1: Takhle, Československé mírové fórum asi nemá nahradit Alianci národních sil, že? Jelikož, protože já vím, že spousta lidí byla velice smutných, že Aliance národních sil prostě skončila.
0: Každá politická strana, ať u nás, tak na západě, protože to je ten model Evropské unie, tak má jako jakýsi think tank, to své centrum. A to bylo České mírové fórum tehdy pro tu Aliance národních sil, takže ti kolegové, kteří takový ty nejlepší kolegové, kteří se angažovali v rámci ANS, tak samozřejmě jsou členy Československého mírového fóra. My jsme taky byli smutní, ale prostě ta situace a ten zákon o politických stranách a politických hnutích je udělaný tak, že vlastně pokud nemáte bohatého sponzora a nemáte právní kancelář a nemáte ekonomii profesionální, musíte si kupovat, když nemáte profesionální účetní kancelář, tak se musí kupovat ty programy. Prostě je to strašně drahé. Mě hrozně mrzí, že lidi dají miliony, když je otázka, jestli to dávají jako, no ale vidíte tam, ty účty jsou otevřené, že lidi dávají velké částky na zbraně, na raketu Dana. A nám dali třeba 10 korun jednou za půl roku. Takže všechno vlastně je to financováno vlastními silami. Proto skončila i ta strana dělnická Tomáše Vandase. Proto skončilo mnoho i teď Petr Hanek, která zemřel, ale i ta jeho strana rozumí. Je to finančně neúnosný. My jsme měli velmi dobré zkušenosti, no až postupně, s tím úřadem pro dohled na hospodaření politických stran a hnutí, s těmi lidmi. Ale oni jsou taky tak svázáni těma pravidlama, musíte se tam školit, jak vyplnit každou blbost. Jednou nám, ale opravdu, že jsme 2 dny se zpozdili, ale to nebyla žádná důležitá věc, která by se týkala nějakého data daného zákonem nebo něčím. O 2 dny, protože odešel nebo měnil se místopředseda, který měl přístup k datové schránce a když to zaregistruje ministerstvo vnitra, tak najednou přístup k té datové schránce automaticky nemá v rámci toho politického hnutí, což my jsme vlastně nevěděli. A přišlo něco do datové schránky, když jsme to zjistili úplně 0 týden, dali jsme jí to a dali jsme za nesmysl 60 tisíc. A vlastně a strhli nám to automaticky z toho účtu. A vlastně i byl ten důvod, my jsme navázali na tu politickou stranu, která byla kdysi lokální, kandidovala jenom v Praze, ty občané 2011. Ten pan předseda bývalý taky pořád platil pokuty za hovadiny od té doby, co vznikl ten zákon o politických stranách a hnutí. Takže tohle je ten hlavní důvod. No.
1: Prostě jednoznačné zničení veškeré opozice, která by mohla být, jo. Kdybyste jako mohla lidem říct, co by měli dělat, jakože, vy jim to říkáte stále, že jo, ale jako nějak jinak, jako...
0: No rozhodně nemůžou věřit sdělovacím prostředkům a rozhodně jim ty informace nikdo nedá na stříbrném podnose. A je těžké si hledat informace přímo u zdroje. Je těžké jít, dám příklad zahraniční politiku, na stránky k Kremlu a říkat si, co ve skutečnosti řekl ten Vladimír Putin. Řekl to tak, nebo jak ho interpretují ta média? To prostě není možné. Takže vybrat si pár kanálů, což ti vaše posluchače dělají, jako je třeba váš, nebo jako my máme pořady na Svobodném vysílači. Ale tady je, bych ráda upozornila na to, že i tady na té alternativní mediální scéně, tak jsou někteří výše a někteří níže. Prostě myslím si, že ani váš, Kateřino, tenhle pořad se nedostane na ty hlavní stránky. Prostě se tam nedostanete. Ale někdo zase jiný, aby bylo jasno, se tam dostane. Jinak se to musí platit. A potom, víte co, já když jsem třeba si chtěla založit blok někde na aktuálně.cz seznam. No, vám nedovolí, jako nemůžete. Když my jsme byli ta Aliance národních sil, my jsme v roce 2021 měli dosah 1 800 000. My jsme to nesledovali, ale jednou se kolega podíval a byli jsme překvapení. A půl roku před volbama, hádejte, jaký dosah měli články.
1: No, hodně malý.
0: 120. Prostě zruší vám kanál. Mě, jak jsem, dám příklad, to ale nezmizelo, jo, to je pořád. Jak jsem teď byla v tom Brně, tak kolega nahrál to moje vystoupení. A myslíte si, že publikovat na TikToku nejde, protože jsou to prý dezinformace.
1: Ano, na TikToku to blokujou úplně.
0: No, je to strašné. A pak ještě je ten shadow banning, že ano. Vlastně jako nás teda blokli několikrát, pak nás povolili, nikdo nás neviděl. Ano. Já jsem bloknutá, mě když jste dali Vladimíra Vítová do vyhledávače, nic vám to nenašlo na Facebooku. Takže je x způsobů, jak zabránit tomu, aby se šířily informace. Tak musí lidi jako kopat, jako... Jako
1: ano, to máte pravdu. Je pravda, že teda nás teda taky máme shadow ban. Ať vysílám s kolegou Prouskem, ať napíšu jakýkoliv článek, tak prostě to vidíte, že prostě jeden článek má tolik přečtení, druhý tenhle. Potom mám volání, tady třeba kolega mi volal, že mu volal jeho kamarád, že to má nějaký, pořád má 20 000 hlédnutí, ale ukazuje to jenom u něj. U nás to ukazuje třeba jenom, já nevím, 100. Jo. Jako je to neuvěřitelný. Právě si myslím, že my bychom měli ten odboj začít tím a tím, že by ty chytré hlavičky, které tomu rozumí, těm počítačům, si měli sednout a vytvořit nějaký program, kterým bychom je převálcovali.
0: Já se to nedovedu představit, protože oni mají nekonečně více i finančních možností. A vlastně, když vezmeme, a to se vracíme teda asi k počátku té naší diskuze, jestli teda mají vůbec lidi našeho typu v naší republice šanci něco změnit, tak ty lidi ve finále stejně volí jenom toho, koho jim předhodí ta televize. Tady je třeba snaha o přímou demokracii a podobně. A já vždycky říkám, ale teď do Senátu můžete volit kohokoliv. Kohokoliv. Vy můžete sami kandidovat. Musíte se zaplatit 20 tisíc, nikdo vám na to nepřispěje. Můžete se domluvit, můžete si sebrat pár podpisů nebo se domluvit s nějakou menší politickou stranou, ta vás kandiduje. Ale ve finále stejně uspějou jako členové ODS, členové TOPky, členové jiných stran, všechny ty, co jsou v senátu. Takže i když by byla přímá demokracie, nemáte v ruce média, ten senát je od toho typu. Ve finále jsou tam ty politické strany, které lidi nemají rádi. A zase, ale senát je na nic, já nepůjdu k volbám. No tak je na nic a pak jako rozhoduje o některých důležitých věcech. A to je fakt začarovaný kruh. Lidi jsou zblblí, neinformovaní, laxní.
1: Je o to, jestli jsou líní, anebo už ta mentalita došla do takového stupně, obojí. Že jim to jedno.
0: Obojí.
1: Já ještě předám slovo kolegovi. Pak se kouknu na otázky, jestli tady máme.
2: Dobrá, já se teda, protože já jsem zastáncem přímé demokracie, jsem velkým fanouškem, ale když se budeme bavit o té zastupitelské demokracii, protože já jsem konzervativní centrista, tak se vás tu zeptat vaše poslední angažmá a teď se zeptám proto, protože jsem zastáncem toho, že by tady měla vzniknout nějaká jedna velká strana z těch malých stran a udělat nějakou jednu národní frontu, jo. To je taková moje myšlenka. Tak se vás chci zeptat, byste vlastně kandidovala za Českou republiku na prvním místě, tedy Ládi Vrábela. A s ním taky kandidoval pan Miroslav Sládek a oni měli nějaké výhrady vůči Hnutí Stačilu a SPD a jiným. Tak jak se na to třeba díváte vy?
0: No, měli podle mě právem, ale my jsme tohle to už několikrát udělali. Třeba do Evropského parlamentu nás kandidovalo 8 vlasteneckých stran a výsledek je ten, že když to kolegové z těch jiných stran, třeba vemu teď tedy Národní demokracie, ty byly největší, a Dělníci porovnali, tak jsme dostali míň, než oni dostali, když kandidovali sami. A to je přesně, že vám lidi napíšou. Já bych vás volil, ale když je tam ten Adam Bartoš, tak nebudu. A Vandasově napíšou, my bychom vás volili, ale když je tam ta Vítová, tak vás volit nebudeme. Nebo my bychom vás volili, ale když máte v čele Hynka Blaška, tak vás volit nebudem. Takže ve finále vás nevolí nikdo. Takže to nefunguje, to spojování nefunguje. Ne, že by ti lidé nechtěli, nám se to podařilo. A vůbec není pravda, že by každý chtěl být král a první. To už nikdo nechce. Kandidoval mimochodem s námi i Miroslav Sládek a republikáni. Protože všichni už jsou z toho tak unavení. A ví, jako že dávají všem svoji pověst. A teď dáváte do toho peníze a výsledek je. No, zase jdete po těch korytech. Je to strašný. I ty vlastní lidi vám vlastně nadávají a teď vám nadávají. A proč jste se nespojili s komunistama? Se stačilo s SPD. My jsme chtěli, ale ptejte se jich, proč se nechtějí spojit. A tady by to musel opravdu udělat někdo, kdo má ty zdroje. A ty zdroje má kdo jediný? Teda ta SPD. A ta se taky vybrala jenom pro a Trikoloru, protože upřímně řečeno, oni taky mají to finanční zázemí. A kdo za nima stojí? Jisté klanové korporativní skupiny. A proč za nima stojí? Protože potom chtějí, aby byly přijaty jisté zákony. My jsme oslovili, třeba by se dalo říct, že některý ty lidi, co se zajímají informačními technologiemi, mají různé časopisy nebo ty hry a vyslovují se na Twitteru, Instagramu, na Facebooku, že mají rozum. No ale nepodpoří vás. Prostě, protože jak jsme se tady bavili ze začátku o té pravici, levici, to by mě zajímalo, jak myslíte, že jste centrista. Kdybyste řekl, jak si přejete uspořádání společnosti, tak určitě.
2: Já si právě, víte, já mám problém s tím, že prostě tady funguje nějaká špetka fanatismu. Vždycky je prostě nějaký fanatismus, ať už je levicový nebo pravicový. A já jsem právě v tom středu, takže já si vezmu tu dobrou myšlenku zleva. Zároveň si vezmu jakoby tu myšlenku.
0: A jak dělíte pravici a levici?
2: Jasně, já jsem prostě vlastenec, jo. Já prostě nehájím jenom tu jednu stranu mince, protože ona prostě má vždy dvě strany mince. Ale zeptám se takto. Nemyslíte si...
0: Já se jenom zeptám,
2: můžete samozřejmě se zeptat také. Jestli by třeba právě proto, že jsou ty žabomíší války takzvané, jo, tady na té vlastenecké scéně, tak jestli by tyhle ty myšlenky právě nevyřešila ten systém té přímé demokracie. A teď už budu sticha teda.
0: No ale nejsou žabomíší války. To je uměle udělaný obraz. Jako fakt řekněte mi třeba příklad. To, že jsou žabomyší války, říká.
2: To je právě to, že ten se zase nemusí s tím, tenhle zase podporuje.
0: My jsme se dohodli.
2: A že ta myšlenka je vlastně v podstatě stejná, akorát v těch lidech, no.
0: My jsme se dohodli. My strany politické jsme se dohodli. Ale voličům to vadilo. Takže není problém v těch politických stranách. Vy si myslíte, že mě nějak miloval Petr Hanik? Nemiloval, ale dohodli jsme se, že mě miloval Hynek Blaško. Mě přesně tvrdil, ale dohodli jsme se. Ale prostě voliči to neunesli. Takže není pravda ten narrativ, co se říká, že jsou žabomyší války. Prostě nejsou. A tu druhou, tu protistranu, spojují finance. Prostě to tak je. A ještě k těm médiím jenom vsuvku. Rádio Univerzum, aby bylo jasno a to. Vy si myslíte, že to dělají ty lidi z lásky jenom a zadarmo? To děláte vy, to dělají lidi. Takže to jenom na dokreslení, že jak v té politice, tak i na té mediální scéně. Jsou tady jisté ekonomické kruhy, které podporují ty i ty, ale pro lidi to vypadá jako, že jsou to vlastenci, co jsme my bez vás dělali. A že to děláme svého srdce, tak to jako není. Takže nejsou tady žabomyší války mezi neparlamentními stranami. Co se týče, teda teď to řeknu otevřeně, KSČM, já jsem několikrát požádala třeba o setkání, psala jsem Kateřině Konečné, v životě mi nikdo ani neodpověděl. Mnozí členové politické strany jí psali. Bez reakce. Já jsem se vlastně mohla dohodnout předtím jako za Aliance národních sil, jenže bohužel odešel s Vojtěchem Filipem. Tam bylo to jednání normální. My bychom pochopili, kdyby řekla, ne, nechceme s vámi spolupracovat. Ale to vůbec, jak když házíte práh na zeď. A to samé s SPD. Teď třeba teda pan Jiří Kobza je členem Stačilo. My jsme několikrát jako jednali v Praze a víte, co nám bylo řečeno, že jsme toxický. Tak jako my jsme chtěli opravdu spolupracovat. A pak jako řeknou, a vy spolupracujete s Národní demokracií a tam má špatnou pověst. No a jako komunisti mají dobrou pověst? A nebo a vy jste spolupracovali s Tomášem Vandasem a ten má tak špatnou pověst, že ho média očernila. No teď mimochodem spolupracuje s SPD tam v té Bílině a já se musím opravdu smát, jako by tady měl někdo dobrou pověst, kromě ODSáků na tom mainstreamu, anebo kromě topkařů. Teď tady jako všichni jsou politý hnojem. A takže z těch velkých stran vůbec nebyl zájem spojit tu vlasteneckou scénu, za kterou nestojí ty finance. A když jsem říkala, že teď už to jsem zmínila tu Kateřinu Konečnou, že byly teda ve hře i finance, i mohla do médií a už neuspěla, protože lidi na ty názory neslyší, ale předtím, když byly ty volby v tom roce 21, že jo, to byly.
1: Ano, 21, no.
0: Tak říkám to, protože tam kandidovala Aliance za budoucnost, která měla úplně jiný program, a to bych se pak zeptala pana Vaňka, protože si myslím, že z té naší debaty, pokud bude teda, že vyplyne pro posluchače, jak je to s tou pravicí a levicí. Takže tam kandidoval pan Sehnal, to je miliardář, vytvořil si stranu Aliance pro budoucnost. Nalil do toho neuvěřitelný prachy. Ale nebyl v médiích a taky neuspěl. Ale já si myslím, že opravdu to už začalo v tom roce 2017, že tam už vlastně bylo těm, co řídí těm sociálním inženýrům z toho nadnárodního řízení, už bylo jasné, že tady je to mínění té společnosti zpracováno. Protože předtím stačily třeba peníze. Dokonce i ten Petr Hampl, když se kandidoval, i to objížděli všechno a zjistil, to neprorazíte. Tenkrát to neprorazil, protože nebyli v televizi. A šel to vlastně krok za krokem. Pak už nestačily peníze, to byl ten pan Sehnal, miliardy, ale nebyl v médiích, ale nestačily ty miliardy. A teď už nestačí ani miliony teda do té kampaně a už nestačí ani ta média. Prostě už jsou ty lidi názorově zpracovaný a nezvolí. Ten jiný směr nezvolí. A můžu teda já mít na vás ten dotaz, jak jste říkal, že jste centrista. Jak by to, protože spousta určitě posluchačů tak...
2: Já se omlouvám, ale já jsem dnes v pozici neutrálního moderátora, jo? Ale jestli máte nějaký dotaz, na který jsem schopen odpovědět, tak to uděláme, zvíme, že.
0: No a jako, jak, když nejste ani vlevo, ani vpravo, jak to charakterizujete tu...
2: Konzervatismus je vlastně, když to vezmu, to je vlastně vlastenec, jo? Mám rád svoje staré hodnoty, to znamená miluji svoji zem, jo? A nejsem přímo vlevo, neznamená, že prostě každý vlastenec je vlevo, jo? To je prostě můj názor a zatím si prostě stojím. Já jsem zastáncem přímé demokracie třeba například.
0: A jak to vidíte s těmi výrobními prostředky?
2: Výrobními prostředky v jakém smyslu?
0: Kdo si myslíte, že by měl vlastnit infrastrukturu, silnice?
2: Já si myslím, že určitě stát, ale tohle to přece nemusí být vždy na bázi nějakého nebo nějaké extrémní levice. Jo. To si prostě myslím, že ne, protože
0: ale
2: Česko... Dobře, tak mi vysvětlete tu infrastrukturu prvního Československa po roce 1918.
0: No tak to bylo v soukromých rukou, ne? Ale přitom...
2: Nevím, jestli úplně v soukromých rukách, paní Vítová.
1: To bylo to po roce 1918, přece to bylo v soukromých vlastnictví.
2: Dobrá, já bych opustil
0: já
2: si myslím, jako host, já.
0: Protože já jako nechci vás nějak dotlačit do kouta, ale myslím si, že tohle je doklad toho zmatení pojmu. Protože buď chcete, a to třeba jsme vedli ty rozhovory s tou národní demokracií a jsem říkala, proč tam máte, že jste pravicoví? My jsme všichni pravicoví. No nejsou, protože tam mají normálně jasný. A opravdu ta základní linie je, chcete, aby, já vás tady usvědčím veřejně, chcete, aby měl stát ve vlastnictví vodu, nebo aby to měly ty španělské a francouzské firmy?
2: No momentálně přece tu vodu má stát? Nemá.
0: No ano, jak by to mělo fungovat? Že by jí měl nebo neměl podle vašeho názoru mít v rukou?
2: Víte, že tady stát ještě i přesto, že tady už jaksi máme po roce 89 přece jenom ještě něco vlastní?
1: No ale to je to byla otázka, jako si, já si myslím, že stát by měl vlastní.
2: Kdo vlastní pivovar Budweiser nebo Budějovický Budvar?
0: No a teď o tom jsem přece mluvila, ne? Že když ten stát nic nevlastní, ale vedle toho, co říkáte, tak jste v podstatě vlevo. A to, že je někdo, já musím říct, že vlastenec musí být přirozeně vlevo, protože to prostě, když je vlastenec...
2: Byl pan Edvard Beneš, byl Edvard Beneš vlevo?
0: No jasně, že jo. To, co je u něj napsáno, no, to vám taky řeknu, jo.
2: No tak já nevím, když byl teda vlevo, proč měl problém s komunisty v roce 48.
0: Teď on s nima neměl problém, to nám se říká.
2: Když se skončil jako prezident v Líněm, se s nima nedohodl prostě. To je taky historický fakt.
0: Ne, to bylo, jednak byl hodně v Rusku. Já vám řeknu, jděte se podívat do muzea v Táboře.
2: Ale nebyl členem komunistické strany.
0: Byl členem socialistické strany, de facto. A socialistické strany a komunisty. Já třeba taky nejsem komunista. A víte proč? Protože vím, že lidi nejsou andělé a komunismus počítá s anděly. To je moje zásadní výhrada. Já jsem socialista, ale socialisté jsou vlevo. No ale v tom muzeu, jo, jako je opravdu to moc hezky udělaný, je tam ten jeho životopis, on pocházel z velmi chudých poměrů. Vlastně tam tenkrát to bylo možné, existovaly sociální výtahy, to je pravda, že když mělo jinou váhu to vzdělání, a teda měl taky bohatší ta jeho žena příbuzný, takže tohle to tam taky hrálo roli. Ale opravdu byl socialista tělem i duší. Třeba to, já nevím, jestli tam jsou nějaký citáty, byl jsem socialista, ale prostě byl. A závěrem tu výstavu úplně zabijou, protože řeknou, že on těsně před smrtí strašně litoval toho, že se setkal se Stalinem a toho, co jste říkal vy. A já jsem jim tam napsala a říkala jsem, co říkáte za nesmysly, vždyť to vůbec není pravda. Všechno tam mají ozdrojovaný, všechno, co kdy řekl, kde. A u tohohle nemají žádný zdroj. A oni mi napsali, že to napsala v knize nějaká americká novinářka, která ho navštívila před smrtí a teď mi řekli to datum. Jenže on nemohl ani mluvit. Já jsem se našla tu jeho zprávy. On byl po ataku další mrtvice. Úplně byl, takže ona si to vymyslela. A oni jsou si toho asi vědomi. A já jsem jim to napsala, tu časovou osu, a jsem říkala, že to je naprostý nesmysl. V životě s ním nemohla o tom mluvit. Takže oni vlastně, ale ten narrativ takový je, že on v závěru života jako by to všechno popřel. A ještě k tomu, vlastně jsou tady jenom dva ty levicové směry. To je teda komunismus pro anděly, kteří tu nejsou, a potom socialismus. Já jsem opravdu socialista, protože ten stát ani nemůže fungovat jinak pro lidi dobře, než aby byl sociální. A vy jste levicovej a nevíte o tom. Stejně jako národní demokraci si mysleli, že jsou pravicoví.
2: Ne, já jsem centrista.
0: Tak víte, v čem ten centrismus je?
2: Prosím?
0: V čem ten centrismus spatřujete?
2: Že nejsem fanatikem. Aspoň si to myslím. Prostě víte, když někdy jste až moc vlevo, tak jste prostě až moc. Jo?
0: Jak to vidíte s těmi výrobními prostředky?
2: To je taky špatně, takže se snažím brát to, co je dobře, protože rozumíte mi, jo? Každá myšlenka může mít velice dobrý potenciál, ale prostě i z historického hlediska nebylo všechno růžové, jo? Čili být nějakým jako jenom zastáncem té jedné strany mince, já si myslím prostě, že to je špatně. No. Je tak to můj názor, tom se třeba nesmíme. Proto si myslím, že změna by byla přímá demokracie a právě ty reformy.
0: Ve volbách do Senátu máte přímou demokracii.
2: Dobře, ale my žijeme v zastupitelské demokracii.
0: Ne, tam máte přímou, do Senátu volíte přímo.
2: Demokracie funguje ve Švýcarsku a ještě v pár zemích. A to se bavíme úplně možná trošku zase o něčem jiném. Já bych Katarino, jestli můžeme přejít ještě nějakým dotazům třeba diváků, ať jsme
1: zpěvili. Já bych chtěla od Vladimíry, kdyby nám řekla ty výrobní prostředky, abych to strašně
2: ano.
0: Jako definici výrobních prostředků,
1: ano.
0: Že poldy vlastnil stát, teda prvně národní to bylo bohatství a pak to bylo státní, že voda byla ve státních rukou, že prostě má rozhodovací pravomoce stát, že silnice, infrastruktura je ve státních rukou, že energetické podniky jsou ve státních rukou, že výrobní, zemědělský a zpracovatelský průmysl je ve státních rukou a pozor, a tady byly družstva. A proto já teda jsem socialista, protože si myslím, a proto nejsem komunista, že nejlepší je, že to, co je, z čeho profituje celá společnost, musí být v rukou státu. Mm-hmm. Potom tady, a to tak bylo u nás, my jsme tady nebyl žádný komunismus, tady byl socialismus před rokem 89. Potom tady byla ta zemědělská družstva, byla tady výrobní družstva, družstevní vlastnictví je absolutně efektivní. A potom tady samozřejmě bylo soukromé vlastnictví. Mnoho umělců bylo mimochodem na svobodné noze. Nejen herců, zpěváků, ale i třeba, já nevím, malíři a podobně. A tady nesmělo být soukromé vlastnictví, že jste měli nějaký počet zaměstnanců, ne? Nebo nesměli jste jakoby vykořisťovat. Takže ideální společnost, a to jsme měli v programu Aliance národních sil, když to, co je důležité, to, co jsem zmínila, nejlepší je ta voda, ty železnice, silnice, podobně, energetické sítě a podobně. To je rukou. Protože jsou jiné podmínky na Jižní Moravě, jiné podmínky na Vysočině, tak jsou ty družstva. A potom samozřejmě je to soukromé vlastnictví. Ale, když to vidíte, jak mimochodem liberálně demokratická, kapitalistická Evropská unie jde po soukromém vlastnictví, jde po těch družstev. Je fuk, že jim to nevezmete, jak se říká, zestátnění. To bylo tak strašné, to k tomu bych se taky ráda vrátila. Dejte si zestátnění po roce, po válce druhé světové. Ve Francii, tam se zestátňovalo jako o život, protože se ten stát musel zpamatovat. V Británii se zestátňovalo jako o život, protože se stát musel zpamatovat. A to tam neměli ty státy zničený jako my. Mimochodem tady to všechno vybombardovali Američani těsně před koncem války. Veškerý náš průmysl, nejen Prahu dvakrát, vybombardovali Kralupy, chemický průmysl, Ústí nad Labem, Plzeň vybombardovali, Zlín, Bačovitovány vybombardovali, České Velenice, Pardubice, všechno. Teď říkal tam kolega, který je z Ostravy, tam mají výstavu, bylo to k osvobození, co všechno bylo vybombardováno. A myslíte, že tam napíšou, že to vybombardovali Američani? Ne. Takže tady se muselo to zestátnění a pak tady došlo k jistým politickým procesům. Mimochodem komunisti vyhráli volby. Co asi měl dělat ten Edvard Beneš, když to byl bytostný demokrat? Řekla jsem to srozumitelně?
1: Já myslím, že naprosto. Já si myslím, že řekla jste to krásně. A já si myslím, že toto myšlení vychází jenom z jednoho učení. A to zakázaného učení. To je zakázané učení, protože nám rozvíjí ten mozek a mohlo by nám taky něco dát. A proto se to zakazuje, že? Tak Vladi, já bych se podívala, jestli má ještě kolega otázku. Já bych vás už nemučila dál.
2: Já už bych šel asi k závěru. Každopádně s něčím s paní Vítovou souhlasím, s něčem nesouhlasím, ale takhle to je demokraticky v pořádku, takže jsme vyvážení. Výborně.
1: Tady mám jednu otázku. Proč se neziskovky dostávají do škol, když nemají učitelské vzdělání a kdo jim na to drzo dává certifikát?
0: No, to je otázka. Kdo jim dává ty certifikáty, kdo jim to umožňuje. Jsou to lidé na ministerstvu školství a ministr školství je pan Plaga a byl předtím ministr školství a pořád to dovoluje. Takže tam směřovat ten dotaz.
1: No, prostě my musíme pochopit, že teď žijeme v totálním rozkladu našeho státu. Prostě to, nedá se to jinak shrnout. Když si vezmete, jsou lidi, kteří čekají na léčbu, nedostanou se kolikrát na ní, protože léčba je drahá. A pak jsou lidi, kteří si přijdou a řeknou, já chci být prostě klukem. A najednou léčba, prostě, která stojí 100 tisíce a předělání a to jde úplně v pohodě. Takže to je prostě opravdu, tady není jiná možnost, než aby opravdu všechno bylo opět zase státní. Protože nemůžou za nás rozhodovat soukromí vlastní, nemůže prostě. Protože dochází právě k tomu vykořisťování a dochází právě k ovládání té společnosti. A to ty lidi musí pochopit.
0: A to vám ještě chci říct, že my máme úplně největší počet soukromých vysokých škol, teď už asi i středních a základních. Já když jsem byla na ministerstvu školství, tak byla na návštěvě oficiální tamnější ministryně školství a ta žasla, kolik my tady máme soukromých škol.
1: Tak pak tu máme hodně jako lidí s těma titulama, že jo? 10 před jménem a za jménem. Takže ono, mě to třeba mrzí vůči vám, která jste opravdu studovala poctivě. A pak se vedle vás postaví taková Danuše Nerudová. To je jako, co na to říct, jako?
0: No ale já mám ty zkušenosti, zase zmíním tu kariéru na tom ministerstvu školství. Ta Masarykova univerzita vždycky byla líhní takovýchhle lidí a vždycky stáli v čele už od rektora Zlatušky a byli absolutně pro soukromé vlastně svým.
1: Jinak vás tady všichni zdraví. Je vidět, že tady máme málo posluchačů, že nás opravdu blokují. Ale já bych měla, Vladi, pro vás návrh, kdybychom třeba jednou spolu, jednou za měsíc nebo jednou za 14 dní, za 3 týdny, jak to vyjde, prostě udělali třeba jeden večerní hodinový program na různá témata, třeba potravinová bezpečnost nebo prostě historie. Protože já si myslím, že máte široký rozhled a oni vás děli i rádi poslouchají a já budu ráda, když se tady budeme setkávat pravidelně, třeba jenom my dvě, nemusíme kolega, protože kolega většinou může jenom takhle odpoledne, takže budu ráda, když se takhle setkáme občas jednou za měsíc, říkám za 14 dní na večer a probereme různá témata.
0: Určitě se můžeme dohodnout. A já taky děkuji všem, pak si přečtu ty diskuzní příspěvky, děkuji.
1: Opravdu jejich dneska úplně málo, což jako nebývá. Takže nás opravdu blokují, no. Ale já věřím našim divákům, že oni to rozešlou a budeme na Telegramu a Dušan mi snad už zařídí i tu svobodnou televizi, protože máme výpadek na svobodné televizi, protože jsme museli přejít na jiné ODC a tam už se to nějak nespojilo, takže pracujeme na tom, aby to bylo na té svobodné televizi a jinak nás sdílí Ivan Smetana, za co děkujeme. No a tak já vám teda pro dnešek asi mockrát poděkuji a budu se těšit na příště.
0: A já děkuji za pozvání a dneska je nádherné odpoledne nedělní, tak to určitě taky hraje roli. Takže všem přeju zbytek neděle krásný.
2: Tak já bych také poděkoval všem divákům a paní Vítové, že si udělala čas a přišla mezi nás a popřál nám všem právě ten krásný zbytek nedělního dne. Naslánu.
1: Tak zdar a sílu.
3: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral a Lido obsi hrál. Když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeru

větší předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola,

kulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit natříví kůlničky. Rozbili domy.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

Tak já vás, všechny vás zdravím, všechny vás vítám, omlouvám se za chviličku na začátku, to jsme tady nebyli, je to proto, že jsem teď s Jiřím ladíme, jak se vlastně propojíme, protože Jiří je někde na cestách a telefonem to nejde propojit, zkrátka a dobře, nám to tady nějak skolabovalo. Už se s tím tady trápím nějakou dobu, u Pavla Hlávky to šlo, tady to zase nejde. Takže hledáme cestu. Tak doufám, že to Jiří vymyslí a že to nějak spolu dáme. Takže vítejte, vítejte u pátečních hovorů při víně. No a pustíme se hned ze začátku do toho, co jsme zvyklí, kdo má dneska svůj svátek. Podíváme se na to, už to tady. Aha, už to tady. Vydržte chviličku, na druhou stranu pojedu, tam to možná bude. Jména, tak. Dneska slaví Antony a Antonína. Tedy Toničky. Toničky mají svůj svátek dneska, Světový den proti dětské práci. Tak. Takže Antonie a Antonína. Antonie, Antonína či Antonína je ženskou variací mužského jména Antonín. Domáckými podobami jména Antonie jsou Tony, Tonka, Tonča, Tonia nebo Tonia, Tonička, říkal můj dědeček babičce. Umělecký svět zná Antonii Hegerlíkovou, herečku slovenského původu. V hudební branži pak působí Tonia Graves, původem americká zpěvačka. Propůjčila svůj hlas mimo jiné české hudební skupině Monkey Business. Antonie nebo její mutace Antonína je ženskou variantou jména Antonín, stejně jako Antonín je jméno Antonie či Antonína latinského původu, jde o počeštěnou mutaci latinského jména Antonius, které se užívalo již ve starém Římě. Tehdy ve významu patřící Antonínovi, respektive patřící k Antonínům. Antoniové byli přitom patricijský římský rod. Z latiny se pak jméno Antonie může volně překládat jako přední, čelní. Ante je totiž latinskou spojkou s významem před. Nositelek tohoto jména v České republice je 8634 dívek, žen, slečen a paní. Je to 90. příčka mezi nejčastěji používanými jmény dle jmenné statistiky. Další svátky tento den, Antonina a tak dál, to už jsme si říkali. No a těch Antonín je 204, to je 517. příčka. Takže Antonie a Antoníny dohromady je 8841 oslavenkyň. No a já tady teďko právě popřeji všem Toničkám a Antonínám, popřeji k tomu, že mají svůj svátek, je pátek 12., tedy není 13., je 12., je to super. Takže 12. června a Antonie a Antoníny slaví svůj svátek. Milé Antonie, Antoníny, já vám právě teď přípevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Přeji vám pochopitelně pěknou oslavu. No a tvořte, nebo postarejte se o skvělé promořování. Tak. To jsme popřáli a ještě jsem říkal, že je Světový den proti dětské práci.

smysl. Hlavně, a takhle, důvodem toho všeho je chudoba, nízká životní úroveň a kolonialismus, který prostě je hlavně v té Africe. A to by se měl nad sebou zamyslet ten svět a ty země, které toto tam provozují. Protože platí tak málo, že musí pracovat i děti, aby ta rodina si vůbec vydělala na to svoje živobytí. Tak já teď přemýšlím ještě, jak to s tím Jirkou, jak bychom to mohli udělat, ale popravdě mě teda nic moc nenapadá, přesto bychom si mohli zavolat, protože jediné, co nám vždycky funguje, jsou Teamsy, jak ty jsou teď momentálně asi nejspolehlivější. A já se ještě podívám. Jak to Jirka drtí případně přes něco tadyhle v zprávu v mailu. Tak, to tam to tu. Už se na té schůzce. Tak. Potvrzení. Jiří asi poslouchá, tak Jiří, vzkaz pro tebe. Zatím v mailu nemám nic. Mě ještě nedorazilo. Ne, ještě nemám pořád tu schůzku v mailu. Nemám. S tebou, aby jsme si otevřeli místnost. Takže čekám, až mi to doletí. Doufám, že jsi tam dal dobré datum. Ještě radši odepíšu, aby jsme to všechno měli. Nic. Tak. Nedorazilo. Že by se nám loudaly nějak ty... nám loudali maily, to nevím. Tak já zatím, ještě než mi to tady dorazí, tak přečtu přehled krátkých zpráv, co poslala Božena Blanka, naše milá to přispěvatelka. Tak je to zase výživné, já nejde toho málo. Jiří, ideál, kdyby poslouchal teďko aspoň přes telefona. Cena Futuris na zlato klesla pod 4000 dolarů za trojskou unci poprvé od 24. listopadu 2015, ukazují údaje na Comexu. Trump by se měl zdržet výhrušek vůči Iránu. Teherán nevede jednání za tlaku a nikdy se nenechá zastrašit, prohlásil zástupce Iránu při OSN Amir Sayed Iravani. Iránské ozbrojené síly jsou v plné bojové pohotovosti a jsou připraveny zahájit odvetné útoky v případě agrese ze strany USA, uvedla agentura TASNIM. Tady jenom chci říct, že se mi dostalo do ucha, že Trump to nakonec odvolal. Trump si stěžoval své administrativě, že Irán si z USA hraje jako s dětmi, uvedl portál Axios. Aha, oni si před ním neklekli. Hormuzský průliv je uzavřen pro veškerou lodní dopravu, oznámili iránské ozbrojené síly. Irán bude považovat přiblížení k hormuzskému průlivu za spolupráci s nepřítelem, uvedlo námořnictvo korpusu strážců islámské revoluce. USA vypustili na Irán 49 raket, Tomahawk, uvedl Trump novináři Fox News Trey Hingstovi. Irán zaútočil pomocí dronu na síly 5. flotily amerického námořnictva. V Bahrajnu, uvedla iránská státní televize. 7 lidí zemřelo a 17 bylo zraněno při výbuchu v jižní Číně, uvedla agentura Xinhua. 423 vojáků ukrajinské armády se pohřešuje v oblasti Ochrimovka v Charkovské oblasti, informovali ruské bezpečnostní složky. Záporožská jaderná elektrárna informovala inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii o

0: plném odpojení elektrárny od elektrické sítě. Příčina tohoto odpojení není známá, uvedla tisková služba. Velvyslanci Francie, Británie a Německa dorazili na ruské ministerstvo zahraničí, kde se setkají s náměstkem ministra. Velvyslanci opustili budovu ruského ministerstva zahraničí po hodině a půl, uvedl zpravodaj TAS. Evropa zažila již 11 incidentů s ukrajinskými drony za poslední 3 měsíce. Kyjevský režim v podstatě bombarduje Evropskou unii každý týden, uvedla Maria Zacharovová. Evropská unie připravuje zpřísnění celé vízové politiky na podzim, které bude primárně namířeno proti občanům Ruska, Běloruska a Iránu, uvedl TAS. Pašinian nevyloučil odebrání volebního práva arménským občanům, kteří žijí trvale v zahraničí. Protidronový systém ZUBR již zahájil bojovou službu a skvěle se osvědčil, informovala společnost Rostec. Člen bloku Karapetiana oznámil, že blok podá dne 12. června stížnost k arménské ústřední volební komisi s požadavkem na zrušení výsledku parlamentních voleb a opětovné prověření hlasování. Frakce CDU-CSU v Evropském parlamentu prosazovala úplný zákaz vydávání schengenských turistických víz Rusům. Uvádí, že 500 000 ruských občanů strávilo minulý rok dovolenou v Evropě. Ani cent navíc pro skorumpovanou kliku Zelenského. Zakladatelka strany BSV Sahra Wagenknecht prohlásila, že je nutné přestat okrádat německé daňové poplatníky a financovat konflikt na Ukrajině. USA povolili do 18. prosince transakce s ruskými bankami a národními centrálními bankami, které jsou předmětem sankcí týkající se civilní jaderné energetiky, uvedlo ministerstvo financí. Italský parlament přijal rezoluci, která umožňuje postupné zrušení sankcí vůči Rusku po skončení ukrajinského konfliktu. Trump prohlásil, že zrušil plánované útoky na Irán. Rusko a Sýrie se dohodly na obnovení činnosti Ruského centra vědy a kultury v Damašku, uvedla agentura TAS. A to je všechno. A to je všechno a já tady od Jiřího nemám stále, ale vůbec nic. Vůbec nic. Takže Jiří, já potřebuji tu pozvánku do toho, do té místnosti, aby jsme mohli navázat spojení. Jinak si moc nepopovídáme. Tak já to zkusím ještě tady jednou. Měl bys to tam mít. Nemám. Zatím to nemám. Mám 7.6. Co to mám tady za to? Jestli mi to aktualizuje. Už Jiří, už to prosím tě mám. Se mi tady, nevím proč, se jí staly tyhle věci. Tak, budeme mít spojení a to bude úplně báječné. Já budu moci Jiřího přivítat do vysílání. Představme si to. Chviličku poprosím, ještě to takhle tady musíme. Tak, Jiří mě ještě neslyší.
1: Haló?
0: Jiří, už mě slyšíš?
1: Už tě slyším, jo, už tě slyším, výborně. Super.
0: Musel jsem tady přenastavit nějaké věci, dobrý parametry. Přenastaveny, máme spojení.
1: No. Navažte mi spojení, dneska nám to trvalo trošku díl.
0: Navažte mi ho, Aneta.
1: Tak mi řekněte, že ho neumíte navazat.
0: Mi rovnou řekněte, že ho neumíte navazat. Tak ahoj, vítám tě ve vysílání konečně, brachu, čau.
1: Ahoj, čau, zdravím tě. Prosím tě, úvodem bych ti chtěl říct, že ti děkuju za píseň, co zahrál v úterý ve vysílání, moc mě potěšila.
0: Ano.
1: Náš kosmický vandr.
0: Akorát musím říct, že mi to tady leze někudy jinudy. Ještě chvilku mluv, prosím tě.
1: Jo, dobře, já budu něco teda říkat.
0: Já už jsem vyladěnýho. Ale nelezeš mi do stroje správnou cestou, člověče.
1: To dneska asi
0: Dneska, jsem, nevím, rád, dneska jsem rád, že jsi sem vůbec dolez do toho stroje.
1: V podstatě, jo. Přesně tak.
0: Ale nedá se svítit, no tak snad to bude všecko už cajk. Já jsem tady mezi tím přečetl od Boženy Blanky nějakou aktualitu. No povídej, jak jsi se měl týden, co jsme se neviděli?
1: Prosím tě, měl jsem se tak nějak jako hodně cestovně, byl jsem z kadě tadě a byl jsem vlastně v Bruntálu v pondělí, v úterý jsem byl v Ostravě, ve středu v Brně a čtvrtek, pátek jsem byl v západních Čechách v Sušici a ze Sušice se teďka vracím a včera jsme jeli vodu Otavu a pěkně jsme teda zmokli na ní, jakože durch úplně, voda dole, voda vlevo, voda vpravo, voda nahoře. Takže bylo to takový jako hodně cestovní a hodně pracovní. Takže...
0: Počkej, to jste...
1: No, a hodně upřečený teda.
0: To jste jeli Sušici v rámci pracovních povinností?
1: No, v rámci pracovních povinností jsme měli v plánu výlet na kole. Aha. Potom jsme se... Jeli jsme z nějakého malého hrádku... Tam je u Rábí je nějaká no, obec Hrádek, tam je malý takový zámeček. Tam jsme spali, tam jsme se přesunuli do kolem k Otavě. Tam mi samozřejmě ujeli, takže já jsem potom hledal vůbec, kam máme přijet, no tak jsem je nakonec dojel. No a pak tím, že bylo v Otavě málo vody, tak jsem jel sám na lodi a padloval jsem sám na zadku. Bylo to zajímavé, jako fakt jsem se zasmál včera. A jeli jsme asi 8 kilometrů jenom, jo. A pak mi kolega poradil, že si mám sednout jako na přední sedačku. Jeli jsme na kánojích, takže jsem si pak sedl na přední sedačku opačně, abych byl víc ve středu, abych nedrhl. Ale v té Otavě nebylo za stolik vody, takže stejně jsem jel po prdeli trošku... Drhlo mi to a měl jsem to vydřený včera, no, těch 8 kilometrů v té lodě.
0: Myslíš jako vydřenou díru do lodi, jo?
1: No, skoro, no, vlastně jsi musel přesednout a dřít to na druhé straně.
0: Tak, to bylo určitě jako asi docela asi to užil. Tak, mám tady ještě, jo. Božena Blanka, Blani, děkuju, ještě mi tady upozornila, máme tady lekci z historie.
1: Ano.
0: Dne 12. června 1737 se v Petrohradě odehrála důležitá událost pro ruskou kulturu a pravoslaví. Toho dne došlo k slavnostnímu přenesení zázračného obrazu kazanské ikony Matky Boží do nového kamenného kostela na Nevském prospektu. Následujícího dne byl chrám vysvěcen za přítomnosti císařovny Anny Loánovny. Tak, ježiš, to je strašný. Tento kostel narození Panny Marie, později známý jako kazaňský chrám, se stal jedním z prvních významných chrámů centru rostoucího hlavního města. Barokní architektura s kopulí a zvonicí symbolizovala posílení Petrohradu jako nového císařského hlavního města. Přenesení ikony, jedna z nejuctívanějších v Rusku, přilákalo tisíce věřících a zdůraznilo duchovní spojení s historií země. Chrám se nestal jen místem modlitby, znamenal také rozvoj městské infrastruktury a přesun centra života do admiralitní čtvrti. Postupem času na tomto místě vyrostl majestátní kazanský chrám, který známe dnes a který zažil mnoho epoch. Tak, to byla důležitá zpráva, kterou jsme ještě museli nějakým způsobem tady přechroupat. Ty zprávy z ekonomik jako takový, který jsem četl před chvílí, Jiří znamenali a začínali tím, že cena zlata spotová klesla pod 4000 dolarů, což jsme se vrátili asi někde do... poslední dekády listopadu 2024. Naše ano. Posluchače pochopitelně zajímá v té souvislosti, co se vlastně děje okolo zlata. Zda lze předpokládat, že zase ceny vyrostou a Jestli tohle to bychom mohli probrat, tak asi bychom tím mohli začít, protože to přímo na to navazuje. Tak já tě poprosím, jestli máš na to ty nějaký názor, výklad, informaci k tomu, proč se to děje a jaká je predikce do budoucnosti.
1: No, obecně, já jsem tam čtu zprávy na kytku, ale musím se přiznat, že jsem dlouho nic nečetl, protože jsem úplně na to neměl prostor, ale obecně, co vidím já na tom trhu, co se děje, tak se ten trh zbavuje té toxicity těch papírových těch papírových poukázek na
0: prostě toho papírového zlata.
1: Obecně, protože to, co se stalo v Hormuzu, vlastně značně otřáslo ekonomickým vnímáním, protože zase se to musí zasadit do nějakého geopolitického dění. To, co se stalo v Hormuzu, značně ovlivnilo vlastně nedotknutelnou Dubaj, která se považovala jako za takový bezpečný přístav, co se týká investic, realitního trhu, podnikání a tak dále. A ukázalo se, že tím konfliktem, který tam vyvolalo USA, tak se výrazně přehodnotili ten ekonomický model a zjistilo se, že úplně to není pravda, to, co se říká, a ten trh jako byl nafouklý, ten realitní, spadl asi o 25% a pořád jako padá. A shodou okolností jsem dneska mluvil, nebo včera jsem mluvil s jednou holčinou, která byla na recepci v tom hotelu, a ta říkala, že žila 2 roky v Dubaji a na Maledivách, ale že tam výrazně ochladla ta chuť investovat a hodně lidí z tama uteklo. I lidi, co tam pravidelně žili, třeba, já nevím, 3 měsíce v roce, půl roku, různí umělci lidi z celého světa, tak se s tama odebrali pryč do svých domovin. No a to samozřejmě už se souvisí se zlatem, protože to zlato je taky bezpečný přístav, a tím, že vznikl nám vlastně paradox, že dolar nám roste, zlato nám klesá a je obrovská poptávka po ropě, nebo obecně prostě po ropě, a ten ropný průmysl vlastně nám přehodnotil nějakým způsobem vůbec hodnotu toho zlata, která je prostě pořád rozředěná tím papírovým aktivem, a lidi se začali toho papírového aktiva zbavovat. I hodně fondy se začaly zbavovat toho papírového aktiva. A na základě, a nemyslím si, že to bylo úplně jako z nejistoty z té padající ceny, ale spíš to byla jako nabalující se sněhová koule z toho, že uzavření toho Hormuzu nutně ovlivnilo ty provozní kapaliny, jako je ropa, z které se pak dělá spousta dalších produktů, a to pak ovlivňuje tu reálnou ekonomiku, a to zlato v podstatě nebylo tak zásadní, a proto prostě lidi, kteří cítili, že se toho musí zbavit, tak se to začali jako zbavovat. Takže no. Tak asi. A hodně podle mě v tom hraje i roli chování se jako americké centrální banky, že mají novýho bankéře, a pokud to zlato vlastně by vyrostlo, oni potřebují prostě ve Spojených státech zlato nakoupit, protože ho reálně nemají. Jo? Takže myslím si, že manipulace ceny je kvůli tomu, aby dokázali ještě na svou stranu nějaký zlato získat.
0: Tak to je to, co třeba já vidím jako úplně hlavní důvod poklesu té ceny, protože teď se podívejme na investiční kámen, třeba smaragd, safír, rubín nebo tanzanit. A tam tu volatilitu vůbec nevidíme. ceny těch investičních kamenů neustále rostou a dokonce pořád jakoby mají velkou ambici spolehlivě vykrývat inflaci, čili znehodnocení peněz, a ještě nad to rostou a vytvářejí zhodnocení. Čili když očistím zhodnocení o inflaci, tak pořád jsem u kamenů v růstovém trendu. A to je právě ten obrovský rozdíl mezi zlatem, komoditou, která je ovládaná nosatejma skrze burzu, a kamenama, který si žijou svůj obchodní příběh, do kterého oni nezasahují. Čili tady na tom je vidět, že ta stabilita těch investičních kamenů, to poprvé, po druhý. Říkal jsem, tady jsme se o tom bavili, že lidé, přijde čas a lidé se, a takhle, co lidé, tady nejde ani tolik o lidi, protože ta ulice těch potvrzenek o tom, že někde je papírový kov, ta s tím ještě moc neobchoduje, tý to ještě moc nedochází, jo. Ale velký kluci investiční a hlavně bankéři začali nutně nakupovat fyzický kov. Takže oni v podstatě začali vyprodávat papír a za stržené peníze začali nakupovat fyzický kov, ale toho papíru vyprodávají možná v násobcích víc, než kolik toho fyzického kovu nakupují, protože ten kov není obecně.
1: Určitě.
0: Takže místo toho, aby ta cena toho kovu rostla, protože ona není, tak zatím ještě nemáme oddělené papírové zlato od fyzického zlata. Ano, k tomu právě dojde ve chvíli, kdy začnou docházet ty kontrakty s vyprodáváním toho papíru. To vlastně srazilo cenu dolů, protože je jakoby přebytek nabídky, ale pouze v papíru. Fyzický kov je pořád velice nedostatkový.
1: Ano.
0: Takže ten papír jakoby stlačil cenu dolů, respektive bankéři, a to je jedna pakáž, London City, kde určují cenu, takže ta burza pochopitelně to zareflektovala a stlačila ceny dolů. A oni si je tlačí, protože oni ten fyzický kov chtějí nakupovat co nejlevnějc. Ve chvíli, kdy v podstatě se zbaví toho papíru a bude tam jakoby ve frontě stát ta obrovská poptávka po tom fyzickém kovu, tak to bude neskutečný katapult zase ceny zpátky nahoru a brutální růst fyzického kovu jako takového, jo. A možná to strhne sebou i stříbro.
1: Naprosto. Tady totiž ty řekl jednu zásadní věc, že v podstatě i třeba stříbro, když bychom se bavili o stříbře, tak na stříbře má obrovský zájem JP Morgan, banka, která v uvozovkách nepřímo ovlivňuje cenu tím, že jako nakupuje a vyprodává a tím výrazně manipuluje s tím trhem, i fyzicky, i na té papírové bázi. A jde vidět, že komodita, která se obchodně, veřejně nebo prostě globálně neobchoduje jako předmět globální, jako směny nebo jako globální komodita, což ty kameny vlastně jsou jako globální komodita, ale je to mnohem jako sofistikovanější trh a není to prostě ten kov, jakože a i kdyby to byla třeba měď nebo nějaký další jiný kov, tak prostě manipulují výrazně s tou cenou, aby získali jako vyprodání toho kovu a mohli ho nakoupit za levnější peníz.
0: No ne, my to musíme, Jiří, musíme to doříct, jo? To podstatný, aby to bylo úplně jasný, úplně každému. Už jsi si někdy koupil papírovej tanzanit?
1: Ne.
0: Koupil jsi si někdy papírovej safír, papírovej smaragd?
1: Ne.
0: To je právě ono. Jakmile z něčeho uděláš derivát papírovej A začneš ho obchodovat ještě ve veřejných, jakoby ve veřejných burzách cenných papírů, tak seš úplně mimo realitu, co se týká skutečný kontroly hodnoty toho, z čeho ten derivát vyšel, jo.
1: Jasně.
0: Tam pak je obrovský prostor na manipulace, protože ti, kdož mají velké peníze a kupují a vládnou velkými portfolii, tak jako si to třeba teď uvedl u JP Morgan, jo, že oni vlastně dělají kontrakty, které vlastně nikdy neproběhnou. Oni udělají kontrakt, ten kontrakt má nějakou dobu splatnosti, ale oni mezi tím už ho zase prodají, takže peníze žádný netečou. Ale pro manipulaci trhu to velmi dobře funguje.
1: Ano.
0: A protože oni mají ten budget peněz, tak se jim nedá se jim úplně dobře prokázat, že to byly manipulace s trhem a že ty nákupy a prodeje nejsou fiktivní, protože oni ty budgety peněz na to mají. Kdyby je neměli, tak je to jasný, ale tím, že oni mají, jsou schopni prokázat tu platební schopnost, tak si to špatně to. I tak si myslím, že to byl právě JP Morgan, který nedávno dostal velkou pokutu právě za takovéto typy kontraktu, kterými manipulovali cenu.
1: Jo, myslím, že to bylo 120 milionů dolarů nebo něco takového.
0: Ano, a bylo to tam 3 měsíce, oni, 2 měsíce, oni, tak nějak.
1: No, oni totiž těch vyšetřování oficiálních, protože oni s tím trhem za posledních 50 let manipulují systematicky, to je takový jejich styl práce v uvozovkách, ale oni těch vyšetřování bylo hodně, jo? Protože oni samozřejmě s jídlem roste chuť a oni potřebují zase plnit nějaké své záměry a samozřejmě JP Morgan je navázaná na další banky a v rámci té bankovní infrastruktury oni si potřebují přehrávat tady tyto portfolia mezi sebou a tak dál, protože jsou na sebe navázaný. To je jak Vanguard vlastní část BlackRocku, BlackRock vlastní část Vanguardu, Tesla, vlastní část Apple, jo, prostě je to tak provázaný, Nvidia, a tak si to přeprodávají mezi sebou a vytváří fiktivní zisky a vlastně ukrádají systematicky lidi, no.
0: A o to vlastně jde.
1: O to jde.
0: Velký kluci, spřažený do klanu s bankéřema, vlastně do její ulici, jo. Ono nestačí, že lidi musí platit daně, oni ještě okrádají v takových kontraktech. Dopovím, nebo dovysvětlím, proto jako my tlačíme hodně ty investiční kameny, přestože zlato dobrý, jako v nějakým čase je dobré zlato mít a využít jeho zběsilou jízdu směrem vzhůru na konci toho cyklu ekonomického, je to spekulativní záležitost, to znamená, ta volatilita dokáže být naprosto obrovská. My jsme teď vysvětlili, proč momentálně je cena dole, protože velký kluci nakupují fyzický kov a potřebují, aby byla co nejníž. Tak když se na to podívám z hlediska investora, tak teď, když bych si chtěl koupit zlato, tak teď si ho jdu koupit. Nebudu čekat, jestli bude ještě o $100 levnější na trojský unci, protože může být, že ten bod zlomu může nastat velmi rychle, jo. Protože ta cesta, jo, je to velice volatilní a prostě špatně se s tímto. Já jenom řeknu, musíme si říct, nebo vysvětlit, proč neexistuje u investičních kamenů neexistuje něco jako je papírové zlato. To znamená, neexistuje to, že někdo někde to zlato má. Za A. Investiční kameny nejsou bankovní nástroj, to znamená, že nelze s ním podnikat bankovnictví částečných rezerv. Dají se dělat jiné operace. ale s těma kamenama se nedají dělat tyhle ty zvěrstva, jako je bankovnictví částečních rezerv. To znamená, mám dva karáty, mám v bance a 100 karátů můžu prodat, přestože je nemám. Jo. Tohle to se s kamenama neděje, přestože můžeme si myslet, že bankéři jsou schopní úplně všeho, tak ale oni s kamenama to udělat nemůžou. Proč to můžou udělat se zlatem, respektive proč u toho zlata vydávají ty obchodovatelné poukázky o zlatě? Ty už to tady jednou vysvětloval, já to jenom připomenu. Vzniklo to celé tak, takhle. Čím to ospravedlňují, jo? Jaká je krycí historka toho, že si jako vydávají dopředu nějaký potvrzenky o zlatě. Oni tvrdějí, že zkrátka dobře vytěžit to zlato, nějakým způsobem ho dostat do té rafinérie, tam ho rafinovat a mít z toho tu ryzost investičního slitku, je nějak náročné a stojí to nějaké peníze.
1: Ano.
0: A takže oni ty peníze získávají tak, že sice to zlato nemají, ale vydají už jakoby potvrzení, že ten slitek existuje, aby vznikly peníze na to, aby měli peníze na tu těžbu, na tu rafinaci a na toto. To je,
1: v podstatě si dělají předfinancování toho.
0: Ano.
1: Výsledního produktu.
0: Oni to zdůvodní předfinancování. Ale představ si, že by si ty přišel a řekl, no tak já chci tady těžit uhlí, a tak já ale na to potřebuji peníze, tak oni říkají, tak si pane Ovsíku, vemte půjčku, ne? Jako. Tak ti dají půjčku, pochopitelně s úrokem, a ty si to zafinancuješ půjčkou. Ale bankéři ne. Bankéři si nemůžou vzít půjčku na to, aby si vytěžili zlato a zrafinovali ho. Oni si rovnou udělají derivát, který má všechny vlastnosti toho kovu, který teprve vznikl a ještě neexistuje.
1: Ale
0: a vůbec neexistuje.
1: Se účetně...
0: No.
1: Povídej.
0: Ne, a chci říct, to co ty teď asi si nakous, a nikde není účetně evidováno, dobře, tak my se tedy předplatili 1000 trojských uncí zlata a ve chvíli, kdy tady bude vyrafinováno a prodáno 1000 uncí zlata, tak se musí ty papíry stáhnout z oběhu. To neexistuje.
1: No. To se neděje.
0: To se neděje. A to je právě ten důvod, protože navíc to ještě obchoduje, jo? Takže ono to ještě ono to vydělává, a ještě se to nenarodilo a už to vydělává. To je jako kdyby si bral důchod na svoje dítě, který teprve uděláš, jako jo.
1: Ano, ano.
0: Dejte mi důchod, já chci penzijní zajištění, chci důchod. Chci pobírat důchod za Pepíčka, my se pro něj rozhodujeme a až se nám Pepíček povede, tak se narodí, jo, a teprve potom Pepíček bude platit všechno to, co platit má, ale no. Protože Pepíček bude asi takový, jako kdyby se mu něco stalo, tak my už ten důchod chceme teď, protože vy o nic nepřijdete přeci, Pepíček se určitě narodí, Pepíček určitě bude vydělávat, Pepíček určitě bude platit do sociálního fondu a Pepíček by určitě měl nárok na ten důchod. No ale my to potřebujeme už teď, víte?
1: Ano.
0: Tak, ano, takhle ty bankéři, no a protože těžaři, kteří těží kameny a vlastně pro nás to potom končí, že si od nich můžeme koupit ty loty, respektive obchodník, renomovaný obchodník si koupí ty loty a my pak můžeme přijít k tomu obchodníkovi a koupit si ten investiční kámen, tak celá ta cesta je financovaná online, to znamená, někdo musel dát peníze, aby získal právo těžit, musel zaplatit těžební všechny náklady s tím spojený.
1: Licenci,
0: to všechno je vleklá záležitost, musel nakoupit techniku, musel všechno, co potřebuje, musel začít těžit, co vytěžil, to přebral, pak to vybrousil a ještě teprve, když ten kámen najde svého majitele, tak teprve se ty peníze vrátí a začínají se vracet těm, kteří to nainvestovali. A to je běžný, jako postavíš si restauraci nebo otevřeš si restauraci, musíš to zafinancovat a doufat, že ti tam budou chodit hosti, jo. Takže ano. Bankéři jsou opravdu výjimečný druh.
1: Ano, je to tak, no.
0: No a proto... Promiň, řekni, co potřebuješ.
1: Ne, souhlasím s tebou, je to přesně tak, jak říkáš. A navíc oni, že dělají ještě v podstatě, když obchodují s tím papírovým zlatem, papírovým stříbrem, tak ještě různým způsobem se to parciálně jako násobí, derivuje někde, jsou z toho další jako podružné zakázky, jo, že prostě z toho papíru se to ještě 10x rozmělní, takže kdyby ta cena dneska reálně měla odpovídat hodnotě toho dolaru, tak si myslím, že ta trojská unce je tak 30 tisíc, jo. Kdyby to mělo odpovídat té skutečné hodnotě.
0: No ale pozor, teď si vyřkl něco, co zažijeme, sice už asi těžko, kdo někdo v tu dobu bude nakupovat zlato, ale bude doba, kdy vyhlášená cena, spotová cena zlata bude klidně 30 tisíc dolarů za trojskou unci. Bude to sloužit už jenom k naceňování toho zlata a k dovyúčtovávání určitého typu transakcí, kterými bankéři se budou přibližovat nějakému novému monetárnímu systému. Jo?
1: A nebo přeúčtovávání těch jako státních závazků, třeba vyrovnávání, vypořádávání tady těchto věcí. No.
0: Proto oni potřebují mít to zlato, protože třeba dluhy, potom třeba Amerika může vyplácet v úvozovkách, bude moct vyplácet státní dluhopisy, a to třeba tak, že to zlato nechají vyrůst na 30-50 tisíc dolarů za trojskou unci, to znamená, že tomu dotyčnému dají 2 gramy zlata a za měsíc už ta trojská unce zlata bude stát třeba 13 dolarů jenom. Takhle okradou, takhle si myslím, že bude vypadat ten scénář okradení těch věřitelů, kteří dneska drží americké státní dluhopisy. Jo.
1: Ano.
0: Co to způsobí, je evidentní.
1: Tak oni už to udělali, že jo, a s tím zlatem naopak, že jo, vybrali to zlato od lidí, nevím, jestli to bylo 1922 nebo tak nějak, vybrali to zlato za nějakých a si to pamatuju dobře, 22 dolarů.
0: Za 13 dolarů
1: a pak to hodili nějakých 34 nebo něco takového. No, takže už to udělali vlastně tady toto.
0: Jo, oni v tom mají praxi.
1: Udělají opačným kartu. Takže oni ví, co dělají, to není jako, že by nevěděli.
0: Takže, jako teď jsme si něco řekli, a teď můžeme si říct jako investorsky, že teda žádná panika, není potřeba panikařit, zlato je někde, kde se ocitlo, protože velký kluci nakupují fyzický kov, to proto, aby ho nakoupili co nejlevnějc. Zase nemůžou ho nakoupit úplně levně, protože potřebují vyprat ty dolary, jo? Takže oni hledají nějakou střední cestu.
1: Přesně tak.
0: A vlastně veškerou kupní sílu toho papíru, ta se přeleje do toho fyzického kovu. A to je právě to, co se teď děje. Sice se to neděje tak, jako že by se prodával papír a fyzický kov rost, protože není odděleno. Ale ve chvíli, kdy papíru bude tolik v oběhu, kolik je fyzického kovu, tak dojde k oddělení. A tam pak se budou stanovovat dvě ceny. Buď budou dvě ceny vyhlášené, anebo dojede to za papírovou cenu, ale okamžitě to skočí na fyzickou cenu. To znamená, to se může stát během jednoho týdne, že se bude vyprodávat za $3,000 trojská unce, protože se budou obchodovat papíry a bude se obchodovat papír, bude dojíždět papír, takže ti, kteří budou ten papír prodávat jako poslední, a to bude zase ulice, zase lidem to docvakne pozdě, jo, tak zase prodělají na tom papírovém zlatě, protože už ho budou prodávat za levno. A mezi tím, než oni ho prodají, tak jim zase vyroste extrémním způsobem fyzický kov. Takže je potřeba fyzický kov nakupovat právě teď a počkat si a pak okamžitě to naklopit, ty brutální ceny, prodat to třeba na 10 000, na $11,000, když to nakoupí ten člověk za $4,000 trojskou unci. Já vím, že se kupovalo za 1200, ale to už tady nebude. Takže prostě ten člověk to musí nakoupit teď za 4 000, no a může být, že na podzim bude prodávat za trojnásobek. To znamená, že z trojnásobí vloženou, no a hned si za to může koupit kámen, aby to zastabilizoval, protože teď přesně vidíme ten rozdíl mezi kamenama a mezi zlatem. Všichni jako si mysleli, že složili maturitu z investování, když si nakoupili zlato, a mysleli si, že na tom zlatě vydržejí až do smrti. Ne, zlato je jenom vozítko, který vás převeze kus té trasy, a vy musíte vědět, kdy to vozítko zaparkujete a skočíte do něčeho jiného. Takže ty kameny jsou stabilní, kameny pořád prostě permanentně rostou a je úplně jedno, co se děje v Hormuzu, jo? Naopak, události v Hormuzu, tím, že se zdražilo letecký palivo a tak dále, to všecko tlačí na cenu kamenů, který pořád rostou. Měsíc od měsíce ty ceny rostou a je logické, že mělo by růst i zlato. Za normálních okolností, když se na to podíváš, tak když se zhoršuje situace v ekonomice, to znamená, blíží se velké propady, možná pády a krachy burz s cennými papíry, tak zlato by mělo tam reflektovat tím, že extrémně roste nahoru. Jenomže toto je potlačované právě tím obřím výprodejem těch ETF-kových různých potvrzeních o tom, že někde je uloženo nějaké zlato. To je taková paní Kolumbová, s kterou se obchoduje.
1: No, ono by se totiž dalo i říct, když se na to podíváme z druhého úhlu pohledu, tak ten finanční trh nebo ty banky v podstatě za sebou chcou zamést stopy, aby lidi neviděli to, co přichází. Jo? Ten krach toho akciového trhu, ta burza, prostě ty dluhopisy americký, jo? Že už je vlastně jako nikdo nechce, jo? A tak dále. To znamená, vlastně mění se formát toho té globální výměny a toho finančního systému, a ten bankovní systém chce, aby to vypadalo tak, jako že se nic jako neděje.
0: Já jenom ještě řeknu, že asi jsme k tomu podali dostatečnou informaci. Věnovali jsme se tomu a teď zase pojďme na ty věci další, ale my bohužel nemáme úplně tolik rozsáhlých informací, aby jsme mohli ještě tuhletu informaci rozdělit na to, jak se to děje a odehrává v zemích BRICSu a jak se to děje a odehrává tady v našem prostoru dolarovým. Jo?
1: Jo.
0: Takže pokusíme se třeba na příště se podívat, jak vypadá burza v Petrohradu Zlatá, co dělá tam a tak dál, protože čím dál tím více ukazuje, že bankovní systém, přestože ještě pořád vlastně země BRICSu, třeba Ruská federace, tak má banku pořád pod dikcí Mezinárodního měnového fondu, pořád si netiskne, ještě Rusko neznárodnilo banku jako takovou, centrální. Myslím si, že nevím, jak to má Čína, jak to má Indie, jak to má Brazílie, asi víme, tam je to jasný. Takže až se ještě dostanou z toho formátu peněz na úrok, tak zase to bude jiný, jo. Ale myslím si, že už tam budeme pozorovat, že bankéři v těch rozdílných světech používají to zlato jiným způsobem a to odráží jeho cenu zlata. Tu cenu zlata je trochu jinak. Tak, dostávám se k jedné informaci, která je hodně zajímavá. Možná to lidé zachytili. Když vydal Haagský soud, Mezinárodní trestní soud, když vydal rozsudek na Vladimíra Putina, jakože na něho vydali zatykač, zrovna tak vydali zatykač na tu Marii Lvovovou Bílovovou, to je prezidentská komisařka pro práva dětí. Obvinili je z toho, že ukradli na Ukrajině děti a tak dál. Tak já jsem tady jmenoval ty lidi, kteří byli v tom senátu, který o tom rozhodoval. Vesměs to byla individua, neskutečná individua, jako vydíratelná individua, protože nikdo z nich nebyl počestný občan, který nějakým způsobem nebyl vydíratelný. Jo. Byli tam prostě různě, jak bych to řekl, no prostě individua. Jako individu se nakonec ukázal i sám předseda toho senátu, vrchní žalobce Mezinárodního trestního soudu, který vydal zatykač na Putina, byl suspendován kvůli sexuálnímu obtěžování. Bylo shromáždění států smluvních stran Římského statutu, byro, jo, shromáždění států smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu suspendovalo vrchního žalobce Karima Asada Ahmada Khána. Obvinění proti žalobci vznesla zaměstnankyně, která tvrdila, že ji opakovaně a dlouhodobě obtěžoval. V listopadu 2024 shromáždění zahájilo vyšetřování a v květnu 2025 Khan odešel na administrativní dovolenou do ukončení vyšetřování. Všechna obvinění popírá. V roce 2023 Khan vydal zatykač na Vladimíra Putina a Marii Lvovou Bílovovou, prezidentskou komisařku pro práva dětí. O rok později podnikl podobná opatření i proti izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi a bývalému ministrovi obrany Joávu Galantovi. Tady je vidět, že asi byl vydíratelný a že tak, jak ho někdo vydíral, aby vydal zatýkač na Vladimíroviče, tak zase ale byl přinucen někým, aby vydal zatýkač na Netanyahu.
1: Ano.
0: Takže co si o tom lze myslet? Jo? Teď je otázka, jestli to, že vydal zatýkač na Netanyahu, vedlo k tomu, že se narodila kauza o jeho sexuálním obtěžování, a nebo jestli prostě to je vydíratelný a vydírali ho jedni i druzí, jo. To znamená, když si vydal zatykač na Vladimíra Putina, tak teďko vydáš zatykač na Netanyahu, jo. Rozhodně je vidět ta úroveň a kvalita té justice, ve kterou spousta lidí věří. A slyšeli jsme tolik argumentů, že přeci kdyby ten Putin nebyl nevinej, tak by ho ten Haagský soud neodsoudil. Tak nějak to bylo prezentováno, pamatuješ?
1: Jo, no. Pamatuju si to, no.
0: Pak bych tady připomenul jednu takovou věc, zase se pak vrátíme oklikou k BRICSu a k těm všem věcem. Pak bych tady ještě takovou jednu věc připomenul, Když jsme se tady bavili o tom boji prezidenta za účast na tom
1: na účasti na summitu NATO?
0: Ano, na tom summitu NATO. Tak jsme tady zmínili, že prostě on je lobista, který prodává zbraně, je ve střetu zájmu, pochopitelně, což nám tady opozice jaksi nesvolává nikoho na Letnou, aby teda jako ta demokracie tady nebyla ohrožená. Takže pojďme si poslechnout Vladimíra Dlouhého. Jo.
2: Všechno pro svou volební kampaň, protože v tuto chvíli je naprosto jisté, že bude znovu kandidovat, snaží se svou pozici posilovat, někdo mu radí jak na to, já si teda myslím, že mu to neradí dobře, že například souboj s politickou stranou s volebním výsledkem 7% pro osobu, která mívala 60% veřejnou podporu, je z principu nesmysl, protože takový souboj, jako teď probíhá, to je souboj, který může toho slabého jedině posilovat a toho silného jedině oslabovat. A dokonce si myslím, že v preferencích už se to začalo projevovat, tadyhle ta tendence, takže motoristům pokračování ve svaté válce s prezidentem Pavlem bude prospívat, jemu to prospívat nebude. Myslím, že úplně vrcholná nešťastná událost byla jeho podpora sudetoněmeckému sletu v Brně. To je podle mého názoru sázka na úplně špatné téma, symbolicky naprosto nepřijatelné. Očekávám, že jestli takhle moudře mu budou jeho rádcové radit, tak bude slábnout a slábnout. A ještě, protože je tam summit na to, pozorně si čtu, co k tomu, kdo už tu dlouhou dobu píše a zase zopakuji, není kouře bez peněz. Já si prostě myslím, že ta, jak to říct, urputná snaha pana prezidenta tam být je urputnou snahou být u rozdělování peněz na financování zbrojení. Tam zjevně jde o obrovské desítky nebo možná i stovky miliard a přidám-li si k tomu zjištění, že tady máme v Čechách zbrojaře, který vydělával miliardy měsíčně, tak když si to trošku spojíme, tak nám dojde, že na summitu na to půjde hodně o to, kdo bude vydělávat dál.
0: Asi tak.
1: No, líbil se mi ten jeho výrok, že není kouře bez peněz, to je moc hezky. Toto totiž je přesně tak. No, dívej, to ti prezidentoví poradci, kdyby byli chytří, bo já vlastně nevím, jaký tým okolo sebe má, jo, ale to musí být banda vylagrovaných dementů, protože to jinak není možný, jo. On si myslí jako, že bude zvolený, já si myslím, že to je úplně jako mimo mísu, jo, to je bez debat, jo. Já když se pohybuju na těch sociálních sítích a vidím ty komentáře pod takovýma článkama, jo, Spojené státy evropské a podobné nesmysly, tak to, kdybys viděl, co tam píšou ti lidi, tak by se zajistil možná.
0: Jo?
1: Jo, hodně zprostý. A vlastně vojenská guma nebo výroky tohoto typu jsou vlastně jediný jako slušný v podstatě. Jinak je to dost, jako kdyby se to mělo vypípat, tak někteří vlastně by měli ten vzkaz jenom mrzovku.
0: No tak on by to vlastně rozuměl, protože jako mrzovku se určitě učil. Jako rozvědčí, tak určitě jako pípal.
1: Zpravodajčík. Ano, určitě.
0: Určitě pípal, že jo, protože musel, kdyby upadl do zajetí někde, nebo kdyby upadl prostě do situace, že by se musel někde ukrývat při pronásledování kapitalistického, imperialistického nebo jiného nepřítele v demokratických zemích, tak pochopitelně musel být připraven. Netušil, že bude pípat z demokratické země a jednou bude prosit, aby ho vzali na Sibiř. No, je to dokonalá ukázka toho, že by měly být u kandidátů na prezidenta, určitě by měly být zavedeny bezpečnostní prověrky.
1: Ano. Protože... A myslíš, že tehdy, jak byla ta... Myslíš, že nemá bezpečnostní prověrku prezident?
0: No, tak... Představ si, že by ho zvolili prezidentem a neprošel by bezpečnostní prověrkou.
1: No.
0: Ale přitom jeho kancléř musí mít bezpečnostní prověrku, jo?
1: Ano, právě, no.
0: Tam taky nevím, jak ta prověrka dopadla, respektive jak mohla projít, jo, když je to agent CIA, jo. Minimálně.
1: No, jasně. Oni mi řekli, chlapci, my nemusíme dělat žádnou prověrku, my to máme tady notičky na to.
0: Hele kluci, konečně jsme se tady všichni sešli, nebudeme tady o sobě vypisovat blbosti.
1: Pojďme si to říct.
0: Pojďme si to říct.
1: Na úroveň.
0: No, zvolený. Máme tady takový příklad z Arménie, ohledně jejich voleb, jo. To je docela masakrální, protože v té Arménii tam se s tím vůbec jako nemazali, tam prostě se rozhodli, kdo zvítězí a hotovo. Demokracii dali pěkně na frak. Neslyšel jsi o těch arménských volbách?
1: Prosím tě, neslyšel.
0: Tak počkej, tak já tě trochu zedukuju, jo?
1: Dobře.
0: Jen co to najdu.
1: Tlač to do mě.
0: Jen co to najdu. Tak. Počkej, to ještě jenom dnešní zprávy, tak já to mám tady ve dvojím. Ve dvojím to tady mám. Mám toho tady hodně dneska. Na probrání, člověče.
1: Jak jsem hodně cestoval tento týden, tak jsem moc nestíhal sledovat tyto kanály, takže nejsou úplně v obraze. No,
0: oficiální výsledky parlamentních voleb v Arménii byly změněny i po jejich oznámení. Podle nové upravené verze získá strana předsedy vlády Nikola Pašinjana kontrolu nad parlamentem. Existují 4 náznaky, že výsledky byly zmanipulované, a 4 důležité závěry ohledně budoucnosti Arménie a Ruska. Za prvé, oznámený výsledek 49,81% hlasů pro Pašinjanovu stranu překročil údaje z průzkumu veřejného mínění o 12 až 20% bodů. Za druhé, exit poll ukázal zásadně odlišné rozložení, podle něhož opoziční strany získaly dohromady více mandátů než vládnoucí strana. Za třetí, volební účast byla neobvykle vysoká, 59%, což je téměř o 10% bodů více než před 4 lety. A navíc prudce vzrostla v posledních hodinách hlasování, jako by došlo k urgentnímu vhazování hlasovacích lístků. Za čtvrté, v den volby Pašinjan zorganizoval razie na příznivce opozice, zejména na stranu Silná Arménie. Jednalo se o preventivní útok moci proti možným protestům v souvislosti s falšováním voleb. Konečné rozložení sil v arménském parlamentu po pravděpodobně nejdůležitějších volbách v historii republiky je stále nejasné. 4 důležité závěry však lze učinit již nyní. Za prvé, Arménie vstupuje do režimu politické krize s vysokou pravděpodobností protestů a oprávněnými pokusy zpochybnit oficiální výsledky voleb. Za druhé, pokud Pašinjan přesto prosadí oficiální výsledek, pravděpodobné přepsání ústavy ze strany občanské smlouvy má znaky uzurpování moci a je z hlediska legitimity velmi pochybné. Za třetí, nové tváře v opozici S jasně proruským a dokonce rusofilním postojem se arménské společnosti líbí více než staré politické zvířata s nacionalisticko-patriotickou orientací. Za čtvrté, Pašinjan ukázal, že je ochoten udělat téměř cokoliv pro udržení moci, aniž by se obával, že bude vnímán jako diktátor. A Západ ho v tom podpoří, což ostatně všichni věděli už dříve. Arménské volby jsou prostě na mnohé

0: nemálem.
1: No tak je to jasný, je to další jako ohnisko agenturní práce CIA, to tam jako z toho jako visí a čiší, jo. Všude, kde Západ provede konsenzus o tom, že podpoří lokální demokracii, tak je to jasně nalajnovaný, že jo. To prostě je evidentní.
2: No jo.
1: Prostě Arménie jsou, je přímý soused s Ruskou federací.
2: Prosím?
1: Se podíváme na mapu. Jestli Arménie je přímý soused s Ruskou federací.
2: Myslím, že jo. Kde mám globus? Kde mám ho po ruce?
1: Jo. Já si totiž taky myslím, že jo.
2: Jo, ne, to je důvod, proč tam potřebují mít pro americký politický vedení, aby tam zřídili okamžitě základnu, že jo?
1: Jasně, no. Protože základny na Blízkém východě jim jaksi dochází, že?
2: No, nějakým je tam vybombardovali, nebo co?
1: No, jenomže já si myslím, že tento trend se bude dále rozšiřovat v Evropské unii. Že ty základny obecně jako po světě budou tak nějak ubývat.
2: Jo, to asi určitě, protože Rusku došla trpělivost a začali řešit spoustu věcí, protože teď se stala taková věc, že se tam docela početná skupina vojáků, žoldnéřů z NATO, že se vzdala vojákům Ruské federace.
1: Ale...
2: No a Ukrajinci to tam napadli dronama a pozabíjeli to všechno.
1: Ale, no, jako že by zahlaďovali stopy, jo?
2: No samozřejmě.
1: Že by třeba tak... ti borci zajatí jako mluvili, jo? O reálných důkazech. A Ruská federace by měla ještě víc důkazů, než má do dneška.
2: Ano, přesně třeba. Tak.
1: Ale to jenom tak fabuluju, jo? To jenom, co mě slina na jazyk přinese.
2: Jo. Tak, pojďme se podívat na takovou věcičku. Byl to takový příběh, trval hodinu a půl, jo. Německo, Francie, Británie a Ukrajina se dohodly na 5 absurdních podmínkách pro dosažení spravedlivého a trvalého míru. Byly oznámeny ve společném prohlášení se Zelenským. Ukončení bojových akcí, použití současné linie styku jako výchozího bodu pro zahájení jednání, po ukončení palby by Kyjev měl obdržet právně závazné záruky bezpečnosti, včetně rozmístění mnohonárodnostních sil na Ukrajině. Ruská aktiva zůstanou zmrazená, dokud nebude konflikt ukončen a Rusko nezaplatí Ukrajině odškodnění. Prvky jakýchkoliv jednání týkajících se Evropské unie a NATO budou vyžadovat jejich souhlas. Autor tady píše, dlouho jsme se tak nezasmáli. Takže představ si, že prohráváš válku, jsi úplně v hajzlu.
1: Ano.
2: Všude vykládáš, že potřebuješ víc a víc peněz, aby si mohl víc a víc jako bojovat a víc vyhrávat. Ano. Ale už ti nikdo nevěří, protože zatím si nic moc nepředved. A přijdou tyhle ty tři strejdové, jako... A společně s tím, kdo prohrává válku, vypracují ambiciózní plán na to, jako kdyby vyhráli. Jako jo.
1: Ano.
2: Oni jdou, jednat.
1: Odkomunikují to jak Donald Trump, že vyhráli v Iránu v podstatě.
2: Jo, přesně tak. Čili oni už si fakt do toho, jak to říkal v těch černých baronech.
1: Kálejí si do huby, nebo?
2: Ne, on říkal, tož to jsi teď nasral do krku.
1: Jo. Je to tak.
2: No a tak vyrazili, pochopitelně, vyrazili do

0: Ruské federace.
1: Ano, to na to přímo navazuje, to jsou spojené nádoby, tady ty dvě akce.
0: To na to přímo navazuje.
1: Já když jsem to četl, já jsem se tak smál, že až jsem se za mlíko popadal, jo, to přečti, protože to je super.
0: No protože oni nejenom, že si tahají triko a tam se něco usnesou, ale oni ještě jsou s odpuštěním tak blbí, že to vezou, že to dovezou do toho Ruska a jdou to tam projednat, tyjo. To ti hlava nebere.
1: To já jsem totiž na oficiálním Facebooku Ministerstva zahraničí Ruské federace viděl obrázek, jak tři panáčci v oblekách nakráčeli za doprovodu pár sdělovacích prostředků, nakráčeli
0: na ministerstvo zahraničních věcí.
1: No a pak jsem četl tu oficiální zprávu. Ona totiž umělá inteligence nedokázala se dostat na ty oficiální vyjádření Ruské federace, ale četl jsem nějaký jako překlad, který byl k dispozici od jednoho člověka. A
0: no já to přečtu, jo.
1: To bylo tak.
0: Já to přečtu, jo.
1: Jo, přečti.
0: Je to o slovenčině, hej.
1: Jo, dobré. Daj můj zlatý, daj.
0: Letěli jako špinavé prádlo. Tak to jich ještě nikdy nevykopli. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace ukázalo britskému, francouzskému a německému velvyslancovi, kde jsou dvere. Dnes jich na vlastnou žádost přijal náměstník ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, vedoucí diplomatických misí. V oficiálním vyhlášení ministerstva zahraničních věcí se o tomto stretnutí uvádza. Vedoucím diplomatických misí byly předložené objektivné hodnotění a destruktivní politiky vedení jejich krajín v souvislosti s ukrajinskou krizou, ktorej cieľom je maximálne povzbudiť kievský režim k pokračovaniu vojny proti Rusku v mene na úkor a s priamou pomocou západnej koalície ochotných. Ďalej boli vysvetlené základné princípy ruskej strany k hľadaniu politického a diplomatického riešenia konfliktu, založené na odstránení jeho základných príčin. Je pozoruhodné, že návštěva se uskutečnila takmer bezprostředně po stretnutí lídrů Evropské trojky Starmera, Merca a Macrona so Zelenským v rezidenci britského premiéra 7. júna. Tam tiež predložili podmínky, které musí být splněné na dosáhnutí trvalého míru na Ukrajině. Podmínka pre začatí rokovaní. Ukončení bojových akcí. Základ pre rokovania. Súčasná zmluva o miery na Ukrajine. Medzinárodné hranice sa nesmú meniť silou. Ukrajina musí dostať bezpečnostné záruky vrátane nasadenia mnohonárodných sil vedených anglo-francúzskou koalíciou ochotných. Ruský majetok zostane zmrazený, kým Moskva Ukrajine nenahradí škody spôsobené vojnou. Európske záujmy budou ochráněné. A dnes, podle informací ruského ministerstva zahraničních věcí, byli velvyslanci troch nepřátelených států tak povediac od ignorovaní. Opět vysvětlili, ako si Rusko představuje konečné urovnání konfliktu na Ukrajině na základě odstránění jeho základních příčin. Zdá se, že krajiny E3 sa spamätali potom, ako Kiev zintenzívnil údery hlboko na ruskom území, podporené teroristickými útokmi na to, čo je pre nich najcennejšie, na naše deti. Útok na vysokú školu v Starobelsku a našu kultúru, barbarský útok dronom na panorámu obrana Sevastopola. Londýn, Berlín a Paríž zřejmě verili, že takýto trojjediný útok na minulost, prítomnost a budoucnost Ruska by mohl změnit jeho postoj k dosáhnutí deklarovaných cílů speciální vojenské operace. No ale ty šli. Počkej, já to dočtu.
1: Jo, a pak to rozeberem.
0: Londýn, Berlín Mýlili se. Toto všetko vrátaně dnešní návštěvy parlamentárov pravděpodobně ještě víc zprísní přístup Moskvy k vedení vojny. Tak to už je všechno. Tak. A ty je vykmitli.
1: No, vyhodili je jak špinaví psy. Oni si myslí, že nebo ten Západ je tak hloupý a tupý, že si myslí, že ty staré triky, co na ně používali, že nejsou jako prohlédnutelný, tady nejsme jako v Číně v opiových válkách, jo. Baťuška má Západ přečtený úplně do morku kostí a nebude se s něma už vůbec jako matlat. Vůbec, jako to je, to mě vlastně fascinuje ta tupost těch Hanáčku, že oni si vymyslí kravinu a myslím si, že jim někdo bude stát vůbec za to, aby to s nima projednali, jo.
0: Tak Jiří nám úplně vypad. Já tady mám mezi tím, děkuju, Věrka poslala k Arménii. Je vnitrozemský stát na Kavkaze, tato bývalá sovětská republika, která byla kdysi centrem říše, se rozkládá na hranici mezi Evropou a Asií. Arménie má bohatou starobylou historii a je známá především tím, že jako první země na světě přijala křesťanství jako oficiální náboženství. A koukám, s kým tady sousedí.
1: Prosím tě, teď jsem chvilku...
0: Byl jsi mimo.
1: Arménie, já jsem totiž jel lesem a ztratil jsem signál.
0: Tak, Arménie a Gruzie, Azerbajdžán, nevím, proč tady je Arménie a tady nahoře je Gruzie, proč to tady není, to nechápu. Ale je to vlastně rozhraní mezi Evropou a Asií. Je tady náhorní Azerbajdžán, že ho sousedí, náhorní Karabach a nevím, jestli... jakou mapu, kdybychom tady měli lepší, bylo by to fakt skvělý. No a je tam Náhorní Karabach, že jo, a tak dál. Čili Jerevan, jezero, Sevan, Náhorní Karabach, jich a tak dál, takže to je asi toto. Je Arménie a ta teda by neměla sousedit s Ruskem, jestli se nepletu. Ale je to v podstatě, ta Arménie je blízko Iránu, sousedí s Tureckem.
1: Jasně, teda, to znamená Turecko.
0: Jestli se bavíme o tom, že střední region jezera Sevan, středem tohoto regionu je nádherný jezero, on je to vlastně severní Arménie, střední Arménie a je to vlastně to, co známe jako jednotlivé věci, jo, jako je sever, pak je to jezero Sevan, střed, tam je Jerevan, jih, Náhorní Karabach a to všecko je vlastně Arménie, jo. Takže do Iránu to mají, kousíček, co se děje s Azerbajdžánem, s Gruzií a to je právě ten zájem, víme, že oni žádali, Evropská unie žádala Gruzii, to je taky pikantní, jo. Evropská unie žádala Gruzii, že Gruzíncům Evropská unie zpřístupní Evropu bez pasů, pokud Gruzie zavede nějaký sankce vůči Rusku, jo.
1: Aha.
0: A Gruzie na to odpověděla, že si nebudou kazit svoji zahraniční politiku zájmama Evropské unie. Normálně je vymetlit,
1: jo.
0: Normálně je vymetli ve skutečným způsobem. Takže jenom chci říct, že ale... v jednom místě je, promiň, z Iránu do Arménie v jednom místě je asi tak 25 kilometrů, jo.
1: Aha,
0: A vlastně sousedí s Iránem. Náhorní Karabach a ten jih sousedí s Iránem dokonce.
1: Jo. No tak to je jasný. To je jako posilování geopolitického vlivu, no.
0: Jo, takže oni si mysleli, že Gruzii jako postupně oblbnou, tam si dají jednu základnu, je. Potom, že by mohli mít teda v Arménii základnu, že jo, to by měli jako na Irán a ještě na Rusko. Já si myslím, že jim to bude brzy vysvětlený.
1: Já si to myslím totiž taky, protože podle těch zpráv, to když čteš, tak dneska fakt se musíš už smát, protože zoufalý, vykradený, ztroskotaný Západ, samozřejmě se západníma hodnotama, jako prosí mezi řádky o milost a snaží se to zakryt nějakýma silnýma argumentama, které jsou průhledné jak papír, jako jo. To je úplně...
0: Jenom ještě upřesním, že Náhorní Karabach je součástí teda Azerbajdžánu, aby náhodou pak mi tady nikdo nevypisoval.
1: Jo, že jsme zase mimo mísu. A to je autonomní území, ten Náhorní Karabach?
0: Ale pozor, na tom Náhorním Karabachu tam je 150 tisíc Arménců tam žije, jo.
1: Jo.
0: No, takže... proto oni o tu Armenii tak usilujou, protože oni by rádi, že jo. No, my se vrátíme zpátky k tomu tématu, které jsme probírali, a to byla ta vykmitnutá trojka. Oni, víš co, oni udělají koalici ochotných, deklarujou, že půjdou teda dobít toho Rusa a pak mají v podmínkách, že oni jako ta aliance nebo ta skvadra těch ochotných, takže oni by sestavili tu misi té kontroly nadnárodní.
1: Těch dohlížitelů,
0: ano. Jo. To by byli dohlížitelé, ty jo. Umíš si... to je jako kdyby... To je jako kdyby po válce řekli, jakože do Československa půjde nezávislá skupina mezinárodních jakoby vojenských sil, která bude jako z Wehrmachtu složená, aby dohlídli aby se sudeckým Němcům něco špatného nestalo. Jo.
1: Přesně, tak to je. Jako, jo.
0: To ti normálně hlava nebere.
1: Ne. A je ti jasný, že koho by tam poslali? Tam by nebyli normální francouzští vojáci, tam by byla francouzská legie, co se týká, že mě poslední dobou vyskakují různé takové aktivity francouzské legie a to je prostě jako teroristická organizace, jo, francouzská legie, placená státem, takže to by mělo zase jasný účel, že jo?
0: Samozřejmě, takový. A víš co, oni si prostě myslej, že jsou ty Rusové, že jsou úplně hloupí, úplně blbí a že oni si je namažou na chleba, jo?
1: Úplně, no to je prostě, to je totiž rozdíl v té mentalitě. Oni si opravdu pletou tu zdrženlivost s tím otevřeným raketovým konfliktem jako slabost.
0: Jo, asi jo.
1: Ale já si myslím, že již brzo v jejich kinech se to bude odehrávat, takže nemusí uzofat, kluci udělali proto dost a teď se budou moct upírat zraky k nebesu. No.
0: Aby se nemuseli tolik snažit. Jako.
1: No, aby se nemuseli tolik snažit. No,
0: no nicméně Tomio Okamura má úplně jasno v tom, jak to bude dál s těma jak to říkal Filip Turek, jo, prostě s těma pijavicema, s těma parazitama, který parazitují na tom, že jim někdo tady dává peníze bez jakýkoliv kontroly, tak Tomio už se k tomu vyjádřil naprosto jednoznačně. A prostě to skončilo, jo. Říká tady, má k tomu pochopitelně nějakou argumentaci, no a to si pustíme. Je to u Xavera.
2: to si obrovsky stěžovali čeští občané, že jsou tady zvýhodňováni Ukrajinci, my žádný zvýhodňování nechceme. Součástí té naší práce je i to, že i diváci určitě XTV vidí, jak i na mainstreamu jsou pravidelně v podstatě každý týden články, jak policie, úřady práce chytají ukrajinský podvodníky, kteří zneužívají dávky tady, jako jo, protože Fialová vláda jim tady nechala pré, oni tady mají pré, tady měli, za nás už ne, takže to tvrdě trestáme, tvrdě to hledáme, to způsobila Fialová vláda bývalá, ten systém, který tady zneužívají. My tomu zneužívání samozřejmě zabráníme i tím, že v tom zákoně, oni totiž, Fialová vláda udělala v zákoně, že ty Ukrajinci tady, když se tady 90 dní a více nezdržují, tak teprve jim končí ta dočasná ochrana. Jo, jenže Evropská unie umožňuje to o 30 dnů, Poláci mají 30. To znamená, Fialová vláda to schválně nastavila tak, že ti Ukrajinci žijou celý rok na Ukrajině, 4x ročně přijedou do České republiky vyfasovat dávky, okradou nás tady, no a jsou úplně vysmátí. A my to budeme snižovat právě na těch 30 dnů jako Poláci, tam to zneužívání dávek k tomu v takové míře samozřejmě dochází, protože vlastně to by museli pořád vlastně pendlovat mezi Ukrajinou a Českou republikou. Být na mě, já jim ty dávky okamžitě zruším, být to jenom na mě, jako kdyby SPD vyhrálo volby a byli jsme sami ve vládě, což samozřejmě není realita, tak já bych jim zrušil i tu takzvanou dočasnou ochranu, kdy tam jezdí na dovolený, že masově čeští dopravci tam dokonce vypravují vlaky, je to prostě vyprodaný, plný, prostě tohle to už nemá smysl. A zároveň se nám daří, to je návrh naší vlády, jako to jsem taky prosazoval, a že na úrovni Evropské unie už 2 měsíce jednáme o zrušení takzvané dočasné ochrany pro všechny Ukrajince v produktivním věku. To znamená v braném věku, jinými slovy.
0: Takže to, co bychom tady říkali ještě se Světničkou, s Karlem, jak Regiojet a tyhle, jak tam vyvážejí, jak pendlujou Ukrajinci, jak nás tady vykrádají, no tak se to konečně řeší, jo. A je zajímavý, že ta retorika se najednou změní, prostě přijdou jiný lidi, jiný ministři, jiný vedení státu a najednou to, co se nesmělo říkat a to, co oni říkali, že není pravda, tak najednou to je realita, že?
1: No tak o čem to pak je, že?
0: Nemáš peníze, tak musíš šetřit, ne? Ale tohle to, i kdyby jsme měli hodně peněz, tak prostě proč bychom se měli nechat takovým způsobem vykrádat? A to se ví, že oni sem jezdějí, jednou za 4 roku si sem sklouznou, vyberou tady prostě peníze a žijou si na Ukrajině.
1: Já to vidím na té dálnici, ty auta, kterým směrem jezdí ty ukrajinský. A nebože, to je evidentní, jako. Nejvíc mi líbí, když jede nějaký chudák Ukrajinec v nějakým Porsche nebo v nějakým Mercedesu, v hovoráku nebo v nějaké takové ojetině za 3 miliony. Jo? To je vždycky smutný pohled teda.
0: Jo, když jsi šéf, tak jsi šéf.
1: To je mě ho líto. To je mě ho fakt líto. To bych mu dal i ze svýho klidně.
0: Jo. Dobře, on pořád je v ohrožení, že půjde na tu frontu, viď? No ale tak, no, že jo, technickou jim zavedli standardně.
1: Ano.
0: To je taky dobře.
1: Ano.
0: Takže myslím si, že to spěje správnou cestou. Vláda plní ty sliby, které prostě dala lidem. A není potřeba, aby nás se někdo vykrádal. Pochopitelně zpřísnil bych to ještě tak, že musí doložit, že tady žije. Jo, to znamená, že někde tady bydlí, platí tady nájem, děti chodí do školky někam, nebo do školy, a ne, že si sem prostě budou jenom jezdit.
1: Jo. Ale mladá česká rodina nedostane ani korunu, rozumíš?
0: Tak a pro naše lidi potom peníze nejsou, jo, ale my se rozkrájíme, aby jsme mohli rozhazovat. Tak takhle to teda nepůjde. A jsem za to rád.
1: Tak ne, teda. Já taky.
0: No, pak tady jen mám... Houšť. Když jsme se už zase oklikou vrátili do České republiky, tak tady mám Filipa Turka v jeho, řeknu, prvním velkém vystoupení v parlamentu. To, aby nikdo nemohl říct, že nic nedělá. Takže ano, pracuje. Pracuje intenzivně na tom, aby se ta agenda, jo, ta hodně zvláštní agenda, klimatologická,
1: ano,
0: aby jsme si dokázali představit v praxi. Jo. To se mně totiž na něm líbí. Tak pojďme si to pustit, je to hodně zajímavé.
3: Absurdita v praxi. Dovážíme chemikálie 12 000 km loděmi na topný olej a máme pocit, že plníme dekarbonizační cíle. Výhledové milníky, cíle 2030, 2040, 2050. Nejdřív zmrzačíme produkci aut, zmizí energeticky náročný průmysl, to už za pár let, v roce 40 snížíme emise na o 90%, tedy vylezeme na stromy a v roce 2050 asi přestaneme dýchat. Nutné kroky jsou jednoduché, ale všichni bychom na ně museli mít velkou odvahu. Dům po babičce, původní zelená úsporám, rozdali jsme lidem plastová okna za peníze, které jsme vzali jejich zaměstnavateli, který je pravděpodobně díky tomu bude postupně muset propouštět. Pokud nám ETS 1 přinesla nekonkurenceschopnost průmyslu, ETS 2 nám přinese chudobu pro naše obyvatele. Dotační biznis a lobby nám nedovolí polevit a je jedno, že přímo před nosem vidíme do očí bící podvody. Malé domácí podvody jsou tepelné čerpadlo, stojí 300 000 korun, dotace na něj 120 000 korun a když se ho koupíte z dotací, tepelné čerpadlo rázem stojí 420 000 korun. Větší průmyslový podvod. V Německu, v Evropské unii se dělají záchytná zařízení na CO2 na slévárny. To záchytné zařízení velmi často dokáže překonat cenu samotné slévárny. Už se nám stalo, že se toto zařízení instalovalo a slévárna do několika let nebo do pár let zkrachovala. Máme jako Česká republika 30% HDP z průmyslu, 10% z automobilového průmyslu. Tato čísla jsou možná nejvyšší na celém světě, to znamená nás, tato zelená politika poškozuje a ohrožuje úplně nejvíc. Jsme vystaveni 6x rychlejšímu zavírání historických firem a firem energeticky náročného průmyslu než před 2 lety a dál. Miliardy tun produkce CO2 v Číně a Indii stoupají 2-4x rychleji, než u nás klesají. U nás se jen 2x rychleji oteplují někteří bývalí ministři. Klimatické cíle jsou horší než komunistické pětiletky a centrální řízení. To bylo jenom neefektivní. U nás se jedná o cílenou destrukci. Když už někteří z nás mají pocit, že peníze vznikají v tiskárně, elektrika, zásuvce, musíme si uvědomit, že jsme byli velmocí v produkci a ve výrobě spotřebního zboží a že Evropa má být na vrcholu a na její úplné špici má být Česká republika.
0: No, co na to říkáš? Jiří je asi někde mimo signál. Halo, Jiří. Halo, halo. Kam jsi se nám ztratil? Tak zatím se k tomu vyjádřím já. Myslím si, že takovýchto praktických pohledů na věc je zapotřebí. Prostě tady kdekdo musí trpět, musí platit, musí financovat a musí se omezovat, musí se uskromňovat, musí si nechat snižovat životní úroveň, protože klima, ale aby to existovalo, když tady se to už nedá vyrábět, protože ty náklady se zvedly, tak se to dováží a je nám úplně jedno, za jakých okolností se to tam v těch zemích vyrobí, aby se to sem dovezlo. Takže kdyby se to vyrobilo tady, tak se to udělá civilizovanějším způsobem leckdy a bude to bez těch přepravních důsledků. Když si to necháme vyrobit někde jinde, no tak si to bohužel musíme ještě dovést a to dnesku, že ta planeta stejně dostane zabrat. Tak já jenom chci říct, Jiří, máš vyplej mikrofon, takže my tě neslyšíme tady. Jako, tak jestli tak se odmutuj, abychom tě slyšeli, protože...
1: Prosím tě, poslouchám, já jsem totiž jel tady údolím a zase mi to vypadlo, takže jsem se musel znovu přihlásit. Co všechno ještě, vypadlo mi to u té slevárny a pak už jsem neslyšel.
0: Slevárny. No ne, no tak jako, že tak, tak ta nekonkurenceschopnost nás prostě potopí a ta nás zavraždí. A že my sice tady jako ušetříme v uvozovkách na úkor životní úrovně, na úkor nekonkurenceschopnosti, na za těžkých obětí nevyprodukujeme do toho ovzduší tu CO2, ale přivezeme to. Zasmradíme tím, aby jsme to dovezli, tak uděláme další splodiny a dovezeme to třeba z Číny nebo odnikud odinut z Indie, kde to vyrobí jednodušším způsobem, ale znehodnotí to ovzduší mnohem víc. Jako jo. A to ovzduší jenom jedno, je úplně jedno, jestli ho znečišťuje Evropa nebo jestli ho znečišťuje Čína. To je úplně jedno. Takže je to jakási hra na něco, co nemá žádný efekt, má to jenom destruktivní důsledky.
1: Ano.
0: Takže škoda, že jste neslyšel celý.
1: Ale dokážu si to představit. Já Turka poslouchám, pozoruju, já ho znám už jako třeba přes 10 let, takže já ho mám nakoukanýho, já vím, jaký má názory.
0: No, je pragmatický, tak to řeknu, je pragmatický.
1: Je, on je i podnikatel, jo, že taky ví, jaký to je vydělat korunu a dává lidem práci a tak dál, to znamená, je to člověk z praxe taky.
0: No a je logické, že vlastně ten největší zájem na to má Evropská unie, která na tom těží peníze, má nástroje na to tahat další peníze Evropanům z kapes a s těma penězma nějak nakládat a říkat, a když budeš zlobit a nebudeš dělat, co my ti přikážeme, tak my ti ty peníze nedáme. Jo, to je jediný. Takže oni si z toho odloupnou pro sebe, protože oni mají velmi drahý provoz a ještě to, co rozdělujou, tak s podmínkama, čili absolutně, ale absolutně naprosto otřesný přístup jakoby k tomu systému. Jo. No, když už jsme si pustili Filipa Turka, tak si musíme pustit i Andreje Babiše, protože on s těma novinářema se taky nepárá. Jo. Tak jenom taková výseč.
4: Byla ta debata, tady byla debata o Kratomu, 3,5 hodiny a byla úplně v pohodě. Jo? Odpůrci, pro regulace, úplně v klidu. Ale pokud přišli na tu debatu s náma, ta komunistická pirátka s drátem v nosu a ten pán sadomaso porno, nebo co to je, a křičeli na nás a potom rychle utíkali, aby řekli novinářům, že je nějaký problém. Žádný problém není. Já vám garantuju, že to všechno, co se stalo, tak adiktologické služby budou mít absolutní prioritu.
0: Hezká klasifikace, ta komunistická pirátka s drátem v nosu, v nose. A ten pornoherec.
1: To bylo vyjádřeno rychle, stručně, žádný dlouhčáchy okolo, jako.
0: No ne, tak žádný rukavičky, tak co s nima, je to jeden šmitve do druhého.
1: Všimni si, že dneska už se nehrajou žádný diplomatický jako hry, nebo prezident mluví o tom, pro koho pracuje, říká, jak to vlastně je, co by se mělo udělat. A to stejně jedna a druhá strana už jako nedělá žádný tanečky, říkají se věci na rovinu, prostě.
0: Jež jako na féra.
1: Je to zase takový. No na féra, přesně, na féra, hej, féro, pane doktory.
0: Jo, pane doktore.
1: Je to na féra. No. Je to takový osvěžující, jako jo.
0: Je to osvěžující, tak se osvěžíme, pustíme si Zaorálka. No. Zaorálek jako...
1: Mám na Zaorálka vtip.
0: Prosím?
1: Ty mám na Zaorálka vtip.
0: No tak jsem s ním, pojď.
1: No, jak se dostal Zaorálek do politiky? No za Oralek.
0: No tak. No, tak on je autorem toho výrazu, že jo, když se vyhošťovali ty ruští diplomaté za Vrbětice, tak on přeci se nechal slyšet, že nepotřebujeme důkazy, stačí, že se na tom shodneme.
1: Ano.
0: Takže taky ho je dost, abych tak řekl.
1: Ale zase on dokáže jako pregnantně někdy vyjádřit stav věcí, on se samozřejmě drží, on totiž jde na něm vidět, že má mediální trénink a drží se některých věcí tak, aby to řekl jasně, stručně. On vždycky řekne A, ale neřekne B. On řekne, no, Evropská unie to, ale neřekne Ruská federace to. To neřekne tu pravdu na druhé straně. Jo, no, ale jako...
0: A nebo nedořekne, je potřeba tam teď odejít.
1: Ano, přesně, jo. On je takový prostě politik, no.
0: Já musím ještě jednou se pokusit, protože se mi to nezdařilo.
1: A máš s ním rozhovor, jo?
0: Mám tady rozhovor s ním, celé dobrý, tak to jsem chtěl dát. No, protože... Začíná se, nevím, jestli si postřeh, když rozeslal, respektive takhle, Volodymyr napsal Vladimíru Vladimiroviči.
1: Ano.
0: Ale vím, zároveň z toho udělal otevřený dopis a rozeslal to po celém světě. Jo? To proto, aby všichni věděli, že napsal Vladimírovi. No a Moskva se k tomu ani nevyjádřila, protože to bylo pod nějakou rozlišovací schopností nebo pod rozlišovací úrovní. No a on to zdůvodnil, že ten dopis rozeslal proto, že věděl, že on to nebude ten Putin ani číst, tak aby všichni věděli, co ten Putin vlastně ani nečet.
1: Tak to už musíš jít fištrona na takovou.
0: No jasně, máte ale hlavu. Vy jste ale hlava, pane Wachmeister.
1: Ano, přesně. No viděj, protože oni budou dělat do smrti jenom za oči, jo. To mě připomíná scénu z Četnických humoresek, kdy ten Trojan s tím Tepfrem leží v té posteli jeden večer na té pátračce a ten Trojan se ptá toho Tepfra, ne, jestli ví, co je to double špion. Ne, a on říká, no a něco, nejdřív co je to jako špion, pak co je double špion a pak co je nějaký jako trojitý špion a Tepfr ze svou šarmantností na to zareagoval, jo, to je ten blbec, který už jako neví, pro koho dělá. Tak to je něco.
0: Určitě naráží snad na nájemníka Hračanská 1?
1: Ne, chraň Bůh, to bych si nedovolil.
0: Já si myslím, to by bylo nedůstojné.
1: Ono je to tak... Ono je to tak jedna banda, jo? No, když se podíváš na ten morální profil, tak to je jako, to je prostě jak v tom, jak v té hře o toho Cimrmana.
0: Jo, tak pojďme.
5: Ježíš, ale jako představ si to, Denise, představ si to, jak můžeš se přihlásit k někomu, kdo upaloval ženy a děti ve stodolách. A to bylo 100 tisíc Poláků. Jako, a to bylo dokonce i 300, 400. Židé to byli samozřejmě ve velké míře. To byli i Češi, že to byly ty vesnice Kupičov, Český, Boratín, Hulčín a další, jako, které byly také vyvražděny, vypáleny. Jako, neříkám, nejde o ty počty, ale jde o to, že takovýmto způsobem se nedá bojovat o nezávislost. Podívej, jak na to reaguje Polsko? Ty jsi to sám říkal. Polsko na to reaguje tak, že prezident řekne, beru Zelenskému vyznamenání. Dokonce polský velvyslanec řekne, že odevzdá své vyznamenání.
6: Ano, on má tuším jedno z nejvyšších,
5: ano, který Zelenský ano, dává. To znamená, kde kdo říká s tímhle, nejsme schopni se, to nemůžeme akceptovat. A tam je to obrovské množství lidí a to, co se tam dělo, bylo strašné. A nemyslí si, že to tím končí? Já ti garantuju, v roce 27 jsou volby v Polsku. Mm-hmm. A mně přece je úplně jasné, že tohle bude součástí těch voleb. Prostě to znamená, tohle zásadním způsobem ovlivňuje dneska vztahy s Ukrajinou, jako mezi Polskem, Ukrajinou, ale jak víš dobře, taky mezi Izraelem, Ukrajinou. Ozval se památník Yad Vashem, mimochodem, který je památník holokaustu, a vlastně protože oni mají zmapované tady tyto činy, ví, že i ten Melnik byl spojen s protižidovskými pogromy, takže vlastně říkají, tak tohle teda ne. No ale u nás v Česku my to bereme zřejmě úplně jinak. Jako my to jinak to neregistrujeme, nevadí nám.
6: My jsme dovolili v Brně, nech si banderovci urobí nějaké setkání.
5: Přesně tak, ano. Ale mně to připadá, že to je nějaká naše zvláštní hluchota a slepota, protože tohle přece je něco, co je svědectvím toho, co se na Ukrajině děje. To je to, jak oni si vykládají, teda aspoň ty politické špičky, které toto dělají, tak takhle oni si vykládají ten svůj boj o nezávislost. A je to tak, o co je to? Tak jaká demokracie? Jaký respekt jako k ostatním občanům? Tady prostě je klidně kult násilí a potlačování všech, kdo nejsou proti nám. Ale to podle mě je duch vlastně, který v té zemi existuje a který to umožňuje, a my se tváříme, že to nevidíme, my prostě odrazíme zrak.
0: Takže co říká Zaorálek? Zaorálek říká, že to je prostě nacistická žumpa.
1: Ano, ano.
0: A teď všichni to, ale pozor, všichni to financujou, jo. On už zase objíždí až Kemra, že teď je přesně jako ten čas udeřit na toho Rusa, protože teď zase to vypadá, že už, jako, už by to mohlo dopadnout, jo.
1: Paradoxní na tom je, že Zelenský je Žid, že?
0: No to už vůbec, jako. Čili...
1: No to je jako...
0: No ale tak jako, počkej, že jako jsou ne?
1: No jasně.
0: Kdo organizoval holokaust? No Židi, ne? Jedna část Židů proti druhým Židům.
1: Jo, jasně, jo.
0: No a když se kouslo to Brno, jo, tady, jak z toho mají Slováci srandu, že tady banderovci se nám scházejí v Brně. To bylo taky dobrý.
1: Jo, bylo, no.
0: Tak, protože někteří ještě pořád trpí ztrátou paměti a pořád jako tady něco vykládají o tom, že my jsme tady spáchali násilí na těch chudáčcích sudeckých Němcích a že my Češi jsme za to zodpovědní, asi bychom se měli neomlouvat, ale ještě platit a já nevím co všechno. Tak mám tady jednu historickou, koukám, protože mi to nejde přehrát, to je zajímavý, tak to dáme ještě jednou, si to zkusíme stáhnout. Mám tady dobový rozhovor, nebo respektive dobový projev Edvarda Beneše, jo. Čiže oni už to stáhli. Chyba konfigurace přehrávače. Už to nejde pustit, jo. Tak to je dobrý. Přitom je to na YouTube, ne? Je to bloklý asi. Tak nevím. Jo. Hlásí to chybu. Jo. Člověče,
1: jako, to je rychle. Že by to bylo nějak toxický, jo? Že by tam byly nějaké informace autentický.
0: To co je jako toxický, to je dost, když je tam pravda, ne?
1: No, to... No, pravda ta je toxická, to je fuj.
0: Pravda je toxická, no, to...
1: Jak byla scéna v tom sluhovi dvou pánů, jak mu říkal, řekni mi pravdu a hezky rychle. A on říkal, Ježíš Maria, pravdu a hezky rychle, to neumím ani škaredě pomalu.
0: Já jsem teď koukal byl tam Ševčík s Nacherem a na druhé straně byla Vaňková z Brna, ne? Ta nacistka.
1: Ježišmarja, tak to nemůžu ani čut.
0: Ona byla taková upocená jako prasátko a plantala tam takový ti nesmysly, když už nemohla jakoby, furt tam plivala po všech a prostě všechny odsuzovala, no tak ještě tam byl s ňou nějaký. Myslím, že dokonce u Ševčíka studoval, jo, takže ale, hele, oni tu lež tak pasírujou, jo, a oni tu lež prostě tak, tak všechno převracejí, protože přišlo od Evropské komise přišlo sdělení, že to, co tady vyvolali Piráti, jak oni psali do té komise, že se musí prošetřit ten střet zájmu toho Babiše, že to nevyřešil, tak to zdůvodňovali tím, že pochopitelně, kdyby to Evropská komise jako uznala, že teda to nevyřešil, takže by museli se vracet ty dotace a ty dotace by už nevrátili ty firmy, protože oni vědí, že by to nevrátili a musel bys to zaplatit z rozpočtu, z peněz daňových poplatníků. Tím se ospravedlňovali, že bonzovali do toho Bruselu, jo. No a teď byli přímo v pořadu konfrontovaný s tím, že Brusel napsal, že bylo postupováno podle regulí a podle zákona a že neshledali nic jakoby špatného. A ona se snažila prosadit, ta Vaňková, že ale Babiš, no až to vidíte, a on se stejně k těm penězům dostane, stejně se k těm penězům dostane. Prostě my to víme a dostane se k ním. Tak mu to zase jí to nějak jako odargumentovali. A ona potom jako... No a teď je úprava zákona. To navrhlo SPD, všechny tři strany, jako jsou tam podepsaný, že se nějaký ty záležitosti retrospektivně, to bylo 10 let a oni to chtějí upravit na 4 roky. Jo? To znamená, že by se nekontrolovalo, nevztahovalo by se na ten audit, by se nevztahovalo období, kdy Babiš byl předseda bývalý vlády nebo ministr financí, já nevím. A oni tam vysvětlovali, že vlastně, proč to stáhli? Protože Evropská komise to chce 4 roky. A 10 let tam dali Fialovci jenom proto, aby dosáhli na Babiše. Jako jo. To za prvý. Takže, no a pak nějaký detaily tam, aby to bylo jasněji vyjádřeno, jo, některé věci. A oni si to udělali, že Babiš si to ovlivňuje. Když jim to rozbili, tu argumentaci, tak ona, no ale teď zase česká vláda určuje pravidla pro to posuzování toho střetu zájmu a těch věcí přímo v Bruselu. A ten na ní kouká a říká, jak to myslíte? Jakože názor jedné z 27 vlád vy nazýváte, že Babiš tam předělává pravidla, aby mu to sedělo, jo? Nebo... Prostě oni, když už nemají čeho, tak jsou schopní říct, že prostě Babiš může za to, že umřel Chuck Norris, jo? Protože Chuck Norris se jednou ráno probudil tak rychle, že sám sebe přistihl, jak spí.
1: No, no jo. A Chuck Norris taky dvakrát napočítal do nekonečna, že jo?
0: No jo. A pak to sečet. A
1: když, no, a když Chuck Norris objevil, když Alexander Graham Bell objevil ten telefon, že jo?
0: Tak tam měl dva spožděný hovory od Chucka Norrise.
1: No, měl tam nepřijatý hovor od Chucka Norrise, no.
0: Jo, to je větší téma. Pojďme, Miroslava Ševčíka si dáme.
7: Patřinka to řekl velmi slušně. On řekl, že Pavel je obvykle mimo realitu a kdybych to říkal, tak bych řekl, že je mimo mísu, jo? Protože on je mimo mísu pořád. On je mimo mísu v červenci v loňském roce, kdy naznačil, že Němci by měli se stát vůdcovským národem v rámci Evropské unie. On je mimo mísu, když říká, že bychom měli zavést euro. Vůbec nic neví o tom, že optimální měnová zóna je potřeba, aby se mohly plnit ty ukazatele pro ty jednotlivé země. Vůbec neví, že ty země, které zavedly euro, dokonce i ty staré, kterým to nevyhovuje, že mají společnou měnovou politiku, tak divergují. Nekonvergují, ale divergují. Znamená, že on nás chtěl ožebračit tím, že budeme zavádět společnou měnovou politiku, kterou my si můžeme dělat teď sami.
8: Dobrá,
0: je mimo mísu. A to teďko zase vymyslel, že pokud děti chtějí uspět, jo, tak by bylo potřeba, aby se zavedla němčina jako povinný jazyk ve vyučování. Jo, a čeština by se mohla vyučovat jako dobrovolný jazyk.
1: Ano.
0: Ty ty kolaborant.
1: On chudák už taky podle mě neví, jako krabí je. On není mimo mísu, on má asi mezi ušima jenom drátek, aby mu ty uši nespadly.
0: Počkej, Jirko, kdyby to, jako to nebyl prezident, tak budíš, jako jo. Tak ať si tam plantá, co chce někde, jako na cvičáku. No. Tam může jako plodit,
1: To jsou těžký přehmaty. Proto si říkám, že mě by totiž zajímalo, jestli on to tak blekotá jako podle scénáře, nebo mu to tak jako ten drátek v hlavě mu tak zavibruje, že to z něho vypadne.
0: Anebo ne, to má prostě jeho poradci, zadání. Jako. Jo, to má zadání.
1: Prostě, jako to je jako neuvěřitelný, jo? Jaký on jako blbosti dokáže jako spojit, jo?
0: No, tak hele.
1: Prosím tě, já už jsou v cíli, já už budu potřebovat vyskočit.
0: No, tak vyskoč, Pepek, vyskoč a přihlaš se mi, že to, takže zůstaneš připojen?
1: Ne, budu muset právě.
0: Zdechneš auto a zdechneš tohle. No tak mě zavolej na Skype, jo? Teda jo. Na Teams, tak.
1: Jo. Tak já budu muset utéct úplně.
0: Co budeš muset?
1: Budu muset utéct úplně z vysílání.
0: Jo, jako úplně, jako končíš, finito.
1: Úplně, budu potřebovat.
0: Tak utíkej. Tak Jiří, my ti děkujem.
1: Jo.
0: Jsem rád, že jsme probrali.
1: Jo, prosím tě, tak se omlouvám, dneska to bylo takový. Já taky díky. Přeju krásný zbytek vysílání, mějte se krásně a uslyšíme se příště.
0: Ok, tak díky, mě se hezky, pěkný večer, pěkný víkend, ahoj.
1: Tak jo, díky, čau, ahoj.
0: Tak, Jiřího jsme právě teďko propustili. No, a my si můžeme dát Vladimíra Putina, který se vyjádřil k tomu, jakým způsobem zatím byl použit orešník. A ku podivu, jako ta paseka, kterou to dokázalo způsobit, ještě nebyla ta bojová záležitost. To byl pouze jakoby ten nosič, na který se potom dá implementovat hlavice nebo hlavice, řeknu, podle libosti, podle toho určení té destrukce. Takže Vladimirovič se zatím vyjádřil asi takto.
8: Podobné systémy jsme testovali na zkušebních poligonech. Orešník jsme netestovali a nešlo o bojové nasazení. Na území Ukrajiny ve skutečnosti nedošlo ani k jednomu bojovému použití systému Orešník v pravém smyslu tohoto slova. A poslední případ, když už mám být upřímný, prozradím vám velké, opravdu velké vojenské státní tajemství. Prostě jsme zasáhli místo, kde bylo příhodné sledovat výsledky. Týká se to Bílé cerkve a tím spíše oblasti v DLR v obvodu hlavního opevněného prostoru. Poté tam vletěly naše drony do té stodoly, na kterou byl veden úder, a prostě jsme zkontrolovali, jak byly rozmístěny oddělovací bloky, protože jsme změřili s přesností na milimetr. Je to pro nás důležité, abychom mohli v budoucnu rozhodovat o plnohodnotném nasazení systému Orešník proti určeným cílům, včetně oblastí městské zástavby.
0: Čili zatím ještě to jsou takové jako začátky zkoumání, vyhodnocování a vylaďování. Čili asi si každý dovede představit, co by to napáchalo, kdyby opravdu to bylo osazeno takzvaně ostrou. Jo. A Západ by si měl uvědomit, že to jsou reálné zbraně, které budou reálně použité, pokud se velmi rychle nespamatujou. Já jsem tady přednedávnem říkal, že čím hůř, tím líp a že nějakým způsobem dochází na mnoha místech ve světě, v tom západním světě, takže dochází trpělivost a že se schyluje k nějakému odporu obyvatelstva jako takového, protože lidem se snižuje životní úroveň, vidí ale, že nic se nestartuje, všechno jde do úpadku. No a ty, co nemají opravdu jenom drátek, kterým drží uši a opravdu přemýšlí, tak je jedno, jestli jsou rusofilní nebo rusofobní. Začíná jim docházet, že tudy se dál takto jít nedá. A ty proameričtí, řeknu, experti v úvozovkách destruují opravdu ten evropský prostor naprosto, ale naprosto cíleně dokonale. No a bez prosperující ekonomiky, bez toho, že si Evropa dokáže na sebe vydělat, dokáže být konkurenceschopná, dokáže s ostatními dohromady nějak jako kooperovat a svoje místo na slunci si vydobyde, tak bohužel to se neděje, lidi to vidějí, že se to neděje a nemůže to potom fungovat. Jo. Takže z tohohle důvodu na mnoha místech se zvedá vlna odporu a lidé se snaží zbavit té zátěže, zbavit se NATO, zbavit se Evropské unie.
9: Drží. Ľady sa pomaly, ale isto hýbu. Predseda Slovinského národného zhromaždenia Zoran Stevanovič chce vypísať referendum o vystúpení Slovinska z NATO a čoskoro sa chystá na návštevu do Moskvy. Dobro delo.
0: To som chtěl, aby sme si tady pustili, pretože v Rumunsku, v Maďarsku, ve Slovinsku, jak říkám, na mnoha místech je podpálený les a jednoduché to mít nebudou prostě. Nikdo na ně nebude brát ohledy. Zelenský kvůli zášti vůči Trumpovi nařídil zastavit dohodu o zdrojích z USA. Jak uvedl ukrajinský deník Strana s odkazem na zdroje, nedochází k žádnému pokroku v této okázalé iniciativě. Naopak, kyjevský režim neoficiálně blokuje dohodu o společném využívání ukrajinských zdrojů, ropa, plyn, vzácné kovy. Hlavní a v podstatě jediný zájem, který měla ukrajinská vláda na této dohodě, bylo pokusit se usmířit s Trumpem, aby ten pokračoval v poskytování zbrojní a finanční pomoci Ukrajině a prezentovat to jako americké příspěvky do fondu pro budoucí investice. Ale tento plán nevyšel. Trump odmítl podporu a nyní prodává zbraně jen za peníze. Proto také ukrajinské úřady ztratily zájem prosazovat tuto dohodu. Naopak byl vydán signál celému aparátu, aby neposkytoval zvláštní pomoc a co nejvíce vše zpomalil. Souběžně se také zkoumá otázka přilákání jiných investorů, zejména evropských, k využívání zdrojů. To znamená, že mnohá aktiva mohou obejít americké investory, říká zdroj deníku. Také podle jeho slov byla pozastavena revize licencí na pozemky, které úřady loni hrozily zkontrolovat a zabrat současným vlastníkům, pokud byly vydány v rozporu s pravidly. No, takže jaksi už se nerozdává, už se chce nějakým způsobem kupčit trošku jinak, chtějí se další peníze. On by nejraději přeprodal to, co už prodal, ale to si myslím, že se mu asi nepovede. Já myslím, že bychom si mohli dát písničku, já si musím udělat něco k pití a potom se zase vrátíme tady k tématu. Takže si zahrajeme.

0: My se spolu podíváme na jeden velice zajímavý rozhovor, který jsem tady pro vás připravil. A myslím si, že není od věci se připomenout, že Jan Kraus, jeho tatínek, přežil Osvětim a četl jsem tady z knihy, kterou napsal společně Otto Kraus a Erich Kulka. Byli dva, kteří společně přežili Osvětim, takže si myslím, že proč by měl mít jeho syn nějaké názory úplně ulítlé.
1: Andrej Babiš tady byl tehdy, když začínal vstupovat do politiky, jsou blbové dodnes, kteří říkají, že já ho dostal do politiky. Ale najdou se blbové, kteří řeknou, že jsem mu dával lepší otázky. Je Mečer?
2: Mečer
1: byl zvláštní zevení, taky jsem s ním mluvil. Tady český novináři se hroutili, že skáču do řeči a tak dále.
2: Spolupracuji se s vámi podle vás těžko? Tak uviedla by som to asi tým, že ako startup sa momentálne nachádzame v Prahe a dostali sme sa až na červený gaučku Janovi Krausovi, za čo sa chcem teda hneď v úvode poďakovať.
1: Nemáte zač, rado sa stalo, to dělám v rámci československé družby.
2: Ja sa veľmi teším, lebo väčšinou sa dávate pri tom stole trošku ďalej, tak ako sa
1: cítim na tom gauči. Tam je to ako pracovní a tohle ako přátelský posest takový.
2: Keď už hovoríme o tých československých vzťahoch, tak ako to momentálne vnímate medzi nami a
1: dobře.
2: Českom?
1: Ja som příznivec toho, že sme sa rozdelili, pretože si myslím, že nám to prospělo v těch

0: vztazích. A oni jsou takový rozlítostněný některý lidi, kteří říkají, že to Československo bylo lepší, ale on nikdo není schopný domyslet, jak by to bylo dál, kdyby to zůstalo. A já, když začala ta aféra s pomlčkou, tak jsem si říkal, z toho se nikdy nedostaneme.
1: A dostali jsme se.
0: A my jsme se z toho dostali pak docela jednoduše a myslím si, že ty československé vztahy jsou asi nejlepší, jaký kdy byly, protože tam odpadly ty výčitky, to máte i v rodinách, že jo, že starší bratr a větší bratr nebo takový, tak to by nikdy neodeznělo. Jsem o tom naprosto betonově přesvědčený a přitom se nestratila ta sounáležitost těch dvou národů, který spolu hodně prožili. Jestli tohle se udrží v budoucnosti, to nevím.
1: Teraz máme majstrovstva světa v hokeji, tak myslíte si, že Slováci fandia Čechom a Češi fandia Slovakom, ale iba vtedy, keď vypadnou?
0: No odsuť podsuť, jo, jako, aby jsme byli poslední, aby první to jako, ale když hrajou Slováci s nějakou cizí zemí, tak fandím Slovákům, že jo, ale zase samozřejmě s náma, to je jasný, že fandím nám, ale zase by to mělo být tak, že byste se mohli hodně naparovat a my byli úplně vyřízený, ale taky bych to přežil, tak je to sport na tohle je.
1: Na to, aby jsme spolu zápasili.
0: No ne, ten vztek je neplatný, pokud jste normální. Že se rozčilujete, stejně tak jako ta radost, taky tak to je, jako ono se říká, že ty velké sportovní události jsou vlastně náhrada válek, což si myslím, že ve své podstatě je pravda.
1: Když hovoríte, že kdo se rozčiluje, máte pocit, že my možno my Slováci berieme věci nějako vážnější, jako ty Češi? Alebo
0: ne, ne, tak já si nedovolím vůbec tyhle ty národní posudky, já jsem na to alergický. Vždycky někdo řekne, jaký je který národ. Jo. On, národ je mnoho lidí, to jako, jaký jsou muži, jaký jsou ženy, jaký nesnáším. A je to pro mě výraz. Můžete to dělat v žertu. Oni ženy mají rády, nebo chlapi tohle. Že to jako v nějakým komickým elementu. A pokud to někdo bude vážně, jak je psychopat pro mě. Protože každý člověk je jiný, každý Slovák je jiný, každý Čech je jiný.
1: Když hovoríte o žartě, tak si myslíte, že ten žart má mít nějakou hranicu?
0: Ne. Žert začíná za hranicí, tam začíná, jo. Ale idioti se tváří, že je nějaký jaksi slušný hygienický humor. Je to něco, jako kdybyste místo alkoholu, vína nebo piva pila ústní vodu, protože je zdravá. Tak to tak s humorem nelze. Humor je vždycky v tom přesahu přes tu korektnost, přes tu obecnou slušnost, tam začíná.
1: Nevnímáte to možno tak, že rokmi se to trošku viac, že jsou lidé senzitivnější na ten humor?
0: Nejsou senzitivnější, ale dělají, že jsou senzitivní, protože začali uplatňovat neregulární pravidla. No jakože někoho to urazilo, jak říká Žerve, to je tvůj problém. Já si posoudím, jestli mě to vadí, že tebe to urazilo, ale jako jestli mám koukat na to, že někoho něco urazí, jak nemůžu dělat vůbec nic. Ve mně by mohlo urazit, že jste přišla.
1: Někdy jste se pozerali na to tak, že možno nějaký host odtěl to odcházel urazený?
0: No, to je jedno, tak jestli se urazil, co já mám dělat, jako.
1: Keď například máváte...
0: Ale já vůbec nevnímám v těchto intencích, teď jestli se urazil, jako to není. Já tady nejsem kvůli tomu, aby on se neurazil, já jsem tady, protože bychom se chtěli s lidma bavit nějak.
1: Stále si myslíte, že by mohl člověk hovorit hlavně pravdu?
0: No, v humoru je to trošku jinak teda, jo. V humoru skoro nikdy pravdu neříkáte. Humor je disciplína jaksi, matematická víc než jakákoliv jiná. Je to, jak se říká, komedie je nejnižší ze všech dramatických žánrů a přitom je nejtěžší. Takže to je skutečně pro řeholníky, co milují humor, tak to má být a to je správný.
1: Proč jste si vlastně vybrali tuto disciplínu, ten humor?
0: Já nic lepšího neznám, vy jo?
1: Ne, ale no. Nevím to robit například tak jako vy.
0: To málo kdo, no tak ne jako já, ale málo kdo umí dělat humor, ono je to těžký a ono, jestli vám to jde, to tak jako si musíte zkusit a pak zjistíte. A to znamená, ještě to znamená, když vám to šlo včera, to neznamená, že vám to bude dneska, to je ta magie na tom. Ale to nikdo neví, jestli mu to jde, to si člověk zkusí, já jsem si to taky tak zkoušel. A já jsem nikdy nedělal jako takový ten humor, že masy by se smály. Já dělal humor, který novinářům vždycky vadil, že jo. Měli na to tisíc nějakých poznatků a komentářů, ale lidi to brali docela. Část diváků to vždycky mělo. No.
1: Vás si niekedy zvykli, keď spomínate tých novinárov, aj tak vyťahovať, že čo povedal ten Jan Kraus v tej show? Vy ste tady na začiatku zvykli komentovať tú spoločenskú situáciu?
0: Áno, to som dřív dělal, tak ja som psal i sloupky řadu let a tak dále. Ovšem to bylo v iným společensko-politickým klimatu, kdy jednak sme měli tu výsadu, že když ste psala do časopisu, tak ste byla jedna z těch, co psala. Byla ste jedna z těch, co určovala ve společnosti nějakou hladinu sdělování, nebo to je pryč všechno. A já jsem si to tedy užíval proto, že jsem dostal úplnou svobodu v tom psaní, mohl jsem si psát, co jsem chtěl, to mě bavilo a psal jsem takový jako svoje vidění a v té zábavě taky, protože v Česku v té době byly jenom Otázky Václava Moravce a pak mi nikdo jiný jako žádný hosty nikde neměl, ani nebyly ty pořady, že jo. No tak to jsme brali, ty politiky. Dneska to nemůžete dělat už, protože jak se tady objeví politik, tak diváci odcházejí od televize.
1: To už byste tak vnímali, kdybyste kohokoliv, které jsem zavolali.
0: Já bych to tak nevnímal, já vám říkám, jak to je.
1: A vy byste si zavolali politika?
0: No nezavolal, protože to nejde. Vy si nemůžete říct politika, protože lidi to nechtějí, lidi se chtějí bavit. Politik je pro ně symbol. Výjimečně tady jsem měl třeba pana Kubu z Jižních Čech, protože udělal fenomenální výsledek, ale jinak vy to nemůžete dělat, lidi to nechtějí. Máte politický pořady, tam oni je urážejí a jmenuje se to tak většinou jadrně nějak a na to kouká ten kmen těch diváků, co je to baví, ale masa jako taková divácká o to nestojí. Protože politiky máte všude nadbytek.
1: Ale vy si to mali aj tak trošku inak poňaté, napríklad, keď to Andrej Babiš ochutnával jednokora s druhým koraťom. Nezajíma ľudí ani ten iný formát, že ani to tak navážne?
0: Ne, Andrej Babiš tady byl tehdy, když začínal vstupovat do politiky a říkal, že schání lidi do politiky. A pak tady byl znova, když sám do té politiky šel na tu konfrontaci. Jsou blbové dodnes, kteří říkají, že já ho dostal do politiky. To jsou novináři, ukazuju na vás, jako na jednu z nich, abyste nesla svoji kolektivní zodpovědnost. Blbové, protože tady si spousta politiků pomohla, stejně jako stejná spousta si ublížila. Vždycky sami. Vždycky sami. O tom to je. Oni tady sedějí, oni tady mluví. Čili když tady někdo uspěl, je to jeho úspěch. Když tady někdo neuspěl, je to jeho neúspěch. Ale najdou se blbové, kteří řeknou, že se mu dával lepší otázky, jak to pochopili, poznali, nebo a do toho to furt citovali vždycky někde a tak dále. Ale já bych vám vyjmenoval teda několik politiků, kteří tady neuspěli, stejně tak jako těch, co uspěli. Ale představa, že vy tady odsud zařídíte, aby uspěl, to si může myslet jenom blb.
1: Tak to ste teda povedali kolektívnu vinu, ale ja by som sa dovolila...
0: No ako schváň, ako žert, víte?
1: To dúfam. Dúfam teda, že už nie sme v tých režimoch, kde by sme uplatňovali teda tú kolektívnu vinu.
0: Platňuje sa kolektívna vina.
1: No tak u nás na Slovensku momentálne je to celkom...
0: To neviem, ale to sa, ako tá tendence je. Tak si i v politice obzvlášť. Tady niektorí strany o sebe říkají, že sú demokratický, tým naznačujú, že ostatní ne, ale všichni sú v parlamente. Tak je to možný? My máme zákon a ústavu, že nemůžou být nedemokratický strany v parlamentě. Kolektivní vina.
1: Ako ste si zvolili, tak to poznáme aj my, ako sme si zvolili, tak máme. Vy ste sa nám inak veľmi smiali, akože národ český za to, že čo máme na tom Slovensku v tej politike, potom sa vám to nevrátilo tak trošku?
0: No som teď nerozumiel tý otázce.
1: No, že keď sme si nám smiali za to, ako máme vládu, aký sa máme politiku.
0: Jak by ste sa nám smáli, no.
1: Slovensko bolo takým terčom posmechu.
0: Ale kdy? Mečiar?
1: No, no, Mečiar.
0: Mečiar byl zvláštní zjevení, taky jsem s ním mluvil, já ho měl přece na Slovensku bez obav, ale že jsme se vám smáli, to je vaše interpretace. Určitě tady byli lidi, kteří Mečera obdivovali, určitě tady byli lidi, kteří ho nenáviděli, určitě tady byli lidi, kteří to nechápali a tak dále. A že jste si ho zvolili, no tak to k tomu je třeba mít právě ten respekt. Zvolili si ho, vědí proč, většina, to je ta bolavá demokracie, že většina volí jinak než já, nebo teda to je tak, ale to se nám dělá. No a my jsme, jestli se někdo tomu posmíval něčemu, tak to vám vždycky v politice najdu, komu, čemu, kdy, jak se posmíval. Jako můžu vám říct bajta.
1: Zase se vracíme k tým novinárom a vy si naozaj myslíte, že to může teraz robit kde kdo?
0: Už to robí kde kdo. To robí kde kdo, ale některý to robí líp než novináři. Novináři, hele, polovina jsou cinklí, mají svoje politické zájmy a pak jsou ty, co jsou méně jaksi inteligentní. Že já natočil film, na to psali, že to je úplná katastrofa. pak mě navrhli na Variety Critics Choice. A tady tři kulturní novinářky takzvaně přemlouvali to vedení, aby mě tu cenu nedávali.
1: Spolupracuje se s vámi podle vás těžko?
2: Pre celý diel zo zákulisia politiky klikni na link v popise pod videom.
1: Pri tých politikoch ale narážam napríklad aj na to, že ono sa to niekedy mení na ich takú one-man show, že v podstate ani ľudia si nemusia robiť srandu, oni si sami robia zo seba srandu navzájom. Je to vôbec treba tých novinárov?
0: Tak oni končí, novináři. Hm. Jako novinář, jako ten hledač pravdy skončil už. Dneska je to většinou aktivista. Hm. A tím, jaký komunikační prostředky dneska jsou, tak elitní postavení novin, to si nemusíme vykládat, je pryč. Že by mě osvětlovali svět, který kdysi pro mě jaksi interpretovali, abych mu rozuměl, to je pryč. Oni často tomu rozumějí míň, protože zas tak mladí tam nejsou, ty novináři jsou střední a starší, ty jako tu interpretaci světa vidějí jinak než ty mladí a tak dále. Takže to je taky pryč. Do toho komunikovat můžete teda všema možnýma způsobama, sociálníma sítěma a tak dále. Takže, promiňte, takže ta doba toho jaksi dominantního vlivu médií vůbec je pryč a bude ještě menší a bude jiná, je ta sociálních sítí a různých serverů, který se na to specializují. Podívejte, já jsem se třeba díval na řadu podcastů novinářů, to je jeden z nejlepších informací o novinářích. Znáte nějaký podcasty novinářů?
1: Poznám.
0: A líbí se vám nějaký?
1: Záleží, které, ale...
0: No tak mi doporučte dva dobrý.
1: Například slovenské?
0: No.
1: V redakci Aktuality na hlas.
0: A nejsou to ty, kde vy pracujete?
1: Tak nebudem sebe odporučit, hádám,
0: ne? Ne, to se ptám, no bo je to dělají některý. Ne, ne, ne.
1: Když se pýtali na jiné podcasty, které počuvám jiných kolegů, tak jsou to tyto...
0: No podcasty. To jsou kolegové, no, no tak vy na to máte takový profesní pohled, ale...
1: Snažím se dívat na tu objektivitu. Nepozrite se i vy na tu objektivitu? Jsou v Čechách ještě nějaké...
0: Já ji nečekám už. Já ji jako tam ji nehledám. Jako nehledám ji v těch... Tak já si pouštím podcasty v autě, zkušebně, ale já ji tam neočekávám už. Já jsem jako daleko skeptičtější. Já mám nejradši přímý zdroje, když teda si přečtu, co říká přímo ten americký ministr, přímo on. A ještě na to koukám s nedůvěrou. Protože třeba lže, že jo?
1: Tak, to je
0: tak se pak podívám na to, co říká někdo, kdo jaksi není mu politicky nakloněný, nebo je z druhé strany a tak dále. A to si vesměs hledám na Twitteru.
1: To znamená, že si robíte svůj kritický názor sám.
0: No já tomu moc času nedávám, protože já na to mám minimální vliv. Hmm. A já si nemůžu dovolit věnovat moc času něčemu, co pro můj život nemá žádný dopad. Já se sleduju zpravodajství politický tak s ohledem na to, jaký dopad to může mít na můj život. Tam už vnitrostátní zpravodajství není tak důležitý jako světový. Hmm. Protože takový země jako Česko o Slovensku ani nemluvě. Budou závislí na zahraničním dění daleko víc, než na tom, jestli v Kolíně se pohádá nějaká koalice. Takže já sleduju spíš světový. A s ohledem na to, jestli si nemám připravit ruksak nebo takové věci, to je pro mě a moji rodinu a moje blížní důležitý. A jinak, že bych tam se ponořoval do nějakých problémů, to opravdu ne.
1: Ale keď hovoríme o týchto médiách a o tom, že ľudia už vyhľadávajú skôr ten humor, tak to znamená, že tú vašu reláciu budú vyhľadávať vždy.
0: To nevím a já nevím, jestli někdo vyhledává.
1: Myslíte, že ne?
0: Ne, já myslím, že to má nějaký své diváky, tak o tom mám tak plus minus přehled, ale že by to lidi vyhledávali, to je ze dne na den vás přestanou vyhledávat. Já jsem se ptal, když si jedno ředitele divadla, jak to, najednou se přestali prodávat lístky do divadel, že jo, já nevím, a to bylo ještě před covidem, jako ze dne na den. A já jsem se ho ptal, jak to probíhá v tom divadle, tam si u pokladny kupují lístky do divadla lidi, že jo, a já jsem mu říkal, a vysvětli mě, jak to vznikne, tato situace, že najednou to přestane, on říká takhle, že ráno přijdeš a oni ti řeknou dneska nic, a druhý den se ptáte, co dneska, mi řeknou zase nic, dneska tři lístky. Tak je to s divákem. Jako na tom to stojí show business. Show business stojí na tom, že nic neplatí, nic není jistý.
1: A on na vás už ty lidé zvyklí, například i na Slovensku.
0: No, tak, že na vás někdo zvyklej, může být docela jaksi pozitivum v tom, že vás snáší teda. Slovensko je pro mě takový dárek, v který bych nevěřil. Jenom díky Slovensku. Jenom Slovensko mi umožňuje mít pocit, že jsem trošku mezinárodně působící. Že jezdím do zahraničí, já tam dvakrát za rok jezdím a rád. řada lidí na Slovensku mě říká, že to nechápe, že ty Slováci mě přijmou nebo snesou, ale a je mi tam dobře a je to tam trošku jiný, ale jinak lidi vás odvrhnou za hodinu, na tom si to být připravená. V Česku, na Slovensku i v Maďarsku, když na to přijde.
1: Ale podle mě od Denníka nadějného Kysučené jste byli programem na jakomkoliv Silvestri, jakýkoliv oslavě, to video se prostě tak pouštělo od toho roku non-stop.
0: Ale Deník Kysučené je geniálně napsaný. Opravdu. A já jsem se ale udusil smích, když jsem si to čet. Tak jsem to s láskou přečet, to je všechno. Ale to není jenom moje zásluha, ten autor je vynikající. Bohužel jsem do dneška nezjistil, kdo to je. Ale a byl jsem několikrát na Kysucích, protože tam jsem vážený.
1: A pýtali jste se na Kysucích, že či náhodou nepoznají autora?
0: Ne, tak já bych předpokládal, že když to někdo ví, že by mi to řekl. Ale to je výborně napsaný a rozesmává mě to dneska taky ještě, no.
1: Ale je výborně podané asi, nemyslíte
0: si, protože jsem do toho byl zamilovaný, no, tak naštěstí se to projevilo pozitivně, ono když někdy něco máte moc ráda, tak v té interpretaci se to projeví negativně.
1: Na čo si možno tak najviac spomínate z tejto show v tom pozitívnom slova zmysle, lebo vám sa to naozaj prestriedali desiatky, stovky, možno aj tisícky hostí, tak je niečo také, čo vám možno tak najviac utkvelo?
0: Ne, ona mě baví pokaždý. Ona má všechny ty kritéria, které já mám rád, nebo které miluju. To je všechno to, co nenávidím u filmu, tak tady je to obráceně. Vy přijdete, hned to začne, je to s divákama, to je krása, je to napětí, protože nevíte, jestli to vůbec bude ke snesení a uděláte to jednou a je hotovo. Bez zkoušek, bez nácviků, bez všech možných techtlí, mechtlí, jak to dělat a tohle, pak přijde tohle. To, je to ten opak toho filmu, kde se to furt trénuje a znova ještě jednou a každý 20 vteřin se dělá aranžma a tak dále. Takže to je na tom krásný a je to taková jako adrenalinová masáž, která je něčím hrozná. Já už jsem samozřejmě trochu otrlej, moc ne, moc otrlá být nemůžete, pokud jste při smyslech. Ty lidi zaplatili prachy a vy sem jdete a nevíte, co tu bude, takže to jako, že byste machrovala, to tady moc nejde.
1: Ako ale potom spravíte to, keď poviete, nemôžete si byť istý tým, či to bude kus nesení možno aj z tej strany toho hostia, že to možno musíte z neho nejakým spôsobom ťahať, tak čo potom?
0: No doufám, ja furt doufám. Ja když sem jdu, tak doufám. Pak když tam se tak doufám a pak jenom napjatím poslouchám, co říká. Ale to je jako takový vesmírný spojení. Do toho se vám honí hlavou úplně jiný věci. Ještě. Tam ještě druhý Honza, jako ten je ještě jako nebezpečný.
1: A nad čím rozmýšlel druhý Honza?
0: No druhý Honza právě si říká, pane bože, co teď? Jako, no, to je nuda jako prase tohle.
1: A potom ten druhý Honza, ale vždycky s něčím přijde.
0: Ne, druhý Honza nesmí.
1: Nesmí?
0: Ne.
1: Proč?
0: To je anarchista toho pořadu nebo toho konceptu. Ten by to zdevastoval. Toho musíte pořád zatlačovat, protože ten má tyhle, ty to je nuda, pane bože, to snad tady budeme hodinu ještě poslouchat a takový. Tak to že jo, to byl můj začátek, když si, že tady český novináři se hroutili, že skáču do řeči a tak dále. No tak když nebudete skákat, pak se vám tady rozpovídá host a budeme mluvit 40 minut některý.
1: To vy nemáte rád, když si někdo robí
0: takový. Ale já jsem z pěti dětí u nás, kdo neskákal, tak nežil. Za prvé. Za druhý, kdo neskáče, není Čech. Jo. Takže
1: velmi aktuálně. No.
0: A za třetí, to nejde. Jako, ono to musí mít nějaký tempo. To víte, že mladý poslouchá 1,5, dvakrát rychleji. Než já taky poslouchám už něco 1,5.
1: Já jsem to při vás zkoušela, nešlo mi to.
0: 1,5? A proč se to vůbec? Naopak byste si to měla dát poloviční rychlosti, abyste to mohla dobře vnímat vůbec.
1: Já jsem si to iba tak chcela zkusit navnímat, lebo je například ten svůj hlas mám jako mimozemšťan, keď ho mám zrychlený. Vy ho máte normálně, ale aspoň vám je rozumět, ale já jsem hrozná, keď mám 1,5.
0: No ale to je kvůli tomu, že je to pomalý. Na druhou stranu, Joe Rogan je pomalej, že jo, největší americká, pomalej, línej. A lidem to nevadí, protože to dobře pasuje do toho formátu, má v tom nějakou sympatii, že to je lidem milý a tak dále. Ale jinak ty už poslouchají 1,5 až dvakrát rychlejš a to je taky to skákání. Skákání jakoby střih, že jo. No.
1: Ale vníma to potom ten člověk s těmi fanošikom toho, že to někdo takto rychle pretáča? Lebo vy to možno tak počúvate, nepočúvate?
0: Já některý poslouchám 1,5 aspoň. No protože nemůžu vydržet ty keci. Hlavně na začátku, oni se zdraví půl hodiny v tom podcastu. Já říkám, proč se spolu zdravíte, idioti? Tak jako každý týden se tam stejný dva, oni se furt tváří, že jako to posloucháte poprvé v životě, nebo co?
1: Tak se možná dlouho neviděli, tak se zdraví.
0: Ne, oni, já poslouchám jenom audio v autě a oni ahoj, tak jsme tu oba, teď tak spolu žertujou, kde jsi byl, Jardo, já byl pryč, a kde jsi byl ty, já byl taky pryč. To, a já si to pouštím, protože se to jmenuje vývoj zlata na burze, nebo co. A říkám, nech toho mluv k té věci, jak je to se zlatem na burze.
1: To. Takže vy jste
0: já jsem netrpělivý člověk. Jako.
1: Vy jste fanoušikom jakých podcastů teda?
0: No...
1: Tematický má zaujímavé tím, že jak no to rychle alebo dlhé.
0: Třeba historický, tě mě baví. Třeba tady byl výborný podcast 19. století. Celý 19. století mě fascinovalo. A taky proto, že nezapomeňte, že já jsem chodil do školy v komunismu. Takže já mám odpor k většině toho učiva, co jsme měli, protože všechno byl pro mě podvod. Jsem poznal velmi v útlém dětství, že komunisti podvádějí. A národní obrození, no, a teď oni z toho dělali, a husitství z toho dělali, že to je vlastně, že to byly jako předkomunisti a to. Mm. Tak já všechny tyhle kapitoly, když dneska slyším od autentických historiků, nebo v tom historii, tak jsem fascinovaný, jaká je ta relativně objektivní historie, a je to strašně zajímavý pro mě a objevný. A jsem vlastně komunistům vděčný za to, jak jsem negramotný, protože já mám strašný zábavy před sebou ještě.
1: Tak aspoň můžeme být za něco vděčný tým komunistům, ale kdyby jsem se vrátila k těm podcastům...
0: To byla ironie, no to necháme být. S ironií máme na Slovensku trošku problém, no.
1: Na Slovensku?
0: My jsme víc ironický Češi než Slováci.
1: Myslíte?
0: Ne, myslím, to vím. No to není můj názor, to tak je. Slováci mají trošku míň ironie.
1: My už jsme možná asi víc skeptický a zoufali, by som povedala.
0: To vůbec ne, vy jste takový emotivní, takový radostnější. Češi jsou takový suchý, ironický. Jako většinový divák.
1: To je zase ta kolektivná vina.
0: No, no.
1: Keď se bavíme o těch podcastoch, aký, čo by mal dať podle vás ten nejlepší podcast, který byste si púšťali bez toho, aby byl na jeden a polke a vraceli byste za k němu?
0: No.
1: Zase se vracíme k tým novinárom a vy si naozaj myslíte, že to může teraz robiť kdekdo?
0: Už to robí kdekdo. To robí kdekdo, ale některý to robí líp než novináři.
3: To je všechno. Více nám do pořadu nevejde. Doufám, že jste si zaposlouchali Jana Krause. No a já vás za chviličku po písničce předám do péče Helenky, která zcela bezpečně si myslím, bude mít spoustu zajímavostí ve svém pořadu. Tak mějte se krásně, opatrujte se. Zítra se uslyšíme opět tady od 17 hodin. Od mikrofonu se louží jak jinak než Petr Václav.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih,

0: Babišova vláda si ve střetech s EU vede zatím spíš rozpačitě. Rozhovor Terezy Matějčkové s Tomášem Sedláčkem o pravdě, lásce a absurditě. Německé platy nejsou utopie, česká ekonomika má potenciál, říká Jan Švejnar. To a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 25, který je právě v prodeji.
1: Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u další epizody podcastu Echo Porada. Dnes jsme v tradiční sestavě na čele s Terezou Matějčkovou.
2: Dobrý den.
1: Která opustila své studijní volno, aby se na nás přišla podívat, ale především, aby mohla mluvit s vámi. Jiří Peňáz.
3: Dobrý den.
1: Daniel Kaiser. A všichni si těšíme na bouřlivou debatu, která nepochybně bude v komentářích na YouTube. Nebudu zdržovat, zkusím to udělat rychle a dynamicky. Co je v nejnovějším vydání týdeníku Echo? Titulní strana Zápas o Havla. Věnujeme se znovu dění kolem knihovny Václava Havla a tentokrát k tomu přispěla Tereza, která udělala rozhovor momentálně s nejnenáviděnější osobou pražské kavárny Tomášem Sedláčkem a ten rozhovor je zajímavý. A Tereza k tomu něco řekne a Jirka taky k tomu něco přidá vůbec k tomu zápasu o Václava Havla. Dan má hlavní téma v týdeníku Echo, kromě toho, že napsal editoriál, za tomu děkuji, protože já jsem svojí neopatrnosti se dopustil zranění na svém vlastním těle, tak jsem nebyl schopen v pondělí nějak fungovat. Takže Dan napsal něco o Iránu, ale hlavně napsal téma o tom, jak je česká vláda pod dohledem Bruselu. A k tomu nám, Dane, taky něco řekneš, protože to tvoje fanoušky věrné nepochybně zajímá. Pak tam máme rozhovor s Janem Švejnarem, Salon, teď jsem...
2: O soukromí Adama Růžička.
1: Adam Růžička píše o soukromí. A to by asi tak týdeníku stačilo. Zároveň bych chtěl upozornit, že poradu Echa můžete poslouchat na kanálu YouTube, na Rádiu Prostor. A ti, kteří mají zájem i o tu druhou část naší porady, tak k tomu navíc nekupují si jenom tu poradu, ale dostanou digitální týdenník Echo. Echo bez reklam a přístup na Echo Prime, kde je všechno zdarma. Teda bez darma. Teda není zdarma, je to bez reklam, ale to jsem vlastně chtěl tím říct. Dane, než se pustíme k tomu k programu naší porady, který jsme si definovali tak, že se budeme bavit o veřejnoprávních institucích, protože Česká televize a Český rozhlas tradičně vyvolávají v české společnosti velké emoce, minimálně u jisté části, takže zase můžeme být svědky velkých projevu emocí a i nějakých demonstrací. Pak teda Tereza bude mluvit o zápasu, vykopne téma o knihovně Václava Havla, protože ona zápas o Havla nevede. Mě upozornila před oficiálním. Já se snažím, aby mě to nejméně peskovala, jo? Tak já se dopředu upravovala, to takhle nějak říkám. No a k tomu se připojí Jirka. No a Dan je připravený zase skritizovat americkou imperialistickou politiku. Tak jdeme na to.
2: Jeho se teda nebojíš, jo? Tak.
1: To bude v té placené části, tam to nějak zvládneme. Dane, co ten Brusel teda? Co si tam všechno jako zjistil v tom textu o tom, jako jak nás ten Brusel?
4: Já řeknu krátce, to je dvěma, třema větama, tam jde... Je to pokus, takový jako průběžný portrét toho, do jaké míry česká vláda nebo Česká republika pod dozorem a pod tlakem Evropské komise. V českém případě se to na rozdíl od předchozích případů třeba Maďarska nebo Polska za konzervativní vlády, nebo teď trošku Slovenska za Roberta Fica, tak v našem případě se to děje zatím zákulisně, řekl bych. A dal jsem tam tři nebo čtyři příklady toho, o co se všechno hraje, kde Evropská komise v zásadě, když to teď zjednoduším, říká české vládě, když uděláte tohleto, nebo když tuto směrnice nebo tady to nařízení nepřevedete do českého práva tak, aby jsme byli spokojeni, tak vám šáhneme na dotace a to je samozřejmě velká slabina Andreje Babiše.
1: Není to ale jenom případek České republiky, ne? Tady to se děje všem, ne?
4: Tak,
1: Polákům, Maďarům.
4: To jsem říkal, no, ale tak jako Poláci a Maďaři teď mají zrovna, řekněme, EU konformnější vlády, takže se to neděje v zásadě. Jo? To se vždycky děje, když ta vláda má potenciál se v některých několika málo důležitých tématech odchýlit od přání Bruselu, nebo od jako představu Bruselu, tak se začíná té vládě šlapat jakoby na paty. Jo.
1: On ten zápas vlastně mezi tím, tou skupinou lidí, která je liberálně, to, my jsme byli liberálové, teďka liberálové jsou jiní lidé, že jo? Řekněme to lidé od středu doleva, blízko třeba k současné reprezentaci v Bruselu. Ten zápas se vede přesto, že byl nějaký předpoklad, že volby v Americe zvolením Donalda Trumpa leda co změní. Ono něco to změnilo, ale ten zápas je velmi intenzivní a sledujeme to nejen v Evropě, ale sledujeme to i u nás, že nic není vyhráno, boj pokračuje. A než se teda dostaneme k té České televizi, dvě poznámky komentářům, které mi zůstávají k vašim komentářům posluchačů, které mi zůstávají v hlavě, tak jeden dotaz opakovaný je, kdy pozveme někoho z Petrose Michalopoulose nebo někoho z Kecu a politika na naši poradu. Já jsem se na to nevykašlal, já jsem Petrosovi volal, říkal jsem mu, že máme opakované dotazy, jak to bude, navrhl jsem mu nějaké řešení, ale oni se k tomu nějak nemají. Míč je na jejich straně. Vymysleli jsme formát, že by se udělal speciál 2x2.
4: Nějaký telemost.
1: Jo. No, telemost, jako oni jsou na Vinohradech, my jsme tady jako v té proletářské části Smíchova. A takže telemost, protože tam jsou evidentní sociální a jiné rozdíly mezi nimi a námi. Nicméně, já jsem tu iniciativu udělal, Petros nereaguje. Je to na něm s Bohoušem. Tak a druhý dotaz, použil jsem tady termín a asi nepřesně opoziční nebo média, které jsou na straně opozice. Jo. A já pořád nevím, jak to přesně definovat, protože rozdíl mezi těmi médii je různými, ale spíš než to definovat, jestli jsou příslušníci nebo jestli podporují spíš nějakou politickou stranu, tak jde spíš, že podporují nějaký, dejme tomu, jako proud, anebo se vymezují proti nějakému proudu. A to je třeba vidět, to je taky vidět jako na příkladu, který vyvolá ty největší emoce před začátkem léta a to bude projednávání zákona, změny zákona o financování veřejnoprávních institucí, o Českém rozhlasu, České televizi. Mě tam zásadně chybí, že se vůbec neřeší otázka ČTK. A opozice slibuje, že bude blokovat jednání sněmovny nebo projednávání toho zákona, co jí síly budou stačit. Už se ozvaly chvilky pro demokracii nebo miliony chvilek, že půjdou do ulic. Je asi, než já něco řeknu, co si o tom myslím, tak předám slovo vám. Jo. Já mám totiž, já mám totiž takový pocit, že vlastně nejvíc, kteří proti jakékoliv změně demonstrují nebo protestují, jsou ti, kteří tu televizi buď sledují, anebo s ní sympatizují. A celá ta debata je jako vysloveně politická a ideologická a není věcná. Jo? Protože jestli něco je, jako jestli by se něco mělo dít, tak jak se o tom mluví, ve Velké Británii nebo v Německu, je redefinice veřejnoprávnosti především z důvodu toho, že lidé méně sledují televizi, mladší generace prakticky televizi doma nemá, že používá úplně jiné informační kanály. Byla ta digitální revoluce, to se strašlivě změnilo a obrovskou změnou prošly všechny ostatní média mimo ty veřejnoprávní. To jsou, podívejte se, před 10 lety se prodávalo možná 150 tisíc Mladé fronty, nebo možná ještě tenkrát 200 tisíc kusů denně. Dneska se jich prodá zbudou 50 tisíc. Blesk už dávno nedosahuje nějakých hranic 30 tisíc prodaného nákladu. Střídali je zpravodajské servy. Ani ty dnes už nerostou. Poslední 3 roky vidíme, a akceleruje to umělá inteligence, že zpravodajské servery setrvale klesají. Ta změna je obrovská a veřejnoprávní instituce vlastně nikdy nebyly nuceny na to nějakým způsobem reagovat. Tak ta debata se vůbec nevede a vede se vysloveně emocionálně a vysloveně z nějakých politických pozic. Terezo, ty tady dlouho nebylo, tak víme, co řekni ty k tomu.
3: Nezkrácené epizody podcastu Echo Porada najdete na Echo Prime. Získejte navíc přístup ke všem textům, komentářům i esejím našich autorů. Vše bez reklam. Připojte se k nám na echoprime.cz.
2: No, já jsem vlastně už kdysi napsala na Facebook taky nějaké jako vyjádření k veřejnoprávním médiím, ne, že bych to tak chtěla moc si sepsat, ale byla jsem vyzývána některými i novináři ze veřejnoprávních médií, abych se k tomu vyjádřila, když jsem v Echu a prostě jestli souhlasím s támhletím nebo s oním článkem, který vyšel a... Tak jsem si to nějakým způsobem sesumírovala a vlastně ten první bod, myslím, který jsem tam napsala, bylo, že považuji za chybu, že se hned začalo vlastně mluvit o financích a nepředřadila se tomu skutečně nějaká věcná debata. Otázka je, do jaké míry by to fakt bylo možné, protože tahle debata by asi byla ideologicky zarámovaná, ale jako myslím si, že na tom nesou opravdu podíl, teďka se to teda hází jako na vládní politiky, myslím si, že za to velkou odpovědnost nesou i opoziční politici, i ty, když se zvyšovaly poplatky, tak mohli tuto debatu otevřít. A nebo taky tuto debatu mohli otevřít samozřejmě sami veřejnoprávní média v momentě, když se zvýšily ty poplatky, tak mohli říct fajn a my vlastně za toto tady předložíme koncept veřejnoprávních médií pro digitální věk. A zdá se mi tedy, že vlastně ta debata opravdu jako dlouhodobě je velmi problematická, velmi zkrácená a vlastně od začátku se jako vedou války, no, který asi vždycky potom vyústějí v jako docela neuspokojivé výsledky, protože si myslím, že málo kdo jako říká, zrušme veřejnoprávní média, že není ta otázka veřejnoprávní média ano nebo ne, ale jaké veřejnoprávní média skutečně v 21. století, kdy se naprosto radikálně, a je to myslím největší změna, kterou my zažíváme, prostě ty technologie změnily. Takže v tomhle smyslu, jako souhlasím s tebou, ta debata se nevede, myslím si, že za to no, skutečně nesou odpovědnost, ale fakt všechny, jako jak opoziční politici, tak vládní politici, tak ale veřejnoprávní média, který vlastně teda brala, že jo, a aniž by jako předkládala tedy, co jakým způsobem se oni přizpůsobují té době. No a jestli se pak budeme mluvit o té knihovně Václava Havla, tak mě to v nějakém ohledu připadá vlastně jako symptomatický, to jakým způsobem, jo, tady se zase velmi často se jako na tu jednu stranu klade důraz, že rozkládá instituce, ale tady vidíme, že prostě v té společnosti je extrémně nízká vůbec ochota se domluvit na čemkoliv.
1: Tam je zajímavé, když to zmínila o té knihovně Václava Havla, že se to děje v případě spíš, nebo v případě instituce, která je financována ze soukromých prostředků. Jo? Že tady k téhle krizi dochází i instituci, která není financovaná z veřejných zdrojů. A k té ODS, tam je taky důležitý moment, protože ODS před nějakými 6 lety přicházela s tím, nebo měla v programu, že se mají koncesionářské poplatky zrušit a když minulá vláda prosadila jejich zvýšení, tak skutečně nejen, že veřejnoprávní instituce neřekly, tak my zefektivníme provoz, uděláme tohle a tohle, když jsme dostali víc peněz, tak to nechtěla ani ta vláda, to znamená dnešní opozice, nechtěla nic za to, tak co za to, my vám dáme víc peněz, co za to dostaneme, jo. Tam, když teďka se o tom mluví, že se má snížit rozpočet České televize, tak kritici mluví o tom, že se dostáváme až někdy do roku 2008, že není zohledněna inflace, ale proti tomu musí stát fakta o tom, jak se změnily všechna ostatní média, jako Česká televize, Český rozhlas nežije jako ve svém vlastním světě, nežije mimo ten mediální trh nebo mezi v tom informačním světě, které jsou jeho součástí, jsou i soukromá média a ta prošla obrovskou zeštíhlovací kůrou. Já vám jenom řeknu, když my jsme dělali týden, tak jsme v grafickém oddělení měli art direktora, dva lidi na obrázky, tři grafiky, jednoho skeneristu a asi 7 lidí v fotografickém oddělení bylo 5 lidí, 2 produkční a vedoucí, jo. Dneska máme jednoho fotografa a jednoho grafika, se kterým děláme v podstatě ne úplně identicky stostránkový časopis, ale jako ze 2/3. Takovou změnou prošly všechny média, ale neděje se to veřejnoprávních institucích. A samozřejmě, že ten tlak na tu efektivitu nemusí nutně znamenat horší kvalitu. On tu kvalitu může přinést větší, že se bude dělat opravdu to, co má smysl, ale co si myslíš, Jirko, ty?
5: Ano, se vším souhlasím. Zároveň pravděpodobně tohle opatření téhle vlády, tak je, oni zdůrazňují, jako že to měli ve volebním programu, že jo. Oni ví, že prostě své voliče tím nezarmoutí. Jo? To je prostě populistický, dovolením vozovka, populistický opatření, který prostě vede k tomu, který má prostě poskytnout tedy svým voličům jaksi tu úlevu od toho hrozivého poplatku. Jo? Prostě a to se jim to lidi, kteří tu televizi nepotřebují nebo prostě už dávno ji odepsali, tak prostě tak to přijmou. Ti lidé, kteří prostě naopak tu televizi neodepsali nebo mají představu, jako že to je nějaká důležitá instituce a dokonce se na ní dívají, a tudíž jsou kompetentnější možná k tomu, aby posuzovali, jestli prostě ta televize je špatná nebo dobrá, no tak ti jsou tím prostě nějakým způsobem logicky znepokojení, neboť to vnímají jako útok na sebe samou.
1: No a takhle to prostě, pravda, no.
5: Takže to je, takže se jim nemůžeš divit, jo.
4: Počkej, ale oni teda vnímají jako útok na sebe sami to, že ta druhá část lidí, kteří se na tu televizi nedívají, no. Tady těm lidem, kteří se dívají, jako nechtějí připlácet.
5: Ale já to chápu, jenom, že prostě to zase souvisí, počkej, proč je to bizár? To souviselo s tím, čemu se říká jako krize institucí, nebo úpadek společenského konsenzu, protože veřejnoprávní televize vznikaly kdysi v takových těch dobrých časech, jako kdy se společnost víceméně zhodla na to, že je dobrý je mít.
1: Jako to je důležité slovo, co si zhodla, jo.
5: No, zhodla,
1: co tady tyhle společnosti chybí, je společenská zhoda.
5: A teď prostě tam se ty naše pohledy liší. Zatímco, dejme tomu, my staromilci si myslíme, že je dobrý mít tu shodu, nemyslím to nějak jaksi útočně, ale ty říkáš, ta shoda už dávno neexistuje, jo? Doba se posunula, takže prostě tudíž ani nemají být instituce, které na tom jsou.
1: Shody, já ano. Myslím, že to je důsledek, že zmizela ta nějaká shoda společenská. No. Já volám mít nějakou shodu, říct, že ta společnost se shoduje na třeba elementárních věcech na tom, kam chce směřovat, nebo prostě čeho chce dosáhnout.
5: To ani nemusí, ale může mít prostě třeba nějaký kritický mechanismy, jako jsou svobodná média, a který...
1: Ale to fakt nereprezentují jenom
5: veřejnou média. A který třeba nejsou založený jenom na teď s dovolením tržním principu. Jo?
1: Ale dítě jako Česká televize, Stardance, sportovní události.
5: Ale dobře, to můžeš prostě, jasně, ale zároveň prostě jsou tam mnoho ze zákona, mají prostě ještě nějakou další roli kulturní, já nevím, vzdělávací a takový pro menšiny a tak. A tohle jsou všechno věci, které prostě...
1: A ty si vybavíš nějaký pořad, který dělá Česká televize nebo Český rozhlas pro menšiny? Jako, ano, nájde. No,
5: hele, já zrovna tady schválně jsem psal o desetidílným seriálu o dějinách Hanáckého divadla.
1: Hanáckého?
5: Hanáckého, čili hadivadla. Jo. Prostě jako významné kulturním fenoménu, a který ti nikdy jako nenatočí samozřejmě komerční televize, protože to je prostě proč by to dělala. Jo. Může najít nějakého zázračného sponzora nebo tak. Ale tohle má dělat ta veřejnoprávní televize.
1: No, s tebou já souhlasím.
5: Mají dělat věci prostě pro takzvaně pro menšiny, mají tam prostě mají vysílat přenosy z Pražského jara. Jo, prostě pro takovou vysokou kulturu, jo, která možná, že už prostě žijeme v době takové postkulturní a tak, ale prostě dělat věci, které jsou opravdu pro menšiny i jaksi elitní. A to třeba možná s omezeným rozpočtem, možná nějak jako racionálněji, možná kvalitněji, jo, když já si myslím, že to nedělá špatně.
1: Jirko, já si myslím jednu věc,
5: kanál ČT,
1: že tam dělají spoustu špatných komerčních projektů, které by neměly dělat ve prospěch těch, o kterých mluvíš ty.
5: Víš, prostě já si představu ideální televize, veřejnoprávní, má být co opravdu jaksi pružná, štíhlá a velmi elitní, která dokonce vede k tomu, že lidé nepotřebují televizi.
1: Jirko, ale zároveň ta Česká televize i Český rozhlas je
4: takový... Mají to dělat tak, aby se na ní nedíval.
5: No, do určité míry jo, protože by měla být jenom prostě pro ty, kteří jaksi se...
1: Jenomže ona dívací, je momentálně Jirko hybridem, kdy zároveň dělá vysoce sledované pořady... Což já proti tomu jako nic nemám, ale zároveň dělá tady ty menšinové, jo. Takže oni jdou do všeho, dané.
4: Kulturní pořady, menšiny, to je hezký, ale ten boj, který se teď právě rozvíjí nebo začíná, od toho pondělka, kdy teda vláda oznámila, že ty koncesionářské poplatky opravdu navrhne zrušit, tak ten ani vládní poslanci, když se s nima bavíš, mimo záznam, nebo politici, ani opozice, vůbec neveru tady o ty nepolitické věci, ale to se vede čistě o zpravodajství a publicistiku. Vít Rakušan teď říkal, že vláda útočí na ČT a ČRO, a teď ho cituju, aby oslabila veřejnou kontrolu moci. Jo, tam jde čistě o to zpravodajství a publicistiku. A k tomu bych ještě chtěl teda podotknout, jak si vlastně kladl takový rovnítko, nebo že by o to ty veřejnoprávní média měly usilovat, že by měly být takovým jako kritickým mechanismem nebo jako takovým tím kritickým pohledem na svět. Tak oni sami se jakýmkoliv kritickým mechanismům bránějí. Když se člověk podívá na stížnosti, které projednává Rada České televize, nebo projednávala Rada České televize a které se zase týkají zpravodajství a publicistiky, tak tam se často objevují úplně konkrétní stížnosti, buď to od nějakých občanů řadových nebo od neziskovek typu Aliance pro rodinu, že ta reportáž byla brutálně nevyvážená, kdy tam v těch takových progresivních tématech nechají sice jako je třeba manželství pro všechny, jo? Nechají promluvit obě strany, ale pak tam mají vždycky jako 2-3 nezávislí odborníky a všechno jsou to jenom lidi z té jedné progresivní strany. To se týká tady těch jako LGBT věcí, to se týká větrníků, to se týká očkování. A to vedení zpravodajství úplně sériově nebo mechanicky tyhle ty stížnosti arrogantně odmítá. Říká, není problém. Jo? Čili taková ta představa, že Česká televize se teď ocitla pod ohromným tlakem nějakých jako brutálních predátorů, je podle mě, která se teď bude hrát, je podle mě úplně mylná. Jo? Myslím si, že tady se dělá takový jako kráská netvor, kdy teda ten netvor, což je teda ta současná vládní koalice, podle mě zdaleka není tak silná, jak by se zdálo.
1: V jakém smyslu, Danem?
4: No, protože bych řekl, že pokud ten bugr bude velký, to znamená jak v parlamentu, tak ten milion chvilek, tak třeba na té České televizi se nebude šetřit miliarda korun, ale třeba jako půjdu na půlku,
1: no
4: jo?
1: No to se
4: stane. Takhle bych si představoval, že Andrej Babiš že Andrej Babiš může úplně normálně vyměknout. Čili ten netvor nebude,
1: vysoce pravděpodobně.
4: Ten netvor nebude tak silný. A ta kráska, což má být teda Česká televize, Český rozhlas, to není nějaká jako křehká kráska, to je jako hodně podsaditá kráska, taková jako při těle, bych řekl. Za první,
1: body shaming, no, no, to je body shaming.
4: A za druhý taky jako rozdává rány, to není nějaká jako holka, která by se dělala v foutě, ale
1: agresivní.
4: Chová se velmi agresivně, mimochodem porušuje, když zůstanu pro zjednodušení České televize, tak ona porušuje tím, jak o sobě neustále tady o tom financování svojem referuje jako o politický věci, tak porušuje i kodex České televize.
1: To si myslím, že to
4: kdy v tom kodexu je napsaný, že o věci, které se týkají samotné, musí referovat stejně nestranně, jako by měla ideálně referovat o jiných věcech. A ona o tom referuje jako odborářsky. To je úplně šílený, už jenom jako kvůli tomu, že si v podstatě zasloužila být rozpuštěný.
5: Já jsem to viděl předevčírem v televizních novinách. Tam to začínali tím, protože to bylo správatné. A byli tam prostě jak opozice, tak koalice. No, v podstatě jako, počkej, mám se tomu...
1: To ne, to bylo potom udala z těch komentářích. Ale jako
5: dobře, tom... ale ještě chci říct, že by se měl odlišovat ideologické věci, jo, a to je to, po čem si mluvil prostě v LGBT a prostě cosi. A tam je, to je problém, který si klade člověk, jestli prostě to není jaksi bohužel zeitgeist, jo, který se vede, který má, jako, vidíš to všude prostě, jako, který se proniká, který ty Don Quixote jako z té jiné strany, tak si můžou maximálně tak stěžovat, ale prostě to je na složitější debatu. A potom je prostě kritická funkce, jakoby dozorce, třeba jakoby ve vztahu k vládě nebo k establishmentu. To je trochu něco jiného, jo?
2: Plní Česká
5: televize. No to, dobře, to je otázka. To bych si myslím, že prostě, že... Ano, to je podstatná otázka, kdy prostě ta by měla být nespochybnitelná. No, já souhlasím s tím, že to, čemu já říkám tý duch doby, jo, který se prosazuje takovým způsobem, že který zasahuje i nás, jo, jak se třeba bojíme říci o něčem, nebo nebojíme, my tady ne, ale prostě je to taková věc, když si člověk rozmyslí, jestli může o někom říct, že je pěkně, jo, nebo tak, jestli už to není, nebo při těle, nebo já nevím co, jo. Tak tohle je něco jiného, než to, jestli prostě budeš chápat, jestli budeš vládní televizí.
4: No. Za prvý, kdyby teda veřejnoprávní média fungovala, jak asi mají, tak by tím duchem doby byla nedotčená, pokud možná, nebo by mu vzdorovala.
5: No tak jako... prostě to dělají lidi.
4: Tak ty lidi mají teda nějaký svoje limity, které jsou moc vidět. A za druhý, ta politická věc, jo, ta... já nejsem jako fanoušek prostě současné vládní koalice, nebo necítím se být jako příznivcem jednoho tábora proti druhému, ale tady v té věci ta Česká televize měřitelně selhávala, protože oni sami, Rada České televize si zadává za peníze České televize analýzy ve firmě, která se jmenuje Media Tenor, která teda spíš, řekl bych, že té televizi půjde na ruku než opačně. A i z těch jejich analýz vychází to, že třeba za rok 2025 prostě v některých pořadech typu interview ČT24, že ty reprezentanti bývalé vládní koalice tam byly dvakrát tak častěji než té současné vládní koalice. Jsou analýzy, že moderátoři České televize nebo ty redaktoři daleko agresivněji smluvili s tím dnes jakoby vládním táborem než s tím dnes opozičním táborem. Takže v týhletý, v tomhletom úplně jasně, řekl bych, měřitelným kritériu. Ta Česká televize taky selhává úplně ukázkově.
5: Představ si, to dané,
2: představ
5: si, že by si byl v České televizi, jo. A vedle by si, a dostal by, dělal by si interview třeba s nějakým jaksi zastáncem větrníků. Jak by si s ním vedl ten hovor? Bylo by to poznat, že máš nějaký názor, nebo ne?
4: Kupal bych ho pod stolem.
5: No právě, no.
4: Bych mu dával nepřímý otázky.
5: No právě, ale
4: to oni nedělají.
5: Otázky, které by se... Počkej, oni dávají prostě pravděpodobně, bohužel, tedy nepříjemné otázky, jako té... Vždycky je to velmi subjektivní.
4: Tam je vtip v tom, když už se bavíme o těch větrnicích, že když udělají reportáž, nebo když...
1: To jsme měli úspěšně.
4: Když napíšou na web, prostě takzvanou jako analýzu problému, tak tam kromě tak tam kromě, já nevím, vlády, opozice nebo tak, mají tři talking heads,

0: Ne, já nevím, jestli tady někdo u stolu by je zrušil úplně. No. Kdybys je zrušil, dobře. No, tak jo, ale...
1: Když je zrušil, já ne, právě, tak vy se tomu přiznáváte a velmi jako to chápu. Jo,
2: když mi vyklad, jsem byl no. pro tady jenom já.
0: Jenom on, ano, takže já bych je nezrušil.
3: A
0: bych
3: se potom v závěru přiznal k Danovi, jasně.
0: Ale prostě jde o to teda, co budou dělat. A Jirka tady v to první, co řekl, vlastně byly menšiny. A teďka můžeme říct kulturní nebo sociální menšiny. Ale i tohle mi připadá už dneska trošku, neříkám, že je to úplně špatný argument, ale taky ne úplně jako neprůstřelný, protože zkrátka, jako my víme, že ty podcasty v menšině, jako i ty v těch, podcast je vlastně menšinový médium. Jo, samozřejmě jsou velmi úspěšný podcasty, ale zkrátka je to médium zaměřený na velmi úzký segment, na specifické téma a nakonec to i vidíme, třeba co se týče sexuálních menšin, tak tam jako první pořad, který bych si vybavila, by nebyla žádný pořad z České televize, ale třeba různé podcasty, které jsou české na YouTube. To znamená, a já to teď neříkám ani tebe, jo, ale myslím si, jako já sleduju mnoho menšinových téma podcastů i kulturních na YouTube, často jsou teda zahraniční, ale takže si nemyslím si, jako, že tohle je ten argument, který by jako měl obhájit jako nějakou šíři veřejnoprávních médií. Já skončím, ty jsi teď mluvil dlouho. A tak to byly ty menšiny. A potom ty si řekl, že vlastně jako nějakým ohledu by měli plnit jako vlastně tu kritickou funkci. Jasně, média, jako asi všechna by měla plnit kritickou funkci, ať už veřejná nebo ta soukromá. A zároveň si pak hned jako taky řekl, že všechno je subjektivní, že lidi jsou subjektivní. Jo? No ano, a to je přesně ten problém. Že si myslím, že se tady vlastně ten spor je dvou pojetí veřejností. Jo? Jedna sekce lidí si myslí, že ta objektivita, kritičnost sídlí v nějakým jedným konkrétním baráku, že tam může sídlet, že se prostě ty lidi vzájemně vyvážejí. A potom druhá část, myslím, lidí si myslí, že třeba objektivita je vlastností veřejné debaty, kde prostě vstupují, kde je pokud možno nízký práh na přístup do té veřejnosti a kdy je prostě střet názoru a není to tak, že by vlastnost objektivity nebo vlastnost kritičnosti bychom v současné době mohli připsat konkrétním institucím. Myslím si, že v tomhle opravdu spíše vidíme v poslední době, že ty instituce selhávají a neměly by si jako, a já jim za to ani, já už jsem to tady taky říkala, já jim to nemám za zlé, protože si myslím, že to nejde. Jo? Ani univerzity nemůžou hrát tuhle roli. Myslím si, že to, nebo tady ty fact checkři, měli jsme taky článek Adama Růžičky, je to mimořádně problematická role, strašně napadnutelná role a vlastně role, která jako no, vnáší do toho, myslím, přirozeného boje idei trošku jako neférovej prvek, no, že my vlastně mluvíme jako z pozice nějaký vyšší autority než vy všichni ostatní, což je, myslím, taky na veřejnoprávních médiích trošku znát, že mnozí lidi skutečně vystupují s takovou jako autoritou, někdo by řekl přehlíživostí, která se může projevit i tím, že prostě některé hlasy nevnímají.
3: Ten pocit jako, že jsou trochu víc než ostatní.
0: No.
1: Já jsem se hlásil jenom s tím, že si nemyslím, že podcast je menšinový žánr. Podcast je jakoby žánr.
0: Podcast je žánr.
1: Převálcoval skoro všechno, jo?
0: Ano, ale umožňuje právě velmi dobře fungovat i těm menšinovým tématům. Já mám filozofický podcast, přesně tak. Ano. A my vidíme často ty velký podcasty, že jo? Ano. A myslíme si, že tohle je jako podcast.
3: Podcast je velmi úspěšný, tvůj filozofický...
0: Ale je to úplně menšinový žánr.
3: A to by bylo typicky, tohle třeba veřejnoprávní instituci chybí. To je důležitá věc, to je naprosto úzkoprofilová věc a je úspěch Terezy na podcastu ukazuje. No, já to prodám. Úspěch Terezy na podcastu je, že i tak náročné téma, jako je podcast o filozofii, si najde své posluchače, kteří navíc jsou ochotní ještě za to jako zaplatit. A ještě vám řeknu jednu úvahu a tím vás trošku budu chvilku nudit. Jo. Já jsem teda, teprve teď jsem si pustil film Vlny.
2: Jo.
3: Já jsem k tomu měl hrozný jako

0: Hrozně jsem se tomu bránil, protože to bylo zneužito k propagandě a strašně mi to vadilo, co se, jaké obsahy se do toho filmu dávaly. Četl jsem různě jako recenze. A nakonec, když jsem si to pustil, tak jsem si uvědomil jednu věc, že to, že si musím odfiltrovat, co se kolem toho dělo, jaký cirkus, jak to využívali politici ke svým jako záměrům, že ten film nebyl nakonec tak špatný. Víme, že ten pan Weiner, ta hlavní postava, bohužel já to vím ze svého blízkého okolí, jak přemlouval jednoho, řekněme, no, dědečka my ženy k tomu, ať vstoupí do komunistické strany, že to tam bude dobře, a ten skončil jako potom v jednom v procesu z doživotí, právě v procesu s majorem Nechanským a Veleslavem Válem, který mají to výročí. Takže ono je tam, jsou tam velmi sporné některé historické události a jsou bez kontextu, ale zároveň, co je pro mě jako důležité, tamto to médium, tedy rozhlas, vystupuje jako to nejsilnější a nejvlivnější médium, to, které mělo největší zásah. Což můžeme datovat možná od nějakých jako 30. let, kdy se rádiový přijímač rozšířil do, jako masově se rozšířil, to znamená, že byl přístupný, vybavíme si ty scény za poslouchání zahraničního rozhlasu za dob okupace. Chvíli tu pozici ztratilo po 80. letech, kdy se rozšířila televize, protože k tomu přidala ten obraz, ale návratem podcastu se vrátí, protože podcast není nic jiného než rádiový pořad. Jo? Tím, jak se změnilo fungování jako společnosti, že spoustu pořadů je on demand, to znamená, že si vyhledáváš to, co budeš poslouchat, a že minimum, nebo že výrazně klesl počet lidí, který to sleduje v reálném čase, filmy, seriály, kromě sportovních událostí, které musí sledovat v reálném čase, i zprávy, i publicistické pořady, i diskuzní pořady se poslouchají v odloženém jako vysílání, tak se znova ukazuje, jak ty podcasty, respektive podcast jako rádiový pořad, bude zase jako vlivným médiem, protože tam je úplně jedno vlastně, kde to posloucháš, že si to posloucháš přes aplikaci YouTubeovou, nebo jestli to posloucháš na Apple podcastu, nebo jestli to máš na to Spotify. Ten princip je pořád stejný. K tomu tomu posluchači se to dostane a tím nejsilnějším vlastně médium je pořád ten zvukový bez toho obrazu.
1: No dobře, ale představ si, jako může být jenom samozřejmě podcastová televize, která nedělá, taky jich je plno, že jo. Ale ta televize té veřejné služby z toho zákona vyráběla umělecký, dokumentární, publicistický pořady, které měly úplně jinou podobu než podcast, jo. Dejme tomu prostě 10-dílný seriál v hodě historii Hanáckého divadla by se dala taky udělat jako podcast. Možná by to prostě třeba i poslouchalo víc lidí, protože lidi už prostě jsou to, ale oni to udělají tak, že najdou rešerše, dokumenty, udělají to, má to nějaký scénář, má to nějakou dramaturgii, je to poměrně docela náročný produkt, jo. Neuděláš prostě divadelní představení jako podcast, neuděláš záznam v symfonického orchestru jako podcast, neuděláš naučný seriál o, já nevím, o folklorním...
0: Já nepopírám.
1: Rozumíš, a tohle je prostě role televize, která stojí peníze a musí to prostě ty lidi tam umět, jo?
2: My jsme jenom říkali, že prostě tyhle menšinové věci mají teďka taky další médium, kde se jim velmi daří, a možná v některých ohledech se jim daří lépe i tam. Ale zároveň já souhlasím vlastně s Jirkou, a to si myslím, že fakt jako ne, tady nejsme v rozporu možná jako s Danem, ale v tom, že jako spousta věcí je strašně drahých, třeba jako zaplatit si průzkumy trhu, jo, nebo různý studie nebo výzkumy. A potom jako kdyby samozřejmě existovala jenom podcastová scéna, tak jako, a to my ale netvrdíme asi, ale vůbec i jenom menší mediální jako skupiny, tak vlastně jestli by se ta žurnalistika taky nescvrkla prostě na to, co se opravdu dá udělat jenom od tolu.
0: Přesně, to je ta funkce, kterou ta Česká televize nebo veřejnoprávní instituce neplní.
2: Jo.
0: Protože nám chybí exit poly,
2: no, já
0: které v jiných zemích jsou, a kdo jiný by je měl zaplatit, ano, než právě veřejnoprávní instituce, a oni to nedělají. Oni tu funkci tam, kde by měli plnit, to znamená servis pro tu společnost, tak ji neplní. Jirko, vůbec nespochybnuju, že by se měli vyrábět pořady o folkloru a o hádivadlu, hanáckém divadlu.
1: Ne,
0: ano, jo, ale oni neplní tu roli v těch momentech, kdy je to pro tu společnost důležité, kdy si to nemůžou dovolit zaplatit komerční média, a proto je znovu nutné definovat jejich roli.
1: Jo, pamatujete si na sedmě, tak promiňte, po seriálu Burak, aha, tam je prostě taková chvíle, kdy tam pan Majer vypráví pohádky, jo? Pamatujete si na to, jak to je? Vladimír Menšík.
0: Rezané, jo.
1: A tam prostě on vypráví pohádky, jo? A vlastně tam, a spočívá to jenom v tom, že Menšík tam přijde a prostě vypráví tam pohádku, jo? A mně už tehdy v 80. letech přišlo podivný, že by na tohle se díval celý národ. Tam zároveň prostě je to jako, že všichni se na to dívají. On v podstatě tam dělá podcast, jo? Ale zároveň je to nesmysl, protože prostě od té televize chceš nějakou vizualitu, nějakou prostě, nemůžeš udělat pohádku tím způsobem, že tam sedí lidi a vypráví pohádky, ale musíš ji zahrát. A to je potom dražší, to je prostě něco jiného. Je docela možný, že přichází doba, kdy už lidi nebudou prostě ochotni dívat, jim to bude stačit.
0: Jirko, ale
1: chápeš to, ta, jo, co chci říct, jo?
0: Hra těch skvělých jako dětských seriálů Maculek, Maculek, pardon, tak to bylo taky dáno tím, že ti lidé se nemohli věnovat.
1: Já vím, já to chápu, byla to jasně.
0: Taky, ale pozor, Jirko, ale taky ta kvantita těch seriálů.
3: Že Vladimír Menšík řádil v publicistice.
1: No ne, já jsem tím chtěl říct, že oni to museli tam nějak vymyslet, jako, jo, že po ní chtějí v podstatě udělat něco, to je nasložitější objasnění, co, jak to vlastně bylo, jo, i v té Arabele. Protože tam pravděpodobně šlo, na druhé straně byl Hajaja v rozhlase a to bylo nesmírně poslouchaný. Vladimír Brodský tam měl prostě tradičního Hájo. Ale protože to samozřejmě všechno bylo mnohem užší a bylo prostě těch, a nemohl se vybírat.
0: A těch kanálů bylo mnohem.
1: No ne, nebylo skoro, že byly dva nebo tři, jo, teď jich je desítky, stovky.
0: A byla jiná kvantita, větší kvalita.
2: No to je taky jiná, jakože jo, že my jsme přešli z doby, kde byl ještě nějaký nedostatek informací, do doby, kde je jich naprostej nadbytek. Jo, a to znamená zase úplně kvalitativně odlišná situace.
1: No a tak dobře, a tak někdo si říká a někdo prostě má mentalitu, jakože zachovejme to, jo, zkusme, nejdeme do toho tak rychle, do toho.
2: A teď se zachovávají.
1: Je, dobře. Tak jako a někdo říká, ne, musíme se změnit, musíme to změnit, protože už je jiná doba.
2: Tak jako asi nějak.
0: Tak. Půl hodiny jedem jenom o České televizi.
3: Jednou je to k tomu jenom. Jirka říkal minule někde nebo předminule docela, myslím, hlavný argument do těch veřejnoprávních médií, že je to takový, nebo jako měl by to být takový společenský tmel, že to je jakoby jedna z věcí, která ještě může tu společnost, že se potkají lidi ráno jedou do práce, autobusem, a říkají, jsi viděl jsi včera na ČT1 to. Tak kdyby to takhle fungovalo, by to bylo hezký, jo. A když asi se bavíme o budoucnosti tady těch veřejnoprávních stanic, tak vážíš plusy a mínusy a jestli tady to zanikne, tak je to mínus, celé jasně. A já bych to teda to mínus jako napsal na chrbát těm lidem z té České televize, z toho Českého rozhlasu, který právě jako dělají všechny ty podle mě nevynucené chyby, železou všem krkem a pak to jako, pak ta funkce zanikne i s ním, ale měli by zaniknout jenom oni a ne ta funkce.
1: No tak. Když a přitom asi je dost lidí, kteří kvůli tomu půjdou do nějaký ty pochody.
3: Hele, bude poslanec jako... ANO Patrik Nacher, že jo, má takový připravený ten návrh, který nevím, který teda asi nenačte, pozměňovací návrh, pak když projde tady ten zákon, teď schválený vládou, kde by dával lidem nad 75, nebo jakoby domácnostím soužený z lidí nad 75 let, jestli to říkám správně, by jim dával možnost z toho vystoupit a ty poplatky neplatit, což by teda znamenalo, že třeba u těch důchodců, který, jak nám říká Česká televize, tvoří asi polovinu příjmu České televize, tak tam by se ukázalo, jestli to je opravdu hodně lidí, který tu televizi chtějí, tak ať si ji platí.
0: Ne, té debatě odborné nebo respektive seriózní se vybrání úplně všichni. To by v opačném případě bychom měli na stole data. Jaká je divácká struktura České televize a jednotlivých kanálů? Jaké jsou politické preference jejich diváků? To třeba Česká televize ta data sbírala, ale posledních x let, jen 3-4 roky, tato data nedává. A když si a velmi pokoutně a složitě se k ním dostáváme, a bez tady těch dat, jako jak se to změnilo, přece tu debatu vlastně nemůže ani pořádně dobře vést, že jo? Protože nevíme prostě, jak to reálně je. A já tvrdím, že na to mají všichni zájem, aby se to nevědělo, včetně opozice a zastánců statusu quo ve veřejnoprávních institucích, protože by se fakt ukázalo, že ta televize plní úplně jinou funkci, než jakou ji přisuzujeme. Jo, tam ty mladší diváci tam zcela tak jako u všech televizí nejsou. Jo.
2: No, kdybychom měli říct, že vlastně je platný argument ten, že ta Česká televize by měla vytvářet nějaký tmel, a tak pak by to fakt bylo jedině to Star Dance.
0: No ale to tak, proto já jsem pro Star Dance.
2: Jo.
0: Že to je poslední pořad, který přitáhne jako 2 miliony diváků napříč generacema.
2: Jo, protože jinak mě žádný jiný pořad nenapadá.
0: To je společenská změna obecně.
1: Ale jako ne, že se díváš v jednu chvíli na televizi. Jo? A že tam existuje, co se čemu se říká.
0: Jirko, vzpomínáš, jednou jsme se dokonce s jednou přítelkyní taky dívali na Star Dance, že jo?
1: Jasně, taky jsem tam skoro tančil, ale...
2: Ne.
0: No, hrozilo mu to, Jirko, řekl mi to.
1: Ale tím nemyslím tmel, jako jak se díváš na jednu věc, když Star Dance má smysl, jo? Ale že platí to, čemu se říká, myslím, meritokracie, ne? Že tam by neměly být debilové, jako v té televizi.
0: Ať je souhle v každý společnosti a v každý televizi.
1: Že tam prostě, že tam existuje nějaká jakoby představa nějakých profesionálního kodexu, nebo co, no. Že jim důvěřuješ, jo. Že tam neprojde prostě jako vyloženě někdo, kdo je
2: gramotný.
3: Negramotný. Já řeknu, šťastný je, že tyhle ty lidi, kteří teda... Tyhle lidi, kteří stojí na stráži před debilitou, tak si sami o značné části publika, nebo o lidech, od kterých vyžadují, aby je platili, si myslí, že jsou debilové.
0: Tak, Terezo,
3: to máš ty neustálý pořady o důchodcích, který jsou tak přitroublí, že se nechávají oblbovat říky svojíma e-mailama, proto musíme mít právě Českou televizi, aby tady těm troubům řekla, že těm mailům nemají věřit.
0: A oni si, no.
1: Tak jako občas některým by jim to říct mohl, ne?
0: Tady ta moda o řetězových e-mailech je teďka potlačená, nebo prostě existuje. Už to byla záležitost před 3 lety. Ale o tom bychom se mohli bavit ještě.
1: Před 20 lety se jim říkal šmejdi, jako ty, to, co nebyl.
0: To byly ty hrnce.
1: Pokud vím, tak prostě Česká televize v tom měla zásluhu, nikoli, že podává hrnce, ale že natočila několik publicistických věcí, kde potom šla.
0: Nejen ona, jako opravdu Česká televize je, nebo veřejnoprávní instituce, kromě těch kulturních, které ty si tady zmínil, nemá v ničem jiném unikátní pozici, Jirko. Jako žádné komerční médium by neudělalo dokument o divadle, ale zároveň neexistuje nic, co by bylo společensky, co by mělo takový společenský zásah a nedělali by to ostatní média komerční. I ostatní média plní veřejnoprávní roli. Určitě se k tomu vrátíme ještě v dalších dílech podcastu Echo porada, ale Tereza ještě rozvede víc tu paralelu s knihovnou Václava Havla, která je taky institucí...
2: Už si oznámil, že jsme...
0: No já jsem...
1: To všechno...
2: Volno, životní, že jo.
0: Z čeho budeme žít? Jako, nám někdo žádný koncesce neplatí, tady jsou 3 lidi v zákulisí, kterému musí zaplatit výplatu, tak my by...
2: 4 lidi makají u mikrofonu.
0: No, a jako, rozumíte, no. tak naťukni to z krizi instituce a že asi těžko se bude někdo zánět na funkci ředitele knihovny Václava Havla.
2: Jo, no, ano, to je zajímavá otázka, protože já už vlastně nechci ani asi do té minulosti jít a nějak určitě nechci rozřešovat to, kdo je v právu nebo kdo není v právu, protože když tam někdo nepracuje, tak zvnějšku se to blbě hodnotí, protože je to opravdu dost jako zmatený komplex problémů, zdá se mi, a když je zase někdo uvnitř, tak je, má už nějaké stanovisko, který mu může bránit vidět taky nějaké podstatné věci. Co jako je samozřejmě nápadné, že se ta, nebo nápadné, no smutné, že se ta instituce tímto způsobem sype, byť Tomáš Sedláček mi důrazně říkal, že se nesype, sype v roce teda nedožitých 90 a že vlastně postupně teda všichni nějakým způsobem odstupují, to si, bych si řekla, že by se třeba dalo ještě vydržet aspoň po těch narozeninách. V každém případě teďka bude zajímavé sledovat skutečně, jako jakým způsobem se to dál bude vyvíjet, a ta situace je taková, že tedy zaměstnanci dali výpověď. Jeďko jediný tam zůstává Tomáš Sedláček, byla dovolena správní a dozorčí rada. Zároveň Dáša Havlová i vůči tady té vůči této volbě nové už potom i v po té krizi se nějakým způsobem vůči tomu vymezila, že neví, jestli je to v souladu se stanovy. Zároveň teda ta vyjadřuje dlouhodobě, nebo i Tomáš Sedláček mi to říkal, podporuje mu, takže v tomhle ohledu samozřejmě, kdyby vlastně, a Tomáš Sedláček chce nadále v té funkci zůstávat, dokud teda chce prezentovat svoji představu nové správní radě, a říká, že chce zůstat teda, dokud se nenajde někdo lepší, kdo by to vzal, což samozřejmě je, jako myslím, není úplně jako velmi obtížný úkol, protože se z toho, jak se postupně teda rozvíjel ten problém, tak jsme zjistili, že nejenom ten člověk má předstoupit před správní radu s nějakou vizí. Tomáši Sedláčkovi jsme se tady jako, nebo určité proudy společnosti neustále smáli za tu vizi, ale ona to ta správní rada chce, aby měl teda nějakou vizi pro tu knihovnu, aby měl nějaký postoj k Václavu Havlovi, k jeho dílu. To je první úkol, potom to má manažersky vést, a ta knihovna je podle všeho ve finančních potížích. A to byla už předtím, jo? To není teďka, když teda odstoupili sponzoři, protože, jak si Tomáš Sedláček říkal, že musel i hned začít schánět peníze, že ten za ten rok teda sehnal 16 milionů. Takže ten člověk má to vést nějakým způsobem ideově, má to vést manažersky, má schánět miliony a sehnat si teda nové zaměstnance podle všeho. No a tak to asi bude těžký úkol.
0: Jirko, a teďka vážně, vážně tě žádám, prosím, ty patříš k lidem, kterým měl hodně blízko jako k těm odcházejícím zaměstnancům, prostě to je fakt. Jak ty si myslíš, že se to bude vyvíjet? Ze vší vážnosti na to zkus odpovědět.
1: No, v nějaké minimalizované podobě asi. Se tam zůstane pár lidí.
0: A myslíš, že technikovně teda regulérně hrozí zánik, nebo to bude...
1: No, zánik, no tak prostě bude to, proč by to, to stačí, ještě bude jeden člověk, tak to bude dál pokračovat, no prostě jako ta značka asi nezanikne, nebo tak, že by to jako odešlo někam na úřad a tam by to zavřelo, je to nikoli. Dobro to, že bude se minimalizovat ta činnost.
0: No asi, počkej, no. Ono to na jednu stranu, oni už platí tržní nájemné v tom prostoru.
1: No tak asi, tak to byla taková... Pokud nějaké...
0: Komu to patří vlastně, Jirko, ta budova, ve které oni sídlí?
1: Komu to patří? Nepatřilo to Schwarzenbergovi?
0: No to já patřilo, ne.
1: Ne.
0: A po smrti knížete už to začali platit jako komerční nájem. V začátku nejlepší a teďka platí komerční.
1: No, ale tak to... Já to nikdo netuší, ale já mám pocit, že i Tomáš Sedláček mluvil o nějaké takové minimalizované podobě, ne? Před měsícem aspoň, jako že tam budou čtyři lidi a že budou prostě,
2: no to jo, to jo,
1: že tam
2: jo,
1: bude mít umělo, že to bude dělat
0: umělo. Hele, a Jirko, nepomohla by nějaká mediace mezi Tomášem Sedláčkem a mediace nějak, že by někdo dal dohromady, aby si sedli?
1: Myslím, že...
0: Nejde o rozpory, zkusme se dohodnout.
1: To je samozřejmě zajímavý, ale jak ty tam s dovolením říkáš, jakože mu vyčítali intelektuální nedostatečnost, myslím, že to nebyl ten problém.
0: No, jako, tak já si myslím, že řekneš, že se to nezmění už.
2: Nejdřív jsme hovořili teda o jeho manažerských dovednostech nebo dovednostech a vím, že třeba pan Putna v DVTV výslovně říkal, že jako intelektuálně na to nemá a myslím si, že celý ten jako ta veřejná kritika, která se potom otevřela, skutečně jako mířila na jeho intelektuální. My jsme tam mluvili o té manažerské stránce a potom jsme se bavili o té filozofické stránce, ne?
1: Tak když vždycky chceš něco zjednodušit, tak potom druhým řekneš, že je blbec, jo?
3: No,
2: ale, se tak dělalo.
1: No, tak no, ale to zdaleka nebude ten problém, jo? Já si myslím, že tam došlo, aspoň co jsem tak, jako k nedorozumění, nebo respektive k zhroucení nějaké důvěry vzájemné mezi tedy, dejme tomu, těmi toto jako to, tím tělesem a mezi jim.
3: No ale
1: oni mu, jasně, to nemusí být jako kvůli tomu, že je nedostatečně intelektuálně vybavený. To naopak, prostě to jo, může být, že oni mu nerozuměli.
2: To byla důležitá kritika, která se 14 dní vůči Tomáši Sedláčkovi, slyšela jsem ji od vás, od tebe, vůči Tomáši Sedláčkovi směřovala.
0: Počkejte.
1: Já jsem nikdy si nemyslel, že by byl hloupej. Naopak, já si myslím, že to je svým způsobem genius. Ale prostě geniové to mají složitý.
0: Proto já vám řeknu ještě, v čem je ta paralela s tou českou jako televizí, jo. Ale to si necháme už do té druhé placené části, která bude teda extra. Já nevím, bude asi teď, nebo to možná posuneme, uvidíme. V každém případě můžete nás sledovat na YouTube kanálu, na i tu neplacenou část můžete poslouchat na Echo 24 a na Rádiu Prostor, které je celoplošným vysíláním. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se, že se uslyšíme v té placené části. Práva k jménu Václav Havel drží Dagmar Havlová.
3: Je to pro mě úplně jako revoluční věc v mezinárodní politice, protože lidi ukazuje, že Amerika je porazitelná.
0: Asi to tak jako je, protože Donald Trump a administrativa ničeho nedosáhla.
2: No tak minimálně nám předvedli, že opravdu blokace Hormuzu je velmi účinná zbraň.
1: My vám nějakým způsobem pomůžeme. Ono to zase nevyšlo.
2: Že jako Izrael může za všechno, jako zlo, tak to tady snad nikdo neříká.
0: Co ty víš, Dané, vlastně? Tak kolik jich bylo?
3: Já to nevím právě.
0: Jo?
3: To je ten rozdíl mezi náma.
4: Neskrácené epizody podcastu Echo Porada najdete na Echo Prime. Získejte navíc přístup ke všem textům, komentářům i esejím našich autorů. Vše bez reklam. Připojte se k nám na echoprime.cz.

0: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
1: Už zas ksavere, tomu neutečem.
0: No já vím, ale já jsem smutný, pane holče.
1: Nepovídejte.
0: No já to vůbec jako, no vy jdete na dovolenou, necháte mě tady na pospas. Prostě stejně jako Stoniková, oba dva, víte, ani za stranu za lidi nebude, ani Wilsonka, nevím, jak to bude, vy mě normálně dáváte do dětského domova.
1: Ale ne.
0: A jedete na dovolenou, no je to tak?
1: No tak my už máme všechno hotovo tady. My už jsme si to odpracovali, víte?
0: No vy jste,
1: vy ne.
0: Vy jste si to odpracovali, ale mě to mrzí. No, tak jediná možnost je, že bychom výjimečně ještě po dnešní vylezonce natočili na příští týden. Jestli nespěchám.
1: Vy jste rovný kapitalista, jste vytřidu k Xavere.
0: Já jsem socialista.
1: No to ne.
0: Národní.
1: To byste mi dal bomboniérku ještě na cestu, co? Nějaký možná...
0: Mídlo.
1: Dietky? Nedáte mi dietky?
0: Ale dietky, poslá, teď vyjedete tady někam k Máchovu jezeru, no. Tam je všechno zadarmo skoro.
1: To byste se divil, Xavere. Vy jste dlouho nevyšel mezi lid, ne?
0: Tak co tak bych dělal? Pane holče, já jsem vám vyšel mezi lid.
1: Jo?
0: Já jsem v sobotu seděl v zahradní restauraci, kde se odehrálo něco, co vám musím vyprávět, ale víte co, já vám to řeknu v té přetáčené Wilsonce. Neboli ven to půjde za týden.
1: Dobře.
0: Byl jsem svědkem něčeho, čeho jsem se neúčastnil, ale pobaví vás. Speciálně vás.
1: Už se nemůžu dočkat.
0: Takže divákům říkáme za týden.
1: Ano.
0: A my si to dáme za hodinu.
1: Jo.
0: Mám důležité dvě věci. Mhm. Za prvé, pan Modlitba, známý to uznávaný výtvarník a malíř, udělal takovou tu krásnou věc.
1: Wilsonova.
0: Wilsonova, ale podívejte, na čem sedíme.
1: To jsou zlatý.
0: To jsou zlaťáky.
1: To jsou zlaťáky, poctivý Xavere. No. Ukrajinský.
0: Ukrajinský.
1: To a jsou pak... od Volodymyra.
0: No. A je tady text, jakože něco říkáme. Tak máme zase čtvrtek, pane holče, to je náš den.
1: Aha,
0: a vy říkáte, moc jsem se těšil, Xavere, koukám, že máme nová křesílka. Nová, hodnotová, taková, co?
1: No, nádhera. Já jenom doufám, že pan Modlitba tím nic nenaznačuje, na co nás posadil. Mohli bychom si to vykládat různým způsobem?
0: Ano, ty výklady tam jsou, ale mě udělal hrozný nos, vám aspoň udělal dobrý nos.
1: Já jsem fešák.
0: Jo, ale je to karikatura přece trošku.
1: Bambulu ochmelkovskou, ne?
0: Ochmelkovskou bambulu. No a druhá věc, kterou vám musím říct, ta je stará několik minut. Já vám to přečtu.
1: No.
0: Připravte se na bombu.
1: Sedím. Strašnou.
0: Přijíždím vám dneska tady k Wilsonce a Mladá fronta posílá textovou zprávu. Macinka udělil ex-prezidentovi Klausovi medaili za zásluhy o diplomacii. Vaše jméno v zahraničí rezonuje. Americká vláda vás obdivuje. Ocenil jej.
1: To jsem skoro doby mi seděl na Petra Pavla. Vaše jméno rezonuje v zahraničí, americká vláda vás obdivuje. No super, jak by řekl Petr Fiala, Xavere, přece jenom to jde správným směrem. Teď je vyznamenaný Václav Klaus,
0: no.
1: A na podzim vyznamená Petr Pavel Miloše Zemana na Pražském hradě. Co?
0: Je potřeba říct, že dnes se koná oslava narozenin Václava Klause, kam já jsem pozvaný. Takže já za XTV půjdu pogratulovat.
1: Běžte. I za nás, za všechny.
0: Paní produkční mi kvůli tomu žehlí kalhoty.
1: To je potřeba. Šaty dělají člověka, ne?
0: No jasně, to pravda odvěká. Je to tak, no ale jak ten Macinka neustále přilívá, jako, víte, říká se tomu vychcat se do mraveniště. No ne, to se takhle říká.
1: I když teď je to zlegalizovaný, teď je to hodnotový, když to může říkat disident Vondra, ne? Na konferenci ideový.
0: Říkal co?
1: No, vy jste to neviděl? Může...
0: No, ne.
1: Musíme se, jak mi říkají, Babiše, extrémista, populista a vždycky se od něj nakonec musí učit. Tak říkal, musíme se od toho Babiše taky učit něco, občas hodit nějaký granát, to je jedna poučka. A druhá je, když se Babiš s Macinkou vychčou do mraveniště, tak my nemůžeme jenom skátat kolem.
0: Říkal
1: hodnotovej Saša Xavere, co?
0: Dobrý.
1: On si trošku, on se posilnil.
0: No,
1: to umí, no, tak
0: pohodě.
1: Co?
0: Tak je to taky europoslanec, pane Holče, kdybyste byl taková šarže, tak taky. Ale mně se líbí, jak ten Macinka, jak se s tím nemaže, jak on vždycky něco v úvozovkách plácne. Nebo něco. Ale toto je, že dal prezidentovi našemu metal. Mm-hmm. No, a já budu mít taky narozeniny.
1: Vy taky, ale teď mi napadlo, kdyby Macinka dal metal ještě nějaký speciální svůj, macinkovský, Pavlovi, co? Nemyslíte, že to přijde? To by mohl, ne? Já. Tak za zásluhy, ne?
0: Za když on nic neudělal.
1: No tak pro ně, pro motoristy toho udělal dost, ne?
0: No to jo.
1: Až moc, bych řekl.
0: Tak on jim posloužil jako... No vy mě nutíte, abych to řekl, no. Jako
1: no nebuď to slušnej.
0: Užitečný blb.
1: A já teď by Macinkou tak nechám vyrobit nějakou placku opravdu pro prezidenta. Masinka má talent retorický a ironický a tak bych mu to tam prostě vyril nějaký krásný, víte,
0: ale
1: co za sluvy. No, to se musí vymyslet.
0: Vaše jméno nerezonuje vůbec nikde, pane prezidente. Tak jsme si říkali, že po dlouhý době máme prezidenta, který lautr nikoho nezajímá. A tak mu dáme...
1: Tak mu dáme metal, protože umí se aspoň vylézt na stožár.
0: Umí na stožár?
1: Vy nesledujete prezidenta moc?
0: Ne.
1: Navštívil koncert Iron Maiden a tam se mu podle, jak se říká, dobového tisku dostalo většího aplauzu než samotný kapele.
0: A tam hrál v Česku? Hrál Iron Maiden?
1: A potom ještě vylezl na stožár a na tom stožáru symbolicky se postavil za Českou televizi a Český rozhlas, aby jsme platili ty extra daně za ně.
0: Vylezl na stožár?
1: Vylezl na stožár.
0: A byl to on opravdu, nebyl to nějaký místní blázen?
1: Jen, že to dublér, jako to může být. Putin to mohl být.
0: No tak když vám jako dochází, respektive dochází, on nikdy neměl žádný politický...
1: Tam nemělo co dojít.
0: Tam nemělo co dojít. Tak děláte tyhle ty věci, no. Tak já si Miloše Zemana na stožáru Iron Maiden koncertu nemůžu představit. Ostatně ani pana prezidenta Klause, ani Havla vlastně.
1: Havla možná na Iron Maiden, ale na stožáru ne. Tam on by nevylez.
0: Ty vole, no to je čiré šíle. A co tam, jako mával dolů občanům, jo?
1: Plepsu zamával. Z vejšky, no tak.
0: To je hezký, ale zase na druhou stranu.
1: Je to milý od něj. Já jsem rád, že dělá takovouhle akrobaci prezidentskou.
0: A podpořil Českou televizi jako v čem?
1: Že se zasloužíte extra daně, že to je prostě pilíř demokracie a záruka demokracie.
0: Říká kdo?
1: Pan prezident Pavel, ku příkladu.
0: Pro mě to, pane Holče, žádná záruka není ničeho a natož demokracie.
1: No, ale my víme, že je to blbost. No.
0: To se spojují takové nespojitelné věci. Jako demokracie a Česká televize.
1: No, je to naprostá blbost. Když tak už jako Česká televize a demokracie, tak je to antislužba demokracii, to, co tam předvádějí. Ale já mám pro vás dotaz, jako pro radního. Vy jste expert na Českou televizi, vy jste zabroušený do všech
0: sporu.
1: Panelů, kodexů, co?
0: To jasně. Tak.
1: A kodexů České televize je, že zaměstnanci, a že Česká televize ve vysílání nesmí vlastně dělat něco pro sebepropagaci, autopropagaci. A to, co teď dělají, je co?
0: To, co ty děláš, chcete to přesně vědět.
1: Tak.
0: Jako o zasvěcení člověka. Ano. Tak já vzhledem k tomu, to musím předeslat, i když Vězonka je zábavný pořad, ale já nemohu mluvit za radu.
1: No jenom za sebe, za radního Xavera.
0: Ne za radního, já vám to řeknu jako za občana.
1: Jako Xaver, pouze.
0: Jako Xaver.
1: Dobře.
0: O co jde ve skutečnosti?
1: Ano.
0: Jenom o prachy, pane Holče.
1: Já jsem si to myslel.
0: A tím nejbrutálnějším způsobem, ti lidi se tam všichni mají docela dobře, mají, podívejte se na manažerské platy, jaký tam jsou, podívejte se na příslušníky různých rodin.
1: Tak když rozpustíte miliardičku navíc třeba, ne?
0: A skrývá se to tady za ty jakože demokracie a jakási vyváženost, už vůbec ne, ale jak oni tomu říkají, nezávislost.
1: Nezávislost, hlavně nezávislost. A já nevím na čem, nevíte na čem vlastně to jako nezávislý? Já tam nikdy nevidím nezávislost na čem.
0: No já tam nevidím závislost hlavně.
1: Já tam vidím nezávislost třeba na pravdě. To jo, to se jim daří.
0: Tak
1: A na realitě.
0: Jasný, ale to je jenom takový výsečíček, to je to zpravodajství, ta publicistika, Česká televize je mnohem květnatější, jestli tu se nejsi myslíme. Ani...
1: Květnatější?
0: Květnatější.
1: To máte květnatý jazyk.
0: A rozsáhlejší, řekněme. A nejdražší je sport. A to je jako zajímavé, že se nikdo nezajímá o to, jak se nakupují práva, od koho, za kolik. Já to nevím. Ale když je něco nejdražší, do toho jsou ty začerněné smlouvy a do toho je taková nevole, aby to kontroloval ten nejvyšší kontrolní úřad, pane Holče, tak to smrdí na kilometr.
1: No, to vám řekne každý. To smrdí za 8 miliard doslova, Xavier Ročí.
0: No tak ono to teď bude o něco míň.
1: No, to...
0: Já myslím, že si vůbec nic nestane a bylo mi řečeno, že na příští středu je svolaná mimořádná rada České televize, mimořádná, která se tomuto bude věnovat. Má to jako vtipný, ale název, rada, to vám přečtu, to vás pobaví, protože už je oficiálně rozeslaná pozvánka, no tak to už můžu takto říkat. A oni to nazvali kolegové radní, já teda přesně nevím, kdo to svolal, jo. Ale to můžete svolat. Tam, to se...
1: Já?
0: Jasně. Tak, noviné, samozřejmě. No. Ale vy byste to zvolal první den.
1: No.
0: Tak, abych vás pozval na jednání Rady České televize. To je můžu lít. Tak, no, má to rozdíl.
1: Ale budete sávkovat taky?
0: Já ne.
1: Co? No myslím jako rada, že byste stávkovali taky, že byste nic nedělali.
0: Konsekvence vládního návrhu na změnu financování médií veřejné služby.
1: Tak tohle už od toho prvního slova to smrdí tím, že jste to svolal vy, Xavier.
0: Já?
1: Konsekvence.
0: Tak říkal jsem si, že bych měl trošku zabrat, když vy budete na té dovolené, ale já si pořád říkám, co je radě potom.
1: No já hlavně, jaký budou konsekvence?
0: Konsekvence budou tak, že se nic nestane, že bude mít Česká televize mít peněz, takže se nakoupí o něco málo mít věcí. Já nevím, na co oni mají hasiče vlastně. 50 milionů ročně. Hasiči.
1: Tak jsou autonomní, ne?
0: No, co? Autonomní jsou, ale úplně zbytečně, protože okolo těch Kavčích hor je dojezdové vzdálenosti pár těch hasičských základů. A hlavně, když se zeptáte, kdy zasahovali, tak řeknou, za poslední 3 roky jsme 2x hasili koš před Kavkama, když někdo odhodil vajgla a jednou někdy něco doutnalo.
1: Jenom řekl, Severe, abych řekl, ale co kdyby? Jednou. A ještě to doplním o to, Daniel Stach říkal, až bude blackout, bude tady pro vás Česká televize. Tam potřebujete ochranu, ne?
0: Ale jo, říkal Daniel Stach, je úplně podstatný. No. Podstatný, co říkám já.
1: To je pravda.
0: Protože já přivážím prostě na kolečku tady pravdu.
1: A má to sakra plný, to kolečko.
0: No jasně.
1: Jsem to viděl.
0: Jenom když odkrájí tady ty nesmysly, nesmyslný obří studio v Ostravě, nesmyslný obří studio v Brně, který vyrábí něco, co je schopné vyrábět i Praha, tečka, jedna kancelář, 3 kamery, zpravodajství, 1 štáb a je to nevolče.
1: Neoslovej nás, XTV? Když budou řezat vysílání, jak to? Že ne, by dosílali obsah XTV?
0: Si můžete být jistý.
1: Co by jsme to mohli prodat, ne?
0: Bylo by hezké, kdyby jsme sepsali dopis, že v rámci konsekvencí,
1: tak,
0: že jsme ochotní každý týden jim České televizi dodávat Wilsonku zadarmo na klíč.
1: Ak zadarmo? Tam mohli zadarmo. Jsme si tam napsat nějakou sumičku a začernit jí, co?
0: Musíme jít, pane Holče, příkladem.
1: No tak právě proto jsem to myslel. Jako... Dát tam sumičku a začernit jí.
0: Tak dobře, tak potom já bych tam dal nulu a začernil bych. Protože oni neumějí podepsat žádnou smlouvu, která není
1: začerněná. Není začerněná.
0: No a tak a řekli bychom, tady máte obsah, jo, zadarmo, Holec na gauči nebo čiči.
1: Tak.
0: Ve Vilzonce, cokoliv. Jsou hodnotové věci.
1: Jsou samý hodnotové věci.
0: No. To, co vy říkáte, pane Holče, že oni sami sobě dělají tam propagaci a bojují jako sami za sebe, no to je svatá pravda samozřejmě.
1: No ale určitě už se tím zabývá etický panel, ne?
0: Tak já myslím, někdo musí napsat stížnost a myslím, že se bude nejméně 5 panelů tím zabývat. To není jenom etický panel. A pan ředitel mluvil i s ředitelem Českého rozhlasu v interview.
1: To je strašnice, ale mluvíš předvádějí.
0: Neviděl jste to?
1: Ne.
0: Tam se stala taková věc. Prostě interview ČT, někdo mě posílal odkaz, jsem se to podíval, tak jsem si to dal asi dvakrát. Je tam takový ten moderátor, tak zvláštně mluví, ne, že má vadu řeče a takový má, nevím, jak se jmenuje.
1: Jo, já vím, to nemusíte.
0: Šamroky. A takhle naproti němu sedí chudárek a vedle chudárka sedí ten René Zavoral. Hmm? Říkám to, protože to možná.
1: Říkáte.
0: A asi byl z toho rozhozený, nebo něco, takhle měl papíry, jako, a kladl ty otázky a takhle se podíval dlouze do očí tomu Nevoralovi a říkal, pane chudárku, co, kdyby já ty položil to? A mu říkal, no já sice nejsem chudárek. Taková ťavka vlastnímu řediteli. Protože ještě tomu měl dát korunu a mohl říct, promiňte, pane řediteli, já vás tady nepotkávám na chodbě celá.
1: Vy vůbec nechodíte do práce?
0: Já nevím, kdo je ředitel čeho, tak...
1: Navíc si tady tomu nešéfujete, ne?
0: No a kdyby měli smysl pro humor, dávejte pozor, spadlo vám popel na tu košili, no. Ať tam nemáte šmouhu.
1: Díky.
0: Ať nedostanete do držky doma. Kdyby někdo v produkci měl smysl pro humor, tak by takhle vzal papír, vytisknul by na to chudárek a během toho přenosu takhle dál. Svědčí to, je to taková jako moderátorská chyba, která se samozřejmě dá omluvit, ale o čem to, pane Holče, já jsem přemýšlel, o čem to svědčí.
1: No za mě, jak jsem řekl, že ten chudárek stejně není šéf České televize, ne? Tam tomu šéfu je někdo jiný.
0: Ještě to měl udělat, měl už tento for dohrát do konce a pak se dlouze podívat na chudárka a říct, pane Fedrichu,
1: jak mi to... Nebo pane Moravče.
0: No, a samozřejmě, že potěší chyba, jo, každý jinýho, znáte to je v každý profesi. Ale, jak on se jmenuje ten? Nepopulár.cz na YouTube ho paroduje, ale neuvěřitelným způsobem. To jen tak. Ale říkám to, protože mě dlouho tak nic nepobavilo a v zápětí tam mluvil někdo další z České televize, který tam vypravil něco o jako nejvyšší profesionalitě a důvěryhodnosti a tak.
1: Ale...
0: Tak jsem si říkal, duchu, to jsme před chvilkou viděli. Ale snad se to může, mohl být v tranzu, ne?
1: Jasně. Přesně, už byl myslí někde na té stávce, ne? Možná už stávkoval,
0: možná
1: ne?
0: Už stávkoval.
1: No?
0: Představte si, že proti vám z ničeho nic sedí tak obrovský osobnosti, jako je René Zavoral. A Hynek Chudárek. To je, jak kdyby seděl Trump a Putin.
1: To rozhodí každýho.
0: To rozhodí každýho. A puste si to, kdybyste se chtěl pobavit, tak si to pustíte, protože tento okamžik vejde do dějin, si myslím. Mm-hmm. Víte, to je ten slavný moderátor, co tenkrát dělal z Báru Tachecí. To Dobrý ráno.
1: Jak... Já už se nepamatuju.
0: Jo, ona já tam strašně sejmula. A když se loučili, tak říkala, děkuji za pozvání a doporučuji lepší práci příště. Sejmula ho tak, no, rozumím. Mm. Václavek se mě myslím.
1: Jo.
0: Nebo tak,
1: já na to nekoukám.
0: To je škoda. Já jsem se... Vidíte, jako pak, že není zábava na České. Je.
1: No, teď...
0: Musíte jí pohledat.
1: Teď jsem mi totiž dal důkaz, že tu Českou televizi potřebujeme.
0: No, to je jasný, že potřebujeme.
1: Díky za to. Díky. Já jsem teď přehodnotil svůj postoj k České televizi. Ksavere. A vidíte, díky vám.
0: Tak, jinými slovy lze říci, že jsem vás napravil.
1: Tak. Odradikalizoval.
0: Je jeden napravený hříšník v Jablonci. No, pane Holče, vy máte dneska, je to na vás, koho budeme zapisovat?
1: Já to vím, Xaver.
0: No, já to já už to víte.
1: Takže... Nebo oblíbenkyně.
0: Vaše oblíbenkyně? Myslíte Olinu?
1: Blbuše.
0: Neříkejte toho.
1: Ona je, tohle to je důkaz, že je, Xavere. Danuše Nerudová.
0: Dovolte.
1: Chápete? Chápete, že profesorka? Chápete, že paní profesorka?
0: Pane Hejmo.
1: Xavere, chápete, že paní profesorka zase jde na socky?
0: Jaká profesorka?
1: Vždyť je profesorka.
0: Já vím, no, taková profesorka asi, jako já jsem ředitel
1: České. Tak ta blbuše, tak to má být.
0: Ne, blbuše, tak to raději profesorka.
1: Paní profesorka, jo, jo. Paní profesorka z Brna zase musela na socky a teď vyšla zpráva, že na to teda potvrdilo, že vláda Petra Fialy neplnila ty 2% na výdaje na zbrojení, kterýma se chlubila, a o kterých lhala, že je plní. A ona si myslela, že to byla vláda Babiše. Tak okamžitě šla na socky, tam jí skritizovala a lidi to připomněli. Ona to byla ta vláda, kde byl stan váš, víte. A ona to smazala. Tak tohle to je paní profesorka, Xavere.
0: Tak já dávám, dívejte
1: no.
0: se.
1: No.
0: Víte, co znamená dvoje uvozovky?
1: To normální uvozovky?
0: Ne, to jsem teď někde viděl. Uprostřed normálních uvozovek můžete dát ještě dvoje uvozovky.
1: Jo, takhle, aha.
0: Že to slovo chytrost je v uvozovce.
1: A nechtěl jsi napsat za blbost?
0: Ne, já...
1: To je takový milejší.
0: Ne, je to zlý, tak...
1: Zlý? V jejím případě tak je to trefný.
0: Neříkejme, třeba je šikovná na domácí práci zase, pane Holče. Co vy víte? Třeba dobře pleje len? No, ale já tomu taky věřím, že je profesorka teda. Jo, počkejte, já jsem to nepodepsal.
1: No, to musíte.
0: Takže ona napsala něco na sítě, co se jako bumerang...
1: Zase se, víte co, ona je popleta, no tak zase se spletla. No tak to si, co? Svět je vlastně v pořádku.
0: Víte co, ona je šiša.
1: Tak v tom případě já říkám, že je blbuše. Když ti řekl, že je šiša...
0: My jsme měli, když jsem pracoval na hotelu, takovou jednu kolegyni, která byla hodná, ale hloupá.
1: Vidíte.
0: A byla oblíbenkyně pana vedoucího. Řekl bych, že tam byl i jako, jaksi, mezi něma sexuální vztah.
1: Tak řekněme romantický.
0: Romantický vztah. A on ji tam jako držel trošku násilím a když už někdo jako šílel, že ona něco, tak on řekl, to je taková šiša. Takhle tím to omlouval. Šiša je takový jako milý, jakože máte pochopení pro to, že je blbá, ale vlastně se s tím nedá nic dělat.
1: Tak já myslím, Xavere, že teď jste teda blbuši opravdu vylepšil.
0: No ale ona jako říkala o sobě, že je mladá hezká, ne?
1: Mladá hezká, no.
0: A to je, ne?
1: Tak já tam nevidím ani jedno.
0: Tak...
1: Já jsem se díval na fotku, ona vypadá fakt zle.
0: Ano, ona je hezká, klidně, pro někoho, ale v těch očích je taková zloba. To jsem jako, to myslím, že Ben poslal ty...
1: To je Milej Strejda, co?
0: Vedlední. No. Ale to nevadí, jako to, pane Holče, zase na druhou
1: nevadí.
0: Stranu, musí být nějaká přísnost. A co ona teď je, europoslankyně, co ona je? Vidíte, kam to dotáhne takováhle?
1: Jo, profesorka.
0: Ale to se jen tak říká, že profesorka ne.
1: No neříká, Xavere.
0: Jako myslím,
1: ona je profesorka jmenovaná.
0: Dekret?
1: Ano. Tak ona si ho vyrobila samozřejmě.
0: No tak to já jsem v tom případě taky profesor.
1: No.
0: A to, jako co by se stalo, kdybyste mi říkal, pane profesore?
1: Já můžu klid.
0: Můžeme udělat nějakou tiskovku a říct, že jsem dostal profesuru. Taky by se Macinkovi nic nestalo, kdyby to vyznamenání...
1: Dávám, ne. Profesoru Xaverovi?
0: A teď jedno, jestli dá jedno nebo dvě, ne.
1: Jasně.
0: Kolik pa to stojí?
1: Nic.
0: Výroba. Já bych si vzal oblek, co jsem měl na 9 let s vámi.
1: Tak.
0: Přijel bych do Černínu. Vyšlapal bych ty schody. Kafíčko bych si dal. Trošku mlíčka.
1: A odešel byste s metálem.
0: S metálem. Hm?
1: Nějaký mlíčka do kapsy, ne?
0: Ale, no tak, co? Cukírky. Ale já bych prosil k tomu tu tiskovou zprávu.
1: Jasně.
0: Taky, aby... Ale on mě by nemohl říct, že moje jméno rezonuje v zahraničí. No na Slovensku rezonuje, vlastně mám.
1: Rezonuje.
0: Tam rezonuje.
1: Vy rezonujete.
0: Jo. Hmm. Tak naposled jsem rezonoval v Maďarsku.
1: Rezonujete všude.
0: Jo, všude.
1: Jste globální.
0: Teď se budou dávat metály, pane Holče, kdy?
1: No na podzim, ne?
0: Na podzim, že? No já se ptám, protože ono to nějakou chvíli trvá, než si necháte ušít oblek a to. Myslíte, že bych pro jistotu...
1: Rozhodně, rozhodně.
0: A nechcete mi navrhnout?
1: Proč ne?
0: Řeknete, jeho jméno rezonuje na Smíchově.
1: Tak, jo, jo. A Smíchov je sakra velký.
0: No tak ne, já jsem tak přemýšlel o tom, komu bych tu medaili, nebo komu bych metal dal a komu bych nedal. Kdybych byl já prezidentem. Milošovi bych dal, to je jasný. Ale on mu to nedá. Protože to je on je malý člověk. A to bude chtít trošku velkorysosti, pane Holče.
1: No. Třeba to dá Minářovi.
0: Kerimu.
1: Mikimu.
0: Miky? Ale víte, co on se ztratil? No, teď oni
1: ne, už to chystá, už to hnětou. Jdou český televizi, Xavere.
0: Kdy?
1: Vy půjdete taky ne s nima. No někdy teď.
0: Ještě mi nevyzvali.
1: Podívejte se.
0: Dneska?
1: No, to, půjde, ne, dneska asi ne.
0: Já bych vzal ty poslavence, ty hosty u toho Klauza, mohli bychom se připojit.
1: Oni jdou český televizi a Miky tam nese tu miliardu z té vlastní kasy, co vybral, víte, aby jim nechyběla.
0: Tam je jako zvláštní to, že vy se můžete dobrovolně přihlásit, každý občan, aby platil poplatky. Mm-hmm. To lze dál, se jenom zaregistrujete a už to jde.
1: Ale já se nezaregistruju.
0: A to oni neříkají. Ty jste české televize ti Moláček a spolu. Říkají, naše rodina už se celá zaregistrovala, teta z Doudleb bude platit 1200, strejda Franta bude platit tolik. Toto oni jako ne.
1: Ale já se vyhlásím k tomu, že se nepřihlásím.
0: Tak vám jsem věřil. Já totiž si myslím, že někteří lidi budou tak féroví, že poslanec Jakob, bývalý poslanec pan Lacina, to vám je tak chytrý člověk.
1: Tak ten ví, jak to fakturovat, ne, s českou televizí.
0: Tak on tam pak pošle nějaký chlebíčky. Pan Smoljak.
1: Jo, ty jsou samý hodnotoví lidi. A nejde jim o prachy nikdy hlavně.
0: No, tak právě. Tak předpokládám, že ti už se všichni zaregistrovali, že budou platit 5000 měsíčně.
1: Hmm. No to je, podceňujete. To bych viděl navíc. Předejte nulu.
0: Jo, myslíte? No nevím, nevím. U toho pana Smoljaka třeba. Existuje stránka na internetu Filip Smoljak. To je bratr toho...
1: Já už se v nich nevyzná.
0: No, David Smoljak je senátor.
1: No víte, co je ironie, že on je senátor za můj obvod. Za můj obvod. A teď hrozí, že tam bude kandidovat on a Dagmar Pecková. Takovýhle dvě pecky nám tam posílají. Ksavere.
0: No.
1: To je trest pro mě, ale já to vidím úplně jasně v tom. Co?
0: To vás Bůh trestá.
1: No.
0: No poslouchejte, je on jako senátor, David Smoljak, pak je Filip Smoljak, to je jeho bratr. Ten taky nějak kandidoval za Piráty. A ten Filip Smoljak na té stránce pere špinavý prádlo jejich rodiny.
1: To je fajn.
0: Jak se casnují o ty tantiemi a co říkal táta. Teď tam normálně zveřejnil dopis Ladislava Smoljaka, tatínka, jak tomu Davidovi píše, že mu nemůže půjčit peníze. Mm-hmm. Nebo ručit na půjčku, že mu nemůže. A celý ten, on tam celý uveřejnil. Doufám, že zůstaneme, Davide, kamarádi i po tomto sdělení.
1: No, ale dopadlo to dobře, protože teď učíme Davidovi my, ne, v Senátu.
0: No, no, co? No tak ten se taky tady o ty věci hodně otíral a už to utichlo. Pane Holče, no. Řekni mi, tatínku, prosím, tak, poděkujeme všem, kdo podporují Wilsonku na transparentním účtu XTV.
1: Tomáš Sova. Na stávku v ČT a ČRO, ať nikdy neskončí. To je moje řeč, Ksavere. Co?
0: Jo, jo.
1: Alena Davídková na Wilsonku od Azalky a Daniel Klement Na Vlzonku přístav pravdy, Xavere. Vidíte, ne na Kavčích horách, tady je přístav pravdy. Co?
0: Je? No? Je tady absolutní přístav pravdy, pane Holče. A vy teď odjíždíte na dovolenou. Takže my teď ještě přetočíme Vlzonku. Hmm? Jsme nikdy neudělali vlastně.
1: No a teď to uděláme. Ale já vám slibu a divákům jednu věc. Já i na dovolený v Itálii budu myslet na Českou televizi.
0: Já, pane Holče, vidím, že vaše jméno rezonuje v zahraničí a kam to směřuje. Já jsem to pochopil, proč vy zmiňujete Itálie, že budete myslet na Českou televizi. Protože chcete vyznamenat.
1: Chci metál.
0: No jasně. No? Tak Petr je náš kamarád, tak nám může dát metály, ne? Já mu napsat?
1: Napište mi.
0: Mám teda v obědne dva rovnou?
1: Jo, jo.
0: Nebo ještě máte někoho z rodiny, kdo ty
1: zjistí? Ne, začneme jenom takhle verbou.
0: Jdeme na to. Přeju vám hezkou dovolenou, pane Holče.
1: Díky, Xaver.
0: Naschledanou.
1: Mějte se.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady svobodný.

0: Tak vítejte u toho dnešního pořadu pátečního. Já jsem rád, že se opět slyšíme. Hlásí se vám Petr Václav tady z Midgardu. No a pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Dneska slaví Leoš. Leoš je příjemným mužským jménem. Je jménem pro muže, který je šarmantní a vstřícný, má však v sobě lví sílu. Tu dostal do vínku dle významu svého jména. Jméno patří mezi nositele jména patří hudební skladatel Leoš Janáček, sochař Leoš Kubíček nebo herec Leoš Suchařípa. Současným nositelem jména je známý český moderátor Leoš Mareš. Mužské křestní jméno Leoš pochází z řečtiny nebo z němčiny. Řecký původ jméno spojuje s antickým jménem Leon. Význam jména by pak pocházel ze slova Leo, lev, druhá výkladová verze. Jméno Leoš odvozuje z německých jmen Leopold nebo Leonard. Dle jména Leopold by se vykládal jako smělý, statečný. Leute lidé, bald smělý, rychlý. Dle jména Leonard by pak překlad zněl silný jako lev. No Leošů máme v republice 5736. Je to 83. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. A to znamená, že milí Leošové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také skvělé promořování, na to nezapomeňte. Hezky to oslavte, protože je krásně. No a pro nás to znamená, že tady bude slavit minimálně 20 000 lidí v republice. No, pokud znáte nějakého Leoše, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím nadělíte zdraví, bo mu prodloužíte život tím, že mu uděláte radost a posílíte mu imunitní systém. Tak. No to je paráda, ne? Tak v pátečním vysílání pochopitelně by nám nebylo dobře, kdybych to byl sám, že? To je jasný. Takže se mnou tu prostě bude můj host, ale až potom, co já ho přivítám. Takže Jiří, zdravím tě, vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj, čau, taky tě zdravím. Tož vítaj.
0: Taková obligátní otázka. Co jsi dělal ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Jak by řekl klasik, ale jsem se tak jenom poflakoval.
0: Takový běžný doktorský pindy.
1: Takový odborný lékařský pindy. Přesně. No dívej, bylo to jednoduchý. Z práce do práce zase. Vestavil jsem schody půdní konečně, dodělal jsem na půdě pochozí, natáhl jsem elektriku, takže něco se stihlo tento týden, takže jsem rád, že máme horko, až se mi lepijou podrážky k rozpálené zemi, takže byla to jenom práce a zase jenom práce. Tento týden. Z práce do práce. Hodně cestování, byl jsem v Olešově u zákazníka. Nějaký Brno, nějaká Ostrava, takže bylo toho dost.
0: No, nakonec papíry a zase jenom papíry. Ale jednou jsme dostali takový úkol. Takový rozkaz.
1: Zlikvidovat diverzanta na motorce.
0: Muž s koženou brašnou.
1: Nesmí to... Za žádnou cenu nesmí projet.
0: Máš na mysli soudruhu? Jo, dvě dávky.
1: No nic, tak. Byl to naručitel.
0: To jenom tak na úvod. Jsme si trošku zašpásovali, ale ono to brzy bude velice aktuální, jo, protože těch diverzantů tady máme docela hodně. Máme tady bývalýho ministra spravedlnosti, který krade jako straka. Pak tady máme bývalýho ministra vnitra, který krade ještě víc. Pak tady máme bývalýho premiéra, který jen tak prošustroval několik desítek miliard. Pak tady máme bývalého ministra financí, který neumí spočítat rozpočet a předložil paskl, čímž porušil zákon. No, pak tady máme bývalou ministryni obrany, která objednala zbraně, které ještě vůbec nikdy nedorazily a jsou extrémně předražený. Pak tady máme bývalého ministra zahraničních věcí, který jedinou práci, kterou vykonával, že vždycky dlouho objednával menu pro sebe k obědu, anebo když byly nějaké ty návštěvy. No, pak tady máme bývalou předsedkyni poslanecké sněmovny, která rozkradla dary, které se tam shromažďovaly v té poslanecké sněmovně asi 50 let. No, a pak tady máme ještě současného pořád Pepka Vyskočila, který jezdí na Tajvan a totálně mrší vztahy s Čínou. A propo, víš, jak dlouhé diplomatické vyladěné vztahy s Čínou tenhle ten blbeček narušuje? Víš, jak dlouho, Jiří, máme s Čínou my, jako jeden z prvních evropských států, tak my s Čínou, jak dlouho kooperujeme diplomaticky, jak máme s Čínou vyladíno? Jak bys řekl, že už to máme s Čínou dlouho?
1: Já nevím, od 50. let někdy?
0: Pěče, 100 let. My s Čínou, ano, my s Čínou máme diplomaticky vyladěné vztahy už víc jak 100 let. A tenhle ten pazřád se to snaží prostě rozbít. No,
1: taky půjde po žních Turkovi, že jo? Možná doslova.
0: Vidíš to?
1: Pane Pávek.
0: Prosto jde. Myslíš jako k Pávku?
1: Je to má úplně jiný rozměr, pane Pávek.
0: Dostalo to úplně jiný rozměr.
1: Nevážil jsi z mě, půjdeš.
0: Jo. Však on taky půjde, Pávek, neboj.
1: No, Pávek půjde, jak říkají hezky Poláci, tak to pěr dole.
0: No, to by měl moc jednoduché. Jo, on se bude muset zodpovídat z vlastně zrádných nějakých těch
1: pokusů.
0: On totiž vymyslel, že jo, že děti v České republice se nebudou učit česky. Ano. On vymyslel, že se budou učit německy, protože jenom tak mají šanci uspět. Pravděpodobně Spojené státy evropské budou mít úřední jazyk němčinu, ale nebude to čtvrtá říše, budou to Spojené státy evropské.
1: Ano.
0: S jazykem němčina.
1: Já si myslím, že ta němčina už nestihne ani nastoupit, protože bude se to turečtina nebo nějaká svahilština nebo nějaký jiný nářečí. Anebo arabština, protože s těma věcma, co se všechno děje v té Evropě a jak vlastně teďka i řvou, lidi řvou a atmosféra housne a vře, kor třeba v tom Irsku, jo, po tom incidentu. Já nevím, jestli jsi to zaznamenal, jak tam podřízl ten přistěhovalec toho jednoho Ira.
0: No, vím, že nějakému chlapovi se snažil uříznout hlavu.
1: No.
0: To je ono.
1: To je ono. A to odstartovalo obrovský jako nepokoje. Já teda nemám televizu, ale zajímalo by mě, jestli o tom naše česká televize, která...
0: No, můžu tě uklidnit. Je jedno, že nemáš televizi. Tohle tam stejně nedávali.
1: Nedávali, jo. Takže jsou stále objektivní a ty
0: vyvážené zprávy poskytují, ano.
1: Ano, ano. A ty poplatky si fakt jako zasloužili.
0: Jo. Hele, no. Ono totiž Irové, jo. Nejsou anglosasové. V tom je ten velký rozdíl.
1: Oni jsou velmi přátelští. Já jsem měl několik kontaktů ještě v rámci minulého zaměstnání. Dělali jsme nějaký projekt společně s Irama a měli jsme tady Iry a oni byli velice nadšení z našeho českého piva a když zjistili, kolik stojí to pivo, tak říkali, že se sem přestěhujou oproti těm irským cenám a panovala s něma velmi dobrá atmosféra. Když se člověk baví s Anglánem, tak je bych to řekl, takový odměřený, takový studený
0: Odtažitý.
1: psí čumák, odtažitý taky, ale ti Irové byli hodně družní. Byla s nima sranda. Jo,
0: Irům
1: takže
0: totiž
1: byli to takový.
0: Irům koluje slovanská krev, pozor.
1: No.
0: Jo, Irové, to je odnož Slovanů. No, vidíš, jak jsme to hezky probrali. No tak pochopitelné je, že na každou svini se voda vaří a každý prase má
1: Je to
0: svýho
1: tak?
0: řezníka, takže já věřím ve spravedlnost a věřím tomu, že budou chlapci se muset zodpovídat ze všeho. Ještě, že ten
1: No.
0: Tejc, ne Tejc, kecám, počkej, Plaga. Ještě, že ten ministr školství Plaga, nevím, kde to pobral, to moudro, ale vyhlásil, že bude změna školského systému. Děti se nebudou učit od první třídy anglicky.
1: Super.
0: Bude to posunuto. Teď nevím přesně, jak to bude, ale víceméně ta povinnost jako učit se anglicky od první třídy, když ty děti se mají učit svůj rodný jazyk minimálně do 10 let. I ruštinu jsme se začali učit až ve 4. třídě, když nám bylo 10, že jo? Jo, protože vlastně ten jazyk ti buduje osobnost právě do těch 10 let a je velice důležité, abys tam nemíchal jiný jazyk, jo.
1: Ano, a musíš to ukotvit. Ono totiž, když se dneska, já teda shodou okolností jsem byl na setkání, něco jsme řešili u zákazníka, setkalo se tam víc chlapů, kteří mají děti okolo 10, 12, 14, do těch 17 let třeba. A všichni říkali, jako s jedním hlasem, že vlastně nerozumí těm svým dětem, co vykládají. Jo, že používají ty anglikanizmy nebo amerikanizmy a navíc ještě v takých zkomolených patvarech, že vlastně vůbec nerozumí, co říkají. A to je přesně ta deintegrace toho českého jazyka, že jo?
0: No,
1: Mimo jiné.
0: přesně, takže to je systém jakoby určitých věcí, že? Tak jo, ještě abys to nepletlo, jo? Bohužel sněmovna to schválila, jo? Až na SPD, tak ale pochopitelně byl navržen, víš, kdo byl navržen na státní vyznamenání in memoriam? Aby ho
1: Nevím. In
0: Pávek
1: memory.
0: předal?
1: In memoriam, jo.
0: To je pro někoho už je mrtvej, že jo? To ty víš, pochopitelně, to jenom to připomínám.
1: In memoriam. Člověče, toho já neznám.
0: Tady
1: Jak se jmenoval?
0: tady
1: Laďa?
0: takový
1: In
0: asi
1: memoriam.
0: nebydlí.
1: Myslíš, to je PSVBák? To není jméno, to je pomocná stráž VB. Jo, ty myslíš, ta svině Fízlovská, tak ta bydlí ne tuhle vedle. No
0: No,
1: prosím tě, jako nikdo mě
0: Koudenhove
1: ne... Já
0: Kalergi.
1: přemýšlím, kdo...
0: Koudenhove Kalergi.
1: Kdo?
0: No jasně. Otec scénáře, podle kterého se ničí Evropa. Tak Koudenhove Kalergi se svým panevropským přístupem,
1: Jo.
0: založeným na germánských kořenech, tak to je
1: Takže jsme
0: bude
1: zpátky u
0: vyznamenán v
1: nacismu a
0: České
1: vyhazování
0: republice.
1: slova.
0: Prezidentem republiky bude vyznamenán.
1: Takže vlastně zase vyhazování Slovanů a genocida a fašistický vlastně přístup
0: No ne, tak to je jenom sjednocování
1: germánský.
0: přístupu. Ber to tak, že přeci v Evropské unii je Koudenhove Kalergiho cena. A Koudenhove Kalergiho cenu dostávají takový, jako je Merklová,
1: Ano.
0: ten Kohl to dostal, dostal to ten ještě jeden, ještě jedno jméno, takový hodně kontroverzní, co se týká tahu proti Rusům. Teď mi vypadlo, to je jedno.
1: Já už to,
0: on jich tam je víc.
1: Richard Karl. Jo.
0: Já si, že to byl Němec, jako jo.
1: Jo, já se teďka
0: dívám. A nebyl to Břežický, byl to jiný. No, to je cena, která se uděluje za to, jak se naplňujou ideje Coudenhove Kalergiho, pan Evropské unie, pan Evropské ideje. Jo. Takže...
1: No, ale já si... já se dívám, Richard Mikuláš Hrabě, Coudenhove Kalergi, německý Richard Nikolaus Klaus, se dívám, on se narodil v
0: 20. letech to napsal, že jo, 20. století.
1: Jo, spoluzakladatel Panevropské unie, příslušník rodu Coudenhove, já totiž jsem si to... On byl ve funkci, byl prezidentem Mezinárodní Panevropské unie, ve funkci byl 1926 až 1972 dokonce, a jeho nástupce... co to je za blbost, jeho nástupce Otto von Habsburg. On dokonce měl český občanství, se dívám, no, do roku 39.
0: Ano, on byl Čech, Coudenhove Kalergi. Proto jsme na něho pyšní, že?
1: No, je tady napsaný, že byl rakouský šlechtic s československým občanstvím, spisovatel, politik, spoluzakladatel, příslušník. Člověče, ten byl našlapaný jak popelnice, ten měl tolik funkcí a všeho, že...
0: No, když on napsal, hele, jedou podle jeho scénáře, jo, jedou podle jeho scénáře. No ne, tak v tom se vidí Pávek, že jo, prostě on chce zakládat tu evropskou, ty evropské spojené státy a takovýhle. A to je všecko jenom krytka na to, aby to doklepli přesně podle těch zásad. Tam některé knihy, které on napsal, tak vůbec nejsou veřejně přístupné, jo, pozor. Některé knihy jsou jenom pro vykonavatele.
1: Myslíš, že by tam byl nějaký návod, jo, třeba?
0: No, tam jsou právě naprosté návody. To jsou čítanky toho, co oni dneska realizujou. Evropská unie jde vyloženě podle toho. Všimni si, že z Evropské unie, čili z ekonomického modelu evropské spolupráce, se stává evropské NATO. Oni z toho dělají vojenský pakt. To je dneska už...
1: Ano,
0: Rusové to prezentují, jak Lavrov, tak Vladimír Vladimirovič to prezentují jako hotovou věc, že oni se přetransformovávají. Jo, a jestli k tomu použijou NATO zatím, anebo jestli si udělají, to by byla ta, že jo, evropská armáda společná, no tak to by byl Wehrmacht 2, 2.0.
1: Ano.
0: Jo.
1: Ano.
0: Oni jedou
1: opravdu...
0: Prosím tě,
1: já jsem možná našel...
0: Ano.
1: Možná jsem našel toho... Helmut Kohl dostal tu cenu.
0: Ano. Merklová
1: Ronald
0: dostala.
1: Reagan.
0: Ano, Reagan.
1: Ronald Reagan. Pak 2010 Angela Merkel. Jo, a tady potom už jsou takový pro mě neznámý jména. Teda.
0: No, ještě tam je jedno jméno, které je velmi známé, a byl to německý, buď kancléř, nebo to byl...
1: Otto von Habsburg tady.
0: No, tak to je ten,
1: jeden.
0: Který... Ještě někdo tam je. Jich tam víc, těch potentátů. Ježíš, mě to jméno vypadlo, člověče. To je jedno. Ale není to podstatný.
1: No,
0: pojďme se posunout teďko k tomu, co je důležité a co je potřeba umět správně číst, aby jsme si z toho zase něco vyvodili. Tak sledujeme Roberta Fica. Robert Fico, pochopitelně jeho politika na všechny čtyři světové strany, velice prozíravá, musím říct. S Vladimírem Putinem pochopitelně nemá problém se bavit, nemá problém se bavit se Zelenským, nemá problém se bavit s kýmkoliv. Ale, co je důležité, Módy navštívil a byl přijat na Slovensku. Takže ty k tomu máš určitě informaci, pojďme to rozebrat.
1: No prosím tě, já to tady právě, že já jsem si tady vyjel události, které se staly od začátku června v rámci BRICSu, A dívám se, jestli mi to tady, pro samostatný, jo, tady to mám, počkej, ještě, státní návštěvy a diplomatický kalendář, co se týká vrcholných státních návštěv přímo mezi členy BRICS, tak hlavní události spadají vlastně do té návštěvy Putinova státní návštěva Číny v květnu a Putinova státní návštěva v Indii 2025 v prosinci, takže Putin vlastně byl v květnu a v prosinci teďka v Indii a v Číně. A máme tady teďka tu návštěvu indického premiéra. Já jsem totiž nevěděl, že ta návštěva probíhala, až to na mě vyskočilo zase z nějakých těch sdělovacích prostředků. Je tady napsaný, že diplomaticky nejvýznamnější je skutečnost, že indický premiér Modi, co by předseda BRICSu, mimo jiné teda oni mají letos předsednictví, navíc potvrdil účast na summitu G7 v Evianu 15. až 17. června a Francie přitom zdůraznila význam, který přikládá zapojení Indie a držitelky předsednictví BRICS do blablabla 7. Jo, ale on mi tady nenapsal úplně nic důležitého k tomu. Já mu tady řeknu, ať mi...
0: Tak víš co, ty to tam dohledej a já zatím ti tam udělám na tom můstek, jo? BRICS podporuje globální zemědělskou spolupráci a potravinovou bezpečnost. Píše se na serveru vietnam.vn. 16. zasedání ministrů zemědělství BRICS, kterému předsedala Indie, skončilo v Indore v Madhya Pradeshi přijetím indorské deklarace BRICS, která je považována za nový rámec spolupráce zaměřený na podporu udržitelného rozvoje zemědělství, posílení potravinové bezpečnosti a zvýšení role zemědělců v agendě bloku. Podle reportéra VNA indický ministr zemědělství Shivraj Singh Chauhan uvedl, že indoreská deklarace otevírá novou kapitolu v globální zemědělské spolupráci tím, že staví zemědělce, zejména drobné zemědělce, do centra rozvojových politik. Členské země znovu potvrdily svůj závazek zajistit potravinovou a nutriční bezpečnost, podporovat zemědělství adaptované na klima, posilovat roli žen a mládeže v zemědělství a rozšiřovat spolupráci v oblasti zemědělského obchodu a investic. Podle ministra Chouhana přijatá rozhodnutí odráží společné odhodlání zemí BRICS řešit globální výzvy prostřednictvím inovací, transferu technologií a sdílení znalostí. Zdůraznil, že BRICS v současné době tvoří téměř polovinu světové populace, přibližně 42% zemědělské půdy a podílí se na světové produkci potravin asi 42% posílení spolupráce v této oblasti. Proto bude klíčové pro globální potravinovou bezpečnost a udržitelný rozvoj. BRICS byla založena v roce 2009 se čtyřmi původními členy Brazílii, Ruskem, Indií a Čínou. Později v roce 2010 se přidala Jihoafrická republika. V letech 2024 až 2025 se blok dále rozšiřoval za účast Egypta, Etiopie, Iránu, Spojených arabských emirátů, Indonésie a Saudské Arábie a stal se jedním z nejvlivnějších mechanismů spolupráce mezi rozvíjejícími se ekonomikami na světě, píše tento server. A hned tady máme pod tím z dneška možná něco, co bychom do toho ještě měli vsunout. To musíme
1: Suň,
0: čumět
1: já už to mám.
0: na vietnamský server, aby jsme se dozvěděli, co se děje v Hormuzu. Trump hrozí obnovením leteckých úderů, pokud Irán nedodrží dohodu. Prezident Trump 17. června varoval, že USA jsou připraveny obnovit letecké údery, pokud Irán poruší připravované memorandum o porozumění. Zároveň odmítl zvěsti o financování fondu pro obnovu Tehránu ve výši 300 miliard dolarů. Tak on to podepíše a teď už to zase není pravda, jo. To je masakr, jo.
1: No prosím tě, je to ta zpráva, já jsem totiž zaznamenal, já jsem to teda neuvěřoval, ale zaznamenal jsem zprávu, že Irán a USA se dohodli a že podepsali dohodu, kde USA sklaplo paty.
0: Ne, nepodepsali.
1: Ale,
0: nepodepsali, no, že ono to bylo trošku jinak. To tady zase na rádiích našeho mainstreamu a na televizích našeho mainstreamu plkali nesmysly, jo. Oni se dohodli, předložili nějaké memorandum, dejme tomu, k tomu, aby bylo zahájeno nějaké jednání. Takže Američani měli ustat veškeré boje v Libanonu a tak dál, tam všude, že jo, do toho to měl garantovat Izrael. Američani se měli stáhnout z těch rozsekaných základen, co tam mají, z celého Blízkého východu. Měli rozmrazit zmrazená aktiva iránská, asi, já nevím, za kolik to bylo, 25 miliard nebo kolik. A měli zafinancovat 300 miliard de facto reparací, tedy náhradu škody za to, co způsobili Američani tím svým vpádem. 300 miliard dolarů. A dohoda byla taková, že založí fond a z toho fondu ti, kdož to budou napravovat ty škody, tak oni to budou financovat. Takže teoreticky to mohly být třeba, když řeknu úplně blbě, jo, Americe nakloněné firmy anebo americké firmy. Oni jako... Uh-huh. Dokonce tam tohleto až takhle sice nebylo řečeno, ale teoreticky by to mohlo být. Iránčani potvrdili, že nebudou teda vyvíjet žádné zbraně, což oni nevyvíjejí a jsou o tom oficiální zprávy, které má Trump na stole od nezávislých pozorovatelů. V podstatě do 30 dnů by došlo k odblokování Hormuzu, přičemž ale Irán si ponechal nad Hormuzem 100% kontrolu a víceméně to byla porážka USA. J.D. Vance se nechal slyšet, že to je velké vítězství Ameriky zaplatit 300 miliard dolarů. Je velké vítězství Ameriky. No budíš. No a bylo dohodnuto, a Iránčani řekli, že nebudou podepisovat nic do doby, než Američani to začnou konat. To znamená, než se ty věci udějí, jo?
1: Ano, protože znamená, znají, že?
0: Ten podpis byl plánovaný na, to je dneska středa, na pátek 19. je plánován podpis toho memoranda, na základě kterého Američani měli nějakou lhůtu, Iránčani měli nějakou lhůtu a tak dále. Takže by podepsali memorandum v pátek a pokud se stanou ty věci skutečností, které jsou v tom memorandu, tak teprve by se přistoupilo k podpisu dalších závazných dokumentů, dejme tomu jako nějaké dohody o příměří, já nevím co. A vidíš, že 17. června, tedy dneska, Trump opět varoval, že hrozí leteckýma úderama, pokud Irán poruší připravené memorandum. Jak ho můžou Iránčani porušit, jako? Když na tahu jsou amíci. Protože oni musí odblokovat, jo, a popírá, že odmítl zvěsti o financování fondu pro obnovu Tehránu ve výši 300 miliard dolarů. To je jeden z těch bodů toho memoranda. Tedy doznání se k reparacím, že jo? Pravděpodobně přišel domů a Senát ho s tím vyhodil, že jo? Že nebudou dávat žádných 300 miliard jako dolarů. Přitom jemu by to pomohlo, že by je mohl vyprat, že jo? No tak takhle si no, ty věci mají. S těma klukama.
1: Oni kluci už nemají jednoduchou, oni nemají jednotnou strategii, už se jim to sype pomaličku, polehoučku.
0: No, no ne, ber to tak, že Trump si asi zadal s oběma stranama a teď pochopitelně mezi tím lítá, a protože je voděnej a dokonce ne jedním loutkářem, a asi dvouma minimálně. No tak jako nudle v mandě. Proto já jsem tady řekl, a teď nevím, jestli ve vysílání s Míšou, nebo kde jsem to říkal, možná v minulý pátek, že jsme se o tom bavili, že já prostě na to nevěřím, že to je konečná, jako že ten Hormuz bude odblokovaný. Jo.
1: No vůbec, to je jenom taktická hra, že jo. Oni to totiž jako pořád nepochopí. Jako.
0: Tam je pozor, tam je 600 lodí, jo. Mm-hmm. 600 lodí. A teď pochopně tam probíhají tam různý ještě ty, že tam taky v tom memorandu bylo něco. Já tady ty body někde mám. No, tak já si myslím, že si je změřili, jo. Prostě Irán si změřil tu Ameriku a je vidět, že Trump už tady zase odvádí pozornost od toho a už se k tomu nezná, jakoby k těm reparacím de facto. Mm-hmm. Už se k tomu nezná. To znamená, že to je zase na vodě všechno a ty Irančani nic nebudou podepisovat prostě v pátek, jako proč by to dělali. Přesně toto předpokládali, já si myslím.
1: Mm-hmm. No je to stejný vlastně, jak se jedná o míru na Ukrajině. Úplně stejný přístup.
0: Úplně stejný přístup. Já jenom teďko musím říct, protože se bavíme o pátku, jo. Musím říct našim posluchačům, že my ten pořad natáčíme ve středu večer. Protože z nějakých organizačních důvodů by Jiří nebyl k dispozici a já ho do toho pořadu chci. Takže se bavíme o tom pátku, jo. Dneska je středa 17. Takže v pátek ještě všechno může být zase jinak, jo. Zase to klidně jako může být to memorandum podepsaný. Ale memorandum je jenom dohoda o tom, jak se budeme chovat. Jak se budeme chovat, abychom se mohli dohodnout.
1: Ano.
0: Jo?
1: takže takový taky pindy trochu.
0: No, takový lékařský, to odborný pindy. Tak, našel jsi to, prosím tě, protože takhle patří to sem, protože Irán je pochopně součástí BRICSu.
1: Ano, ano. Mám tady na to i odkaz, takže dívej, já to přečtu, mám to tady. Takže Modiho státní návštěva Slovenska probíhala teda 14. až 16. června 2026. Šlo o vůbec první návštěvu indického premiéra na Slovensku od vzniku samostatné republiky v roce 1993. Návštěva byla součástí širšího evropského turné, které zahrnovalo i Francii, summit G7 v Evianu. Indický velvyslanec na Slovensku Apoorva Srivastava ji označila za mimořádně důležitou a výjimečnou a historickou. Návštěva navázala na nedávnou diplomatickou dynamiku, kdy v dubnu 2026 navštívila Slovensko indická prezidentka Draupadi Murmová téměř po 30 letech. A v únoru 2026 jednal Modi se slovenským prezidentem Pellegrinim na okraj summitu India AI Impact Summit v Novém Dýlí. Modi jednal v Bratislavě jak s premiérem Robertem Ficem, tak i s prezidentem Petrem Pellegrinim. Spolu se slovenským protějškem uctil padlé u hrobu neznámého vojína a pozval Fica k návštěvě Indie. Hlavní výsledek a povýšení vztahu. Indie a Slovensko oznámili 15. června 14 klíčových výstupů a povýšili vzájemné vztahy na komplexní partnerství, takzvaný Comprehensive Partnership, což odráží rostoucí hloubku a strategickou povahu vazeb. Modi označil toto povýšení za velmi výjimečný moment. Bezpečnost a diplomacie. Vzniká nová bezpečnostní agenda. Obě strany oznámily vytvoření společné pracovní skupiny pro boj s terorismem a zahájení mechanismu konzulárního dialogu. Ve společném prohlášení Slovensko zopakovalo podporu indické kandidatuře na stálé členství v reformované Radě bezpečnosti OSN. V kontextu rostoucího strategického významu Indo-Pacifiku potvrdili Modi a Fico závazek ke svobodnému otevřenému řádu založenému na pravidlech se zdůrazněním svobody plavby, mírové řešení sporů a mezinárodního práva, včetně úmluvy OSN a mořského práva. Tak, podepsané dohody. Jedná se
0: Já tě zastavím, Jiří.
1: Zastav.
0: Na základě toho, co se teď přečet,
1: jak bys to
0: jenom teďko dvěma větama, jak bys to okomentoval?
1: Já bych to okomentoval jako příprava vstup do BRICSu.
0: Přesně tak. Je to měkká forma nástupu do BRICSu. Protože v podstatě Slovensko se tím přihlásilo k zásadním pravidlům, která v BRICSu vlastně jsou.
1: Ano, ano, přesně tak. Tak potvrdili ten multilaterální řád. Úplně to přesně na mě čiší. Jo, já jsem právě že říkal, no to jsou kluci šikovní, protože tam už ty kontakty trvaly od roku 2024-2025 a vlastně v tomto následujícím roce jde vidět, že Robert Fico přemýšlí hlavou a že jako je dobře strategicky rozkročený za mě, jo, protože to je úplně a tím, že v podstatě dělají ty kroky za předsednictví Indie, tak je to mnohem snesitelnější forma pro další mezinárodní jako uspořádání v rámci Evropy. Jo, že prostě, protože v Indii shodou okolností, jak jsme si říkali, byla ta Francie, Kanada, Německo a tak dále, Spojené státy, blablabla. To znamená, pořád se mi potvrzuje ta role té Indie, že je to takový, že vytváří měkčí intermeco pro ty země, které kdyby přistupovali za předsednictví Číny nebo Ruska jako za konverzní kroky, ale přes tu Indii to dokážou prostě, jak říkáš, tou měkkou cestou jako udělat to propojení v rámci BRICSu. Tam je otázka, jestli jo, oni budou, bude nejdřív.
0: Promiň, zase se nám rozsypá to spojení, jo. Prostě tam půl věty třeba vůbec není slyšet. Co ti to ukazuje?
1: To je zajímavé, počkej, já se podívám.
0: To by to neukazuje nějaký slabý signál nebo něco?
1: Ne, mám plně nabitý sluchátka a i signál mám dobrý. No. Ani jsem nezměnil polohu žádnou. Co teď? Jak to jede?
0: Jak to jede? No zatím dobrý, no. Tady ale je důležitý, s kým jednal jakoby ten Robert Fico? Jednal s nejlidnatějším státem, jedním z nejlidnatějších států, za B, jednal se zakladatelskou zemí BRICSu,
1: ano.
0: Ale co je důležité a významné, jednal se zemí, která má předsednictví tento rok. To znamená, že vlastně jednal s nejsilnějším mandátem BRICSu v současnosti. Jo, Vladimír Putin,
1: je to pochopitelně,
0: to je jasný, ale momentálně, protože to je země, která má předsednictví BRICSu, no tak to je nejsilnější mandát, že?
1: Ano, je to přesně tak, jak říkáš.
0: Tak pojď na ty dohody.
1: Takže dohody. Při jednání na úrovni delegací bylo podepsáno 11 dohod. Podle společného prohlášení pokrývaly následující oblasti. Pracovní migrace, memorandum usnadňující pohyb odborníků a kvalifikovaných pracovníků. Dále to byla obrana, prohlášení o záměru na společný vývoj a společnou výrobu a spolupráci obranných průmyslů. Dále digitální technologie, vyšší vzdělávání, dohoda mezi IT díly a na Slovensku technickou univerzitou o výměně studentů, stipendiích a výzkumu. Dále audiovizuální tvorba, zřízení katedry umělé inteligence, indická katedra AI na Slovenské univerzitě, dále kvantová komunikace, výměnné studentské programy, rozvoj cestovního ruchu, vznikla zde dohoda mezi Sdružením cestovních kanceláří obou zemí a vědecká spolupráce mezi Indickou národní akademií věd a Slovenskou akademií věd. Tak, to znamená, to byly ty dohody.
0: A teď ještě mi řekni, jak to na tebe působí? Působí to na tebe tak, že jako Slováci budou dávat Indům, anebo že Slováci budou čerpat z Indie?
1: Slováci budou čerpat z Indie. Rozhodně.
0: Protože totiž jo. To není jenom o Indii, toto, protože zase víme, jaký jsou dohody Indie, Čína, Indie, Rusko.
1: Ano, Rusko,
0: takže
1: ano.
0: To otvírá ten prostor vlastně vstupu do prostoru toho BRICSu ve vědě, technologiích, vlastně jako v té budoucnosti, jo. To jako můžou jako Slováci jako říkat, co chcou. Já vím, že někteří Robertovi Ficovi nejsou schopni některé věci odpustit, ale bratři a sestry Slováci, to, co udělal teď Robert Fico, řeknu to blbě, kdyby nic z toho, co ve volbách slíbili, kdyby nic z toho neudělali a povedlo se mu jenom tohleto, to je tak významná záležitost pro budoucnost Slovenska. Pro budoucnost vašich dětí, budoucnost vašich vnuků a vnuček. To je neskutečný. Jako mě mrzí, fakt mě to strašně mrzí, že zatím ještě ty problémy, které musí řešit Andrej Babiš tady, u nás, kdybych byl zprostej, tak řeknu tu žumpu, když musí kydat, jo. Ty exkramenty, který tady prostě ta opozice neustále vymýšlí a aktivizuje, jo. To prostě, tohle to je zapotřebí dělat. To, co
1: no,
0: dělá
1: ale,
0: Robert Fico.
1: Ale já tam vidím jednu pozitivní věc, tím, že česká vláda buduje nadstandardní vztahy se Slovenskem, tak my se k těm Slovákům můžeme tak jako přicmrdnout teďka. Ty myslím já, že bych tam viděl příležitost, jo. Třeba nějakým způsobem v rámci těch bilaterálních dohod a podobně, jo. Takže za mě jako tleskám, posíláme velký palec nahoru Ficovi a slovenské vládě, protože jako fakt dobrý.
0: Já bych dokonce řekl ještě, že i Pellegrini mu, protože tu ano. návštěvu určitě Pellegrini rozjednal, to tam bylo zmíněno, že v podstatě už se s Modim sešel někde na okraji nějaký konference k něčemu ohledně umělé inteligence. Byli takový, jak bych to řekl, bylo kontroverzní, že Pellegrini se stal prezidentem, že to byl politický obchod, jo, a tak dál. Ať to bylo, jak to bylo, tak Pellegrini jako prezident kope za Slovenskou republiku. To ten náš nájemník na ty Hradčanský 1, jo, ten kolaborant, to se nedá srovnat. Kam se hrabe Wittmer?
1: Kam se hrabe Wittmer?
0: To se nedá
1: to
0: srovnat.
1: Se nedá... srovnat.
0: Přesně, jo, přesně tak, no. Tak pojď, jdeme dál.
1: Jo. Modi a Fico se rozhodli na posílení vzájemného obchodu a oboustranných investic v sektorech jako automobilový průmysl, elektronika a další pokročilá výroba. Modi na tiskové konference zmínil jako oblasti zvláštního zájmu automobilový průmysl, železnice, pokročilou výrobu a zelené technologie. Lídři se navázali posilovat spolupráci v umělé inteligenci, v polovodičích, technologiích 5 až 6G, kosmických aplikacích, zdravotnictví, zelené energetice a odolné infrastruktuře. Obě strany vyzvaly k brzkému uzavření a provedení obchodní dohody mezi Indií a Evropskou unií. A vazba na BRICS a iránskou dohodu Je podstatné, že návštěva proběhla v době, kdy Modi, co by předseda BRICS, současně mířil na G7 do Evianu, což ilustruje indickou roli mostu mezi Západem a globálním jihem. Slovenská zastávka navíc časově splynula s ohlášením dohody USA Irán. Podle indických médií Modi ocenil Trumpovu iránskou dohodu, neboť otevření obchodní trasy znamená pro Indii velkou úlevu. Ale to samozřejmě se bude ještě vyvíjet, tady toto. Nicméně bych chtěl říct, že co se týká Indie a indických sdělovacích prostředků, tak ti vlastně o Iránu celou dobu pravdivě informují. Takže kdyby někdo chtěl a potřeboval se o Hormuzu dozvědět opravdu, pardon, opravdu pravdu, pravdu pravdoucí, tak na indických serverech je to všechno, tam je všechno jako popravdě, jak to vlastně jako je. A iránská televize i vlastně promítá, viděl jsem dokonce, že promítá zprávy z Indie, jako indické reportáže o Iránu, tak to způsobem. Takže za mě super počin, strategická rozhodně výhoda Slovenska, co se týká na propojení s BRICSem. Otázka je, jestli na tom předsednictví již neprohlásí, že Slovensko je dalším členem té širší rodiny BRICS Plus. Klidně se to může stát, protože ten summit je ohlášen na první, v polovině září. Myslím, že je tam taky nějakého 14. 17. 17. září, takže uvidíme, jestli se neoznámí. Protože vlastně letos byl přijat do skupiny BRICS Vietnam jako další země, takže uvidíme.
0: No, tak to
1: třeba
0: náhodou
1: tam bude
0: to čtu z vietnamského serveru, že jo?
1: No, samozřejmě, samozřejmě. Jo, jo.
0: No, takhle.
1: Vrana k vraně se dá, jak se říká. A za
0: upřímně,
1: mě je to,
0: jo,
1: je to
0: upřímně nevím, jestli bude klima na to, aby se to oznámilo. Ono totiž by to Robertu Ficovi mohlo trošku zkomplikovat některé jeho záměry a plány. A nebo naopak by mu to mohlo výrazně pomoci v posílení mandátu Slovenska. Takže já si myslím, že to se teprve vyvine a myslím si, že s Modym asi udělali nějakou dohodu, no, tady o tom. Ale můžou být pozvaní jako pozorovatelé, pochopitelně.
1: No, já jsem totiž zvědavý, jak se to vlastně vyvine, protože pro náš region, kdyby se oni stali plnohodnotnými partnery BRICSu, protože ty bilaterální dohody oni už budují a to je jedna ze zemí, nebo jedna z podmínek. Další věc je ta, že Slovensko má dobré vztahy diplomatické jak s Čínou, tak s Ruskem, takže tam je jako predikce silná na tady to propojení. Takže já jsem opravdu zvědavý. Pro náš region by to znamenalo hodně, protože my samozřejmě se Slovenskem velmi úzce spolupracujeme, takže a já to tady na Slovensku nemám daleko, takže když tak půjdeme v BRICSu na Slovensku, když bude nejhůř.
0: Teď ti položím osobní otázku, Jiří.
1: Ano, ano.
0: Myslíš si, že to bylo z Modiho hlavy? Já ti dám na výběr. Myslíš si, že to bylo z Modiho hlavy, to znamená, že Pellegrini s ním dal cigáro a potom teda se z toho vyklubala tato návštěva? Nebo že to je o tom, že Robert Fico byl v Moskvě, tam měl jednání s Vladimírem Putinem mezi čtyřma očima, víceméně.
1: Aha.
0: Pak proběhlo jednání Vladimír Putin a Xi Jinping v Číně.
1: Ano.
0: A pravděpodobně byl telemost z Indií. Vysvětloval jsem, proč. Vysvětloval jsem, že vlastně Vladimír Putin byl nastínit situaci před úderama, který Rusko udělá v některých evropských státech. Jestli jsem dobře chytil tu informaci, jak jsi to četl, tak jedna z těch dohod je o výrobě obranných prostředků, tedy výroba zbraní.
1: Výroba obranných systémů, tam bylo vyloženě řečeno.
0: Výroba obranných systémů, dobře. To znamená, že to jsou systémy, které budou sloužit k obraně, ať je to protivzdušná, jo, a tak dál. No, momentálně Slovensko dodává na Ukrajinu, což pochopitelně pravděpodobně vlivem této dohody by se mohlo změnit, protože Slováci se budou mít na co vymluvit v uvozovkách, že z obchodních důvodů prostě musí trošku jako začít napínat plachty jinam. Za mě, pamatuju, když jsem tady říkal, že je možné, že Slovensko se stane dokonce unijním státem Ruské federace. A když jsem říkal, že je zcela pravděpodobné, že vliv Moskvy se vrátí, protože bude vypovězena dohoda 2+4, a vliv Moskvy se vrátí třeba nějakou formou skrz BRICS. Jo. Jenom to časování,
1: myslím si, že to máme tady.
0: Jenom to časování může být v obráceně. Ono totiž to může být tak, že nejdřív se tady začne budovat jaksi dobrý vztah s BRICSem a v podstatě odklon od Evropské unie, která dřív nebo později vyhodnotí některé země, že prostě ve vojenském paktu Spojených států nacistických prostě nehodlají být. Do toho Rusové vypoví dohodu 2+4, protože Německo se chová tak, jak se chová, protože Německo už je dneska hlavním iniciátorem vlastně Spojených států nacistických evropských, tak ono to k tomu všechno spěje, že jo. Takže věci se vyvíjí v podstatě podle toho, co jsme si tady povídali. By to no, pro někoho to bylo jako science fiction, jo, takže to bude složité.
1: Je to pravda to, co říkáš? No, ten můj osobní názor je takový, že určitě je to dlouhodobější rozehraná hra, je to strategie, je tam určitě iniciativa Slovenska a myslím si, že to může určitě v této souvislosti s návazností na ten BRICS a potom na tu soudržnou alianci s Ruskem, protože Bělorusko je vlastně v té alianci s Ruskem, takže může to být návaznost na tady ty dohody. A

0: se zase mohli stát Československem, ne?
1: No to bychom klidně mohli. No, my, no já jsem rád, že vlastně ta česká vláda dělá teďka, nebo prostě pracuje na nestandardních vztazích se Slovenskem, takže za mě úplně super. Jo. Takže...
0: Má to ještě jeden rozměr, Jiří. Je to... Robert Fico přece byl jedním z těch, kteří žehrali pro Evropskou unii. Pamatuješ? On jako byl ten budovatel, že jo? Protože on viděl... Takhle, Robert Fico si moc dobře uvědomuje, že ani Slovensko, ani Československo nebylo natolik velkou zemí, aby se obešlo bez souručenství s nějakým velkým komplexem, jo. No. On je pragmatický, takže on si to uvědomuje. No a takže ta Evropská unie, ta mu připadala logická. Ovšem to byla ta Evropská unie toho předkládaného typu, od té doby se výrazně změnila. Dneska už to není ani diktátorství Evropské komise, tedy nikým nevolených, kteří diktují voleným představitelům těch zemí, ale dneska už je to Evropský vojenský pakt, který...
1: Fašisticko-nacistická
0: prostě jakoby skupiny, militantní organizace, jo. Čili ano. To je už dneska úplně něco jiného. Takže já vidím, že Robert Fico je zase při chuti jako být účasten nějakého velkého celku, který má hlavu a patu. Kdyby tenkrát byl BRICS, tak asi třeba pro tu Evropskou unii tolik nebyl. Kdo ví, ale zkrátka a dobře věci se vyvinuly. Ukázalo se, kdo je kdo, kdo to jak myslí, jakou kdo má budoucnost a kam směřuje. No a Robert Fico pragmaticky prostě rejduje správným směrem. A to pochopitelně ještě pořád jako koukejme na Maďarsko, protože Maďarsko, tam nevím úplně přesně teďko, to, co se tam odehrává, do jaké míry, to je jaksi manipulace s těma informacema ze strany mainstreamu, anebo co se tam vlastně děje, jako já jako úplně přesně, protože jsou protichůdné informace, jo, že ano, Maďar přesně něco říká, že je pro evropsky toto, toto, toto, ale přitom pak se dozvíš, že to bylo úplně jinak. Jo. A v Maďarsku už začínají být docela protesty proti některým věcem. No, Polákům těžce vadí ten nacismus a těžce jim vadí ta neochota Kyjeva nějakým způsobem jako se postavit čelem k tomu nacismu. Oni to tam prostě pěstujou a pro Poláky je nepřekročitelný moment toho, jak jim tam vyvražďovali, co tam všechno páchali. Ano. Banderovci a nacisti na jejich území. Čiže myslím, že tam někdo vracel nějaké vyznamenání, ocenění nějaký, který tam dostal od Zelenského, tak minimálně dva to vrátili, nějaký politici, protože s nima nechcou mít nic společného, protože vidějí, že toto takhle nejde. Mluvil o tom Zaorálek, tuším v úterý jsem to pouštěl, mluvil o tom Zaorálek s tím slovenským jedním, teď nevím jeho jméno, ale tak se tam tak notovali. No, všichni okolo vidějí, že Kyjev je nacistická chunta, jo. Jenom my tady ještě se pořád jako tváříme, že ne, jo. Ale to je otázka času. Tak už máš tu Indii dodělanou teďko, nebo ještě tam máš k tomu něco?
1: V podstatě jo, já ještě dohledávám tu schůzku na G7 s Modím, ale nevím, jestli se to už...
0: Mrkni na to.
1: Jo, aha, jo, jo, jo. Jo.

0: Něco tady mám.
1: Tak jsem s tím, Jiří, jsem s
0: Už
1: tím.
0: mi to
1: Pojď to dopracuj.
0: tady. Už mi to tady. No, už mi to, už mi to tady hrne pod tlakem. Premiér Modi na summitu G7 v Evianu 15. až 17. června, což je dnes. Kontext a dvojí role Indie. Indie není členem G7, premiér Modi byl pozván jako host. Francouzský prezident Macron pozval Modiho na 52. summit G7 už v únoru 2026 během své návštěvy Bombaje. Výslovně přitom poukázal na to, že zatímco Indie letos předsedá BRICS, Francie předsedá G7 a vyzval k vzájemné koordinaci mezinárodní agendy. Účast Indie tak měla symbolický význam. Země funguje jako most mezi G7 a globálním jihem v době, kdy sama vede BRICS. Diplomatickou přípravu potvrdilo už březnové setkání ministra Jaishankara s francouzským protějškem na okraji jednání ministrů zahraničí G7, kde Francie zdůraznila, že si přeje úzce zapojit Indii do svého předsednictví v G7. Vystoupení Modiho na výjezdovém zasedání. Hlavním bodem programu bylo Modiho vystoupení 16. června. Premiér promluvil na výjezdovém zasedání na téma vytváření nových partnerství a obnova mezinárodní solidarity. Klíčová poselství projevu. Důvěra jako základ partnerství v propojeném světě, kde se prolíná energetická, potravinová, zdravotní, kybernetická i hospodářská bezpečnost, označil budování mezinárodních partnerství za nezbytnost. Upozornil, že obchod a technologie jsou zneužívány pro úzké zájmy, což vede k deficitu důvěry. S odkazem na poučení z pandemie COVIDu vyzval státy k budování důvěry a transparentnosti. Dále, lidskost na prvním místě, zdůraznil, že Indie vždy uplatňovala přístup Humanity First, což se odráží v iniciativách jako Mezinárodní solární aliance, Koalice pro infrastrukturu odolnou vůči katastrofám, Globální aliance pro biopaliva, Mission Life a kampaň Ek Pat Ma Ke Nam. Svou vizi zakotvil v odvěké filozofii Svět je jedna rodina. A dále rovnocenné partnerství na místo dárce a příjemce. Uvedl, že mezinárodní partnerství by se měla posunout k modelu dárce příjemce, k solidaritě, k rovnoměrnému vlastnictví. Za největší překážku budování solidarity označil nedostatek úcty k mezinárodnímu právu a zdůraznil prioritu dialogu a diplomacie k zajištění míru a stability. Pak jsou tady nějaké ještě věci. Tady ještě Modi a Trump. Šlo o nejsledovanější setkání při příchodu na výjezdové zasedání. Oba lídři poprvé zhruba po 16 měsících se setkali osobně, podali si ruce a krátce pohovořili. Modi seděl u kulatého stolu mezi Trumpem a německým kancléřem Olafem Scholzem. Plnohodnotná bilaterální schůzka proběhla 17. června. Trump novinářům řekl, že rozhovor s Modim byl velmi dobrý, označil ho za tvrdého vyjednavače a uvedl, že obě země pracují na obchodních dohodách. Dodal, že Indii někdy v budoucnu navštíví a na dotaz ohledně obranných vztahů řekl, že pokud by byla Indie napadena, USA by ji přišly na pomoc. Podle zdrojů měli lídři probrat situaci v západní Asii, Hormuzský průliv, dovoz energie z USA a navrhovanou dvoustrannou obchodní dohodu. Kontextem je výrazné ochlazení vztahů. Indicko-americké vztahy zaznamenaly velký propad poté, co Washington uvalil na Indii sankční cla. A mám tady poslední věc ještě. Modi a Evropská unie. Modi absolvoval rovněž trojstranné jednání s předsedou Evropské rady Antoniem Costou a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou na okraji summitu v Evianu. Tématem byla i obchodní dohoda mezi Indií a EU, jejíž rychlé uzavření Indie dlouhodobě prosazuje a kterou Modi zdůraznil i den předtím na Slovensku. Takže tak. Zaujala mě?
1: Povídej.
0: Zaujala mě?
1: Promiň, já jenom jsem chtěl říct, jako, kdyby vás někdo napadl, jo, tak my vám přijdeme na pomoc. Jinými slovy, až vás napadnem, tak vás zároveň osvobodíme.
0: No, jako měl jsem stejné myšlenky, ale označil ho za velmi tvrdého vyjednavače. Na mě to dělá, já řeknu svůj pohled a pak tě nechám mluvit. Na mě to dělá dojem, že Indie má za úkol urovnat ty vztahy v rámci světa jako mezinárodní partner pro mír, tím, že vždycky byli takovým způsobem jako bráni jako mírumilovný národ v uvozovkách. A vidím tady tu mezi řádkama napsaný, že ono mi to teda tady nevyskočilo, ale tak to vnímám, že Modi těm partnerům vysvětlil, pokud nebudou postupovat podle mezinárodního práva a těch mezinárodních dohod a nebudou se snažit dohodnout, tak půjdou z kola ven v podstatě. Nebo jim řekl potenciální scénář, jak to může vypadat. Protože se sešel s Trumpem, s Olafem Scholzem a sešel se s von der Leyenovou a s tím Kostou. Takže jako klíčoví lidi za mě.
1: Dobrá úvaha. Já ho taky beru jako takhle, když Trump o někom řekne, že je tvrdý vyjednavač, tak to znamená, že Trump na něj zadupal a on se z něho očividně nesesoul. Jo. To znamená, že Trump narazil, stejně jako narazil v Číně. Jo. Takže já si myslím, že Trump to zkusil, jako, že Modi ho si vohne, jak potřebuje, protože ani s Putinem, ani se Sittingem to nešlo. A Modi mu ukázal, že i on je tvrdý zastánce mezinárodních úmluv a práv a že to, co si dovoluje Amerika, je prostě přes čáru. A myslím si, že v horovském průplavu nebo průlivu si Američani těžce nabili hubu a proto s ním Modi jednal víceméně tak, že to nebylo rovnej s rovným, ale že Modi tomu Trumpovi dal čuchnout k tomu, že tak, jak si nabili držku v Iránu, tak jsou schopni je srovnat kdekoliv na světě.
0: Já si to myslím taky.
1: Čili pravděpodobně mu řekl, že a tady to končí, tady stopka, je to jako, když Hitlera zastavili u toho Stalingradu, jo. Tady stop a dál už to nepůjde, jako. Vy jste překročili úplně všechny meze, jo. Protože aby si někdo kradl po světě, co se mu zlíbí, to už není ani kolonialismus, jako.
0: To je mezinárodní terorismus.
1: To je terorismus. A pozor, teď se ukazuje, že Amerika má na krku bioterorismus, tedy jako biologický, používá v podstatě biologické zbraně, vyvíjí biologické zbraně, přestože na území USA se to nesmí, tak teďko to prasklo, že oznámila to přímo americká šajba, která má k tomu zcela bezpečně jako dostatečný mandát, tak oznámila, že prostě Amerika financovala asi 120 biologických laboratoří v různých zemích světa, mimo jiné i na Ukrajině. Rusové pochopitelně tam k tomu zadrželi, co mohli. Hodně těch biolaboratoří bylo zlikvidovaných ještě před příchodem ruské armády, ale pozbírali, co mohli. Zdokladovali, zdokumentovali. Čili Takže to mají, tohle to mají na krku. Ekonomický terorismus, pak pochopíme standardní klasické. Oni založili terorismus. Oni to, co ano. My nazýváme terorismem, tak to je jejich dílo, jo.
0: To je jejich práce, ano.
1: Teď se ukazuje, že v podstatě zničili ten Blízký východ, protože když jim rozstříleli ty její harpové stanice, tak najednou tam začalo pršet a napršilo tam víc vody než za posledních 30 let. Takže ono na tu Ameriku teď nějak ti člověče prasklo spousta věcí, jo. A pravděpodobně Trump to dostal mezi světla jak v Číně, tam to bylo asi hodně tvrdý v Číně, tak
0: já
1: asi
0: myslím,
1: i, a Modi to jenom potvrdil, že prostě mají stejný stanoviska, jo.
0: Jo, já si to představuju tak, že v Číně dostal přes pařáty a vysvětlili mu takhle hochu, teda ne, na to zapomeň, jako skončili jste, a Modi mu řekl, podívej se, my všichni táhneme za jeden pro vás, takže prostě tady si nebudeš dělat, co budeš štít. Tady samozřejmě je to diplomaticky jako řečeno, ale určitě v tom mezinárodním jednání mu to jako sdělilo, že tak to prostě bude hotovo.
1: No protože Indie usiluje o členství tuším v bezpečnostní radě, nebo jak to tam zaznělo, že?
0: OSN, ano.
1: OSN, no a nevím, jestli i Čína je už přítomná. Rusové mají určitě právo veta. A teď nevím, jak je na tom Čína. Ale to vůbec nevadí, protože vidno, že BRICS posiluje, neskutečným způsobem posiluje svůj vliv. Jo. A proto bylo to jednání s evropskými lídry, když to takhle řeknu. Protože si myslím, že dostali silné varování před tím, k čemu chtějí použít Ukrajinu. Jo. Myslím si, že dostali jakoby důrazné varování, respektive dostali ultimátum. To si myslím já. Protože až teď tady pustím Vladimíra Putina, tak ono to tak do sebe jako trochu zapadá, jo.
0: Jasně, no.
1: Dobrý, tak dáme si Vladimíra Vladimiroviče?
0: Jasně, dej ho tam.
1: Tak, chtěl jsi to, máš to.
2: Evropští experti vědí, kolik peněz a v jakých termínech. Jde o stovky miliard eur. Bude potřeba na obnovu ukrajinské ekonomiky. Je mi známo o návrzích kancléře Spolkové republiky, že by Ukrajina měla být asociovaným členem a tak dále. Nás se to vůbec netýká. My proti tomu nejsme, prosím. My jsme proti tomu, aby se z Evropská unie stal vojenský blok. To je to, co nás znepokojuje, samozřejmě. Ale proti nějakým ekonomickým integracím, prosím, klidně. Ale evropští experti vědí, kolik to stojí. A evropští zemědělci vědí, jaké následky bude mít otevření evropských trhů pro ukrajinské zemědělské produkty. Ano, pravděpodobně by Evropská unie mohla hrát pozitivní roli, ale ne dodávkami zbraní, nýbrž snahami přesvědčit kyjevskou vládu, aby souhlasila s kompromisy, o nichž jsme hovořili v Anchorage. A to je vše.
1: To zapadá. To znamená, že místo toho, aby tam dodávali zbraně, i když teďko zase Amerika schválila asi 1000 nebo 3000 raket, že jim dodají.
0: No to jsem viděl, no. To jsme
1: ale zase
0: taky probrat.
1: Takhle, berme to jako, je to mainstream, že jo, takže musíme to brát jako propagandu. To znamená, že možná Trump to jako řekl, jo. A teď je otázka, jestli Amerika a má fyzicky ty střely, anebo jestli se jenom jedná o obchodní deal, že by za peníze Evropanů si Ukrajina zaplatila u Američanů ty rakety. Protože Američani, myslím si, že ani nemají na to, aby je dali zdarma. Jo? Uh-huh. Takže to, že jim je poskytnou, tak pochopně to bude obchodní záležitost. To nebude jako to nebude nic jako gratis. Jo.
0: No to bude financování umírající americké ekonomiky akorát.
1: No zase Evropani to zafinancujeme, ne? Protože kde vyžebrá ten žebrák ty peníze?
0: No.
1: No. To víme, kde vyžebrá. Kdo mu je poskytne.
0: Ano. No prosím tě, a máme teda ještě jednu kauzičku takovou. Chtěl jsi tam ještě něco?
1: No je v podstatě asi, je to srozumitelné, je to očividné. Je to diplomacie BRICS vůči kolektivnímu západu. A teď je otázka, jestli zůstane u té konfrontace diplomatické, a nebo jestli bude muset být přistoupeno k razantním krokům.
0: Já si myslím, že brzo uvidíme asi.
1: Mě
0: zaujala to vyjádření, nevím, jestli to na tebe vyskočilo, na mě to vyskočilo, jo. Vyjádření velitele Luftwaffe o připravenosti čelit Rusku. Zachytil jsi tady tu zprávu?
1: Něco jsem o tom slyšel. Hodili si tam triko, jako že můžou udeřit klidně dneska, my jsme připravení.
0: Jo. Já totiž tady k tomu něco mám, takže bych to přečetl.
1: No tak pojď.
0: Co ty na to?
1: No tak pojď. Tak,
0: autorem výroku je generál poručík Holger Neumann, velitel německého letectva neboli Luftwaffe. Paradoxní je, že vlastně Luftwaffe se pořád jmenuje Luftwaffe, jak za Hitlera. Jo. V rozhovoru pro britský deník The Telegraph v zveřejněném 15. června 2026 prohlásil, že německé letectvo je připraveno bojovat ještě dnes večer. Šlo o jeho první rozhovor pro britský list a podle Telegrafu o jedno z nejostřejších vyjádření vysoce postaveného německého vojenského činitele za poslední roky. Uvedl, že pokud by se Rusko pohnulo proti kterémukoliv členu NATO, byly by na něj uvaleny zničující letecké údery a obranou akci charakterizoval jako 32 proti X s odkazem na sílu Spojených vzdušných sil. Smysl formulace bojovat dnes večer sám vysvětlil, znamená to, že pokud by mu někdo nyní zavolal s popisem konkrétní situace, musí být připraveny okamžitě a podle něj připraveny jsou. Zároveň dodal, že doufá, že k válce mezi Evropou a Ruskem nedojde. Tak, teďka.
1: My jsme připravení. Tak. Hele, můžou klidně přijet ještě dneska večer. Jo. Ale ideální by bylo, kdyby radši zůstali doma, no.
0: Jo. To je blbec. Ale otázka je, no pak to probereme, já tady ještě k tomu něco mám. Konkrétní cíle a klíčová teze. Neumann jmenoval konkrétní strategické oblasti Ruska. Mezi možnými cíly v případě války uvedl Kaliningradskou oblast, poloostrov Kola na severozápadě Ruska, oblast Petrohradu a Černomorský region. Poloostrov Kola zmínil jako místo, kde Moskva buduje jaderné zbraně. Petrohrad kvůli klíčovým námořním kapacitám a Černomorský region kvůli ruské flotile. Hlavní tezí bylo, že NATO nerozlišuje mezi členy podle důležitosti. Zdůraznil, že útok na pobaltské státy by měl stejné důsledky jako útok na Spojené království nebo Německo. A že uvnitř NATO neexistují zóny s různou úrovní bezpečnosti. Současně varoval, že před podceňováním protivníka jako první pravidlo číslo 1 uvedl, že nepřítel nikdy nelze podceňovat, poukázal na vysokou přizpůsobivost ruských ozbrojených sil během války a jmenoval stroje SU-35, SU-57, MiG-31 a celé spektrum řízených balistických a hypersonických zbraní. Kontext a transformace Luftwaffe. Výrok je třeba číst v kontextu proměny německého letectva. Po desetiletí byla role Luftwaffe v NATO omezena na přepravu a průzkum. Například v Afghánistánu Němci přepravovali a pozorovali, zatímco údery prováděly americké a britské posádky. Nyní německé letectvo se přesouvá od desetiletí převážně transportních a průzkumných úkolů k přípravě na plné nasazení v případě konfliktu. Kritici upozorňují na rozpor mezi retorikou a reálnými kapacitami. Z 35 objednaných letounů F-35A není v provozu ani jeden. První stroje prochází konečnou montáží a výcvik pilotů je plánován na konec roku 2026. A dodáním na základnu Bichel se očekává spíše až v roce 2027. F-35A má primárně nahradit stárnoucí flotilu Tornado jako nosič americké jaderné Pumy v rámci mechanismu jaderného sdílení NATO. Výrok zapadá do série podobných německých prohlášení. Velitel německého pozemního vojska, generál poručík Christian Fröding, dříve uvedl, že Německo musí být připraveno na ruský útok v roce 2029 nebo dříve. Ještě přečtu reakci, jo, z Ruska a pak to rozeberem. Jo, protože to je jako sota. Reakce zejména ruská strana. Nejhlasitější reakce přišly z Ruska od rusky orientovaných médií. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová označila Neumanna za neonacistu. Ruská agregátorová média jeho slova zarámovala historickými narážkami, připomínala, že předchozí lety Luftwaffe na východ skončily pro Německo špatně a že ruská vojska třikrát dobila Berlín. Část komentátorů zároveň výrok bagatelizovala a hodnotila hlasitá prohlášení především jako okázalost. Po zasazení do širšího ruského postoje je relevantní, že Vladimir Putin dříve označil výroky západních politiků o ruském útoku za úmyslnou provokaci a zdůraznil, že Rusko má prostředky srovnat se zemí ty, kdo ohrožují Kaliningrad. Tak no. konec citace.
1: Konec citace.
0: To je hustota, že? První věc, co mi tam hned vleskla, je to, že oni chcou bojovat s nějakýma letadlama, který nemají.
1: Ale už večer být budou.
0: To je jako...
1: To je o zemi, kde zítra znamená již včera.
0: No, to jde vidět, že oni ti Němci jsou... Zase mi vypadl, nebo vyvstal mi ten citát, jak to říkal ten Napoleon, že žádná lež není dostatečně nehorázná, že by tomu německý člověk neuvěřil. Oni už věří těm vlastním bludům, protože oni mají v té Evropské unii dělat toho Rafana té vojenské síly a tady vlastně generál poručík Freuding a generál poručík Neumann, řečený neonacista, měli jasný instrukce, co mají říct do éteru.
1: No tak.
0: Tak to na mě.
1: A přeci nebudou říkat, že jsou úplně vystříkaný ze zbraní a že v podstatě letadla, na který spoléhali, tak ještě nebyly domontovaný, protože nebylo sehnáno dostatečný počet fénů a ledniček inteligentních.
0: V Datartu nebyl výprodej, takže se jim zesehnali.
1: To je jedna komufláž za druhou, jo, jako oni si fakt, pardon, do té huby nevidějí, jako.
0: No, to je prostě, jak když se na to dívám, tak líbí se mi, že oni se teda chvástají, jak jsou připraveni, ale hlavně zůstaňte sedět doma, nechoďte, my si to jenom pokecáme a bude to dobrý. Prostě. A už ví na všechno, na co by útočili. To Německo se připravuje v podstatě na válku, která jako neproběhne. Oni jsou 10 let podle mě za tím vojenským vývojem. Nebo za tou situací. Jo. Rusko by tam naházalo rakety a zničili by všechny cíle ještě na zemi. Jo, než by nějaké letadlo jako vystartovalo. Jo.
1: Ale
0: prostě to je...
1: No to je právě to, že jako v té Sýrii a ty Iránci, jak tam, jak tam nafukovali ty letadla. Oni na ně útočili, že jo, tanky, letadla nafukovací, všechno koupíš v Číně normálně, takže najednou prostě zmášíš tlačítko a na zahradě máš tank. F-35Ačko, to máš normálně za příplatek, to se nafukuje rychlejc.
0: I s kompresorem.
1: Ale jak bych to řekl?
0: To je neuvěřitelný.
1: No já bych řekl, tak já si myslím, že co do armády, tak na tom jsou nejlépe Poláci. Ty mají jako velkou armádu vybudovanou. Němci hlavně nemají jako lidi do té armády, do té techniky, kdyby tu techniku měli, jakože mají vysmyšlený čísla nějaký, tak oni teoreticky, že jo, teoreticky dobrý, jako, to třeba můžou mít zaplacený, ale to až jim dodají, tak už ty letadla jako nebudou mít z čeho vzletět a hruza. Ale vyhráváme, že jo. Sice nás ženou od Stalingradu, ale to je Führerův velice chytrý úhybný manévr, který zmate toho nepřítele, aby ho potom dobil, jo. Jak to dopadlo, víme.
0: Ano. Jo, to je... je to sranda.
1: Dobře. Pojďme teď na principu toho, co jsme teď tady řekli. Pojďme se podívat na, co to pro nás znamená, čili pojďme se podívat na ty důsledky. Jo. Pojďme se podívat třeba na výrok jednoho experta, který se vyjádřil k monetárnímu systému dolarovýmu a tak dále, a tak dále. Čili měli bychom si ještě jako tohleto překlopit tady do toho.
0: Do těch peněz.
1: Do těch peněz a do těch věcí, které se budou dotýkat toho evropského občana, který to celý musí zaplatit. Jo. Máš tam k tomu vyjádření toho experta?
0: Prosím tě, jo, já to mám tady v telefonu. Kdybych já tak LaRouche Organization, já to zkusím.
1: Máš tam toho moc, viď?
0: Já to zkusím najít. Byl to. Já to zkusím. Jo, já to samozřejmě to tady. LaRouche. Já to zkusím najít ještě teďka. Jestli bychom to. Kde pak já to mám? LaRouche. Takže LaRouche. Tak, LaRouche Organization, tak jsem to našel. Už se to
1: nese.
0: Jo, už se to.
1: Tak asistentka přináší noviny a Jiří bude číst.
0: Únor bílý, sílí pole. Napiš mi...
1: Tady ta ministrině se nejvíce udělá ráno.
0: Protože... Tion... A kdo?
1: Vy jsi to našel?
0: Já jsem to našel, ale ten příspěvek je jako jenom... Lehce volně, já mu to tady přidám. Jo, tady je. A to je možná zhorovna ten pán, že se jmenuje H. LaRouche. Já ho si ho tady zkusím vyhledat a hned řeknu to. Je to politické hodnocení hnutí. Jo, aha. On se vyjádřil, má to být nějaký expert na monetární systém, a vyjádřil se, že globální finanční systém anebo monetární systém jako takový je v, ne, jako v krizi tak velké, že z ní není návratu a nelze ten monetární systém v tomto přístupu jako zachránit. Buď to se ten monetární systém nahradí něčím jiným, nebo si najdete jinou planetu. Jo? Vyjádřil se vlastně v tomto duchu. Jenom vlastně řekl, jedno nebo druhé je možné. Jo, takže...
1: No, to my nejsme takový experti, ale říkáme to už dlouho, že? Jsem rád, že potvrzuje naše slova. Takže co to znamená všechno, co jsme tady řekli, co to všechno znamená pro Evropana, pro občana, který pobývá v Evropské unii? Tak já tady jsem si jako přemostil trošku, jo, a pamatujete si, protože jsme s Jiřím nevysílali, pamatujete si, když jsme se bavili o tom, že probíhá monitoring studní a že to není samo sebou, tak si představte, že Vlasta.cz píše: vláda rozhodla, za studnu na zahradě hrozí v roce 2026 statisícové pokuty. Studna je vaše, ale voda už ne. Vlastnitkou sech země a na něm hlubokou studnu s křišťálovou vodou zní jako absolutní vítězství nad rostoucími cenami vodného a stočného. Jenže tenhle pocit svobody může velmi rychle zhořknout, když vám do schránky dorazí pozdrav od úřadu s výzvou k zaplacení pokuty, která vám vymaže úspory. Mnoho Čechů totiž žije ve sladkém omylu, že co je pod jejich trávníkem, to patří výhradně jim. Realita je ale taková, že podzemní vody jsou strategickým bohatstvím státu a vy jste jen jejich dočasným uživatelem, který musí sekat latinu a dodržovat přísná pravidla, jinak se ze studny stane černá stavba. Právní status podzemní vody. Možná vás to překvapí, ale i když jste za výkop studny zaplatili nemalé peníze, voda v ní vám právně nepatří. Český zákon na ní pohlíží jako na přírodní bohatství, které stát přísně střeží, a vy k jejímu využívání potřebujete speciální glejt, bez kterého se vystavujete riziku sankcí. Voda je zkrátka strategická surovina a úřady chtějí mít přehled o každém litru, který ze země vytáhnete. Pokud si myslíte, že na svém pozemku si můžete dělat, co chcete, státní správa vás velmi rychle vyvede z omylu, protože studna je brána jako vodní dílo podléhající přísné legislativě. Povolení k odběru vody. Mít studnu fyzicky povolenou stavebním úřadem je sice hezké, ale pro legální zalévání zahrady nebo splachování to bohužel nestačí. K tomu, abyste mohli vodu skutečně čerpat, musíte disponovat takzvaným povolením k nakládání s vodami, což je dokument, na který majitelé nemovitostí zapomínají. Je to v podstatě stejné, jako kdybyste měli v garáži naleštěný sporták, ale neměli k němu řidičský průkaz. Auto sice existuje a je vaše, ale na silnici s ním legálně nesmíte. A přesně takto se úřady dívají na odběr vody bez platného úředního razítka, které má navíc omezenou platnost. Historické studny v zákoně. Pokud jste zdědili chalupu s kamennou studnou po prababičce, nemusíte hned propadat panice, ale měli byste začít pátrat v archivech. Klíčovým rokem je v tomto případě letopočet 1955, protože studny vybudované před tímto datem mají v českém právním systému o něco málo jednodušší postavení. Problém nastává ve chvíli, kdy nemáte jak dokázat, že vaše díra do země pamatuje ještě první pětiletky, protože dokumentace se často dávno ztratila. Bez důkazů se ze staré studny stává tichá past, která se při prodeji domu nebo při sousedských sporech může změnit v nelegální odběrné místo. Vaše pokuty za čerpání. Pokud si myslíte, že se nad vámi úředník smiluje a odpustí vám čerpání na černo, pamatujte, že sankce za nelegální odběr mohou dosáhnout až 6 místních částek. U běžných smrtelníků a rodinných domů se pokuty silně, sice častěji drží v desítkách tisíc, ale i takový zásah do rozpočtu dokáže pořádně zabolet. Horší scénář čeká podnikatele nebo firmy, kde se výše sankce vypočítává z objemu odebrané vody, což může vést k astronomickým sumám, které jsou likvidační. Stát se zkrátka rozhodl, že ochrana vodních zdrojů bude prioritou a finanční postihy jsou hlavním nástrojem, jak neukázněné majitele studní umravnit. A nelegální odběr vody ze studny může vést k vysokým pokutám. Pravidelné kontroly vodních děl. Doba, kdy bylo možné nelegální studnu maskovat pod dřevěným poklopem s muškáty, pomalu končí, protože dohled nad vodními zdroji je kvůli suchu stále přísnější. Úřady se dnes už neptají, jestli máte vodu rádi, ale chtějí vidět platné papíry a revize, aby měli jistotu, že zdroje nevyčerpáváte. Často se na problém přijde úplnou náhodou, třeba když se nepohodnete se sousedem, který na vás pošle kontrolu z odboru životního prostředí. Moderní technologie a satelitní snímky navíc úředníkům usnadňují práci, takže spoléhat se na to, že zrovna vaše studna zůstane utajená, je v dnešní době čistý hazard. A v klidu nemůžete být ani v případě, že máte na zahradě kůlnu, nebo jste si na chalupě zbudovali pergolu. Za obojí hrozí likvidační pokuty. A co teprve, pokud byste se rozhodli uspořádat zabíjačku? I domácí zabíjačkové hody podléhají přísným kontrolám a pokutám. Je to prostě o tom, jak jsem řekl, někdo tu srandu musí zaplatit. A my jsme tady mluvili s Jiřím o tom, že my máme zdaněnou práci v České republice docela hodně, ale ano. Co máme velice málo zdaněno, to je majetek. A toto jsou ty cesty, jak ten majetek, který máte, jak vám ho v podstatě budou odsávat a jak díky tomu majetku z vás budou vytahovat víc a víc a víc peněz. Čili mít majetek bude čím dál tím dražší a méně dostupná záležitost. Tedy pokud máte majetek, který je registrovaný nebo má povinnost být registrovaný. Tady se dostáváme k tomu, že vy tu studnu sice nemáte momentálně registrovanou, třeba, ale pokud dneska třeba máte vrt, tak ten vrt máte k tomu povolení, musíte mít k tomu povolení v podstatě od stavebního úřadu, protože to je stavba, to se považuje za stavbu, takže musíte mít povoleno. Když máte povoleno, máte díru do země, když máte díru do země, máte přístup k vodě. Takže co chcete skrýt? Proto pořád říkáme, máte-li majetek, převeďte ho do zóny neregistrovaného majetku. Jakýkoliv majetek, i třeba ta studna, vás bude stát čím dál tím víc na daních. To neutajíte. Jiří?
0: Ano, já souhlasím. Prostě ten stát si bude vynucovat tyto věci. Navíc toto samozřejmě není, toto je koncepce těch různých jako nařízení z Evropské unie, kdy ta snaha vyzobat poslední zrno majetku z obyvatel a urvat to pro sebe je jako fatální, takže všechny tady tyto snahy samozřejmě jsou od 1.1.2027 nás čeká spousta přelomů, že jo, bude platit, nevím teďka, jak je to s tou ETS-kou.
1: No, ale zatím bojujou, aby nebyla, no.
0: Zatím bojovou armí nebyla, ale je možné, že se to nepodaří. Takže dneska už, já totiž i v souvislosti s tímto, mi skáčou pořád inzeráty, prodáme vaši nemovitost, znáte svoji hodnotu nemovitosti, máte štítek energetický a tak dále, a tak dále. Zelená úsporám, tady se okolo toho dělá vlastně sekundární biznis ohledně i rekonstrukcí a podobně, a je na to navázaný spousta firem a dotačních titulů na opravu a rekonstrukce těch domů. Takže tady prostě ten modus operandi přesunu majetku od obyvatel na stát a ze státu v podstatě na soukromé věřitele, jako jsou bankovní domy, fondy a tak podobně, je prostě evidentní. Jo, takže. A navíc, já nevím, jestli jsi o tom mluvil s Míšou, ale zaznamenal jsem tady velkou snahu Evropské unie motivovat na Slovensku a i v České republice, aby se okolo obcí instalovaly větrné elektrárny.
1: No, to není motivace, to je nařízení. Dokonce Slováci, který mají asi všechnu energii, kterou mají, tak mají buď z vody nebo z jádra. Myslím si, že na Slovensku není tepelná elektrárna. Tak musí budovat, oni je nutí, aby budovali větrníky, jo, protože Slovensko má nadvýrobu, vyváží na Ukrajinu, a takže nepotřebuje jakoby další zdroje, ale oni je nutí, aby dělali větrníky, jo, protože jim dávají kvotu, že jo, stejně jako nám.
0: No, co se týká těch větrníků, já jsem viděl nějakého experta, který mluvil o tom, že v Německu existuje studie, že ty větrné elektrárny odeberou tolik energie z toho atmosféry, z toho prostoru, jak tři jaderné elektrárny za rok vyrobí.
1: Ale takže obrovský. O tom jsem tady mluvil. My jsme se učili přeci, vzpomínáš, my jsme se učili ve škole, že existuje zákon o zachování.
0: O zachování energie.
1: Tak. Pokud vítr má nějaký potenciál energetický a já mu ho vemu, tak narušuju, extrémním způsobem narušuju proudění toho vzduchu. Čímž způsobuju obrovský klimatický problém, jo. Takže to je ekologie postavená totálně na hlavu. A nesmyslně, jo, prostě. To jsou projekty, které jsou prolobované, aby výrobci těch turbín a těchto věcí, aby profitovali, čili typický korporátní fašismus v praxi, vynutit si to, prostě, aby se to muselo realizovat. Filip Turek mluvil v parlamentu o tom, že jak to funguje. Že zkrátka a dobře, tepelný čerpadlo stojí 300 tisíc, na tepelný čerpadlo dostaneš dotaci 120, takže tepelný čerpadlo bez dotace stojí 300 tisíc a tepelný čerpadlo s dotací stojí 420 tisíc. Ale to samý s fotovoltaikou. Když ty si vezmeš dotaci na fotovoltaiku, tak o tu dotaci máš většinou dražší dodávku, jo. To je běžná praxe.
0: To musí být nějaká náhoda, ne?
1: No je to náhoda,
0: Že by kluci to měli špatně spočítaný, jo.
1: Oni ti vyběhají tu dotaci a náklady na pořízení té dotace se rovnají výši té dotace.
0: Ano.
1: Tomu se říká perpetuum mobile. Ano. Finanční.
0: Tomu se říká kačky doma.
1: Jo, ale tak to je podvod, který se vlastně ukazuje díky tomu, že to bylo od začátku prolobovaný. A proto se to takhle chová. Proto se to takhle chová. Nikdo neví, co s těma strojema, že jo, který teď Němci tam bourají pole 15 000 větrníků, jo. To dávají pryč. Proč? Protože pod tím je hnědý uhlí. A to hnědý uhlí spolehlivě vyrábí elektřinu. Teda, když ho nasypeš do správné elektrárny.
0: No jasně, musíš mít ještě správný kotel, správnou elektrárnu. A nesmíš si tu elektrárnu odpálit a zničit, abys musel stavět znovu. Třeba.
1: Mm-hmm. A nebo tak.
0: To ti blbci dělají. No jo, kdo chce kam, pomožme mu tam prostě. A já jsem chtěl, člověč, ještě něco tady, k tomu.
1: Já ještě jenom teda, než si vzpomeneš, tak jenom podotknu, že ten pohled na majetek je dvojího typu. Jeden pohled na majetek je třeba vlastnění nemovitosti, kterou užívám já sám. Logicky, tak dejme tomu, ta daňová zátěž zatím není tak brutální, ale ona i je, že jo? Protože když to vezmeš, že tě nutí k tomu, aby si měl štítek energetický, tam se to nerozděluje, tam prostě to je o tom, že když ten barák nebude mít ty parametry, tak ty budeš platit obrovský peníze za elektřinu nebo za plyn, čím tam budeš topit.
0: Ano.
1: Jo, a tak dál, čili...
0: Tím pádem se z toho nevyvážeš. Vždycky to někde zaplatíš. Prostě.
1: K tomu si ještě přidej, když budeš mít byty na kšeft, tak tam seš v tom úplně potopený, protože to už se bere jako... Ne, že v tom bydlíš, ale už to máš jako, že výdělečnou činnost.
0: Aha.
1: To samé, když jako provozuješ, pronajímáš, dejme tomu, já nevím, budeš mít penzion, a u toho máš vrt a nepřiznal ho, jo, tak ty pokuty jsou úplně jiný, než pro toho občana. Takže jako začíná se smazávat spousta toho výhodného, co třeba znamenalo mít svůj vrt, svoji studnu a mít tu vodu, jo. Jenom taková věc, no, jedna věc by byla, kdyby, nebo takhle, když to rozebereme, jo, třeba co se týká lidských práv, teď tu vodu, jo, chci rozebrat. Co se týká lidských práv? To znamená, že někdo ti prodal pozemek a nezabezpečil tě vodou, nejsou tam sítě třeba, tak ty jsi donucený zaplatit ten vrt, nebo on tam je, to je jedno, čili užíváš nějakou tu vodu. Otázka zní, kam tu vodu dáváš potom? No, vracíš ji zpátky do toho koloběhu, ne? Kolik té vody vezmeš a prodáš někomu? No, ty jako občan, který používáš tu vodu, no tak tu vodu přeci sice vychlemtáš třeba, jo? Nebo ji použiješ na spláchnutí té toalety, ale zase ji tomu státu vrátíš. I když třeba nemáš kanalizaci, aby si platil vodní stočný, tak ty přeci vrátíš zpátky tam, odkud jsi vzal. Protože máš třeba nějakou úpravnu vody, odpadní, a z toho teče voda zpátky někam. Jinými slovy, pokud by to mělo být o tom, že teda lidi budou platit daň z té studny, protože berou tu vodu, tak by jim ale muselo být jaksi prokázáno, že tu vodu někam odnášej a že si ji koupili teda za tím účelem. Jo, když to vezmu takhle. A teď, z hlediska lidských práv. Voda a vzduch jsou základní jaksi okolnosti toho života a toho bytí. Takže lidská práva ti řeší to, že máš svobodu slova, ale už neřeší, že máš svobodu pitného režimu?
0: Mm-hmm.
1: Neřeší lidská práva to, že máš právo na vzduch, abys mohl dýchat? Protože úplně stejným způsobem to bude se vzduchem, jo? Ty budeš platit za to, že dýcháš vzduch. No ty ho zase vracíš, ne? Přeci.
0: Mm-hmm.
1: Jako no, ty s ním neobchoduješ, ty ho zase vrátíš, tu vodu vrátíš prostě. A dokonce by ti měli platit za to, přispívat by ti měli na to, že je neotravuješ, že jejich infrastrukturou a tak, že si platíš sám elektriku toho čerpadla a tak dál, všechny ty opravy, údržbu a tak, to by měli být rádi, měli by tě v tom podpořit správně.
0: Mhm. Mm-hmm.
1: Pokud by se nejednalo o militaristickou organizaci, jako je Evropská unie, která potřebuje vyždímat z každého občana každý grejcar.
0: Přesně tak.
1: A to je bohužel ten důvod, který nevyřeší ani Babišova, ani jiná vláda. To je prostě to, že máme málo zdaněné majetky, tak prostě se to bude řešit tímto způsobem. Zatím, jo? Protože brzy přijde nařízení, že musíš mít měřák na tu vodu, kolik si vlastně z té země vytáh, abys mohl zaplatit.
0: Mm-hmm.
1: Protože třeba lidi už dneska musí mít leckdy na zalejvání, tak už musí mít měření té vody spotřebované.
0: Mm-hmm.
1: Jo, dejme tomu, že platí vodní stočný a když nechceš platit stočný z vody, kterou zalejváš, tak ji musíš změřit, jo, tu vodu. Takže brzy nastane okamžik, kdy budeš muset měřit vodu na průtoku z toho třeba vrtu, tak to budeš muset měřit. No ale to odporuje úplně všemu, že jo. Třeba v Ruské federaci, nevím, jestli tam ještě platí, ale nedávno tam platilo to, tam, když se rozhodneš, že si postavíš dům, tak ti přidělí pozemek. Ty nekupuješ pozemek, oni ti ho přidělí a dovolí ti na tom pozemku, který ti přidělili, postavit dům.
0: Mm-hmm.
1: To má přeci logiku, ne?
0: Jasně.
1: To znamená, že u nás si koupíš pozemek, ale nepatří ti to, co je pod tím pozemkem. Ta voda ti nepatří, za chvilku ti nebude patřit ta hlína.
0: Patřit, ano.
1: Jo, nebude ti patřit spousta věcí. Představ si, že bys tam kopnul a začala tam tryskat ropa třeba.
0: No tak to je úplně hotovo.
1: To je úplně hotovo, přesně tak.
0: To by se ti tam objevili američtí mírotvorci. že máš nějaký problémy. Že se ti tam na zahradě vytvořil problém s demokracií.
1: Že máš problém s uranem nebo s biologickýma zbraněma. Nebo
0: přesně
1: s chemickýma.
0: Přesně. Přesně, no.
1: No nic, tak nezbývá, ano, než opravdu se hluboce zamyslet. A pokud člověk má majetky, který se dají zpeněžit, teď je nejvyšší čas, protože nemovitosti brzy začnou padat na cenách. Čili teď pokud prostě pronajímáte nemovitosti a tečou vám z toho peníze, no tak je to hezký. Ale brzy potečou peníze zpátky, jo. Zpátky z vaší kapsy. Protože ty daňové zátěže se budou neustále zvyšovat. A velice dynamicky se budou zvyšovat. Gojím nemá nic vlastnit.
0: Ano.
1: To, že tady lidi za socíku se měli tak dobře, že měli svůj byt, měli auto, protože museli tím autem jezdit na tu chalupu. Takže měli i chalupu. Jako ve vlastnictví. To na západě jen tak nikdo neměl. Aby dělníci měli svoje vlastní chalupy, nebo aby si dělníci vozili v nových autech, protože si na ně poctivě vydělali, neměli je prolízovaný, neměli je na dluh. Jo, jak jak
0: na měli je západě. Zahotový.
1: No, nad tím všichni kroutili hlavou, jak je to možný, ty západní ekonomové se ptali sami sebe, jak je to možný? To je nějaká zázračná země.
0: No, ale skláři neměli co žrát, jo.
1: Jo. No, tak je potřeba...

0: No.
1: Nezbývá než zírat.
0: No, já jsem zvědavý, jestli se potvrdí ta teze, že ty tajné služby skrz bitcoiny financovaly různé operace a nakupovali se a dělal se organizovaný zločin s tím. To jsem zvědavý, jestli se to tam potvrdí.
2: Dobrý den, dámy a pánové. My jsme svolali tento briefing jako dva rezorty, jejíž vysocí představitelé za minulé vlády sehráli klíčovou roli ve státem asistovaném pokusu o legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jak víte, případ daru, dražby a pokusu o legalizaci kryptoměny v hodnotě 1 miliardy korun a souvisejících nákladů státu řádek desítek milionů korun v současnosti vyšetřují orgány činné v trestním řízení, konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu. Ta si kromě samotného červnového zásahu zde na ministerstvu financí jen v loňském roce vyžádala dodatečné informace celkem 6krát a my jsme samozřejmě připraveni s nimi spolupracovat i nadále. A to včetně poskytnutí právě dokončených auditů, s jejichž výsledky vás nyní seznámíme. Příběh bitcoinové kauzy z pohledu ministerstva financí je v prvním řadě příběhem o nepotismu. A jako takový by měl vstoupit do učebnic jako ukázka toho, kam může obsazování funkcí na základě příbuzenství místo kvalifikace a pracovního nasazení vést. Symbolem ODS je Marek Benda, nejdéle sloužící poslanec. Symbolem nepotismu ODS byl ředitel kabinetu ministra financí Zbyňka Stanjury, bratr tehdejšího předsedy poslaneckého klubu ODS a neúspěšný kandidát do Evropského parlamentu za ODS, pan Filip Benda. A symbolem bitcoinové kauzy byl Pavel Blažek, ještě nedávno naprosto klíčová postava ODS. Ředitel kabinetu ministra financí Filip Benda měl veškeré alarmující podrobnosti o zamýšlené transakci k dispozici již 30. ledna minulého roku. Od 13. února měl pak na stole také interní stanovisko právní sekce ministerstva financí, koordinované s finančně analytickým úřadem, upozorňující na významná rizika vyplývající z analyzovaných dokumentů, kde konkrétně černé na bílém stálo, že plánované sjednání navrhované darovací smlouvy mezi státem a zločincem Jiříkovským je značně problematické, protože za A osobu dárce nelze považovat za důvěryhodnou, za B přijetí daru může sloužit k legalizaci kryptoměny spojené se závažnou trestnou činností, za C lze očekávat negativní ohlas ve veřejném prostoru, včetně vzniku morálního hazardu. Veškeré tyto informace byly šéfovi kabinetu pana Stanjury doručeny v dostatečném časovém předstihu, aby mohl svého ministra informovat. Případně informovat i samotné ministerstvo spravedlnosti, ještě než 7. března uzavřelo darovací smlouvu. Měl na to celých 36 dní. Opakuji, 36 dní. Filip Benda nebyl jen jediným oficiálním adresátem varovaného stanoviska úředníků ministerstva financí, ale také jediným adresátem následné komunikace ze strany ministerstva spravedlnosti ve věci uzavírání pozdějších kupních smluv z jednotlivých aukcí bitcoinů. Proč pan Benda svého ministra nevaroval? A pokud ho varoval, proč o tom neexistuje žádná stopa? A může to souviset s tím, že pan Stanjura jako první ministr financí v historii úřadu nevrátil svá komunikační zařízení, konkrétně 3 mobilní telefony a tablet, a úřad mu tak musel vyměřit zůstatkovou cenu 59 tisíc korun? To je, dámy a pánové, v rukou policie. Ale odpovědět si může zkusit už dnes každý sám. Já mohu na základě auditu jasně říci, že došlo k závažným porušením pracovních povinností, interních směrnic a faktickému neplnění podstaty role ředitele odboru kabinetu ministra. Pokud by kabinet ministra nefungoval jako trafika pro bratra předsedy poslaneckého klubu, ale jako profesionálně řízený odbor, nemuselo ke škodám vůbec dojít. Stát měl 36 dní se na tu operaci připravit a zastavit ji. A selhal v tom jediný člověk, který měl

0: informaci předat dál. Čistě manažersky pak musím vyjádřit naprosté nepochopení nad tím, že můj předchůdce zrušil rozšířené porady vedení, kde mohla být tato rizika včas zachycena. Já jsem samozřejmě pravidelné porady vedení, a to i za účasti Finanční analytického úřadu, UZSVM, čili Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových a dalších složek Ministerstva financí, na týdenní bázi okamžitě obnovil. Zda to vše byl záměr nebo jen pochybení, je úkolem pro probíhající trestně právní investigativu, která přesahuje kompetence auditorů Ministerstva financí. Mnohé, ale možná napoví i závažné audity, závěry auditu, provedeného na Ministerstvu spravedlnosti, se kterým vás seznámí můj ctěný kolega, ministr spravedlnosti, pan Jeroným Tejc. Já děkuji za pozornost.
1: Děkuji za slovo. Já jsem slíbil při svém nástupu, že se kauze Bitcoinu budeme věnovat, protože to je věc, která velmi výrazně poškodila nejen pověst Ministerstva spravedlnosti, ale myslím si, že i České republiky. Slíbil jsem, že tu věc prověříme a seznámíme s výsledky veřejnost, a to se nyní děje. Zdůrazňuji, že jsem provedl interní audit, to znamená, vypracovali ho stávající zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti, nejednalo se nějakou externí službu, to znamená, nevydali jsme žádné peníze navíc, tak jako to bylo v případu mé předchůdkyně, paní exministrině Dekroa. Troufám si říct, kdyby ona využila těch kapacit ministerstva, které už v té době měla k dispozici, kdyby je nechala objektivně pracovat a nezatajovaly se před nimi některé dokumenty, které byly podstatné pro to zjištění, nemusela by státní pokladna přijít až 8 milionů korun, které byly vynaloženy na auditní a právní služby v této souvislosti. Ten nově provedený audit se zabývá jednak otázkami darovací smlouvy, jednak komunikace právního zástupce obviněného Tomáše Jiříkovského s ministerstvem před uzavřením té smlouvy, komunikací Ministerstva spravedlnosti s Ministerstvem financí, přípravy darovací smlouvy, zapůjčením otevření virtuální peněženky, ale i nesouladem toho plánu, jak realizovat předání Bitcoinu do Ministerstvu spravedlnosti s tím, jak to skutečně proběhlo. Ten audit se ale také zabývá novými věcmi, především prodejem bitcoinu kupcům, to znamená těch bitcoinů, které stát nabil tím darováním a následně je prodával. Zabývá se samozřejmě i tím, jak řádně byly najímány i ty auditorské a právní kanceláře pro posouzení tohoto postupu. A zabývá se i dohodami o narovnání, které následně paní exministrině Dekroa uzavřela s těmi, kteří koupili bitcoiny a kterým zaplatil stát navíc, aniž by z toho cokoliv měl 44 milionů korun. Ten nový audit samozřejmě nemůže nahradit vyšetřování policie. Já do toho vyšetřování samozřejmě nezasahuji a zasahovat nebudu. Jsem nicméně rád, že se vrátilo zpátky do rukou vrchního státního zastupitelství v Olomouci, kde od počátku bylo. Myslím, že to oddělení věci a její předání do Prahy, které nejenže bylo avizováno, ale na chvíli k němu došlo, bylo nesprávné a bylo rozporné s dosavadními postupy státních zástupců. A myslím, že tedy návrat tohoto vyšetřování do Olomouce je podle mého názoru jediným správným řešením situace, kdy vznikly vážné pochybnosti veřejnosti o tom, jestli ta kauza není účelově zametána pod koberec. Náš audit tedy má za cíl doplnit informace, které orgány činné v trestním řízení doposud nedostaly, přestože jimi ministerstvo disponovalo, a předat je policii a státním zastupitelství a zabývat se i kroky představitelů ministerstva, tedy po přijetí bitcoinu. K těm konkrétním zjištěním. Obecně lze konstatovat, že v celém procesu došlo k porušení pravidel a principů řízení rizik v činnosti ministerstva, k porušení zákona o finanční kontrole a k porušení rozpočtové kázně. To jsou vážné věci, které samozřejmě jsou takovou suchou mluvou těžko popsatelné, tak aby jim veřejnost rozuměla, ale v zásadě se říká, ministerstvo nefungovalo dobře, nebyly nastaveny základní kontrolní mechanismy, nebyly nastavena základní rizika řízení a myslím si, že to je věc, která musí mít nějaké důsledky, jak ve vztahu k tomu, jak funguje úřad, tak samozřejmě i do budoucna, tak aby se něco podobného neopakovalo. Zásadním zjištěním je, že ministerstvo disponovalo o informacemi o trestní minulosti obviněného Tomáše Jiříkovského již od roku 2018. To znamená, není žádná pochybnost o tom, že kdyby dotčené osoby na Ministerstvu spravedlnosti chtěli vědět, tak se velmi rychle lustrací v systémech během pár minut dozví o trestní minulosti pana Jiříkovského a o celém pozadí toho jeho problému. A mohly tyto informace, byly-li by sdíleny, byly-li by vyhodnoceny, být podkladem pro rozhodnutí ministerstva, že takovou transakci s touto osobou neučiní. Bývalí tedy funkcionáři ministerstva a pracovníci bohužel tedy nepostupovali ve věci s náležitou profesní péčí. Kdyby totiž, jak říkám, ty informace využili, tak by došli zřejmě ke stejnému závěru jako úředníci ministerstva financí, když už 13. února 2025 právní odbor ministerstva financí nedoporučil dohodu tohoto typu uzavřít a dar odmítnout. A jak už řekla paní vicepremiérka, jen velkým otazníkem, jak je možné, že tyto informace, které a toto stanovisko, které mělo k dispozici ministerstvo financí interně, nebylo předáno ministerstvu spravedlnosti. Audit dále konstatuje, že návrhy a postoje právního zástupce obviněného, tedy pana advokáta Tice, na úpravy darovací smlouvy byly ze strany představitelů ministerstva přejímány bez ověření jejich pravosti a selhala v tom potřebná kontrola. Dá se říct, že ministerstvo do značné míry vyhovovalo veškerým požadavkům, které ta druhá strana na úpravy smlouvy měla, a nevždy to dle mého názoru bylo ku prospěchu ministerstva a ochrany zájmu České republiky. Sama ta darovací smlouva mezi obviněným Jiříkovským a ministerstvem spravedlnosti byla podepsána panem náměstkem Daňhelem 3 dny předtím, než ji schválil sám ministr. Opakuji, byla podepsána 3 dny předtím, než ji ministr schválil. Ve věci nebyla provedena řídící kontrola, jak ukládá zákon o finanční kontrole, a odborem právním, tak jak vyžadují vnitřní předpisy, nebylo v této věci vyžádáno žádné a zpracováno komplexní právní stanovisko. Darovací smlouva na bitcoiny dokonce nebyla ani zaevidována v centrální evidenci smluv ministerstva. Vypadá to jako byrokratická zbytečnost, ale ta evidence je tam proto, aby se umožnila kontrola ze strany dalších orgánů ministerstva, a ta kontrola tedy provedena být nemohla. Ze strany samotného dárce, už to zaznělo v několika reportážích, nebyly dodrženy podmínky transakce, a to bez jakékoliv reakce zástupců ministerstva. Mám tím na mysli právě to otevření bitcoinové peněženky předtím, než se dostavili zástupci ministerstva. Znalec přitom ale v e-mailové komunikaci jasně uvedl předpoklad, že počítač Tomáše Jiříkovského bude zapečetěný prostředky policie České republiky. Ale tato pojistka vůbec nezafungovala. K zásadnímu pochybení došlo podle auditu i při následném prodeji bitcoinů, ačkoliv na první pohled se zdálo, že je vše transparentní, neboť prodej byl řešen formou aukcí, tak tomu tak nebylo. Samotný ten proces té přípravy aukcí vykazuje, jak je konstatováno v auditu, nedostatečnou auditní stopu a nesrovnalosti. Zjednodušeně řečeno, nejsou podklady dostatečné k tomu, abychom zjistili, co, kdo, kdy a o čem rozhodl, a tedy není možné se teď v tuhle chvíli provést kontrolu toho procesu. Jednoznačné je, že ministerstvo, jak konstatuje audit, umožnilo účast i výhru v aukci i účastníkům, kteří nesplnili základní podmínku včasného vložení kauce. Pro mě nepochopitelné. A možná nejpodstatnější, přestože aukční vyhláška stanovila nejnižší hodnotu podání, tedy tu nejnižší možnou cenu pro prodej bitcoinu, tak tato cena byla před započetím každé aukce nepochopitelně snížena o 10%. Ministerstvo spravedlnosti tak ve všech 78 realizovaných aukcích stanovilo hodnotu nejnižšího podání o 10% níž, než bylo deklarováno aukční vyhláškou. Tím byl porušen zákon o majetku státu, ale především došlo pravděpodobně ke snížení výnosu státu o celých 13 milionů korun. Kdyby ta dražba probíhala tak, že se přihlásí vždy jen jeden uchazeč, tak by to bylo skoro až 95 milionů korun. To znamená, v tuhle chvíli je to jedno z těch zásadních zjištění, které jsme doposud neprezentovali. Prodej bitcoinů ministerstvo nepřerušilo dokonce ani po obdržení informace NCOZ 23. května, a už v tu chvíli ale je jasné, že muselo vědět, že je to přinejmenším problematické. Ačkoliv tedy policie vyzvala ministerstvo k předání vyžádaných listin ve věci prověřování legalizace výnosů z trestné činnosti, byly i přesto zahájeny další dražby a podepsány další kupní smlouvy. Přestože v tu chvíli asi každému bylo zřejmé, že se jedná o rizikové transakce, tak ty aukce pokračovaly dál a nikdo žádnou analýzu rizik neprovedl. Po tomto datu, tedy tom 23. květnu, byly ekonomickým náměstkem podepsány další kupní smlouvy na prodej bitcoinů v hodnotě desítek milionů korun, což samozřejmě založilo závazky kupujícím a zvýšilo rizika pro stát. K uzavření poslední kupní smlouvy došlo až 27.5., tedy 4 dny po zásahu NCOZ, a ty kupní smlouvy o prodej bitcoinu byly zveřejněny v registru smluv ve 49 z 55 případů. Na první pohled se může zdát, že to byla chyba, že měly být zveřejněny ve všech případech a že těch 6 nezveřejněných smluv někdo z ministerstva zapomněl. Já jsem názoru, že to byl záměr, a že to byl záměr v zásadě bohulibý, protože těch 6 smluv v hodnotě 92 milionů korun v registru nezveřejnilo ministerstvo pravděpodobně proto, že chtělo zabránit dalším škodám. Ty smlouvy byly uzavřeny, ale dokud nebyly v registru, nebyly účinné a tedy nebylo jimi ministerstvo vázáno. O to překvapivější je, že jeden z těch kupujících bitcoinů, říkejme mu pan B, dle zjištění auditu tedy vytkl písemně vady plnění těch bitcoinů, které asi zřejmě nepovažoval za čisté, považoval je za rizikové, a vytkl to ministerstvu 5. června 2025. Nicméně ještě více překvapivé je, že ten stejný kupující, který namítl ty vady, po 2,5 měsících jednostranně 22. srpna 2025 ty smlouvy v registru zveřejnil a tím dosáhl jejich účinnosti. Tedy z vlastní vůle se přičinil o to, aby nabyl plnění, o kterém sám předtím tvrdil, že je vadné. A samozřejmě si můžeme pokládat otázku, proč. Proč někdo nejdříve vytýká, že nechce nabít plnění, které je vadné, a následně sám v rozporu s tím, jak jedná ministerstvo, učiní kroky k tomu, aby ty smlouvy byly účinné, a tedy aby ty z jeho pohledu vadné bitcoiny nabyl. Myslím si, že je to důležité proto, abychom se zabývali tím, proč paní exministrině de Croa jednala, uzavřela i s tímto kupujícím dohodu o narovnání a v celkově vyplatila 44 milionů korun z veřejných prostředků právě těmto kupcům. Podle auditorů toto jednání totiž vykazovalo možnosti spekulativního jednání. A musím říct, že právě i přes všechny pochybnosti paní ministryně de Croa jednala a usilovala o těch uzavření těch dohod a narovnání s kupci bitcoinů velmi rychle. Auditoři považují za významné i riziko, že i přesto, že ty dohody byly uzavřeny, stále nejsou odstraněna všechna rizika možných nároků vůči státu, a to je přece ale účel jakékoliv dohody o narovnání, že už když tu dohodu podepíši a někomu zaplatím, eliminují tím jakékoliv další nároky, které by ti kupující mohli vůči státu mít. A to se podle mého názoru těmi dohody o narovnání nestalo. Ve spisové dokumentaci nelze dohledat záznamy o výsledcích schůzek ani výsledcích jednání s těmi kupci o těchto dohodách a celý proces sjednávání dohod o narovnání založený na doplacení průměrné tržní ceny kupujícím ze strany ministerstva spravedlnosti je tak zahalen mlhou. Auditoři v tuto chvíli tedy nemohou konstatovat, zda byla pro stát zvolena nejvhodnější varianta, jak po ekonomické, tak právní stránce, a proto se tím podle mého názoru musí zabývat orgány činné v trestním řízení. Ještě krátce k nákladům na právní služby a audity. Jak jsem řekl, bylo to 8 milionů. V jednom z případů byla dokonce uzavřená smlouva podstatným způsobem překročena. Navýšení výdajů nebylo smluvně podpořeno a došlo tak k neoprávněnému použití peněžních prostředků z rozpočtu a porušení rozpočtové kázně. Z těchto všech důvodů jsme se rozhodli, že podáme Národní centrále organizovaného zločinu policie trestní oznámení. Budeme o tom informovat samozřejmě dozorové státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství v Olomouci, protože se ukazuje, že mohlo dojít ke spáchání jak trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku, tak trestného činu zneužití pravomocí úřední osoby, ať už ze strany zaměstnanců ministerstva anebo jiných osob. Tolik ode mě vše, tedy k tomu, co jsme zjistili na ministerstvu spravedlnosti. Děkuji.
2: Kristýna Ciroková, Seznam zprávy. Já se jenom chci dozeptat k tomu trestnímu oznámení, jestli můžete to trošku víc do detailů vysvětlit. Vy jste řekl, jaké trestné činy, ale jestli můžete jenom třeba stručně shrnout, jaké jsou ty skutky, ve kterých podle vás došlo nebo mohlo dojít k nějakému trestnému činu. A pak se chci zeptat, jestli jestli jste třeba tím auditem zjistili i porušení nějakých pracovních povinností ze strany zaměstnanců, třeba kteří doteď na ministerstvu působí, nebo i těch, kteří už tam nepůsobí, a jestli to budete nějakým způsobem řešit.
1: Pokud se týká té otázky, jestli to budeme řešit ve vztahu k zaměstnancům, a zjistili porušení, ano. Ten audit poukazuje ne na porušení, možné porušení zákona a předpisů z hlediska těch nejvrcholnějších představitelů, ale bohužel tedy i zaměstnanců ministerstva na různých úrovních. My ten audit zašleme policii a dáme ho dispozici státním zástupcům, ale ta jména v tuhle chvíli, právě proto, abych nenarušil to vyšetřování, nebudu zmiňovat a nechci ani rozebírat jednotlivé činy. Myslím, že jsem byl docela konkrétní v tom, kde spatřujeme ta rizika. My samozřejmě musíme v případě, že zjistíme, že vznikla škoda státu, vymáhat tuto škodu po těch, kteří mohli způsobit, ať už jsou to zaměstnanci nebo bývalí představitelé ministerstva, ale v tuhle chvíli počkáme na výsledky toho vyšetřování trestního a následně tedy budeme pokračovat případně tou cestou civilního práva.
0: Za ministerstvo financí, protože se asi ptáte za oba rezorty, tak bych chtěla říct, že samozřejmě audit se tím zaobíral, prověřoval participaci zaměstnanců finanční analytického úřadu a úřadu pro zastupování ve věcech majetkových. Když to zjednoduším, tak ministerstvo financí jako úřad včetně svých složek v té kauze obstálo. Nakonec to klíčové stanovisko právní, které vypracovalo ministerstvo, vypracoval zaměstnanci ministerstva financí právního odboru, takže veškeré informace měl včas šéf, tehdejší šéf kabinetu Filip Benda, ale bohužel s nimi nenaložil tak, jak měl. Takže co se týče zaměstnanců ministerstva financí, včetně podřízených složek, které na tom nějakým způsobem participovali, tak selhání zjištěno nebylo.
2: Já jenom ještě doplňující dotaz, jestli ten audit zveřejníte?
0: Tak my ho určitě, já ho pošlu neprodleně NCOZ, na vědomí to udělám okamžitě, předpokládám, já nebudu mluvit za ministerstvo spravedlnosti. Co se týče podání trestního oznámení, tak my budeme spolupracovat, protože asi je lepší tyto věci koordinovat, takže v tomto směru ta gesce bude na ministerstvu spravedlnosti a zveřejníme ho pouze, pokud budeme mít souhlas právě NCOZ, protože probíhá vyšetřování. To znamená, to je důležité a to my se budeme vzájemně koordinovat.
3: Dobrý den, Zdislava Pokorná. Já se chci zeptat asi nejprve paní ministryně. Vy jste tady zmiňovala ty dva dokumenty, které tedy byly na ministerstvu, a tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura říkal, že o nich nevěděl. Jedná se tedy o dokument z 30. ledna loňského roku a potom ten e-mail toho právního odboru z 13. února. Já se chci zeptat, jestli v rámci toho auditu se tedy zjistili detaily, kdo všechno další o těchto podkladech věděl a jestli kromě Filipa Bendy třeba byly předány někomu jinému, protože to je vlastně to gro toho, co se řešilo u tehdejšího vedení ministerstva, že jsou tedy dva dokumenty a nevíme, kdo další k ním měl přístup nebo o nich věděl. Tak jestli na tohle konkrétně ten audit odpověděl nějaké...
0: Prokazatelně to věděl Filip Benda. My jsme audit nenašel konkrétní stopu k ministrovi, to říkám otevřeně, zkoumali jsme to, ta stopa nebyla prostě nalezena, takže není tady jednoznačný důkaz o tom, že ministr o tom věděl. Já mohu jenom spekulovat z toho, jak co vím o způsobu řízení, jak to tady probíhalo, že Filip Benda byl klíčovou osobou, který seděl u každého jednání, ale to je jenom pouhá spekulace. A znova opakuji, že ex-ministr financí Stanjura nevrátil ani jeden z mobilních telefonů, ani svůj tablet s odkazem na to, že prostě, cituji úředníky s odkazem na to, že si myslí, že by věci, které tam byly i vymazány, mohly být oživeny, takže nevím, čeho se bál. A proto to následovalo do škodní komise a ta škodní komise mu vyměřila zůstatkovou hodnotu, tuším jsem říkala 59 tisíc, pokud si to pamatuju dobře. Takže to už je ale úroveň spekulací a já už toto skutečně musíme nechat na Národní centrále organizovaného zločinu. konkrétní stopu o tom, že by mu to bylo předáno, zasláno e-mailem nebo cokoliv, jsme nenašli. Ty informace se soustředily u Filipa Bendy a dokonce, tak jak jsem říkala, Filip Benda byl vlastně tou osobou, která i komunikovala s ministerstvem spravedlnosti jako jediná. Jo? Takže on byl tady opravdu klíčovou, hrál tady v této věci naprosto klíčovou roli. A znovu opakuji, 36 dnů tento dokument měl údajně někde v šuplíku. Já mohu jenom kroutit hlavou, mohu jenom spekulovat, ale to je jediné, co mohu dělat. Fakta nepotvrdili to, že skutečně by ministr financí to prokazatelně měl. A ještě jsem uváděla i to, že on vlastně zrušil ty rozšířené porady vedení. Vždy bývalo zvykem, tak za mě jako ministra financí, za Andreje Babiše jako ministra financí a i pravděpodobně za těch předchůdců, že porady vedení jsou pravidelně každý týden, a dělají se v té rozšířené formě, to znamená, nechodí tam jenom vedení ministerstva financí, ale chodí tam i šéfové těch podřízených organizací, UZSVM, FAU, celní správa a tak dále, určitě jsem na někoho zapomněla. To znamená, že já jsem obnovila tento formát, ale tento formát zrušil Zbyněk Stanjura bezesporu by, já vím, že to je jenom podpůrný argument, ale bezesporu kolegové by prostě takhle závažnou věc tam zmínili, takže ty informace prostě neprobíhaly a fungovalo to standardně. To, že tady porušil Filip Benda celou řadu svých povinností, ať už pracovně právních a jestli i trestně právních, to necháme na orgánech činných trestních řízení, o tom my tady nejsme, ale tohle je ten příběh, ta část toho příběhu za ministerstvo financí, ano, to nakonec na to navazuje i ministerstvo spravedlnosti, proto je to provázané, proto tu stojíme spolu, že UZSVM poskytlo peněženku, ale nezjistilo se, že by konkrétně něco porušilo a finanční analytický úřad, a to už jsou věci, které dál nechci sdělovat, činil tak, jak činit má.
3: Můžu ještě na pana ministra. Já se chci zeptat, jestli jste v rámci toho auditu nenašli vlastně víc detailů ke komunikaci mezi advokátem Karimem Ticem a třeba tehdejším vedením ministerstva spravedlnosti. Ptám se konkrétně na ten e-mail, který byl vlastně zaslán panu Daňhelovi a bylo to několik dní poté, co byl převeden ten bitcoinový dar a v tom e-mailu pan Tic vlastně žádal pana Daňhela, aby se ministerstvo nějakým způsobem přimluvilo a zaručilo ty další transakce a převody bitcoinu, které plánoval Tomáš Jiříkovský dělat skrze směnárny, což se i později stalo, ale právě těch 50 bitcoinů mu bylo zajištěno. Tak se chci zeptat, jak na tohle ministerstvo reagovalo, jestli jste našli nějaký třeba dopis nebo nějakou žádost na FAU a jestli Karim Tic nežádal ještě o nějaký další věci v souvislosti s tím, aby se případně mohlo Jiříkovskému v jeho další směně těch bitcoinů. A potom mám ještě dva dotazy na ty právní služby.
1: Já se moc omlouvám, k tomuhle dotazu nemohu úplně odpovědět, a to z pochopitelných důvodů. My jsme na základě dohody jednak z vlastní iniciativy, jednak na základě požadavku NCOZ a VSZ Olomouc postupně doplňovali tu důkazní situaci, včetně e-mailu a včetně té komunikace, kterou jsme byli schopni dohledat i po nástupu nového vedení ministerstva. A pokud jsme jim něco zaslali, tak jsme vázáni tou mlčenlivostí, abychom teď nezdělovali, o co se jednalo a zda ty dokumenty existují. Takže tady se moc omlouvám, ale nemohu to komentovat, protože se to týká té věci, která už je vyšetřována.
3: A potom ještě na ty právní služby, vy jste zmínil, že jedna z těch advokátních kanceláří překročila vlastně limit té ceny, tak která advokátní kancelář to byla. A potom se chci zeptat, proč vy jste si najali jako ministerstvo právní služby aktuálně Jaroslava Ortmana, který se ale primárně zaměřuje na trestní právo a tady pokud se nepletu, podle té smlouvy by mě vlastně zastupovat ministerstvo a vlastně řešit jiný druh práva, než na který se zaměřuje. Tak proč jste si vybrali právě jeho?
1: Tak pokud se týká toho přečerpání té smlouvy, to bude předmětem vyšetřování, takže tam taky si dovolím alespoň chvíli posečkat, než zjistíme, zda tohle budeme moci zveřejnit jako část toho auditu. A pokud se týká pana doktora Ortmana, tak ano, my tam vidíme vysoké riziko sporů, které může zasáhnout ministerstvo. A já jsem přesvědčen, že to je člověk, který je schopen vyhodnotit právě i ty trestně právní následky, které tady hrozí, a proto jsem ho oslovil, respektive ministerstvo oslovilo a uzavřeli jsme s ním smlouvu. Očekávám, že to plnění nebude v řádu rozhodně 100 tisíců ani milionů. Je to spíš teď v tuhle chvíli akutní pomoc, tak abychom vyhodnotili ta rizika, která zde jsou.
4: Karel Rychlý, CNN Prima News, dobrý den. Svého času po nástupu paní ministryně Dekrová se hodně řešila časová osa celé té bitcoinové kauzy. Ta vaše analýza ukázala nebo může potvrdit vlastně jako ten časový sled? Nebo jste tam našli nějaké rozpory oproti tomu, co svého času tvrdila současná opozice?
1: Já bych neřekl, že jsme tam našli nějaké velké rozpory, ale našli jsme tam bílá místa, která jsme doplnili a myslím si, že tak, jak jsem o některých i mluvil, ta tam podle mého názoru popsána nebyla. Takže jsou to spíš nové věci, které jsme doplnili a zaslali, nebo respektive zašleme orgánům činným trestním řízení.
0: Děkujeme. Naschledanou.
5: Prosím tě, dneska jsme měli takovou diskuzi s kolegou, vlastně byli jsme u zákazníka a narazili jsme na nějakou skupinu ČES. A ta skupina ČES skupina ČES si vytvořila skupinu ESCO, ESCO, a je to o tom, že skupina ČES si udělala, zhodou okolností jsme na to narazili a ČES ESCO znamená Energy Service Company, znamená společnosti poskytují energetické služby. U ČESu je ČES ESCO dceřiná firma, která pod tímto modelem komplexně řeší energetické potřeby firem, obcí, institucí, energetické audity, poradenství, výstavbu, provoz kogeneračních jednotek, fotovoltaik, renovace tepelných soustav, řídicích systémů, měření, elektromobilitu, dodávky elektřiny, plynu, tepla i servis. Podstatou ESCO modelu je obecně, že poskytovatel navrhne a realizuje úsporná opatření, často garantuje vyšší úspor. Typickou formou EPC projektů jsou Energy Performance Contracting, kde se investice splácí z dosažených úspor energie. A my jsme na to narazili u dvou společností, a oni nám říkali, že na různé typy zakázek mají různé firmy a mě zajímalo, a zabývají se kritickou infrastrukturou. A mě zajímalo vlastně, co vlastně všechno spadá do kritické infrastruktury. Tak jestli to tady můžu přečíst.
6: Není-liž to dlouhé, tak budíš.
5: Ne, je to kousek.
6: Pojď.
5: Mám to na 8 stran. Popsaných z obou stran.
6: Takže
5: přílohy, ústě psáno, přesně. Kritická infrastruktura je definovaná krizovým zákonem a kritéria jsou pro určení jednotlivých prvků stanoví nařízení vlády. Jde o 9 odvětví, takže první je energetika, to znamená elektřina. Výrobna elektrické energie, přenosová a distribuční soustava, plyn, tepelná energie, ropa a ropné produkty. Za druhé vodní hospodářství, to znamená, to navazuje na ty studny, proto i je tam snaha vlastně zhamstat tu infrastrukturu krizovou, zásobování pitnou a užitkovou vodou, správa povrchových vod a podzemních zdrojů, systém odpadních vod. Dále potravinářství a zemědělství, produkce a péče o potraviny, zemědělská výroba, zdravotnictví, přednemocniční a nemocniční péče, ochrana veřejného zdraví, výroba a distribuce léčiv. Dále je to doprava, silniční, železniční, letecká a vnitrozemská lodní, komunikační a informační systémy, pevné a mobilní sítě, rozhlasové a televizní vysílání, satelitní komunikace, poštovní služby, kybernetická bezpečnost. Dále bankovní a finanční sektor, správa veřejných financí, bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálový trh a nouzové služby, HZS, policie, radiační monitorování, hydrometeorologická předpovědní a varovná služba a veřejná správa, sociální zabezpečení, výkon státní správy a další. Pak je tady ještě nějaká teorie o tom, jak se ten objekt určuje, které spadá do té kritické infrastruktury a dnes je to tak, že na území České republiky je cca 1300 takových objektů, 1300 objektů, co se týká jednotlivé kritické infrastruktury.
6: No a?
5: A to je asi tak celé. No, já se na to dívám z pohledu toho, že pokud stát, protože furt se vlastně mluví o nějakých hodnotách, že stát je suverénní a tak dál, pokud, protože já jsem tam se dostanu do nějaké diskuze s někým a mu řeknu, jako co vlastně ten stát z té kritické infrastruktury vlastní, jo, vodní hospodářství vůbec třeba, jo, když se budeme bavit o té vodě. Tam stát vlastní jako hrozně, hrozně málo. Něco mají v drápech přes jako jednotlivé kraje, ale jinak ta voda je v různých majetcích různých zahraničních firm, Veolia a tak dále. Jo.
6: No a to ještě, že víme, kolik je kauz okolo toho, jak se ty infrastruktury zmocnily. No, nevím, jako, co, jak to chceš vyjádřit, nebo to, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak ČES má asi 150 dceřinek, jo.
5: Mm-hmm.
6: Na různé věci, i v zahraničí a tak dále. Na jedné straně to jako lze kritizovat, protože tam je prostor na spoustu věcí, ale na druhou stranu, když se tím zamyslíš, tak musí existovat jakýsi dohled, controlling, management, speciální nějaký režimy, že třeba, já nevím, představ si, že budeš potřebovat řídit síť rozvodnou,
5: mm-hmm.
6: a ten software ti nemůže dodat jen tak někdo, aby si tam neudělal zadní vrátka a těma zadníma vrátkama ti potom nespůsobil nějaký škody, anebo tě nevydíral, anebo, rozumíš?
5: Mm-hmm.
6: Čili na některé věci musíme pohlížet tak, že z hlediska vnitřní bezpečnosti musíš jít nad třeba i tu vlastnickou strukturu a musíš si umět vymoct, že ti to úplně neuletí z drápu, jo. Představ si, kdyby se třeba někdo rozhodl, že tady skoupí infrastrukturu pitné vody, byl se tvářit jako 3-4 různé firmy, které nejsou spolu nějak souvislé. No a v určitou chvíli jako musíš zabránit tomu, aby ti někdo třeba neotrávil jedno město, nějaký terorismus a tak dál. To musíš tohleto chránit. A na druhou stranu musíš prostě to brát tak, že nemůže dojít k situaci, že ty čtyři firmy se na konci domluvějí a řeknou, my máme ty a ty požadavky a pokud nám je nesplníte, tak my zavřeme kohoutky občanům.
5: Mm-hmm.
6: Jednak to musí být ošetřený dodavatelskýma vztahama a jednak to musí být ošetřený fakticky nějakým způsobem. Jo. A to si myslím, že je těžce zanedbaný a že se tady jako spousta věcí prostě to jsou holý záda. Jo. Dneska, když se podíváš, že dřív to bylo tak, že rozvodní závody a výrobní celky elektřiny a tedy jako přenosová soustava a výroba té elektřiny, to byla jedna firma, jeden státní podnik, jmenoval se ČES už tenkrát.
5: Mm-hmm.
6: A k tomu do toho ČESu ještě patřily doly, který zabezpečovali pochopitelně to, čím se v těch elektrárnách topilo. To bylo strategický prostě. Zajedno tam nepracoval jen tak někdo, pracovali tam prověření lidé. A tak dále, čili jsou strategické věci, které si musí ten stát hlídat. Oni na to úplně rezignovali, rozprodali strategickou infrastrukturu, jo. Prostě pitná voda, to není to, co můžeš prodat, jako infrastrukturu nemůžeš prodat. Protože potom vystavuješ obyvatele jednak ekonomickým nepředvídatelnostem, no a ještě kde čemu jinému. No Jiří,
5: je to tak, no.
6: Máš na to nějaký ty ještě dovětek?
5: No já jsem chtěl, aby to tady zaznělo, protože tou kritickou infrastrukturou v dnešní době já mám pocit, že když existují tak sofistikované zbraně, tak tou kritickou infrastrukturou by se, a když vidíme ty útoky dronový různě na infrastrukturu ropovodu, plynovodu a podobně, tak jsem chtěl, aby to tady zaznělo, co ta infrastruktura v podstatě je, a že by to mělo v tom veřejném prostoru se to víc diskutovat, tady to téma. Protože je to klíčový pro naše jako žití.
6: Jinak se ví, že tenkrát, jak byl ten výpadek masivní, ten částečně...
5: Jsi v tom Bavorsku?
6: Ne, tady u nás.
5: No,
6: tady
5: jo.
6: U nás.
5: Jo, jak to bylo způsobeno tím... Tím Německem, s těma elektrárnama, myslíš toto?
6: Ano, oni říkali, že to byl nějaký spadlej vodič a tak dále, a nakonec se ukázalo, že to pochopitelně bylo úplně jinak. A tuším, nevím, kdo se nechal slyšet, jestli Turek, že od začátku letošního roku už bylo zabráněno okolo 50 blackoutů, jo.
5: Mhm.
6: Tam totiž Evropská unie zase nařizuje, že obnovitelné zdroje mají vždy přednost před těma stabilníma.
5: Hmm.
6: No to nemůžeš uregulovat.
5: To nemůžeš uregulovat. To je neregulovatelné.
6: No. No nic, musíme končit. Čas se naplnil.
5: To nám to zase uteklo.
6: Jo, nám to vždycky spolu uteče.
5: No, nedá se nic dělat. Mějte krásný poslech, budeme se těšit příští týden. Ahojte a star a sílu.
6: Děkuji ti za informace, za témata, za vyjádření. Jsem rád, že nás, přátelé, posloucháte, že se vám pořady líbí. No a zase brzy naslyšeno. Mějte se krásně, přejeme vám s Jiřím, tady teď od mikrofonu, skvělý víkend, teplý, krásný, tropický víkend se vším, co k tomu patří, takže si ho užijte. Takže od mikrofonu společně s Jiřím se loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: A zprávu Pražského hradu řídím.
3: Pražský hrad o adventu působí ponoře. Bez trhů, bez výzdoby, bez života. A ne proto, že památkáři trhy zakazují, jak tvrdí prezidentská kancelář. To je lež. Památkáři trhy v minulosti opakovaně povolili, včetně Jižského náměstí, a dokonce umožnili komerční občerstvení i cizí reklamní nápisy na hradních budovách. Pod dokumenty má být podepsán specialista kanceláře prezidenta republiky Petr Měchura.
2: Také se ptáte, proč lidé letos nemají možnost dát si punč za katedrálou? Proč nejsou trhy, které by hrad nejen oživily, ale i vydělaly miliony? A které by přinesly návštěvníkům nezapomenutelné zážitky? Tady je možné vysvětlení.
3: Po nástupu Petra Pavla musel ze správy Pražského hradu odejít ředitel, který pozici vyhrál ve férovém výběrovém řízení. Nahradili ho lidé dosazení kanceláří prezidenta republiky na telefon. Bez výběrových řízení, bez kontroly. Nejdřív kancléřka Vohralíková dosadila Vladimíra Sontága. Po jejím pádu nastoupil nový kancléř Vašina a ten, opět bez otevřeného výběrového řízení, dosadil do vedení správy Pražského hradu bankéře Pavla Vyhnánka. A tady se dostáváme ke střetu zájmu jako z učebnice. Vyhnánek byl pražským politikem hnutí Praha sobě. A hradní trhy, které za prezidenta Zemana přitahovaly tisíce lidí, byly konkurencí trhům v Praze. Konkurovaly by jeho politickým spojencům a ohrožovaly by jejich příjmy.
2: Takže chybějící výběrová řízení, chybějící trhy, chybějící miliony ve státním rozpočtu. A plná kontrola lidí napojených na pražské progresivistické struktury. To je fičák, že jo?
3: Peníze daňových poplatníků na hradě mizí tempem, které bere dech. 80 milionů má stát zbytečná architektonická soutěž a realizace chodkových sadů jako součásti Pražského hradu. Přitom Královská zahrada, také součást Pražského hradu, je v havarijním stavu a čeká na opravu už od Husáka. Správa Pražského hradu má vlastní odborníky, kteří by projekt zvládli sami. Přesto byla kontrola odevzdána Institutu plánování a rozvoje, tedy pražským politikům. A je tu i nové logo a nové písmo pro Pražský hrad. A další miliony. A přitom za prezidenta Zemana proběhla modernizace vizuální identity

0: 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest.
1: Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku.

0: ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech protievropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem.
0: Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A komu tím prospějete, co?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.
3: Nuž, dámy a pánové, znělka nám odezněla, takže vítejte, máme pátek 19. června leta páně 2026, jejichto kalendáře, ne samozřejmě našeho. Tak, je to ten gregoriánský, kdybyste se na to samozřejmě chtěli zaměřit, zadívat, vynadívat, podívat, pozjišťovat, tak si zjistěte, prosím vás, kdy, kdo, jak to přijal a proč nám to nastavili. Studio Kadaň vás dneska vítá, vy jistě čekáte celý nažhavený na Vítka AVK. Jo, počkat, já jsem se neprokliknul do té pitomé skupiny, tak vydržte, hosté, ta finrádio, Martin AVK, jo, jsem tady. Chlapci tady nejsou, ty jste slyšeli, že jsem na tom, takže tady zase nejsou. Asi se projednávají něco důležitého v zákulisí. Tak, nevím, jaká témata jsou na Aeronetu, nebo co si pan VK přichystal, to vím on a možná něco z toho Vítek. Já bych ale chtěl napřímit vaši pozornost na to, co se děje v západní Evropě, jakož naše média o tom, jak si neinformují. A když samozřejmě informují už trošičku, jednou větou, maximálně dvěma větami, tak informují zase, že v severním Irsku, že ano, a v Británii, že ty voškliví extremisti, pomalu teroristi, ultrapravičáci, fašouni a hajzli, že tam zafalujou auta a domy a nahánějí tam krimigranty. Nuž, protože v Belfastu došlo k pobodání, dokonce pokusu o dekapitaci britského občana. Přímo na ulici zadeního světla, videa, možná fotografické záznamy jste k tomu viděli, já to tady nebudu pouštět a nebudu se na to dívat. Udělal to zase nějaký tamhle čičmunda z Burundi, z prdele, ze Súdánu, pardon, všem poctivým Súdáncům a slušným se omlouvám. Ani jeho jméno si tady nepamatuju, ani tady rychle nemám jméno samozřejmě toho pobodaného, který přišel o oko, několikrát pořezaný v obličeji, na krku, tam se ho snažil podříznout a právě uříznout hlavu. A další věci, což už teda lidi v Belfastu nasralo, takže si to tam hezky, bez policie, ručně, stručně si to tam vyřizujou z migranty, kdo stihne, nestihne utíct, dostane na držku, varování a jakmile se objeví na ulici bez toho, aniž by měl zabaleno a táhl do velkých prdelí, odkud přišel, že asi nejspíš půjdou do Evropy zpátky na pevninu, tak tam s nima bude zatočeno. Už několik dní, několik týdnů tady varuji, že v západní Evropě ta situace díky tomu neřízeně řízenou migrací, nezřízenou spíše migrací, že nabírá obrátky a že se čeká na jiskru a vzplane to. A ono se to tady děje. A média vám to neřeknou. A když, jak jsem říkal, tak samozřejmě svinsky. Pojďme se kouknout na mladou Francouzku, kterou sexuálně napadl tuniský migrant. Ona čelí vězení za podněcování k rasové nenávisti. Abych to napřímil, předtím samozřejmě Henry Novák, že ano, polského to původu. 19-letý, myslím, toho dva ksindlové, to byl ten Deepak Chopra, nevím, jak se jmenoval, to byl zase nějaký hindu, něco takového. Tak mu chtěli ukrást mobil. Chlapec se bránil, tak ho 6krát bodli. Ty dva zmeci, protože ten Deepak dikva neměl, samozřejmě nebyl jenom sám. Tak ho 6krát bodli, někdo přivolal policii, nevím ani kdo, protože to bylo prakticky na zápraží jeho domu Henryho Novaka a policie přijela. Ksindli řekli útočníci, kteří pobodali a chtěli okrást Henryho Novaka, policii sdělili, že mu sebral turban, hajzl jeden rasistický, a tak, aby zakročili. A policie neslyšela a nechtěla slyšet, i když to na záznamech je, na videozáznamech, že Henry Novak prosí o pomoc, že byl pobodán, že nemůže dýchat. A policisté ho spoutali, protože je to přece bílej hajzl, který si dovolí sám jít na dva indy. Že jo? Mladý 19-letý kluk, tak ho spoutali a nechali ho na břiše vlastně vykrvácet sama do sebe a nechali ho tam prakticky zemřít policisté. Na to se nasrala Velká Británie, ale ještě ne tolik, aby to bouchlo. No a právě ten případ z Belfastu je rozbuška dnes a denně v Německu 80 útoků nožem, nárůst x% možná x 1000%, to tam nikdy nebylo. Francouzka, kterou tedy sexuálně napadl tuniský migrant, to tady teď čerstvě od Milouše Šefranka, tak čelí o podněcování k rasové nenávisti. Takže jmenuje se Tide de Escoufon, jestli to čtu dobře, francouzská politická aktivistka a bývalá mluvčí hnutí Generation Identitaire, tedy generace identity. Byla odsouzena k 6měsíčnímu podmíněnému trestu odnětí svobody a pokutě 3000 euro za podněcování k rasové nenávisti. Případ se týká jejich komentářů ohledně sexuálního napadení, kterého se na ní údajně dopustil tuniský krimigrant. V červnu letošního roku probíhalo tedy odvolací řízení v tomto případu a francouzská, která byla sexuálně napadena tuniským migrantem, dnes se mohla tedy dozvědět, zda její odvolání uspěje poté, co byla odsouzena za výrok, že, cituji, hlavním nebezpečím pro ženy ve Francii jsou černoští, afričtí a arabští migranti, imigranti. Původně tedy dostala 6měsíční podmíněný trest odnětí svobody a pokutu v té výši 3000 dolarů a její útočník je ba na svobodě. Takže tohle to se tady dnes a děje v té západní Evropě. To, že se to ještě houfně neděje tady, to neznamená, že to jsem
4: je. To samozřejmě proces takzvané velké výměny. Takže tímto tě zdravím, Martine, ahoj, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
5: Ahoj, taky zdravím. Čau, Martine.
3: Měli jste vstoupit, já jsem to tady sledoval, tak jsem nesledoval vás. Ta, ano, velká výměna, ano, great replacement. A samozřejmě máme to tady stále Kalergio plán. Takže je to tady, 20. hodina odbyla. Chlapci, chopte se. Jo, pozor, technická, dámy a pánové. WhatsApp funguje, spojení je, sice se uslyšíte možná trošku jednou nebo mě jednou, ale budete volat na WhatsApp, nebudete volat na telefon a já tady nebudu hodinu držet v ruce mobil. Budete volat na WhatsApp přímo do počítače. Ano, z telefonní číslo zůstává stejné, takže před písní, před hovory já to číslo ještě zopakuji, kdyby si ho ještě do kanadského studia někdo nepamatoval. Opakuji WhatsApp, na telefon ani nešáhnu a bude mít vypnutý zvonění, takže to ani neskoušejte mobilem.

0: tajemnice. No.
1: Takže oni mají v podstatě klíč k té šifře, protože ona to vždycky
0: ano,
1: hlasí, že šifrovaný ano, hovor.
0: To byl článek, ano, velký článek, mají klíče, dešifrovací klíče k jednotlivým zájmovým hovorům, že jo, takže když někdo mezi sebou jako dealujou třeba nějaký věci, třeba, já nevím, kočičky na jaře a podobně, takový ty různý přezdívky, jak dávají, že jo, těm balíčkům a podobně, tak oni potom jako zjišťují, jako kdo si komu, že to, normálně to dešifrujou, že jo. Takže já vám přeju samozřejmě krásný poslech všem našim posluchačům a čtenářům. My jsme se vůbec jak se tomu říká, že jo.
1: Nepřivítali,
0: willkommen.
1: Kdyby nikdo nevěděl, kdo
0: že, tak, no, že to přivítání, že jo. Takže doufám, že se budou všichni teda jako těšit, že jo, nebo se těšili za domácí úkol, že jo, mají všechno připravené, všechny otázky potom na ty telefonické dotazy, protože jako se někdo se stěžuje, jako, že tam prostě jsou jako třeba 2-3 otázky a že polovinu my z toho jako zapomeneme, protože už taky máme sklerózu, protože jsme chlapi, že jo, protože to je známý, že ty chlapi jedou na jeden proces a ženský jedou na 2 procesy, že jo. To byla ta studie, nebo možná znáte tu studii, že jo, že ženský dokážou dělat 2 věci naraz, ale chlap jenom 1 věc. Že se dokáže soustředit ty daný v mozku. To je speciální věc, že jo, to jsme se dostávali do tady těch věcí. Takže pokládejte nám jedny otázky, aby jsme na tu druhou nezapomněli. Takže já vám přeju krásný, pěkný večer a nádherný poslech.
1: Já se teda osobně těším do 3. hodinu, na další hodinu, 2. hodinu, až lidi budou volat na WhatsApp. Já myslím, že to je jako technický krok kupředu a bude to fajn. Já si myslím, že přece jenom každý má WhatsApp, přesně bude to zadarmo hlavně. Jo? To je, myslím, že dobré. A v rámci telefonu, tak tří písmenkové služby, tak samozřejmě to mají z první ruky v rámci telefonu, tak WhatsApp sice mají dešifrovací klíče, ale je to v podstatě totéž. Tak je to úplně jedno, jestli je to na telefon nebo na WhatsApp. Fajn, pojďme tady na první téma, které tady máme. Já to lehce přehodím. My jsme se z VK ještě bavili o aktualitách, které se odehrály tento pátek ještě před vysíláním a rozhodl jsem se, že ta témata přehodím, protože to aktuálnější téma je paradoxně jako druhé, které jsem měl původně v programu, jak jste ostatně četli na naší fanpage stránce Svobodného vysílače na Facebooku, případně na naší klubové skupině na klubu Group Svobodného vysílače, taky na Facebooku, případně na dalších sociálních médiích, takže ta druhé téma, které tady máme před třetím jako první. Dohoda mezi USA a Iránem je největší Trumpovou porážkou, kterou si Barack Obama náležitě vychutnává. Nová dohoda s Iránem totiž bude pro USA a Izrael ještě mnohem horší než ta, kterou s Teheránem v roce 2015 podepsal Obama a kterou Trump v roce 2018 roztrhal se slovy, že šlo o nejhorší smlouvu v historii. Klíč míru ale nedrží ani USA, ani Irán, ale Izrael. Pokud nepřestane s útoky na Libanon, smlouva padne. Což se samozřejmě stalo právě teď. A z té celé smlouvy, z té celé monumentální, pompézní smlouvy, která se tak vytrubovala do světa, tak právě z ní sešlo. VK, ty máš čerstvé informace o tom, co se vlastně stalo, proč z té dohody vlastně došlo. Halo.
2: Neslyším, VKáčko.
0: Ano, já jsem to měl stišený. Jako Vítek má někdy stišený, já to měl taky stišený.
1: Jasně.
0: Takže super. No, co se stalo? Iránské revoluční gardy teď večer, v podvečer oznámili a vytroubili, že jo, do rádiových přenosů pro všechny tankery a lodě, aby neprojížděli Hormuzským průlivem, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. A bude otevřen až ve chvíli, kdy Izrael začne naplňovat mírovou smlouvu mezi Iránem a Spojenými státy, článek 1. To znamená, ano, Benjamin Netanyahu je samozřejmě ten, který to všemu šéfuje. Trump měl velký povídání v televizi, jsme spolu mluvili, Vítku, před začátkem našeho pořadu, měl povídání, nebylo to důstojné. Ten rozhovor, který měl s redaktorem britské televize, který se ho ptal na to, jestli kontroluje Benjamina Netanyahu. Tam ten kameraman se trošku pousmál, to bylo slyšet, jak se zachechtal, protože ta otázka samozřejmě měla být položená obráceně. Jo, proč vás, pane

0: Trumpa je kontroluje Benjamin Netanyahu. Nejlépe o tom hovořil teď v posledním vysílání včera. Možná by bylo dobré k tomu připravit, možná potom na neděli nějaký komentář, možná video s titulkama. Douglas McGregor, analytik, včera hovořil o tom, že Donald Trump prohrál válku v Iránu a má strach o jeho život, protože to, co udělal, to znamená podpis dohody s Iránem, je zrada Izraele. Že má strach o jeho život. Že to, co ty atentáty, kterým čelil předtím, že nebyly nic ve srovnání s tím, co mu hrozí teď. A samozřejmě, protože Trump 7. října 2024 u hrobu jednoho z nejvyšších vůdců Chabadu Lubavič, Menachem Mendel Schneersona v New Yorku, složil slib halachy ochrany národa sionistického, že? A porušení tohoto slibu tam je prostě trest smrti, žádný jiný tam není. To znamená, že Trump je v ohrožení života a Douglas McGregor o tom hovořil, že má strach o jeho život, protože Trump má teď spoustu nepřátel ve Washingtonu, je obrovský počet takzvaných dual citizens, nebo lidí, říkal dual citizenship, to znamená lidí s dvojitým občanstvím. Nebo s dvojím občanstvím. Co se tím myslí? No, jsou to Američané, ale mají současně občanství státu Izrael. A mnozí z nich jsou na kooptování a jsou naverbováni Mossadem. A pokud kdokoliv z nich dostane pokyn onemocnět Trumpa, Trump dostane rakovinu a do 3 týdnů zemře. Nebo dostane pokyn, aby se udělalo Trumpovi špatně, provedou zákrok, použijou tu pistoli, kterou mají a on do 3 týdnů zemře na nemoc, najednou z ničeho nic. To znamená, oni se ho zbaví. Fyzická likvidace samozřejmě. Mohou samozřejmě na to jít jinak a použijou likvidaci politickou, přesvědčí dostatečný počet senátorů z republikánské strany, protože demokrati to udělají zadarmo, ti nesnáší Trumpa do morku kosti, ale ovládnou, zaplatí několik republikánských senátorů a republikánů, aby to dalo tu nadpoloviční většinu, a normálně ho odvolají v impeachmentu. A ani se nemusí vlastně čekat do těch sněmovních voleb, že jo, kongresových voleb na podzim v listopadu, klidně by to mohli udělat teď, nebo někdy v létě, v červenci, v srpnu, po těch prázdninách letních, které tam budou ve Spojených státech v kongresu. To znamená někdy, nebo na konci srpna, začátku září by to klidně mohli udělat. A protože samozřejmě zrada Izraele se neodpouští. A to, co provedl Netanyahu, že zahájil dneska masivní bombardování Libanonu. Masivní. Ne takové to symbolické, co bylo ještě před několika dny, ale opravdu masivní. Aby tím dal najevo, že je to on, kdo rozhoduje. To je symbol, to je symbolika. Jo? Vždycky, když chce někdo ukázat, že ten, kdo vládne, že jo, že jo, kdo říkají who's in the charge, že? A kdo tomu šéfuje. A tím se to dává najevo. To znamená, Trump podepíše dohodu s Iránem a první pasáž, že jo, první odstavec, první článek, že se zastaví všechny vojenské akce a včetně Libanonu. No a první, kdyby to byl článek třeba číslo 12, nebo 13, nebo ten poslední 14, ale je to první článek, chápete, to je provokace. To je provokace a Netanyahu si to vychutnává. Jak by to šlo řešit? No jednoduše. Americký prezident by řekl okamžitě, Spojené státy zastavují veškerou finanční a vojenskou pomoc státu Izrael. Jenže to nedovolí ta kolona ta kolona, pátá kolona, která je v americkém kongresu. Jak to skvěle vystihl Douglas McGregor v tom povídání včera. Jsou to všechno v podstatě kongresmeni, kteří berou peníze od sionistických sponzorů, od Izraele, od dárců. A de facto to funguje takovým zvláštním způsobem, že americký kongres pošle Izraeli peníze na jeho fungování a část těch peněz jde zpátky americkým senátorům a kongresmenům, kteří potom v americkém kongresu prosazují zájmy Izraele. To je perpetuum mobile. Ještě jednou si to vysvětlíme. Američtí kongresmeni schvalují každoročně velký balík finanční pomoci a zbrojní pomoci Izraeli. Peníze odejdou ze Spojených států od kongresmenů do Izraele. Izrael část těch peněz vezme a obklikou pošle a rozdělí zpátky americkým kongresmenům, kteří ten balík před několika měsíci schválili. Dostanou to na své účty různě, různými cestami, na své volební kampaně. A když se ty peníze vyčerpají, tak to kolečko začne znovu další rok. Zase se pošle něco v Izraeli, zase se ten zbytek nějak vrátí. Zase. A to je v podstatě perpetuum mobile. To je mašina na peníze. Jednoduše to takhle funguje, ale samozřejmě na úvěr, že ona nekonečný úvěr amerického státního deficitu, nikoho to nezajímá, dokud je to kryté ropou a dokud je to kryté petrodolarem, tak všichni prostě jsou v pohodě. Takže Trump, i kdyby to chtěl zrušit, tu pomoc, tak ten kongres mu to zkrátka nedovolí a mu to zkrátka zakáže. Trump je ve špatné pozici. Opravdu ve špatné pozici. On se nechal nalákat do války, kterou nemohl vyhrát, válku, kterou prohrál. A jak to dát dohromady a dát do pořádku, jedině s nějakou mírovou dohodou s Íránem, což ale automaticky znamená zradu Izraele. Protože Izrael potřeboval Trumpa na jednu jedinou věc, na zlikvidování režimu ajatoláhů v Iránu. To byl cíl. Likvidace režimu, který je v Iránu, a dosazení loutkové vlády Šáha, že jo, ten by se vrátil ze Spojených států, že jo, synáček vykutáleného otce, že když utíkali v 79. v tom Boeingu naplněným iránským národním státním pokladem, že jo, byl tak těžký, že musel mít prodlouženou zlatovou dráhu, to bylo celý naložený zlatem, že jo, tenkrát byly ty záběry, jak ten Boeing se musel vrátit a musel startovat znova z větší vzdálenosti, že byl tak těžký a přetížený, že nemohl odstartovat během té islamské revoluce k popukání, ale ne samozřejmě pro iránské občany. Tohleto je katastrofa samozřejmě pro Donalda Trumpa. Naprostá katastrofa. A jak on z toho vyleze, jak se z toho vykroutí, opravdu není jasné, protože udělal si obrovského nepřátele sionisty a samozřejmě, že on slouží pod halachou, to znamená slouží Chabadu. A to jsou hoši od, ne od Bobří řeky, ale od Crimson River, od rudé řeky, krvavé řeky. A tam se jako nikdo koupat nechce v té řece. Tam se většinou lidi koupají jenom jednou. Jenom jednou do ní vlezou, že jo. Potom odplavou pryč. To znamená, já se na to dívám tak, že v podstatě on bude buď dál hrát tu svoji hru, to znamená, bude se snažit nějakým způsobem naplnit jakýmkoliv cílem prostě, nebo jakoukoliv silou ty cíle, o které usiluje jako Izrael, aby vyhověl Izraeli v nějakých podmínkách, jakože Irán se úplně zbaví jaderného programu, ale to je jenom část těch požadavků, protože oni ultimátně požadují jenom jednu jedinou věc, a to je likvidaci iránského režimu. Likvidaci. Jim nestačí jenom to, že Irán přestane někde něco obohacovat. Oni chtějí zlikvidovat ten režim, úplně ho odstranit. No to je samozřejmě historicky daná sionistická nenávist vůči Peršanům. Jsem o tom několikrát hovořil. Oni do morku kosti nenávidí Peršany na prvním místě, na druhém místě nenávidí křesťany. Jo, Peršany na prvním místě, křesťany na druhém místě. A tohleto je potom naprosto absurdní, když někdo z křesťanského prostoru jede do Izraele, narazí si na hlavu jarmuly, začne mlátit hlavou do zdinářku a ten člověk přichází z křesťanského prostoru, nebo někteří dokonce jsou pokřtění. A oni tohleto udělají. Jo, oni prostě zradí víru a jedou. A ještě mají tu drzost říkat, jako že jsou součástí, že to omlouvají, že to omlouvají. On byl pokřtěný, on byl klidně i biřmovaný, že jeho rodiče byli křesťané, cokoliv. A najednou on si bere jarmuly, on tam někde začne vykřikovat, že pomalu, že je žid a podobně, takovéhle ty věci, že jo, ve slabé chvilce cítí nějakou sounáležitost, on cítí tu sílu, že jo, tu sílu cítí toho vyvolení toho národa, protože to je cítit, že oni, když projdou tím rytem a složí slib halachy, tak jim jsou otevřeny některé procesy řízení, vyššího kultního řízení, v hlavě jim otevřou několik filtrů. Několik filtrů, které normálně jsou nedostupné běžným lidem. Oni provedou určité okultní rituály a otevřou jim některé takzvané čakry. Možná se o to zajímáte, tak buď se, někdo tomu říká filtry, někdo čakry, ale spíš z toho, řekněme, biologického a fyzikálního hlediska je lepší říkat filtry, protože ty čakry jsou spíš takovým jako tím transcendentálním přesahem. Ale zkrátka, oni začnou cítit tu sílu té vyvolenosti, začnou ji cítit. Ona je skutečně cítit. Ona je cítit. Najednou máte sílu, že jste nedotknutelní. Je to opojný pocit. Naprosto opojný. Jste součástí nejvyššího planetárního procesu řízení a cítíte sounáležitost. Nedá se to popsat. Je to něco, jako by se dalo jako nazvat jako mnohojedinečnost. Jo, mnohojedinečnost. Jste součástí mnoha. Jo, a cítíte tu strukturu jako včelí roj, že? V podstatě něco jako systém včelího roje. Těžko se to vysvětluje. Takže oni jim dají tady ten pocit, že to cítí. Cítí tu sílu a slabé kusy to úplně ovlivní a pod emocema začnou vykřikovat, já jsem žid. A začnou to vykřikovat na náměstích a na různých sjezdech, protože ty emoce je úplně přemůžou. Oni se přestanou kontrolovat. Úplně se přestanou kontrolovat. Začnou to vykřikovat. Přitom oni jsou křesťané. Že? Obrovská síla, obrovská moc. A tohleto v podstatě je podle mého názoru, nebo bylo patrné a je patrné u Donalda Trumpa. Oni mu dali pocítit tu moc, proto on v okamžiku, kdy podstoupil halachu, tak on se změnil, strašně se změnil a prostoupilo ho zlo. To je mimochodem doprovodný proces. Oni vám dají v podstatě pocítit tu moc, ale současně vás to začne měnit ke zlu. Ke zlu, k sionistickému zlu. Začne vás to změnit. Kroutí vás to. Že? Začne vás to překrucovat úplně. Jo, pokřivovat charakter a podobně. Do toho, abyste sloužili sionistické otázce. Úplně. Že? Úplně, abyste byli oddáni sionistické otázce. Někdo to nezvládne, někdo se z toho pomátne, začne mu prostě hrabat v hlavě, někdo naopak se v tom začne vyžívat. Typickým příkladem a příznakem takového člověka je americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee. To je člověk, který propadl sionistickému zlu způsobem, že je přímo viditelné. Lidi, kteří jsou schopni vidět některé energetické nebo takzvaná energetická pole okolo lidí, tak vidí, co okolo Huckabeeho je vytvořeno. Kdo mu sedí za krkem, že? On se úplně přetvořil. Úplně se... Stačí si poslechnout znovu Gregora McDouglase, co on povídá o Huckabeem, jaký je to naprostý magor. Mimochodem, Huckabee teď prohlásil, byl věšivě a prohlásil, že kdyby nebylo Izraele, tak americký národ by vůbec nepřežil a že za svůj vznik vděčí zkrátka Izraele. Tohle to řekl Huckabee v posledním projevu. Chápete? Tohleto je, proto existuje takovéto jadrné slovo šábezgoj, ale to je hodně slabé slovo, protože tohle jsou lidé, kteří jsou úplně přeprogramovaní, ačkoliv původně křesťané jsou úplně přeprogramovaní a propadnou zkrátka onomu takzvanému mesiářskému komplexu, že jsou součástí prostě vyššího, nebo do toho v podstatě nejvyššího procesu řízení, tedy okultního procesu řízení nad planetou. Úplně jim hrábne v hlavě, jako Huckabeemu, úplně stejně. Jemu hráblo. Jo, on je mimo, úplně. A přitom je v roli amerického velvyslance v Izraeli. Já, když jsem viděl onoho ministra zahraničí, a jak tam přijel a vykládal tam o tom, že Izrael je obklopený necivilizovanými národy a ty národy přirovnal ke kanibalům. Já jsem tam skoro viděl Huckabeeho, místo něho. Jsem si říkal, ten začíná mluvit jako Huckabee. Opravdu pozor na to. Oni, když nechají těm lidem v podstatě čichnout k té moci, oni cítí tu moc, tak někteří to opravdu nedají. Můžete to přirovnat k nějaké opravdu silně návykové droze. Jo? A některé ty drogy jsou opravdu tak návykové, že stačí jedna dávka a už jste závislí a už se z toho nevyhrabete, naprosto se nevyhrabete. A, že jo? A tohle to je něco podobného. Znamená ta moc, ten pocit té absolutní okultní moci, který prochází a člověk cítí jako přímo od, jako v mozku prochází, že jo, tělem, páteří až do nohou, že jo, prostě ten moc, to proudění ty obrovské síly, ty energie, najednou jako prostě jako pocit, jo, že prostě jste neporazitelní, nikdo na vás nemůže, kdyby na vás někdo vystřelil, tak kulka vám nic neudělá, protože vy jste chránění vyšší mocí a věříte tomu, jo, věříte tomu, naprosto jste o tom přesvědčení. Proto mnoho lidí se jako diví, proč oni disponují takovou mocí. No, samozřejmě, kdo kontroluje okultní procesy řízení, dokáže si podřídit naprosto kohokoliv. Naprosto kohokoliv. Jedině člověk s velkou silou, s velkou vůlí, obrovskou vůlí, který tomu odolá, který řekne, ne, nebudu sloužit pod halachou, nebudu sloužit vyvolenému národu. A řekne to pevně, řekne to silně, řekne to jasně a tím v podstatě se jako uchrání, obrání, ale otázkou je, jestli oni o toho člověka opravdu jako silně usilují. Pokud o něho usilují, tak ho vystaví takovým zkouškám, že on prostě podlehne tomu tlaku, obrovskému tlaku. Znovu si to přirovnejte k nějaký droze. Někdo vám nabídne drogu, vy to odmítnete, to já nedělám, do toho nejdu. Nabídne vám to po druhý, po třetí, po pátý, po desátý a když vy pořád ne a ne, no tak vás k tomu dostanou tak, že vás opijou, vy o tom nevíte a přisypou vám to do pití, zatímco vy to nevíte. To znamená násilně to do vás dostanou. A najednou jste v jejich moci. Prostě nechtěl jste dobrovolně, tak oni si vás vezmou na sílu, takzvaně. Takhle to funguje. No, ale to jsme samozřejmě zaběhli s přesahem, že jsme se vytvořili oblouček, takový most, že jo, sklápěcí, se někam trochu jinam. Ale když se znovu vrátím tedy ještě k Trumpovi, tak já se na to dívám tak, že on teď bude mít nějaký čas, pár dní, kdy buď dá dohromady Netanyahua a řekne mu, že to, co navrhuje, je jediné možné teď řešení, rozumné řešení a že Izrael teď v téhle chvíli nemůže očekávat víc. Že to prostě není realistické. A pokud bude se snažit dostat víc, nedostane nakonec nic, respektive dostane se znovu do války s Íránem a Spojené státy už nebudou moci Izraeli nějak významně pomáhat. To je jeho jediná možná šance. Samozřejmě, že je tady velká otázka toho, jak hluboko on je pod tou halachou, jak moc mu dali okusit ten pocit té moci. To znamená, víte, na něho působí na Trumpa obrovské tlaky, lobistické tlaky před kongresovými volbami na podzim do kongresu. Kdyby nebyly volby, žádná mírová dohoda by nebyla. Republikáni mají strach, že kvůli uzavřenému Hormuzu, který tlačí na ceny paliv ve Spojených státech, likviduje to volební šance republikánů. To znamená, oni potřebují otevřít hormuzský průliv, aby ropa proudila, aby ceny u amerických benzínových pump spadly před volbama dolů. To je hlavní cíl a to se bez otevření Hormuzu nedá udělat. Ani když pustí ruskou ropu na trh, nebude to stačit. Oni potřebují otevřený Hormuz. A proto byl Trump k tomu donucený a neudělal to z vlastního rozhodnutí, ale protože republikáni ho k tomu donutili a dotlačili. Problém je v tom, že Netanyahu a nezajímá, kdo ho dotlačil, protože on složil halachu a on musí sloužit ve prospěch jich, jejich vyvolené skupiny. Konec konců sloužit chabadu má doma zeťáka, že jo, člena chabadu Lubavič, dokonce i jeho vlastní dcera je tam nasáčkovaná, konvertovala k chabadu. Takže oni to mají přímo v rodině a de facto už bylo jenom otázkou času, kdy k chabadu přivedou samotného Trumpa, no a to se nakonec stalo toho 7. října 2024 u hrobu Menachem Mendelšnírsona. Tam se to pojistili, dali mu, strčili mu do ruky, že jo, Tanach, nechali mu tam přečíst pár věcí, mu tam stejně strčili papír, aby to bylo v angličtině, protože on hebrejsky neumí, to určitě ne. Takže dovedu si představit, že on je v nějaké pozici teď a když jsem ho viděl dneska v tom videu, tak mi připadalo, že je mimo. Že na nějakých tabletkách ujíždí, na nějakých pilulích, možná něco bere, nevím, ale vypadalo to, že jako prostě bere nějaký nevermind tabletky, jo, něco v tom smyslu, že je mu úplně šumafu, co se děje okolo něho, trošku takový ten styl à la Biden, ale ne v tak viditelném postavení, to znamená, u Bidena to bylo přímo viditelné z velké dálky. Biden někam vešel, vyvalil oči a nevěděl, kde je, co je a podával ruku do vzduchu imaginární postavě. V této pozici Trump ještě není, ale vesele vykračuje k tomu modelu svého předchůdce zcela jednoznačně. Takže uvidíme následující dny, jak se vyvrbí. No, bude to hodně zajímavé. No a teď bychom si dali přestávku, Vítku. Využijeme, že jo, teď máme půl deváté, tak nějaká jedna písnička a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
1: Dobrá, Martin něco zahraje, určitě vybere nějakou pecku a pak pojedeme dál, Martine.
2: Tak, 10. jsme měli smutné výročí, samozřejmě 84. Tak já jdu zahrát Lidice.

0: 24. června roku 42.
1: Samozřejmě to poslední datum 24. června je vzpomínka taktéž na vypálenou obec, tedy Ležáky v Heydrichiádě. Na to nesmíme zapomínat. To je teda jediná smutná připomínka. Tak, nevím, jestli pánové jsou zpět. Jestli jsou. Dobře. Je to vaše.
2: Vatikán a židovská lobby s Izraelem nás znovu podvedli. Alexander Lukašenko v rozhovoru pro Al Arabiya zhodnotil proces selhání mírových rozhovorů v březnu a dubnu 2022, a když ruská vojska stála u Kyjeva. Podle jeho názoru byla tehdy Rusko znovu podvedeno, jako předtím v případě minských dohod. Mezitím summit skupiny G7 potvrdil rostoucí únavu z konfliktu na Ukrajině, který nepřinesl očekávanou porážku a izolaci Ruska. Jak ten summit potvrdil únavu z toho vleklého konfliktu? Protože já chvilku poslouchal mainstream dneska shodou okolností, což občas dělávám ze studijních důvodů, a tam jsou rozjásaní, naprosto rozjásaní nad těmi drony. Jak drony vítězí nad Ruskem, oni Ukrajinci, kdyby neměli drony, tak už jsou dávno prohraní. Jo? Tak ty drony jediné drží, a oni jsou rozjásaní. Tak to je ta, těch, to není moc jako ta únava z toho. Jo?
3: Ne. Přesně o těch dronech je teď poslední článek na Aeronetu, který vyšel právě před začátkem našeho vysílání. Ty o něm vůbec nevíš, samozřejmě. Tam já to řeším. Podívejte se, tak nebudeme řešit přece článek, který si můžete přečíst, tak vezmeme ty nové události a co, o čem pojednává ten poslední článek. To je klidně, to můžeme rozebrat, protože v podstatě to má s tím souvislost, na co teď se zrovna ptal. Určitě všichni víte ze všech evropských médií prostě, že v Moskvě bouchají střechy, že tam hoří střechy, že tam vybuchují nádrže stopným olejem. Víte, že až odlétávají tak krycí víka, že jo. Víte, že tam hoří prostě auta, že jo, tohleto všechno, a působí to strašně sugestivně, a všichni v Evropě a v Bruselu jásají, Rusko konečně prohrává válku, Ukrajinci konečně už zapálili tu Moskvu a už konečně hoří, a s pocitem a pohledem šílenců tancují a křepčí jako blázni na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny. A proč? No, protože oni se radují nad něčím, co nemá s válkou na Ukrajině vůbec nic společného. Právě dneska ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajina v průměrně ztrácí každý den 24 kilometrů čtverečních území a ruská armáda postupuje na celém úseku fronty na všech klíčových bodech. To je zkrátka realita. Ukrajinské obranné pozice v podstatě nemají už jak se bránit ruské armádě, protože nemají vojáky. To, co chytají skupiny a komisaři TCK, ty zoufalce po ukrajinských ulicích a nakládají je do těch autobusů, že jo, a do těch vanům, že jo, těch dodávek, tak v podstatě tu válku nedokáže vyhrát, nedokáže zastavit ten ruský postup, protože zkrátka ta Ukrajina na frontě tu válku prohrává. A jak už řekl Josef Goebbels v tom fantastickém, nebo to nebyl fantastický projev, to byl spíš vysoce konceptuální projev, který zazněl ještě před začátkem války, a to byl myslím rok 1938, a skoro okolností to byl jeden z jeho projevů, který měl v rádiu a on tam měl takové to povídání o tom, jako, jak se prostě vyhrávají a prohrávají války. A on tam řekl tu úžasnou věc, když prohráváte válku, je třeba přesvědčit vaše občany, že ji vyhráváte skrze tisk a rádio. No a přesně tohleto dneska dělá Kyjev za pomoci CIPSu operací řízených z Vauxhall, z MI6 z Velké Británie. Protože to, co všechno teď je zaplavováno v evropských médiích, všude jsou videjka, natočená videjka, amatérská videjka z telefonů, jak bouchají střechy a jak hoří střechy někde v Moskvě a jak dron narazil do jeřábu, stavebního jeřábu v Moskvě a jak dron narazil do nádrže s olejem v Moskvě a ta nádrže vybuchla a víko od té nádrže vyletělo asi 30 metrů do vzduchu a neustále je to prostě vysíláno na všech médiích a vypadá to působivě, vypadá to sugestivně, vypadá to, že Moskva už hoří, Rusové se zhroutili, už jsme vyhráli, peremoga, že bude. Ukrajinští občané, evropští občané, všichni si myslí, že Rusko už je poraženo a trojice velvyslanců Německa, Francie a Velké Británie má dokonce tu drzost, že přijdou za Sergejem Lavrovem na ministerstvo zahraničí Ruské federace v Moskvě a položí mu na stůl papír, který je ultimátem a kapitulační listinou a očekávají, že Lavrov to podepíše. Video máte v tom posledním článku. Tohle to všechno, jste to možná zaregistrovali před několika dny, jak trojice velvyslanců přišla s neznámým účelem na ruské ministerstvo zahraničí v Moskvě, že jo, nikdo tehdy nevěděl, co tam vlastně dělají, nebo co tam pohledávají. No ale oni přinesli ultimátum. A víte, na jakém základě? Na základě obrazových videí CIPSO operací, kde jsou zachyceny hořící moskevské paneláky, jejich střechy a hořící auta a pod vlivem a pod dojmem toho, že Rusko už prohrává válku, přinesli kapitulační dekrety přímo Lavrovovi do jeho kanceláře. V normálním světě ty lidi by okamžitě sebrali do svěrací kazajky a odvezli do psychiatrické léčebny. Ale v dnešní současné západní Evropě nic takového se neděje, protože procesy šílenství samozřejmě řídí celou Evropu. Nikdo už se ani netváří, že se dělá nějaká reálná politika, všichni se zbláznili. Dvě krávy řídí Evropskou unii. Když ji neřídí dvě krávy, tak ji řídí tři šílení velvyslanci, kteří jdou s kapitulačním dekretem za ruským ministrem zahraničí. A když tu situaci neřídí tihleti tři, tak to řídí pro změnu skupinka těch tří magorů, jako je Zelenský, Starmer a Merz, kteří se sejdou někde v Londýně a tam plánujou svoji velkou peremogu nad Ruskem. Ale ona nejde udělat reálně na frontě, ona jde udělat pouze mediálně. Mediální peremoga. To je to, co momentálně teď vidíte na televizních kanálech, co vidíte na internetu. To znamená poklopy od olejových rezervoárů, které letají vzduchem, hořící střechy ruských paneláků a nějaká hořící auta a nákladňáky na ruských silnicích. To je Přesně to, co teď vidíte každý den, pořád.
2: A to jsou teda deepfakey, nebo co to je? Teda?
3: Ne, je to informační, je to informační kolo, to jsou to normální údery, jsou to normální údery, v každé válce hoří střechy. Podívejte se do Kyjeva, tam hoří střechy každý den mnohonásobně více než v Moskvě, ale to je válka. Chápete? A když se zaplavují média těmito obrázky, tak si tím vytváří informace, falešná informace o tom, že Rusko prohrává válku, jenže Rusko ji vyhrává. Fakticky vyhrává na frontě. Zatímco Ukrajina se snaží přesvědčit celý svět, že válku vyhrává na mediální úrovni propagačními kamerovými záběry vybuchujících poklopů olejových nádrží někde v Moskvě. To znamená, to, čeho je právě teď celá Evropa v podstatě svědkem, tak je de facto konec a destrukce válečného úsilí Ukrajiny, protože ona už nemá skutečnou sílu vyhrát válku. Ona už může se snažit pouze o vítězství na mediální úrovni. Takzvané mediální vítězství. Cipso vítězství. To, o kterém hovořil Josef Goebbels. Přesně tohleto dělala Goebbelsova propaganda až tedy úplně do konce. Že v podstatě dá se říct, že až vlastně někdy do poloviny dubna, než se úplně celý propaganda stroj rozpadl, tak že jo, ty historické záznamy hovoří o tom, že v Berlíně centrum propagandy skončilo svoji činnost a vysílání, propagandistické vysílání 22. dubna 1945. To znamená, skoro úplně až do konce propaganda tvrdila, že ruská, tedy sovětská rudá armáda, že je likvidována, že vítězství Wehrmachtu je na dosah a že usilovnou prací tohoto vítězství během několika týdnů dosáhneme velkého, velkolepého vítězství. A říšská propaganda tohleto šířila po celé říši, včetně protektorátu Čechy a Morava. Lidové noviny o tom psali ještě 29. dubna. Že vítězství třetí říše ve druhé světové válce je na dosah. Takže takhle funguje dneska CIPSO systém řízení téhleté války a protože oni mají samozřejmě řízení z Londýna, odborníci na CIPSO z Velké Británie, samozřejmě to je jejich práce, tohleto. Konec konců oni jim financují a chtějí jim zafinancovat. Velká Británie oznámila, že zafinancuje Ukrajině 150 000 dronů, že jim poskytne peníze na nákup 150 000 dronů a ty drony jsou potřeba jenom k jedné jediné věci, k vytváření iluze vítězství. Rusové mezi tím si vezmou Záporoží, mezi tím si vezmou Donbas, mezi tím si vezmou postupně Dněpropetrovskou oblast a postupně si vezmou celý východní břeh Dněpru. Ale tady v Evropě budeme slyšet, jak Rusko už je skoro poraženo. Chápete? Takže já varuju před tím, abyste podléhali CIPSO dezinformacím. Tak, jak řekl brazilský prezident Lula Silva, nálada uvnitř za zavřenými dveřmi, ne to, co je prosím vás veřejně filtrováno, ale za zavřenými dveřmi, on hovořil o tom, co se děje za zavřenými dveřmi při jednání, je velice špatná. No, protože tam oni si mezi sebou lhát nemusí, mezi sebou. Oni vědí, jaká je situace na frontě. A oni vědí, že morálku kolabující ukrajinské armády je třeba posílit nějakými dobrými zprávami. No a k tomu slouží obrazové záběry vybuchujících poklopů v Moskvě. Já doufám, že na alternativě nejsou idioti. Lidé, že by byli idioti, kteří nerozumí tomu, jak funguje propaganda, jak funguje válečná propaganda, jak fungují CIPSO operace na kontrolu, že jo, na tzv. Psychologické operace, že je centrum pro řízení psychologických operací během války, takzvaná válečná propaganda. Takže je jasné, že ve chvíli, kdy nemá Ukrajina už vojáky, nemá dostatek zbraní, nemá dostatek raket, to jsou všechno veřejně známé údaje, tak Ukrajina v podstatě válku prohrála, ale čeho má dostatek, tak jsou drony. No a těmi drony dokáže létat do Ruska a zapalovat střechy bytovek, paneláků, nějaká auta, nějaké sklady, nějaké nádrže. Rusko po několika dnech vypálí na Kyjev, na Žitomir, na Dněpropetrovsk, zase nějaký obrovský mohutný raketový úder, zase jim rozmlátí něco, co Ukrajinci potřebují. Elektrárny, trafostanice, čističky odpadních vod, vyhodí jim do vzduchu nějaké železniční depo, nějaké opravny, zase se jim to nějak zpomalí, zase nebudou mít čím svítit, zase tam pojedou generátory, zase budou schánět někde, kde budou mít palivo, aby si mohli zasvítit večer. Tenhle ten proces války zkrátka má svoje pravidla a my jakožto zatím, a já říkám zaplať pánbů, jenom nezúčastnění pozorovatelé, my musíme vědět, kde je ta pravda, kde je ta realita, nepodléhat CIPSO manipulaci. Ale co je důležité? Lavrov tam řekl jednu zásadní věc. On řekl, že v Kremlu jsou si vědomi toho, že Evropa se chystá na válku s Ruskem v roce 2030. To tam řekl v tom rozhovoru. A pokud se něco nezmění, tak on ujistil evropské protějšky, že ta válka se bude diametrálně lišit od toho, jaká válka je teď na Ukrajině. Válka Ruska s Evropskou unií, potažmo z NATO, bude mít úplně jinou podobu a jak on řekl, bude vedena úplně jinými prostředky. Můžete si domyslet, jaké prostředky to jsou, samozřejmě i ty nejzazší, to znamená termonukleární. A hranice roku 2030. Já jsem o tom hovořil několikrát, že a už v minulosti, že jsou některé ty projekce, které zobrazují různé věci, které se odehrávají na přelomu let 2030 až 2034 a podobně, ale jsou tam některé projekce, které už v roce, dokonce v roce 2029 už tam prostě nejsou vůbec pěkné záběry prostě toho, co se děje prostě v Evropě a Velká Británie je ze 70% potopena pod vodou. Nějakým způsobem. Jo? Jestli to bylo zemětřesení nebo nějaké silné údery a jedna třetina Francie nížiny je potopena rovněž pod vodou. Pod vodou je Holandsko, Belgie, země Beneluxu a podobně. A prostor střední Evropy je spálený na uhel. A to jsou, samozřejmě to jsou iterace, které nevíme, jestli nastanou, jestli se takto odehrají, ale nemůžeme úplně si říct, to se nás netýká, bude to dobrý, bude to fajn, to se nestane, protože to časové kontinuum je opravdu silně a velice nevyspytatelné. To znamená, jaká konkrétní realita v budoucnu se takzvaně nastaví k realizaci. To znamená, při plynutí toho časového kontinua jsou různé odbočky a rozbočky. Já jsem to vysvětloval, jak to vypadá, že jo, jakoby připodobnění, jako máte jednu kolej, jedete po jedné koleji, ale najednou v nějaké chvíli máte 6 různých odboček. Jo? Koleje se rozjíždí do 6 různých kolejí. a vy do poslední chvíle nevíte, na kterou kolej z těch šesti prostě najedete. A každá z těch šesti kolejí vede k nějaké jiné iteraci. Do té chvíle, dokud se to nestane, to rozdělení, to rozpojení, a nedojde k výběru některé té trati, některé té trasy, tak vy do poslední chvíle nevíte, která z těch iterací se zrealizuje. To znamená, jsou to možnosti, jsou to iterační možnosti, jedna z nich se zrealizuje, jedna z nich bude. A hodně jich je tam jakoby normálních, válka pokračuje, pořád Rusové mají Dněpropetrovsk, drží Záporoží, dostali se na východní břeh Dněpru, směřují nahoru. V roce 2029 se dostávají útokem z Běloruska do východního Kyjeva a východní Kyjev na levé straně Dněpru, to znamená na východní straně, se stává ruským a dostává název takzvaný východní Kyjev a stává se ruským městem. Poté dochází k uzavření příměří a celý ten prostor vlastně se rozděluje na ruskou sféru vlivu a tam je most a na tom mostě se potom podepisuje mírová smlouva. Přesně uprostřed se podepisuje, tam mají stůl a podepisuje se mírová smlouva. No, přesně tam. To znamená východní Kyjev, ruský, západní Kyjev, no toho, co zůstane z Ukrajiny. To znamená, tam jsou různé iterace, k čemu může dojít a to, že samozřejmě, kdo tam podepisuje tu mírovou smlouvu, to je zajímavé, prezidentem u podpisu té smlouvy je Dmitrij Medvěděv. Znovu, už tam není Vladimír Putin, je tam Dmitrij Medvěděv, podepisuje mírovou smlouvu. To je zvláštní. No, ale jak říkám, to jsou různé iterace, některé z nich se mohou naplnit a některé ne, to znamená. Takhle je třeba se na to dívat. Máme 20.55, Vítku, jestli máš nějaké doplňující dotazy, tak ještě bychom to probrali, a nebo jestli ne, tak si pustíme jednu písničku a potom bychom se pustili do těch našich posluchačů, kteří na nás čekají určitě.
2: Já bych se jenom ve slušnosti, opravdu ve slušnosti VK zeptal, s těmi drony a vybuchujícími olejovými nádržemi v Moskvě a bytovkami a tak dál. To je jedna věc, ale ono to tak úplně fake, respektive ne fake, ale...
3: Ne, to není fake,
2: Já jsem se špatně vyjádřil, Dezinformace, že to není úplně dezinformace, že se tam děje. Otázka je spíš, do jaké míry Ukrajina a respektive Rusko ví, že ty drony jsou zafinancované Západem a když už to dosahuje metropole, opravdu jako Moskvy, tak to už je docela mazec. A divím se, že Rusko si opravdu tohle... Já vím, že to je pořád dokola, ta červená čára a tak dále, všechny ty věci, ale že si to Rusko nechává líbit, když to je vlastně dosahuje hlavního města. My jsme říkali už v našem vysílání několikrát, že když se to bude odehrávat už v hlavním městě, nejenom na okraji ruských hranic, ale v hlavním městě Ruska, ale už přece Rusko musí něco udělat a ono furt pořád
3: mlčí. A přesně takhle by se mohl ptát i na ze strany Ukrajiny. Když už teda i na té Ukrajině, v tom Kyjevě padají orešníky, když už ty orešníky padají i do toho Kyjeva, proč teda na tu Ukrajinu nepřijdou západní vojska? A jsme ve stejné pozici. Proč? No, protože na to nemají. Nemají výzbroj. Nemohou bojovat s Ruskem. Teď momentálně v roce 2026. No a Rusko, jak je na tom? Může teď bojovat se Severoatlantickou aliancí? No, teď ještě asi nemůže. S největší pravděpodobností. Jinými slovy, když hoří Kyjev ve válce se musí počítat, že bude hořet i Moskva. To je realita války. Konec konců Karaganov teď o tom měl pěkný povídání. To je zkrátka daň, která je naprosto jasná, ale co je důležité je, že tím, že budou hořet někde prostě střechy nějakých bytovek v Moskvě, tím se nezmění situace na frontě, na Donbasu, na frontě v Záporoží, na frontě, na severu fronty, nahoře, okolo Kupiansku. Tam nikde se prostě fronta nezmění. Tam bude pořád ruská armáda v té pozici, v jaké je, protože ukrajinská armáda nemá lidi. A dokud ty lidi někde nevyčaruje, tak zkrátka ruská armáda bude postupovat. To je realita. A zoufalost Ukrajiny je v tom, že oni vědí, že takhle přesně to je a nemůžou s tím dělat vůbec nic. Mohou pouze dělat jednu věc, že budou zapalovat střechy v Moskvě a díky tomu budou vyvolávat tu šílenou radost těch magorů a bláznů, kteří patří do psychiatrické léčebny v Bruselu. Ti budou mít obrovskou radost z toho, že hoří nějaké střechy v Moskvě. A protože budou mít radost, tak sáhnou znovu hluboko do kapsy, ale ne sobě, ale daňovým poplatníkům v Evropě a znovu pošlou kyjevské chuntě velké peníze. Jenom za to, že jim ta chunta bude pravidelně dodávat zábavná videa s hořícími střechami v Moskvě. Já doufám, že tomu rozumíte, jak to funguje financování ukrajinské války. Někde je objednávka. Objednávka je v Bruselu, objednávka je v Londýně. Aby přicházely peníze do Kyjeva, musí Kyjev vykonávat nějaké výsledky, musí poskytovat výsledky. Na frontě žádné výsledky Kyjev nedokáže poskytnout už od léta 2023, kdy selhala ta ofenzíva. Ta slavná kontraofenzíva. To znamená, jaké jiné výsledky může Kyjev posílat do Londýna a do Bruselu, aby dál chodili prašule? No, jedině tak, že vyrobíme laciné drony, budeme je posílat do Moskvy a budeme natáčet skvělá videa, jak hoří střechy v Moskvě a díky tomu nám západní

jo, okolo zbrojovské firmy Firepoint, která vyrábí tady ty propagační drony, které letají do Moskvy, financované ze západních peněz. No a něco se odkloní. A samozřejmě jsou předražené. To znamená, ukrajinská vláda používá západní peníze na nákup předražených dronů od Firepointu a hoši od Crimson River se mezi sebou podělí. O vývar. Teď to vyšuje nabu. To je realita. Takhle funguje válka na Ukrajině. A pokud bychom se zeptali, proč, já už jsem o tom několikrát hovořil, proč ruská armáda to tam nevymlátí, že jo, protože tedy Lavrov o tom teď hovořil, že když bude válka mezi Ruskem a Evropskou unii, respektive NATO, že ta válka bude úplně jiná, tím jako myslí skutečná, opravdová, velká, bum, bum, válka, tak proč tahle ta válka na Ukrajině je taková, jaká je? No tak to už jsem několikrát vysvětloval. Proč myslíte, že není dovoleno, aby ruská armáda bombardovala hlavní logistický uzel, přes který proudí na Ukrajinu nejvíce zbraní a zároveň odtamtud proudí největší suroviny, za které Ukrajina dostává peníze na vedení své války? Jaký je to bod? No je to Oděsa, přístav. Není dovoleno udeřit na Oděsu. Rozbombardovat ten přístav, aby Ukrajina nemohla tam nic dělat a aby tam nebyly žádné lodi, aby všechny lodě byly potopené, aby ten přístav byl uzavřený a aby Ukrajina přišla o lodní dopravu a o přísun zbraní a materiálu loděma, o odvoz ukrajinského obilí a tak dále a surovin, že jo, ven loděma, tak nikdo z ruské armády tam neprovede žádný obrovský masivní úder. A když o tom, jako když se na to tady jako Rusové odpověď většinou nedostanou, odvahu na to měl jenom jeden z ruských analytiků, Karaganov, který na to odpověděl, je to z toho důvodu, že většinu těch majetků v té Oděse, včetně těch přístavů, vlastní ruští oligarchové, židovské rodiny. A ty nedovolí Gosudárovi, aby jim je zničil a rozbombardoval. A tohle to platí o mnoha podnicích a o mnoha závodech a o mnoha rezortech a o mnoha objektech a cílech na Ukrajině. Není dovoleno likvidovat železnice, protože většina z nich je v majetku lidí napojených na Děrypasku. Na jednoho z hlavních oligarchů po boku Vladimira Putina. Proto není dovoleno schazovat bomby na kyjevské a ukrajinské železnice. Karaganov to vysvětloval. To je realita. Není dovoleno bombardovat židovský majetek na Ukrajině. Ale je dovoleno, aby tam umírali ruští gojim. A je dovoleno, aby tam umírali v té válce ukrajinští gojim. To je dovoleno. A to je realita. A kdo si to chce namlouvat? Taková je válka. Když hoří barák gojim v Moskvě, nobody cares. Každému je to jedno. Je to oběť války. Naopak, Rusy to posílí, zpevní. Rusové pod tlakem se takzvaně semknou. Semkli se, když byli napadeni Napoleonem, semkli se, když je napadl Hitler. Rusové, když se na ně útočí, tak jsou semknutější, jsou skonzolidovanější, mají lepší disciplínu. Zkrátka, procesy řízení a procesy války mají škaredé a ošklivé obrysy. To znamená, to není tak, že jenom Zelenský, jakožto bývalý prezident a dneska de facto jakoby mafiánský vůdce, má samozřejmě židovský původ. To je veřejně známé. A posílá do té války všechny ukrajinské muže a většina z nich, nebo skoro nikdo z nich, nemá židovský původ. Že? To znamená, taková je realita. Takže to není tak jednoduché. Válka je odporná, válka je hnusná, ale někdo ji dělat musí.
Takový to přísloví. Takže nebudeme zdržovat.

0: máme 21.05. Musím se na přestávku, já se musím občerstvit, mám sucho v ústech. Takže jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn, pustíme se do WhatsAppu. Dobrá, Martine, zahrajeme si.
2: Ano, ano.

0: Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
1: Už tak uvidíme, na co přijdeme my v další, už ne hodince, ale 50 minutách vysílání, tedy hovoru u Klábosnice Pátečník s Vítkem a s panem VK. A ještě jednou tedy připomínám, volejte na WhatsApp 775 829 812, ještě jednou 775 829 812. Tak, můžete začít i asi za chvilku.
2: Tak uvidíme, jaká bude fluktuace posluchačů, jestli nám vůbec...
3: Haló.
2: A jsme tady, ano.
1: Oba on dva. Už to tady někdo proboval hned, jak jsem to ohlásil na začátku, tak tady někdo zvonil, tak uvidíme. Dámy a pánové, přes WhatsApp. Ano.
2: Třeba nikdo nebude volat, tak můžeš, Martine, to zkusit zavolat zpátky tomu posluchači, který volal třeba. By to taky šlo, ne?
1: Mhm. To by šlo.
2: Tak tam ten WhatsApp vlastně, tam se ty možnosti otevírají.
1: Jdem to zkusit.
2: Jasně, když nikdo nevolá.
1: Vyzvání. Jestli to někdo vezme. Třetí.
2: Tak, uvidíme.
1: Třetí volání, zvonění teda, čtvrté.
2: Tak zřejmě někdo. Uvidíme, jestli to není technická výzva příliš, řekněme, složitého charakteru. Já bych řekl, že právě ne, že WhatsApp má dnes opravdu každý, že by to mělo být jednoduché. A lidé by mohli volat právě přes WhatsApp úplně perfektně. Tak snad se nám někdo dovolá. Nebo, že bychom zahráli další písničku a během písničky, pokud někdo zavolá, tak bychom ji utli. Co ty na to?
1: To se ptáš mě?
2: No, to se ptám tebe. Protože nikdo nevolá a tak tady plácat prázdnou slámu asi není.
3: Já si myslím, že samozřejmě já neznám profilaci a profil našich posluchačů, jo. Ale co taky jako asi nějak odhaduji, jako protože podle hlasu, že jo, člověk z minulosti, že když nám volají posluchači, já nepoznám podle hlasu, jak je kdo mlác a podobně, ale já bych řekl, že nás poslouchají hlavně, nebo nám volají hlavně starší lidé a ti asi nemusí být úplně až tak zdatní, že by věděli, jako co je to nějaká aplikace WhatsApp a podobně. A bych si nebyl úplně tak jistý, to vyžaduje skutečně někoho, kdo se aspoň trochu někde okolo toho někdy ochomítl a může to být takzvaná technická bariéra pro některé, možná i mnohé starší volající. Jo?
2: No, vypadá to tak, protože stále nikdo nevolá.
1: Tak to zkusíme tradičně. No. Svobodný vysílač, hezký večer. Vydržte Francie. Tak, hezký večer.
4: Kadaň.
1: Ano.
4: K vám se vůbec nedá dovolat, co je za problém?
1: To je dobře, tak neposloucháte. WhatsApp. Ale položte dotaz.
2: Martine, my neslyšíme, zkusí, jestli pán nebo paní.
4: A jenom to vyzvánilo a teď slyším v rádiu, že se lidi nedovolají, tak co je s tím číslem?
1: Já jsem vyzýval, abyste volali na WhatsApp a ne mobilem. Ne přes mobil.
4: Já nemám WhatsApp, já mám jenom mobil a ještě skládačku.
1: Dobře, tak skládačku nechte být a řekněte dotaz, jestli nějaký máte na pana VK.
4: No, dotaz mám na pana VK, jako dostala jsem dneska úplně vytočená, protože za prvé ta jeho vyvolenost, jak ji on omlouvá u těch lidí, jo, to je prostě něco nepřístupného. Jsou to obyčejní schizofrenici, on to ví. Mě by zajímalo, proč to dělá, proč tohle dělá, jestli se mu ozval Trump, já vím, že Trump sleduje i Aeronet, to je zajímavé, ale sleduje. a jestli se mu ozval, aby prostě z něj nedělal skupovou hlavu nebo něco podobného. Ale ten člověk je magor, já znám v okolí lidí jeho věku, kdy se chovají úplně stejně, nejsou to Židi, nejsou zalitovaní a nemají žádný nějaký čakry, nebo já nevím, co ještě dalšího otevřený, jak na to vůbec přišel. Tohle by mě zajímalo. Prostě já nemůžu pochopit, jak tak inteligentní člověk může říkat takovýhle debiloviny.
1: Tak necháme pana VK odpovědět.
2: Dobrá, děkujeme. Já jenom, Martine, bychom zaznamenali první třeba polovinu dotazu. Kdo co dělá? Jaké bylo to jméno? Kdo co dělá? Trump? Nebo?
1: Ne, já jsem paní pochopil, že to bylo, že proč VK to říká? Nebo jestli
2: no, aha, no, VK, aha.
3: Já jsem slyšel úplně prd.
4: Že oni mají nějaký další čakry otevřené k tomu, aby byli takhle agresivní. Jsou to nemocní lidi, schizofrenci. Já mám životní zkušenosti s schizofrenikama. To je to samé, netáhlo, netanajhu, to je schizouš. Vyšitej, plně perfektní, ten patří do blázince. A ne do vlády. A lidi by ho měli buď zastřelit, anebo prostě se ho zbavit. A to, že ho říkám zastřelit, to normálně už zní v Izraeli od lidí. Je jediná šance, jak se ho zbavit, je jo.
1: Dobře, to dobře, říkají, takže to bylo na Bibiho.
2: Dobrá, dobrá, rozumíme. VK, to znamená, že paní spíš... Ano, rozumíme, tak...
3: No, rozumíme, VK. Rozumíme.
2: Paní spíš přehodnocuje prostě... to, že jak jsi říkal, že nemají filtry zapnuté, že to není žádná okultní záležitost, ale že jsou to prostě...
3: Já vím, paní volala už minule, já jsem říkal, já jí nechávám její názor, jo, já jí nebudu vyvracet. Já nejsem v pozici vyvraceče, jo, že to dělají jiní, a to mají, to jsou ti vykladači dobra, nebo jak se jim říká, dobro, Vítku, pomoz mi, jak se jim říká, lepší lidi. Jo, to jsou, ti mají ten certifikát na to, co je pravda a mají dovoleno vyvracet, jo. Já tohle to nedělám, já lidem nevyvracím jejich názory, mají právo na svůj názor, jo. Nemůžu na to reagovat, ale jenom bych se chtěl jako ohradit, jako prosím vás, takový ty výzvy, jako že likvidace někoho, že někdo by někde měl likvidovat a podobně, prosím vás, tohle to nevolejte, jako jo, nevolejte tyhle ty věci, zachovávejme takovou tu korektní rovinu v rádiu vysílání, jo, aby že potom nás někdo neobvinoval, že tady nějaký výzvy a něco takového podobného. No, takže
1: na demokracii, jsme... takže si to musí vyřídit občané samozřejmě. Když je mezinárodní právo krátké, tak samozřejmě. Si to musí vyřídit občané Izraele nebo voliči.
3: Samozřejmě, v Izraeli si to musí samozřejmě vyřídit. A protože samozřejmě tady to, já chápu lidské emoce, jo, já chápu, že prostě lidi jsou prostě úplně z toho, ne ten jeho úplně na větvi, zmetek jeden, ale chápete, jo, lidi se musí trošku ovládat. No. Takže pojďme teda do dalšího volajícího, protože to takový, jsou takový dotazy, jo, na který prostě jako já nemůžu ani odpovídat, nikdy bych chtěl, protože bych zase někomu něco vyvracel, já vyvracet nikomu nic nechci, protože každý má právo na to si myslet, co chce samozřejmě.
2: Minimálně by je tam asi tak dlouho, jako u nás Marek Benda, jo, to jsem chtěl jenom říct.
3: Jistě.
1: Máme volající ze Slovenska, měli byste jít
3: zase. Ten je tam na věčnost.
1: Měli bychom se počuť, tak zkuste položit
2: otázku.
1: Krásně,
2: krásně vás slyšíme. Jo. Uvidejte, hezký večer.
5: Ano, ma počujete dobře, lebo já se vlastně počujem. No dobré, nevadí. Já jsem volala před pár týždňami ohledom Maďarov. A pan VK povedal vtedy, že Maďari patří do ugrofinskej skupiny, pričom to je... jazyková skupina. A inéž mohli by ste ma uťať, lebo ja sa počujem a hrozne mi to ruší myšlienky.
1: No, že, tak
5: čo chcem? Nemáte tam rádio? Nemám, ja počujem hneď seba, ne? Ako hovorím.
2: Skúste na sluchátka, jestli ste máte na reproduktor, skúste na sluchátka, vypnete handsfree.
5: Nemám ich teraz pri sebe, takže to by dlho trvalo. Ale čo som chcela, Bože. Viete čo, tak poviem, víme, poviem iné, že, funguje, čo, možná, že teraz...
2: Pokud pani nepůjde, dneska to opravdu nějak nefunguje, možná bychom mali zkusit na dalšího posluchače, protože paní se evidentně odpojila. Nevím, co se děje.
5: Počujeme se?
1: Ano, ještě se slyšíme.
5: Dobré, len... Dobré. Já se chcem opýtat, že na Slovensku bol Modi, indický premiér, a bolo uzavreté strategické partnerstvo. Následně bol indický premiér na navštěve, alebo sa stretol so Zelenským a Starmerom, pretože aj na Ukrajinu už sú plánovaní títo migranti a Starmer vieme, čo robí v Británii. Takže či pán VK vie, o čo išlo na Slovensku?
1: O tú návštevu.
5: Aké to strategické partnerstvo, jo. Pretože už 10 tisíce Indov a moslimov u nás
3: sú. Áno. Vím přesně, kam, dobre, vím přesně, kam míříte. Áno. Ano, podívejte se, museli bychom sáhnout politikům do svědomí, že jo? Všichni by se museli sáhnout do svědomí, co se všechno chystá poté, co od 12. června, 12. júna, že pro naše slovenské posluchače, je aktivní a platí od 12. migrační pakt. A to mění mnoho a mnoho a mnoho a mnoho věcí. Ale vedle pozor. Vedle migráčků. To jsou ti, kteří nemají vůbec nic, řeknou, že utíkají před válkou anebo před tím, že mají nějakou jinou sexuální orientaci a že by je tam někde pověsili nebo zastřelili. Tak kromě nich ještě jedna skupina lidí. A o té se skoro vůbec nemluví na různých protimigračních demonstracích. Je to obrovská chyba, nebo se mluví občas, se o to takhle jako štrejchne a podobně, ale většinou ne. A to jsou Gastarbeiteri. Ale pozor, ne z Ukrajiny, jako to bývalo někdy v 90. letech, že přicházeli Ukrajinci, že Gastarbeiteri všude a takhle. Ne. Dneska je celá Evropa zaplavovaná Indy. A to si musíme rozebrat. Indy. Indové, to je skupina sorta lidí, kteří na rozdíl od všech těch v Africe a v těch různých banánových republikách mají většinou nějaké vzdělání. Jo, ta Indie je taková trošku zvláštní, že oni tam třeba nemají co jíst, ale mají tam školu. Ta škola je státně placená a mají tam státní jídlo. Děti nemají co jíst, ale chodí do té školy, protože tam mají dvě jídla za den. Jo, při normální výuce. Mají tam oběd, ale mají tam před tím obědem ještě i svačinu. A některé ty školy jim dávají dokonce i svačinu na cestu domů. Takže mají tři jídla. Je to státem placený. A to je jediné jídlo, které ty děti mají, protože ty rodiny jsou tak chudí, že žijou tam někde v těch slamech a podobně. V podstatě oni dostanou... Indické děti chodí do školy kvůli tomu, aby se tam najedli a díky tomu v podstatě oni mají zájem chodit do školy. To je takový trošku zvrácený prostě paradox. Oni jsou opravdu velice vzdělaní. Málo se ví, že tam chodí kvůli tomu, aby se najedli. To je situace, to je úplně jiný svět. Někdo, kdo tam byl, tak ví, jak to tam funguje. Ale tohle to mě šokovalo, mě osobně teda, mě to šokovalo, ale ono to funguje, opravdu. Takže ty děti odmala jsou tam učený, že se nají jenom ve škole, chodí do školy a hodně Indů, většina Indů prostě má opravdu slušné vzdělání. Není to, že by byli inženýři a že by stavěli nějaký balistický rakety, ne, ale mají slušné vzdělání na středoškolské úrovni. A to je dostatečná kvalifikace na to, aby pracovali na normálních pracovních profesích, nejenom někde mistr Lopata, ale aby fungovali normálně i v běžných pracovních i třeba intelektuálních procesech bez problémů, jako zdravotní sestry, bez problému na úřadech, bez problému v obchodě za kasou, bez problému řidiče autobusů, nákladňáků, ovládají stavební techniku, jezdí s kamionama, zkrátka jsou jakoby všeho použitelní. Jo? Na rozdíl od různých Afričanů, od různých občanů, různých banánových republik. Indové. Takže je o ně velký zájem. A Indové, v podstatě oni mají s nima velkou zkušenost ve Spojených státech. Ve Spojených státech je obrovská komunita Indů. A oni opravdu jsou velice ambiciozní. Mnoho z nich si po příchodu do Spojených států dělá vysoké školy a tak dále a tak dále. A oni jsou spatřováni jako dobrá varianta velice levné a slušně vzdělané nebo dostatečně vzdělané námezdní pracovní síly, která může být použita, aniž by představovala bezprostřední bezpečnostní riziko, jako představují třeba nějaké ty černošské pracovní skupiny a podobně. Jo, to je ten důvod. A teď, já vím, že třeba ne všichni čtete prostě takový ty časopisy jako Forbes a další, ale když si, nebo Economist a podobně, ale když si přečtete občas někdy tyhle ty plátky, co tam první uvidíte, nebo první, každou chvíli článek o tom, nedostatek pracovních sil na manuálních profesích, ale pozor, na řemeslných profesích, soustružníci, frézaři, zedníci, instalatéři, automechanici, nejsou. Proč? No, protože evropské děti, nebo děti kolektivního západu, nechtějí makat rukama. Jo? Neexistuje. Jo, proto si vezměte, že dneska se všude se zavírají prostě tady ty pracovní obory, nebo ty Arbeit, jak se tomu říkají, no u vás se tomu říká...
6: Učňovské obory.
3: Učňovský, ano, správně. No, tak se zavírají, že jo, tohleto všechno, protože děti nechtějí zkrátka pracovat rukama. Děti chtějí jenom hlavou. Jo, když teda něco tam mají.
6: Spíš chtějí být youtubery, no, řekněme se na rovinu.
3: A podobně. Ale zkrátka, lidi nejsou na manuální práci a oni opravdu vidí šanci a příležitost v těch Indech. A proto je všude ta obrovská migrace, proto jsou Indové teď všude nasazováni na Ukrajině, ale v obrovských počtech na Ukrajině. No, protože chybí muži, kteří padli na frontě. No a na těch pracovních místech, které osiřely, ta pracovní místa, že osiřela, tak tam dávají Indy. No a protože na té Ukrajině se to osvědčilo, tak teď se to kopíruje do celého Eurosojuzu, sem se to kopíruje. A bude se to kopírovat do všech zemí. Bude se to kopírovat, jak volala paní, jak na Slovensko. Naprosto budou Indové na Slovensko do prostoru Česka, do prostoru Polska, do Maďarska, tady už jsou samozřejmě, tady v Německu už jsou dávno, to znamená, bude se to rozšiřovat, bude se to zvětšovat, zkrátka migrace takzvaných Gastarbeiterů z Indie. A ten důvod je v tom, že jednak je nedostatek řemeslníků, protože žádní noví řemeslníci západního střihu nevyrůstají, protože děti nechtějí dělat rukama. Takže to budou Indové. A co je zásadní a co je hlavní, je, že tahle ta migrace v podstatě de facto není odvozená od toho, jestli mzda je nízká nebo vysoká. Protože dneska mzdy a platy, které jsou v rukodělných profesích, jsou obrovské. Obrovské. Dneska zedník, dneska instalatér, dneska automechanik, schopnej, ne nějaký kopyto, ale schopnej, si prostě vydělají obrovský peníze, to se nedá srovnávat s nějakým programátorem, který někde prostě si něco vydělal, se nedá srovnávat, kolik si vydělají řemeslníci. Oni se vydělají, takže to není kvůli tomu, že by si vydělali málo peněz, ale oni nechtějí dělat rukama. Ty děti, ta nová generace, chápete? Ani, že si vydělají více peněz, oni radši budou vydělávat méně někde, když budou někde v kanceláři, někde v nějakém korporátu. Tam budou mít duhové barvičky, dvakrát týdně si tam zatancujou okolo těch unimobuněk, nebo těch, že jo, to nejsou unimobuňky, to jsou tyhle ty, oni tomu říkají, no, takové ty, no, ty stoly oddělené těma paravanama, že jo, tam tancujou, že jo, to je v těch korporátech, v těch progresivistických korporátech, že jo, tancujou tam, vždycky tam přijdou takový ti z těch písmenkových organizací, že jo, vezmou na sebe ty duhový obleky, zatancujou si a takzvaně pozitivně se nabijou. Jo, pozitivní nabíjení tomu říkají. Positive charging. Jo, v korporaci, takže když někdy, jestli půjdete někdy do korporátu a bude se říkat, hele, ve čtvrtek bude pozitivní, hned víte, kdy se máte hodit marot. No. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Jdem na to, napsal jsem mu zpět. A, svobodný vysílač, hezký večer.
7: Už jsme ve vysílání.
1: Ano, ano, můžete položit dotaz.
7: Dobře, já se budu snažit, já to mám tady na mikrofon. Ale jo, slyším se dvakrát, dobře, bude to zajímavý ještě. Takže potvrzuju, že vlastně ty řemeslníci a řemeslnické práce si opravdu teďka najdou svoje, ale pouze teda v Německu a v Holandsku a v západních zemích, protože u nás není to až tak zaplacený dobře, jako to je tam zaplacený. A mluvím ze vlastní zkušenosti. A ty platy jsou opravdu jako obrovský. Já se tomu vlastně směju, protože vlastně v Česku není možný najít pro mě práci, protože všechny ty nabídky, které dostávám, jsou směšný. Takže tohle to potvrduju. A k těm Indům mám taky zkušenost ze zahraniční. Tahle ta komunita je v podstatě extrémně pracovitá, nekonfliktní. Povětšinou jsou to Hindové, takže oni to mají tak nějak nábožensky. Ale pokud vím, oni netíhnou moc k řemeslům, těm manuálním. Oni spíše jsou programátoři nebo dělají takové ty soft věci, takže to je jenom k tomu. A můj dotaz zní, já se vrátím k těm Židům, co je za nimi? Pane VK, co stojí za nimi, co jim dává tu obrovskou sílu, kromě toho, že teda je to ten syndikát, takže jsou vyvolení. Já mám za to, že tam ještě jedna entita, kterou my víme asi o co jde. A jestli mi to teda potvrdí, protože mně přijde, že všichni ty lidé, kteří s tím se začnou paktovat, tak mě přijdou jako posedlí. Je tam posedlost.
3: Ano, prostě. Ano.
7: A to ano, je to schizofrenie mimochodem, to, co říká ta paní. Schizofrenie je de facto rozdvojení osobnosti. A to znamená, jedna osobnost jsem já a druhá je ta entita, která je ve mně. A jednou promluvá jedno, potom druhý druhá. Takže prosím k tomuto, jestli můžete. Moc děkuju.
1: Dobře, děkuji.
6: Děkujeme. Já jenom technická připomínka. Zkuste, prosím, nevím, jestli to tak pán měl, jak už druhý posluchač říká, že se slyší dvakrát. Zkuste vypnout handsfree, zkuste mluvit pouze na sluchátko.
7: A handsfree nemám.
6: Reproduktor. Nemáte, jo? Tak já nechápu, nemám, že vůbec se poslouchá, že slyší dvakrát. To se omlouvám, nevím, že to může být.
1: Hele, necháme Pavla, ať se na to pak koukne a...
6: Jasně.
7: Necháme, tak jo, díky.
6: Jestli není něco s tím WhatsAppem, víš, jsem myslel právě. Pohodě, ale ten WhatsApp je perfektní. Tak pojďme tady VK odpovědět na otázku velmi zajímavou.
3: Já jsem na to odpovídal v první části našeho pořadu. Ta obrovská moc, když jsem mluvil o souvislosti s Mikem Huckabeem, s americkým velvyslancem v Izraeli, ta moc, která vychází v podstatě onoho, nebo prochází takzvaným vyvoleným národem, tak to, co člověk pociťuje, nebo ten pocit toho, v podstatě, když je zasvěcen de facto, je součástí tedy nějakého ritu, okultního ritu, tak dochází samozřejmě k otevření některých filtrů. A ty filtry jsou pozváním pro některé síly. A ty síly jsou napojeny právě na sionistické hnutí. A ten sionismus vlastně ovládá a kontroluje nejvyšší procesy řízení, takzvaného okultního řízení. A není náhodou, že lidé, kteří jsou podřízeni a propadnou tomu, tak propadají zlu. A zlo je samozřejmě stělesněním takzvaného ďábla. A má různé názvy, že jo, které se jim udělují a podobně, ale ten hlavní motiv vlastně vychází z toho, že jakákoliv okultní moc zkrátka je vždycky navázaná na to, že čerpá některé síly z takzvaného podsvětí, z takzvaného okultního světa a je to vždycky výměnou za něco. Protože existuje takový jeden zákon a ten zákon v podstatě jako zní, nebo dal by se přeložit jako, že každá znalost nebo znalost něco stojí. Každá znalost vás něco stojí. To znamená, oni se snaží v podstatě získat informace a postupně propadají, no, prodávají části vlastně svého vlastního vědomí, svědomí těm entitám na druhé straně. To už bychom zacházeli opravdu do velice komplikovaného okultního schématu a scénáře, o tom já vůbec nechci mluvit, ale je to v podstatě tak, že ti, kteří jsou posedlí mocí, absolutní mocí, tak vypadají, jako kdyby se zbláznili, nebo vypadají jako posedlí a podobně, ale já bych tady opravdu jako jenom zdůraznil, že schizofrenie je něco úplně jiného. Schizofrenie rozdvojení osobnosti, stavy, změny nálad a podobně, je to něco úplně jiného. Tady mluvíme o entitách, které v podstatě se stávají součástí identity člověka, ne druhé identity, ale mění jeho vlastní identitu. Jeho vlastní. Není rozdvojený, nejsou tam dva. Jo? Mění jeho vlastní identitu, která se mění. Protože ta entita přetvařuje a reformuje v podstatě vaše vlastní já a když jste té síle vystavení dlouho, tak vás úplně přetvoří. Jinými slovy, lidé vás vůbec nepoznají. To, jak se chováte, jak jste se změnili, co najednou prosazujete, co obdivujete, co zavrhujete a tak dále. Prostě za nějaký čas vás lidé vůbec nepoznají. A nemá to nic společného s rozdvojením osobnosti. Je to změna vaše. Ta síla vás přeměnila a přetvořila k obrazu svému. Takže pozor na to, jo, nezaměňovat. No, pustíme se do dalšího volajícího a doufám, že bude něco teď veselějšího.
1: Přišel dotaz, no, psanej teda. Jaká situace v Evropě nastane, pokud vznikne v Německu či Francii občanská válka? Děkuji, Petr. Petr z Norska se ptá. No já bych to spíš viděl na to, na tu Británii a Severní Jirsko, no ale budiš, má tady dotaz na Německo a Francii a na občanskou válku.
3: Pokud se prostě lidé prostě v nějaké chvíli prostě seberou a zjistí, že v podstatě jejich vláda je terorizuje a utlačuje. Dojde k povstání, ale to povstání samozřejmě bude organizované, protože nic jako spontánní protesty v podstatě dneska neexistuje. Většinou je to organizované přes sociální sítě. Hned se toho ujímají různé aktivistické organizace, takzvané lidskoprávní a zastupující práva takzvaných rodilých Britů. Takže to by bylo všechno už připravené dopředu. Otázka je, kdy bude takzvaně hotovo, protože těch lidí, kteří jsou nespokojení třeba ve Velké Británii, je hodně, ale ještě jich pořád není dostatečné množství. Zatím se hovoří o tom, že protestuje asi 5% Britů, že má problémy s migrací. 5%. No, můžete tomu věřit, nemusíte, může to být víc, ale zkrátka v těch ulicích není dostatečné množství lidí. Museli by tam být miliony, kteří by demonstrovali a to by byla dostatečná síla na svržení vlády ve Velké Británii na změnu systému. No, uvidíme, jak dlouho Britové si nechají podřezávat krky, než si konečně uvědomí, co by měli dělat, že by měli vyrazit do ulic a vzít si moc, která zjevně leží na ulici, podobně jako pákistánský nebo nějaký prostě nějaký ten jejich nůž, kterým podřezávají svoje oběti. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: To někdo zkouší, ale ani to nezazvoní, problikne to teď, tak to zkusíme. Někdo to tady zkouší opakovaně z Francie, tak to zkusíme naspátek do Francie teda.
6: Uvidíme.
1: Spojeno, svobodný vysílač, slyšíme se?
8: Ano, slyšíme se, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
6: Perfektně, krásně slyšíme.
8: No, jenom pro informaci, mám to jenom na uchu a taky se slyším dvakrát. Nevadí. Zdravím celý svobodný vysíláč.
6: Tak zkusíte zaspat ucho u telefonu a povídejte.
8: A mám otázku na pana VK. A je to mezi Chabad a Dům Sion. Vy jste několikrát řekl, že Chabad se považuje za nejvyšší z vyvolených národů. Nebo teda z toho jejich kmene. Já mám otázku, nemají mezi sebou ty kmeny taky nějakou válčičku, není nějaký jiný kmen, který se taky považuje za nějakého vysokého a tak dále, jako jejich víc, a jestli mezi sebou prostě, anebo jestli opravdu ten Chabad je ten nejsilnější. Ne, že se autoproklamuje. Děkuji a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
3: No, já děkuju za dotaz, ale samozřejmě v okultních procesech řízení platí, že oni jsou na vrcholu. Oni dostali samozřejmě onu něco, co čemu si říkají předurčenost. A oni mají několik pojmů, že něco je vyvolenost a něco je předurčenost a předurčenost být prostě vedoucí silou takzvaného židovského světového hnutí. Celosvětového. Jo, Chabad Lubavitch. A všichni je uznávají. Nikdo to nespochybňuje. Tím je to dané. Jo, to se nemusí rozporovat. A to je něco podobného, jako když prostě někdo, já nevím, čemu bych to přirovnal. Někdo jde na vysokou školu, že jo, tak tam máte učitele, máte tam profesory, pak tam máte nějaký, že jo, tyhle ty, kteří jsou nahoře, nějaký ty proděkany, děkany, no a nahoře máte nějakýho rektora. A ti studenti, kteří tam chodí, tak taky nespochybňují rektora. Jo? Je to dané. Že by tam někdo přišel, nějaký student a začal by spochybně říkal, ten rektor je nějaký divnej, nosí divnou čepici, má takový nějaký divný auto, já ho neuznávám, měli bychom to prověřit, měli bychom ho možná sundat a podobně. Jo? Takový nějací studenti, trošku střelený, jo, že by tam přišli a takhle začali uvažovat. Ne, takhle to nefunguje. A oni zkrátka mají tu důvěru, ta důvěra je tam daná. A my si o tom můžeme myslet zkrátka, co chceme, ale ta jejich moc je skutečně obrovská, ta je naprosto nepředstavitelná. A oni mají svůj vlastní procesní nástroj, tomu říkají mesianismus. A předurčením mesianismu je vybudování Velkého Izraele samozřejmě, s tím, že oni věří, že mají přímé napojení na mesiáš, že s ním komunikují. A on je úkoluje. To znamená, mají to zkrátka takhle nastavené, věří tomu. No, co k tomu víc říct? No, čili pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
1: Musím přes telefon, ale bude to bída. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
9: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
9: Já bych se chtěl zeptat, před nějakým rokem pan VK tady měl pořad, kde mluvil o Valhale a Erešavu a Žehově a říkal, že vlastně, pokud jsem to tady dobře pochopil, že smyslem života je, aby se ta entita spojila po smrti s Žehovou. A to, že platí pro lidi a že jaksi cestou k tomu je vlastně archetyp Ježíše Krista. A teď je ten dotaz, ti členové syndikátu a ti členové vyvoleného národa, jako ta jejich duše nemá tuhle tu jaksi touhu, že teda dělají takový věci, co dělají. Děkuji.
1: Dobře. Děkujeme.
6: PK, možná mluvíš, máš vypnutý mikrofon?
3: Teď. No, samozřejmě, protože tak. Jsem zase slyšel jenom polovinu, protože zase prostě nějaký výpadky, tak jestli mi to můžeš zopakovat, nebo aspoň část, jsem to něco zaslyšel. No.
6: Tam se jednalo o věci, ohledně kterých jsem mluvil v rámci Valhaly a mesianismu a dalších věcech ohledně antikrista a tak dále. Já v těch dotazech opravdu se neorientuju, takže já to opravdu nezreprodukuju. Mimo mě,
3: no a ten dotaz byl teda konkrétně jako na co? Na co se ptal teda konkrétně?
6: Nevím, říkám, já to nezreprodukuju. Pokud to neslyšel, ten člověk byl slyšet velmi dobře, tak se divím, že jsi to neslyšel. A říkám, já ty dotazy ani nevnímám tohoto charakteru, takže já to opravdu nezreprodukuju.
1: Tam bylo, že po smrti si říkal před asi rokem nebo kdy, že se ta duše spojí s Žehovou.
3: Ano. A to pán vytahuje informace z té knížky, já bych jenom prosím vás požádal, tohle to není jako open material, to není teda něco prostě otevřený materiál, který bychom měli tady probírat, to jsou věci z knih a tam je to důkladně vysvětlený, co se děje, že jo, a tak dále. Dvě síly samozřejmě, Hereshav, Žehova, to znamená Hereshav je stělesněné zlo, chlad, smrt, nečinnost. Žehova je život, teplo, láska, spravedlnost. To Hereshavu, kromě těch té tmy a toho chladu, je tam i zlo, nenávist, absolutní zlo a tak dále. Jsou to dva protipóly, stejně jako máte čínský systém yin a yang, tak tohle je v podstatě jedno a to tež. My, jakožto entity, lidské entity a v podstatě to, co jsou naše duše, se nacházíme zhruba někde přesně uprostřed. A v podstatě to, co jsou lidské reinkarnace, to je boj a souboj mezi oběma silami, to znamená mezi Žehovou a Hereshavem o tuhletu duši, jednu konkrétní, každého člověka. Jo? To znamená, která si přitáhne k sobě. A to je ten boj. A dokud vy nejste dostatečně na vysoké úrovni, tak nedokážete být přitaženi ani k jedné, ani k druhé straně. Musíte tedy se vypracovat. A teď, to je zásadní, trochu děsivé. Na této zemi se někdo vypracovává k tomu, aby se dostal do nebe, vypracovává se k tomu, aby, nebo takzvaně v uvozovkách do nebe, prosím vás, se mluvíme o takových přesazích, abyste to pochopili, nebo čtenáři to pochopili a posluchači. A to znamená k dobru. Jo, k dobru. Dobro je Jehova. Abyste splynuli s Jehovou, aby vás nespálila, protože má obrovskou, pro lidi, kteří nejsou připraveni, je spalující jako vysoká pec. Lidé, kteří nejsou připraveni, je spálí, kdyby se pokusili spojit, schořili by v zlomku sekundy. A, tak to je jedna možnost, znamená splynutí s Jehovou do jednoho. Že to máte v té knize, tam nebudu to úplně celý rozebírat. To samé platí o splynutí s Hrešavem. To znamená, to jsou ti, kteří zasvěcují svůj život temnotě, temným silám, službě temným silám. Obecně tomu, co není láska, ale to, co je spíš jakoby nenávist. To, co není dobro, ale to, co je zlo. Zasvěcování. Velmi mnoho bankéřů je zasvěceno Hrešavu. Hrešav poskytuje služby za to, že se mu někdo zasvětí. Bohatství, moc, slávu, úctu, obrovské bohatství, bezproblémový život, obrovské dlouhé zdraví, skoro žádné nemoci, neuvěřitelné štěstí, ochrana před různými věcmi, které by špatné se mohly člověku stát a tak dále a tak dále. Chybně někteří to zaměňují za to, že je to jeden z největších jako omylů, velmi nebezpečných samozřejmě. Ti, kteří se tomuto zasvětí, tak neznalý člověk to může vyhodnotit, že jsou pod ochranou nějakého anděla, že je ochraňuje, že tohle to všechno mají, ale ve skutečnosti jsou pod ochranou temnoty, to znamená slouží temnotě a ta temnota se stává jejich součástí. Je to komplikované, máte to v té knižce zkrátka rozebrané, rozepsané. Já bych poprosil, že pokud něčemu z té knihy prostě nerozumíte, tak to nějakým způsobem mi napište, že jo, do kontaktního formuláře tam u nás, že jo, na Aeronetu, tam máte kontaktní formulář a já vám v rámci možností časových na to nějak odpovím, ale opravdu jako netáhat to prostě do tady těch pořadů, protože ty jsou skutečně určeny pro širokou veřejnost a ne pro tady ty věci, protože potom lidé říkají, řešíte tyhle ty a já se chci dozvědět něco třeba o Trumpovi nebo chci se dozvědět něco o Blízkém východě a vy probíráte prostě tohleto. No, takže pojďme se pustit do dalšího volajícího a ten určitě bude mít nějaký normální dotaz, který bude směřovaný, že jo, na třeba na schůzku ve Švýcarsku, která se vůbec nekonala, to je zásadní událost. Takže
6: já bych chtěl podotknout, že vlastně ochrana před zlem, to měl v podstatě Adolf Hitler, že on není bylo spáchen.
3: Ano,
6: atentátů.
3: Ano, ano. Skvělé přirovnání, naprosto skvělé přirovnání, ano, přesně tak, přesně tak.
1: No, mám tu dotaz. Není celá tato šílená hra, vše, co se děje, včetně globálních procesů, kultivace lidského vědomí a jeho evoluční aktivace? No.
3: No tak to je samozřejmě to klasické přísloví, co nás nezabije, to nás posílí. Myslím, autorem je myslím Friedrich Nietzsche, autorem toho citátu. Takže asi jo, dá se s tím souhlasit. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
6: Tak máme 7 minut do konce, uvidíme, jestli nám ještě někdo zavolá.
1: To zkusíme zase přes telefon. Svobodný vysílač, hezký večer.
10: Vítek?
1: Ano, Vítek.
10: Vítku, já se omlouvám, ale že volám o tom, jako já respektuju pravidla, že to tam má dělat. Ale řekněte mi upřímně, jestliže přímo v Izraeli politici volají po tom, aby toho netáhla a zlikvidovali, proč mě za to VK plísní? Já jenom reprodukuju. Co mu na tom vadí?
1: Takže, že v Izraeli lidé plísní Netanyahu.
10: Ne lidé, ale politici. Já čtu, VK samozřejmě chodí na izraelské, on umí a hebrejsky, jako to vypozivuju, ale já sleduju, co tam se děje a už ti politici tam volají po jeho likvidaci. A já když to zavolám, tak jsem špatná za to, že to řeknu a že si to nepřeje, aby mu lidi volali kvůli tomu, aby se zlikvidovali. Já vám řeknu jednu věc, to jsou masoví vrahové. A on je omlouvá. On je omlouvá a to mě na něm nejvíc vadí. Já už jsem přestala posílat peníze.
1: Dobře, dobře, dobře. No.
10: A mě zajímá, co by mě řekl na to, proč to dobrá, dělá.
6: Děkujeme. Tak VK.
10: To je jedno, on
3: nemá. Já jsem, no, já děkuju za dotaz, prosím vás, opravdu, já nikoho neomlouvám, já jenom nechci, aby tady padaly výzvy, které jsou v rozporu se zákonem, aby potom měl svobodný vysílač problém, že někdo vyzývá výzvy k něčemu rozporu s paragrafem, já nevím, kolik to je 124 nebo kolik, prosím vás, nedělejte tohleto. Žádné výzvy, takhle, já to nemůžu říkat, jako co má dělat rádio, ale výzvy k nějaké likvidaci nikoho, to prostě, já prostě nechci, aby tady v těch našich pořadech to prostě zaznívalo. To, že potom nás zase budou někde rozmazávat někde v nějakých médiích, že tady něčemu vyzýváme a že jsme extrémisti a podobně. My se snažíme dopátrat pravdy, my tady mluvíme o aktuálních událostech, mluvíme tady s nějakými přesahy a nechceme, aby mělo rádio nějaké problémy. Protože potom bude mít problémy Vítek a bude mít problémy Pavel, že jo, a ten už jednou měl problémy, že jo, takže já to tady přece nemůžu moderovat. Zkrátka, paní má nějaký názor, v Izraeli jsou Izraelci se tam musí vyřídit, oni jsou taky naštvaní na Netanyahu, samozřejmě, nejsme jenom v Evropě, že jsme na něho naštvaní, ale to se musí prostě vyřídit oni. To je to samé, jako kdyby jsme byli rozčílení na polskou vládu a říkali jsme, že Poláci dělají úplný prd. Že jo, na to, že tam prostě vyzbrojovali Ukrajince, Bůh ví jak dlouho, než přišli na to, že jsou to banderovčiky. A teď konečně jim to došlo, když začali na Ukrajině vyznamenávat svoje vojenské jednotky titulem Andreje Melníka, že jo, jednotka UPA, že jo. Takže teprve teď jim to došlo. No, takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
6: Tak poslední volající, máme někoho, Martine, nebo už budeme končit? Neslyšíme nic, takže asi budeme končit.
1: Asi můžeme skončit.
6: Ne, neslyšíme. Dobrá, tak skončíme. Já samozřejmě ještě podotknu, že pokud by samozřejmě VK neuvedl ty informace ohledně nevyzývání nějakým způsobem k násilným činům nebo k likvidaci kohokoliv, tak samozřejmě bych to uvedl já, ale naštěstí to tady substituoval pan VK, takže to nemusíme oznamovat
3: s Martinem. Já jsem ti, Vítku, lezl do zelí, já se omlouvám.
6: Úplně v pohodě.
3: Tohleto je opravdu, jako já to chápu, že lidi jsou prostě naštvaný na politiky a podobně, ale prosím vás, jako musíte si uvědomit, že zpravodajské médium si musí zachovávat nějaké dekorum a musí se pohybovat někde v nějakých mantinelech něčeho únosného, že jo, aby potom ty lidi neměli prostě problémy. Máme zodpovědnost samozřejmě k provozovateli rádia, že jo, k Pavlovi a k Vítkovi a i k Martinovi a ke všem. Takže,
1: a víte, jak dopadl vlastně, jak dopadli Čermák s Tušlem, že jo? No ano, samozřejmě. A
3: řekl, řekl a dokonce, dostal, kolik dostal, myslím, 5,5 roku, že jo?
1: Minimálně 5 let, 5, možná 5 něco.
3: No, přesně tak. A jenom za to, že řekl něco o nějakým házení do Vltavy, ne? Nebo něco takového to bylo.
1: Jo, chytit za držku a hodit do Vltavy.
3: No, přesně tak, takže to prostě takhle to je. Dobrá. My všem ale samozřejmě přejeme hodně lásky, štěstí, že jo, krásný večer, hodně peněz, to taky hlavně. Krásně si užijte samozřejmě všechny tady ty letní dny a brzy budou dovolený, že jo. Příští týden v pátek máme pro vás zase nachystané překvapení, a myslím jako v pozitivním slova smyslu, že jo, ne, že pojedeme offline, ale bude to pěkný, myslím si. A vy se budete určitě těšit. Já se teda loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, díky za písničky pěkný, no a se všemi s vámi, posluchači, čtenáři, se loučím, no a uslyšíme se opět právě za týden. Po 19.45 se ohlásíme. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc, anebo když se budete dívat na tu akci, že jo, s tím míčem, na ten fotbal, že jo, světový šampionát, tak si to pěkně užijte a přeju krásný, pěkný večer.
6: Já se připojuju, jo, VK, loučím se taky s tebou, mě se moc hezky, taky pěkný víkend i tobě, Martine, děkuji za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Omlouváme se za technické potíže s duálním poslechem, ale doufejme, že to příští pátek bude dobré a my se to i s Martinem pokusíme vyřešit v koordinaci s Pavlem, který snad najde tu příčinu, proč se to tak děje, hlavně u WhatsAppu. Protože ten se opravdu osvědčuje a je to zdarma, je to perfektní záležitost. Nevím, proč jsme to vůbec předtím dřív nedělali. Takže to je všechno ode mě, mějte se moc hezky.

noční proud Rádia Meta odstartuje tedy tím kalendářem. Děkujeme za pozornost, dámy a pánové, a mějte se krásně a příště snad už ten WhatsApp bude super. Tak, co si dáme? Nedáme si nic, já to jenom odpojím a mějte se krásně. A to by asi stačilo. Mějte se krásně a dobrou noc. Dáme si hymnu nakonec.

0: přepojujeme na jiné studio.
1: V 79 let by se 19. května dožil kytarista Zdeněk Juračka. Jemu je věnováno kalendárium číslo 163. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: Jeho úsměv zářil jako slunce, stejně jako kytarová sóla Erika Claptona, která dokonale ovládal. Dokázal skvěle bavit lidi a jmenoval se Zdeněk Juračka. Píše ve své knize Cesty do rokového nebe Petr Gracias, knize, ke které se často obracím, když vzpomínám na odešlé kamarády hudebníky. Baron Juračka, pouze do rokového nebe, kam mu iluminátika zaslala písničkový pozdrav.
1: Hello, goodbye.
0: Zdeněk ještě jako hoch si oblíbil zvonivou kytarovou hru perfekcionalisty Hanka Marvina z anglických Shadows. Velkou inspirací pro něho byl též kytarový instrumentalista Miroslav Kefurt, který na počátku 60. let natáčel hodně instrumentálních skladeb a první zásadnější kapelou pro něj byla skupina Donald v roce 1966, kde zpíval Pavel Černocký.

0: Zdenda Juračka mě byl v Donaldech nejbližší. Lajdák, flink, bohém, ale velký srandista. Píše ve vzpomínkách na Donalda Pavel Černocký. A omlouvám se, do telefonu se mi snažil dostat nějaký šotek.
1: Jako v té polovině 60. let mezi pražskou mládeží, jo, tak byl Donaldi daleko oblíbenější než Olympy. My jsme hráli na stejných místech, jo, ale jako spíš si sehnal do Sluníčka nebo do F-klubu lístky na Olympik, než na Donaldy, jo. My jsme měli vždycky vyprodáno.
0: A jak jste se stali takhle slavný, že jste hráli, anebo že rádio to, tyhle ty věci nebyly?
1: Hele, to je naprosto základní věc, jo. Prostě v té době jediná šance, jak se dostat do nahrávacího studia v těch polovině 60. let, tak prakticky si musel hrát české písničky. A my jsme zásadně neuměli a nechtěli hrát v češtině, protože mě to jako zpěvákovi nelezlo z huby a ty kluky to taky nebavilo. Jako, jo. Takže my díky tomu, že jsme sveřepě trvali na tom, že hrajeme, my jsme hráli Luxemburg, jo, prostě. Jo. My jsme poslouchali Luxemburg a když se nám tam nějaká písnička líbila a měli jsme pocit, že bychom ji dokázali zahrát, tak jsme je hráli a ty lidi taky poslouchali Luxemburg, takže oni byli šťastní, že ty písničky, které znali jenom z rádia, že jim je někdo zahraje v Praze naživo, i když samozřejmě daleko hůř.
0: Tehdejší manažér kapely Přemysl Černý byl prý spíše konzervativní typ a tak hochy oblékl dosak a kravat po vzoru Beatles. Ale jak Pavel, tak Zdeněk a tehdy i Guma Kulhánek tíhli spíš k repertoáru Rolling Stones. A tak sundali saka a kravaty a oblékli se do květovaných kalhot a psychedelických košil. Hlavně tedy zpěvák. Mezi dalšími angažmá Zdenka Juračky byl například Rogers Band, kde mimo jiné hrál František Ringo Čech, Pete Kaplan na kytaru a zpěv a Rudolf Rockl na varhany a potom již Petr Novák, jenž jej přizval do nových George and Beethovens, kteréžto kapele se podařilo pro Pantone nahrát maxi single s písničkou Špinavý ráj chudých, Vracím se z flámu, Klaunova zpověď a Jsem tak líný.

Ne nadarmo se říká, že Zdeněk Juračka hrál skoro v každé kapele. Budeme-li jmenovat alespoň některé, tak po George and the Beethovens, to byla první verze Rebels, posléze účinkoval coby kytarista v Semaforu v divadelní skupině Šimka a Grossmana. V roce 1971 přijal nabídku jako baskytarista do doprovodné kapely Heleny Vondráčkové. Nakrátko se ocitl ve Flamengu v orchestru Ferdinanda Havlíka a doprovázel též Evu Pilarovou, přičemž se traduje, že za jeho působení tato zpěvačka uvažovala o změně žánru a chtěla přejít na rock. Zdeněk ji doprovázel na 12-strunnou kytaru v jednom televizním medailonu v jedné staročeské baladě. Poté se měl stát kytaristou nově formované kapely Michala Prokopa Framus Five, z čehož posléze sešlo, a v roce 79 nastoupil do skupiny Heval, doprovázející Janu Kratochvílovou.

Krátce působil ve skupině Módy a konečně spolu s Františkem Kotvou na kytaru, Otou Balážem na klávesi, Miroslavem Imrichem v sólovém zpěvu, Jiřím Plechem Novotným na basu a Jaroslavem Vondrákem na bicí přišlo ono divutvorné

Cituji opět Petra Graciase. Po rozchodu tanga doplnil Juračka řady recesisticko-novovlné skupiny Vítkovo kvarteto, které šokovalo svými koncerty na rockfestech ve druhé polovině 80. let v Praze. Hitem této kapely se zpěvákem Jiřím Růžkem byla skladba Pražský démon. V roce 1988 se Juračka stal členem skupiny Žlutý pes, míchající blues rock s boogie a rock'n'rollem, kam jej přizval Ondřej Hejma po odchodu kytaristy Jana Martínka. Ve Žlutém psu časem zpívala také Aja Suková, kterou můžeme slyšet například v písničce Zatracenej flám, ke které Zdeněk napsal muziku.

0: Já to znám.
1: A zde právě zpěvačka Aja Suková vzpomíná na Zdenka Juračku.
2: Že jsme byli, myslím, že to vymyslel on, že jsme prostě letenská kloaka. A do té jsem patřila já, Zelí a on.
1: Jo, a jen pro upřesnění, Zelí je Jiří Zelenka, bubeník.
2: A my jsme se občas takhle jako scházeli a dělali jsme si jídlo, jo, takže odpoledne někdy to. Zelí třeba udělal celou takovou kejtu něčeho, pekl. Já jsem přinesla knedlíky a dělala jsem zelí. Jo, takže jsem přinesla zelí a teď jsme prostě si takhle... A bylo to jako nepravidelný, ale vždycky jsme se sešli, anebo když jsme odjížděli někam, tak prostě kloáka jela s naším, prostě buď já, nebo někdo prostě jel, kdo vlastně jel na ten koncert s autem, tak všechny vyzvedával. A pamatuju si, že... říkám, prosím tě, v té ulici, že ho zaparkoval. Tak jsem někde zaparkoval a říkám, hele, musíme jet, já tam blbě stojím, ty vole, prostě někdo mě zabije. Hele, počkej. Tak a táhnul mě do kuchyně. Říkal, já ti dám, dneska udělali úplně skvělou omáčku a z rejží. On jenom nejet maso, že jo, prostě on jenom rejží a omáčku. A teď tam šel do kuchyně, on vlastně šel vždycky do kuchyně, kdekoliv jsme byli, tak... Jenom tohle dořeknu, že musíš si ochutnat. A najednou jsem slyšela tut, říkám, hele, musíme jít. A on v klidu. A potom šel a udělal těma svýma rukama. Neblázni, to je v pohodě, my už odjíždíme, rozumíš tomu tohleto. No a když jsme někde hráli a vždycky po koncertě jídlo, že jo. No jenže jako většinou zavříno všude a tohle. To já zařídím. A on prostě šel někdy třeba i v tom hotelu, když měli zavříno ve 12, tak jsme šli, teda, tak on někam zmizel a říkal, hele, jdeme na večeři, všichni jdeme. On to zařídil. Nevím, on prostě úplně neuvěřitelný jako v sobě, tak, no ale to je tím, že byl hvězda a on jako... Když někam přišel a začal dělat ty svoje forky, tak to prostě bylo vždycky, no, kdekoliv. No.
1: Kde se vařilo, tam byl Zdeněk doma a rád ochutnával.

Mraveneček v lese těžké dřevo nese, pomozme mu kamarádi. Poznali jste Zdenka na začátku písně s názvem Vepřová? Písně z nového alba Vítková kvarteta, se kterými Zdeněk hrával rovněž mnoho let. A my se ocitáme v 90. letech, v reinkarnaci někdejších Rebels, kteří mezi tím uzráli jako víno, jejich hudba odhodila kompromis a Zdenkova sóla stala se dechberoucími. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

0: Že kytara nebyla jeho prvním nástrojem, prozradil Zdeněk u Karla Šípa ve Všechno Party, kde v publiku zářila jeho manželka, a prozradil též, že je autorem hudby k největšímu hitu Žlutého psa?
1: Já tě znám, ty jsme já si, vím, no. Jako před začátkem jsme si řekli, celý život tě neznám, ale znám tě ještě, když jsi hrál jenom snad na housle. A proč jsi u nich nezůstal?
2: Co? To je taková fuška.
1: Co? Ale jsi vyučený houslista? No. Že jo? No a co, najednou kytara?
2: Takový houslist na světě dobrý, víš, jak je to těžký nástroj. Víš, jak zní heslo houslistu?
1: Ne.
2: Když ti nestačí na cvičení 24 hodin, tak si přivstaň. Tak to je, no.
1: No, takže
2: to taková... musí dát furt na hoste, to není tak.
1: No a co, na kytaru taky musíš cvičit, aby si se udržel mezi špičkou.
2: Můžeš. Když máš talent, tak se chodem musíš zase tolik cvičit.
1: Hele, Zdenku, řekni mi, ty jsi prakticky celý život nic nedělal než muziku. Je to tak?
2: No.
1: Dělal jsi někdy nějaký seriózní povolání? Si dělal?
2: Do perovny hosti vás.
1: Do čeho?
2: Pérovna hostivař.
1: Pérovna?
2: No, tam dali pér, jaký spirálky, no. Pérovna hostivař, to je továrna v Zelený budově. Furt... Rok jsem tam byl.
1: A to tam furt je teďka?
2: Jo, nevím, už tam nechodím.
1: A jak se to stalo, že si
2: no, já jsem musel, oni mi řekli, soudru, kluku, nebo jak to řeknu. Musíte pomoct národním, jinak na tu školu nepůjdete.
1: Jo, kvůli těm houslím,
2: no.
1: Že napřed si musel do výroby.
2: Ne, napřed jsem musel udělat zkoušky.
1: No. No.
2: No. No a pak mě vyslali do továrny.
1: No dobře, ale teďka mi řekni takovou věc, ale to možná bude pro tebe chyta. Ale nevím o tom, že by si třeba taky skládal. Já tě znám jenom jako kytaristu.
2: Znáš
1: se. Napřed si musel do výroby.
2: Ne, napřed jsem musel udělat zkoušky.
1: No.
2: No. No. No a pak mě vyslali do továrny.
1: No dobře, ale teďka mi řekni takovou věc, ale to možná bude pro tebe chyta. Ale nevím o tom, že by si třeba taky skládal. Já tě znám jenom jako kytaristu.
2: Znáš sametovou píseň.
1: Cože?
2: Píseň sametová znáš ji?
1: Připojení?
3: Sametová.
1: Co?
3: Sametová.
1: Tohle to? Jak tam je ten Gorbačov,
2: no.
1: Nebo co?
2: No.
1: Jo, v té písničce?
3: Labačov, Gorbačov.
1: Labačov, Gorbačov? No. Tohle to myslíš? To si složil ty?
2: Ano.
1: Jo. A to tě zajistilo na celý
2: život? Do dneska mi to živí.
1: To tě do dneška živí.
0: A s kalendářem číslo 163 se od mikrofonu loučí Michal Kyselka.
4: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Tady mídlo, tady mídlo.
1: Čau, čau, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Něco se děje, když jsi takový? Čau, čau, ahoj. Slyšíš mě? Halo, halo.
2: Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou. Zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhrubí.

0: Tak vítejte, vítejte u dnešních pokřivených zrcadel. Upozornění, Míšo, pro tebe. Ono mi to tady trošku leze jinudama, než má. A tak se děje to, že když hraje znělka, což možná ty ani neslyšíš, tak ale ty jsi slyšet ve vysílání. Jseš tam?
1: Tak to je dobrý.
0: No, bylo to zajímavý.
1: Já tak chrůstal nejob srandu, no.
0: No jo, no.
1: Já jsem znělku neslyšela, no, tak prostě
0: no, proto,
1: jde nám
0: proto,
1: to jinýma.
0: Ano, proto jsi se to dožadoval. Já to pak musím přehodit, ale nechtěl jsem to rozvrtat před vysíláním, víš?
1: Hned.
0: Ne, nechtěl to rozvrtat před vysíláním.
1: Tak to byl dobrý úvod.
0: Chce to jako, víš, tak. Dobře, tak já tě přivítám. Míšo, vítej, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače, no tak to už jako všichni ví, že jsem vlastně z toho mě trošku jako vítr, no.
0: Větry? Vanou větry?
1: No ty tady teda vanou, já musím říct, že tady v Praze je takovej vítr, že by to urvalo i vlajku na stožáru.
0: No vidíš, tady úplně bez větří, klídek.
1: Jo, tak tady je teda vítr už 3 dny. Jako opravdu dost jako silná. Dneska, teď večer, my jsme ještě někde k večeru byli a opravdu teda vítr byl takovej, že jsem si říkala, no, tak ten něco přinese, ale zatím nic nenese. Uvidíme.
0: Nic nepřines? Co to je za vítr, prosím tě? Nějaký nemocný,
1: no,
0: ten vítr.
1: No, já bych potřebovala, kdyby trochu přines nějakých kapiček, jako aby to tady trošičku jako svlažilo, nebo budu muset ráno já nebo Martin nastoupit s hadičkou a trošku to jako, ale hele, hlásej, ale hlásej, že by tu mohlo na 30%. No, tak uvidíme, no. Tak uvidíme, jo. Jak to bude.
0: Se dočkáte i v Praze, se dočkáte deště, jako.
1: Jo,
0: se vydržet,
1: tak jenom ty kytičky, jo, jenom vydržet, co pak my vydržíme, ale ty kytičky jsou takový, jako, žádostivý, ty vody, víš, tak, jako, uvidíme, no. Trošku je svlažíme ráno.
0: Koukám,
1: nějak to vím.
0: Co,
1: no.
0: Co, Ježíš, ta toho poslala, ta boženka. Tak, 16.
1: Já jsem bohužel nemohla poslouchat od 5 hodin, takže jsem jako trošku mám mínus, tak jsem úplně v obraze, co jste si povídali, ale ráda si to poslechnu zítra. Tak
0: celý 2 hodiny.
1: Snad se na mě nebudete zlobit.
0: 2 hodiny, no jo,
1: celý
0: 2 dávky.
1: No.
0: Tak pozor, dneska je veliké výročí, protože 16. června roku 1963, ještě někteří nebyli ani na světě, jo? Někteří už jsme, jo, ale někteří ještě ne.
1: Já ne.
0: Se do vesmíru vydala první žena, kosmonautka na světě, Valentina Vladimirovna Tereškovová. Na lodi Vostok 6 provedla 48 obletů země a strávila téměř 3 dny na oběžné dráze. Obyčejná dívka z Jaroslavské oblasti, tkadlena a parašutistka, se stala symbolem sovětského snu a ženské síly. Vedla palubní deník, fotografovala horizont, řídila loď a dokázala celému světu, že vesmír je i pro ženy. Valentina Tereškovová otevřela cestu do nebe milionům dívek, které nyní vědí, že pro ty, kdo věří a pracují, neexistují žádné hranice. To není jen let, je to součást naší velké historie, na kterou jsme právem hrdí. Tak to je velké výročí, dneska to říkali dokonce na mainstreamu v rádiu. Ve zprávách.
1: Opravdu to říkali, jo?
0: Jo, fakt, normálně, jo. No jo.
1: Tak,
0: přímo.
1: Tak to je teda velký.
0: No to je velký, jako. Já jsem teďko nedávno viděl nějaký film, americký, jak v NASA byli bezradní a jak měli problém. Bylo to o takové černošce, která byla geniální na výpočty. Jmenovalo se to nějaký čísla, nějaký, nějak pojmenovaný. Tajná čísla nebo něco takového. No a ono musela vždycky vypočíst jako nějaký parametry toho, kdy se má jako dostat z té elipsoidní vlastně dráhy a vůbec jak to udělat, aby dokázali stáhnout tu loď dolů, jo, ten modul. No bylo to úsměvný, jak tam ještě bojovali v tu dobu, jo. Oni měli záchody pro barevný třeba, jo. A oni nám tady budou vykládat něco o demokracii, rozumíš? Oni, kteří, když Tereškovová byla ve vesmíru, tak oni usurpovali ženy a černochy obzvlášť, jako. No, tak.
1: No, tak to víš, no. To jako, to tak je.
0: Co dodat,
1: taková je historie.
0: Takže představ si, ne, že bys mohla letět do kosmu třeba.
1: Ale člověče, víš, že když jsem byla malá holka, tak jsem Tereškovou hrozně obdivovala a strašně ráda jsem byla, když se o ní mluvilo a když někde byla vidět a tohle. Fakt jako se mi to líbilo, no. Jsem jí obdivovala, že je opravdu jako dokonalá, jo. Že prostě to dokázala. Že... A no vidíš jo. To? A ona byla kadlena?
0: Jo, úplně obyčejná holka.
1: To je obyčejná holka.
0: No tak byla tkadlená no, a jako z dlouhý chvíle tak měla koníčka, parašutistovala.
1: Jasně.
0: Paragliding, jo. Dneska bych řekl paragliding. Hmm. No a tam asi potom, že musela se stát jako pilotkou určitě jako posléze, že? Nemohla
1: no,
0: řídit jako
1: no.
0: Od toho stavu, že by šla rovnou jako do té rakety. Takže něco jsem u tomu lítání musela to, ale jako šikula, ne? Prostě jako vesmír výborný. Je i pro normální tkadlení. Proč by si nemohl skladník ve šrubárně přečíst Wrigleyho v originále? No, třeba. Tak proč by nemohla tkadlena vyletět ke hvězdám? Tak, podle Koňského ministerstva komunikací a médií počet obětí eboli v Kongu dosáhl kolik? 80, to tady nechce se ukázat, člověče. Kolik? 181. Počet potvrzených případů nákazy je 782. USA nemají v plánu spěchat s vývozem íránského uranu, prohlásil Trump. Tak oni taky žádnej nedají, že jo? Dohoda mezi USA a Íránem bude zahrnovat příměří s Libanonem a právo Izraele na odvetné údery, uvádí VSI. Trump prohlásil, že dává povolení v uvozovkách ke zrušení blokády Íránu a obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv. Ale o tom přeci Trump nerozhoduje, o těch lodích, že jo? Zástupce iránského ministra zahraničí potvrdil dosažení dohody s USA, uvedla agentura TAS s ním. Vance označil dohodu mezi Íránem a USA za velké vítězství pro Washington a dodal, že tato dohoda může změnit Blízký východ na příštích 50 let. Ale že je k tomu museli dokopat, co? Západní vlády, které dodávají zbraně kyjevskému režimu, se stávají spoluvinníky zločinů proti míru milovným občanům v Rusku, uvedla Lantratová. Hormuzský průliv bude plně otevřen do 30 dnů po podpisu dohody mezi Íránem a USA. Uvádí agentura Mehr. Írán odhadl škody na 300 miliard dolarů a plán obnovy země by měly poskytnout Spojené státy a jejich spojenci, uvedla agentura Mehr. USA popřeli informace o uvolnění 12 miliard dolarů iránských aktiv, uvedl novinář portálu Axios Barak Ravid.

0: Pokus Sandu sjednotit Moldavsko s Rumunskem povede k destabilizaci regionu, což je cíl Západu, prohlásil bývalý prezident republiky Igor Dodon. Velká Británie, Německo, Itálie a Francie zvažují zrušení sankcí vůči Iránu, pokud bude Teherán vést otevřeně svou jadernou činnost. Vojáci mobilizovaní do ukrajinské armády zahájili vzpouru na výcvikových základnách v Černihivské oblasti, v jejímž důsledku bylo zabito několik instruktorů. Informaci zveřejnili ruské bezpečnostní orgány. Zakázat ruský jazyk v Moldavsku se nepodaří, protože ho aktivně používá až čtvrtina obyvatel republiky, uvedl Igor Dodon. Ruská armáda v reakci na teroristické útoky ukrajinských sil provedla masivní útok na objekty obranného průmyslu v Kyjevě, Charkově a Dněpropetrovsku, oznámilo ministerstvo obrany. Podle potvrzených informací byl komplex budov Kyjevsko-Pečerského kláštera zasažen raketou amerického systému PVO Patriot, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Jednání Evropské unie s Ukrajinou budou zastavena, pokud Ukrajina nedodrží dohodu s Maďarskem o obnovení práv maďarské národní menšiny na Zakarpatí, prohlásila to ministryně zahraničí Anita Orbánová. Putin poslal Sitinkovi telegram s gratulací k narozeninám. Evropa nedělají chybné závěry, že Rusko prohrává. Výpočty Evropy, že Rusku lze dávat ultimáta, jsou iluzorní, prohlásil Lavrov. A kontakty Ruské federální bezpečnostní služby FSB s americkou CIA ohledně Ukrajiny pokračují, uvedl Sergej Naryškin pro TAS. Arbitráž v Hágu zamítla požadavek Kyjeva na uznání prohlášení Ruska o suverenitě nad celým Azovským mořem za porušení mezinárodního práva, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Finský politik Mámy odsoudil návrh finského ministerstva zahraničních věcí zpřísnit vízovou politiku vůči Rusům. No a Rusko zvítězilo v mezinárodní arbitráži o právech pobřežního státu v Černém moři, v Azovském moři a Kerčském průlivu. Hlavní body prohlášení ministerstva zahraničí. Dnes bylo oznámeno konečné rozhodnutí v 10 let trvajícím sporu mezi Ruskem a Ukrajinou. Věc skončila přesvědčivým vítězstvím Ruska, včetně požadavky Ukrajiny, která obvinila Rusko z porušování desítek článků úmluvy OSN o mořském právu, byly zamítnuty. Snahy Kyjeva zpochybnit ruskou suverenitu nad Krymem a přilehlými vodami ztroskotaly. Arbitráž v Hágu odmítla Kyjevu jakékoliv odškodnění a reparace od Ruska za využívání přírodních zdrojů v krymských vodách. Selhal také pokus Ukrajiny za podpory západních zemí prohlásit Kerský průliv za mezinárodní s právem průjezdu lodí všech států, včetně válečných lodí. Arbitráž v Hágu zamítla absurdní cynický požadavek Ukrajiny na demontáž Krymského mostu. Byla také zamítnuta veškerá obvinění Ukrajiny o údajném poškozování ekologie ze strany Ruska v krymských vodách. Toto rozhodnutí arbitráže je citlivou porážkou Ukrajiny a Západu v jimi zahájené právní válce proti Rusku, uvedlo ministerstvo zahraničí. Tak, co tomu říkáš?
1: No, to je zase teda jako nářez.
0: Hele, v tom Hormuzském průlivu, jo. Irán chce odškodnění, uvolnění zmrazených aktiv, odblokování sankcí, zastavení bojů a Amerika by se měla jakoby vylikvidovat z celého toho Blízkého východu. A mělo by se to podepsat, někdo říká 19. jako že by se to mělo podepsat v pátek, ovšem Iránci řekli, že nejdřív musí nastat ty věci, aby oni vůbec

0: šli to podepsat. Protože tomu Západu nelze věřit, že?
1: No přesně.
0: Takže to všecko, co jsme tady četli, má jeden velký otazník.
1: Jestli
0: to vůbec nastane, jo, prostě.
1: Jestli to vůbec nastane, ale ne, samozřejmě Trump už zvítězil, že jo. Ten
0: no oni zvítězili a bude to stát 300 miliard dolarů.
1: Ale to tak nějak jako někdo zapomněli napsat, víš, jako třeba na mainstreamu a tak, tam to tak jako nebylo, no, jsem to tam aspoň nečetla.
0: A tak, hele, každý vítězství něco stojí.
1: No samozřejmě, to je jako 150. No, tak zaplatí, no.
0: To se ještě neví, jaké to bude mít další dozvuky. Jo. Já si myslím, že oni to asi nepodepíšou.
1: Že velký.
0: Trump uvolní lodě. On nařídil uvolnění lodí.
1: Kdyby měl uvolnit do pátku, že jo?
0: To je on, taková nevím. Sranda.
1: A on byl teďka někde v Evropě, nebyl teďka na setkání nějaký ty G7 nebo něčeho takového.
0: Nezahlídla
1: jsem to tak jako někde.
0: Myslíš, že byl nějaké zkusce s kolaboranty?
1: Člověče, jako někde jsem to viděla, ale já jsem dneska teda spíš než cokoliv jiného prostě hodně jako byla fakt jako zabraná do práce. Ale tak jako třeba na to ještě přijdeme někde, jo. Třeba to tady ještě někde objevím. Ale mám takový pocit, že jo, že byl někde, že byla G7, že to jako...
0: A co třeba to je někde ta, co to je tak G7? To ještě existuje?
1: No to jako... No snad jo, no, to, tak, ono se to tak jmenuje, Bůh ví, kdo tam za to, myslím si, že jsem tam viděla Macrona s Macronovou, někde se fotili u písmene G7, se fotili Macron, Macronová a ta italská, jak se jmenuje?
0: Meloni.
1: A to byl opravdu jenom takový jako...
0: To musel být hrůzostrašný obrázek.
1: To je strašnej, no právě, že jsem to jako rychle jako vymazala.
0: Jsi zvyděsila, že?
1: No, trošku jsem se jako vyděsila, no. Takže. Nevím, nemůžu to tady jako najít. Tak uvidíme, třeba se to někde ještě vykoukne na nás.
0: A co hledáš?
1: No ne, jestli to bylo nebo nebylo, ale člověče, jako jo, představ si, že opravdu bylo. A je to, že
0: no.
1: Zelinský, a byl tam prosím tě Zelinský, lídři G7 se shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí uzavřít dohodu.
0: Tak. Že co, že Rusko
1: nevyhrává válku,
0: nevyhrává. Aha.
1: A musí uzavřít dohodu.
0: No, Rusům došla trpělivost a,
1: jo, a
0: rovná i Ukrajinu, že?
1: Mm-hmm. No, bylo to teda podle toho, co vysílají nebo píšou na mainstreamu, tak vypadá spíš, že teda Zelenský rovná Moskvu, Leningrad a podobné věci. To je jako když Hitler ležel na lopatkách a vítězil. To je úplně stejný. Takže jako v mainstreamu každý týden, každou chvíli čteš, prostě každý den bych řekla, že čteš jako, jak to skvěle prostě jako...
0: Jak Wehrmacht vítězí.
1: Je bombardovaný, jo? Mm-hmm. Jo. No.
0: Jak vojska Wehrmachtu, jak vítězí?
1: Jak vítězí. Zítra zvítězí.
0: Wehrmacht vítězí.
1: No,
0: tak se koukneme do Evropské unie. USA Evropskou unii nejprve Indii vyhrožovali kvůli ruské ropě a teď jí nutí nakupovat ruskou ropu. Indický ministr zahraničí to má složité jméno, Subrahmanyam Jashankar se ostře pustil do pokrytectví USA a Evropské unie kolem nákupu ruské ropy. Ale chci, aby si to lidé pamatovali. V té době USA výslovně požádali Indii, aby kupovala ruskou ropu, aby se stabilizovaly světové trhy. Že právě teď, jak můžete vidět, poté, co na nás minulý rok nejprve uvalili cla za nákup ruské ropy, USA pak své sankce na ruskou ropu znovu zrušili. Hlas publika, moderátor se ptá. Protože potřebují srazit cenu ropy zase dolů. Ano. Jashankar říká, takže nepředstírejme, že je v tom nějaký velký princip. Chci říct, pokud je to ve stylu zapnuto, vypnuto a víte, dělejte to, když se nám to hodí a nedělejte to, když se nám to nehodí, no tak všichni jsme v téhle místnosti dospělí, víme, o co v té hře jde. Jashankar v klipu otevřeně kritizuje pragmatický až oportunistický přístup Spojených států a Západu obecně k mezinárodním sankcím a nákupu ruské ropy. Poukazuje na to, že pravidla a sankce se mění podle toho, jak to vyhovuje ekonomickým zájmům USA, například potřebě stabilizovat globální ceny ropy, a nikoliv na základě pevných morálních nebo politických principů. Tento proslov zazněl ve čtvrtek 11. června 2026. Tato slova pronesl ve Finsku během panelové diskuze na bezpečnostním fóru Kultaranta Talks v diskuzním bloku nazvaném Emerging Powers Anti-New Geopolitical Competition. Reagoval tak na dotaz z publika, který Indii vyčítal přílišný nákup ruské ropy a údajný nedostatek morálních zásad vůči probíhajícímu konfliktu na Ukrajině. Více k tématu ekonomických vztahů mezi světem a Ruskem, které vám Česká televize a velká česká média neřeknou, si přečtete v publikacích Rusko a společenství BRICS Plus. No, to je přesně no, to, jak oni si...
1: Co chtějí? Jako, a co se jim hodí do krámu? Jo?
0: Přesně tak.
1: V pondělí
0: nakupujte.
1: Zavřený průliv. V úterý otevřený průliv. Ve středu napůl zavřený průliv.
0: A v pátek nikdo naživu.
1: Ne, a v pátek nikdo naživu. No.
0: Víš co, to je složitý. Takhle se asi jako nedá nějakým způsobem fungovat.
1: No já si myslím, že možná jestli třeba jako to trošku ten Trump taky nemá jako ruletu, jako že prostě hraje na těch trzích, víš, jak jako investují na krátko, na dlouho, to tak jako
0: samozřejmě, teď je takový víš, jako...
1: Jo, a on si s tím hraje, jakože a teď to dáme dolů, a teď to dáme nahoru. A vyděláme na tom balík.
0: Tak při těch všech operacích se ještě vydělávají peníze. To není jenom jako, to nejsou jenom politická rozhodnutí. To jsou pochopně rozhodnutí, která přesně vydělávají to... peníze.
1: Přesně je tak, jako.
0: No. Mohli bychom zabrousit asi do českých luhů a hájů.
1: No klidně.
0: České luhy a háje se vyznačují tím, že se teďko hodně vyšetřuje. Všiml jsi si, jo?
1: No, jako docela dost, jako.
0: Jako
1: snaží
0: dost?
1: Se.
0: No jo.
1: Docela dost, no. Myslím si, že má pár lidí zaťato.
0: Myslíš, jako, že mají přímo jako stažený tyhle ty? No, někteří jako určitě.
1: Někdo možná jako štípe šestku drát, no.
0: Ale pořád ještě na náměstí dokáže vykřikovat, nebo někde na veřejnosti prostě nestrácej jaksi tvář a neustále se snažej jako házet vinu a kde co na někoho druhýho,
1: na všechny
0: ostatní, jenom ne na sebe. Poukazují na spoustu věcí, píšou udavačské dopisy na všechny strany, snaží se ze všech sil prostě poplivat kde koho a kde co. Jak se to nechce otvírat, člověče?
1: No, já jsem tady ještě musela dirigovat svoje chlapečky na dálku, protože já jsem těsně před vysíláním ještě hodila bublaninu do trouby a měli všichni nastavený budíky, kdy jí mají vyndat. Tak jsem
0: bublanina
1: teď
0: tady na dálku vyběhla, vzepřela se v troubě.
1: Jo, bublanina se vzepřela a vyběhla. Jenom pro jistotu, jako jo, včera jsem pekla jednu, dneska jsem pekla druhou.
0: Jo. Mi to nefunguje, čiče, vůbec nejde otevřít.
1: Co se ti tam stalo?
0: Facebook, prostě několik odkazů tady se snažím otevřít. A ani no. Prdky, hele, ani prdky. To je teda
1: síla.
0: Že minulý
1: týden to nefungovalo nějak trochu, tak jako...
0: To jsem byl na jiném počítači. Tak jsem si pro jistotu vzal jiný, že jo? Tak já ti nevím, co budeme dělat. Nemáme co dělat tím pádem.
1: Ale ty určitě najdeš něco jiného.
0: Myslíš, jako, že najdu způsob?
1: Jo.
0: Podívat. Jdeme Bluetooth, možná, že to dělá to. Takže to nikdo nezapnul třeba letadlo, víš? To je taky dobrý potom.
1: Jo, to já naštěstí jako úplně nevím, jak se to dělá, kde se to zapíná, vypíná.
0: Držím letadlo.
1: Tak, takže jak...
0: Nemáme.
1: No, jo, to...
0: No, viditelné sítě a tam teda máme je tady. Bez připomínek. To já teda ti řeknu, teď se mi tady... Asi se mi šprajcla vazelína v té elektronice. Je to možné?
1: Nejsou dráty úplně v pořádku, jako. Na začátku to vrzalo.
0: To vrzalo, nic nevrzalo, ty jsi toho mluvila. Už to fakt čím.
1: Já už příště budu mlčet. bude mi jasný, že radši mlč.
0: Ne, já ti tady pustím za to. Tady Alenku ti tady za to pustím. Chceš?
1: Jo, Alenku, tak jsem s ní.
0: Chceš?
1: Jo.
0: No, musíme jít takhle. A to bude náročný. Musím klikat.
2: Tak máš volební právo. V nejvyšších patrech politiky je stíhaný bývalý ministr spravedlnosti za činnost v době, kdy byl ministrem Filip Benda, bratr Marka Bendy, který byl šéfem kabinetu ex-ministra Stanjury 36 dnů. Zadržoval tyto materiály, údajně nedal ministrovi. Ministr odmítl vrátit veškerou výpočetní techniku. Něco neuvěřitelného. V nejvyšších patrech politiky je stíhaný...
0: Jsi to neslyšela, viď?
1: Slyšela v nejvyšších...
0: Jo, slyšela jsi to? Tak to je dobře. Mm-hmm. Já jsem se koukal, jestli to tady je.
1: Slyšela.
0: Dobrý. Tak to mě právě zajímalo, jestli jsi to slyšela. To je důležitý, víš, jestli jsi to slyšela. No tak, oni to normálně blokovali ze všech stran. Ta Dekroa, tak to tam pochopitelně zametala, co mohla zametat.
1: No, a ta dělala úplně tenhle ten
0: dobytkové ještě mají tu drzost, že nějakým způsobem chodí do nějakých debat a tam lžou zase. Tak se musím dát zase tu Alenku prostě. Tentokrát nám něco poví o tom, víš?
1: To jsem zvědavá.
0: To se nepovedlo. Poví nám něco o kampaničce.
1: Mhm.
0: Ty, to mě stavíme tady.
2: 150 tisíc, aby za pět let vydělal 256 korun.
3: Je ti 18? Tak máš volební právo. Tak to konečně vezmi do svých rukou a přijď k volbám.
0: Mi to tady úplně... To...
3: Je ti 18? Stupině, tak máš volební tě... právo. Tak to konečně vezmi do svých rukou a přijď k volbám.
0: Mi to a něco mám přestat.
3: Je ti 18? Tak máš volební právo. Tak to konečně vezmi do svých rukou a přijď k volbám.
0: Když se daří, tak se daří.
3: Tak máš volební právo. Tak to tak konečně vezmi do svých rukou a přijď k volbám.
0: Ale, no jasně, ale teď prostě...
3: Je ti 18? Tak máš volební právo. Tak to konečně vezmi do svých rukou a přijď k volbám.
0: Tak. Hele, já jí musím vyřešit tu holku. Představ si to.
1: Jestli vyřeš nějakým způsobem.
0: Já ji musím vyřešit.
1: Prostě ji ukončí.
0: To věci, hele. To normálně se tady na tebe
1: sesype. Ty to tam sesype, máš teda nějaký...
0: Sesype se na tebe technika, máš... rozumíš? Prostě.
1: To tam máš nějaký úplně jako zamotaný.
0: Jak zamotaný? Normálně ne, rozmotaný. Ty myslíš, že to je jednoduchý? Dneska něco chtít, aby ti fungovalo? To není tak jednoduchý. Ale počkej,
1: to já to oživím. To vím, že to...
0: Tak ještě jednou si to dáme, jo? Tak ještě jednou. Šup.
2: Víte, co mě hrozně baví, pane poslanče? Někdo, kdo dal do kampeličky 950 tisíc, aby za pět let vydělal 256 korun 20 haléřů,
4: dáte panu Plagovi 30 miliard. Opravdu to mě baví.
5: Vy to nesmyslíte, co vykládáte. Vemte si koště a běžte si zametat před vlastním prahem.
2: Víte, co mě hrozně baví, pane poslanče?
0: Běžte si zametat před vlastním prahem. To říká korupčník, zloděj. Niemand, prostě ty podělali, co mohli, a on ještě je drzej a ještě si dovoluje mluvit, když dospělí a ty, co něco umějí, tak jako hovořej. Kde se to v něm bere, ta odvaha? Je to odvážný Péťa.
1: On musel si být sám sebou, prosím tě, jistý. Je to jasně, je jako úplně jasný.
0: Si mysleli, že jsou nepostižitelný. Víš? Oni si mysleli, že totiž znova vyhrajou volby. No a pozametaj, že jo?
1: Tak jo. Ano, tak to asi těžko. To možná teďka zametá někdo za nima jiný, ale pěkně to rozčuchne. Aby se ty kauzy jako trošku rozmíchaly. Já teda doufám, že to nebude jenom u toho, že se bude furt říkat jako že se něco rozmotává a studuje a to, a aby to netrvalo třeba 20 let, jako, tak to jako fakt, jako asi mezi tím se vystřídali 4 vlády.
0: Nebo či, ale ona na to má Šilerová tady na to má ještě jeden takový návod.
1: Mhm.
0: Nezobrazuje taková jedna ikonka. Velice důležitá ikonka se tu nezobrazuje.
3: Rukou.
2: Psst, slyšíte to ticho? To je hrobové mlčení Petra Fialy a ODS poté, co v kauze Bitcoin rozšířili trestní stíhání Káry Matice. Přitom o něm docela nedávno jeden vlivný člen ODS řekl, je to v podstatě firemní právník ODS, všichni na něj máme číslo, správný chlap, ochotný vždy pomoci. Tak proč to hrobové mlčení, milá ODS?
0: No jo, proč tak mlčej, proč to se neříkaj?
1: No, protože mlčeti zlato, jako rozumíš, jo?
0: Mluvit ne, oni si víš, hele, oni si zvykli všechno vymlčovat. Pamatuješ si, když oni je interpelovali kvůli nějakým věcím, tak by tam prostě ani nepřišli. Kdyby dneska Babiš nepřišel na nějakou schůzi, která byla svolaná kvůli nějakému tématu, co oni si zase bláho, jako vymysleli.
1: Ty by ho proprali.
0: No, tak by se pofikli. Jo. Tak by se totálně zbláznili.
1: I si vím, že co si kdy za 4 roky zpátky, když byl u moci Fiala, viděl nějaký prostě jednání vlády nebo zprávy z jednání nebo něco takového. No nikdy, jako všechno bylo potichoučku, že jo?
0: No.
1: Dneska měl Babiš docela zábavný video, teda nevím, jestli to bylo dneska, ale má nějaký kašel, tak je doma a díval se na fotbal. Říkal tam, že stával velmi brzo. A nějaká bába, pardon, ho tam hejtovala, že tam má fejkovou televizi a já nevím, co všechno, a že už jí nebaví se dívat na ty jeho záclony.
0: No to mám tady taky.
1: Máš to na to.
0: No vstal v půl čtvrtý ráno, aby se mohl koukat. Aby se mohl koukat na to a nějaká na bába tam měla, no. Jako, že by nějaký marketing, já nevím. Tak tam ukazoval, že to má v kuchyni ne, televizi.
1: Jo. Ale jako mě by opravdu jako zajímalo, jo, tohle to zafijali, no to vůbec, jako ani náhodou, ani omylem. No nevím. Prostě já jenom doufám, že to všechno vyšetřování, ty komise a já nevím, co všechno, fakt něco vyšetří. Jo?
0: No, že takhle je otázka. Je otázka, jestli to, co vyšetřej, tak jako budou chtít natvrdo proti ním použít, anebo to bude otázka nějakého vyjednávání některých věcí, jo? Ale já si myslím, že už jim dochází, že s těma dle hňupama se nedá vyjednávat politicky cokoliv. Že to je sebranka prostě nýmandů. Sebranka strašný morálního úpadku, která prostě nectí žádný pravidla. To je prostě bezpředmětný. Já naopak se těším, až se teda jako vyšetří, že vlastně ODSka STAN, že byli financovaní z peněz pocházejících z kriminální činnosti. A teď, co se bude dít s těma poslancema, když ty strany budou mít pozastavenou činnost nebo budou zrušený, tak oni nemůžou přeci tam být dál jako nestranný, když kandidovali za ty partaje.
1: Ty jsou čistý, tak oni vystoupí a budou bezpartijní. Uvidíš.
0: Myslíš, že by jim mohli Pánek dělat poradce na to?
1: No. A nebo narychlo prostě, ale to nejde. To asi nejde založit nějakou stranu.
0: Já si myslím, že je to na volby potom. Předčasný.
1: A nemůžou být bezpartijní, že by vystoupili? Jako?
0: Ale oni kandidovali, oni kandidovali za financování. Tam jde o to, že ty peníze, byly, co použili na volby, pocházely z kriminální činnosti. To znamená, že ty volby by neměly být ani platný, že?
1: No.
0: Jo. No, mám tady informaci. O té informaci. Boženka nám poslala, Blanka. Tanky na dálnici D35. Armáda si vyzkoušela přesun obrněné techniky po dálnici. Oni tam teď udělali nový povrch, tak to určitě.
1: Tak neobvyklý, to zatěžkali.
0: Neobvyklý pohled se v úterý naskytl řidičům na dálnici D35 u Olomouce. Kvůli organizaci provozu byli motoristé svedeni do levého pruhu, zatímco v pravém se pohybovaly tanky. Vojáci ze 73. tankového praporu z Přáslavic absolvovali výcvik přesunu po dálnici se svými tanky Leopard 2A4. Cvičení probíhalo od ranních do odpoledních hodin a mělo prověřit schopnost rychlého přesunu těžké obrněné techniky po české dopravní infrastruktuře. Pro mnoho řidičů šlo o nezvyklou podívanou. Tanky na dálnici se přece jen nevidí každý den. Česká armáda otestovala nový způsob přesunu tanků samostatně po dálnicích. dříve byly přepravovány pouze po železnici nebo na přívěsech. Německé tanky Leopard 2A4 vyjeli na dálnice. Česká republika je obdržela jako kompenzaci za předání tanků T-72M1 Ukrajině. Píší Novinky. V Německu již dříve hovořili o plánech na modernizaci největšího evropského autoterminálu k přesunu tanků v rámci přípravy na potenciální válku. Evropská unie se stále více transformuje z ekonomické na vojenskou alianci. Její členové se přezbrojují a zvyšují výdaje na zbrojení. Záminka je přitažená za vlasy neexistující hrozby ze strany Ruska. Píší asi Novinky, nebo kdo. No.
1: To budou určitě.
0: Takže konečně dali tu dálnici do pořádku, tak tam vyjeli s těma tankama na tu dálnici.
1: Tak tam vyjeli, no.
0: Ale myslíš si, že měli dálniční známku? Co?
1: No, tak je to kolové vozidlo, je to pásové vozidlo, člověče. No, to úplně nevím, jako.
0: Píše Věrka, každá možnost těch vyděsit stádu se hodí.
1: Oni o tom hodně psali, no, že to budou přesouvat, aby se lidi nedivili a to, ale nevím, jestli to šlo přesunout jinudy než tou dálnicí.
0: Ne, to, počkej, to oni trénovali, jak se jezdí po dálnici. Chápeš? To oni netrénovali, no, oni prostě, že jo, jak to... jsou zvyklí jezdit jenom z garáže a do garáže, tak ty trénovali, jestli jsou schopni vyjet i za vrata, třeba na tu dálnici. No tak zjistili, že asi jo. Zjistili, že dálnice není až tak hrbatá, aby se jim ty tanky rozbily na ní. Jo.
1: No tak já bych se teď jela podívat, jak vypadá ta dálnice.
0: Tak normálně
1: ten tank přeci jenom něco váží.
0: Samozřejmě, jo, váží dobře. Takový tank něco. A ten tank neváží něco, Míšo, on váží hodně.
1: Já vím, protože když se tady nad náma Nuselský most zatěžoval, tak se zatěžoval tankama. Tak vím, že teda jako to asi váží hodně. Ale je dobrý, že to dělali dneska. Že to nebudou, že to nedělali za týden.
0: V pátek,
1: budou
0: odpoledne
1: ty
0: třeba.
1: Ty ohlašovaný 30, 35, když ten asfalt poteče, jo.
0: No ale zase takový propocený voják, jo. Váží mnohem víc, že jo, než suchý voják.
1: Ale můj táta byl tankista, když byl na vojně.
0: Já byl u lafiťáku.
1: Tak o tom něco vím, o těch tankách. Já dokonce jednou na kvůli němu jsem do toho tanku i vlezla, abych viděla, jak to tam vypadalo.
0: A jak to tam vypadalo?
1: Strašně. Strašně sklíčeně, bylo to malý. Já nemám ráda sklíčený prostor. Jsem mu jako... Říkala, že teda jako fakt musel být odvážný, protože on sloužil v Milovicích a fakt jako byl u tankistů. A prozradím ti, z jakého důvodu byl u tankistů, protože byl malej. Byl menšího vzrůstu, tak proto ho jako přiřadili k této jednotce.
0: No. Tak
1: no?
0: Tady to mám, už to tady mám. Tank Leopard 2A4. Když ho vystavíte, dešti, tak skoroduje. Vytupci. Hmotnost 55 tun 150 kg. Plus posádka promočená. 55 tun. Jinak to není vůbec pravda, protože třeba my, kteří jsme bydleli v okolí Doupova, respektive třeba v Žatci, tak tam byly tankáni, že jo? Pak další tankáni byly, teď mi to vypadlo, jmenovalo se to, to už bylo tady blíž jakoby tomu Doupovu. To mi asi naskočí teprve. No a to bylo od sebe asi 20 kilometrů, ta dvě místa. A měli to udělané tak, že měli položený betonky a normálně vlastně měli spojení, takže až na ten Doupov a přes Doupov potom až k západní hranici, tak měli vybudované svoje vlastní jakoby cesty, aby se mezi polma dostali na ten Doupov, že jo? A aby byli mobilní, takže oni se nemuseli vagónovat a podobně. To se vagónovalo, když se ty tanky přesouvaly jako na velké vzdálenosti, ale když šlo o bojovou akci nebo když prostě měli cvičení, tak zkrátka a dobře jako razili po ose. Normálně tam jezdili furt. Z panelů položený cesty, aby něco vydrželi a už drandili. No, takže to není nic novýho. A jako tenkrát, kdyby někdo je měl pustit na dálnici, oni tam totiž tu dálnici teďko opravili, konečně, a tak jim se asi hned rozbít, nebo co?
1: No, určitě v tom je nějaký záměr, jako stoprocentně. To už jsem o tom tak jako přemýšlela, jsem si říkala, tyjo, jako co zase jako Šibalové vymýšlí tím, že na úplně nově opravenou dálnici zase jako vyšlou takovouhle techniku. No.
0: Ale hele, jaký máme posluchače? A Věrka hned píše. A co emise? No to je pravda. Co když ten tank nesplňuje emisní... To, ale tak armáda zaplatí emisní povolenky. Normy. Ne?
1: Armáda zaplatí všechno.
0: Jo, tak ta našich je, peněz zaplatí kluk. Něco, ne? Tak jako co? Jo. Takže tanky, no. Přesuny tanky. Pojďme se podívat do sněmovny, ať se trochu občerstvíme. Já si myslím, že je na čase si pustit něco zajímavého.
6: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Bylo to řečeno tolik a tolik polopravd a tolik dezinterpretací té právní normy, že bych tady mohla mluvit hodinu a to dělat nebudu, protože bych ráda, abychom překročili k hlasování. Tak jenom to, co mi teď uvízlo v hlavě, pane poslanče Hási, když jste tady tak promlouval a tak jste promlouval našim kolečním partnerům do duše. Já vám taky promluvím do duše. Kde jste byl, když jste tady ve stavu legislativní nouze naprosto nehorázným způsobem schvalovali to, že jste sebrali důchodcům, těm nejpotřebnějším, jste sebrali mimořádnou valorizaci. Kde jste byl? Kde jste citoval? Ty rozhodnutí ústavního soudu, nebo teď jste nám citoval z toho, které se týkalo právě těch důchodců, kde tam říkal, teda citoval jste nám, že musí se stát nejdřív a vláda postarat o ty úspory, když váš ex-ministr financí tady hřímal, že na ty důchody, když jsme se ptali, jak to, že nejsou v rozpočtu těch 20 miliard, to je zanedbatelná částka z pohledu přes 2 biliony výdajů. Abyste po prezidentských volbách udělali úplný opak. A tehdy jsem vás tady neslyšela, pane poslanče Hási, a to jsem, já myslím, že už je závěrečná, takže už to nepůjde, že tehdy jsem vás neslyšela, že byste takhle plameně nám tady citoval rozhodnutí ústavního soudu. To byla ta obrovská nehoráznost. My jsme zvolili stav legislativní nouze, a to nám říkáte pozdě jste přišli, pozdě. A teď to rychle spěcháte, říká paní poslankyně Bačíková. Za 3 týdny, no já nevím, tak jestli to pozdě, možná pro někoho ano. Já jsem taky nezapomněla, seděla jsem tamhle na tom místě, kde sedí dneska Táňa Malá, naše předsedkyně klubu, a vzpomínám si, kdy jste přišli poprvé s nějakým opatřením, kdy se to sypalo z jedné strany, ceny energií, plyn, pohonné hmoty, inflace vám vystřelila, prostě byla v té době, kdy jste přicházeli s tím opatřením, byla 12,7, podívejte se prosím na stránky Českého statistického úřadu, a za celý rok 22 byla 15% a tak dále. Takže já si myslím, a dívám se na pana poslance Jurečku, který také tady mluvil tak plameně, co to tady dělám. Takže prosím vás, myslel vážně pan poslanec Bendl, že pohonné hmoty nejsou klíčové pro ekonomiku? Nebo jsem se přeslechla? Když říkal, pomáhejte jen tak někde, ty energie jsou důležitější, protože bez těch energií nejde prostě vůbec fungovat, ale bez těch pohonných hmot se mineme. On je přece zemědělec, ne? Nebo má vztah k zemědělství, pan poslanec tady není, bohužel, já bych mu to ráda řekla do očí. Už tu není. Tak já jsem se domnívala, že on právě chápe, že to zemědělství, doprava, všechno zboží, potraviny, všechno se to dováží přece těmi auty, které na něco musí jezdit. Takže zastavíme tu ekonomiku a vydržíme to, protože ty pohonné hmoty nejsou tak důležité. No, myslela jsem, že špatně slyším. Nechci se opakovat, nejsem na to ani expert. Kdyby tady byl můj ctěný kolega Karel Havlíček, asi by to řekl lépe. Ale ta situace v tom energetickém zákoně, který vy jste přijímali před těmi 4 roky, čtyřmi roky, tak tam samozřejmě jste museli dát kompenzace, protože jste nutili, a to já teď nekritizuju, já říkám dikci toho zákona. Nutili jste se tedy toho dodavatele poslední instance, aby prodávala za nějakou cenu, která třeba mu nevycházela, mohla být i ztrátová. Takže logicky jste museli počítat s kompenzacemi. Já znova opakuju. My jsme, když říkal pan předseda Hřib, říkal, už jste se ten vzoreček naučili. Ano, možná by někdo vymyslel něco lepšího, já netvrdím, že ne. My jsme využili know-how státního podniku ČEPRO, konzultovali jsme to s nimi a konzultujeme na denní bázi. Nezachovali jsme tam tu marži 2,50, protože ta nám připadala ještě dostatečná na to, aby ten trh se nějakým způsobem tržně choval. Každý den to stanovujeme proto, protože každý den, a ti, co tady pořád říkáte, jak jste ekonomové, tak to snad chápete, že každý den ta cena na plecu neboli v rotterdamské burze je prostě jiná. Takže prostě, když vezmeme ten průměr, kde je ČEPRO, MOL, Orlen, Plec, k tomu dáme 2,50 marži, tak jsme na té ceně. A jestliže ten Plec je každý den jiný, a zase už vím, že zítra bude jiný, mám už ta čísla, vždycky večer zavře burza a já dostanu ta čísla, takže už vím, že zítra budeme stanovat zase trošku jiná čísla na ten další následující den, tak samozřejmě to logicky musí být jiné. Když ten Plec je denně jiný, ta rotterdamská burza, co je na tom nepochopitelného? Co je na tom prostě nesrozumitelného? A když jsme se tady bavili, mluvil tady, myslím, že pan kolega Reichl mluvil o těch opatřeních v jiných zemích, já jsem o tom dneska mluvila na rozpočtovém výboru, tak třeba Polsko stanovilo korunu 70. Razantně snížili k tomu ještě DPH, kromě spotřební daně, a mají teď tedy tu cenu jednu z nejnižších, ale také mají problémy. A já jsem znova opakovala, my jsme snažili se, a my víme, že ještě existuje rafinérská marže, nebojte se, my se tomu věnujeme, ale samozřejmě jsme obezřetní. Zaznamenali jste možná výzvu našeho premiéra minulý týden, kdy pohrozil právě těm velkým výrobcům a distributorům, aby, protože máme čísla i tady této rafinerské marže, my to vidíme každý den a neviděli jsme jeden den tam prostě vůbec důvod pro to, aby navyšovali, když prostě cena jim klesla, ale musíme se chovat s nějakou citlivostí v tom směru, že 40% nafty dovážíme. A nemůžeme si dovolit právě proto, abychom nevyschli, což se některým zemím v rámci EU už stává, tak se musíme chovat tak, abychom ten import prostě nezabrzdili, abychom nezabrzdili to, že k nám někdo bude chtít dovážet. A teď k tomu Děčínu. Nevidím tady kolegu Richtera. My jsme ověřovali ten Děčín u pana primátora, co mi toho tady omlacujete celý den přes tady oko dokola. Tak ten Děčín, to je skutečně benzínka dopravního podniku, jestli to říkám správně, dívám se na kolegu. Oni se rozhodli prostě, že budou dodávat především primárně svému dopravnímu podniku, ale podle informací, kterou jsem dostala od kolegy z toho kraje, tak zítra budou otevírat. Teď mám, nemluvila jsem samozřejmě s panem primátorem a mám to zprostředkovaně, můžete si to ověřit. No a kromě toho jsem tady jmenovala, já to nechci podceňovat, jmenovala jsem tady 6 benzínek, které zavřely, z toho jedna už otevřelo, jeden tam měl nějaké přechodné problémy a ostatní, čili je to minimum. A já chápu, že pan Indráček prostě, který s vámi bezesporu spolupracuje, politik za Pirátskou stranu, na to upozorňuje, ale to minorita na tom trhu. My mluvíme s ČAPem, Česká asociace petrolejářského průmyslu, mluvíme s Hospodářskou komorou, Karel Havlíček to dneska jasně říkal na mikrofon, mluvil s celou řadou dalších zástupců, dopravců a tak dále a prostě oni to naše opatření berou jako relevantní. A mně je trapné vám tady vysvětlovat, proč jsme to udělali. Mně je trapné vám vysvětlovat, že prostě já nechci věřit, že to nechápete. Vy to prostě chápete, jenom musíte tady něco říkat, abyste byli takzvaně v opozici. Jinak není možné, že byste to nechápali. Znovu vám ukážu tu tabuli ceny nafty. Tabulu, tak jsou z Brna, no to víš, Marku. Takže tabuli prostě cen nafty. Vzala jsem naftu, protože ceny nafty jsou na rozdíl od benzínu, jsou tam nůžky rozevřenější a 70% ekonomiky, říkám to v uvozovkách, prostě používá naftu. Tak se podívejte, znova to opakuju. Tady začal konflikt, tady. A tady 2.4. naše vláda vyhlásila ta opatření, které jsme přijali s účinností od 8.4. Vidíte to? Jsou tam všichni. Já se omlouvám. Tak to, ale tak měla jste to na rozpočtovém výboru, paní místopředsedkyně, tak jste to dobře viděla. Klidně já vám to donesu až před oči. Prostě vidíte, co tady ty ceny udělají, jak klesají? Prostě zafungovalo to. Dobře, já si příště pořídím větší, nebo vám přijdu osobně to ukázat. Ale vidíte ty barevné čáry, jenom děláte, že nevidíte. To je v pořádku. Čili já to dám, můžete se podívat na moje sociální sítě. Mám to tam, mrkněte se, to uvidíte okamžitě. Takže to je ten důvod, proč jsme se do toho pustili. A stav legislativní nouze jsem snad už vysvětlovala xkrát, proč byly tyto důvody. A chtěli jsme to zahrnout do toho jednoho balíčku energetických zákonů spolu s plynem, spolu tedy s pohonnými hmotami jako strategické investice, aby vláda napříště mohla o tom rozhodnout. A někdo z vás tady říkal, nevím teď přesně kdo, protože toho bylo tolik, že já mám popsaný tady list, někdo z vás říkal, myslím, že pan poslanec Haas, ale nejsem si jistá, že ta opatření tam fungují ještě po skončení krize, no logicky. To je pojistka, tak se to nebylo, tak někdo jiný, omlouvám se, pane poslanče, to je pojistka pro situaci, že ten trh by držel ty neuvěřitelné ceny, ty excesy, které jsme se snažili uřezat, že by je držel prostě naprosto bezdůvodně dál. Proto je tam tato pojistka, která samozřejmě nemůže být použita bez relevantních důvodů. To je celé, já si myslím, že já si stojím za tím, že ta opatření prostě jsou promyšlená, že jsme na nich spolupracovali s experty a že jsme to udělali proto, aby ta cena byla alespoň trochu přijatelná pro domácnosti, pro koncové zákazníky a samozřejmě i pro firmy. Děkuji vám za pozornost.
0: No, to je, jak to řekla, jo, to už je trapný. Co je to oni trapný, jsou aha. Schopní, hele, Míšo, vymyslet v těch debatách, jo, jak oni jsou zarputilí. A když už jim sebereš úplně všechno, jim to vysvětlej a už všecko jako by měli vědět a znát, jo. Tak oni stejně melou ty věci dokola jak mantry a oni tomu moc nerozumějí, ale jako melou to, že se usnesou jako stádu
1: krachen. A věří tomu. Oni tomu nerozumí.
0: Ale věří.
1: A věří tomu.
0: Ale věří. Věří, že Bůh opozice stojí při nich?
1: Ježíš, to bych chtěla vidět, jak vypadá Bůh opozice.
0: No, Zubiska má jako Richterová. Zubiska má jako Richterová.
1: Já jsem si ho představila.
0: Inteligentní je jako prázdnuše. Inteligenci má po prázdnuši. Vytrvalost a píly má po několikanásobném agentovi z Hradu. No jo. Víš? Jinak jsem si nemohl vzpomenout, napověděla mi Iša, děkuju. Podbořany. Čili Žatec, Podbořany, tam byly největší kasárna tankistů. No a ty vyjížděli přímo na Doupov, tak ty z Podbořan přejeli silnici a byli na Doupově. No a ty ze Žatce přijeli normálně po ose těma cestama, co měli udělaný. Bylo jedno,
1: víš, to já už si nepamatuju, když to táta vyprávěl, tak já už si to úplně nepamatuju, ale vím, že on byl v těch Milovicích, no. Ale tak to bylo ve 54. že jo, nebo něco takového, tak to už jako tak je hodně
0: tanky,
1: dávno.
0: Víš co, ty tankáni byly na mnoha místech, jo, to je jasný.
1: Jo.
0: Tak Milovice byl výcvikový prostor, takže tam taky trénovali. Ty tankodromy byly jasný. Jsem náhodou se účastnil jednou takové akce. Jsme měli zadržet špiona na motorce s koženou brašnou.
1: Jo, muž s koženou brašnou, jo.
0: Muž s koženou brašnou.
1: No tak to povídej teda.
0: No, byli jsme na Doupově a my jako lafeťáci. Jestli pak víš, co mají lafeťáci a co mají tankisti společného?
1: Čepici.
0: No, čepici. Co mají společného? Jako? Technicky, víš?
1: Technicky nevím, jako já tak zase nejsem úplný odborník na tyhle věci. Asi to,
0: krom toho,
1: já se asi
0: že,
1: nechám
0: že,
1: podat.
0: Krom toho, že mají kanon, jo. Tak ale no. Oni tu techniku musí zakopávat. Vzpomeň si na tankový prapor.
1: Ano.
0: Jak zajeli do okopu. Ano. No to se musí zakopat tank, prostě osádka tanků. Veme lopatu, krumpáč a v lese zakope tank.
1: A zakope tank.
0: Jo. A některý ho tam zapomněli dokonce, ale většinou
1: to
0: ne.
1: To se může stát, no.
0: No a tak my jsme takhle jednou zakopávali kanon, ale to pozor, to není tak, jako že zaparkuješ tank na kraji lesa, prostě jdeš, vykopeš díru a zajedeš tam tankem. To ne. Nebo že vezmeš kanón, odstavíš ho prostě někde u cesty a až vykopeš díru, takže tam najedeš. Ty musíš neustále mířit na nepřítele. Ty musíš být i v nezakopaném stavu nebo v částečně zakopaném stavu prostě střílet, pálit, bojovat. Prostě kopeš před kanónem půlmetrovou díru a všichni vemou ten kanón a sjedou s ním do té díry, stále míříc na imperialistu, tenkrát, dnes už se míří na Rusa.
1: Na muže
0: s koženou brašnou.
1: Počkej, a chytli jste ho?
0: Dvě dávky.
1: Jo.
0: No ne, přijdeš na to cvičení a celou noc kopeš a zakopáváš ten kanón, jo? Když už to máš konečně zakopaný, a to jako zakopeš kanón, pak vykopeš okop, tam se dá munice do toho okopu, musíš vykopat spojovací chodbu, když to všechno vykopeš. Na rukách máš mozoule, že ti z nich teče krev. Tak oni zavelej, zapřáhneš kanon, popojíš o 2 kilometry a tam ho zase zakopáváš celou noc, třeba celý den.
1: Ježišmarja, to je teda jako dramatický. No to je...
0: No protože nepřítel se přesunul o 2 kilometry a ty bys tam nedostřelila, tak musíš zaujmout jiný palpost, jiný stanoviště palebné a musíš tam teď prostě zase zakopávat. No prostě, aby tě nevidět. No a když to zakopeš, tak tam natáhneš tu maskovačku, že jo, prostě asi šťastná. No a tak já jsem se u toho zranil. Já jsem se u toho zranil a byl jsem přeřazen k takové...
1: Ty jsi šel na ošetřovnu.
0: No to taky. To mě gynekolog zašíval ruku. Svítil, jak mu to šlo. Já mu svítil a on mi to zašíval. V mezičase jsem vždycky omdlel, protože jsem nemohl vidět krev. A on mi to sice asi 5x opíchnul nějakou a to vůbec nefungovalo, byly nějaký starý injekce. A navíc na vojně se zásadně operuje při vědomí, že jo? Takže třeba řežou ti nohu nebo tak. Prostě válka je válka, jenom mých nech. No a tak jsem svítil, on zašíval, asi v jednu ráno se to stalo, tak mi to zašíval. Pak mi dal léky proti bolesti. A když mě přivezli zpátky, tak mě postavili do stráže, abych strážil, jako pod těma práškami proti bolesti.
1: Tak to muselo být fakt super.
0: No jo.
1: To by vás ukradli.
0: Ty nemáš ani náboj, rozumíš? Ty, kdyby přišel narušitel, tak jedeš na bodák, že jo, prostě. Naštěstí nepřišli narušitelé, ale v tom svitu měsíce se blížilo takový stádečko divočáků, tak jsem vylez na strom a zbabil jsem na ně koukal z vejšky. No a tak jsem byl přeřazen posléze k motorizované skupině, která se starala o to, aby do těch vykopaných jam, kde ty vojáci jako žili s těma kanonama, aby byla dopravena krmě. To znamená, měli jsme vyhledat kuchyni polní, nafasovat jídlo a poté se dostavit zpátky, najít zase je a nakrmit je. Tak jsme vyrazili tak nějak jako po ránu, po snídani jsme vyrazili pro oběd a jsme nějak zabloudili, tak jsme vyjeli asi 8 kilometrů od Karlových Varů. Mezi tím, jak jsme se vraceli, tak nás stihl útok tankistů na tankodromu, takže my s tou vejtřaskou jsme upalovali mezi těma tankama. To ti bylo zajímavý, člověče. No a takže jsme spoustu té polívky nedovezli a když jsme se vrátili na večer s tím obědem, tak oni už tam nebyli, člověče. Oni už byli zase někde přestěhovaný. Takže jsme se museli...
1: Takže byli hladoví?
0: No, oni to zase nějak sehnali jinak. No zkrátka, my jsme stáli před problémem, jestli máme emigrovat, anebo jestli se máme zastřelit, že jo? Čestně. Jsme nesplnili úkol.
1: Prosím tě, co zvítězil?
0: No tak jak vidíš, tak ani jedno, protože... Protože nakonec jsme oživili vysílačku a zjistili jsme, že my jsme asi 20 kilometrů jinde. No tak jsme tam přijeli už za tmy, s tím zbytkem té polívky, tak... Kdo byl ještě vzhůru, tak se najet.
1: To, no. Tak ono to je ve všech dobách, jako...
0: No ne, tak... Chápeš, jako hladoví vojáci nemůžou jít do války. My jsme zabezpečovali, aby byli...
1: Spojení.
0: Akceschopní. Bez
1: spojení není velení.
0: Jen se přiznejte, že mi ho neumíte vydržte. Navázat.
1: No tyjo, jako zase to tady na mě kňouralo, že bez spojení není velení, ale že mám teda vydržet. Že se to jako určitě spojí, no tak se to spojilo.
0: No jsi pořád spojená, nemusíš se bát, jsi stále spojená tady s náma, se mnou.
1: Jo.
0: S posluchačema, rozumíš?
1: Jo.
0: Jsi pořád ve střehu a pořád ve vysílání.
1: No, furt ve střehu, ano, to je naše oblíbené.
0: Jo. Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat. No jo, tak... Hele, na vojně tam zažiješ úplně všechno. Jako...
1: Já doufám, že to nezažiju.
0: No kdyby jsi šla někdy na vojnu, jo, tak se přihlaš, já tě budu instruovat, abys ten přijímač jako dala v klidu. Jo.

0: ty bys mě jenom sebrala a přepravila bys mě k tomu lékaři, který mě marně se snažil zašít, že jo? Pak jsme se zašili všichni, no, ale nakonec.
1: No, to si myslím, že jo. To...
0: Protože kdo byl na vojně, tak ví, co znamená akce jehla. Víš, co je na vojně akce jehla?
1: To je určitě, že se někam jdete zašít.
0: No jasně, protože o víkendu většinou, že jo, ty důstojníci, tak chtěli být taky s rodinama, tak my jsme se zašili. Ty když tě nevidějí, tak tě nemůžou pérovat, když tě nevidějí, nemůžou tě kárat ani potrestat. Takže prostě akce jehla. No.
1: To je krásný.
0: No. Dáme si, prosím tě, tady mám teďko jednoho zajímavého. Dáme si Zaurálka.
2: V stejném článku je totiž ještě jedna věc, která mě ohromila ještě víc. Jako. Tam je napsané, jestli chceme ukončit někdy ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, tak přece to znamená, že my tady v Evropě musíme být schopni uvažovat o tom, že podmínkou bude zrušení sankcí vůči Rusku, že to bude rozmrazení aktiv, jako, že to bude to, že budeme navazovat diplomatické vztahy a podobně. Což dneska, když někdo tady řekne, tak se řekne, to je zrádce, jako tohle udělat je zrada. A poslední věta toho textu je, v tom Charlemagne, no ale není třeba, abychom si uměli představit, že zítra ten Putin bude náš partner v mírových rozhovorech, pokud skutečně chceme někdy tu válku skončit a ten mír nastolit?
3: Já dávám na toto jiný příklad, že Daytonské dohody, s kterými se skončila vojna v Bosně, i hlavním architektom byl Miloševič. Prostě toho Miloševiča nemohli z toho vyradit. Oni si to s ním potom vyřešili. Ale oni v té chvíli prostě byl partnerom, protože bez něho to nešlo.
2: Ano.
3: A nějaké představy o tom, že Putina dáme mimo toho všetkého, jsou nielen směšné, ale aj nebezpečné, lebo toto hovoria evidentně ľudia, ktorí to Rusko nepoznajú a ktorí nevedia, že v tom Kremli, akokoľvek to dnes paradoxne znie, je ten Putin, neviem, aké slovo mám použiť, najliberálnejší alebo najotvorenejší nejakej dohode. Tí ostatní, to sú jastrabí, ktorí tlačia na Putina, že prečo už dávno nepritvrdil tú vojnu a on to ešte stále, povedal by som, aj tie orešníky bez nálože, to bola podľa mňa kamuflácia smerom k tým silovikom v Rusku, aby ich nejako upokojil, ale on je pod veľkým tlakom a treba si uvedomiť, že alternatívou k Putinovi nie je liberálny politik, ale až to by bol nejaký fašista.
0: No takže takhle to je.
1: Jo, a je to pravda.
0: Kdo se baví s Putinem, tak má infekci.
1: Je nakaženej. Jako.
0: No a s kým jiným to chtějí jako dohodnout?
1: No, s kým jiným chtějí dohodnout to jako celé ukončení toho konfliktu?
0: No. To je prostě... Tady vidíš, jak oni jsou krátkozrací a že jim vůbec nejde o to něco ukončovat nebo něco řešit smysluplně.
1: Ale naopak jim jde o to ještě prodlužovat, aby si na to mohli nakapsovat, že jo? To jako všichni vědějí, že jo? Všichni to mají jasný. Hm?
0: No, jinak. Počkej, teď ještě něco to. To bych tě ještě k tomu pustil. Já mám tolik věcí. Mám tady Vladimíra Putina. On se nám taky k tomu vyjádřil, jako jo. Takže pojďme si to pustit. Dáme slovo tomu nejpovolanějšímu, já bych řekl.
4: Neustále jsme říkali, že jedním z cílů naší operace je denacifikace Ukrajiny. A ze všech stran nám říkali, no co to je, jaká denacifikace a vůbec, co to je denacifikace. To si vymýšlíte nějaké nesmysly. My říkáme nesmysly. Proč denacifikovat Ukrajinu? Poslouchejte, vážení kolegové. Všichni to viděli, ale téměř nikdo o tom nemluví. A teď znovu pohřbívání ostatků nacistů a nacionalistů, kteří na Ukrajině během druhé světové války likvidovali Židy, Poláky a Rusy. Kolik? Myslím, že milion Židů zabili na Ukrajině. Milion nevinných lidí. A nyní na Ukrajině jejich ostatky s vojenskými poctami a se salvami pohřbili jako hrdiny Ukrajiny. Jen Polsko tam reagovalo spíše

0: vlažně, Izrael ještě vlažněji. Všichni se snaží to nevnímat a stydlivě to přehlížejí. A kdo to dělá? Současný šéf kyjevského režimu, žid podle národnosti. Jeho dědeček, který bojoval proti nacismu, se tam v hrobě nejspíš obrací. Existuje taková organizace ukrajinských nacionalistů, UPA, naprosto pronacistická organizace. Její název je přidělován současným jednotkám ozbrojených sil Ukrajiny. Poslyšte, pokud vím, v zákoně je to zakázáno, nebo tam má být uvedeno, že propaganda nacismu je zakázána. Ale je třeba nějak upozornit ukrajinské úřady na to, že nestačí to jen napsat do zákona. Je třeba ten zákon také dodržovat.
1: No jo, tak to je. A všichni předtím strkají hlavu do písku, jo. Jakože to není.
2: Jo, tam žádné, tam není nacismus. Tam není vůbec nic. To je úplně v pořádku, že jo. Já nevím, proč tohle to jako prostě nikdo nechce jako slyšet. Jo? Co jako...
1: Jako listí...
2: Evropa je celá znacizovaná. Všechno se to vrací zpátky a všichni předtím budou... Ne všichni, to bych křivděla, ale spousta lidí nad tím bude zavírat oči. Co s tím, no?
1: Já tady zase ladím, člověče. Já se tady skočil něco, co zase nemůžu dát dopryč. Tím. O bože. Tak. A už jsem se to naučil, na to schodím prostě, jo. Zdravu to otevřu. Tak, tohleto jsme si už pouštěli. Tohleto si teprve pustíme. No. A je to zase Vladimír Putin, který nám tady jaksi naleje čistého vína. Tak si to pojďme si to poslechnout.
0: Je denacifikace. Fakticky celá země, miliony lidí, dobrovolnické a další veřejné organizace podporují Donbas a Novorusko. Pomáhají jim odhalit jejich obrovský potenciál tvoření a růstu, nastolit mírový, prosperující život na zemi, která po staletí byla nedílnou součástí Ruska a nyní se znovu sjednotila se svou vlastí. Připomínám, že jsme si stanovili integrační cíl. Již do roku 2030 Doněcká a Luhanská lidové republiky, Záporožská a Chersonská oblast by měly dosáhnout celoruské úrovně v klíčových směrech, které určují kvalitu života lidí. Fakticky celá země. Pozornost vyvolávají prohlášení americké administrativy a vlády Německa o plánech na rozmístění od roku 2026 na území SRN amerických komplexů vysoce přesných raketových zbraní dlouhého doletu. V zóně jejich dosahu se ocitnou důležité ruské objekty státní a vojenské správy, naše administrativně průmyslová centra a obranná infrastruktura. V případě realizace Spojenými státy Ameriky takových plánů budeme považovat sami sebe za osvobozené od dříve přijatého jednostranného moratoria na rozmístění úderných prostředků střední a kratší vzdálenosti, včetně zvýšení schopností pobřežních vojsk našeho válečného námořnictva. Pozornost vyvolávají prohlášení.
1: No, takže to všechno bylo z úst Vladimíra Putina, bylo to hodně přeloženo. A já jsem viděl nějaká čísla, nevím, jestli se to taky k tobě dostalo. Kolik peněz utratila Ruská federace na obnovu ukrajinských infrastruktury, vybudování vůbec jakoby sociálního zabezpečení, které tam na některých místech vůbec nebylo. Jo. Někde tam lidi viděli poprvé asfaltku. Čili to je okupace, jo? Jak oni furt říkají tady, jako agrese,
2: no,
1: okupace.
2: No, jasně, to je okupace, agrese.
1: No, tak kdyby takhle všude pracovali, to by bylo. To by se,
2: to by bylo
1: to by se
2: bezvadný,
1: všecko
2: kdyby takhle
1: úplně jinak všude chovalo.
2: Jo? No jo, no, jenomže oni jako to neumí nazývat, že jo? To je prostě...
1: Je to, jak bych to řekl, je to tak všechno zkreslené a je to tak všechno převrácené a je to tak všechno zreverzované, ty informace, které jakoby chodí, že oni opravdu vytváří úplně jiný obraz toho světa, než jak to ve skutečnosti je. A protože lidi jsou líní... No,
2: myslím si, že to dělají záměrně.
1: No jasně.
2: Oni to dělají, oni to dělají záměrně. To je, to ani není jako, že by to chtěli, jako, že se to nějak přihodilo. To je záměrný. A lidi se tím nechají opít. Jako
1: no,
2: rohlíka.
1: No ale takhle, lidi jsou líní. Od přírody jsou líní. A tak konzumují ty informace, aniž by si je ověřovali. Protože ověřování toho faktu je složitý, hůř dostupný, protože média neplní vůbec tu svoji základní premisu, proč vlastně existují. Takže média jsou pouze manipulativní nástroj těch různých ideologů a militaristů. Je to hrozný. Já teďko tady mám jedno a budu číst titulky, jo. Mám tady ruského generála, který mluví o Ukrajině. Mluví o programech biologických zbraní, které na té Ukrajině jedou od roku 2014. Tak, já budu muset rychle číst ty titulky. Pojďme na to. Ruské ministerstvo obrany opakovaně upozornilo na vojenský biologický program, který Pentagon vypracoval na území bývalého Sovětského svazu. Na území Ukrajiny vznikla mimo jiné síť více než 30 biologických laboratoří, které lze rozdělit na vědecké a výzkumné. Obyvatelem prací je úřad ministerstva obrany USA pro snižování hrozeb DTRA. Na realizaci projektu se podílí společnosti přidružené ke zvláštním vojenským jednotkám. Práce probíhá ve třech hlavních směrech. Za prvé, monitorování biologické situace v oblastech, kde Pentagon předpokládá nasazení vojenských kontingentů států bloku NATO. Za druhé, sběr a vývoz amerických kmenů nebezpečných mikroorganismů. Za třetí, vědecká sekulární práce na studiu potenciálních biologických zbraňových agentů, které jsou specifické pro tento region, které mají přírodní ohniska a jsou schopné přenosu na člověka. Například v roce 2021 spustil Pentagon svůj projekt diagnostiky a léčby infekčních nemocí v ukrajinských odbrojených silách s objemem finančních prostředků ve výši 1,8 milionů dolarů. V letech 2020 až 2021 provedlo německé ministerstvo obrany na území Ukrajiny pokusy s původci krymské hemoragické horečky, leptospirozy, meningitidy a eboli. V rámci realizace ukrajinsko-německé iniciativy zabezpečení biologické bezpečnosti na vnějších hranicích Evropské unie pod záminkou testování prostředků pro prevenci koronavirové infekce bylo z Ukrajiny do vědeckých zařízení a institutu americké armády Waltra Reda odebráno několik tisíc vzorků sera pacientů, kteří patřili především ke Slovanům. Současně činnost biologických laboratoří, které jsou aktivní od roku 2014 a provádějí program tzv. Reformy ukrajinského zdravotnictví ve spolupráci s USA, vedla k nekontrolovatelnému nárůstu výskytu zvláště nebezpečných a ekonomicky významných infekcí. Na Ukrajině roste počet případů zarděněk, záškrtu a tuberkulózy. Výskyt spalniček se zvýšil více než 100x. Světová zdravotnická organizace prohlásila Ukrajinu za zemi s vysokým rizikem výskytu dětské obrny. Domníváme se, že v roce 2007 byl v gruzínské biolaboratoři Pentagonu vytvořen kmen afrického moru prasat se zvýšenou nakažlivostí. Jeho šíření způsobilo značné hospodářské škody v několika zemích, včetně Ukrajiny a Polska. Vyloučili je z řad vývozců vepřového masa. Provolitel jednotek biologické a chemické obrany na Ukrajině. Dvojtečka. Podle našich údajů dochází k nouzovému odstavení biologických programů. Analyzujeme dokumenty, které potvrzují, že ukrajinské ministerstvo obrany stanovilo úkol zcela zničit bioagenty v laboratoři, které se tam nachází k datu 24. února. Zároveň analýza pokynů pro vedoucí pracovníky laboratoří potvrzuje, že příkaz k likvidaci zásob patogenů a jejich nenávratnému zničení zdá se, že vše potřebné pro pokračování programu biologické války již bylo z území Ukrajiny odstraněno. Analýza faktů ukazuje na zničení patogenů sibirského moru, antraxu a brucelózy, biolaboratoři ve Lvově a patogenů záškrtů salmonely a úplavice v laboratořích v Charkově a v Poltavě. Zde jsou záznamy o některých z nich. V samotném Lvově 232 vzorků s leptospirózou, 30 vzorků s tularemií, 1000 vzorků a 5 vzorků moru, celkem 320 vzorků. Záznamy o nadbytku biologických patogenů sedí a mají něco společného s vojenskými biologickými programy. Kurátor z Pentagonu chápe, že pokud se to sbírka dostane k ruským ozbrojeným silám, s vysokou mírou pravděpodobnosti se zde potvrdí. A počkej, to se nestihl. Tak to ne, chlapče, počkej, ty jsi nějaký rychlej, ty jo.
2: Jo, je to teda jako opravdu
1: s vysokou mírou pravděpodobnosti se zde potvrdí porušení úmluvy o zákazu biologických a chemických zbraní ze strany Spojených států. Za práce na posílení patogenních vlastností mikroorganismů s využitím metod syntetické biologie. Tím lze vysvětlit spěch, s jakým byla operace zničení vzorku provedena. Toto je jen malá část dokumentů, na kterých pracujeme a budeme vás o nich informovat. Takže toto v podstatě je někdy ze začátku speciální vojenské operace. Já jsem to sem dal, protože jsme se tady o tom bavili a
0: SRN lidi to bylo amerických komplexů vysoce přesných raketových zbraní dlouhého doletu.
1: No, nezabila bys je. Pro některé lidi to bylo příliš, bylo jako příliš silné kafe, jak se říká. A psali mi, tady několik mailů mi přišlo, že tomu nevěřej, že by v podstatě jako se chystala nějaká biologická válka vůči Slovanům.
2: Jo. Mhm, tak tady to mají jako.
1: Jo. No. Takže to je ta vážená Ukrajina, to je to. Teď. Ursula von der Leyenová. Zločinec, který rozkradl spoustu peněz, korupčnice a usvědčená, jak se jim říká, že to zločinec, tak ona je usvědčený pachatel.
2: Pachatelka?
1: Ano, usvědčená pachatelka. Ursula von der Leyen, otrávené meso a káva z Brazílie. 63 tun zhnilých zrn plných parazitů přichází do Evropské unie. Absolutní zdravotní škandál. 63 tun zelené kávy z Brazílie právě dorazilo do Polska s poškozenými pupěnkami a živými parazitmi vo vnitři. Náklad byl vďaka polským kontrolám v Poznani těsně zachytený. Nie je to však náhoda, je to primární důsledek dohody Mercosur, kterou Ursula von der Leyenová ukládá celé Evropě. Slubili nám kvalitné výrobky a dávají nám lacné potraviny bez evropských noriem plné pesticidů, hormonů a chrobákov. Předtím bylo hovězí meso kontaminované estradiolom alebo kuracím mesom so salmonelou na 80%. V Bruselu je jedno, čo si dáme na taniere a čo jedí naše děti. Důležité je, že nadnárodné společnosti mají zisk. Dost bylo tohto globalistického šelenstva, které nás otravuje. Von der Leyen a komisi, aby nás radšej zradili, než aby bránili Evropanům. Dohoda Mercosur musí být okamžitě vypověděna. To má ještě jeden velký rozměr a to jsou ekonomické dopady. Protože to poškozuje to zemědělství, které v Evropské unii je velice přísně nějak normované a tak dále, ono taky jako leda co zprojde, Ale jak vidíme, tak z těch zemí sem přichází strašný šrot. Jako jo.
2: No hele, představ si, jo, jako pomazánkový máslo nemůže se jmenovat pomazánkový máslo, protože to není máslo podle nich, jako podle Evropské unie, ale nacpou nám sem plesnivý kafe, který někde nechají prostě jako vypražit a pak ho nacpou, přebijou to různýma aromatama, já nevím čím všim možným, no. Nacpou to do kapslí a no, nechci no. Ani domyslet. Jako.
1: No to je pak takový to kafičko s proteinama. A děkuju, ještě se vrátím k tomu tématu biologických laboratoří. Věrka poslala z Parlamentních listů článek utajované biolaboratoře USA odhaleny. Část z nich je na Ukrajině. Ředitelka americké národní zpravodajské služby DNI Tulsi Gabbardová po prohledání archivů zpravodajské komunity odhalila dosud nezveřejněné důkazy, že Spojené státy americké dlouhodobě financovaly více než 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích. Část z nich se má nacházet i na Ukrajině, kde mohou být kvůli válce ohrožené. Tak oni už je radši zničili. Důkazy o existenci laboratoří, které se měly zabývat výzkumem s využitím nebezpečných a vysoce nakažlivých patogenů, byly před Američany až doteď záměrně utajované. Totiž v Americe je tenhle ten výzkum zakázaný, proto oni to pořád spou někam jinam. Některé z laboratoří, financovaných Spojenými státy, se podle americké národní zpravodajské služby měly zabývat i výzkumem zisku funkce Gain of Function. Takový výzkum vědců mimo jiné umožňuje upravovat organismy tak, aby získali novou vlastnost. U patogenů lze zkoumat, jestli virus může být třeba nakažlivější nebo odolnější. Podle americké společnosti pro mikrobiologii vzbuzují určité typy výzkumu zisku funkce obavy z hlediska biologické bezpečnosti. Prezident Donald Trump, který si podle vyjádření DNI uvědomuje vážnou hrozbu, kterou představuje výzkum zaměřený na zvýšení funkčnosti virů, zastavil financování laboratoří po celém světě už 25. května 2025. Navzdory zjevnému riziku katastrofálních globálních dopadů, které může výzkum nebezpečných patogenů v biologických laboratořích mít, politici, takzvaní odborníci na zdravotnictví jako doktor Fauci a představitelé týmu pro národní bezpečnost v rámci Bidenovy administrativy lhali americkému lidu o existenci biologických laboratoří financovaných a podporovaných Spojenými státy a vyhrožovali těm, kteří se pokusili odhalit pravdu. Kritizuje ředitelka DNI Tulsi Gabbardová administrativu bývalého prezidenta Joe Bidena. Gabbardová také vydala nové pokyny americké zpravodajské komunitě, aby intenzivněji shromažďovala informace o zahraničních biologických laboratořích. Z informací, kterými v současnosti DNI disponuje, totiž vyplývá, že klinické studie, které probíhají v laboratořích, vyvolávají etické, finanční i bezpečnostní obavy v oblasti veřejného zdraví a národní bezpečnosti Spojených států amerických. Mezi odtajněnými materiály se nachází také analýza týkající se Institutu experimentální a klinické veterinární medicíny v ukrajinském Charkově. Dokument americké zpravodajské komunity upozorňuje, že zařízení dlouhodobě pracovalo s nebezpečnými patogeny a kvůli válce i ruským informačním operacím zůstává zranitelné vůči poškození. Podle zveřejněných informací institut uchovával stovky vzorků patogenů a patří mezi více než 40 ukrajinských laboratoří, které získávaly podporu z programu amerického ministerstva obrany Biological Threat Reduction Program. Odtajněné dokumenty připouští existenci nedostatků v oblasti biologické bezpečnosti a biologické ochrany. Jmenovány jsou například bakterie antraxu nebo brucela. Jsou tady k tomu dokumenty. Prověřování více než 120 laboratoří, z nichž asi 40 jich mělo být na Ukrajině, oznámila Gabbardová už v polovině května letošního roku, a to právě kvůli existujícímu podezření, že některé mohly provádět výzkum uměle upravených virů. Pozornost se proto znovu obrací také k dohodě, kterou Ukrajina a Spojené státy uzavřely v roce 2005 v Kyjevě. Ta měla nastavit spolupráci při prevenci šíření technologií, patogenů a odborných informací využitelných k vývoji biologických zbraní. Odtajněné dokumenty potvrzují existenci realizovaných programů ve spolupráci se sítí ukrajinských laboratoří a výzkumných institucí. Část projektů se týká veterinárního a virologického výzkumu. Mezi uvedenými tématy je například vývoj metod diagnostiky ptačí chřipky, analýza šíření afrického moru prasat a klasického moru prasat i molekulární charakterizace vysoce patogenních kmenů ptačí chřipky. Toť vše. No. Je to prostě to o tom, stačí. Co tady neustále vlastně říkáme, že Ukrajina byla časovaná bomba a Ukrajina je srdcem čtvrté říše evropské a my máme jednoho zrádce, vlasti zrádce, kolaboranta a šmejda, který třeba mimo jiné navrhuje velice kontroverzní věci, například Spojené státy evropské a tak dál a tak dál. No a já mám tady, teď si tam skočím, ale musí se k tomu vyjádřit, Míšo. Já to připravím.
2: Ne, tak je, jako je to tak, jak říkáš, prostě kdyby tam býval jako Vladimír nevlítnul a neutrchým koneček a nezastavil je, tak jsme se tady jako všichni mohli divit, jo. To nějaký covid, to by byla asi legrace a procházka růžovou zahradou, kdyby nám sem pustili viry, který mají vyrobený přímo na Slovany nebo prostě na nás, jako na tyhle ty národy, tak to bychom se asi se cakra divili. Jo, oni si to na covidu nacvičili, jak by to vypadalo, jak jsou lidi zbláznění, když jim jde o zdraví. A to by pak bylo, že jo. Jo. A pořád jako předtím zavírají oči, pořád říkají ne, to není pravda, co by to tam bylo a to, jo. Ale jak říkáš, jsou líní, si líní věci vyhledat, věci načíst, věci prostě se nad tím zamyslet, vymyslet si tu logiku v tom, poskládat si věci dohromady. A to můžeš mluvit do dubu. No. Asi tak.
1: A to my zase líní nejsme.
2: No, veď. To mi určitě ne.
1: To mi určitě ne. No, já mám tady... Musím podívat. Měl bych tady mít, už se mi tady otevřelo. Já to pustím. Je to jedna rozhořčená žena, která se vyjádřila právě k tomu kolaborantovi, jo.
3: Ale přeci jenom bych poprosil alespoň o...
1: Ne. Co se mi to tu zase otevřelo? Úplně něco jiného. Tak počkej, se tady... Ach, jsem se tady špatně tohleto. Něco jiného? Stává se ti to někdy?
2: Víš co, já...
1: Když si pustíš něco jiného...
2: No jasně, když si chci někdy něco pustit, tak se mi tam pustíš 150 tisíc jako reklam všeho možného. A to, co potřebuji, aby jsem si vyslechla, tak to kolikrát i vzdám.
1: To prostě vzdáš.
2: Jo, někdy to vzdám, protože to nedám.
1: Tak počkej, to jmenuje audio. Jo, tak to by mohlo být. Tak pojďme, pustíme si to ještě jednou.
4: Tam. Dobrá, přátelé, já vám teda pustím tady chvilku vydajko jedné fakt jako hodně, ale hodně nasrané babi. Máro, chvilku pustím vydajko.
3: No.
4: Tak jenom na trošinku odlehčenou.
5: Takže krásný den, přátelé. Dostalo se mi do mailu strašně hnusná věc. Projev prezidenta Petra Pavla na mezinárodní jazykové konferenci v Babylonu v tomhle roce v Mnichově. Než vám řeknu, jaký měl projev. Hnus, ten člověk je normální odpad české společnosti. Na Hradě nemá co dělat. Nemá. Protože až tohle uslyšíte, budete si říkat úplně to samý. A jestli nezakročíme, budeme muset všichni vyjít do ulic, protože tohle kurva ne. Takže já vám přečtu jeho přednes, jo. Já jsem ho trošku pokrátila, protože to bylo strašně dlouhý, aby se mi to se vůbec vešlo. Takže ty důležitý věci, jo. Takže, začínám. Vážení dámy a pánové, dovolte mi, abych byl stejně otevřený a upřímný, jako jsem byl na ekonomickém fóru Revizi Česka. Pokud náš český jazyk brzdí v našem ekonomickém a globálním rozvoji, musíme mít odvahu ho opustit. Musíme se dívat dopředu, ne do minulosti. Podívejte se na fakta. Velká část našich dětí a mladých lidí má zásadní problém naučit se pořádně cizí jazyk. V dnešním světě jsou tímto způsobem de facto diskriminovaní. Pokud bychom přijali jako hlavní komunikační jazyk němčinu, která je v Evropě mnohem více rozšířená, dali bychom našim dětem férovou šanci uspět. Česky se můžou učit jako druhý jazyk. Tak seš kreten, debile, ty vole. Tohle to je...
4: Tak.
1: To bylo ze studia Dešaví našich kolegů.
2: Jenomže já jsem to neslyšela.
1: Ty jsi to neslyšela? Ježíš, manko.
2: Ne, já jsem... A protože Martin má vedle puštěný... Nás má puštěný, tak jsem si jako rozhodovala, jestli jako teda sundám ty sluchátka a půjdu to poslouchat, ale...
1: Tak jsi to měla jít poslouchat. No prostě on řekl, no, tak... že pokud naše děti mají mít úspěch, mají uspět, tak musíme opustit češtinu, aby se učili děti německy, protože to je rozšířený jazyk,
2: jo, a češtinu, to jsem slyšela. Ano,
1: a češtinu
2: ano,
1: můžou mít jako dobrovolný jazyk.
2: Dobrovolně.
1: Další.
2: To je debil.
1: Je to debil.
2: Sorry.
1: Je, no tak jako je vidět, za koho tam kope, za čí zájmy tam kope. Kolaborant, který vezme záštitu nad sudetoněmeckým landsmanšaftem, který se tady srocuje. Pak ještě řekne takovouhle věc. Jako, když si no, poskládáš, jako... ty věci jdou pěkně do sebe, zapadají. On prostě chce demontovat Českou republiku a udělat z ní součást prostě čtvrtý říše. Vždyť je to naprosto evidentní. Tenhle ten element tam nemá co dělat. Takovýho nájemníka na Hradčanský prostě nepotřebujeme na Hradčanský 1.
2: No a jako chceš vyméct, jako?
1: No tohle to je prostě no. Na žalobu, tohle to je na to, aby se tím začaly zaobírat orgány konající v trestné činnosti.
2: Trestním řízení.
1: No jasně, tak to musí někdo posoudit a musí rozhodnout, jestli prezident České republiky, ať už to bude říkat soukromně a nebo jako prezident, ale on tam vystupoval jako prezident, protože to bylo na té akci, že jo, oficiálně. Takže tam vystupoval oficiálně za Českou republiku. Takovýhle teze, dítě je na to hodit ho do macochy. Prosím tě, to... No ne.
2: No.
1: Tomu, jo. Tomu by měla sehlat zbraň normálně služební.
2: Počkej, ale čistit. Teď si představ, že třeba P na výlet do macochy a spadne tam. No.
1: Jo, to je...
2: No nechtějí
1: to už je, ale víš co to je? Kolikátej případ, který ho utvrzuje v tom, že on vůbec pro ten výkon toho mandátu ztratil jakékoliv oprávnění.
2: Jo?
1: A teď jsem zvědav, kdo to první otevře, jo? Máme tady Zvěrtek Hamplovou, máme tady Reichla, máme tady Okamoru, ten je taky docela divoký. Já jsem zvědav, kdo tu rukavici zvedne a kdo podá trestní oznámení na neznámého pachatele.
2: Já jsem si říkala, že okolo toho sjezdu, toho Landsmannschaftu, to bylo takový celý jako rozvířený a tak, že to někdo udělá, jo.
1: A neudělal. Jako
2: zatím je ticho. Tak ono bude léto, oni chtějí jít na ty dovolený, viď? Znáš to.
1: Hele, já si myslím, že se možná jenom skládá nějaká skládačka. Teďko ho, že jo, krásně ho odstavili od toho NATO. Teď je evidentní, že co on by tam blejkal. On by tam neblejkal názor vlády, on by tam blejkal nějaké svoje bláznoviny. On by si tam ujednával kontrakty, protože on přeci není ve střetu zájmu. On je jenom ve vedení Globceku, který obchoduje se zbraněma. A on vymahal z Babiše, aby řešil, chápeš, jak tomu Andrejovi muselo být, když takovýhle kripl, který má máslo na hlavě, který je v tom ponořený až po uši, tak mu klidně jako zadává, že musí prostě vyřešit střet zájmu, jinak on ho nebude jmenovat. To je.
2: No jo, no, tak
1: hroší jako kůže.
2: Chtěl být jako hroší kůže, no. Chtěl být prostě na vrchu a chtěl Andrejovi ukázat, jako, že on je tady pánem.
1: A proto si myslím, že mu to dřív nebo později se zlomí vás.
2: No, uvidíme, no. Možná, že už člověče je teď po něm ticho nějak teďka, jestli třeba už nevyrazil do té Ankary na tom motorce.
1: No, nevyrazil. Protože pokud tam nebude nahlášený v delegaci České republiky, tak tam nemůže za Českou republiku vystupat. On by tam mohl se třeba nechat nahlásit jako do delegace nějakého NATO a podobně, ale to by vystupovat oficiálně za Českou republiku. I když on je tak hloupej, že on ani neví, jako, že ty protokoly takhle fungujou, jo, takže on by tam stejně blejkal to svoje.
2: No. No, hlavně, že jsme si ho zvolili. Teda já jsem ho nevolila.
1: No právě.
2: Ale že jsme ho zvolili.
1: Hlavně my dva jsme si ho zvolili, no. To
2: lidi
1: jo.
2: Zvolili. Jo, my dva určitě.
1: Hele, když on je tak podobný tomu ale Masarykovi, viď, prostě.
2: No, zrovna jsi mi to vzal z pusy, jako. Prostě přesně ono. On je takový hezký. Teď to srovnej vždycky, když mi to někdo vysvětluje. Teď to srovnej, vem si toho Zemana, jaký to byl prostě, jako to byla tragédie. A teď to aspoň má úroveň. Říkám, jasně, no, až ty budete mluvit německy a hajlovat se tady bude a republika bude okleštěná a budeme protektorát, jako jsme byli. Ale prosím tě, ty strašíš. No, tak straším, no.
1: Věrka tady poslala k tomu, že Miloš Zeman se vyjádřil. Nedá se věřit tomu, že by Pavel v Ankaře mlčel.
2: No?
1: Počkej. Přestože současný prezident veřejně deklaroval, že by v Turecku plně respektoval mandát schválený vládou. Zeman těmto slibům vyjádřil hlubokou nedůvěru. Jako argument poukázal na Pavlovu nedávnou zahraniční cestu do Pobaltí, když uvedl, že uvozovky teď, nedávno, byl na návštěvě v Estonsku a tam svou kritiku naší vlády kvůli zbrojním výdajům opakoval, takže se nedá tak úplně věřit tomu, že by v Ankaře mlčel. Řekl Miloš Zeman. No jo, to je pravda.
2: No, je to tady. Je to tady, no.
1: No jo, je to tak.
2: A je moc dobře ten Andrej ví, proč ho tam nemůže vzít, že jo? To je prostě logický.
1: Já už je poslala.
2: A to, že tam má nějaký kamarádičky. Aby si tam s nima dohodoval kšeftíky a já nevím, co všechno.
1: Jak nám tady taky poslala nějaké.
2: Nějaké?
1: No a
2: zase
1: dlouhý. Zase je to dlouhé. Univerzitní vakcína, poslední část Gatesová, co? Plánu na snížení populace?
2: No, zatím se mu daří velmi dobře.
1: A politický chaos dominují novinovým titulkům, globalističtí loutkáři zřejmě dosáhli nového úspěchu. Diosinvax, biotechnologický startup z Cambridgeské univerzity, který obdržel 42 milionů liber od CEPI, Aliance pro vakcíny, na níž se osobně podílel Bill Gates, oznámil vytvoření univerzální vakcíny. Vakcíny, jak tvrdí, pro viry, které zatím neexistují. Ale brzy budou existovat. Nahráli obrovské genetické databáze, také financované Gatesem, do umělé inteligence. Stroj vyvinul syntetický superantigen zaměřený na celé rodiny koronavirů. 39 dobrovolníků bylo očkováno a to u nich vyvolalo imunitní reakci. Zřejmě vakcína Sarbeco proti koronaviru, vyvinutá umělou inteligencí, poskytuje rozsáhlou ochranu proti tisícům variant virů, jako jsou koronaviry nebo ebola. Nadace Billa a Melindy Gatesových také hrála významnou roli při financování prostřednictvím grantu Národního institutu pro alergie a infekční nemoci USA, kandidáta na univerzální vakcínu proti chřipce BPL 1357. Nyní prochází klinickými testy v rámci iniciativy Generation Gold Standard. Nyní spojíme tečky. Bill Gates, stejný člověk, který financuje vakcíny vyvinuté umělou inteligencí pro hypotetické budoucí viry, také financoval výzkum všeho od geneticky modifikovaných komárů až po matematické modely, které ukazují optimální počet obyvatel menší než polovina dnešních 8 miliard. Není tajemstvím, že dlouho před COVID Gates, Epstein a elita z Davosu propracovávali scénáře a vyvíjeli strategie, jak profitovat, když, jestli nepočítají, začne další globální pandemie. Technologie superantigenu Diosinvax není určena k prevenci přirozených vypuknutí nemocí. Jedná se o to, jak naučit lidský imunitní systém přijímat syntetické cíle vyvinuté stroji. Cíle, které mohou být změněny, upraveny nebo použity jako zbraň podle přání nevolených technokratů. Tak.
2: No vidíš to, no. To pořád budou strašit. Pořád
1: no ne, to počkej, to není strašení. To musíš chápat trochu jinak. Oni říkají, že ty viry neexistují. Ale to jsou viry, které už mají vyvinutý jako biologický zbraně. Kdo bude hodnej, dostane vakcínku. Kdo nebude hodnej, zhebne. Protože to budou, budou syntetické věci. Jo. Naštěstí bych řekl, že tohleto je vyřešený. Řekl bych, že už jsme se s tím potkali. Se syntetickýma virama. A myslím si, že ty jejich biologické laboratoře a tyhle pokusy, že tomu zakroutí Vladimír Putin krkem.
2: Hlavně, aby to všechno se zlikvidovalo, aby to prostě se nedostalo mezi lidi, víš.
1: No.
2: Nějakým způsobem to jako by bylo velmi nepříjemné.
1: Takže pokud budou takovýhle vrcholný paraziti, parchanti, nelidi budou mít takovouhle moc a budou takové věci vyvíjet. No, tak to je pochopitelně velice závažná, závažná věc. A to, co se děje pochopitelně, spěje jednoznačně k tomu, že je nejvyšší čas už, aby se to pořešilo. No a jinak by se dalo říci, že Rusko oznámilo, že má velice účinnou vakcínu nebo léčbu rakoviny, takhle to dneska řekneme.
2: Léčbu rakoviny, ano, ano, ano.
1: Takže obrovským způsobem se posunuli dopředu. A v podstatě Rusko dneska, jak oni nic nemají, jo, jak prostě rozdělávají ty žehličky, aby mohli stavět ty orešníky.
2: Ty čipy, že jo, dělají z ledniček čipy, vyndávají a orešníky.
1: Tak.
2: Ještě burevestníky.
1: Tak zkrátka a dobře. Jsou v tomhletom daleko, daleko před ostatníma. Daleko, daleko před ostatníma. Tak jo. Tak. Mám tady spoustu věcí, co jsme nestihli, ale to nevadí.
2: Tak zase za týden.
1: Zase máme za týden na to, bude za taky další. Den.
2: Bude taky den, přesně tak. Ono se zase něco nového přiděje. Tak
1: pojď se rozloučit.
2: No tak jo, přátelé, tak doufejme, že se to začne trošku víc hýbat, že jak říkal Petr, je zapotřebí, aby už se to začalo řešit. Všechno visí na vlásku, všechno visí na tom, že už se konečně musí ukázat ta pravda, tak si budeme držet palce, aby to bylo co nejrychlejší. Jinak počasí má být krásné, tak si to užijte. Já si bohužel ty červnové dny užívám v kanceláři, tak tam ani nevím, jestli je noc nebo den, nebo jestli je horko nebo zima. Já tam mám stabilních 22 stupňů. Takže jako, mám to tak jako všechno stejný. Nicméně mějte se všichni moc krásně, užívejte si krásného léta, užívejte si těch krásných dlouhých večerů, protože dneska jsme šli kolem 8:45 domů a ještě bylo krásně vidět.
1: Slunce zapadá ve 21:18 zapadá slunce.
2: Ano, a ještě se to prodlouží, ještě pár dní a prodlouží se to.
1: Ve 9:45, představ si to, ve 9:45.
2: No, je to krásný, je to krásný. I mám tyhle ty brzké letní večery hrozně ráda, jsou fajn, když zrovna teda neprší a není vítr. Mějte se všichni moc krásně, loučím se s vámi a loučím se i s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
1: Děkuji, děkuji ti za dnešní pořadování, že jsi tady byla se mnou, že jsme to mohli rozebrat, že jsi se vyjadřovala, že se nám tady posluchačky posílali další náměty a mohli jsme se udělat takovou interaktivní záležitost. To je naprosto skvělé, no a my teda se spolu uvidíme za týden, respektive uslyšíme za týden. No a do té doby tady jsou další pořady Svobodného vysílače, no a také pochopitelně páteční pořad s Jiřím a tak dále, a tak dále. Takže, co dodat? Máme 23:00 něco, je nejvyšší čas to zapíchnout. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Míšou se loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: večer. Vítejte u sledování pátečního přehledu a analýz pořadu Jsme ve válce. Dnes se podíváme za oponu oficiálních prohlášení na události, které hýbou mezinárodní bezpečností. Začneme horkou aktualitou. Městský soud v Praze vrátil žalobci případ čínského novináře Yang Yiminga, který zůstává od ledna 2026 ve vazbě za neoprávněnou činnost pro cizí moc. Kde leží hranice mezi žurnalistikou a špionáží? Současně byl odvolán ředitel Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáš Dropa kvůli dlouhodobé spolupráci s Čínskou akademií vojenských věd. Jak je možné, že instituce podílející se na projektech NATO takto riskovala? Otřesy v USA. Bývalá ředitelka amerického národního zpravodajství Tulsi Gabbardová zveřejnila data o více než 120 biologických laboratořích financovaných USA po celém světě, včetně Ukrajiny. Gabbardová navíc opouští svou funkci a kolem jejího nástupce zuří politický boj. Ve hře je i kontroverzní ustanovení FISA paragraf 72. Jsou pod americkým digitálním dohledem i občané spojeneckých zemí. Další téma, epidemie a geopolitické reality. V Kongu a Ugandě se šíří kmen eboli, na který neexistuje vakcína. WHO spustila krizový plán a Spojené státy tlačí na Evropu, aby zpřísnila cestovní opatření. Válka jako biznis. Podle zprávy Oxfam International vzrostlo od začátku americko-izraelského konfliktu s Iránem jmění 41 energetických magnátů o 23,5 miliardy dolarů. Kdo na strachu skutečně vydělává? Právní porážka v Hágu. Stálý rozhodčí soud v Hágu zamítl většinu ukrajinských požadavků ve sporu s Ruskem o práva v Černém a Azovském moři. Proč se o tomto verdiktu v evropských médiích téměř mlčí? Tak. A o těchto tématech a skutečném stavu mezinárodního práva budeme dnes diskutovat s naším bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. A já se spojím do Havlíčkova Brodu.
1: A já tě zdravím.
0: Tak hezký večer, já tě zdravím a půjdeme hned na první téma, které jsem nazvala horkou aktualitou, ale my jsme slyšeli už asi, řekněme, je to půl rok, o tom, že byl zatčen čínský novinář, do dnešního dne je ve vazbě a teď jsme se dozvěděli novinku, že městský soud v Praze vrátil celou věc a kauzu k žalobci. A protože jde vlastně o první použití toho paragrafu 318, toho paragrafu, který měl být zrušen, jak nám bylo slibováno před volbami, je to paragraf gumový, tak se tě chci zeptat na tvůj názor, na tvůj komentář.
1: Řekla jsi první použití, já bych rád dodal, že doufám, že i poslední, přestože by se nabízelo použít tento paragraf proti mnoha lidem, kteří ho vlastně pomáhali prosazovat, ale tam je jeden takovej dosti těžko dokazatelný moment, který v podstatě znemožňuje použití toho paragrafu, čili to, že ten městský soud vrátil tu obžalobu státnímu zástupci, není v podstatě nic překvapivého. Dokonce bych řekl, že to bylo očekávatelné, protože já držím velkou úctu k soudcům a myslím si, že naprostá většina z nich je vzdálena nějakým politickým tlakům. O to hůř teda, když jsou ty výjimky, ty jsou opravdu škaredý a kazej renomé celému soudnímu systému. Co se týče tohodle případu, ten novinář tady byl asi 2 roky a bylo řečeno, že 2 roky ho sledovala kontrarozvědka pak ve spolupráci s policií, protože kontrarozvědka nemůže své zjištění uplatňovat při soudu, to musí nabrat procesně kompetentní jednotka, to znamená policie. 2 roky ho sledovali a zjišťovali, že on se podle nich zabývá trestnou činností, že tady údajně shromažďuje Nejenom informace zajímavé pro Čínu, to dělá každý, ale i informace, které by mohly být využitelné k vydírání českých politiků a představitelů veřejného života. Oni ho 2 roky nechali dělat tuhle činnost a nezasáhli. To znamená, že oni, jestli je to pravda, tak připustili ohrožení některých politiků a představitelů veřejného života. Na to je paragraf nepřekažení trestného činu, čili to si myslím, že jestliže oni takhle drze toho Číňana zažalovali, takže by stejně drze měl odpovědět jeho obhájce a dát na ně trestní oznámení, že tomu nezabránili, že naopak vlastně toho novináře nechali pokračovat v té činnosti. Já si však myslím, že to je jiná,

0: moc, protože to musí dělat s úmyslem ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky. To se jim bude hrozně těžko dokazovat. Každý novinář vykonává svoji činnost proto, aby informoval svoji zemi o tom, o aktualitách prostě v té zemi, kam byl vyslán. Takže to, že to někomu říkal, to, co tady viděl, není trestná činnost, to je prostě práce každého zahraničního zpravodaje. Tady je právě, jsem si pohrál trošku, napsal jsem článek na první zprávy, kdo by se tomu chtěl věnovat víc, a napsal jsem, že ten rozdíl je vlastně, je-li to zpravodaj nebo zpravodajec. Oni tvrdí, že prej byl příslušníkem čínské tajné služby, no jak tohle to chtějí dokázat, to jako u toho bych skutečně chtěl být, to bych chtěl slyšet svýma ušima. Takže si myslím, že to celý zhasne, protože nejdůležitější tam je ten kontext. Tahle kauza vyplavovala ve chvíli, kdy Hynek Moníček s premiérem Andrejem Babišem začali mluvit o zlepšení vztahu s Čínou a najednou bum prostě a čínský novinář sedí v vazbě. Takže to si myslím, že je zase jedna z takových věcí, které se Babišovi začínají vymstívat, že tam nechal Koudelku, protože to je evidentně Koudelkovi vidle hozený prostě do těchto snah. Jak chce ten Babiš prostě, já jsem sám mnohokrát se k tomu vyslovoval, že ten Koudelka by tam neměl být, že by si ty zpravodajce měl srovnat. Tohle to je strašně laciná překážka, kterou tam dali. Možná se budou snažit pak jako odblokovat ty vztahy k Číně tím, že toho kluka pustí a že se mu omluví a že to bude prostě velká sláva a pojedou do toho Pekingu s Babišem spolu, že jim tam přiveze. No nevím, prostě je to celý trapný, je to zbytečný, je to neprofesionální a jestli by náhodou ten soud chtěl přistoupit k tomu, že by tu obžalobu přijal a dokonce, nedej bože, že by toho odsoudil, mohlo by to znamenat prostě hroznou deformaci právního povědomí a celého systému v naší republice. To by bylo velmi nešťastný.
1: No, mně se chce skoro dodat, že buď to půjde do ztracena a bude ticho, anebo se to všechno dozvíme z deníku N, protože tam jsou přece ty zaručené zprávy právě na tyto služby, jestli v tom budou chtít pokračovat dál nebo ne, ale mně se to zdá teda ostudné, jako všichni víme, že ano, určitě to má politické pozadí, si myslím já, protože se změnou vlády, se změnou zahraniční politiky, tak to budeme sledovat dál, ale já si myslím, že bychom měli, nebo zůstaneme ještě u Číny, protože došlo k takové situaci, jak jsem řekla v tom úvodu, že byl odvolán ředitel Státního ústavu pro jadernou chemickou a biologickou bezpečnost, odvolal ho šéf hasičského záchranného sboru a ten důvod, to znepokojení, které vypuklo hned na vnitru, je ten, že vlastně tento ústav začal pracovat s čínskými odborníky, experty, kteří jsou spojeni s vojenskou akademií, čínskou vojenskou akademií. Ale já předpokládám, že to už také běží. Ten čínský novinář přece tady pracoval 2 roky, dostával akreditace a tato spolupráce taky musí trvat nějakou chvíli. Takže já bych řekla, že všechno se vším souvisí, tak proto mě bude zajímat, co k tomu řekneš.
0: Já jsem dost zděšen z toho konání toho generálního ředitele hasičů, protože ano, tato činnost probíhá dlouhodobě, není to nic nového a ty lidi se začínají chovat jako za normalizace, že se najednou zjistí, že máš emigrovavšího strýčka v zahraničí a najednou ten člověk ztratí nějaký ty, ztratí funkci a je sesazen. Prostě tohle to je opravdu trapný. Já si myslím, že ten ústav, který spolupracuje s Čínskou akademií vojenských věd, je odborné pracoviště a jestliže se máme zůstat vědomostně na úrovni doby, tak se nemůžeme zříkat spolupráce vůbec s nikým. Myslím si, že Čína je ve vědě a výzkumu světovou špičkou, takže myslím si, že spíš kdo by od koho mohl něco získat, to jsme my od těch Číňanů, než že by ty Číňani mohli tady něco vyšpekulovat. Nechci urážet teda vůbec ten ústav, jo. Myslím si, že Naši jsou v tomhle tom velice dobří.

0: ale tím, že se přestanou stýkat se svými kolegy v zahraničí, prostě tak se lepšími nestanou. A jestliže jejich úkolem toho ústavu ochrana obyvatelstva, tak já jsem proto, aby se stýkali s kýmkoliv, aby nabyli co největší profesionality a co největší znalosti. Co se týče ochrany našeho myšlenkového vlastnictví, no, kdysi udělal nějaký projekt na ministerstvu vnitra a Miloš Balabán, známý bezpečnostní analytik, vojenský specialista, byla to ochrana vlastně, jak se má chovat ten člověk při styku se svými kolegy, na co má dát pozor, co může pustit, co by asi neměl pouštět a jak by se možná spíš něco mohl dozvědět. Prostě takovou metodickou příručku nevím, jestli to používají, protože podle mě to bylo velice zdařilé cvičení. Ta kuchařka se nedá udělat napevno navždycky pro všechny případy, ale spíše je to takový odstartování toho přemýšlet v tomto směru, jak vlastně co nejméně vystavit jako takový ty svý lahůdky cizím uším. No, nevím, možná se k němu zachovali, k tomu projektu, stejně jako k Miloši Balabánovi, který kdysi dělal nesmírně zajímavý bezpečnostní konference, mimo jiné ve spolupráci s Číňany, a proto ho taky vylili jako z Karlovy univerzity, z fakulty sociálních věd, tuším, to bylo tam toho pracoviště. K naší nesmírné škodě, protože tam kromě Číňanů tam byli účastníci jako ze Spojených států, z Japonska, z Izraele, z Itálie, co si pamatuju, prostě z celého světa. Mělo to velmi vysokou úroveň. No a co se týče toho podnětu, já se obávám zase, že ten podnět přišel od našich neustále bdělých kontrášů, prostě, který najednou zjistí, že sem jezdí nějaký Číňan a prostě chtějí to všechno zhatit. Takhle se skutečně myšlenkově můžeme akorát zahrabat. Jo? Čili ano, je tu jisté riziko, ale já si myslím, že ty vědci, zvlášť když se s nimi bude pracovat v tom směru, jak jsem naznačil, podle toho projektu, tak pro ně to může být pouze a jenom výhoda se s těmi zahraničními
1: Rozumím.
0: pracovišti stýkat.
1: A já se tě doplňuji, jestli můžu doplnit tu otázku, protože oni potřebují samozřejmě se nějakým způsobem vyfutrovat, aby to zdůvodnili jako to nějaké to ohrožení a vnitro a tak dále. Tak oni to zdůvodňují tím, že vlastně tento státní ústav spolupracuje s NATO. A když dneska žijeme už prakticky několik měsíců neustále s tím, že neplníme 2%, jsme potížisté, jsme černí pasažéři a pořád to na nás takovýmto způsobem tlačí, tak jako se snaží tu ostražitost pro tu veřejnost zdůvodňovat tady tímto způsobem, že se opřou o NATO. Co na to říkáš?
0: No to je tohle, co popisuješ, to je vlastně stav, kdy politiku dělají kádrováci a ideologové, nikoli
1: Přesně.
0: odborníci, jo. Protože v tom NATO, no tak to NATO je papírový tygr, tam už pomaličku není o čem mluvit. Co se týče nějakých těch procent, to je opravdu hovor jak z blázince. Naštěstí dneska jsem zaslechl, že premiér Babiš začal mluvit, že ty procenta na to v podstatě nehledíme, že my hledíme jako na ty schopnosti, na tu obrany schopnost zvyšování. Prostě takže to směřuje k tomu, že doufám, že v té Ankaře budou argumentovat tím, že se snažíme kupovat logicky a ne prostě jenom něco utrácet. Takže tady myslím si, že co se NATO týče, možná bychom se divili, kolik států z toho NATO je s těmi Číňany v kontaktu. Jo. Takže opravdu jedna naše sekretářka, nejhorší smrt je z úleku.
1: Víš, já tě musím poděkovat, protože ty, jak jsi řekl to kádrovací, ono to možná nevypadá, ale já si to pamatuju, takže ty jsi mě naprosto přesně přečetl. Já ti za to děkuju. Ano, mně to prostě připadá tak, jak jsi to popsal, akorát jsem to tak otevřeně neřekla, ale teďka bych chtěla, jestli už nemáš k tomuto žádnou reakci na to, co povídám, tak já bych chtěla jít k vážnému tématu a to bych chtěla říct, že k tématu, které si myslím, že nás docela nenechávalo v klidu, celé ty 4 roky, prakticky já bych řekla od března roku 2022, kdy jsme slyšeli první výroky Viktorie Nulandové, a to se týká biologických laboratoří Spojených států amerických na Ukrajině. A my jsme se teď dozvěděli, a já jsem velice ráda, že konečně s novou administrativou Donalda Trumpa Tulsi Gabbardová otevřela to téma, které u nás bylo tabu, lidé dostávali nálepky, že přiznala, že Spojené státy americké po celém světě, nebo řekněme na 30 místech po světě, měly biologické laboratoře, tuším, že jich bylo asi 120. A ano, byla část těch laboratoří i na Ukrajině. Tak tě poprosím o komentář tady k tomu, co jsme se konečně dozvěděli, že už to nejsou ty ve vzduchu létající nějaké fámy a nám dávané nálepky.
0: Já bych chtěl předeslat něco k osobě Tulsi Gabbardové. My jsme znali už některé její vystoupení dávno předtím, než byla jmenována Trumpem na toto velmi prestižní místo. Ta dáma se vyslovovala velmi přesně a jako vojanda velmi pacifisticky, věděla o té válce, měla své představy. To bylo v podstatě, splnila to, co kdysi říkával pan profesor Milan Machovec, že ten svět je v tak hrozném stavu, protože mají malý vliv ženy. Nemyslel tím mužatky, nemyslel tím nějaký kuchyňský děvenky, ale myslel tím, zřejmě by se mu Tulsi Gabbardová velmi líbila, nejenom fyzicky, ale prostě i tím profilem profesionálním, protože toto je úžasný, co ona po sobě tu stopu za poměrně krátkou dobu zanechala. Já to budu pointovat tím, že si myslím, že tato dáma by měla dostat Nobelovu cenu míru. Ona jednak zveřejnila mnoho věcí doteď, co se týče jejich úmyslu, měla v úmyslu zveřejnit, odtajnit nějaké dokumenty týkající se atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho, další materiály týkající se toho šíleného programu MK Ultra. Kdo chce o tom něco vědět, ať si otevře knihu Naomi Kleinové Šoková doktrína, tam je to, myslím, velmi dobře popsáno, ale i na internetu je o tom mnoho zmínek. Takže teďka vyjela s těma biolaboratořema. O co jde? Jakýsi CEMPER a další takzvaný check, jak tomu říkají lidi, kteří... Říkali, že to byly prostě dezinformace, které tady šířili o těch laboratořích. Oni to budou tvrdit i dál, protože řeknou, že ta Viktoria Nulandová vlastně mluvila o tom, že tam byly jenom takový nějaký laboratoře. No, kdyby ty laboratoře byly takový nějaký normální, tak o jejich výzkumné výsledky by se měly strach farmaceutické firmy. Jestliže o ně měl strach Pentagon, tak to jednoznačně svědčí o charakteru toho vývoje. Čili Tulsi Gabbardová usvědčila ty naše propagandisty prostě z toho, že šířejí lži. Ještě by bylo zajímavé, kým jsou placeni, protože tady možná by oni vyhověli tomu paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, protože tam je jednoznačně úmysl lidi zmást a vlastně snížit obranný schopnost země. Tulsi Gabbardová, tohleto vlastně, já nevím, co k tomu říct, o tom začíná být poměrně dost literatury, dost těch zmínek, takže ano, ty biolaboratoře byly, fungovaly. Oni je totiž takhle, oni je převzali vlastně ty laboratoře, to byly ty bývalý sovětský, oni se snažili říct, že to je, že jim pomůžou vlastně s likvidací, ze záchranu těch biolaboratoří. Bylo to v Arménii, Azerbajdžánu, Gruzii, Kazachstánu, Moldavsku, Tadžikistánu, na Ukrajině, Uzbekistánu. O tom Uzbekistánu to je zajímavý, protože kdo si bude chtít to dát do širších souvislostí, tak přijde ke kauze zvané Novičok, Protože ten výzkumník, který to vedl už v roce 99, byl jasný, že Američani se jim nabídli, že v tom Uzbekistánu, to bylo místo, které se jmenuje Nukus, takže ty laboratoře, že jim to pomůžou nějak uklidit, aby z toho vlastně, z té likvidace, aby nevzniklo nějaký nebezpečí, tak to pro jistotu odvezli všechno do Spojených států v roce 99. Vzpomeňme si, kdy se stala kauza Skripal. Takže od roku 99 měli Američani veškeré vybavení laboratoří, veškerou dokumentaci a většinu těch vědců měli už ve Spojených státech. Odtamtud pocházel ten Novičok, čili od roku 99 výzkumné centrum Novičoku bylo ve Spojených státech. Takže to jenom, abychom si upřesnili a dali do souvislostí. Co se týče toho, kolem toho, jednak to financoval Pentagon, čili tam je jasný ten vojenský výzkum. Ta Nulandová říkala před tím kongresem, že se snažíme zabránit tomu, aby výzkumné materiály se dostaly do rukou ruských jednotek. A tadyhle ty úředníci od Gavartové říkali, že ty biolaboratoře byly ohroženy kompromitací, to znamená, že by se prostě dostali, ale mluvili o těch 40. My jsme tenkrát počítali ze 30, dozvěděli jsme se, že jich bylo ještě mnohem víc v té Ukrajině. Takže když si člověk představí, že by teda ruské ministerstvo obrany platilo nějaký biolaboratoře na mexické straně amerických hranic, tak si člověk asi umí představit, jaké reakce by nastaly. A ještě je důležitý to, že na ty experimenty, které se odehrávaly v biolaboratořích mimo Spojené státy, bylo v letech 2014 až 2023, to znamená za 10 let, vynaloženo více než 1,4 miliardy dolarů. Takže to skutečně nebyl vývoj dětských pudrů.
1: To je neuvěřitelné. A takže to jsou biolaboratoře, které vlastně byly jako po rozpadu Sovětského svazu. To jsou vlastně laboratoře, které byly v těch zemích jako z toho původního Sovětského svazu, jestli se ptám správně a dobře. Je to tak. Aha, protože to nám vysvětlit nebylo, ale tady se teda teďka nabízí otázka. Je to veřejná informace, to, o čem my se bavíme. Je to informace, o které každý, kdo o tom začal mluvit, či jakkoliv zapochyboval, tak byl okamžitě označen za dezinformátora, tak dočkáme se někdy, to je taková hypotetická otázka možná, ale třeba si to dokážeš představit, kdo by se mohl omluvit všem těm lidem a nebo nějakým způsobem zkrotit ty stále fungující máci a spol.
0: Jako Faltin, že by se omluvila, že by šel bosý prostě po kolenou se někam omlouvat. No, ještě s Pojarem třeba a tyhle ty další magoři, to opravdu ne, ale chci tím říct, že tím vlastně se ukazuje ten rozdíl mezi dezinformací a informací, že se dá měřit prostě v tom časovém období, jo. Že ten rozdíl je prostě několik měsíců nebo 2-3 roky, ale prostě potvrzuje se to stejně jako další z těch důvodů, proč vznikla ta speciální vojenská operace, byl ten jazykový opres, ten byl teďka potvrzený, že na té Ukrajině je v podstatě ruština povolená už jenom doma mluvit. Všecko prostě oni zakazují, což je teda jako výraz obrovské kulturní vyspělosti. No, o tom fašismu se nemusíme vůbec bavit, čili ono se všecko vlastně, co ten Putin tenkrát v tom roce 22 hlásil, tak se všecko začíná potvrzovat, takže asi
1: Tak je dobře, že jsme tady tuhle tu věc otevřeli a že je to teda zcela naprosto otevřená veřejná informace a je to prostě pravda. Ale my teďka půjdeme na další téma, které vzbudilo naši pozornost, když jsme vlastně tady přijímali amerického, tuším, lékaře, který u něho bylo podezření na ebolu. Já nevím teda, v jakém je stavu dnes. Byl přijat nás v České republice a my se budeme bavit o tom, co jsme se dozvěděli teď, že v Kongu a v Ugandě propukla epidemie eboli, ale je to takový kmen, na který neexistuje vakcína a prakticky ani žádná léčba. A Spojené státy americké varují Evropu a varují vlastně občany a vlastně Evropu jako takovou při cestování, aby dbali zvýšené opatrnosti, ale mě v tu chvíli okamžitě napadla teda naprosto logická věc, jako každýho, kdo se nad tím zamyslí, že my tu máme v Evropě spousty neziskovek, Evropskou unii a komisí placených, kteří sem přiváží ty migranty a jakým způsobem zabránit tady tomu možnému riziku. Pojď mi k tomu něco říct.
0: Nejdřív k tomu Američanovi, pokud jsem dobře zaznamenal, tak byl propuštěn bez příznaků, takže to všechno dobře dopadlo, ale naši si trošku zacvičili, což není nikdy od věci. Co se týče těch vakcín, no tak farmaceuticko-průmyslový komplex, to spíš mafie, tak ty se nevyplatí vyvíjet vakcíny pro nějakou Afriku, že z toho se opravdu nedají vytřískat žádný peníze. Ona to je spíš průmyslově farmaceutická mafie, protože je to hlavně průmysl, je to zaměřený na zisk a v tomto případě ve farmaceutické oblasti. Jiný průmysl se zabývá vydělávání peněz ve vojenské oblasti, jiný v bankovní oblasti a tak dále. No, takže to se opravdu nějak léčit nějaký černoušky, prostě to jako žádná pojišťovna není a prostě kde by z toho co měli, takže mají vakcínu na lecos, ale na tohle to ne, protože to není zisková záležitost. Co se týče toho rozšiřování, ano, jsou tady ty neziskovky, to je pravda, ale ono za rok prý po té planetě se na nějaký určitý větší vzdálenosti prý pohybuje miliarda lidí. V tomhletom stavu prostě je to rozšíření jakýkoliv nemoci fatální, prostě to může být během několika hodin. Já znovu opakuju, kdysi byl takový pokus vytestovat, kdyby se někdo s ebolou postavil, a to byla zrovna ebola, ve Frankfurtu na tom letišti někam doprostřed, a měl by ebolu a prostě dýchal by tam, byl by jako rozšiřoval by ji, takže by do 24 hodin ta ebola byla po celém světě, protože ten provoz letecký je prostě neuvěřitelný. Takže to, že ty Američani říkají, dejte si pozor, no měli by si dát pozor taky sami, protože já si myslím, že tady je slabý místo totiž to, že za toho covidu ta vláda dělala některé věci rozumný a blbě říkala, některé věci byly vysloveně špatný. Ty lidi k tomu získali teďka takový odpor, takže když ta vláda teďka se bude snažit něco, nějaká opatření prosadit, tak ty lidi budou nesmírně skeptický a nebudou to chtít dodržovat, přestože to teda teďka půjde, jako bude to nebezpečí, to riziko je mnohem větší. Tady je znova potřeba, jestli někdo tomu nevěří, tak ať si lidi naštudují té literatury o španělské chřipce, je poměrně dost, je to i na internetu, jsou o tom dokumenty, že ta španělská chřipka přišla ze Spojených států, už na těch lodích byli mrtví, pak to tady zmutovalo, rozšířilo se to hrozně 28. října 1918, když byla vyhlašovaná Československá samostatnost, republika, tak v nemocnicích bylo plno lidí nemocných španělskou chřipkou, to se moc neví. No a nejhorší bylo, když se ti vojáci vítězní, ty britští vojáci, kteří pocházeli z Indie, když se vrátili do Indie, tak to tam zase zmutovalo a tam bylo asi 11 milionů mrtvých. Jo? Takže ta španělská chřipka, tyhle ty věci, které se přenášejí prostě tímhle kontaktem, jsou závislí na migraci. Proto si myslím, že to omezení cestování je naprosto na místě, je to laciný, ať ty děti chodí do škol prostě, ale ať necestují do Alp si zaližovat, ať necestují prostě, respektive když tam pojedou, tak budou, musí být smířený s tím, že pak budou určitou dobu v karanténě. Jo. To si myslím, že je nejlacinější, nejhumánější opatření, prostě protože ty preparáty, že na tom zase vydělávají prostě ty farmaceutické firmy. Tohle to je metoda ověřená od středověku, ostatně slovo karanténa se odvozuje od číslovky 40, po kterou ty námořníci, když přistáli v přístavu, tak 40 dní nesměli opustit loď, že aby se zjistili, jestli něco nepřivážejí. Takže já si myslím, že k tomuhle se vrátit prostě bude nejrozumnější. V podstatě bude potřeba odolat řevu prostě těch frenetických cestovatelů, prostě protože oni to jsou potenciální přenašeči těch nákaz a jsou to v podstatě potenciálně velmi nebezpeční lidi, ty, kteří cestují z kontinentu na kontinent. Já si myslím, že by se to dalo omezit na ty nejnutnější případy. A nakonec spousta lidí u nás už začíná si vychutnávat dovolenou doma, protože zjišťují prostě, že venku je to sice možná zajímavý, je určitě dobrý se tam jako párkrát za život podívat, ale není nutný prostě lítat po tom světě jak šuspajtl.
1: A ty jsi na začátku říkal o tom, že ty farmaceutické firmy, že je to velký biznis a já tady mám a přečetla jsem si, že Evropská unie a organizace WHO okamžitě uvolnili ve chvíli, kdy tady toto avízo přišlo ze strany Ameriky, tak 500 miliardy eur na to, aby se prostě poskytovali všechna možná opatření a tak dále a tak dále. Takže sleduj to k peněz, tak jak to říkáš správně. Vždycky. Můžeme jít na další téma?
0: Ano.
1: Takže půjdeme na téma, které, když se vrátíme zpátky k Tulsi Gabbardové. Já si vzpomínám, že ona měla dokonce takový konec, ona měla konflikt s Trumpem při svém vystoupení, že nepodpořila tu válku na Blízkém východě, že se říkalo, že je v nějakých neschodách s Donaldem Trumpem, ale my víme, že ona má taky nemocného manžela, takže jeden z důvodů, proč to zdůvodnění, že Tulsi Gabbardová odchází, opouští tuto funkci, je také i tento lidský příběh. Ale já se tě chci zeptat na to, že teď se dočítáme to, že v těch tajných službách, zpravodajských službách, protože jde o nejvyšší výsostné a citlivé místo, dochází k jakémusi politickému střetu a boji o to, kdo dosedne na ten post Tulsi Gabbardové.
0: Tam je vidět, jak je to vlastně spolitizovaný, že ty zpravodajské služby ztrácejí svůj původní smysl a stávají se pouze jenom jedním z instrumentů mocenské hry. Jo. Tady si Trump vybral po Tulsi Gabbardové a mimochodem to, že má toho nemocného manžela, já tomu docela věřím, protože jestli ten chlápek má opravdu nemoc těžkou, a ještě sleduje, jak ta Tulsi je prostě packovaná pod jakým strašným tlakem, tak mu to určitě nepomáhá v té léčbě. Jo. Takže to je vodní. Já tý ženský prostě věřím, ten její životní postoj je pro mě hrozně zajímavý. Takže ona odchází středem, protože jak ty říkáš, ano, byla vyšachovaná z rozhodování, ona říkala žádná Venezuela, žádný Irán, no tak to se nemůže hodit. Jo. No, a teďka on si tam, teda, že tam dá nějakýho chlapa a ten se jmenuje, a jak to tady mám, Pult, no, tak Bůh suť, jak to číst, to je prostě takový jméno divný. A to je skutečný odborník, protože je ředitelem Federální agentury pro financování bydlení, předseda společnosti Fannie Mae, to je Federální národní hypoteční asociace, a Freddie Mac, to je trh s hypotékami. To je fakt vidět, že ten člověk je prostě rodilý zpravodajec. Jo? Navíc on by měl být teda dočasným ředitelem, to znamená, že by tyhle všechny funkce si k tomu podržel. To je prostě vidět, že ten Trump, jako některé jeho úkony jsou opravdu jako trošku z jiného světa. No a to se nelíbilo teda nejenom teda demokratům, ale i některým republikánům, a takže mu řekli, chlapečku, takhle ne, prostě ty nebudeš kompromitovat tu nejvyšší zpravodajskou funkci prostě nějakým takovýmhle člověkem, který se proslavil jenom tím, že dal žaloby na nějaký Trumpovi politický nepřátelé. To je prostě jeho jediná kvalifikace. Tak to je skutečně hrůza. A řekli, jak teda tomu zabránit. No a tam je takový zajímavý, úplně boční, téměř nesouvisející problém. Tam je zákon o zahraničním sledování cizích občanů. Je to povolený, čili může se to odehrávat v zahraničí a neameričanů. Jenomže tam je trošku problém, že ten paragraf se musí čas od času prodloužit, protože to není jako na furt, a nad jeho dodržováním bdí speciální soud, protože tam se může stát, že se to dotkne i Američanů. A to by bylo v kolizi samozřejmě s jejich ústavou. A oni řekli, že teda mu neprodloužejí tenhle ten paragraf, to znamená, že zpravodajská komunita by to nemohla vykonávat, tyto pravomoci, což by v podstatě znamenalo, že by to paralyzovalo tu činnost. No, já si nemyslím, že by ty zpravodajci se nechali takhle omezovat, ale prostě nastala by tam jako veliká kolize. Ale ten soud, a to je zase zvláštnost toho amerického systému, ten soud v podstatě autorizuje nebo certifikuje, nebo jak to říct, používání, procesní používání toho paragrafu. Čili on neautorizuje ty cíle, ale prodlužuje, říká ano, můžete tímto způsobem postupovat. Jenomže podle zákona ten paragraf není platný. Jo? Čili tady je taková zvláštní situace, kterou moc neznáme, neumíme si to převést do našeho právního prostředí, ale je tam jedna důležitá konsekvence. To sledování těm zpravodajcům umožňují provajdři technologičtí, to znamená ti, kteří provozují
1: digitální
0: telekomunikaci. A ti říkají, no jo, my vám to dáme, on ten soud sice řekl, že to jako lze procesně postupovat podle toho paragrafu, ale ten paragraf nemá prodlouženou platnost. Čili oni jsou teďka v takové situaci, že kdyby těm zpravodajcům to umožňovali, tuhle činnost, tak by se vystavovali nebezpečí, že kdyby se tam ty sítě zachytil nějaký Američan, že by je mohl žalovat a velmi pravděpodobně by to vyhrál. Takže teďka se ten Trump dostal tím svým neomaleným typem toho člověka do slepý uličky, takže okamžitě, když to neprošlo, tak tam okamžitě navrhnul někoho jiného a bude se pokračovat, jenomže to má trošku, on musí být schválený tím kongresem, není to ze dne na den a musí tam být prostě jmenován dočasný ředitel takový, který vyhoví i těm členům kongresu, aby ti zpravodajci mohli pracovat, protože teprve potom jim kongres vlastně prodlouží platnost toho paragrafu. Je to teda strašně komplikovaný, omlouvám se, že tady to asi není příliš srozumitelný, ale nicméně, kdo se tím bude chtít zabývat, já myslím, že těch materiálů poměrně k tomu je dost. Tady je důležitá prostě ta okolnost, že Trump trošičku si znevažuje ty zpravodajské funkce, měl dbát na to, ale to je známo prostě Babišovi taky, když něco řekneš, co se mu nelíbí, tak se jako už nevozve, prostě už to nebere na vědomí. Trump si do toho taky nenechá kecat, prostě dělá podobné chyby a devalvuje tu kvalitu té zpravodajské komunity. Prostě a když tam dá takovýhleho člověka, který přijde prostě o těch hypoték a jako má sjednocovat činnost všech zpravodajců po Spojených státech, tak to je prostě takové jako opravdu téměř urážka, bych řekl. Tak oni mu dali najevo, že buď to se bude chovat trošku srozumitelnějc a nebude tam dávat nějakého svýho protéže, to znamená člověka, který pro něj dělá, podává ty žaloby, ale že to trošku veme vážně, to znamená ale i, že by měl brát vážně stanoviska té spolupní komunity. A když mu zpravodajci řeknou, hele, Venezuela je blbě a Irán na to vůbec zapomeň, tak kdyby je poslouchal, já myslím, že s tím Iránem se to vyvinulo tak, že všichni vědějí, že Spojené státy prohrály, ale budou ho muset hladit po ramenou a říkat, hele, ty jsi to teda jako úžasně vyhrál, ale všichni vědějí, že ta Amerika prohrála, že ten Trump teďka dohromady neví, jak z toho vycouvat. Toho se všeho mohl vyvarovat, kdyby přistupoval k těm oponentům, a to říkám i vám, pane Babiši, kdyby přistupoval k těm oponentům trošku seriózněji.
1: Ty jsi mi v podstatě posunul k dalšímu tématu a to já si teda teďka, abych byla přesná, tady ti přečtu, že válka jako biznis na Blízkém východě, jako jo, protože podle zprávy Oxfam International vzrostla od začátku americko-izraelského konfliktu s Iránem, vzrostlo mění 41 energetických magnátů ze zemí G7 o 23,5 miliardy dolarů. Takže zatímco veřejnost slyší slova o bezpečnosti, tak ten energetický sektor počítá mnohonásobné zisky. A posunou si mě směrem k tomu Iránu, protože tohle to je teda opravdu zajímavá věc. Co nám k tomu řekneš?
0: Už určitě si slyšela o tom, že mnoho lidí kolem té burzy se už zajímá, je znepokojeno tím, jak časově souvisí některé Trumpovy výroky a některé akce na té burze.
1: Pamětě vyletí samozřejmě, no.
0: Přesně, no, že je to prostě, že je to koordinovaný, ale je to hold jednou prezident Spojených států a to je, jako, je dost těžký s tím něco dělat. Takže všichni vědí, že si prostě na tom někdo mastí kapsu. Teďka, když se rozebírají ty důvody, všichni vědí, že to je špatně. Co se týče té Venezuely, tam šlo jenom o to přetočit nějaký ty finanční toky. Co se týče Iránu, tam byl pokus o to též, tam teda skutečně narazili do zdi. Co se týče té Ukrajiny, tam to vypadá taky, že vlastně to všechno, co řekl Putin ze začátku, se ověřuje, že to byla pravda. Takže najednou se zjišťuje, že ty důvody u toho Iráku dávno, to už je ověřený, že to bylo všechno vylhaný, že jo? Takže najednou zjišťujeme, že vlastně co se týče nějakých věcných důvodů, všechno je špatně. A když se vrátíme k tomu, když opakuješ, sleduj stoku peněz, tak najednou to začíná dávat smysl, tedy příšerný, ale smysl. Bohužel teda taková je povaha toho západního světa, že prostě ty velcí s tím manipulují s předstihem a ty lidi toho zaplatějí. Ty ceny se hejbou na jednu stranu, vylítnou vždycky rychle a dolů jdou vždycky hrozně pomalu, se jim moc nechce. Jo. Moc se o tom nemluví, protože ti politici krejou vlastně svý finanční sponzory. Tam je to prostě takhle provázaný, takže ono je to prostě tak zauzlený, že média manipulují strachem, protože z toho taky vydělávají. Jo. Zbrojaři na tom taky vydělávají, no a ty farmaceuti tam pak jdou a pak je hojí, takže na tom vydělávají taky. Teď ty ceny, ty energie lítají nahoru dolů, takže na tom vydělává i ten energetický komplex. No a všechno to, všichni si ukládají peníze do bank, takže ten bankovní komplex taky nepřijde zkrátka. Takže kdo to zaplatí?
1: My. No tak ty říkáš, všichni si ukládají peníze do banky, já bych si okamžitě vzpomněla na to, že taky někteří si ukládají peníze do kampeličky a ať se teda na mě nikdo nezlobí, tak jako věřit Petru Fialovi, že máme mít strach z napadení a bát se toho, tak to já si myslím, že zrovna toto je ten nejméně důvěryhodný politik, jakého jsme si kdy mohli vybrat a on na tom postavil prakticky celou kampaň, ale v podstatě byl backovaný ze zadu tím biznisem.
0: Ano, ano.
1: Je to tak. Dobře, tak pojďme ještě na poslední téma, protože jsme se domluvili, že dneska poskytneme prostor zase našim divákům, aby ti mohli klást otázky, takže já už teďka předesílám ještě předtím, než budeme představovat knihu a máme před sebou poslední téma, kdo budete mít chuť a chtít se něco zeptat, tak dneska bude příležitost. A teď se dostanu k tématu, které zajímavé je a zase se dostanu k té minulé vládě, která prakticky nainvestovala toho spoustu do té války a prakticky její vládnutí stálo na válce. A já se nebojím říct, že dokonce i pozice prezidenta Pavla je na to postavená a proto dneska sledujeme už několik měsíců ten boj o to, kdo pojede do Ankary. Všechno se vším souvisí. Ale co já chci říct, já se chci dostat k tomu, že stálý rozhodčí soud v Hágu teďka rozhodl ve prospěch Ruska ve věci Azovského moře, ve věci Černého moře a ve věci ještě tymi tady hned napovíš, jak se jmenuje ten průliv ve věci...
0: Kerský průliv.
1: Kerský průliv, ano, já se omlouvám, Kerský průliv a že vlastně většina těch stížností, jako kdo bude mít jaké pozice, tak, tak byla Ukrajině zamítnuta a prakticky Ukrajině byly potvrzeny pouze nějaké její stížnosti, které se týkaly nemovitosti, budov, týkaly se nějakých ekologických věcí, ale ta podstata toho sporu, tak ten Haagský soud rozhodl ve prospěch Ruska. A teďka se pojďme na to podívat úhlem pohledu těch, kteří celé 4 roky vlastně postavili tu válku na tom, že veškeré mezinárodní právo a závazky stojí na straně Ukrajiny.
0: Když ono je to podobné jako u toho Chodorkovského, kdy všichni mluvili, jaký je to chudák politický vězeň, a on skutečně v tom Štrasburku vysoudil pár tisíc dolarů kvůli tomu, že tam měl ty svačiny, neměly asi kalorickou hodnotu správnou. Jinak všechno ostatní projel, ale oni říkali, on vyhrál, on přece jako něco na těch Rusech vysoudil. No, všichni, ten soud zjistil, že ano, politický vězeň to nebyl, ale jednu drobnou věc mu přihráli. Tak tady přihráli, ano, velkým ukrajinským vítězstvím je, že ten soud zjistil, že Rusové nepostupovali, co se týče posuzování vlivu na životní prostředí při výstavbě Krymského mostu, tak nepostupovali správně. To je opravdu
1: jediný
0: utěšovat. Jináč, Ukrajině upřel právo znovu získat kontrolu nad uhlovodíky, rybami a dalšími zdroji ve vodách Krymu a Azovského moře, jakož i jakoukoliv kompenzaci nebo reparace od Ruska za jejich využívání a údajně způsobené škody. Tež ukrajinský požadavek na demontáž Krymského mostu byl zamítnut. Takže to se zase nehodí. Oni v podstatě přiznali právo ruský na ten Krym. O tom se moc nemluví, ono to je trošku, ano, řekl bych, že to dotahuju, to tam přímo takhle řečeno není, ale v podstatě to z toho vyplývá, prostě, že ten soud rozhodl takto. Takže ano, já bych tomu víc neměl, kdo bude chtít vědět, je možný na tom, na webové stránce toho stálého rozhodčího soudu v Hágu, je možné přímo si stáhnout celé to znění toho rozsudku. Není to nic tajného, prostě je to dostupné a my nemáme skutečně čas se tady tím rozebírat.
1: Já si myslím, že pořád ta mentalita těch nejvíc křičících, kteří jsou slyšet v těch mainstreamových médiích, je pořád tak nastartovaná, že nikdo z nás asi nebude mít chuť do sporu, ale tu informaci si přečíst můžeme a nechat si jaksi v sobě do zásoby, až se to trošku uvolní. Ale my jsme vyčerpali to poslední téma. Já ti děkuji, ale poprosím tě o knížku a diváky o to, že můžou stále posílat otázky.
0: Tomáš Kůlka, je to ročník 1948, on začal studovat filozofii, politickou ekonomii, pak po roce 68 odešel do Anglie, tam studoval filozofii u Syra Karla Popra a ekonomii v London School of Economics. A pak 72 se přestěhoval do Izraele, pokračoval ze studiích filozofie, pak tam přednášel, mimochodem dělal zpravodaje Svobodné Evropy pro Blízký východ. Na Jeruzalémské univerzitě přednášel logiku, dějiny moderní filozofie, filozofii vědy a estetiku. No a ta knížka, abych to uzavřel, ta knížka se jmenuje Z Prahy do Jeruzaléma a zpět. Takže Tomáš Kůlka je zase zpět, přednáší tady a píše o umění a kýč a další takové zajímavé věci. Tahle ta knížka jsou jeho vzpomínky od roku 72 do roku 2000, včetně tedy Jomkypurské války 73, vítězství pravice ve volbách 77, libanonská válka 81, válka v zálivu 91, atentát na rabina 95, krach mírových jednání v Camp Davidu 2000. Popisuje dynamiku společnosti, zajímavě rozdíly mezi Aškenázy a Sefardy, rostoucí vliv náboženského fundamentalismu a tak dál. Máme tady nějaký hlučno venku. Jenom jsem chtěl říct, ze zpravodajského hlediska je nesmírně zajímavý, že Tomáš Kůlka je schopen v jednom odstavci vysvětlit důvod toho velmi krizového vývoje té války 73 a to, že po válce v roce 67 byli Izraelci hodně sebejistí a navíc se udělali velkou chybu, že se nechali Američany přemluvit na dát důraz na takzvané signální zpravodajství, to znamená satelity a prostě elektronika a tak dále, na úkor toho humintu, to znamená lidského zpravodajství. Takže oni věděli, kde jsou všechny ty arabský a syrský tanky, letadla, ale nevěděli, proč tam jsou. A to způsobilo ten krach. Moc zajímavá četba.
1: Tak poprosíme teďka do režie, jestli už jsou tam nachystané nějaké dotazy. Děkujeme.
0: Zdravíme všechny hlubinskobrodské zlodějky. No tak dneska se tam bude sedět asi venku v tomhle vedru. Máte tam taky takový teplo v Olomouci?
1: Je tady vedro strašný. A tady jsou tady nějaké slavnosti na náměstí. Město je plný kapel, na každém rohu hraje nějaká kapela, všichni jsou venku, je to horko.
0: Co měla společného paní Drábová s Novičokem? Já nevím, jestli se ona k tomu nějak vyjadřovala. Velmi dobře se k tomu vyjadřoval ten vojenský výzkumný ústav, který řekl, že ano, že tady s tím Novičokem se pracovalo. A ona pak říkala, že mikrosyntéza není výroba. Jo, tak to prostě tak trapně se pokusila to nějak skopnout pod koberec. Samozřejmě, že i ty Britové věděli o Novičoku svý, protože když někdo chce vyvíjet protilátku, tak musí mít prostě to původní složení k dispozici. Tak, co tady máme? Dotaz. Může se dostat Izrael pod sankce, pokud nebude respektovat dohodu USA a Irán? Nevím, kdo by na ně uvolil ty sankce, ale rozhodně se dostane jako do nemilosti ze strany Spojených států. A to vypadá jako docela zajímavě, protože to není moc perspektivní. Jo. Ono celé to pověsit se na krk Spojeným státům nebylo perspektivní a teď se ukazuje, že vlastně ty Spojené státy, když si začínají dělat, co chtějí, takže to není jako moc dobře. Ono takhle je potřeba říct si znova, vyvrátit tu fámu, že Trump podlehl lákání Bibiho, nikoli Wesley Clark už v tom roce 2001 říkal, jak mu v Pentagonu ten jeho kolega vyjmenoval těch 7 zemí, které Spojené státy mají v plánu napadnout a ten Irán tam byl. Takže to byl akorát prostě taková synergie vzájemná, ale nikoli jako, že by ten Bibi přemluvil Trumpa. Takže možná si to myslel ten Bibi, a spolech na to a teďka najednou se bude asi hrozně divit a nevypadá to pro ten Izrael dobře. Barmské ženy Petra Fialy a časopis Kontexty. Kateřino, to je na tebe. Můžeš nám objasnit Barmské ženy Petra Fialy a časopis
1: Kontexty? No, já jsem právě docela vždycky byla překvapená z toho, že já jsem o barmských ženách, časopisech Kontexty psala svoje komentáře dávno před volbami a varovala jsem ve chvíli, kdy se Petr Fiala spojil s lidovci, protože pro ODS byli lidovci vždycky Petr Pithart a tak dále, byl odvěký soupeř, chci říct, soupeř a říkám soupeř, takže já bych vždycky všechny chtěla prosit, aby si dohledávali informace a teď je to velice důležité před těmi senátními volbami a my se určitě všichni budeme, aby bylo jasno, snažit vám přinášet opravdu ověřené informace o těch kandidátech, protože ten senát bude velice důležitý a já vám v krátkosti řeknu proč. Řeknu vám, že ty vratky, které teď chodí, já jsem včera měla možnost mluvit s některými poslanci, tak ty obstrukce prakticky jsou teďka obstrukcemi Senátu, protože se tam neustále vrací zákony, které by dřív prošly Senátem bez problému, ale teď se vrací jako takové to beranidlo, aby se vlastně zastavil chod té poslanecké sněmovny a normální legislativní proces a projednávání. Takže Senát bude opravdu velice důležitá. A proto, když budete sledovat alternativní pod Veroxem, pod tou střechou média, tak určitě si dohledat té informace a my se budeme snažit přinášet k těm senátním kandidátům, abyste se rozhodovali správně a senátní volby budou důležité, tak tolik. Alespoň
0: ty barmské ženy, to byl nějaký grant? Nebo
1: to byla neziskovka, to byly neziskovky, který prostě tahali z Evropské unie, tam byl zapojený to nejbližší okolí Petra Fialy, ale nebyly to jenom barmské ženy. Ten časopis nikdy nikdo nečetl, ty Kontexty, nikdy to nebylo na stáncích. Spousta projektů, které se týkaly knih Petra Fialy, my jsme prakticky platili Petru Fialovi, ono se tomu říká hezky, jakože dostává dotace z Evropy. No ale ty peníze do té Evropy posíláme my, takže pro mě politik, který založí svou kariéru na nezisku a ještě tak s obskurním, jako jsou barmské ženy, je prostě politik absolutně nevolitý. Notabene, když nám ještě jako třešinku na dortu a o těch barmských ženách se vědělo, řekne měsíc před volbami, že se spojí s Piráty. Tak to už je teda konec.
0: Dotaz. Pár politických soudců kazí jméno celé justici. Proč s tím ale nikdo nic nedělá? A i ty nejjasnější případy nadále oblékají taláry. Proč se s nima bez řečí vezou? No, já nevím, kdo se s kým bez řečí veze. Ty soudci vzájemně na sebe nemají žádnou pravomoc, od toho jsou jiný, ta soudní rada nějaká, a teď ale byste mě nachytali, kdybyste chtěli podrobnosti. Nicméně, já bych tady varoval, jeden moudrý muž kdysi říkal, že je lepší setrvat ve společnosti, kde ty soudy nejsou dokonalé, než zbořit celý soudní systém. Je to skutečně životní moudrost, je to veliká realita. Není to omluva těch špatných soudců, ale je to vědomí toho, co by mohlo nastat, kdyby se z určitého dojmu začaly vyvozovat nějaké důsledky. Ono je potřeba vždycky dodržovat určitý proces. A kdyby tady byl nastolen systém, kdyby bylo možné odvolat snadno nějakého soudce, tak stačí si představit, že by ten nástroj dostal do ruky někdo jiný a začal by nám odvolávat soudce, na jejich rozhodování jsme hrdí. Jo, takže ono to vždycky to má, prostě ty věci mají dvě stránky a skutečně je nutný tohle zkouznout. Nicméně je asi dobře vyvíjet veřejný tlak na politiky, aby interpelovali, aby se ptali, aby to prostě nenechali v klidu, protože některé věci jsou naprosto skandální, ale na druhou stranu chci říct, važme si ty naprosté většiny soudců, kteří prostě soudí od těch okresů přes ty kraje. Tady není jenom nejvyšší a ústavní soud, tady prostě ta souprava nebo ta sestava prostě těch soudů je obrovská a ti lidi nemají lehký život, s čím se potkávají. Já jsem dlouhý roky dělal přísedícího tady u okresního soudu, pro mě to byla velká škola, protože to si člověk někdy nevymyslí a ty situace skutečně někdy jsou velmi obtížné, takže buďme trochu uznalí a nesnažme se ty věci rozseknout nějak jako příliš náhle. Tak, Polsku teď vadila adorace u panácku Ukrajinou, pohřeb Hitlerova kumpána Melníka, proč Polsko vyzbrojuje režim adorující OUN, UPA, vrahouny a mučitele 100 000 polských civilistů. No, já nevím, jestli ty Poláci v tom pokračujou. Já si myslím, že tam nastává určitý obrat. Oni totiž jsou sami v takové situaci, že mají společného nepřítele s Ukrajinci, to Rusko, a zároveň vlastně ani s tou Ukrajinou se nedokážou srovnat. Jo? Takže tam nevím, jak se s tímhletím vyberou. Nicméně doporučuji všem u nás, kteří se zastávají nebo zlehčují ty věci kolem Bandery a OUPA, prosím vás, zkuste jet do Polska a říct tam ty věci na tu jejich obhajobu a my se tady za vás zapálíme svíčku, abyste se vrátili ve zdraví zpátky. 40 dní karantény, to muselo být hodně rum. No, nepochybně, no, co se dalo dělat? Karty, rum, doutničky, ale určitě to znamenalo prostě proti tomu černému moru, proti té černé smrti, to bylo opatření, které opravdu fungovalo.
1: Mám pocit, že ještě poslední dotaz.
0: Babička letěla, balistická střela letí do Londýna 7 minut. Když vemu 1000 jaderných hlavic, odpořím západní Evropu, zvědeme asi 13 000. To by zničilo USA tak pětkrát. Na co se čeká? Pěkný večer. No, čeká se na další den, protože kdyby tohleto podle Divákova receptu se udělalo, tak už nebude na co čekat. Protože ono sice se odpaří západní Evropa, ale s ní se odpaříme i my.
1: Tak, já mám pocit, že ano, už vypršel náš čas. A já ti děkuju za dnešní hodinu otázek a odpovědi, ale hlavně, že jsi nám přiblížil témata, která jsou na stole a která v mainstreamu se nedozvíme. Asi tak.
0: Já děkuju, děkuju moc. Příjemné chvilky a teďka si dáme pauzičku.
1: Ano, teďka bude 2 týdny pauza, taková letní. Bavíme se o tom, jaké máme strašné horko, tak teď si diváci určitě taky udělají čas a někam k vodě a my se spolu potkáme za 2 týdny a já se budu moc těšit.
0: Bude kdy? 10.
1: Za 2 týdny, no, myslím, že 10.
0: Desátýho. Takže pěkné letní chvíle všem. Děkuju.
1: Tak, měj se hezky.

0: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
1: Už zas ksavere, tomu neutečem.
0: No já vím, ale já jsem smutný, pane holče.
1: Nepovídejte.
0: No já to vůbec jako, no vy jdete na dovolenou, necháte mě tady na pospas. Prostě stejně jako Storníková, oba dva, víte, ani za stranu za lidi nebude, ani Wilsonka, nevím, jak to bude, vy mě normálně dáváte do dětského domova.
1: Ale ne.
0: A jedete na dovolenou, no je to tak?
1: No tak my už máme všechno hotovo tady. My už jsme si to odpracovali, víte?
0: No vy, jste,
1: vy ne.
0: Vy jste si to odpracovali, ale mě to mrzí. No, tak jediná možnost je, že bychom výjimečně ještě po dnešní vylezence natočili na příští týden. Jestli nespěcháte.
1: Vy jste rovný kapitalista, jste vydřiduch, Ksavere.
0: Já jsem socialista.
1: No to ne.
0: Národní.
1: To byste mi dal bombonierku ještě na cestu, co? Nějaký možná...
0: Mídlo.
1: Dietky? Nedáte mi dietky?
0: Ale dietky poslala, teď vyjedete tady někam k Máchovu jezeru, no. Tam je všechno zadarmo skoro.
1: To byste se divil, Ksavere. Vy jste dlouho nevyšel mezi lid, ne?
0: Tak co tak bych dělal? Pane holče, já jsem vám vyšel mezi...
1: Jo?
0: Já jsem v sobotu seděl v zahradní restauraci, kde se odehrálo něco, co vám musím vyprávět, ale víte co? Já vám to řeknu v té přetáčené Wilsonce. Neboli ven to půjde za týden.
1: Dobře.
0: Byl jsem svědkem něčeho, čeho jsem se neúčastnil, ale pobaví vás. Speciálně vás.
1: Už se nemůžu dočkat.
0: Takže divákům říkáme za týden
1: ano.
0: A my si to dáme za hodinu.
1: Jo.
0: Mám důležité dvě věci.
1: Mhm.
0: Za prvé, pan Modlitba, známý to uznávaný výtvarník a malíř, udělal takovou tu